0: tímto záměrem a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu. Jo? Takže bylo to úplně zbytečné.
1: Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti. Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saúdsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Na místě je taky přes 300 zraněných, uvedl to tamní úřad pro civilní letectví. Letiště v metropoli Saúdské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Husíové na něj v poslední době útočí opakovaně. Po předchozích útocích tam tento týden zemřeli celkem 4 lidé, včetně jednoho pilota. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
2: Jsem to zkazila, ono. Jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
3: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču. Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gól vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil, pokračuje Růsek.
4: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou. Vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď se Jablonce.
1: V sobotu taky Ostrava prohrála na trávníku pražských Bohemians 0-1. Hradec Králové doma podlehl Artisu Brno 2-4 a Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0. A fotbalista Patrik Schick je nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník se prosadil i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství nad domácí Mohučí 4-3.
5: Nehody je na D1 za Ostrovačicemi a také za Brnem. Dálnice D1 z Brna do Prahy, pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 u ní stále zasahují záchranáři. Teď už ale jsou následky pouze v odstavném pruhu a už se také rozjela kolona, která se vytvořila během uzavření dálnice. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě zasahují hasiči, tam došlo k požáru kamionu. Je to průjezdné pouze levým pruhem, ani tam se ale kolona netvoří. Na D1 za Brnem ve směru do Prahy vyšetřují nehodu na kilometru 184. Osobní auto tam srazilo divoké prase, zablokovaný je pouze odstavný pruh. A u Lovosic pozor na nehodu na silnici 247 do Siřejovic. U křižovatky k dálnici D8 havarovalo osobní auto. I tam to bylo uzavřené, teď už s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Světové velmoci rozjíždějí nový vesmírný závod o jaderný reaktor na měsíci.
8: Indie se začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině.
7: AI hledá extremisty mezi uchazeči o službu v Bundeswehru.
8: Nové boje v Etiopii zapadají do mozaiky vzájemně propojených krizí v regionu.
7: Ekonomická nespokojenost latinskoamerických voličů může zamíchat blížícími se volbami do amerického kongresu.
8: Taková jsou témata následujícího pořadu.
7: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
8: Od mikrofonu vás vítají
7: Lenka Buriánková
8: a Ladislav Dvořák.
6: Svět ve 20 minutách.
7: Spojené státy chtějí do roku 2030 vyslat k měsíci jaderný reaktor. Podobný záměr má také Čína ve spolupráci s Ruskem. Někteří přední vědci ale varují, že tento novodobý vesmírný závod přináší mnohá rizika. Podrobnosti přináší analýza amerického deníku The New York Times.
8: Koncem letošního srpna NASA požádalo dodavatele, aby se připravili na výstavbu jaderného reaktoru, který by dokázal absolvovat cestu do vesmíru a fungoval bez údržby v blízkosti jižního poloměsíce. NASA přitom reaguje na plány Ruska a Číny uvést vlastní měsíční reaktor do provozu do konce roku 2036. Americká vesmírná agentura proto urychlila svůj harmonogram, aby své soupeře předběhla.
7: Tento závod bude zásadní pro budoucnost vesmírného průzkumu. Spojené státy i Čína chtějí být první, kdo na měsíci zřídí základnu, začne využívat tamní zdroje, jako je zmrzlá voda, a vysílat mise hlouběji do sluneční soustavy. Obě velmoci přitom považují jaderný reaktor za klíčovou součást těchto plánů.
8: The New York Times tyto plány zmapoval na základě technických specifikací, zadávacích dokumentů, odborných studií a rozhovorů s experty. Zjištění zároveň přibližuje povahu rusko-čínského vesmírného partnerství, které prosazují prezidenti Xi Jinping a Vladimír Putin.
7: Jaderná energetika je podle těchto dokumentů zřejmě jediným klíčovým úkolem, který Čína v rámci lunárního projektu Rusku přenechala. Někdejší Sovětský svaz totiž v 70. a 80. letech vyslal na oběžnou dráhu více než 30 reaktorů na palubě satelitů.
8: Rusko je zároveň lídrem v oblasti civilní jaderné energetiky a disponuje největšími zásobami paliva považovaného za nejbezpečnější pro vesmírné mise. Jde o uran, který není vysoce obohacený. Ve Spojených státech jeho nedostatek.
7: NASA svůj jediný jaderný reaktor vyslala do vesmíru už v roce 1965. Od té doby ale žádný další nenasadila. Washington se teď snaží tuto ztrátu dohnat. Prezident Donald Trump označil americkou převahu ve vesmíru za součást své agendy America First.
8: Jaderná energie má být důležitá především pro dlouhodobé fungování základen. V prvních letech mají Spojeným státům i Číně stačit solární a radioizotopové zdroje, které zajistí například vytápění zařízení nebo dobíjení měsíčních vozítek. Trvalá základna ale bude potřebovat spolehlivější zdroj energie. Jaderné reaktory přitom nepotřebují sluneční světlo, mohou být poměrně kompaktní a při správné konstrukci vyžadují jen minimální zásahy člověka.
7: Solární energie totiž pro trvalou základnu stačit nebude. Měsíční noc trvá více než dva pozemské týdny a zařízení u jižního pólu musí zvládnout i extrémní výkyvy teplot. Rusko proto plánuje dopravit na měsíc reaktor Selena, který má zásobovat energií stanici vedenou Čínou. Zařízení má fungovat 10 let bez zásahu člověka. Americký projekt počítá s výkonnějším reaktorem, který by měl vydržet bez údržby 5 let.
8: Některé přední vědce ale znepokojuje rychlost, s jakou se tento nový vesmírný závod rozbíhá. Připomínají, že jen za posledních 6 let selhalo a explodovalo několik čínských, amerických i ruských vesmírných raket a jeden ruský modul havaroval přímo na měsíci. Vesmírný odpad navíc pravidelně padá zpět na Zemi.
7: Zůstává otázkou, jestli je vytyčené termíny vůbec možné dodržet. Nikdo zatím nedokázal bezpečně dopravit těžký a potenciálně radioaktivní náklad na nerovný povrch měsíce ani tam instalovat reaktor v nízké gravitaci. Podle expertů se proto mohou současné plány ještě výrazně změnit.
8: Spojené státy i Rusko počítají s tím, že reaktory zůstanou během cesty neaktivní a spustí se až na měsíci. Tím se riziko případné havárie výrazně snižuje. Přesto ale existuje nejedna hrozba.
7: Za nejrizikovější fázi odborníci považují samotný start. Pokud by například reaktor spadl do oceánu, voda by mohla zvýšit pravděpodobnost štěpení atomů. Za určitých okolností by se tak mohla spustit řetězová reakce a začít uvolňovat radiace. Riziko zvyšuje i to, že většina kosmodromů leží poblíž moře.
8: Podle jaderných expertů přitom k podobné situaci zřejmě došlo už před 7 lety v Rusku. Střela s údajně jaderným pohonem tehdy selhala a spadla do Bílého moře. Při pokusu o její vyzvednutí došlo podle amerického ministerstva zahraničí k jaderné reakci a nejméně 5 pracovníků zemřelo. Moskva tuto verzi odmítla a tvrdila, že střela jaderný pohon neměla. NASA proto ve svých požadavcích počítá s konstrukcí reaktoru, který má podobnému scénáři zabránit.
7: Rizika navíc nekončí úspěšným přistáním. Podle některých odborníků může být případná havárie reaktoru na Měsíci ještě nebezpečnější než na Zemi. Jaderné reaktory chrání masivní bezpečnostní konstrukce, jejichž vybudování by ale na Měsíci bylo mimořádně nákladné a technicky složité. Kvůli nízké gravitaci víc trosy by se na

0: Jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. Indická společnost, která na Ukrajině vyrábí generické léky od roku 2009, uvedla, že nešlo o první incident.
1: Útok přichází v době, kdy se Indie začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině. Podle hongkongského listu South China Morning Post pro Dili začínají narůstat náklady pokračujícího konfliktu. Vedle útoku na indický majetek na Ukrajině čelí Indie také hrozby amerických cel kvůli pokračujícím nákupům ruských energetických surovin.
0: Indická vláda k útoku žádné oficiální prohlášení nevydala. Ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar ale řekl, že Dili jedná s Moskvou i Kyjevem například o bezpečnosti plavby v Černém moři nebo vývozu obilí a energií.
1: Podle hongkongského deníku už aktivnější roli Indie veřejně uznali obě válčící strany. Ukrajinský minister zahraničí Andrii Sybiha minulý pátek potvrdil, že Kyjev dostal od Dili mírový návrh. Označil ho dokonce za vůbec nejkomplexnější ze všech čtyř plánů, které zatím předložili jiné země. Vladimír Putin zase začátkem října prohlásil, že premiér Modi má hned několik dobrých nápadů, jak najít obou straně přijatelné řešení.
0: Indický návrh zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle informací tamních médií a katarské stanice Al Jazeera ale počítá se zastavením útoků na energetickou a přístavní infrastrukturu, zajištěním vývozu obilí a energetických surovin přes Černé moře a ochranou obchodních lodí a jejich posádek.
1: Čím déle bude válka trvat, tím vyšší budou pro Indii nepřímé náklady, uvádí s odkazem na analytiky South China Morning Post. Výraznou ekonomickou zátěž pro Indii přitom mohou mít také kroky Washingtonu namířené proti odběratelům ruských energií. Země se v posledních letech stala významným dovozcem ruské ropy a využívala dodávek zlevněných v důsledku západních sankcí.
0: Spojené státy ale 18. září přijali zákon, který umožňuje uvalit cla na země, které ruskou ropu a plyn odebírají. Tento krok Indii výrazně zvyšuje ekonomické náklady spojené s rozsáhlými nákupy ropy z Ruska.
1: Jak poslední dronový útok na indickou továrnu v Sumě, tak vyhlídka dalších amerických cel motivují Indii k tomu, aby hrála stále větší roli zprostředkovatele. Podle profesora diplomacie na univerzitě v Dili, Svarna Singha, spočívá důvěryhodnost jeho asijské mocnosti především v tom, že si udržuje kontakty s oběma stranami konfliktu a má jejich důvěru, uzavírá hongkongský deník South China Morning Post.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Německá vojenská kontrarozvědka MAD nasadila do služby umělou inteligenci. Má pomáhat odhalovat extremisty mezi uchazeči o vstup do Bundeswehru. Prověřuje jejich internetové účty a pátrá po projevech extremistických postojů nebo pochybnostech o jejich lojalitě k německému ústavnímu pořádku. Podrobnosti přináší německý týdeník Der Spiegel.
1: Někdy v příštích týdnech obdrží mladý muž s přísně střiženou pěšinkou a tunely v uších stručné zamítnutí s odůvodněním, že ho armáda nepotřebuje. Dopisu se ale nedozví, že ho předtím důkladně prověřila vojenská kontrarozvědka MAD a vystavila jeho žádosti stopku kvůli vážným pochybnostem o lojalitě k ústavnímu pořádku Spolkové republiky.
0: Německá armáda chce v nadcházejících letech zvýšit počet aktivních vojáků a vojaček ze současných 186 tisíc na 265 tisíc. MAD proto čeká spousta práce. Z tisíců uchazečů ročně má úřad vytřídit pokud možno všechny černé ovce. Zmíněný mladý muž je jedním z těch, kteří kvůli podezření na pravicově extremistické postoje do Bundeswehru vstoupit nesmějí.
1: Postoje mladého uchazeče ale neodhalil žádný z pracovníků MAD. Na jeho digitální stopu narazila umělá inteligence. Podezřelé pro ni bylo, že na Instagramu zveřejňoval řadu vlastních snímků, na kterých ale pokaždé rozmazal svůj obličej. Systém následně zjistil, že sleduje například bratrstvo Schwarzes Heer, tedy překladu Černé vojsko, jehož logo tvoří dvě dýky vedle lebek.
0: Nový systém využívá německá vojenská kontrarozvědka od začátku letošního července. Umělá inteligence od té doby automaticky prověřila několik desítek tisíc uchazečů. Několik stovek zájemců o službu pak systém vyřadil.
1: Podobnými prověrkami přitom uchazeči o službu v Bundeswehru procházeli už dříve. MAD měl k dispozici například výpisy z jejich trestních rejstříků a informace od dalších německých tajných služeb.
0: Internetové účty a sociální sítě ale museli pracovníci vojenské kontrarozvědky procházet ručně. S plánovaným rozšiřováním armády a zavedením nové vojenské služby, od které si ministr obrany Boris Pistorius slibuje více dobrovolníků, proto tuto část práce nově přebírá i umělá inteligence.
1: Kořeny těchto prověrek sahají mimo jiné k teroristickým útokům ve Francii z roku 2015. Bundeswehr se tehdy začal obávat, že by extremisté mohli zneužít armádu k získání zbraňového výcviku a takto nabité zkušenosti později obrátit proti státu. Tyto obavy navíc posílil případ vojáka Franka A., který si vytvořil falešnou identitu syrského uprchlíka a během služby hromadil zbraně. Navzdory jasným náznakům extremistického smýšlení ho armáda neodhalila až do jeho začení v roce 2017.
0: Počet podezřelých případů přitom v posledních letech roste. Jen loni vojenská kontrarozvědka MAD označila 11 příslušníků Bundeswehru za pravicové extremisty a dalších 21 vykazovalo jasné známky neloality k ústavnímu pořádku. MAD ve své výroční zprávě zároveň varuje před rostoucí digitalizací pravicového extremismu.
1: Přesná kritéria, podle kterých AI uchazeče prověřuje, kontrarozvědka nezveřejňuje a průběžně je upravuje. Systém se ale zaměřuje primárně na sociální sítě. Vyhodnocuje například to, jaké osoby a skupiny uchazeči o službu sledují, nebo jaké komentáře a pod jakými příspěvky píší.
0: Umělá inteligence pátrá také po symbolech a šifrách používaných v extremistických komunitách, například po čísle 88, které slouží jako zkratka pro nacistický pozdrav. MAD průběžně zaznamenává i nové symboly. V pravicově extremistických četovacích skupinách se začal objevovat symbol dvojitého blesku, který odkazuje na jednotky SS. I ten proto kontrarozvědka zařadila mezi kritéria, která umělá inteligence vyhledává.
1: Pokud systém vyhodnotí uchazeče jako rizikového, připraví o něm podklady pro analytiky MAD. Každý případ, který umělá inteligence doporučí k vyřazení, pak ještě definitivně posuzují lidé.
0: Podle Spiegelu je situace složitější u AfD, v současnosti nejsilnější německé politické strany. Pokud uchazeči na sociálních sítích pouze sledují její spolupředsedkyni Alici Weidlovou, samo o sobě to k jejich označení za bezpečnostní riziko nestačí. Jiná situace nastává v případě vazeb na ty zemské organizace AfD, které úřady oficiálně označují za prokazatelně pravicově extremistické. Tyto kontakty už mohou vést k pochybnostem, jestli je uchazeč loajální k demokratickému ústavnímu pořádku, uzavírá Der Spiegel.
1: Dlouho doutnající konflikt v Etiopii před pár týdny vyústil v otevřenou válku. Vládní jednotky s podporou svých spojenců během minulého víkendu odrazily postup povstaleckých frakcí v čele s jednotkami Lidové osvobozenecké fronty, zkráceně TPLF. Pondělí pak už ovládli hlavní město regionu Tigraj a vojenskou baštu TPLF město Mekele. Podle článku komentátora amerického magazínu The New Yorker Ishana Tarura současný vývoj v africkém rohu ukazuje, jak může vypadat hroutící se mezinárodní řád v praxi.
0: Napětí mezi TPLF a vládou etiopského premiéra Abiyho Ahmeda stálo už u zrodu občanské války, která vypukla v roce 2020. Podle některých odhadů během ní zemřelo až 600 tisíc lidí. Konflikt, který provázela četná podezření spáchání válečných zločinů na obou stranách, ukončila až v roce 2022 mezinárodně zprostředkovaná mírová dohoda. Mír ale kvůli pokračujícím sporům nevydržel a země se postupně propadla do nové vlny násilí.
1: Do současného vývoje v Etiopii se výrazně promítá také občanská válka v sousedním Súdánu. Ahmedova vláda se podle dostupných zpráv podílela na výcviku příslušníků polovojenských jednotek rychlé podpory, zkráceně RSF, které ovládají rozsáhlé části západního Súdánu a čelí obviněním z řady masakrů a dalších násilností vůči civilistům. Tigrajští bojovníci se naopak podle některých zpráv zapojili do bojů po boku súdánské armády, tedy u hlavního nepřítele RSF.
0: Výrazně se proměnily také vztahy s Eritreou. Během předchozí války v Tigraji bojovali eritrejští vojáci po boku etiopské armády. Nyní ale Eritrea zřejmě podporuje tigrajské povstalce. Etiopie v souvislosti s tím minulý týden vyhostila 10 eritrejských diplomatů a uzavřela své velvyslanectví v eritrejské metropoli Asmaře. Eritrea následně přerušila s Etiopií diplomatické vztahy.
1: Etiopský náčelník generálního štábu minulý týden obvinil z podpory probíhajícího tigrajského povstání nejen Eritreu, ale také Egypt a sudánskou armádu. Všechny tři země nařčení odmítly. Jejich představitelé se o víkendu v Egyptě sešli také se somálským prezidentem a společně kroky Addis Abeby kritizovali.
0: Jedním ze zdrojů napětí jsou dlouhodobé snahy Etiopie získat přístup k Rudému moři, o který země přišla po osamostatnění Eritreje v roce 1993. Premiér Ahmed ještě v pondělí zopakoval, že Etiopie potřebuje vlastní přístup k moři.
1: Získat se ho snaží prostřednictvím zbližování se Somalilandem, samozvanou republikou, která vyhlásila nezávislost na Somálsku a jejíž státnost oficiálně uznal pouze Izrael. Právě tyto kroky Etiopie vyvolávají odpor sousedního Somálska. Dalším dlouhodobým zdrojem napětí je obří etiopská přehrada na Nilu, proti které se ostře vymezuje Egypt.
0: Pokud si říkáte, že už teď je to dost složité, počkejte, píše ve své analýze pro The New Yorker Ishan Tharoor. Upozorňuje přitom na zájmy a zákulisní hry dalších mocností působících v regionu, tedy Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Turecka, Egypta nebo Kataru.
1: Soupeření těchto zemí se přitom neomezuje jen na africký roh. Sahá od válkou zmítané Libie na pobřeží Středozemního moře až po Jemen u Rudého moře. Ve hře je kontrola strategických námořních tras i přístup k ropě, ke kritickým nerostům nebo vodním zdrojům. Soutěž o vliv jednotlivých mocností se pak stále častěji odehrává prostřednictvím zástupných konfliktů.
0: Podle bývalého zvláštního představitele Evropské unie pro africký roh Alexe Rondose se tak celý region ocitá stále více ve vleku roztříštěné mocenské politiky Blízkého východu. Jednotlivé konflikty, které ještě donedávna působily jako oddělené krize, se začínají vzájemně propojovat a přelévat jeden do druhého. Současné boje v Etiopii proto podle Rondose mohou znamenat jejich postupné splývání do jednoho širšího a nebezpečnějšího střetu.
1: Podobně situaci popisuje také bývalá americká diplomatka Michelle Gavinová. Zájemně propojených ohnisek napětí je podle ní v regionu tolik, že eskalace na jednom místě může velmi snadno spustit další krizi jinde. To, co dnes vypadá jako soubor několika různých válek a regionálních sporů, se tak může postupně měnit v mnohem rozsáhlejší konflikt.
0: Mechanismy, které by měly podobnému vývoji zabránit, přitom přestávají fungovat. Ishan Tharoor v závěru analýzy pro The New Yorker dodává, že mezinárodní iniciativy nedokázaly ukončit ani občanskou válku v sousedním Súdánu, která pokračuje už čtvrtým rokem. Přibližně třetina obyvatel země kvůli ní musela opustit své domovy a více než dvě třetiny Súdánců potřebují humanitární pomoc.
1: V posledních amerických prezidentských volbách před dvěma lety sehráli voliči latinskoamerického původu významnou roli při vítězství Donalda Trumpa. Ten nakonec porazil Kamalu Harrisovu o více než 2 miliony hlasů. Právě hlasy lidí pocházejících z Latinské Ameriky by se za necelý měsíc mohly výrazně propsat i do výsledků voleb do kongresu, ve kterých budou republikáni obhajovat většinu v obou komorách. Tématu se věnuje španělský deník El País.
0: Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů latinskoamerických voličů jsou rostoucí životní náklady, nemusí být dle El Paísu vyhlídky republikánů příliš příznivé. Podle nejnovějšího průzkumu organizace Unidos US a agentury BSP Research se finanční situace 40% dotázaných Latinos za poslední rok zhoršila.
1: Celkem 83% z nich označilo vysoké životní náklady za jeden ze svých největších ekonomických problémů. Průzkum se uskutečnil napříč Spojenými státy mezi více než 2,5 tisíci latinoameričany z takzvané pracující třídy, kterou autoři vymezili podle příjmu domácností a dosaženého vzdělání.
0: Na 60% dotázaných žijících v nájmu se obává, že nebude schopno zaplatit nájemné. Více než 3/4 respondentů pak už kvůli vysokým životním nákladům museli přijmout dodatečná opatření. Sáhli do úspor, našli si další práci nebo začali nakupovat levnější potraviny. Více než polovina dotázaných navíc kvůli nákladům omezila zdravotní péči.
1: Na finanční situaci těchto domácností přitom dopadá také protiimigrační politika Trumpovy administrativy. Podle průzkumu negativně ovlivnila podnikání více než poloviny dotázaných majitelů malých firem. Ti si stěžují především na úbytek zákazníků i nedostatek pracovních sil.
0: Ekonomické dopady zásahů amerických imigračních úřadů a obav z jejich kontrol pocítilo také 44% dotázaných domácností. Některé přišly o část příjmů, jiným vzrostly výdaje. Část lidí se navíc ze strachu před imigračními úřady vyhýbala práci nebo návštěvě lékaře.
1: Právě ekonomická nespokojenost přitom může sehrát důležitou roli v listopadových volbách do kongresu. Voliči s latinskoamerickým původem mohou podle El Paisu významně ovlivnit výsledek ve 12 z 37 volebních obvodů, kde se očekávají nejtěsnější souboje o křesla ve sněmovně reprezentantů.
0: Přesto se podle průzkumu více než polovině dotázaných dosud neozvala žádná politická strana, volební kampaň ani jiná organizace s výzvou k registraci nebo účasti ve volbách. Kontakt ze strany demokratů uvedla necelá čtvrtina respondentů, ze strany republikánů jen 15% latinos.
1: Podle zástupkyně organizace Unidos US Clarisy Martinezové přitom asi 40% není pevně rozhodnutých, koho budou volit. Náladu před listopadovými volbami mezi nimi vystihuje spíše nespokojenost než nadšení, uzavírá španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Ladislav Dvořák
0: a Lenka Buriánková.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hnutí Naše Česko zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO více než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran, hnutí a koalic. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Proti bylo přes 90% voličů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Počet obětí po sobotním ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Asi dalších 20 lidí je zraněných. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 000 domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. A na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat. Fotbalisty druholigové České Lípy už nevede Petr Madhauser. Vedení klubu teprve 28-letého trenéra odvolalo po prohře 1-2 s Viktorií Žižkov v 10. kole, a to kvůli neuspokojivým výsledkům. Severočeši totiž po porážce klesli na 14. místo tabulky. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Kladno zvítězilo v Třinci 1-0 a Příbram vyhrála v Kroměříži 3-1.
4: Nehody na D1 u Domašova a překážka na D4 za Příbramí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion a projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy i prakticky na stejném místě na kilometru 172 ještě došetřují nehodu dvou osobních aut. A tam už je všechno v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A na Liberecku zpomalte na silnici 270. Za Jabloným v Podještědí směrem do Mimoně havarovalo osobní auto při střetu s jelenem. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O dění v Rusku, o nepokojích ve Španělsku, o budoucnosti umělé inteligence. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renovovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v sobotu, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Jednání zástupců Spojených států amerických, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Souvisí to s překvapivou dohodou prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské ropy na americký a na světový trh. Není to jediný krok, kterým se vládce Ruska snaží upevnit svoji moc. Další příklad týkající se výchovy dětí nabízí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
6: Ruský prezident Vladimir Putin se u příležitosti Dne učitelů setkal s vybranými pedagogy základních škol i mateřských školek. Poděkoval jim za jejich práci a za to, že, cituji, vychovávají nové bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. Citoval také známý výrok básníka Fjodora Tjutčeva, podle kterého se Rusko nedá rozumem pochopit, lze v něj pouze věřit. Učitelky zase děkovali Vladimiru Putinovi za obnovení moci a prestiže Ruska. Zaujala vychovatelka Petrohradské mateřské školy Maria Moreva, která dlouze vyprávěla ruskému prezidentovi, jak vychovává ze svých svěřenců budoucí inženýry. Jak předškoláci vyrobili model fabriky, jak se seznámili s profesemi lidí, kteří zde pracují a jaké přístroje zde používají. Zajímavé je to kvůli tomu, že podobná setkání jsou přirozeně pečlivě naplánovaná a zrežírovaná. Jen tak náhodou by o tom vychovatelka ze školky nemluvila. Spojitost to bude mít s proslovem Vladimira Putina z roku 2024, ve kterém dal za úkol vládě připravit milion specialistů dělnických profesí. A jejich výchova tak zjevně začíná již v mateřských školkách. Ve stejný den se do debaty zapojil i ruský ombudsman Valerij Fadějev. Ten prohlásil, že školní osnovy v exaktních vědách by se měly zredukovat. Ty kurzy jsou přeplněny zbytečnými informacemi. Matematika, fyzika, chemie. 20 nebo i 30% by se dalo škrtnout, prohlásil Fadějev. Dokonce vyzval k tomu, aby se matematika vyučovala podle učebnice Andreje Kyseliova, která poprvé vyšla ještě před rokem 1917. Podle Fadějeva je nejlepší a není potřeba vymýšlet nic nového. Může to znít jako další ruský bizár. Pro rodiče dětí to má ale konkrétní následky. Po 9. třídě stále větší počet žáků nepokračuje k maturitě, ale přechází do učilišť a technických středních škol. V loňském roce to bylo 63% deváťáků, o 20% více než před 5 lety. A věru to není tím, že by děti náhle začaly toužit po kariéře soustružníka. ale protože stát zvýšil požadavky na pokračování studia. Nyní v řadě škol musíte mít nadprůměrné studijní výsledky a ještě musíte bodovat ve školních olympiádách. Totéž se týká i vysokoškolského studia, kde dlouhodobě klesá počet bezplatných míst a ještě z nich část seberou děti účastníků takzvané zvláštní vojenské operace. Za to Vladimír Putin bude mít svůj milion dělníků v továrnách.
5: To byl Ondřej Soukup. Španělé na řadě míst minutou ticha uctili památku 87-leté ženy. Jejíž nucené vystěhování a s tím související úmrtí zažehlo v zemi protesty za dostupné bydlení. Hlavní španělské odbory na základě této tragické události svolali na 11. listopadu generální stávku za vyšší platy a právě za dostupné bydlení. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
7: Marie Carmen Abascal by asi nikdy nenapadlo, že na sklonku života vyvolá ve Španělsku politické a společenské zemětřesení a stane se symbolem krize, která v zemi doutnala už dlouho. 87-letá seniorka si přála jedno – zůstat doma, v bytě, kde strávila posledních 70 let. Jenže dům změnil majitele a nájem, který byl roky nízký, začal prudce růst. Z částky odpovídající zhruba 12 tisícům korun měsíčně se měl vyšplhat na 65 tisíc. Pro ženu na prahu 90 něco naprosto nedostupného. Následovaly výzvy k vystěhování, jimž žena v uplynulých 6 letech několikrát odolala. Koncem září už to ale nedokázala. Dramatické záběry téměř nemohoucí seniorky, kterou policisté vynášejí z domu na nosítkách, obletily celé Španělsko. A šokujícím způsobem obnažili problém, který se dotýká milionů lidí. Bydlení je stále méně dostupné, nájmy rostou, jen v Madridu za poslední dekádu o více než 80%. A vlastní byt je pro mnohé téměř nedosažitelným snem. Obraz staré paní obklopené policisty vyvolal protesty po celé zemi. Do ulic vyšly 100 000 lidí, v neděli se uskuteční generální stávka. Socialistická vláda Pedra Sancheze se pokusila reagovat. Navrhla opatření na ochranu nájemníků, na omezení nákupu bytů investičními fondy proti spekulacím a vystěhovávání i na regulace některých forem pronájmu. Balíček však v parlamentu těsně neprošel. Premiér proto z kraje týdne udělal to, co už ve své politické kariéře několikrát předvedl. Zariskoval a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskuteční na konci listopadu. Navenek sází na téma, které by levici mělo pomoci – bydlení. Chce mobilizovat voliče kolem problému, který zasahuje stále větší část společnosti. Podle odhadů Španělské národní banky bude do 2 let v zemi chybět až 1 000 000 bytových jednotek. Zároveň je to ale riskantní tah. V průzkumech vede konzervativní lidová strana a podporu získává i stále silnější Vox. Tentokrát je navíc ve hře, že se lidová strana spojí právě s touto krajně pravicovou partají. Ve Španělsku jde o citlivou otázku. Kvůli zkušenosti s diktaturou generála Franka představovala krajní pravice dlouho větší tabu než v řadě jiných evropských zemí. To se ale mění. Vox už Španěli tolik neděsí jako před několika lety a témata jako migrace mu přinášejí stále větší podporu. Sanchez vstupuje do voleb oslabený. Vládu zatěžuje červencová migrační krize v Ceutě i vyšetřování několika lidí z premiérova okolí, včetně jeho manželky. Jenže tohoto premiéra není snadné odepisovat. Už několikrát to vypadalo na Sanchezův politický konec a přesto se dokázal vrátit. Ostatně svou cestu plnou politických pádů a návratů popsal i v knize s příznačným názvem Manuál k přežití. Teď znovu sází všechno na jednu kartu. Ať už ale volby dopadnou jakkoliv, Sanchezovu vládu bude provázet jedno jméno – Marie Carmen Abascal. Ta se totiž domů už nevrátí, i když majitelé bytu před pár dny ustoupili a změnili smlouvu. Ve středu, sotva 2 týdny po vystěhování, zemřela v madridské nemocnici. Její poslední dny připomněly, jak nedostupné může být bydlení, jedna ze základních lidských potřeb, a jak ničivá je nejistota, když člověk neví, kde bude moci žít. Příběh ženy, kterou ještě před několika týdny téměř nikdo neznal, ale odhalil i druhou tvář společnosti, solidární a empatickou. A připomněl, že někdy stačí příběh jediného člověka, aby se dali do pohybu věci, které se dlouho zdály neměnné.
5: Hovořila Leona Šmelcová. Izrael si tento týden ve středu připomněl třetí výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Toto datum je považováno za nejkrvavější den v dějinách země. Pochopitelně existují i další podobné události, kterým však není věnována taková pozornost. Na jednu z nich upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Blízký východ posledního století je zónou mnoha masakrů. Jednotlivé případy se liší v řadě ohledů, mimo jiné i v tom, jaká se jim věnuje pozornost. Například masakry syrských drůzů západní média příliš nezaujaly. V červenci roku 2025 se v jižní Sýrii v oblasti Suvejdy odehrály krvavé střety mezi místními beduíny a drůzy, přičemž z rozputání nepřátelství se obě strany obviňovaly vzájemně. Situaci přijeli vyřešit jednotky tehdy nového syrského režimu Ahmada Shari. Jejich příslušníci se místo toho zapojili do vražd, znásilňování a drancování, vesměs namířených proti drůzům. Výsledkem bylo až 2000 mrtvých, bylo to více než třeba 7. října 2023 po útoku Hamásu na jižní Izrael. Některé vesnice zůstávají opuštěné. Mediální pozornost byla tehdy upřena jinam a dnes už se o situaci v druzských oblastech Sýrie prakticky vůbec nemluví. Vnitroarabské násilnosti většinou nejsou pro média zajímavé a západní státy navíc nestojí o špatné zprávy o Sýrii, protože by jim zkomplikovaly vztahy s novým syrským režimem. Mají zájem na tom, aby byl v oblasti klid a nově také, aby přes Sýrii mohli vést do Evropy plynovody a ropovody, které by obcházely Hormuz. Ahmad Shara získal tedy nečekanou imunitu před kritikou. Média o konfliktu referovala jako o spontánních a lokálních střetech. Drůzové v Suvejdě ale věří, že se jednalo o plánovaný záměr. Masakrům kdy předcházela mnohaměsíční mediální protidrůzská kampaň, která připravovala půdu pro zásah proti nepohodlné menšině. Příslušníci syrských bezpečnostních sil byli většinou bývalí příslušníci sunnických povstaleckých skupin, kteří mohli mít problém s heretickou sektou, jako jsou drůzové. Událostem v Suvejdě předcházely masakry Alavitu na pobřeží v západní části Sýrie a částečně se to týkalo i některých křesťanských komunit. Nový režim usiluje o vytvoření jednotné centralizované Sýrie, proto také vyvíjel tlak na syrské Kurdy. Ti se nedávno po ztrátě americké podpory a vlastních chybách podrobili centrální vládě a souhlasili se začleněním svých jednotek do národní armády. Kurdští a družští představitelé byli dlouhodobě v kontaktu, i když žijí na opačných koncích země. Teď už ve snaze o autonomii zůstali jen drůzové. Jsou to příslušníci náboženské sekty, kteří žijí v horských oblastech východního Středomoří, zejména v Sýrii, ale také v Libanonu, Jordánsku nebo Izraeli. Tradičně se snaží udržet si místní mocnosti od těla, nemíchají se do konfliktů a snaží se žít po svém. S Asadovým režimem žili v napětí a mnozí z nich vítali pád jeho režimu, i když to znamenalo příchod bývalých džihadistů k moci. Loňské masakry v Suvejdě, velmi váhavý přístup Šarovy vlády k vyšetřování zločinů a potrestání viníků, stejně jako odmítání vládních elit odejít z obsazených vesnic, způsobili u drůzů velký mentální obrat ve vztahu k režimu Ahmada Shary. Ujalo se mezi nimi přísloví, podle kterého Ahmad Shara sice bliká doleva, ale zahýbá doprava. Část druzských představitelů v Sýrii se obrací o pomoc na Izrael, kde žije jiná část druzské komunity. Tato část syrských druzů tvrdí, že jejich prioritou je teď bezpečnost a to jim prý zajistí jen Jeruzalém. Dokonce mluví o tom, že by chtěli být přičleněni k Izraeli, ale pro izraelskou stranu by to asi bylo příliš velké sousto. Suvejda je od společných hranic příliš daleko. To vše je součástí otázky, jak bude vypadat Sýrie budoucnosti. Nejdříve tvrdá centralizovaná diktatura a pak rozpadlý stát ve vícenásobné občanské válce. Ahmad Shara chce znovu jednotný stát, v čemž ho podporuje Turecko. Izrael dává přednost decentralizované Sýrii menšin, včetně druzské autonomie na jihu. Paralelně s tím se odehrává mentální proměna u drůzů na Golanských výšinách, oblasti, kterou Izrael dobyl na Sýrii v roce 1967 a anektoval v roce 1981. Tamním drůzům nabídl občanství, jako mají izraelští drůzové v Galileji. Ti se vždy považovali za Izraelce a vstupovali do jeho ozbrojených složek. Jenže golanští drůzové dlouho odolávali a ponechávali si syrskou identitu. Spokojili se s trvalým pobytem, který jim zajišťoval většinu výhod, včetně zdravotních služeb. Po událostech, jako byl masakr v Suvejdě, i golanští drůzové začali uvažovat o Sýrii i Izraeli jinak. Mimo jiné rychle narůstá počet žádostí o izraelské občanství. Golanští drůzové nicméně nadále sní o otevřených hranicích a o tom, že budou jednou moci přecházet přes hranice Izraele, Libanonu a Sýrie za příbuznými. Prozatím v Izraeli jednají o záměru nahradit chybějící pracovní sílu právě drůzskými zájemci ze Sýrie. Identita drůzů v Sýrii i na Golanech se v posledních letech značně proměnila. Přesto drůzský symbolický 7. říjen zůstává stranou pozornosti.
5: Upozorňuje Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Společnost zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence zveřejnila rozsáhlou sbírku matematických výpočtů vygenerovaných interním modelem. Zjištění na jednu stranu odhalují, čeho jsou nejpokročilejší modely umělé inteligence schopny dosáhnout, ale zároveň vyvolávají otázku, do jaké míry se výsledky opírají o práci skutečných matematiků. Překotný vývoj také vyvolává obavy, že firmy technologii vyvíjejí rychleji, než se změně dokáže přizpůsobit nejenom akademické prostředí. Více už odborník na umělou inteligenci Filip Dvořák.
9: Umělá inteligence se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu. Pokud chcete veřejnost přesvědčit, že vaše firma vyvíjející umělou inteligenci má hodnotu 2 bilionů dolarů, musí se o vás mluvit. V posledních týdnech to podle světových médií prakticky každý den vypadá, že lidstvo stojí na pokraji vyhnutí, které způsobí umělá inteligence, nad níž jsme ztratili kontrolu. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v září varoval, že by roj agentů umělé inteligence mohl do roka ovládnout internet. Situace ale není taková, jaký občas líčí média. Strach z umělé inteligence přitahuje pozornost veřejnosti a ta obratem ovlivňuje, jakou váhu umělé inteligence přikládají politici i investoři. K vyhlazení lidstva vinou umělé inteligence nejspíš nedojde. Dnešní umělá inteligence stále potřebuje člověka, aby ji kontrolovala a opravoval. Sama sebe totiž zkontrolovat nezvládne. Přesto jsme se ocitli v historickém okamžiku. Posledních pár let jsme umělou inteligenci hlavně učili, dokud se nám do ní nepodařilo nacpat kolektivní know-how celého lidstva. Veškeré dosavadní vědění máme najednou na dosah dobře položené otázky. A posunuli jsme se dál. Podle odhadu společnosti Deloitte letos připadnou na používání umělé inteligence 2/3 výpočetního výkonu, který věnujeme celé umělé inteligenci. Víc energie už tedy pálíme na to, abychom umělou inteligenci používali, než abychom ji učili. To je skvělá zpráva. Zapomněli jsme ale na jednu věc. Jazykový model je statistický souhrn všeho, co jsme mu dali přečíst, včetně našich omylů. Chybuje proto stejně jako lidé, z jejichž textů sám vznikl a sám se bez principu zkontrolovat nedokáže. Ověřit, že je odpověď správná, je totiž úplně jiná matematika, než ji vymyslet. Je to úloha logického dokazování krok za krokem. Grafické čipy, na který dnešní umělá inteligence běží, jsou stavěné spíše na násobení obřích matic a proto tu úlohu se vůbec nehodí. Sám jsem umělou inteligenci nasazoval do produkce, kde si chybu nikdo dovolit nemůže. Od Prahy a Toulouse přes San Francisco, Toronto a Houston. Nikde nestačilo, že má systém většinou pravdu. Rozhodující je, jestli poznáme, kdy ji nemá. Co se stane, když to nepoznáme, popsala v září televize CNN. Letos na jaře se americká armáda chystala zadržet čínskou loď na Blízkém východě. Analytik nechal chatbota projít zpravodajské podklady o nákladu a chatbot ho označil za součást jaderných zbraní pro Irán. Vojáci se připravovali k obsazení lodi, ale letadla už byly ve vzduchu, když se ukázalo, že jde o omyl. Málem to rozpoutalo válku, řekl CNN, jeden ze zdrojů. Válku mezi dvěma jadernými mocnostmi, kvůli chybě, kterou stroj sám odhalit nedokázal. Umělá inteligence zlepšuje schopnosti všech, tedy těch, kdo svůj potenciál využívají k nekalé či kriminální činnosti. Útočníkovi stačí najít jehlu v kupce sena. A v tom jsou jazykové modely skvělé. Obránce ale musí vědět, že tam žádná další jehla nezůstala. To je výrazně těžší úloha a statistika ji nedokáže dobře řešit. To umí jenom logika. Ubránit svá data musí firmy, instituce i stát, který drží citlivé údaje o občanech, jejich majetku a bezpečnosti země. Státy si to začínají uvědomovat, zatím pomalu, ale sílící tlak nepřátelských zemí na destabilizaci fungujících systémů nás všechny donutí bránit se efektivně. Odpovědí je další vývojový krok, neurosymbolická umělá inteligence. Spojuje jazykový model, který navrhuje, s logikou, která ověřuje. Model čte a hledá souvislosti, logika rozhoduje, co z toho lze skutečně doložit. Teprve tak z umělé inteligence dostaneme spolehlivou funkcionalitu a nejen přesvědčivé odpovědi. Agenti postavení na takové umělé inteligenci usnadní rutinní práci, urychlí testování, výzkum, zkrátí všemožné lhůty a budou chránit strategické informační systémy před útoky, které jsou díky umělé inteligenci mnohonásobně silnější. Evropa je zatím v nevýhodné pozici. Obří výpočetní centra pro umělou inteligenci tu teprve vznikají a na amerických čipech a cloudech jsme závislí. Zatím. Česko se o jedno z evropských center uchází s projektem na Zbraslavi. I kdyby uspělo, s americkými giganty se velikostí měřit nebudeme. Naše šance je jinde. Ověřování nepotřebuje obří datová centra. Vystačí si s obyčejnými procesory. Potřebuje lidi, kteří rozumí logice a matematice. A ty české univerzity vychovávají. Vznikají tu i mladé firmy, které umělou inteligenci nasazují tam, kde jde o bezpečnost státu a lidí. Role člověka zůstává klíčová. Dnešní umělou inteligenci můžeme přirovnat ke šroubováku nebo ke kladivu. Zkoušíme, k čemu všemu se hodí, většinou se to daří, občas ale šroubovák sjede a zarazí se nám do ruky. Jenže u kladiva víme, že jsme se uhodili. Jazykový model se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu, a chyba se často pozná, až když jsou letadla ve vzduchu. Když podáme k ruce logiku, která ho zkontroluje, bude nám umělá inteligence především pomáhat, a to je při naší ochraně a bezpečnosti.
5: To byl Filip Dvořák. Jedním z témat kampaně před komunálními volbami byla v řadě měst a obcí dostupnost bydlení. Tu často komplikuje skutečnost, že byty se stávají vhodným prostředkem pro investice. Na toto téma vám nabízíme opakování příspěvku komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
10: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
5: Tolik opakování komentáře Julie Hrskové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
11: Co jsou to nepřímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Senátorem za Rychnovsko bude dalších 6 let Jan Grulich z TOP 09. Ukrajina by měla podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyměnit lídra. Golfistky Kousková a Maková jsou na elitním turnaji v Jižní Koreji v elitní desítce. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z Hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit ve své práci v Senátu.
12: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru, a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
3: Jan Grulich z TOP 09 obhájil senátorský mandát na Rychnovsku. Získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z Hnutí ANO, dostal o více než 10 000 hlasů méně. Grulich řekl, že se chce v dalším 6letém období věnovat především školství a navázat na svou dosavadní práci.
13: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně jak reagovat. Změny jsou tak obrovské a my musíme reagovat rychleji.
3: Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval v pátek ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
14: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
3: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se v pátek po vyučování nevrátil ze školy domů. Měří asi 165 cm, je štíhlý a má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh s obrázky planet. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Jeho fotografie je na serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství světa v Azerbajdžánu bronz v kategorii nad 100 kg. V souboji o medaili zdolal Fina Pumalajneho. A golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské túry netypicky hraném v Jižní Koreji útočit z děleného čtvrtého místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery, přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
15: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty těch berdíků a těch skvělých ran do té doby, protože si myslím, že jsme hráli relativně bez chyb a asi někde jsem si to vybrat musela.
3: Do závěrečného kola vstoupí Kousková před polednem českého času. Dělená 8. příčka s odstupem 2 ran na Kouskovou patří Patricii Makové. Jana Melichová je o 2 rány zpátky 21.
4: Omezení po požáru na D1 za 9 Kříži a překážka na D1 u Vyškova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na Domašov uklízí po požáru. Na kilometru 172 schořel kamion. Jede se pouze levým pruhem, díky slabému provozu se netvoří kolona. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a vybočuje se před ním. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. V dlouhodobém zúžení mezi 41. a 25. kilometrem se teď projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je i tam plynulý provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, které později začnou ubývat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ten případ vzrušil v roce 1932 celou Ameriku. Neznámí pachatelé unesli syna slavného pilota Charlesa Lindbergha. Zprávu během několika hodin převzali noviny z celého světa, které pak sledovali vše, co se dělo dál. O případu, nad jehož údajným vyřešením se pořád vznášejí otazníky, si dnes ve speciálu portrétů věnovaných významným únosům povídám s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
17: Dobrý den.
16: A dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Slavné únosy.
16: A začneme malým výletem do historie. 11. červen roku 1927. Já vám tedy musím říct, že tu následující nahrávku si asi moc neužijete, není moc kvalitní, ale berte to jako důkaz toho, co všechno zajímavého ukrývá archiv Českého rozhlasu.
18: And of the United States, I bestow the distinguished flying cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done upon Colonel
17: Charles A. Lindbergh.
16: Stalo se 3 týdny poté, co 25-letý Charles Lindbergh jako první člověk na světě překonal sám v letadle bez mezipřistání trasu z New Yorku do Paříže, a to za 33,5 hodiny. Skoro by se dalo říct, že tuhle celosvětově sledovanou slávu za několik let vystřídalo celosvětově sledované neštěstí, to když v březnu 32 byl unesen Lindbergův syn. To je téma dnešního pořadu. Mimochodem, stalo se to den poté, co tehdejší americký prezident navrhl v kongresu opatření na potírání rostoucí zločinnosti. Honzo, napadá mě, opravdu měli v té době Spojené státy tak velké problémy s kriminalitou?
19: Ano, tam šlo o souběh dvou fenoménů. Jednak toho, že ta po první světové válce schválená prohibice zrodila obrovský ekosystém zločinců, mafiánů, kteří disponovali obrovskými částkami a v podstatě vytvořili jakýsi protisystém proti tomu tradičnímu a měli obrovský vliv na justici, na policii, a teprve na konci 20. a na začátku 30. let se ten systém s tím začal nějak vyrovnávat, profesionalizovat a bojovat s tímhle opravdu organizovaným zločinem. A druhým fenoménem byla hospodářská krize. Bída, nezaměstnanost, lidé, kteří dlouho nepracovali, neměli co do úst, tak často jako poslední akt zoufalství se uchylovali k zločinu, nebo prostě to, co by za normálních okolností neudělali, byli ochotni krást, loupit nebo dokonce unášet. A ty únosy v tehdejších Spojených státech byly poměrně běžné. V letech 1930 až 1932 bylo v USA údajně zaznamenáno kolem 2,5 tisíce únosů, a jen v samotném Chicagu v letech 30 až 32 bylo nahlášeno 400 případů. A jen den po únosu Lindbergova syna byl unesen jiné dítě, 11-letý James DeJude, o něm vlastně nic nevíme. Tak to jenom pro ilustraci, že to nebyla nějaká výjimka, ale byl to v té době poměrně masový jev. A já bych ještě dodal, že vlastně ani policie v té době neměla vyjasněné kompetence, neměla nástroje, jak tenhle ten typ zločinu, tenhle kriminální čin vlastně správně vyšetřovat, jak se k němu postavit, a je to pak vidět i na tom průběhu toho Lindbergova případu.
16: Mimochodem, i na tu mafii dneska dojde, nechte se překvapit, jak to dopadne. 1. březen roku 1932, to je datum, které si teď pamatujte. Ukázka, kterou uslyšíme, je z knížky Jimmyho Fishera Duchové Hopewellu. Hopewell je místo, kde měl Charles Lindbergh svoje, řekněme, víkendové sídlo. A teď už má slovo David Schneider.
20: Bylo 21 hodin. Seděli v obývacím pokoji a Lindbergh uslyšel hluk, jako by ze židle v kuchyni spadly lamely z bedínky na pomeranče. Ve 22 hodin šla Betty Goová zkontrolovat dítě. V postýlce nahmatávala tělíčko, ale nemohla ho najít. V panice na to upozornila. Lindbergh spěchal do dětského pokoje. Uviděl, že pravá okenice u jihovýchodního okna je otevřená. Samotné okno bylo zavřené, ale na krytu radiátoru, který tvořil parapet, si všiml bílé obálky. Nezvedli, aby nezničil otisky prstů. Prvními policisty, kteří dorazili, byli ve 22.40 dva strážníci z Hopewellu. V dětském pokoji si pod oknem všimli hrudek hlíny. Venku pod oknem našli v blátě otisky po žebříku. Pomocí baterky sledovali stopy, které vedly k žebříku nedaleko domu.
16: Tím uneseným byl syn Charlesa Lindbergha, syn stejného jména, také Charles Lindbergh, tedy junior. Honzo, policie měla asi hodně problémů s tím, že ta událost, to se rozkřiklo velmi rychle a nahrnulo se tam obrovské množství lidí na ten pozemek té vily.
19: No, policie vlastně z dnešního pohledu, tak jak my si představujeme ideální vyšetřování, tak čelila třem problémům. Nevyjasněným kompetencím a nedostatku know-how, jak vlastně tohle řešit. Pak to byla samotná osobnost Charlesa Lindbergha, který si samozřejmě z pozice otce pochopitelně vymínil, že bude on rozhodovat, jak bude vyjednávat, jakým způsobem ta celá akce bude prováděna, ale tím vlastně jako de facto přebral vyšetřování, a ti vyšetřovatelé, velitel policie státu New Jersey a další složky, to vlastně akceptovali. A tady si myslím, že couvli trošku před tím hvězdným statusem Charlesa Lindbergha. No a třetí, možná si zase ten největší problém je, že okamžitě se to dozvěděla média a do toho sídla se nahrnuli novináři, zájemci a stal se z toho obrovský mediální cirkus. Takže nejenom, že zničili velkou část stop a policie vlastně nedokázala velmi rychle zajistit to místo, tak aby vlastně tam nikdo nezničil tu odchodovou trasu a tak dále, ale vlastně okamžitě se z toho stal mediální cirkus, který tomu případu také moc nepomohl. No a v tomhletom kontextu se rozvinula snaha nějak zachránit to dítě, respektive otevřít komunikační kanály s těmi únosci tak, aby se hlavně nestalo nic tomu dítěti, což byla Lindbergova samozřejmě hlavní priorita a tomu vlastně vše podřizoval.
16: No a čteme si dál ukázka z knížky Ludovika Kennedyho, která se jmenuje Letec a truhlář, případ Lindberg. Proč truhlář? O tom se také ještě v tomhle pořadu dozvíte.
20: Rozkaz policie zněl: zatčení únosců je druhořadou záležitostí. Každý člen policejního sboru je oprávněn zahájit osobní důvěrná jednání za účelem bezpečného navrácení dítěte, aniž by nesl odpovědnost za dopadení či zatčení únosců. Bylo v rozporu

0: dítěte.
1: Honzo, ta čísla těch různých údajů kolem toho, co musela všechno policie prověřit, ta jsou neuvěřitelná. Policie v New Jersey 200 tisíc hlášení s údajnou stopou, FBI 50 tisíc typů, New Yorkská městská policie 16 tisíc vyslýchaných. Ty už si říkal, že Lindbergh opravdu dělal úplně všechno pro to, aby se mu dítě vrátilo, takže nejen, že ta fotka se objevila vůbec poprvé v televizi v souvislosti s pátráním po někom zmizelém, ale a už jsme to říkali na začátku, Lindbergh dokonce do toho případu tak trochu se snažil zapojit i tu mafii.
2: Tam byla otázka, kterou si musel položit každý kriminalista, profil pachatele, kdo vlastně mohl tenhle zločin spáchat. A Lindbergh byl přesvědčen společně se svým právníky a poradci, že je ten únos dílem profesionálního gengu, to znamená někoho z řad organizovaného zločinu. Proto se snažil navázat přes nejrůznější takové ty zlodějíčky nebo ty, kteří mají vazby na ten organizovaný zločin, kontakty a snažil se získat nějaké informace nebo navázat ten komunikační kanál s někým, o němž byl přesvědčen, že o tom něco ví nebo dokonce je součástí toho organizovaného zločinu. Případu nepomáhalo ani to, že se nenašly žádné otisky, takže od počátku nebylo žádné vodítko, kdo by tím pachatelem mohl být.
1: Mimochodem, my jsme neřekli, co bylo důležitého v tom dopisu, který našli.
2: V tom dopisu byla žádost o výkupné ve výši 50 tisíc a bylo tam dokonce specifikováno, v jakých bankovkách. Ale ani to vlastně nemuselo ukazovat na to, jestli je to dílo nějakého zoufalého, chudého, nezaměstnaného nebo někoho, kdo se ocitl v nouzi, anebo nějakého profesionála, který už třeba nějaké únosy má za sebou. Jenom pro dokreslení toho kontextu v rámci toho hledání uvnitř toho organizovaného zločinu se do toho zapojil i slavný Al Capone, v té době tedy již ve vězení za ty daňové úniky a snažil se do toho vložit prostřednictvím tisku, ale to zase stejně jako mnoho jiných mediálních vyjádření jiných osob bylo vysvětlováno jako snaha získat pozornost a trošku se jako přiživit na tom slavném méně.
1: Po čtyřech dnech dostali Lindbergovi druhý dopis od pachatelů. Ten už žádal vyšší výkupné, 70 tisíc dolarů, a odůvodňoval to tím, že rodina zapojila do toho pátrání policii a média, takže ty náklady údajné tedy pro pachatele se tím zvyšují. A zároveň se tady v tuhle chvíli objevuje důležité jméno John Condon, 72-letý penzionovaný učitel z Bronxu. Jak on do toho zasáhl?
2: To je velmi zajímavá postava. On se o ten případ zajímal jako každý, kdo četl noviny nebo sledoval média, a ten únos syna národního hrdiny vnímal jako celonárodní hanbu. A prostě se do toho sám o sobě vložil a 8. března 1932 v lokálních novinách Bronx Home News otiskl dopis, kde nabídl únosci své celoživotní úspory a tak dal o sobě vědět. No a 9. března 1932 tento pan Condon našel ve své poště obálku, která mu byla určena a kterou pak vyšetřovatel identifikoval jako někdo, kdo vlastně předtím komunikoval s Lindbergem. To znamená, že to je ten únosce. A takhle Condon se skontaktoval s Lindbergovými, s policií a začal být prostředníkem. On je spíš známý pod tím kódovým jménem Jeff C., protože on pak nevystupoval pod svým jménem, ale pod iniciály JFC. A on pak začal vydávat šifrované inzeráty od 11. března, kde začal vlastně po své linii, ale svědomím Lindberga, komunikovat s tím únoscem. No a takhle se pak dostali i k tomu, že byla smluvena první schůzka, konkrétní fyzická schůzka mezi Condonem a tím údajným únoscem.
1: Stalo se 12. března na hřbitově v Bronxu. Co si tam řekli?
2: Ta schůzka probíhala velmi záhadně a zajímavě. Condon tam u brány hřbitova spatřil muže, který na něj mával bílým kapesníkem, a pak se chvilku jakoby hledali a nakonec tedy s tím údajným únoscem zavedl rozhovor, ve kterém se muž představil jako John, pak se o té osobě hovořilo jako o takzvaném Cemetery John, John ze hřbitova, Honza ze hřbitova, asi bych řekl. A zajímavé je, že on se v tom rozhovoru s Condonem ptal třeba na to, jestli ho čeká trest smrti, pokud je to dítě už mrtvé, což mohlo leccos naznačovat. Údajně ten Cemetery John poznal některé konkrétní věci spojené právě s tím Charlesem Juniorem, s tím dítětem, a pak po té schůzce 16. března Condon obdržel poštou balíček, v němž byl vypraný šedý vlněný spací úbor značky Dr. Denton No. 2, jak se tomu říkal, což byl důkaz, že to opravdu patří tomu dítěti. V té době nikdo nevěděl, jestli to dítě je naživu nebo je už po smrti. Takže takhle bylo potvrzeno, že ten Condon jednal s největší pravděpodobností s někým, kdo opravdu ten únos spáchal a kdo zná ty detaily, které znala jenom policie, Lindbergh nebo právě ten únosce.
1: Předání výkupného si smluvili na 2. duben 1932 a k tomu se teď za chvíli dostaneme.
0: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
1: Historik Jan Adamec je hostem ve speciálu portrétu, ve kterém si povídáme o únosu syna Charlese Lindbergha. Honzo, slíbili jsme 2. duben 1932, nakonec tedy ten únosce obdržel 50 tisíc dolarů. Stalo se to prý zase na hřbitově?
2: Ano, tam bylo důležité a nakonec se ukázalo jako pro dopadení toho pachatele klíčové to, že jeden z těch vyšetřovatelů trval na tom, že ta fyzická částka těch peněz má být sestavena z takzvaných zlatých certifikátů, které měly brzo být staženy z oběhu, nebo předpokládal se, že budou staženy z oběhu, tím pádem se předpokládalo, že budou nápadnější a bude je možné lépe vystopovat, což se nakonec také stalo. Tady na tom předávání důležité je to, že tam v tom autě byl i Lindbergh, který údajně zaslechl hlas přímo toho únosce, to je to slavné Hey Doctor, podle něhož pak Lindbergh při soudním líčení identifikoval nebo označil toho pachatele. Částka byla předána a ten únosce předal Lindberghovi údaje, kde by se mělo jeho dítě, jeho syn nacházet na údajné lodi. Nicméně pak, když Lindbergh i sám osobně létal nad tím pobřežím a hledal tu loď, tak žádnou nedašel. Takže logicky dospěl k závěru, že byl podveden a že tedy stále nemá žádnou jasnou informaci o tom, co s jeho synem je.
1: Jenom připomenu únos 1. března 1932 a teď se přesuneme do 12. května 1932. Čteme si z knížky Johna Douglase a Marka Olšakera.
3: Odpoledne 12. května 1932 řidič nákladňáku William Allen jel na Hopewell s nákladem dřeva. Zastavil, aby si odskočil do lesa. Tam spatřil něco, co vypadalo jako lebka dítěte a nohu trčící ze země. Zavolal kolegu, aby se také podíval. Pak se vydali do města hledat policistu a vrátili se s ním na místo činu asi 4 míle od Lindberghova domu. Jeho světla byla odtud v noci jasně viditelná. Tělo dítěte bylo v mělké prohlubni. Deštěm nasáklé, zčernalé, leželo tváří k zemi, pokryté listím a hmyzem. Chyběla levá noha od kolena dolů, levá ruka a pravá paže. Většina orgánů a část dolní poloviny těla zmizela, odnesla je zvířata. Betty Gowa ostatky identifikovala na základě oděvu, vlasů, rysů obličeje, zubů a Charlieho překrývajících se prstů na nohou. Nebyly zjištěny známky škrcení ani střelného zranění. Příčinou smrti se zdála být rozsáhlá fraktura lebky. K té došlo v noci únosu pravděpodobně, když se zlomil žebřík a spadl jutový pytel, který byl nalezen u silnice a obsahoval blond vlasy shodné s vlasy Charlieho.
1: Tak tedy policie a bohužel i rodiče měli tělo mrtvého dítěte. A teď se 2 roky nic neděje. 2 roky policie dostává tisíce informací, které vůbec nikam nevedou, vydává se na falešné nebo nikam tedy nevedoucí stopy. Ale v roce 1934 se najednou v New Yorku a v jeho okolí začínají v oběhu objevovat ty takzvané zlaté dolarové bankovky z toho výkupného. A pak jde všechno ráz na ráz a 1. září 1934 je zatčen německý truhlář nebo tesař, nelegální imigrant Bruno Richard Hauptmann. Co vlastně přivedlo policisty právě k tomuhle člověku? Byly to ty peníze?
2: No, já bych neřekl, že se začaly objevovat. Ono spíš došlo k tomu, co přesně ten jeden z vyšetřovatelů předpokládal. On v roce 1933 prezident Roosevelt opravdu nařídil stažení těch zlatých certifikátů a těch zlatem krytých bankovek. A tím pádem se vlastně začaly vyměňovat a každá, která se ocitla v oběhu, tak byla nápadnější a lidé si jich přirozeně začali všímat. A to se stalo i u toho vedoucího té čerpací stanice, který si tedy všiml té zlaté 10-dolarové zlaté bankovky a zároveň se zapsal číslo toho auta, jehož majitel nebo jehož řidič tou bankovkou platil. A tím vlastně se dostali na Hauptmanna A 18. září 1934 v bance identifikovali, že to je přesně ta 10-dolarová bankovka, kterou měli podle čísla zaznamenánu, že byla v tom výkupném, a to byl vlastně jako přímý důkaz. A 19. září FBI zatkla Hauptmana a v jeho bytě začala nacházet některé z poměrně přesvědčivých důkazů, jako třeba některé z těch peněz, které chyběly. A v podstatě vyšetřovatelé si začali být jistí, že mají konečně toho pravého. A v lednu 1935 pak mohl začít samotný soudní proces.
1: Neuvěřitelný, říkalo se tomu proces století ve Spojených státech. 162 svědků, bylo provedeno 381 důkazů a v únoru 1935 byl Hauptmann uznán vinným z vraždy a odsouzen k trestu smrti. Ta poprava se odehrála 3. dubna 1936. Hauptmann do poslední chvíle tvrdil, že je nevinný, ale těch důkazů proti němu bylo opravdu hodně. Honzo, ty už si říkal to nalezené výkupné, potom ještě dřevo z toho žebříku, po kterém patrně tedy Hauptmann lezl nahoru do toho okna, protože se shodovalo s prknem na podlaze v Hauptmannově půdě. Potom písmo a pravopis těch dopisů, už jsme říkali, že Hauptmann byl německý imigrant, takže tam byly zjevné tedy germanizmy v té angličtině, kterou on používal. Navíc ještě ve skříni jeho bytu se podařilo najít tuškou psanou adresu toho doktora Kondna, o kterém jsme se bavili, toho zprostředkovatele. A pak tady nakonec Charles Lindbergh, který v době předání výkupného seděl v autě před hřbitovem, tak potvrdil, že slyšel tedy ten Hauptmannův hlas. Ale to je ta, řekněme, strana té obžaloby. Obhajoba tvrdila poměrně důležitou věc, že prostě není možné, aby neznámý truhlář, tesař z New Yorku, přišel do domu, ve kterém v životě nebyl, věděl, pod které okno postavit žebřík, našel místnost, ve které bude to dítě, když ani nebylo jasné, že to dítě tam bude. Zkrátka, tam byly nějaké pochybnosti, jaká je role Hauptmanna a jaká byla asi role těch lidí z té rodiny. Co k tomu se dá dodat?
2: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven. A samozřejmě jedna z těch linií vyšetřování hned od začátku směřovala dovnitř rodiny, takže intenzivně se zpočátku vyslýchala Bettigová jako chůva, směřovalo se i na ty kamarády těch lidí, kteří pracovali přímo v té rodině. Asi nejvíce z pozornosti se pak soustředilo na Violet Sharpovou, což byla britská služebná, nikoli přímo u Lindbergových, ale u Murrowových, což byly rodiče Lindbergovy ženy v Englewoodu. A ta dokonce se ocitla pod tak velkým tlakem, že nakonec spáchala sebevraždu, protože byla informována, že s ní bude učiněn další výslech a toho ona se tak bála, že prostě spáchala sebevraždu. Ale nakonec se ukázalo, že všechna ta podezření, která směřovala na její kontakty mimo ten dům, nezakládala žádné podezření na to, že by někdo z jejího okolí mohl být skutečně tím spolupachatelem. Problém byl i v tom, že Hauptmann prostě mlčel, vinu nepřiznával, ale také neodhalil nikoho, s kým by mohl spolupracovat, přestože, a to obhajoba také zdůrazňovala, policie vůči němu postupovala často velmi brutálně, podrobovalo ho extrémnímu tlaku, musel psát dlouhé texty a byl dokonce jako fyzicky napadán, tak aby vlastně na základě těch několika důkazů z něj získali i to přiznání, které ale on nikdy nepodal. A konec konců i ten odklad jeho popravy svědčil o tom, že existovaly pochybnosti o té jeho vině a vyvolávalo to i velké spory uvnitř policie ohledně kompetencí a ohledně toho, že tam existují určité pochybnosti, ale nakonec tedy Hauptmann byl popraven a pravděpodobným pachatelem zřejmě byl. A je otázka, jestli byl jím sám, nebo jestli do toho byl nějakým způsobem zapleten někým jiným, kdo zůstal v pozadí, o něm vlastně se dosud nic neví.
1: Mimochodem zajímavé je, že Lindbergovi do Hopewellu na to víkendové sídlo jezdili sice už nějakou dobu, ale pokaždé odjížděli v neděli večer, maximálně v pondělí ráno. Tohle byl jediný případ, kdy kvůli rýmě právě toho později uneseného Charlese tam zůstali až do úterka. Zase, jak je možné, že to Hauptmann věděl?
2: Ano, to, co říkala obhajoba, že prostě to byla znalost, kterou mohl mít jen někdo, kdo měl uvnitř té domácnosti a kdo měl ty bezprostřední znalosti, ale žádné jako spojení se neprokázalo, nepodařilo se ustanovit.
1: Možná právě tahle nejistota vedla k tomu, že vdova po Brunu Hauptmannovi dalších 60 let, tedy až do své smrti, žádala o znovu otevření případu, ale nikdy jí nebylo vyhověno. A ještě takové dvě drobnosti na závěr. Lindbergh měl s manželkou, ty už si říkal, Anou Morovou, což byla dcera amerického velvyslance v Mexiku, celkem 6 dětí, tedy včetně i uneseného a potom zabitého nebo zemřelého Lindbergha Charlesa juniora. Dalších ale 7 nemanželských dětí měl se 3 ženami v Německu. On tam žil téměř jakýsi paralelní život po druhé světové válce. Zemřel 26. srpna 74 na Havaji. Bylo mu 72 let. No a ještě tečka k tomu, co ty si říkal na úplném začátku, k té, řekněme, nejistotě policie. Američtí zákonodárci v reakci na tuhle událost přijali velmi rychle nový zákon, podle kterého se únos stal federálním zločinem. No a vlastně musím říct, že tenhle případ inspiroval i Agátu Christie a tohle téma využila pro svoji slavnou detektivku Vražda v Orient Expressu. To je vše z dnešního speciálu Portrétu. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Ivana Možná. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, a zase příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: K pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, samozřejmě v audioportálu Můj rozhlas, no a také na dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zase za týden se těší David Hertl. Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí za Lužánky. Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou už dnes jednat o nové koalici. Sestavit je chtějí především s uskupením Karlovaráci. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. A kvůli Velké Pardubické bude dnes od 8 ráno do 7 večer uzavřená část silnice 1/37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara. Je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavního nádraží. Hokejisté Třince zabojují v Tipsport Extralize o udržení 100% bilance. V 10. kole nastoupí Slezané na ledě obhájců titulu z Pardubic a pokusí se přidat jubilejní 10. výhru v ročníku. Souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky začne v 18:30. Nedělní hokejový program odstartuje už 15 hodin. Hrát se budou taky zápasy Sparta Vítkovice, Mladá Boleslav Litvínov, České Budějovice Liberec, Karlovy Vary Kladno, Brno Plzeň a Hradec Králové Olomouc. Radiožurnál Sport je všechny přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
5: Na D1 omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasahují hasiči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu. A průjezdné je to levým pruhem, teď bez zdržení. Na Pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru se navíc jezdí pouze jedním pruhem. Na silnici 52 se vyhněte překážce při průjezdu Mikulovem ve směru do do Rakouska. Před kruhovým objezdem za kostelem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Za velký stůl designéra Maxima Velčovského můžete usednout do neděle 11. října v Malé dvoraně Veletržního paláce. V Praze je tento týden přehlídka Design Block. Švejk je český Forrest Gump. To říká jedné z nejznámějších českých literárních postav herec Antonín Holub. V nové inscenaci Vršovického divadla Mana, Tak nám zabili Švejka, hrají titulní figuru hned dva herci a dvě herečky současně. Jak to vypadá? A bude nás také zajímat, jak vyprávět pravdivě o někom, kdo už nežije a jehož psychiatrická diagnóza je strašákem i tabu v celé rodině. Tohle téma si ve svém autobiografickém románu nazvaném Mé pravé jméno je Elizabeth zvolila francouzská spisovatelka Adèle Jonová. Prestižního hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal v Londýně. Kultuře Plus ovšem nabídneme i další témata. Dobrý poslech přeje Michaela Vetešková.
0: Kultura Plus.
6: Změnit pohled na českou literaturu a kulturu ve světě, udělat z ní objev a taky podpořit nové překlady do cizích jazyků a získat silnější hlas v mezinárodní konkurenci. To všechno jsou plány pro Českou republiku, která je čestným hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
7: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj 10-minutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
8: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům i celým národům v těžkých chvílích.
7: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů.
6: Tamní dění sleduje kolegyně Kateřina Svátková, která do Kultury Plus připravila svou následující glosu.
9: Frankfurt a projekt Czechia 2026 jako největší příležitost české kulturní diplomacie za poslední desetiletí. To je fráze, kterou jsem za poslední rok slyšela i řekla nespočetněkrát. Od zahájení 78. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu to celé nabralo na obrátkách. A jaký byl a vlastně bude ještě dlouho po skončení ten letošní ročník? Za prvé politický. Hned po slavnostním zahájení se o veletrhu psalo jako o místě sporu spisovatelky Radky Denemarkové a ministra Otto Klempíře za Motoristy. A výsledek? Německá Tagesschau zařadila Denemarkovou mezi silné ženy letošního veletrhu. Po bok Gisele Pelikotové, autorky knihy Óda na radost. Pelikotová, přeživší skandálního případu sexuálního násilí, zaplnila jednu z největších scén na veletrhu. Připravenost, pohotovost, jazyková vybavenost. To jsou tři atributy, které mají místní moderátoři. Často jsou to televizní hvězdy. A i když by to možná bylo divácky a posluchačsky vděčné, nevedou na jevišti společenský small talk. Jedním z velkých zážitků pro místní publikum tak zůstane i vystoupení letošní držitelky Pulitzerovy ceny za historii Jill Leporové. Další, dá se to tak snad říct, silný ženský hlas letošního veletrhu. Že o tématu militantní demokracie, bezpečnostních hrozeb v používání umělé inteligence nebo manipulace volebními výsledky ve Spojených státech mluvily tři ženy, nepřekvapilo nikoho. Nebo přece? Projekt Czechia 2026 a motto Česko, země na pobřeží je v obřím areálu frankfurtského výstaviště vidět všude. Česká prezentace je viditelná, program pestrý a na český pavilon se chodí dívat i zástupci knižního biznisu, třeba z Austrálie nebo Filipín. Proč? České literární centrum tady pořádá organizované prohlídky pavilonu, kde se debatuje, kreslí naživo, zní třeba hudba Mária Biháriho. Najednou tu česká kultura dostává nový odstín, má mezinárodní dosah. Učíme se na ně dívat očima cizinců. Některé cizince tu člověk potká a zjistí, že se čeština stala jejich domovem. České knihy se vydávají v Polsku nebo třeba ve Finsku. A slyšet češtinu s nejrůznějšími přízvuky, vnímat postřehy znalců zvenčí je často daleko zajímavější než to, co si můžeme poslechnout v česko-českých intelektuálních rozhovorech, než to, co známe jako vlastní boty. Mimochodem je hezké poslouchat idiomatické výrazy v ostatních jazycích. Zatímco něco, čemu nerozumíme, v češtině označíme za španělskou vesnici, v němčině je to vesnice česká. A v Polsku můžu zase říct, že tchajvanská literatura je pro mě český film. Organizátoři české účasti teď budou vysvětlovat, proč taková kulturně diplomatická mise stála přes 190 milionů korun. Budou vysvětlovat, že do téhle částky patří i podpora překladů z češtiny do ostatních jazyků. Jak jinak totiž posunout českou literaturu a kulturu na úroveň té evropské a světové? Není to jen otázka národní hrdosti, ale i biznisu. Tady ve Frankfurtu se dobře ukazuje, že je dobře nerezignovat pro biznis na kulturu a naopak. České hostování na největším světovém knižním veletrhu neskončí stažením banerů Česko, země na pobřeží. Ovlivní českou literaturu a kulturu na řadu dalších měsíců a let.
6: Dění na veletrhu knih v německém Frankfurtu nad Mohanem od začátku týdne sleduje kolegyně Kateřina Svátková. Veletrh potrvá do neděle. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone Award za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas kvartet. Dostal ocenění v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
10: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
11: Úprimně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá ťažšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a verím tomu, že tým pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
10: Komentuje toto ocenění Peter Jarůšek pro Český rozhlas a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
12: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ludovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v té chaotické době, kde se toho vlastně odohrává veľa.
10: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
12: Tak záleží samozřejmě na usporiadatelovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu a vracíme se k němu velmi rádi.
10: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
11: A potom je tam koncert Gebau. v Amsterdame, v Madridě, myslím, že budeme, no a rok zakončíme v prosinci nahrávaním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznějí, by mali zaznět, Dvořákové klenoty, jeho opus 61 a opus 105.
10: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti.
6: Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén, to je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Ješka nabízí Vršovické divadlo Mana v Praze. Inscenace Tak nám zabili Švejka je směsicí známé groteskní látky i tradičních situací v alternativním pojetí. Na zkouškách tam natáčel kolega Tomáš Maleček.
13: Švejk je český Forrest Gump.
14: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
15: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
16: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí nám vyzvalit tyku za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
17: V táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
16: V táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
18: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla, a že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
14: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
18: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
16: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
18: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i náhle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
14: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
18: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
14: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka.
6: A Kultura Plus pokračuje dalšími nejenom literárními tématy. Strach z dědičné duševní nemoci jako klíč k objevení rodinné historie, vztahu i vlastního života. Mládí versus stáří, to, co se stalo v kontrastu s tím, co se vypráví. To všechno si francouzská spisovatelka Adèle Yonová zvolila jako hlavní téma svého debutového románu s názvem Mé pravé jméno je Elizabeth. V překladu Sáry Vybíralové vychází u nakladatelství Paseka a příspěvek připravila Kateřina Svátková.
19: Il a mis en ordre, jeté.
20: Román, který vypráví celé století, ale je spíš intimní zpovědí a hlubokým zamyšlením nad tím, co víme, co vědět chceme a co vůbec vědět můžeme. O sobě, o své minulosti a hlavně o tom, co se bude jednou vyprávět. Na základě korespondence, vyprávění, mizející paměti i fantazie. Adèle Yonová napsala autobiografický román a vypráví tedy ona sama. Nebo ne?
21: Když mi prarodiče navrhli, abych s nimi přivezla auto z Portugalska do Paříže, věděla jsem, že to udělám. Že tu skulinu otevřu a vklouznu do ní. Že pohlédnu na babičku a řeknu jí do očí, Beci. Když na to myslím, když myslím na ten sled slov, která ze sebe vysoukám, která ze sebe budu muset vysoukat, abych to dokázala, cítím, jak se mi svírá břicho. Jak vyslovením jména zatěžkaného tajemstvím rozbít mlčení. Jinak řečeno, jak se nejlépe odpaluje bomba. Později to bude snazší. Členové rodiny se mi budou ozývat sami zvědavě i podezřívavě. Prý pátráš po informacích o Beci, nikdy neřeknou o mé mámě, o mé babičce, o mé sestře. Vždycky budou říkat o Betsy. Ale prozatím je Betsy jméno, které se nevyslovuje.
20: Adel Jonová používá celkem oblíbené literární postupy. Kombinuje dokumentární záznamy, nahrávky rozhovorů, historické dopisy i vyprávění o setkáních, více či méně očekávaných. A hlavním hnacím motorem je pro ní vlastní strach z psychiatrického onemocnění. Vypravěččina babička je totiž ta, jejíž pravé jméno bylo Elizabeth a říkalo se jí Betsy. Proč? Proč ji ani děti nevnímali jako přítomnou matku? Kdo byl ve skutečnosti její manžel? Proč v rodině přetrvává strach ze stárnutí, z toho, že budeme v uvozovkách blázniví jako Betsy? V něčem možná vyprávění o téhle svéhlavé, originální a nevšední ženě, která přežila desítky let možná naprosto nevhodnou psychiatrickou léčbou, připomíná román Knakýzyho Přelet nad kukaččím hnízdem. Protože psychiatrická diagnóza mohla být i útěk, trest, manipulace. Mladá vypravěčka i sama Adel Jonová jsou odbornicemi na filmovou vědu a filozofii. Často se tak v románu Mé pravé jméno je Elizabeth prolínají časové roviny, odkazy na postavy třeba od Alfreda Hitchcocka nebo Charlotte Bronteové. Sama Jonová píše způsobem, který čtenáře udrží v napětí až do poslední chvíle. A filmové jsou i autorčiny vypravěčské postupy. Flashbacky a dějové posuny skládá Adel Jonová tak, že vidíme několik filmových pláten najednou. Do češtiny román přeložila Sára Vybíralová a i díky ní je text plynulý, přirozený a precizní zároveň. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
6: V Kultuře Plus jsme vám představili knižní novinku Mé pravé jméno je Elizabeth. To kniha s jiným ženským jménem Kerry je už zavedeným pojmem. Příběh šikanované středoškolačky Kerry napsal King před více než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal bestsellerem a odstartoval jeho závratnou kariéru. Už 2 roky po vydání ho poprvé převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén hororového filmu. Tento týden měla premiéru nová, tentokrát 8dílná seriálová Kerry, režiséra a scénáristy Mikea Flanagana.
2: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Kerry White. Make her feel welcome.
21: Kerry White je 16-letá outsiderka. Ve škole ji šikanují spolužáci, doma ji vychovává fanaticky věřící matka. A když se Kerry rozčílí, začnou se kolem ní pohybovat předměty. Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Kerry psát jako povídku pro časopis.
3: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat? No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. Mně se do toho nechtělo, protože to bylo příliš těžké, byl jsem líný. A navíc bylo jasné, že to bude příliš dlouhé. Nechápal jsem, jak bych něco takového mohl prodat a upřímně řečeno potřeboval jsem peníze. A tak jsem do toho šel.
21: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román. A příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Kerry o 2 roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Kerry filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují.

0: a potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. De Palmova Kerry letos slaví 50 let a právě tahle scéna se stala jedním z nejznámějších obrazů filmového hororu. Sissy Spacek i Piper Laurie v roli její matky navíc za film získali nominace na Oscara. Tím ale Kerry zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloé Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Kerry znovu. Tentokrát jako 8-hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálu Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Kerry hraje Summer Age Howl, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Kerry je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Klid, sounáležitost a světlo. Taková témata nese instalace Veranda od designéra Maxima Velčovského. Najdete ji v rámci letošního design bloku v Malé dvoraně Veletržního paláce. A doslova si můžete usednout za obrovský stůl, který je v jejím centru. S Maximem Velčovským na místě natáčela kolegyně Zuzana Filipková a rozhovor vznikal při přípravných pracích před zahájením přehlídky.
3: My tady teďka stojíme ve Veletržním paláci v Malé dvoraně, kde máte obrovský stůl, který se táhne vlastně celou tou dvoranou a má takovou jako vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle toho, jak to vnímáme. Tak mohl byste to trochu představit, to dílo celé se jmenuje Veranda.
4: Já se budu snažit popsat pro posluchače. Jsme v Malé dvoraně, v té famózní, fantastické dvoraně, jedno z nejmonumentálnějších prostorů vlastně v Praze, kde se nachází Veletržní palác Národní galerie. Veletržní palác byl postaven k veletrhům jako vzorkovým veletrhům, takže design blok se tady vlastně tenhle rok prolíná s uměním v několika patrech a poprvé vlastně v historii si můžou lidi koupit vstupenku, návštěvníci se mohou koupit vstupenku a projít si nejen design, ale i umělecké sbírky a v této dvoraně vlastně u tohoto stolu mohou se nadechnout v tom maratonu, protože to jsou kilometry a kilometry kultury. A jak jste správně poznamenala, ta pozvolná gradace toho stolu není jenom jako formální gesto, ale je to jakýsi symbol růstu a proměny času. Na tom, ten stůl začíná na 50 cm, kde je určen pro malé děti.
3: A to, v dětské zóně.
4: Jsou v dětské zóně v podstatě. A ty židle, tonetky, které jsou českým vynálezem přes 150 let starým, stejně jako Národní galerie slaví tento rok 230 let, tak vlastně rostou u toho stolu od toho dětského křesílka až po barovku, kde je to takový symbol vlastně, že každý, kdo sem přijde, si může najít své křeslo podle toho vlastně, jak mu sedí. Ačkoliv je ten stůl sešikmený, tak my jsme pořád schopni na něm konzumovat kafe nebo dát si decku nebo cokoliv jiného, protože ta hladina se nám nevylije, ale vlastně přemýšlíme o tom, nebo můžeme přemýšlet o tom vlastně, kdo teda skončí na tom konci toho stolu, kde tam už je místo jenom pro jednoho člověka. Je to taková jako trošku jako symbol nějakého jako růstu kariérního, anebo zároveň se můžete trošku představit jako jednání politiků na nějakém summitu, ale princip je spíš o tom, že rodiče jsou na jednom konci a ty děti na druhém, protože já jako rodič vždycky, když mám problém, když jdu s dětma, tak mě na mě volají, tati si tady, mami si tady, je to i doma nebo na hřišti, kdekoliv. A tady jsme všichni u jednoho stolu se všema a můžeme spolu vlastně trávit ten čas na design bloku. Ten název Veranda je takovým jako symbolickým názvem, je to pro mě takový moment, když jsem přišel k babičce nebo když jdu na návštěvu, tak ta veranda s těma záclonem a s tím jedním stolem je takový předsálí, kde se vlastně ocitnete a pak čekáte, co se stane vevnitř. A pro mě je Malá dvorana přesně tohle. Do dvorany může každý, nemusí platit vstupný a tady se podívá nahoru lehkými dotyky zraku vidí různé torza artefaktu. Tamhle vidím, že nám kouká René Roubíček a sochy od Myslbeka a vlastně ho to svým způsobem může nalákat dovnitř.
3: Tady je ubrus, to je důležitá ještě věc. Ano. Říct, že tady je dlouhý ubrus, který je vlastně takový, mě to evokuje trochu tu chalupu, nebo přesně tak jako takový možná venkov, nebo takový jako domácí prostředí, protože on je červeno-bílý a kostkový.
4: Je to přesně takový symbol nějaký jako rustikální, ale zároveň je to zajímavý dekor díky za tu otázku, protože zatímco v moderním umění dosud bojovalo několik mužů o pozici pionýra v abstraktním umění, tak ta kostka v tom textilu je daleko starší a ta abstrakce vlastně funguje už mnoho set a možná někdy i tisíce let díky tkalcovskému stavu, který pokládá to vlákno vlastně v nějaký osnově. Takže ta kostka tady má i jakýsi jako charakter nějakého dekoru, ale zároveň prvku, který je to vlastně červený čtverec na bílém pozadí, několikrát multiplikovaný.
3: Vy máte ještě druhou část důležitou v design bloku a to je výstava výzdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu, kde máte výstavu fotosyntézy. Mohl byste k ní říct ještě pár slov?
4: Ona vychází z mojí předešlé tvorby, kdy jsem tvořil takové magmatické vázy a teď ji posunuju dál. Každá ta váza je originál, ta fotosyntéza je takový jako vlastně odbraz nebo symbol něčeho, co je pro mě zázrak. Chemická reakce se stává nějakým jako božským zároveň elementem, kdy vlastně dochází k přeměně něčeho, co nám dává život. Takže ty vázy beru jako takový lůno pro květinu, do kterého prostě vsazujete květiny a ty vázy jsou vystříbřené, mají různé barvy. Vy se vlastně stáváte tím dekorem. Ty vázy nemají dekor, ale mají jako povrch bublin, jako, které vychází z toho magmatického procesu výroby skla.
3: Se tak hezky lesknou,
4: co se lesknou a vlastně odráží ten svůj vlastně okolní svět. To znamená, že vy a vaše rodina nebo váš interiér se stává dekorem toho povrchu, protože stává odrazem na, jako vlastně na něm.
3: Takže se tam vlastně uvidíme.
4: Takže se tam uvidíte i třeba několikrát. Takže je to jako, jako vlastně symbolická věc, která ten člověk jako vlastně si často i uvědomí, až když jako tu vázu vidí.
2: Verandu Maxima Velčovského si můžete užít ve Veletržním paláci do 11. října a stejně tak jeho výstavu Fotosynthesis v jízdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu. Kultura Plus je tímto ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
1: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Liberci zvítězili ve volbách starostové pro Liberecký kraj. Slovinci dnes v referendu budou hlasovat o zestátnění poplatků veřejnoprávní stanice RTV. Fotbalisté Ostravy podlehli Bohemians. Na ligovou výhru čekají už 5 zápasů. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení všech hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. Druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě je Hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. Sešlo se s Hnutím ANO a koalicí Liberec, Otevřený lidem a Piráti. Na dnešní dopoledne má naplánovanou schůzku s Hnutím Lepší Liberec. Ve vedení města budou starostové už třetí volební období. Říká jejich lídr Lukáš Hájek.
6: Skvělý výsledek pro starosty pro Liberecký kraj, který tady vyhráli po třetí v řadě. Jsem rád, že jsem mohl tu štafetu převzít po současném primátorovi a hlavně, že celá ta kampaň byla postavena na prezentaci těch dosavadních výsledků a na pokračování té naší vize pro město, kterou evidentně voliči ocenili.
5: Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
7: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
5: Temelíně na Českolipsku lidé v referendu odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Voliči rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst je odmítli. Trojici větrníků nechtějí například v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Slovince dnes čeká referendum o zestátnění poplatků za veřejnoprávní stanici RTV. Slovinské ministerstvo kultury uvádí, že úpravou zákona o RTV chce primárně změnit model řízení a dohledu nad veřejnoprávním médiem. Podle kritiků ale v novele chybí jakékoliv záruky a kabinetu premiéra Janeze Janči by prý umožnila mít plnou kontrolu nejen nad financováním RTV, ale i nad obsahem a programem. Novinářské organizace tvrdí, že novela je v rozporu s evropským zákonem o svobodě médií. Výsledky hlasování o poplatcích nebudou pro vládu závazné. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Meznu má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Nejdále je dneska asi stavba od Hostiradic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na některých úsecích je to zase trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava v šancelize už 5 zápasů nevyhráli. V 10. kole si připsali další porážku, tentokrát na trávníku pražských Bohemians 0-1. V sobotu taky Zbrojovka Brno doma podlehla Jablonci 0-1, Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2 a Mladá Boleslav si z Plzně odvezla pro hru 0-3. A házenkářky Mostu si vybojovali postup do druhého kola kvalifikace o Evropskou ligu. V severomakedonské Skopje sice úvodní duel prohráli o 4 góly, ale v odvetě na své palubovce zvítězili 27-17. Mosteckého trenéra Matěje Šustáčka potěšilo, že se na rozdíl od úvodního zápasu jeho tým soupeři nepřizpůsobil.
9: Ty makedonské týmy, oni hodně chcou narušovat to tempo a to nám udělali v tom Skopje a my jsme si jim podřídili. Tady my jsme si ho, to byl jeden ze základních cílů, držet si prostě, ať oni se podřídí na šíře, ať my prostě si jedeme furt to, co chceme, to, co máme natrénované tím, kde jsme jakoby nejistější a nejlepší a to se nám si myslím dneska povedlo.
10: Na D1 omezení po požáru u Domašova a překážka v Mikulově. Na dálnici D1 z Prahy do Brna omezují provoz následky požáru za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 schořel kamion. Projíždí se pouze levým pruhem, s opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Brna do Prahy připomínáme uzavřený sjezd na Velkou Bíteš. Na dálnici na kilometru 162 se nedá ani najet. Sjíždějte z dálnice už u 9 křížů na kilometru 168. A překážce se vyhněte při průjezdu Mikulovem ve směru do Rakouska. Na silnici 52 v ulici 28. října před kruhovým objezdem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, místy se přidají přehánky, které později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Než vyjedeme do ciziny, zvláště do zemí nedemokratických, kde platí jiné zákony a zvyklosti než u nás, je dobré se s nimi předem seznámit. Vyhneme se tak nepříjemnému nedorozumění nebo i trestnímu postihu. Jsou ale lidé, kteří do takových zemí míří se záměrem, o němž vědí, že se místnímu režimu líbit nebude a počítají s tím, že mohou skončit i ve vězení. V následující hodině připomeneme jeden z nejznámějších případů uvěznění Čechů v zahraničí. Na začátku roku 2001 se Ivan Pilip a Jan Bubeník stali vězni kubánského diktátora Fidela Castra. Jak na tuto událost po 25 letech vzpomínají její hlavní aktéři? A jak může český stát pomoci svým občanům uvězněným v cizině? Zaujatý poslech druhého dílu seriálu Unesení uvěznění zajatí přeje Naďa Revláková.
1: Slavné únosy.
12: Už od pátku zadržují kubánské úřady ve středisku cizinecké policie v Havaně poslance České sněmovny za Unii svobody Ivana Pilipa a dalšího českého občana Jana Bubeníka. Ti byli na Kubě na soukromé cestě.
11: V ozvěnách dne z neděle 14. ledna roku 2001 komentoval zadržení obou cestovatelů mluvčí ministerstva zahraničních věcí Aleš Pospíšil následovně.
13: Co je zatím zarážející, od kubánské strany nemáme sebe menší informaci. Z těch neoficiálních zdrojů víme, že údajně mělo dojít k jejich zadržení pro narušení pobytového režimu, tak jak ho kubánská strana vnímá. To znamená, z největší pravděpodobností se pan Pilip s panem Bubeníkem sešli s kýmsi, kdo je veden nějaké kubánské vládní či černé knize, či je tedy na indexu, co by osoba protikastrovsky zaměřená.
11: Ona protikastrovsky zaměřená osoba byly ve skutečnosti dva kubánští disidenti. Podpora místního disentu měla a má různé formy. Jednou z nich byla také jejich návštěva přímo na Kubě. Ivan Pilip, který byl v té době poslancem parlamentu České republiky za Unii svobody, takovou návštěvu tehdy nepodnikl poprvé.
14: Na mě se obrátil Freedom House, což je nezisková organizace, která se zabývá stavem demokracie v různých zemích po světě, hodnotí je nějak, podporuje programy, které mají pomoci demokracii upevňovat nebo naopak pomáhat lidem, kteří o ní bojí v zemích, kde není, tak aby jaksi měli nějaké zázemí. Takže oni mě oslovili už rok nebo dva předtím a já jsem tam tehdy byl na 14 dní na podobné misi s Pavlem Datinkou, tehdejším taky už ex-ministrem za ODA, a setkali jsme se s řadou disidentů, kromě jiných zcela vrcholových.

0: tými, řekněme, jako bylo Osvaldo Pajá, který byl za nějakou dobu na to dokonce zabit tím režimem při zinscenované autonehodě. Ale tehdy se nic nestalo. Myslím, jako, že jsme nebyli zatčeni, nebyli jsme perlustrováni policií, nic takového. Potom se tedy za ten, nevím, jestli to byl rok, rok a půl, se tedy ozvali znovu s tím, že hledají další dvojici.
1: A volba padla na Jana Bubeníka, známého studentského aktivistu z dob sametové revoluce.
2: Ivan i já jsme byli vlastně aktivní po revoluci v tom, že jsme, já tomu říkám, vyváželi demokracii a naději do zemí, které třeba ještě tak daleko s tou demokratizací nebyly. Já jsem byl třeba v Zimbabwe, v Jižní Africe, v Bulharsku, a protože se cestovalo tenkrát ve dvojici a byli to lidé ze střední východní Evropy, kteří nějakým způsobem participovali na té změně systému a na vytváření nového, tak my jsme se potkali a s Ivanem jsme se domluvili, že by nás to zajímalo vlastně spolu tam vyjet, a ten cíl, což bylo, řekněme, nějaký vývoz solidarity a toho, že ten západ na ty lidi, kteří jsou otevřeně proti kubánskému kastavskému režimu, že se oni nezbláznili, že o nich víme, a případně jim dodat odvahu a udělat tam takové bytové semináře na témata transformace.
1: Ivan Pilip s Janem Bubeníkem odcestovali nejprve na Floridu, kde od americké neziskové organizace Freedom House, která monitoruje dodržování lidských práv ve světě, převzali počítač, léky či knihy, aby je kubánským disidentům předali. Pak se na základě turistického víza přesunuli do Havany. Odtud do města Ciego de Ávila, kde se setkali s nezávislým novinářem Antoniem Femeniasem a lidskoprávním aktivistou Robertem Valdíviou. To bylo 11. ledna 2001 v podvečer.
2: Ráno, po tom večeru, kdy jsme se potkali s dvěma ze tří disidentů v tom městě Ciego de Ávila, jeden z těch lidí doma nebyl, potkali jsme se se dvěmi a ráno nám vlastně vybrali to auto s těmi léky a s tím počítačem.
0: My jsme počítali s tím, že i když setkávání se s občany Kuby i s jakýmikoliv názory je zcela v souladu se zákonem, takže v realitě to může být nějakým způsobem sankcionováno, že ta státní moc proti tomu může zasáhnout. My jsme mimochodem tehdy byli varováni, než jsme vyjeli, že ten program je narušován, protože my jsme samozřejmě nebyli jediní, kteří ten rok vyjeli. Ta instituce, a nejen tato, ona tenhle program podobný dělá víc institucí mezinárodních, tak vyjelo víc takovýchto dvojic nebo skupin nebo jednotlivců, a měli jsme informace, že několik z nich bylo vyhoštěno. Takže jsme počítali s tím, že to se jako stát může, ale že to dopadne až tak dramaticky, jak to dopadlo, tak to jsme netušili, nebo považovali jsme tu hrozbu, to riziko za velmi nízké.
1: K zatčení došlo hned druhý den po návštěvě prvních disidentů. Tehdy oba čeští občané stále ještě počítali s tím, že se naplňuje varovný scénář, který povede k jejich vyhoštění.
2: Zatčení proběhlo v jediném hotelu provinčního města pro cizince, kde při snídani řekli, že bychom se měli dostavit ke stolu člověka v uniformě, který tam měl napsáno vztahy s hosty, ale byl to teda policajt, který tam vlastně monitoroval. Já si myslím, že to bylo trochu jako náhodná shoda okolností, kde takhle prošpiclovaný stát měl už zprávu ten druhý den ráno, že k těm dvou disidentům, kteří určitě jsou sledováni uličními výbory, možná nějakými jejich estebáky, že tam šli dva lidi, kteří nevypadají úplně jako Latinos. My máme skoro oba dva ke dvou metrům, jsme výrazně světlejší než to obyvatelstvo, takže tam nějaká zpráva si proběhla a já si myslím, že v tu chvíli prostě lustrovali v tom hotelu. Jako udělali jsme jim to podle mě velice jednoduchý, že jsme zůstali v jediném hotelu pro cizince. Když jsme se pak třeba bavili s lidmi Člověka v tísni, tak ty, když podobné věci dělají, tak právě jeden z pokynů takové aspoň malé konspirace je to, že vlastně odjedou ty lidi na večer do jiného města, než se třeba potkají s těmi disidenty. To jsme trošku vyčítali Freedom Houseu, že nás nevybavili aspoň jako základními pravidly toho, tak abychom to tomu režimu úplně nezjednodušili.
0: Ale zase přiznejme si jednu věc, jako kdybychom tam nespali, tak my jsme měli naplánovanou tu schůzku na druhý večer s širším počtem těch disidentů, a pokud oni měli informace, což tedy zjevně měli, protože šli najisto, tak by k tomu začení došlo prostě večer. Mohli jsme teda mít tam volný den navíc, ale myslím si, že by k tomu došlo. Nicméně Honza byl tehdy optimista. Já, jak jsem viděl, samozřejmě v nějakým profízlovaném státě, když sedí policajt v hotelu, kde jsou cizinci, tak to nemusí být nic divného, ale ve chvíli, kdy si nás jako zavolal, že musí ověřit, jestli máme v pořádku pasy, tak jsem říkal, tady něco jako není v pořádku. Tohle nebude náhoda, tohle nebude běžná kontrola. A nebyla.
1: A jak to pokračovalo dál potom? Kdy vám došlo, že to bude horší a horší a horší?
2: Nejdřív to vypadalo v podstatě jak až satiricky,

0: revealed.
1: Ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo ostrý nesouhlas se zadržením dvou českých občanů na Kubě. Protest proti postupu tamních úřadů předal kubánskému zástupci náměstek šéfa české diplomacie Hynek Kmoníček.
2: My věříme, že do dnešního večera, kdy uplyne 72 hodin, po kterých by měla se kubánská strana jasně vyslovit o svém dalším postupu, bude s českým ministerstvem zahraničních věcí oficiálně komunikováno názor kubánské strany, čeho se měli oba dva zadržovaní dopustit a co z toho z pohledu kubánské strany vyplývá.
1: Spekuluje se o tom, že se Ivan Pilip a Jan Bubeník setkali na Kubě s představiteli tamní protikastrovské opozice. Podle Kmoníčka je pravděpodobné, že se celá záležitost vyřeší vyhoštěním našich občanů z Kuby.
3: Nás odvezli do věznice pro cizince, kde byli spíš takový jako nějaký drobný zlodějíčci, prostitutky, obchodníci s drogami. A myslím, že to byla doba, kdy sami přemýšleli, jak mají v tom případě postupovat, protože nám teda návštěvu diplomatickou umožnili, to je třeba velký rozdíl oproti těm některým jiným případům, zejména tomu případu poslednímu pana Darmozala v Venezuele, který byl v podstatě řadu měsíců úplně ve spojení. A potom tedy jsme tam asi 3 dny a tam se čekalo, jakým způsobem se to vyvine a potom tedy nás převezli dál, teda my jsme doufali, že nás vezou na letiště, ale byli jsme dovezeni do vězení, které se jmenuje Via Marista a je to vlastně jedno z výslechových center a vazební věznice kubánské tajné policie.
1: Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou na Kubě před soud. Tamní úřady označily oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. České ministerstvo zahraničí se rozhodlo předat kubánskému chargé d'affaires Davidu Pavlovičovi už druhou protestní notu, ve které požadují jejich propuštění. Kubánské úřady zatím k případu Pilip Bubeník mlčí. O celé kauze dnes obšírně informuje také kubánský deník Granma. Ivana Pilipa a Jana Bubeníka list označuje za proamerické agenty, kteří porušili status turistů a podporují kubánské disidenty. Postup českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti deník označil za zpupný a arrogantní.
4: V roce 2001 vládl Kubě už víc než 4 desetiletí Fidel Castro. Komunistický režim přežil pád sovětského bloku i hlubokou hospodářskou krizi 90. let a nadále tvrdě potlačoval opozici i občanské svobody. Česká republika přitom patřila k nejvýraznějším evropským kritikům porušování lidských práv na Kubě. Opakovaně předkládala v OSN rezoluce odsuzující havanský režim a otevřeně podporovala kubánské disidenty. Což vztahy mezi Prahou a Havanou přivedlo na bod mrazu. Právě v této atmosféře se na Kubu vypravili Ivan Pilip a Jan Bubeník. Po jejich zatčení kubánské úřady s českou diplomací téměř nekomunikovaly. Výjimkou byly kontakty s představiteli českých komunistů. Oficiální vysvětlení zadržení přicházela jen velmi kusá a skutečné motivy zůstávaly nejasné. Mnozí diplomaté i pozorovatelé se ale domnívali, že zatčení bylo odvetou za dlouhodobou podporu kubánské opozice ze strany České republiky a varováním před další kritikou režimu. Schůzky zahraničních politiků s kubánskými disidenty sice nebyly ojedinělé. Tentokrát však Havana zvolila mimořádně tvrdý postup. Dnes proto mají všichni zúčastnění ještě další vysvětlení. Jeden z jimi navštívených disidentů totiž okamžitě po jejich zatčení informoval rádio Martí.
3: Což je vysílač z Floridy, který je něco, co bylo pro Československo, řekněme, svobodná Evropa, volá z Ameriky. A on šel, zavolal do toho rádia Martí a řekl, že v jeho reávila byli zatčeni dva Češi, jeden z nich poslanec. A podle mě všechny ty věci tomu nasvědčují. To byla akce, která vlastně vedla k tomu, že v té Havaně, v té centrále se o tom dozvěděli vlastně dřív z toho rádia, který samozřejmě monitorovali, než zhlášení té tajné služby, která nás mezi tím vezla.
5: On zavolal taky na českou ambasádu.
3: Dokonce i na českou ambasádu.
5: Ano, a česká ambasáda zavolala na ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí, protože o tom nic nevěděli, zavolali na ministerstvo vnitra, který o tom taky nevěděli. A z toho vznikla právě taková paranoia, že to je nějaká provokace. A v tu chvíli se tím začal, protože Castro žádné jako informaci neměl. My už jsme byli v Havaně, oni o tom nevěděli a už to bylo venku, už to bylo na rádio Martí.
4: A to
5: vyvolalo takovou alergickou reakci, že to není řízený.
4: A jako by to nestačilo, Kubu čekala jedna z nejvýznamnějších mezinárodních akcí posledních let. Na jaře 2001 měla hostit zasedání mezi

0: Parlamentní unie. Do Havany se chystali poslanci z celého světa a Castro si jen stěží mohl přát, aby pozornost mezinárodního společenství přitáhla právě kauza dvou zadržených Čechů. Tím spíš, když je jedním z nich poslanec.
1: Pro tu Havanu to byl diplomatický úspěch, protože samozřejmě ten režim jako moc mezinárodních akcí se tam ze zjevných důvodů nedává, ale tohle se mu podařilo prosadit a najednou jako vlastně 2 měsíce předtím byl zatčen poslanec. Takže oni měli pocit, že to může být nějaká provokace, protože Česká republika vůči Kubě hrála tehdy velmi tvrdou roli. Ve spolupráci se Spojenými státy velmi intenzivně podporovala disent, takže tam podle všeho vzniklo podezření, že Česká republika je nějak zapletená do toho, aby Kubě zkazila takovou radost, že tam má meziparlamentní unii a vyvolala provokaci, která se má obrátit proti Kubě. Takže celý ten průběh daleko víc působil tak, že oni jako mohli uvažovat o tom, jak moc nás jakoby strestat, řeknu to tak, ale zároveň jak z toho se teda dostat. Proto oni taky řada těch věcí, které hledali, řada těch výslechů, potom jako mířila k tomu, že se snažili dokázat, že to nebyla žádná náhoda, že nás zatkli, ale že už nás dávno sledovali a že moc dobře věděli, co máme za ruku.
0: Zasedání Meziparlamentní unie se měla účastnit i česká delegace a to dávalo České republice další argumenty v diplomatickém boji o návrat českých vězňů.
2: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Petra Buzková se má začátkem dubna zúčastnit v Havaně zasedání Meziparlamentní unie. V situaci, kdy jsou dva čeští občané zadrženi, se ale odmítá této akce zúčastnit.
3: Pokud bych jako člen vedení parlamentu měla navštívit Kubu, tak snad jedině proto, abych se pokusila vysvětlit tamnějšímu parlamentu, že není možné, aby kubánská strana zadržovala člena poslanecké sněmovny.
2: Také předseda lidovců Jan Kasal se domnívá, že pokud budou Ivan Pilip s Janem Bubeníkem obviněni a souzeni, měl by český parlament reagovat.
4: Za situace, kdyby byl ve vězení na Kubě poslanec českého parlamentu, tak vylučuju, že by kterýkoliv z dalších poslanců měl na Kubu jezdit.
2: Stejný názor má i šéf zahraničního výboru Senátu Michal Žantovský. Ten dokonce doporučuje, aby se dubnového zasedání na Kubě nezúčastnila žádná z demokratických zemí.
0: Zaznělo v ozvěnách dne 16. ledna 2001, tedy 4 dny po zatčení obou pánů. Ti o tom, co se u nás i ve světě děje okolo jejich zadržení, mezi tím vůbec neměli tušení.
5: Asi po 10. dnu, kdy jsme opravdu nevěděli, jestli někdo ví, co s náma vůbec je. Jako když jsme jim řekli, že bychom rádi mluvili s někým z ambasády, tak se nám smáli a říkali nám, vy si nepamatujete, jaký to bylo u vás? My si s váma budeme dělat úplně, co chceme. Jo, to musím říct, že když si člověk vzpomněl na tu totalitu a jak vlastně opravdu ty režimy s životem člověka zacházely, jak život člověka nemá žádnou cenu pro ten režim, tak to musím říct, že občas jako strkal jsem si ruce do kapsy, aby neviděli, že se mi začali třást.
0: První dny panovalo kolem případu téměř úplné ticho. Kubánské úřady české diplomacii dlouho nezdělily ani důvod zadržení. Pak přišla ostrá propaganda. Kuba označila oba Čechy za americké špiony a následně se několikrát změnila právní kvalifikace jejich údajného provinění. Nejprve jim hrozilo stíhání za činnost proti bezpečnosti státu a podněcování k povstání, za což by ve vězení mohli strávit řadu let.
1: Určitě platí to, že ta nejistota byla značná, protože každému, kdo trochu zná podstatu těchto režimů, tak je jasné, že to, co píše se v zákonech, je v zásadě k ničemu a že ten, kdo rozhoduje, není nějaký nezávislý soudce, ale stranický tajemník. V tomto případě teda ten nejvyšší, protože tou kauzou se zabýval přímo Fidel Castro, který byl tehdy šéfem Kuby. A my jsme věřili, že bude nucena Kuba ustoupit a nebude riskovat až tak velký jaksi mezinárodní skandál a postupovat proti tomu tlaku, který tehdy byl, aby nás opravdu uvěznila na delší dobu na základě nějakého rozsudku. Ale že to nebezpečí bylo, ukazuje fakt, že na základě stejného zákona, na základě kterého jsme my byli nakonec obviněni, a mimochodem ten zákon byl aplikován poprvé v našem případě, a nakonec tedy nebyl použit, protože k žádnému soudu nedošlo, tak na základě tohoto zákona, tohoto paragrafu byl o pár let později odsouzen Američan, který přijel s podobným programem nebo v rámci podobného programu akorát zaměřeným na židovskou diasporu Alan Gross a zůstal ve vězení 4 roky.
0: A v jakých podmínkách trávili oba pánové odděleně svůj čas v kubánské věznici?
5: To je opravdu celá, já nevím, 3x2 metry, kde hnedka, jak vejdete, tak tam je vlastně jako sprcha se záchodem, je to vlastně jenom díra do země a kus drátu, z kterého 2x denně na 10 minut teče voda, aby propláchla ten systém. Jsou tam vlastně 4 takový kovový pryčny, jenom na řetízku přišroubovaný ke zdi. Nemáte tam denní světlo, jsou tam jenom takový průduchy, kterýma se pouští vzduch. Já jsem tam měl 2 spoluvězni, nevím, jak jsi na tom byl ty.
1: Střídalo, Ivan, on se to střídalo přece.
5: Jo, a nedali žádnou knížku, nic takového. Na mě aspoň teda praktikovali spánkovou deprivaci, protože vždycky, když jsem usnul, tak mě probudili a vodili nás na mnohahodinový výslechy, kde prostě od jako dobrýho policajta až po to, že nám vyhrožovali, že tam prostě skončíme na desítky let, tak jako chtěli, abychom se přiznali k tomu, že jsme CIA a že jsme tam šli rozvracet tu zemi a tak dále. No a nakonec těsně předtím, než k nám pustili diplomata, tak mě vzali, odvedli mě krstu věznici do auta, který vlastně neměl žádnou sedačku, takový jako plechový ven. A hodinu se mnou s houkačkou jezdili po Havaně, aby mě potom někdo do takového areálu, kde byly bílý plášť, jak jsem si říkal, něco jako nemocnice. Dali mě tam do plastové sedačky, vyšla sestřička s takovou skleněnou stříkačkou ruskou, kterou, když já jsem začínal v 80. letech studovat medicínu, tak nám už ukazovali jako muzeální kousek, který se dřív převařovával, sterilizoval. No tak tam mi odebrali krev, zase mě hodili do toho auta, zase se mnou hodinu. V podstatě to bylo jenom takový jako psychologický nátlak k tomu, abychom prostě podle nich řekli, co si přáli.
0: Řekli jste?
5: No my jsme neměli jako možnost se přiznat tomu, že jsme CIA, protože jsme nebyli.
0: V minulém dílu této série komentovala situaci unesených Čechoslováků v Angole Eva Tomanová, policejní vyjednavačka z útvaru rychlého nasazení. Požádala se mi o srovnání, jak je na tom psychicky člověk unesený a ten, který je vězněný státní mocí.
3: V určitém ohledu je to hodně podobné, je to o tom, že vy vlastně jste odkázaný totálně na vůli úplně jiného člověka nebo vůbec i teda vlastně nějakého státního aparátu, jste úplně v moci někoho cizího, nemáte přístup k informacím nebo omezený nebo takový jenom od jednoho člověka, který k vám přijdou ty informace. Nemůžete vlastně rozhodovat o svém životě vůbec o ničem. V tom je to vlastně hodně jakoby podobné. To znamená, že ta práce s tou bezmocí, ta práce na nějakým tom jakoby denním rituálu, v tom, jak si zaměstnat tu hlavu, pokud ten člověk není na samotce, ale má možnost komunikovat s někým jiným, tak fungovat v tom sociálním prostředí, zorientovat se v tom sociálním prostředí, v kontaktu s jinými vězni, což si myslím, že jako funguje jako velice dobře, pokud tam ta možnost je. Je možnost nějaké jako konzulární návštěvy, ale problém je v tom, že pokud ten člověk je zadržován státem, který jako nekomunikuje s Českou republikou, tak se může klidně stát, že i ta konzulární návštěva prostě není možná, nebo dlouhou dobu není možná. No, takže tam je potom jako velký problém. Ta bezmoc, že vám jako ani nikdo nemůže pomoct, a to samý ta bezmoc na straně té rodiny. Už je to u těch únosů, co jsme se bavili předtím a teďko u těch vězněných lidí. To je strašná bezmoc, protože vy vlastně hrozně rádi byste něco udělali. Oslovujete různý kontakty, různý organizace a vlastně se vám vrací zpátky, že nic dělat nejde. A ta bezmoc, jako pracovat s tou bezmocí, to je hrozně náročný.
0: Jak náročné je pro příbuzné vězněných jen pasivně čekat, potvrdili i rodiny kubánských vězňů. Týden v České republice 20. ledna.
2: Do Havany poletí také manželka poslance Ivana Pilipa s bratrem Jana Bubeníka. Podařilo se jim získat vstupní víza. Lucie Pilipová doufá, že se s manželem co nejdříve setká.
6: Já pevně věřím, že budeme moci se k mému muži a k Honzovi Bubeníkovi dostat velmi rychle. Já věřím, že se nám to možná snad podaří záhy po příletu. A já věřím, že kromě našich rodin, které nás strašně podporují, tak i všichni posluchači a všichni lidé, kteří chápou, jak je to pro nás těžká situace, tak nám budou taky oporou.
3: Já si jako dokážu představit, že to pro ně muselo být ohromně jako pozitivní. To, že tam toho člověka nejenom, že vím, asi předpokládám, že na mě čeká, nebo že mě má rád, nebo že za mě bojuje, ale ještě ho tam jako fyzicky vidět, nebo poslat dopis, nebo mít nějakou možnost nějakého kontaktu a vidět, že mám tu podporu jako reálně, že musí být ohromně cenný pro ně.
0: A co Lucie Pilipová svému muži do vězení přivezla? To už 21. ledna telefonovala z Havany.
6: Já jsem předala nějaké obrázky od dětí, knihy, ponožky, spodní prádlo a tak dále. Oni jsou, bych řekla, ve velmi dobré kondici, jak fyzické, tak psychické, a věří, že tato situace opravdu musí skončit velmi brzy.
0: Přítomnost rodin má pro vězně skutečně velký význam, což potvrzují i slova Ivana Pilipa těsně po návratu z Kuby, kdy byl společně s Janem Bubeníkem hostem pořadu Radioforum.
7: Pro mě bylo strašlivě cenným, jak se rozhodla za mnou přijít moje manželka, a to, že tam byla, to, co všechno pro vyřešení věci dělala, jak okolo té věci prostě se pohybovala. To pro mě byla mimořádná věc.
0: Mezi věcmi, které Lucie Pilipová svému muži předala, byla také kniha Hrabě Monte Cristo, kterou se mu při našem setkání v rozhlasovém studiu připomněla.
1: Jo, to mi přivezla, no to byla moje oblíbená kniha v dětství a ona teda jako tematicky byla blízká, že jo. I když myslím, že ten Edmond Dantes tam byl asi 13 let, tak to jsme nakonec proti němu dopadli ještě poměrně dobře.
0: Jste si ji tam četl?
1: Jo, já jsem si tam teda nakonec, mě pak nosili i nějaké knihy z knihovny, takže četl jsem třeba některé knihy Fidela Castra, abych s nimi pak mohl s tím vyšetřovatelem jako o nich polemizovat, protože oni měli toho jednoho hodného, jednoho zlýho, že jo. Ten jeden byl jako takový intelektuálštější a vedl se mnou ty diskuse o podstatě svobody a jakože sociální jistoty, které dává kubánský režim, vlastně jsou důležitější než nějaká pofiderní svoboda volit politické strany a podobně. A ten druhý zase, ten byl ten zlý a to byl asi jedinkrát, kdy jsem se jako při výslechu rozesmál, protože štěstí nepochopil proč, protože říkal, co vy můžete tady na náš režim kritizovat, podívejte se na mě, myslíte tady, kdyby tady nebyl Fidel Castrojeho režim, že bych někdy vystudoval vysokou školu? Jsem říkal, no asi ne. Ale ten první teda byl zase naopak, ten byl opravdu jako chytrý, školený a nejenom na nažvaní a ten mi jako nosil nějaký knihy a vlastně ocenil, že jsem si je přečet a pak byl smutný teda, že jsem z toho nevyvodil ten závěr, že jak to vlastně myslí dobře.
0: A vy jste měl taky nějaký takový, co vám třeba přivezl váš bratr?
5: Já myslím, že bratr mi přivez knížku od Michala Vývega. A předtím, než přijel, tak po pár dnech mě vlastně taky nechali číst nějakou knížku a taky jsem četl vlastně knihu o prvním zatčení Fidela Castra a on se obhajoval sám. Udělal jsem si výpisky a při tom výslechu s tím člověkem jsem tam právě používal některé ty věci a on tak jako na mě koukal a říkal, co tím myslím. Říkám, no já se obhajuju, tohle to říkal váš prostě šéf. Já mám stejnou zkušenost jako Ivan, že vlastně on tam na mě často křičel, proč se tady jako pokoušíme jako nějak ingerovat do jejich režimu, který má takovouhle dobrou porodnost a na rozdíl od toho režimu, který oni tou revolucí zapudili, takže dneska třeba lidi jako skoro všichni umějí číst. Já jsem říkal, to jim to ale platný, když tady máte jenom jedny noviny, jo? Když nemáte co číst. No ale tak byla tam párkrát takováhle výměna, ale byl jsem rád, když jsem vlastně mohl v ty momenty, kdy na mě nekřičeli na té výslechové místnosti, trošku unikat třeba právě do literatury a odvíst ty myšlenky někam do jiného příběhu. To pomáhalo.
8: Posloucháte sérii Tématu Plus o únosech a věznění Čechů a Čechoslováků v zahraničí. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: S Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem hovoříme o jejich věznění na Kubě po návštěvě místních disidentů v roce 2001 i o tom, jak se k případu postavili nejvyšší představitelé našeho státu. Týden v České republice 20. ledna.
2: V polovině týdne přišla z Kuby nečekaná zpráva. Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou před soud. Tamní úřady označili oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. Poslanecká sněmovna se rozhodla vyslat na Kubu 6členou delegaci, kterou povede místopředsedkyně sněmovny sociální demokratka Petra Buzková. V týmu vyjednavačů jsou kromě šarmantní Buzkové zástupci všech 5 parlamentních stran.
0: Snahami dostat Ivana Pilipa a Jana Bubeníka z kubánského vězení tehdy žila celá republika. Během jediného měsíce vyšlo o jejich případu na 2500 novinových článků. Ozývaly se i hlasy, že nebýt Ivan Pilip známým politikem, takovou pozornost by jeho osud nejspíš nevzbudil. Vždyť v zahraničních věznicích tehdy byli i další čeští občané. Na tom bylo něco pravdy. Případ Pilipa a Bubeníka byl ale výjimečný nejen tím, kdo byli, ale také okolnostmi jejich cesty. Přijeli na Kubu podpořit tamní disidenty a právě to se stalo důvodem jejich zadržení. Vedle toho se objevovaly i různé nepodložené spekulace, které se snažily jejich motivace zpochybnit. Například, že skutečným cílem jejich cesty byl obchod se zinkovými doly nebo nákup koní. A Ivan Pilip vzpomíná v souvislosti se snahami svých kolegů dostat ho z kubánského vězení ještě na jednu zajímavou okolnost.
1: Pokud jde o tu aktivitu, tak ministerstvo zahraničí pracovalo velice dobře, si myslím, že dělalo, co mohlo. Pokusila se o lecos i skupina politiků dalších, ale bylo to složité, protože já jsem byl, nejenže jsem byl poslanec, ale já jsem byl jako opoziční poslanec a jeden z nejtvrdších kritiků vlády, která tehdy vládla, takže vlastně ty kroky musely být vůči někomu, kdo vlastně byl politicky vlastně nepřítelem té, nebo nepřítelem, to je silné slovo, soupeřem té vládní garnitury.
0: Příběh zadržení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka je pozoruhodný hned z několika důvodů. Ukazuje, jak snadno se může člověk v zemi s autoritářským režimem ocitnout ve vězení za něco, co je v demokratických státech zcela běžné, a že mu za to mohou hrozit i dlouhé roky za mřížemi. Zároveň je to zajímavý příběh diplomacie o tom, jak jednat s diktátorským režimem, který navíc odmítá komunikovat.
2: Tento týden jsme se dozvěděli, co vlastně Fidelu Castrovi tak moc vadí na Ivanu Pilipovi a Janu Bubeníkovi. Oba Češi, kteří po schůzce s kubánskými disidenty skončili v Havaně za mřížemi, jsou obviněni z přípravy povstání proti tamnímu komunistickému režimu. Vyšetřování potrvá minimálně 60 dní a pokud dojde k soudu, mohou se Pilip s Bubeníkem stát politickými vězni Ostrova svobody až na 10 let. Kubánský režim původně tvrdil, že se s námi začne bavit, až se za údajné kontrarevoluční aktivity Pilipa a Bubeníka omluvíme. Prezident Václav Havel, který si s totalitním režimem užil své, o tom ale nechce ani slyšet.
9: Já se nemám co omlouvat, ani Česká republika nemá žádný důvod k omluvě.
0: Zaznělo v pořadu Týden v České republice 27. ledna, tedy 2 týdny po zatčení obou cestovatelů. Mohlo by se zdát, že případ zamrzne na hranici, kterou ani jedna strana nemíní překročit. A tou hranicí je omluva. Havana na ní trvá a Česká republika se omluvit nehodlá. Jenže krátce na to nastal zvrat.
10: K překvapivému kroku se odhodlal šéf Senátu Petr Pithart. Odletěl na Kubu, aby vyjednával o osudu údajných amerických agentů. Těmi režim Fidela Castra označil 2 české občany, Ivana Pilipa a Jana Bubeníka.
11: Cílem mise je co možná uspíšit propuštění obou našich zadržovaných občanů. Jsem přesvědčen, že jednání určitě nebudou snadná. Jsem však pevně odhodlán hájit práva našich občanů, jakož i zájmy České republiky. Zároveň jsem však ochoten pozorně vyslechnout argumenty kubánské strany.
10: Řekl Petr Pithart těsně před odletem rozhlasové stanici BBC.
0: Do hry vstupuje další hrdina příběhu vězněných Čechů na Kubě. Předseda Senátu Petr Pithart, který se 29. ledna na Kubu vydal na základě osobního pozvání Fidela Castra. Jak je možné, že na rozdíl od jiných politiků dostal Petr Pithart takový prostor?
12: To bylo dáno tím, že já jsem se choval právě jako ten, kdo měli ty 2 vysvobodit, a ne jako ten, který je přichází kárat za to, jaký mají režim. Ti naši státníci, moji kolegové, psali na Kubu protestní dopisy a láli Castrovi a Kubě. A já jsem napsal dopis, ve kterém nic takového nebylo. Naopak, vaše excelence, uvědomí si vaší obrovské autority, kterou máte v zemi, obracím se na vás. A takhle jsem to psal. A se mi tam vloudila větička, kterou jsem sama. Kdybych měl příležitost, tak bych vám na to, že ti 2 nebyli agenti tajných služeb amerických, tak bych vám na to dal svoji ruku. No a to on se toho chytil a napsal mě dopis, ve kterém mě zvene, že si mám jet pro 2 zadržené, ale prostě, že se mnou chce to projednat. No, takhle to bylo.
0: Petr Pithart na Kubu tedy vyrazil a čekal, až ho Fidel Castro přijme. A čekal.
5: Potom, co Petr Pithart tam týden byl, tak vlastně se s náma potkal první den, byť vlastně separátně, pod dohledem. Pak tam přišel za týden a to byl vlastně velice smutný a říkal, kluci, já jsem vás zklamal, protože on mě Castro ještě nepřijal. A já budu muset prostě odjet, protože jako to už tady nemůžu čekat. A já jsem mu říkal, to bude dobrý, a v podstatě jsem říkal, ježišmarja, tak to máme teda pech. A Petr odjel a vlastně potom na cestě, na letiště mu přehradili cestu a odvedl ke Castrovi.
0: Po 6 dnech 3. února se tedy Petr Pithart konečně dočkal a dostal příležitost, která měla rozhodnout o dalším osudu vězněných Čechů.
12: My jsme se bavili prostě, pošťuchovali jsme se, dráždili jsme se, já jsem musel udržet rovnováhu toho rozhovoru. Když mluvil 3 minuty on, tak jsem pak 3 minuty mluvil já. A v obráceně prostě, já jsem furt měl na vědomí, proč tam jsem. Aby ty dva pustili, že musím přijít na to, proč zrovna je dva tam drží a na základě toho potom nějak vyargumentovat. Já jsem mu tvrdil, že prostě nejsou agenti, že jsem jako disident zažil desítky takových návštěv, kdy přijížděli mladí lidé, idealisté, přiváželi nám literaturu, taky rozhodovací techniku, když bylo potřeba léky. A já si říkal, ale to přece nebyli žádní agenti, to byli prostě obětaví lidé, kteří riskovali jako tyhle ti dva, to nejsou žádní agenti, no. Tak Castro věděl, že já to nevím určitě, jestli nejsou agenti. Já jsem zase věděl, že on to taky neví určitě, ale oni se jich potřebovali zbavit. Co tam s nima? A já jsem se vhodně nachomítl a tou jistou zdvořilostí jsem si ho získal.
0: Na návštěvu se obvykle nejezdí s prázdnou. Platí to i tehdy, když vás čeká jednání s diktátorem. Co tedy Petr Pithart Fidelu Castrovi přivezl?
12: Dárky se dávají nakonec, že jo? Jenomže po 3 hodinách pořád ještě nepřišla řeč na ty dva, tak jsem se rozhodl, že mu ten dárek jako nepřípadně dám teď, abych to proboval nějak vedl k tomu, kvůli čemu tam jsem. Tak jsem mu říkal, vím, že jste strávil mnoha léta ve vězení a slýchávám, že zpravidla političtí vězňové si udělají z chlebové díže figurky a nechají je stvrdnout a hrajou šachy. Tak já se vám taky přivez takové šachy. A teď jsem to vyndal a říkal jsem, ale to nejsou ze skla. A on říkal, no, já přece vím, co je český křišťál. Takže jo, takhle jsme špičkovali se a udělal mu to velikou radost teda, aspoň dělal, že. No, byla to intelektuální souboj velmi jemnými kordy, kterým jsme se nesměli jeden druhého zranit a dotknout se jeho nebo jeho země. No, nesměli jsme se vzájemně urazit. Bylo to prima. Mohl bych to zkoušet i jinde. Netušil jsem, že mám tyhle ty schopnosti, no.
0: Po několika hodinách konečně zaznělo i to, kvůli čemu předseda Senátu přijel.
12: On potom říkal, ať už jsou pryč, užili si světové slávy dost. Ať už jsou ty kluci pryč. Já jsem říkal, ano, ano, ano. Konečně to řekl a dodal, ale nemyslete si, že vám je posadím do letadla. Já jsem říkal, no to mě v životě nenapadlo, to by bylo ukázalé a tak trochu kýčovité. No, to jsem rád, že to chápete. Takže já jsem přijel do Prahy v tom tunýlku na letišti. Tam byly desítky kamer na mě upřených a já jsem nemohl říct, pustí je, protože to byla dohoda.
2: Šéf Senátu Petr Pithart se kolem 21. hodiny vrátí ze své havanské mise. Až včera se mu podařilo sejít s kubánským prezidentem Fidelem Castrem. Na situaci Ivana Pilipa a Jana Bubeníka to však nic nezměnilo, informuje Helena Šulcová.
13: Jednání Petra Pitharta s Fidelem Castrem trvalo 6 hodin. Šéf českého senátu měl z rozhovoru dobrý pocit a doufá, že přispěje k propuštění Pilipa s Bubeníkem.
14: Já to pevně věřím, ale to je asi všechno, co vám mohu říci, protože prosím pěkně, abychom měli všichni na mysli právě ty dva, kteří jsou dosud ve Vilemaristě a abychom jaksi trochu krotili svoji zvědavost.
12: Já jsem musel dělat, že na něj nevíme žádný nátlak. To bylo neobyčejně nepříjemné, to se setkání s těmi novináři. Oni čekali, že za mnou přijdou ti dva, anebo když nepřišli, takže já řeknu, kdy budou puštěni. A to byla tichá dohoda, že já to neřeknu. Aby nevznikl dojem, že tlak na Kastra způsobil, že je pustili.
5: Potom nám dali vlastně poprvé šanci, asi to bylo 21. den, mám pocit, co jsme byli zavřený, tak nám dali šanci se potkat s Ivanem a řekli, že máme jednu šanci na to napsat omluvný dopis kubánskému lidu.
1: Že mají právo si jako mít svoje zákony a vyžadovat je. Propagandistická věc v podstatě, takže jsme nad tím sice jako přemýšleli, ale na druhou stranu takovýhle papír podepsaný pod nátlakem vězení, tak se nám stala jako vlastně bezcenný, že byla to otázka jenom propagandistické hry a tím to vlastně skončilo, že?
5: Tak no,
1: jako
5: oni nás, nás odvezli nás na ministerstvo zahraničí, vrátili nám naše civilní oblečení, oholili nás, jo, a tam najednou byl minister zahraničí, který přečet ten dopis. A bylo tam 6 velvyslanců z Evropy, 6 z Latinské Ameriky, kteří se nás mohli zeptat, jak se o nás tam jako pečují, tak my jsme řekli, že dobře. Tak vlastně jsme se odebrali do salonku na tom ministerstvu zahraničních věcí, dali nám tam kubánský kafe, dokonce nám nabídli doutník a čekali jsme, co se bude dít a řekli, nastupte do auta. A my jsme nevěděli kam a řekli, že nás odvezou na letiště a přesto, že jsme měli letenky zpátky přes Spojené státy, tak nás posadili na letadlo do Madridu, ale já musím, že bych klidně plaval.
15: Úterý ve 3 hodiny ráno se zrodila nečekaná informace. Poslanec Ivan Pilip a někdejší studentský vůdce Jan Bubeník jsou na svobodě. Po 25 dnech strávený v havanské věznici Villa Marista byli propuštěni a okamžitě nasedli do letadla směřujícího domů.
0: To bylo 6. února 2001. A jak zachytil rozhlasový mikrofon jejich první slova po návratu? Ivan Pilip.
16: Počítali jsme s tím, i moje žena a někteří blízcí spolupracovníci byli upozorněni, že se může stát, že můžeme být začleni policií. Počítali jsme však s tím, že to bude maximálně na několik dní a velmi jsme doufali, že to je varianta, která se nenaplní.
0: A Jan Bubeník.
17: Já si osobně přivážím poznatek toho, že nikde na světě se nedostane lidských práv bez určitých obětí a strašlivě si vážím těch lidí, kteří se tomu věnují celý život na Kubě, s touto realitou nakládají a jsou jí dotčeni každý den.
0: O 25 let později mi popsal Jan Bubeník své dojmy z propuštění i v rozhlasovém studiu.
5: Potom bylo hrozně zajímavé, když jsme se dostali ven, kdo všechno vlastně vyjadřoval nám podporu po celém světě. Vím, že prostě lidé, já nevím, z katolické církve, od prezidenta Havla, řada lidí prostě zkoušela svoje kontakty a bylo to úplně úžasné, kolik jako solidarity, kolik lidí se pokoušeli něco pro nás dělat, ale myslím si, že bez té osobní angažovanosti a bez osobního vlastně politického rizika Petra Pinharta bychom tam mohli trávit daleko delší čas.
0: I když vlna solidarity byla obrovská, ať už je z nejvyšších politických kruhů, tak i mezi obyčejnými lidmi, zaznívaly a dokonce stále zaznívají i hlasy opačné.
1: A mě do dneška i diskusích na sítích takový ty lidi z toho světa extrémistů, radikálů, proruských skupin, antidemokratických bloků, tak mi píšou, měl jsi zůstat na Kubě, škoda, že tě tam nezavřeli. A do dneška, 25 let poté, je to pro ně červený hadr. A to je taky strašně jako vypovídající o celém tom příběhu.
0: I s tím musí počítat lidé, kteří se rozhodnou jednat v podobných situacích. Ať jsou jejich pohnutky jakkoliv ušlechtilé, vždycky se najde někdo, kdo je spochybní. Vedle různých nepodložených spekulací zazněla ale i jedna věcná námitka, která si zaslouží pozornost i dnes. Nemohli Ivan Pilip a Jan Bubeník svým, byť dobře míněným jednáním, ohrozit právě ty, za nimiž na Kubu přijeli, tedy tamní disidenty?
1: Pro ty lidi to byla nějaká možnost, jak si slyšet o tom, co se děje ve světě, cítit nějakou solidaritu a podporu. Co my jsme dělali třeba bylo, že jsme dělali takový jakoby bytový semináře o tom, jak vlastně ty transformace probíhaly, protože oni tam samozřejmě neměli žádné detailní informace o změnách ve střední a východní Evropě po roce 90. Tam poslouchali oficiální propagandu. Takže já myslím, že tahle ta kritika byla neoprávněná, pro ty lidi to bylo pozitivní. No a že ten program jakože občas při něm někoho zatkli nebo vyhostili, no tak bylo. Mimochodem mezi vyhoštěnými byl třeba Karel Schwarzenberg, který tam přijel v rámci podobné mise a dopadl tedy o něco lépe, protože byl otočen hned na letiště a poslán zpátky stejným letadlem.
0: Co ta publicita, kterou ten případ měl, byla spíš pozitivní, nebo to bylo zas to riziko, které mohlo přinést nějaký vztek režimu vůči těm disidentům?
1: Ne, disidenty to vůbec neovlivnilo, to se týkalo nás tady, ale ty disidenti byli nějakým způsobem perzekuováni tím režimem a jestli za nimi někdo přijel nebo nepřijel. To mimochodem bylo vidět i na tom, že ten zatčený tohoto nějak jako zvlášť nevyděsilo, že se s náma sešel. On prostě věděl, že je pod dohledem a že ten režim, když bude chtít, takže ho zavře a že tu záminku si vždycky najde.
0: Oba pánové měli za sebou zkušenost, na jakou se nezapomíná, a řekla bych, že člověk právě netouží potom si ji zopakovat. Zajímalo mě proto, zda se i v dalších letech raději podobným rizikům vyhýbali, či nikoliv.
5: Já v tuhletu chvíli se 4 dětma podnikám daleko míň takovýchhle věcí. Jsem stále napojen na organizace, které podporují disidenty a lidská práva, ale další výlety jsem už neabsolvoval.
0: Za to Ivan Pilip, který mimo jiné působí jako ředitel mezinárodních vztahů nadace Kasla, zaměřené na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky, má cestování do rizikových zemí přímo v popisu práce.
1: Nemyslím si, že někam jet je samo o sobě riziko. Jsem v rámci té činnosti naší nadace byl v mnoha zemích, kde to bylo problematické. V Ekvadoru za prezidenta Koreje, kde taky nebyla zrovna demokracie, v Bolívii jsem navštěvoval tamní v době ještě Evo Moralese opozičníky, který byli hlídány policií, tak jsem jako taky byl nervózní, jsem šel do domu, kde předtím stál policejní vůz, ale oni říkali, ne, ty jsou tady kvůli němu, ty tady nejsou kvůli tobě. V Nikaragui mě jednou málem vyhostili, protože jsem tam byl v kontaktu s tou místní opozicí a tehdy tam byly velké perzekuce po roce 2018 a už mě zastavili na letišti a ptávali se mě, co tam jedu dělat, a tam to teda naštěstí dopadlo tak, že mi řekli, že tedy beru moji historku, že tam jedu za obchodem, ale že pokud se s někým setkám, takže mě okamžitě vyhostí, teda tady vyhrožovali, že jenom vyhostí, ale takže tomu nedošlo, protože schůzky jsem teda časem zrušil a ty dvě, které jsem nechal, tak ta jsme jich udělali opravdu hodně konspiračně, ale myslím si, že zkrátka určité riziko, když člověk chce ovlivnit ty věci na světě nějak, no, tak nějaké riziko jako se nese, tak jako i když člověk zaujme tady nějaký občanský postoj, no tak ho to třeba může něco stát, třeba nějaké sympatie, třeba nějaký pracovní postup, třeba nějaké vytvoření si nepřátel, ale tak já myslím, že pocit svobody a toho, že ji podporujeme i jinde kolem nás, za to stojí.
0: A je nějaká rada opravdu pro lidi, kteří skutečně chtějí aktivně někam vyrazit po těch vašich mnoha zkušenostech? Je třeba něco, na co si opravdu dát pozor? Zkrátka, co je lepší nedělat nebo mít u sebe? Cokoliv, třeba máte tipy.
1: Myslím, že když člověk do nějaké takové země jede, která není demokratická, takže obecně, i kdyby tam nejel za těmito programy, tak je dobré vzít v úvahu, že skutečně tam hodnota lidského života nebo svobody jako je nulová, že tam je zájem jenom té vládnoucí vrstvy. Takže je nutné tohle vzít v úvahu, že tohle nebezpečí může být, ale je v různých zemích různé a určitě každý, kdo by něco takového dělal, tak jede v rámci programu nějaké instituce, která vesměs ta rizika zná, je schopná je nacenit. Samozřejmě nelze odhadnout všechno, pak se to může zvrhnout leciak a můžou se stát různé věci, které jsou i vážnější, ale přesto by to nemělo lidi, kteří takto působit chtějí, odrazovat od toho, aby nějakou míru solidarity a podpory jiným vyjádřili.
0: A Jan Bubeník k jeho slovům dodává.
5: Pomáhat má smysl, já souhlasím s Havlem, že lidská práva jsou univerzální hodnota a kvalita a myslím si, že my máme pomáhat vyvážet tu naději na to, že někdy můžou mít důstojný život. To byla moje motivace, proč jsem jezdil do Zimbabwe, proč jsem jezdil do Jižní Afriky, pomoct vlastně ten režim z apartheidu, z jiného typu totality dostat do nějaký plurality demokracie. A myslím si, že lidi můžou pomáhat různými způsoby, každý tak, jak na co si troufá a na co má. Někdo může posílat peníze přes nadace anebo neziskový organizace, může posílat peníze přes Člověka v tísni. Když chcete, tak můžete být dobrovolníkem, můžete, když máte jazykový nebo jiný vybavení, tam jít třeba pomáhat, nebo nějakým způsobem se zapojit i třeba tím, že podepíšete nějakou petici, anebo že prostě budete apelovat i na svoji vládu, tak aby prostě se angažovala v tom, že třeba Česká republika právě byla zpravodajem o stavu lidských práv, nebo spíš absence těch lidských práv na Kubě v OSN, čili každý může nějakým občanským postojem k tomu přispět.
0: Ivan Pilip a Jan Bubeník se vrátili domů. Česká diplomacie v čele s Petrem Pithartem dokázala vyjednat jejich propuštění a Fidel Castro měl možnost spor uzavřít, aniž by před světem ztratil tvář. Jediným skutečným poraženým tak zůstává samotná Kuba. Dnes už jí sice nevládne žádný Castro, komunistická strana si však moc pořád pevně drží a země se propadá do stále hlubší hospodářské a společenské krize.
1: Co mě mrzí, že když jsme odcházeli, tak jsme si říkali, za 5 let jsme tady zpátky, bude to úplně jiná Kuba. Je to 25 let a ta Kuba je úplně stejná, ještě horší možná, takže to je ta odvrácená stránka věci, snad se to brzy změní.
0: Případy Čechů vězněných v zahraničí z politických důvodů jsou ojedinělé. Podle Pavla Peška, ředitele konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jsou ale v zahraničí ročně zadrženy desítky nebo i nižší stovky českých občanů. Nejčastěji z důvodů, za které by byly trestně postižitelní i u nás.
18: Kategorie těch opravdu nejvážnějších zločinů, jako vraždy nebo drogová trestná činnost, tam hovoříme asi opravdu o jednotkách případů. Mezi ty nejběžnější důvody zadržení jsou standardní taková ta běžná kriminalita, jako například různé krádeže v obchodech, či nějaké výtržnictví, či třeba popíjení alkoholu na veřejnosti, tam, kde je to jako kdyby zakázáno. Prostě taková ta nejběžnější kriminalita, která je samozřejmě z logiky věci i nejčastější.
0: Ať už se ve vězení člověk ocitne z jakékoliv příčiny, je určitě dobré vědět, na co má nárok ze strany Českého zastupitelského úřadu.
18: Od Českého zastupitelského úřadu může minimálně čekat tu základní konzulární asistenci. Občané v první řadě musí požádat. Když nepožádají o asistenci, tak fakticky ani ten stát, který je zadržel, ta policie, která je zadržela, tak podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích nemusí a neměla by zastupitelský úřad informovat. Ale pokud ten občan v tom vězení nebo v té zadržovací vazbě projeví zájem o pomoc a o informování zastupitelského úřadu, tak by ten stát měl zastupitelský úřad informovat. A na revanš zastupitelský úřad by měl poskytnout tu asistenci ve smyslu například zajištění nějaké právní pomoci nebo respektive prověření, že ten stát toho právníka alespoň ex offo poskytl, popřípadě zajistit nějakého soukromého právníka, ale nikoli za prostředky zastupitelského úřadu nebo českého státu, ale třeba za prostředky právě toho zadrženého nebo jeho rodiny, příbuzných, známých.
0: A pokud se Čech dostane v zahraničí opravdu do vězení už, má na něco nárok? Může si jako občan České republiky činit nějaké nároky?
18: Má nárok na to, aby s ním bylo zacházeno stejně jako s ostatními vězni. Čili ne tak, jak by s ním bylo zacházeno v české věznici, ale tak, jak je standard v té věznici, ve které sedí. Takže je logické, že prostě ty standardy se liší. A úkolem České ambasády nebo Českého zastupitelského úřadu je, aby dohlížel na to, že ty podmínky jsou stejné, jako mají všichni ostatní vězni, že ty podmínky nejsou horší, že v případě, že ten občan třeba trpí nějakými zdravotními problémy, že je mu zajištěna adekvátní, opět místně obvyklá lékařská pomoc. A také samozřejmě, že má zajištěného právníka. A zároveň by bylo dobré také dohlížet na to, aby ten člověk měl zajištěného i tlumočníka. V praxi by ta země měla toho tlumočníka zajistit. Ale mnohdy prostě ta praxe nebo ta realita je taková, že kdybychom trpně čekali, až ta třetí země zajistí tlumočníka, tak ten člověk se soudního procesu například vůbec nedočká. Protože buď je ten přístup laxní, anebo prostě ten tlumočník do češtiny v té zemi objektivně není. A proto flexibilně na ad hoc bázi samozřejmě ambasáda může pomoci s tlumočením, že třeba pošle konzula, pošle pracovníka zastupitelského úřadu, který vládne oběma jazyky, nebo třeba vládne aspoň angličtinu a tím místním jazykem, prostě když ten český občan prostě třeba mluví anglicky, tak aby nějakým způsobem se ta procedura pohnula kupředu a to vyřešení se přiblížilo. Takže pokud byste se mi zeptala na tlumočení, standardně to povinností není, ale v praxi i v zájmu toho českého občana ten zastupitelský úřad ty neoficiálně tlumočnické služby poskytuje, byť samozřejmě ten člověk na tom zastupitelském úřadě není oficiálním soudním tlumočníkem.
0: A co třeba kauce?
18: Kauce určitě neplatíme, nehradíme jako český stát. Co můžeme zprostředkovat je samozřejmě převod těch peněz, například třeba od rodiny, od manžele, manželky, nebo od nějakých prostě osob v České republice, které by ty peníze nebo ty finanční prostředky zajistily a my pak můžeme zajistit třeba ten transfer nebo poradit, jakým způsobem co nejrychleji prostě provést ten transfer finančních prostředků na ten příslušný účet pro účely té kauce.
0: A slovy Pavla Peška z konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí uzavíráme dnešní druhý díl série Unesení, uvěznění, zajatí, příběhy Čechů zadržených v zahraničí. V příštím dílu se opět vrátíme k únosům. Dívky v Pákistánu, novináři v Iráku či pozorovatel OSN v Gruzii. Za jakých okolností se člověk může stát obětí únosu a jak z něho ven? Uslyšíte ve třetím dílu Tématu plus. Ten dnešní připravili dramaturgyně Lucie Korcová, o zvuk pečovala Lenka Čurdová, rešerže vypracovala Marcela Obrazová, archivní zvuky vybíral Ondřej Franta. Loučí se a u dalších dílů naslyšenou se těší autorka pořadu Naďa Rviláková.
8: Co všechno mohou zažít Češi v zahraničí? To si můžete poslechnout také v literárním magazínu Ex Libris v úterý po 8 hodině večer. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík chce v nejbližší době jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku, vybojoval bronz. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN, řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá, zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
20: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
19: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Jednání o sestavení povolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
21: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
19: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO s 10 mandáty, čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec, 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
22: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sibiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
19: Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec vítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Závěrečném souboji zdolal dvěma budovanými technikami před časovým limitem Fina Paumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu dvě medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
4: To je úžasná pohádka, dvě medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naší společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
2: Omezení na D1 u Domašova a nehoda ve Šternberku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zasahují hasiči za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172 likvidují následky po požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem, teď bez zdržení. Na Pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz a v každém směru se navíc jezdí vždy jen jedním pruhem. A ve Šternberku zpomalte na silnici 46 do Olomouce. Na úrovni psychiatrické léčebny osobní auto narazilo do dopravního značení. Namísto to jede řešit policie, čekejte omezení a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přeháňky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. A teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano. Humanoidi už totiž začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Na jaké profese si brousí zuby a jak ovlivní trh práce? O tom je dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví Jana Klímová. Potkat chodícího robota je pořád spíš rarita, ale to neznamená, že to nejde. Na akci Innovation Week v Praze se to jimi u stánků technologických a obchodních firem jen hemžilo. S jedním z nich se dalo i mluvit. Vyrobili ho v Číně ve firmě Unitree a do Prahy přijel z Bratislavy, kde dostali jméno Robí. Na pár věcí jsem se ho zeptala. Než odpověděl, hrálo mu v hlavě všemi barvami a dával si trochu na čas.
23: Robí, ahoj, co děláš?
24: Zdravím vás, som Robí, asistent hotela Devín v Bratislave, ale dnes som na návšteve v Prahe na Innovation Weeku. Nachádzam sa na stánku Quant Robotics a predvádzam, ako humanoidný robot pracuje v hotelovom prostredí.
23: Proč mácháš těma rukama takhle? Teď se mi zamával, málem jsem dostala pěstí. Co tě nejvíc baví na tvojí práci?
24: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi a pomáhanie riešiť ich otázky. A tiež, keď môžem ukázať, ako technológie fungujú v reálnom svete. Chcete vedieť aj niečo o mojom nasadení v hoteli?
23: No, jestli tam třeba chodíš spát potají taky.
24: Spánok nepotrebujem, ale pravidelne sa dobíjam na nabíjacej stanici. V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou. Ak vás zaujíma viac, rád poviem detaily.
23: Mne to asi stačí robiť, tak díky a měj se hezky.
19: Hned vedle oranžového recepčního robího postávali dva šedí humanoidi. V Číně je vyrábí firma Agibot a jejich výhradním dovozcem je tuzemský Agitech. Jeho šéf Patrik Máca vysvětloval, k čemu jeho humanoid slouží.
7: Nechceme nahrazovat lidský zdroj, chceme nahrazovat práci, kterou nemůže člověk vykonávat, nebo je nebezpečná.
23: A kde se teda zatím uplatňují třeba tady vaši humanoidi?
7: Naše humanoidní stroje se uplatňují například v agroprůmyslu, to znamená, máme třeba drůbežárny, kde naši roboti jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
23: Jasně. Mohli bychom si popovídat tady s jedním robotem, ale jak jsem slyšela tady, tak on mluví jenom anglicky asi.
7: Nebo? Mluví jenom anglicky v tuto chvíli. Nicméně my jsme schopni do něj naimplementovat český jazyk, to znamená, jsme přes... Přes AI samozřejmě jsme schopni komunikovat s ním. V tuhle chvíli jsou to roboti, kteří jsou tady na výstavu jenom a vlastně nemají tu možnost tady s náma komunikovat v českém jazyce. Nicméně není to problém, je to běžná implementace.
23: No a tenhle ten robot má nějaké uplatnění, kromě toho, že chodí na výstavy?
7: Tento, který tady před náma stojí, má opravdu uplatnění jenom na výstavách. Je to proto, aby jsme vlastně ukázali veřejnosti, co humanoidní technologie dovede. To znamená, kdy je schopen ohnout ruku v lokti, v rameni, koordinovat všechny ty procesy, to je to, co my chceme dneska ukázat.
23: Takže třeba nám do toho skáče pořád. Ale takže třeba ten robot, který sbírá uhynulá zvířata někde v drůbežárně, tak ten asi nevypadá takhle jako člověk.
7: Ten nevypadá vůbec takhle jako člověk, ten vypadá takhle, jak si na něj dnes ukazujeme. My tady mu říkáme robopes a ten právě je schopen v terénu, ve vodě, opravdu v přírodě nahrazovat určitý procesy, které teda jsou pro člověka náhraz.
23: Je to takové vozítko na čtyřkole.
7: Dá se to tak říct.
23: Jakou vidíte budoucnost toho? Nezničí to pracovní trh?
7: Já si myslím, že se tady bavíme o, řekněme, řádově 5-6 letech, kdy ta technologie opravdu bude implementovaná do našich životů. Já bych se nebál toho, že budeme nahrazeni.
23: Já bych se toho bál teda.
7: Já bych se toho nebál, protože určitý činnosti, které člověk zvládne, asi nebudou nikdy možná nahradit humanoidním robotem. Na druhou stranu bude mnoho činností, ty činnosti dělat nebudeme chtít. Měli jsme tu mnoho jednání, například v oboru sociálních služeb a opravdu ti zúčastnění se nemohou dočkat toho, až bude moct ta humanoidní technologie pomáhat opravdu například ze seniory, ať už v tom opravdu pomáhat, anebo i chránit, protože jsou situace, kdy lidé například s Alzheimerovou nemocí nejsou schopni zjišťovat, že jo, kde jsou. A vlastně ta technologie je schopná přes například termovizi vyhledat, zajistit, pomoct. Například jsme se bavili o tom robopsovi, že je pro seniory třeba příhodný v tom, že když nedej, může upadnout, že jsou schopni se zvednout přes to zařízení. Těch možností je strašně moc a budeme rádi, když vlastně v těch jednotlivých pilotech budeme spolupracovat s těmito organizacemi a budeme vlastně tomu naproti.
19: Řekl Patrik Máca z Agitechu. Roboti by zatím podle svých stvořitelů a prodejců měli lidem a potažmo ekonomice, tedy spíš pomáhat zalepit na trhu práce místa, která nikdo nechce. Jejich propojení s umělou inteligencí by tak mohlo ovlivnit výrobu, dopravu, zdravotnictví i veřejné služby. A samozřejmě obchod. Od konce loňského roku se lze pro zajímavost humanoida koupit na e-shopu společnosti Alza.cz, která je výhradním prodejcem robotů pro Česko a Slovensko od už zmíněné čínské firmy Unitree.
6: humanoid stojí stovky tisíc korun, takže koupit si ho jen tak pro zábavu je přece jen drahá legrace. Jak mi řekl šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazděl, nejčastějšími kupci jsou firmy. Třeba jako ta, co provozuje hotel na Slovensku a vlastní recepčního robího. A také výzkumníci.
9: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného. A to jsou ty první firmy, které si to teďka uvědomily, koupily si to. A já musím říct, že vidím fakt na tom trhu za ten, dejme tomu, od prosince, vlastně, když jsme začali prodávat opravdu, nechci říct koncovým zákazníkům, ale opravdu na tom e-shopu, tak že firmy, které si to pořídili dřív, mají výrazný náskok, protože už si prošli spoustu těch slepých uliček, mají to za sebou a tím pádem mají ten náskok.
23: Jakou máte zpětnou vazbu, nebo v jakých službách se humanoidi nejvíc používají, nebo vlastně čemu slouží?
9: Já bych byl trošku opatrný na to, kde už slouží, protože já vím o jednotkách případů, kdy už začali s něčím pomáhat a spíš to jsou většinou ti robotičtí pejsci, protože ten nejjednodušší případ, kde robota teoreticky nasadit, je třeba hlídání nějakého perimetru kolem skladu nebo procházení mezi regálama ve skladě, mapování interiérů, různých prostorů a tak dále. A tam ten pejsek je prostě velmi jednodušší prostě na to samotné ovládání, protože chodí po čtyřech místo po dvou, nemusí balancovat, má i lepší lidar, lépe prostě umístěný a tak dále. U humanoidu já mám vždycky jiný příklad jako oblíbený.

0: roboti zbortili trh práce, to zatím ze své perspektivy nevidíte.
1: Toho se opravdu zatím nebojím. Drtivá většina poptávek s firem je ve stylu, my už fakt nevíme, jak sehnat lidi, chtěli bychom škálovat biznis, chtěli bychom růst, ale nejsme schopni prostě sehnat lidi do výroby a na různé prostě další místa. A už jsou humanoidi ready, když už teda nejsou ti lidi na trhu, tak už jsou aspoň ti humanoidi ready, takže opravdu bych se teďka nebal toho, že nás budou ve velkém nahrazovat, protože zatím je to spíš, dejte nám aspoň někoho.
0: Jak je to u čínských robotů, mimochodem s kyberbezpečností? Pokračoval Vojtěch Hrazděl z Alzy.
2: Odkud pocházejí ty roboti, které prodáváte? Protože to může být spojeno třeba s různými kyberbezpečnostními riziky.
1: Dá se to i takhle říct. Roboti jsou z Číny, konkrétně Unitree, ale upřímně každý šikovnější síťař si poradí s tím, aby prostě vaši Wi-Fi, na které toho robota máte připojeno, nebo vaši síť, jako neopustili data, které ji opustit nemají. Takže je to spíš o tom, že musíte udělat ten první krok, udělat to cyber security nadstavbu nad toho samotného robota a pak už v tom vlastně ve finále není problém. A tam si myslím, že má Evropa samotná obrovskou příležitost, protože nejsem si úplně jistý, že my budeme schopni s tím, jak je tady drahý trh práce, málo lidí, prostě fakt všechno, co vyrobíme, tak jsme schopni vyrobit mnohem dráž než v Číně, než i ve Spojených státech. Já si myslím, že naše největší příležitost je začít ten hardware implementovat opravdu správně, protože my tady tu inteligenci prostě v Evropě máme a když správně nasadíme humanoidy a využijeme toho, že už tady jsou a že už je pomalinku můžeme začít učit různé věci a nasazovat na různé postupně samozřejmě úkoly, ať už v průmyslu, ať už ve službách, tak si myslím, že tam můžeme vyhrát, že budeme ti nejlepší implementátoři.
2: Kolik robotů jste prodali?
1: To neřeknu úplně jako přesné číslo, ale můžu říct, že humanoidů na českém trhu je něco kolem 100 kusů.
2: Celkově za všechny prodejce?
1: My máme výhradní zastoupení od společnosti Unitree, takže všechny prodeje musí nějakým způsobem přiznat, ale bavíme se jako o humanoidech obecně, jo, protože ono zase, ten trh je velmi nový, ono dostupný hardware, jako humanoidní platforma, na které můžete vyvíjet, je poslední fakt ve finále rok, kdy tady máme dostupné to Unitree nebo rok a půl a zatím před rokem ještě nebylo tolik v uvozovkách střelců, kteří by si koupili tady něco za 1,5 milionu a snažili se na tom postavit biznis. Dneska už vidí, že opravdu to začíná dávat smysl, že už tady jsou ty první firmy, které sbírají ty zkušenosti, takže se do toho postupně pouštějí. Jo. A já si myslím, ono to je úplně to stejné jako s letadlama. Jo. Ze začátku taky letadlem lítali jenom opravdu technici, kteří tomu sami rozuměli, ještě to ani nebyli vlastně piloti, ale až potom tam začali být teprve ti piloti a až potom dokonce lidi, kteří tím cestují, takže máme před sebou ještě cestu.
2: A prodáváte víc robotů, kteří vypadají jako lidi nebo psy?
1: Víc lidí.
2: Vy jste si pořídil psa?
1: Pajska jsem měl párkrát doma, protože můj synátor je úplně nadšený z toho, že tatínek pracuje s robotama, jsou mu 3,5, takže párkrát jsem měl pejska doma, dokonce jsme vezli na jednu akci společně i humanoida, ale domů jsem si to nepořídil, protože pro mě by to vlastně byla opravdu jenom hračka.
0: Vysvětlil Vojtěch Hrazděl. V místnosti, kde jsme rozhovor během Innovation Weeku natáčeli, jsem ještě krátce zůstala a přineslo mi to setkání s dalším robotem. Za dveřmi se ozval Dusot a jak se ukázalo, jeden z humanoidů Alzy už potřeboval jít ze stánku firmy na pauzu.
2: To je kdo tohle?
3: To je robot Ignác, Unitree H2.
2: A on sám nemluví?
3: Sám nemluví, ještě. Aha.
2: A proč jde sem tady do kanceláře?
3: Jde sem, protože potřebuje být zaparkovan tamhle na jeřab za vámi a potřebuje se odpočinout a potřebuje hlavně nabít kontrolér k němu, takže...
2: Co takovýhle Ignác umí?
3: Zpravidla to, co mu naprogramujete. Momentálně to jsou jenom nějaký přednahraný gesta, ale programátoři už s ním dělají docela zajímavé věci. Typicky průmyslový nějaký aplikace typu vem z bedínky nějaký obrobek a dej ho do druhé bedínky a třeba ho ještě rozstři podle barvy nebo podle tvaru.
2: Dobře, děkuju. Tak pustíme Ignáce se pověsit tamhle a dobít baterk.
3: No, už to mohlo.
2: Balem fláknu.
4: Já ho povedu aspoň správným směrem. Já mám totiž beta software, Ignác, takzvaně. To znamená, ještě ne úplně 100% spolehlivě chodí. Respektive, zatím nám nikdy nespad, ale čas vypadá, že požil nějaké zabití.
0: Protože my nejsme roboti, můžeme pokračovat. Takže jak se k humanoidům staví velké firmy, dokonce jedna z největších u nás, jako je Škoda Auto, jestli už používá nějaké humanoidy, jsem se zeptala jejího experta na zavádění a implementaci nových technologií Lukáše Altmana Kousala.
5: V současné době nepoužíváme žádné. S oblibou říkám, že máme humanoidu plnou prezentaci, vyhledáváme a my vlastně čekáme na nějaký ten bod, kdy humanoidi budou připraveni pro průmysl.
2: Protože máte to v PowerPointu zatím, ale nic ve výrobě.
5: Děláme si research, hledáme use case. Vlastně to, co teď aktuálně děláme pro humanoidní robotiku, je, že vyhledáváme u nás ve výrobě, kde je vlastně jako reálně využít, tak, aby to nebylo jenom nějaký demo, nebo aby to nebylo vlastně jenom nějaká ukázka, ale aby opravdu pomáhala.
2: A na co jste zatím přišli? Jako jaké jsou ty oblasti, kde by ty humanoidi skutečně mohly být?
5: Zatím jsme nejvíce vytipovali use case v logistice, kde je vychystávání vlastně dílů na montáž našich vozů, že tam je těch vlastně té lidské činnosti a vlastně těch use case je tam vlastně nejvíce, protože se přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedínek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use case jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
2: Jak je to s legislativou, i kdyby třeba teď ten humanoid byl k dispozici, můžete ho pustit mezi lidi?
5: To je vlastně i předmětem vůbec vytipování těch use caseů a vůbec řešíme security a vůbec řešíme vlastně bezpečnost versus klasický pracovník, řeknu, a humanoid, že to teprve vůbec na tom pracujeme. V podstatě v žádné firmě se dá říct, že humanoid nefunguje na 100%. Myslím si, že by se to mělo legislativně a hlavně z bezpečnostní stránky dotáhnout tak, aby jsme mohli pracovat spolu, protože tam je ten velký pak benefit.
2: Neobáváte se třeba kyberbezpečnosti, jak je tohle vyřešené, že ten robot by vám vlastně sbíral nějaká průmyslová data a pak by je mohl dát třeba konkurenci?
5: Samozřejmě to je také předmětem, konkrétně Škoda Auto hodně tohle řeší, my máme spousta zabezpečení přes nejdrobnější věci, jako třeba flashkarta, ale i ty stroje a zařízení, všechno to, co vlastně k nám kupujeme, musí mít tady tyhle bezpečnostní prvky a vlastně humanoid je v tomhle velice nový. V podstatě i když k nám jezdí externí firmy, tak jezdí konkurenčními vozy, které mají na sobě 20 kamer, takže i takovéhle věci se řeší a humanoid je jeden další takový prvek, který musíme samozřejmě řešit.
2: Jak o tom uvažujete z pohledu trhu práce, roboti, ať už průmysloví nebo prostě humanoidi v průmyslu, budou nahrazovat lidi, anebo spíš doplňovat lidi?
5: Tak jak to vidím teďka a řeknu v tomhle roce spíše doplňovat, protože samozřejmě obecně je lidí málo i vlastně v Evropě, spíš to doplnění a těch stávajících lidí, kdyby ta pozice se měla zaměnit, tak vždycky a bylo to s jakoukoliv technologií, i když jsme třeba do svařoven dávali klasické průmyslové roboty, to jednoramené, tak to vlastně taky nahradilo toho člověka, protože dřív taky svařoval. Ale vlastně my jsme ho, nebo firma ho nevyhodila, posunula ho dál. On získal lepší vzdělání, lepší kvalifikaci a buď třeba servisoval ty roboty, anebo dělal nějakou jinou práci. Takže to si myslím, že se stane i s humanoidními robotama, že první to nasazení bude na ty jednoduché úkony a hlavně na ty nebezpečné, kde vyhodnocujeme, kde je třeba velké riziko na zranění, tak vlastně ten, když se nám zraní humanoid, tak jsou to prostě plechy a šroubky a není to vlastně lidská osoba.
0: Říká Lukáš Altman Kousal, který má ve Škodě Auto na starosti zavádění a implementaci nových technologií. Ačkoliv světu humanoidů zatím vládnou hlavně produkty z Číny, výzkum a vývoj běží samozřejmě všude ve světě, včetně Česka. Robotům se věnuje v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze vedoucí jednoho z výzkumných týmů Tomáš Jochman. Probrali jsme spolu budoucnost humanoidů, co budou znamenat pro ekonomiku i jak to mají výzkumníci třeba s etikou.
2: V jaké vývojové fázi teď podle vás humanoidi jsou?
6: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem stráveným u počítače, ještě programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešní době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno, takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
2: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
6: Pohled pracovních míst je v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. Další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru. Takže to je další pilíř nově vznikající firmy. No a třetím pilířem tak jsou potom ty koncoví zákazníci a tam je to o tom, že je potřeba jim pomoct vyřešit problémy jejich. Ty problémy nejsou s tím, že by chtěli nahradit člověka robotem a jako ušetřit na něm, ale problém je v tom, že oni jejich biznesy potřebují růst, potřebují se rozvíjet, ale oni nemají pracovní sílu. Proto se tady poměrně dost zavedlo to, že jsou tady různé agentury, které v podstatě tu pracovní sílu outsourcují nebo dovážejí sem a firmy to outsourcují. A nově vznikající oblasti, které asi budou muset vzniknout, tak tu ekonomiku ještě víc rozvinou a to budou potom lidi, kteří budou servisovat jak ty roboty, tak i ten software.
2: No a má smysl tedy vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé a chovají se jako lidé, a nebo má smysl jít spíš prostě tou průmyslovou cestou, že je to v podstatě stroj s nějakými dvěmi rameny třeba nebo více?
6: To je dobrá otázka, protože ta oblast, vzhledem k tomu, že do ní nastoupilo pár firem, ty nabrali hodně peněz, najednou všichni vidí biznisovou příležitost, protože tomu lidi věří a najednou vznikají firmy jako houby po dešti, najednou není problém zainvestovat několik milionů euro, když to porovnáme s jinými oblastmi. Co se může stát je, buď to, že to je budoucnost, anebo je to jenom velká bublina. A já si myslím, že to budoucnost je, ale nejsem schopný odhadnout, v jakém měřítku a v tom právě nasazení, protože na ten vývoj, ať už to softwaru, nebo i toho hardwaru, se pálí opravdu velké peníze, bavíme se jako o miliardách, nebo stovkách, možná i tisících miliardách korun různě po světě. A já si vždycky jako sám sobě říkám otázku, aby se nenasytil ten trh brzy potom. Já bych to přirovnal tuto oblast jako telefony nebo auta. Dřív to bylo tak, že bylo značek telefonů poměrně dost, pak se to trochu zredukovalo. U aut je taky stovky výrobců a všichni se tak nějak uživí, takže u těch humanoidů já tipuju, že to bude zhruba podobně, že bude desítky třeba těch výrobců a budou je nasazovat a tak se nějak uživí. Každý bude mít trochu něco jiného, odlišného a lidi si budou moc vybrat.
2: Z vašeho pohledu, když pracujete na výzkumu, vývoji humanoidů, tak cítíte, z jakých stran nejvíc poptávku, jako z jakého typu biznesu třeba?
6: Poptávek je strašně moc a my nepotřebujeme jako všechny splnit. My si chceme vybrat ty use case, kde to dává největší smysl pro nás i pro ty společnosti a tím se věnovat. Typicky jsou to use case, kde je třeba nějaké nebezpečné prostředí nebo prostředí nezdravé pro člověka, kde může být, je to výrobní firma třeba, je tam prostě prach, jsou tam kovové páry a různé takovéhle věci, které samozřejmě negativně ovlivňují zdraví toho člověka, a to jsou ty zákazníci, kteří nás zajímají, protože oni mají málo lidí, protože samozřejmě v těchto podmínkách ne každý je ochotný pracovat a potřebovali by to prostředí, které už pro člověka tam existuje desítky let, jenom na jako využít toho humanoidního robota, aby tam dělal místo toho člověka. A ty lidi, kteří vlastně tam teďka dělají, tak oni mají jednu super věc a to je, že oni to tam znají velice dobře, ty procesy a všechno. A mohou na ten shop floor vlastně chodit jenom, když je tam nějaký problém. A to je úplně ideální stav, že budou vlastně monitorovat tu výrobu, budou v kanceláři, kde mají krásný vzduch a budou tam moc jít jenom, když bude problém.
2: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
6: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna, rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
2: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadali jako lidi?
6: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl zneužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej, ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let.
0: Uzavřel Tomáš Jochman, výzkumník robotů v Institutu CIRC Českého vysokého učení technického v Praze. A na závěr ještě jedno zamyšlení ohledně nástupu robotů. Česku bude do roku 2045, například podle čerstvé studie tuzemské pobočky Mezinárodní poradenské společnosti MUR, chybět kvůli stárnutí populace a nízké porodnosti 500 000 lidí. Jenže, jak také studie upozorňuje, pokud by tento výpadek nahradila umělá inteligence spolu s roboty, mělo by to sice dobrý vliv na firmy, ale i silný dopad na veřejné rozpočty. Ty jsou totiž postavené na zdanění lidské práce. Státu by tak mohlo chybět nějakých 250 miliard korun ročně, jak zdaní, tak z pojistného. Na druhou stranu, technologie přinesou i novou lidskou práci. Největší úkol pro lidstvo tak bude najít model, jak spolu fungovat. Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Všechny díly najdete na webu Plusu, na Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
7: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislosti. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

0: Od šokujících teroristických útoků Hamásu ze 7. října 2023 uplynuly 3 roky. Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny tenkrát v Izraeli zabili asi 1200 lidí, většinou civilistů. Do pásma Gazy pak odvlekli přes 200 živých rukojmích a odvezli také těla desítek zabitých, celkem 251 lidí. 41 rukojmích zemřelo v zajetí. Izrael pak reagoval rozsáhlými vojenskými operacemi. Od začátku války bylo v Gaze podle tamního ministerstva zdravotnictví zabitých přes 74 tisíc Palestinců, včetně tisíců žen a dětí. Historička Anna Hájková učí na University of Warwick ve Velké Británii a poznamenává.
1: Najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. To je jako velká změna, no.
0: V debatě o odpovědnosti za zabíjení palestinských civilistů se pozornost často soustředí jen na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podle Čechopalestinky Lamis Bartuškové Chalilové je to alibistický postoj.
2: Protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu.
0: Česká vláda se před necelým rokem vyměnila, ale její postoj a podpora Izraele zůstává beze změny. A česká společnost je i třeba židovským akademikům, jako je Irena Kalhousová, ochotná naslouchat.
3: Mám hodně pozvání třeba přednášet po českých městech, ale i jako vesnicích.
0: Další Palestinec, žijící v Česku, antropolog Jasar Abuchoš, naopak upozorňuje na to, co považuje za nedostatečnou pozornost věnovanou utrpení Palestinců.
4: Fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
0: Při poslechu pořadu Zaostřeno o Židech, Palestincích a českém pohledu na jejich konflikt vás vítá a od mikrofonu zdraví Vít Pohanka.
5: Zaostřeno.
6: El marakamim shochen bameromemim.
0: Rabín brněnské židovské obce Menashe Kliment pronáší modlitbu za zemřelé. Je srpen a jsme v Ivančicích u Brna. Jako součást mezinárodního a multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest se tady před vilou průmyslnické rodiny Plačkových pokládají kameny zmizelých. Obřad připomínající jednu z milionů tragédií holokaustu a potažmo celý festival nikdo nenarušuje, akce nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Ani si to neuvědomujeme, ale na pozadí toho, co se děje poslední 3 roky v Gaze a také na západním břehu Jordánu, je v tomhle ohledu Česko docela výjimečné. Potvrzuje mi to ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity Irena Kalhousová, když se o něco později procházíme starým Brnem. Změnilo se něco na vašem profesním nebo osobním životě od 7. října 2023?
3: Tak zaprvé bych chtěla říct, že vlastně mám velkou radost, že Štetlfest se koná, že se právě koná v takhle otevřené atmosféře, že vlastně kdokoliv může přijít, nenarazí na bariéru policistů a další ochranky, protože to je něco, co by se dneska bohužel už ve většině zemích na západ od nás, včetně Spojených států amerických, nemohlo stát. Jo? A to si myslím, že je vlastně hrozně smutný, že po 7. říjnu jakékoliv vlastně diskuze nebo přednášky nebo jakékoliv akce, které se týkají témat Izraele, ale vlastně dneska už i Židů, židovské kultury, židovského náboženství, tak vlastně vyžaduje naprosto jako speciální ochranu, protože jednoduše ty události na Blízkém východě se jako promítly do života Židů v diaspoře. A co se týče mého osobního života, tak nebo pracovního, tak určitě samozřejmě ta pozornost na mě je mnohem větší, protože prostě to téma rezonuje a já jsem se stala jako člověkem, který se k tomu tématu vyjadřuje poměrně často.
5: V médiích jste jako doma, bych skoro řekl?
3: V médiích jsem asi jako hodně. A takže mám hodně pozvání třeba přednášet po českých vlastně městech, ale i jako vesnicích, což je pro mě nová zkušenost a je to vlastně strašně zajímavý. A baví mě to. Určitě, co se týče výuky, tak na jednu stranu mám radost, že vlastně víc a víc studentů se o to téma zajímá. Ale samozřejmě vždycky, když jdu do té třídy poprvé na začátku semestru, tak mám trošku jako stažený žaludek, protože nevím, co mě v té třídě čeká. Jo? Jestli tam bude skupina studentů, která tam prostě jako mě přijde jako vykřičet a vypískat, nebo jestli tam budou studenti, kteří se budou snažit třeba jakoukoliv diskuzi unést jedním nebo druhým směrem.
7: A stalo se vám to někdy?
3: Stalo. Ale vlastně chci říct, že pro mě je strašně důležitý a snažím se to akcentovat, že z mé zkušenosti velká část studentů, a tady se bavíme opravdu jako o procentech 80-90 plus, se chce o tom tématu něco dozvědět, chce o tom tématu diskutovat, chce prostě vlastně se seznámit prostě s fakty. A pak je tady ta malá skupina, která se rozhodla, že vlastně je potřeba, aby ta diskuze vůbec žádná nebyla a snaží se pomocí různých metod, ať už právě křičením nebo nevím, zapínáním protipožárních alarmů, vlastně tak znepříjemnit jakoukoliv výuku nebo přednášky o Izraeli a Blízkém východě, že si spousta organizátorů řekne, že radši to ani dělat nebudou, protože to je prostě strašně složitý to zajistit a zabezpečit, aby to opravdu třeba nepřerostlo z toho verbálního násilí do nějakého fyzického.
0: Řekla mi v Brně Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity.
8: Posloucháte Zaostřeno.
0: Jak českou debatu o Izraeli a Palestincích vnímá člověk s palestinskými kořeny? Antropologa doktora Jasara Abuchoše, který bydlí v Praze a pracuje na Akademii věd, jsem se nejdřív zeptal, proč podle něj česká politická reprezentace tak výrazně podporuje Izrael.
4: Ty politici vysvětlují sami jako navázání na nějakou kontinuitu, jako způsob po posílení demokratické identity a legitimity polistopadových změn, dejme tomu. Takže je to vlastně něco, co nás činí demokratickými z hlediska těch politických elit a potvrzuje naši demokratičnost, proto k tomu patří prostě i změna vztahu k jiným politickým proudům a reprezentacím ty, které byly za období komunismu prostě preferovány. Přátelé, bývalí přátelé našich nepřátel se stali našimi nepřáteli. Takhle to vysvětlují ty politici. Já nevím, jestli to tak tahle z toho historické vysvětlení jde brát úplně za bernou minci. Já myslím, že je to politizace té otázky, vlastně, kterou vy jste položil. Jo? Že to, že jsme že český stát a česká veřejnost je proizraelská, je samo o sobě politikum spíš než popis nebo vysvětlení nějaké historie.
0: V článku, který jste nedávno napsal, používáte v souvislosti s Palestinci anglický výraz killability, česky možná killabilita. Mm-hmm. Jak byste význam toho výrazu vysvětlil posluchačům? O čem to je?
4: No, překládá se to jako zabitelnost, něco takového, a já jsem ten pojem, ho používám samozřejmě v přeneseném slova smyslu, nechce se tím říct, že česká veřejnost nebo Česko se podílí na zabíjení Palestinců, i když, jak víme, export vojenského materiálu do Izraele roste od 7. října z Československa do... Takže i tahle ta komplicita by se tam dala najít, ale to není to, na co já jsem mířil. Ta zabitelnost se týká vztahu k neštěstí a úmrtí lidí, kteří nejsou vnímáni jako plnohodnotní lidé. Ta zabitelnost poukazuje na to, že smrt některých je pokládaná v podstatě za netolik hodnou truchlení, netolik narušující vlastně náš vztah k právu a tak dále. Velmi, není to něco, co by se týkalo jenom Palestinců, to je konečně to, tenhle ten pojem pochází z takového proudu myšlení od Agamben po Judith Butler, kteří se zamýšlejí nad tím, za jakých okolností docházelo k masovému násilí, jako třeba v koncentračních táborech, kdy lidé byli nejdřív zbaveni svých práv jako lidí a proto vlastně neexistoval morální rozpor v tom, že jsou zabíjeni.
0: Malá vsuvka. Yasar Abu Khosh byl mimochodem také jedním ze tří českých Palestinců, kteří se domáhali omluvy státu za výroky tehdejšího ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za Starosty a nezávislé. Ten v České televizi označil nenávist ke všemu izraelskému za základ genetické výbavy Palestinců. Žaloba směřovala proti státu zastoupenému ministerstvem zahraničí, které po zrušení ministerského postu pro evropské záležitosti převzalo za jeho vyjádření odpovědnost. Soud před několika měsíci označil výroky Martina Dvořáka za protiprávní a nařídil omluvu. Ovšem ministerstvu. On sám nicméně později označil svá slova za nepřijatelná a omluvil se také.
4: Soudkyně, a to mě zaujalo, ta moje úvaha vlastně vychází z toho, že pro soudkyni to bylo naprosto jednoznačné, že je to nepřijatelný výrok. I pro mě to byl naprosto nepřijatelný výrok, přesto jsem nezaznamenal adekvátní odpovídající reakci na nepřijatelnost takových výroků. A ta osobní omluva vlastně nic neřeší. To, co já jsem, na čím já jsem se zamýšlel a k čemu ten pojem killabilita se ukázal docela nápomocný, bylo, za jakých podmínek je možný myslet tu anihilaci Palestinců jako okolnost, jako vedlejší škodu. A to je, myslím, to, co výrazně poznamenává místní reflexy válečných zločinů v Gaze a toho, co se za poslední roky v Gaze odehrává, o čemž máme spoustu dokladů. Přesto

0: prostě fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
1: Antropolog Yasar Abu-Ghoš.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Válka ale zasahuje také do života Židů mimo Izrael. Historička Anna Hájková žije ve Velké Británii a přijala letos do Brna také na Štetlfest. V parku pod Petrovem jsme si povídali o tom, jak se v Británii od 7. října změnila atmosféra kolem židovských kulturních a vzdělávacích akcí.
3: Ja, my máme v Británii židovské festivaly, máme Jewish Book Week, myslím v únoru, a je Limut, spousta dalších.
4: A to je v Londýně? Pardon, se omlouvám.
3: Jewish Book Week je v Londýně a Limut je vždycky v jiném městě. Je samozřejmě ta security vypadá úplně jinak, ale antisemitismus v Anglii nezabrání židovské radosti a židovskému životu.
4: Ale zhoršil se za poslední dobu? Nebo je víc viditelný?
3: Antisemitismus ve Velké Británii je víc viditelný a možná je kolem něj trošku víc veřejné paniky, ale taky máme antimuslimský rasismus a násilí. Takhle, člověk si dává možná, nechci říkat větší pozor, ale ten duben a květen tohohle roku, to nebyla sranda, když bylo po sobě několik útoků, byl žhářský útok, myslím, na synagogu ve Finchley, byl ten útok nožem na tři lidi v Golders Green a samozřejmě poslední Jom Kippur byl útok na tu manchesterskou synagogu. Takže to jako není pěkné, ale když se kolegové z Birkbeku upozorňovali na to, když se podíváme na větší obrázek, tak je taky otázka, kdy si lidi začnou děsit z jinak relativně izolovaných jevů. Jo. A je to taky zpráva, která si myslím jako dobře prodává, je media, docela medializovaná. Takže bych odpověděla na tvou otázku. Antisemitismus v Anglii se zhoršil, ale taky veškerý i rasismus vůči muslimům se mnohem zhoršil.
4: A možná to souvisí celkově s polarizací společnosti, tak jak to vidíme i v jiných zemích, včetně České republiky konec konců.
3: Přesně tak.
4: Ale dá se asi říct, že od 7. října 2023 se přece jenom něco změnilo v tom, jak například, jak se říká anglicky, Jewish studies, Jewish culture, Jewish events jsou přijímány většinovou společností. Jakým způsobem?
3: No, abych to řekla slovy z mého, myslím, vratislavského kolegy Marčina Vodzinského, že jde to najednou ty zláci. Jo. Je takové vnímání na sociálních médiích, narrativu, kdy nejenom, že lidi, myslím, velmi zaslouženě kritizují okupaci palestinských území a násilí a těch settlers,
4: osadníků
3: a genocidu v Gaze, ale vlastně berou Izrael jako metaforu veškerého zla na světě. Což začíná být problematické, ale není nutně antisemitské, ale potom vlastně obvinují Židy v exilu schování státu Izrael a ptají se nás, nebo někdy se ani neptají, co si myslíme o Izraeli. A to začíná být samozřejmě antisemitské. A najednou vidím, jak studenti se třeba jako neberou židovské kurzy, nebo chodí lidi na moje přednášky a ptají se mě, co říkám, moje kniha o Gaze, moje kniha samozřejmě není o Gaze, já neumím hebrejské, nepíšu o izraelských nebo palestinských dějinách. A nejenom, že jsou prostě některé přednášky se vůbec nekonají, ale najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. A to je jako velká změna, no.
4: Ale není to nakonec něco pochopitelného při všech těch zprávách, co lidé dostávají prostě z Gazy, jak to vidí v médiích?
3: Ne, Vítku, je to antisemitismus.
4: Je to antisemitismus.
1: Historička působící v Británii Anna Hájková. Nakonec ještě jeden palestinský hlas. Lamis Bartušková Chalilová, která má českou maminku a palestinského otce, vyrůstala ve Spojených arabských emirátech. Do Česka se vrátila na vysokoškolská studia a dneska žije s českým manželem a rodinou v Praze.
4: Změnil se podle vás za 3 roky od 7. října 2023 postoj Čechů, nebo ten český obecně řečeno pohled na Palestince a na válku v Gaze? A jestli ano, tak jak? A jestli ne, tak proč myslíte, že ne?
5: Podle sektoru, podle věkové kategorie podle zájmu se určitě trošku změnil. Posun tam jako určitě je, to by byla katastrofa, kdyby se nezměnil. Ale bohužel to většinový gro a i média vlastně je co zlepšovat a je tam dost prostor na to reflektovat na tu realitu a respektovat to, co se tam děje a nějakým způsobem to vyhodnocovat. Bohužel jediná jakoby většinová reakce je to v některých segmentech přiznat, že to, co se tam děje, se tam nemá dít. Možná nepoužívají slovo genocida, válečné zločiny, horory a tak, ale přisuzovat to jednomu člověku, a to Netanyahu. A to je strašně alibistický postoj, nebezpečný, protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu. Takže to vidím jako takový nebezpečný v českém prostředí, že svalujeme tu vinu na Netanyahua s tím, že teď budou volby, on prohraje a můžeme jít dál. A už není žádná jakoby responsibilita, zodpovědnost české společnosti, českých politiků, českého mainstreamu, českých médií a žurnalistů reflektovat, jak vlastně selhali za ty 3 roky.
4: Na druhou stranu jsme teď v českém veřejnoprávním rozhlase, povídám si s vámi, povídám si s jinými Palestinci a co jsem se díval, taky přinejmenším na českém rozhlase plus teda zazněly palestinské hlasy.
5: Musím říct, že český rozhlas je jeden z mála veřejnoprávních médií, který dali prostor pro nejenom Palestince, ale pro jiný pohled na věc, která nebyla jakoby s razítkem izraelské armády. A to mě potěšilo. Jenomže když vemu českou televizi, vemu hlavní noviny, tisk, tak tomu tak nebylo. A bohužel se střídali, nebudu je jmenovat, ale střídali se 2-3 hlasy. Ty se jenom opakovaly a vlastně já to dost sleduju, takže vlastně ty talking points, které měli izraelský mluvčí, nebo v jeden týden všechny hlavní hlasy ve světových médiích jeli ty stejné body. Takže to bylo, jako kdyby to dostávali e-mailem, tenhle týden se soustředíme na tyhle 5 bodů a budeme je opakovat. A to mě docela mrzelo, protože byly jiný hlasy, dokonce si tvrdím říct, že v Izraeli byla větší rozmanitost názorů a ta škála byla mnohem sebekritičtější, než jsme měli my tady v Česku.
4: Vy sama jste Češka i Palestinka, jestli to takhle můžu říct. Jak jste v těch posledních 3 letech, jak si osobně tu českou debatu o Gaze, o tom, co se děje v Gaze především, prožívala a změnilo to třeba váš pohled na českou společnost nějakým způsobem?
5: Já musím říct, že možná ten první šok nebo zklamání přišlo v roce 2021, kdy byla poměrně kratší válka mezi Izraelem a Gazou. To bylo hned po covidu. Ještě jsme se jako dostávali z toho covidu a já si pamatuju, že jsem vyšla ven na ulici a na státních budovách jako městský úřad byly obrovský vlajky Izraele. To jsem nechápala upřímně, proč. Jako. Takže to byl jako moje první příprava na to asi, co přijde, že jo, v roce 2023, když to přišlo, tak už jsem nebyla tak překvapená těmi vlajkami na ministerstvech.
4: Tak zase pro pořádek, bylo to po 7. říjnu, po tom, co se stalo 7. října a to já chápu, jaká jsou čísla, ale to bylo naprosto šokující a drsné a kruté.
5: Ano, ale trvalo to pak strašně dlouho a ta podpora byla nekritická, absolutní a schovával se zatím trošku rasismus, islamofobie a antipalestinský rasismus, jak dneska víme.
4: Pardon, když říkáte, jak dneska víme, mohla byste dát příklad
5: toho? To jsem právě chtěla říct. Já si myslím, že obecně západní společnost a Česká republika možná taky se stala victim,
4: obětí
5: toho, co kritizovala u totalitních režimů. Totalitní režim si vybírá od OSN a od Amnesty a od Human Rights Watch a tak dále, z lidskoprávních organizací, jakou zprávu podpoří a vypíchne a bude citovat a jakou bude ignorovat, když se to týká jeho. To samé se stalo tady. když Amnesty International, Human Rights Watch, různé organizace uvnitř OSN, experti na mezinárodní právo, Lemkin Institute, který přišel s definicí genocida, jako jeho raison d'être je genocida, toto nazývá jako válečný zločiny, tak česká společnost nebo český experti nebo politici absolutně tohle odmítali. Dokonce jsme měli premiéra, který sliboval Izraeli, že bude izraelský hlas uvnitř Evropské unie. To byla jako hysterie, absolutní hysterie. A strašně zvláštní, že v českém prostředí ta politická strana, která byla ve vládě, i ta opozice se na tomhle tématu shodly. To bylo velký zklamání samozřejmě. A ta dehumanizace palestinského lidu, tak jednoznačně v České republice, která dokázala před pár lety jenom tak souznět a tolik podporovat ukrajinský lid a otázku Ukrajiny a chápat tu šílenou humanitární krizi, kterou prožívali Ukrajince a přijmout je jako uprchlíky, takže to umí. To není, že je to společnost, která neumí mít soucit. Oni to umějí. Ale nejsme si všichni rovni, zřejmě. A ta dehumanizace Palestinců, že prostě nejsou na stejné úrovni lidskosti nebo si nezasloužejí naší solidaritu s nima nebo soucit s tím, co prožívají, byla vidět. No, a to zklame člověka.
4: Když bych to řekl úplně prostě naplno, Ukrajinci dobrý, protože jsou bělejší, když to takhle řeknu doslova, kdežto Palestinci, ty jsou tamhle ti z toho Blízkého východu, kteří jsou tmavší a jsou to muslimové, takže ty si nezaslouží naši podporu stejně jako ti Ukrajinci.
5: Ano, a hlavně to nebylo overnight, to se nestalo
4: ze dne na den.
5: To je výsledek dlouhodobý mediální masáže, konkrétní, systematický, jak začerňovat určitou společnost, nepoukazovat na benefity diversifikace, nepoukazovat na to dobrý v té společnosti a nebýt sebekritičtí. Já jsem pochopila, že prostě Evropa se nezměnila. To samé udělala Židům, dehumanizovala je a pak byl holokaust. A Palestinci a Arabové a muslimové jsou noví Židé v určitých společnostech. A to si myslím, že je obrovský selhání. Protože když řekneme never again, tak to není jenom never again for the Jews. To je never again for anyone.
4: Pro všechny,
5: protože ono to nevypovídá o tom, co se děje té společnosti, té oběti. Jo? Ono to spíš vypovídá o tom, co evropská společnost, jak je ochotná se naučit ze své historie, ze své minulosti a jak neopakovat tyhle chyby. Ale když to budeme každých 70 let opakovat a pak zase postavíme 10 mauzoleů a muzeů a výstav a dáme pár věd do knih, do učebnic a poklepeme se po zádech a řekneme si, OK, jdeme dál, tak kdo bude další? Já to vidím jako strašně nebezpečný. A nejenom proto, že jsem Palestinka. Já to vidím jako nebezpečný, protože kdo bude další? Budeme mít špatný gen? Nebudeme mít dobrý oči pro novou budoucnost? Budeme mít nějaký syndromy? Krevní skupina? Co bude to nový kritéria, který bude strašně jednoduchý, kvůli kterému se bude dehumanizovat společnost?
1: Slovy Lamis Bartuškové Chalilové končí dnešní Zaostřeno věnované Židům, Palestincům a českému pohledu na jejich konflikt 3 roky po teroristických útocích ze 7. října. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K jeho dalšímu poslechu vás zve Vít Pohanka.
2: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách.
6: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
7: Už první kolo vole přineslo 5 jistých senátorů. Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové. Judista Lukáš Krpálek slaví 6. medaili ze světových šampionátů. V Baku získal bronz. A čekej ten proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
9: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
10: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
9: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
11: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
9: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
12: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
7: A do dalších regionů zamíříme ve víkendovém ranním radiožurnálu už po zprávách. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Za naprostou většinou úmrtí přitom stojí nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hoďboď.
13: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz, a v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
7: Za prvních 9 měsíců letošního roku podle policie při dopravních nehodách zemřelo na 300 lidí. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrudníku blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto Sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku z přístroji teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
14: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teďkon provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
7: Do centra města se má meteobudka vrátit ještě v říjnu.
15: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. Ostravský Baník čeká na výhru v šancelize už 5 zápasů. V 10. kole prohrál na stadionu pražských Bohemians 0-1. Zápas měl spát a oba trenéři pochválili metr hlavního sudího Adama Trsky. Kouče Baníku Romana Skuhravého mrzelo, že z dobrého tempa utkání Ostravané nevytěžili víc.
16: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. A v tréninku ano, v zápase ne.
15: V sobotu taky zbrojovka Brno podlehla Jablonci 0-1, Plzeň zdolala Mladou Boleslav 3-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D4 před Miroticemi i na šestce v Lubenci. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí porouchané osobní auto. Některá vozidla tam vybočují doleva. Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a musí se vybočovat do protisměru. Překážce se vyhněte na silnici z Karlových Varů do Prahy. Na konci Lubence v zatáčce před mostem přes dálnici leží na vozovce sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. V Čechách pak místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Od zvukové performace po moravskou cymbálovku festival České sny se ve válečném Lvově staly tradicí. Americké sousedské soutěže ve vaření chili mají svá pravidla, vlastní recept a jednoho vítěze. Nesvykle hutná byla zmrzlina, na které si dřív pochutnávali lidé ve východním Německu. Tradici ve městě Rostock před pár lety oživilo duo podnikavců a my se za nimi vydáme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
8: Reportáže zahraničních zpravodajů.
18: Západoukrajinský Lvov byl před pár dny centrem kultury. Pořádali tam festival České sny. Už po třetí se na něj vydali čeští umělci, aby dokázali, že múzy ani ve válce mlčet nemusí. My se teď s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem za festivalem ohledneme.
19: Tajemné prostory Art Centra Dziha ve starém městě Lvovském se naplnily ještě tajemnějšími zvuky. Petr Válek a Miloš Vojtěchovský vymysleli přímo pro tento tunelovitý prostor zvukovou instalaci složenou z množství předmětů z našeho každodenního života. Tyto věci ale, jak se ukazuje, mají také svůj vlastní bohatý život a svou hudbu, vytvářenou ve vzájemné interakci, poháněné různými pružinami, pérky a mechanismy. A kdo zrovna k tomuto metamediálnímu umění nenašel vztah, mohl si nahoře na patře poslechnout třeba poctivé české blues Jana Fice. První české sny ve Lvově před třemi lety byly přitom zamýšleny jako jednorázová akce zaměřená spíš na klasickou hudbu, panelové debaty o zdravotnictví a tak, vzpomíná ředitel projektu David Dittrich.
20: Vlastně my jsme vůbec netušili, když jsme přijížděli na Ukrajinu, jak to pro nás bude silný zážitek. My jsme si mysleli, že pomůžeme trošku Ukrajině v době války prostě vnímat kulturu a nakonec jsme odjížděli tak zasažení a tak vlastně my obohacení, že jsme děkovali to, že jsme mohli vlastně ten festival udělat.
19: A dnes už je to vlastně česko-ukrajinský festival. Odskočil si sem i náčelník oblastní vojenské správy Maxim Kozický.
21: Pro nás je důležité, že v době války máme už třetím rokem možnost vidět české sny. Můžeme prožít kouzelné kulturní projekty a cítit se jako součást současného světového uměleckého prostoru. Je to neuvěřitelné.
22: Čestně děkuji České republice za podporu.
19: A co by to bylo za české sny, kdyby v nich nezazněla moravská cymbálovka?
23: Když před dvěma lety bylo řečeno, že se pojede do Lvova, tak vlastně David Dittrich ví, že jsme trošku jako cymbálka střelci, že se nebojíme. No a že prostě zahrát ve Lvově vlastně, i když je to tady občas pod plachem a to, takže když se člověk chová bezpečně zodpovědně, tak proč by Simka nejel, tak jsme prostě přijeli a vlastně jsme si to strašně už ten první rok užili, protože to město má neskutečnou atmosféru a dá se říct, že jsme se do toho tady zamilovali a už sem asi chceme jezdit, dokud to bude možné.
19: Primář cymbálové muziky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík byl tedy ve Lvově už po třetí. Na rozdíl od Davida Doubka, známého také jako Ventolin, který tady byl poprvé a festivalové dny svým tradičně nespoutaným vystoupením uzavřel.
24: Když se objevila ta nabídka, tak jsem si říkal, že prostě pojedu. Samozřejmě jsem se bál. Když jsme přijeli na hranice, tak vlastně byl poplach, hranice byly uzavřeny, chvíli jsme museli čekat, než nás pustili, takže to byly takový jako welcome drink.
19: A jak mi řekl jeden z diváků, tyhle české sny jsou i naše. Ty ruské snít nechceme. Ze Lvova Martin Dorazín, Český rozhlas.
18: Pro mnohé je freediving, tedy potápění bez přístrojů na jeden nádech, extrémním sportem. Každý, kdo se takhle potápí, by vám ale řekl, že základem je absolutní klid a relaxace. O víkendu skončilo mistrovství světa ve freedivingu, které hostil kyperský Limassol. Ve čtyřech disciplínách se letos utkal rekordní počet soutěžících. A jak zjistila naše spolupracovnice Marie Sýkorová, i když nemáme moře, patří český freediving ke světové špičce.
0: Českou rekordmankou Irenou Váňovou nasedáme do člunu, který nás od břehu kyperského města Limassol veze asi tak 10 kilometrů na volné moře. Na lodi panuje zjevně veselá nálada, dávám se do řeči s freediverkou z Rakouska. Zrovna se vynořila z 58 metrů a zářila nadšením.
1: Vynořila jsem se, chytla se lana. První nádech. Sundala jsem nose clip, brýle a na rozhodčí jsem ukázala signál I am OK. Až pak jsem vytáhla tag, který jsem měla schovaný pod kapucí neoprenu. Byla to úplná burleska.
0: Směs Eliza, která je z Vídně.
3: It's mostly in your head.
0: Tak jednoduše to zní, přitom je zatím hodně tréninku a hlavně hodně psychické pohody.
4: Zdáš pod hlavu.
5: To si dám pod hlavu, to se mi lépe spalo.
4: Je pravda, že tam si musíš úplně dáchnout.
5: Zrelaxovat.
0: Mezitím se ale Irena chystá na warm-up, tedy zahřívací ponor. Paluba lodi je rozdělena pro organizátory. V bílých tričkách jsou záchranné týmy, ve žlutých rozhodčí a v zelených média. Tedy ti, kteří sledují hlavně videozáznamy, které sestupují s potapěčkami až do hloubek. Druhá část paluby slouží pro soutěžící. Dnes jsou to ženy, a to v disciplíně konstantní zátěž s ploutvemi.
1: Jsem hlavní rozhodčí na lajně B, a to pro muže i pro ženy. Co je nejdůležitější ve freedivingu? Každý, kdo soutěží, musí přesně znát své limity, limity svého těla. A my musíme zajistit pohodlné, bezpečné a hlavně jisté zázemí. Jestli se potápěčky s námi cítí dobře a uvolněně, pak mají i lepší výsledky.
0: Říká mi Američanka Francesca Cowie, která je jednou ze šesti rozhodčích. Irena se už ve vodě chystá na zanoření. Kolem ní jsou asistenti, záchranné týmy i rozhodčí. Jak mi vysvětlila, vždy musí dopředu nahlásit, do kolika metrů se chce potopit. Jedna z asistentek sleduje sonar a také videozáběry. Irena právě v 83 metrech utrhla tek, otáčí se a začíná stoupat ke hladině. Tek musí při vynoření ukázat, až pak se jí ponor počítá.
5: Byl docela proud teda na mě, jakože už když jsem se rozdýchávala, tak ta lajna byla šikmo a vlastně mi to tlačilo na tu platformu. No, ale tak jsem si řekla, že prostě se zanořím a prostě poplavu. A jsem doplavala dolů.
4: A kolik to bylo?
5: 83. A to otočila a plavala nahoru.
0: I přes proud vybojovala Irena Váňová se svými 83 metry 9. místo na světě.
18: S autorkou předchozí reportáže naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou jsem ještě teď ve spojení. Já tě zdravím už teď do Francie. Přeji hezký den.
25: Ahoj a dobrý den.
18: Maruško, ty jsi se zúčastnila mistrovství světa ve freedivingu zcela poprvé, nicméně jako pozorovatelka. Ale co tě k tomu vedlo? Potápíš se?
25: Ano, já se potápím, i když samozřejmě je to na takové jiné úrovni, nemůžu se vůbec srovnat s těmi, kdo byli na mistrovství světa na Kypru v Limassolu. Já jsem spíš amatérka ve Francii, kde žiju, tak navštěvuju jeden freediverský klub a tedy vidět takovéhle závody, kde panuje srdečnost, vzájemná podpora, je to velmi milé prostředí a přitom je vidět, že to jsou skuteční světoví rekordmani nebo rekordmanky

0: díky tomu dá potopit do velkých hloubek. A právě v ponoru s monoploutví Irena Váňová vybojovala 4. místo na tomto mistrovství světa na Kypru, když se ponořila do 93 metrů, a to tedy skutečně na jeden nádech.
1: A jak je na této akci vlastně zajištěná bezpečnost?
0: Tak když jsme byli na lodi, odkud se potápí, tak ta je skutečně rozdělená na organizační část a na tu závodní, kde se potapěčky připravují, hlavně tedy relaxují. To je vidět, jak se uvolňují, jak leží, jak mají zavřené oči. A v té druhé části jsou organizátorské týmy, které musí mít prostor pro případ, že by museli zasáhnout při nějakém problému. Nejvíc je na palubě safety v bílých tričkách, tedy záchranných týmů. To jsou většinou bývalí závodníci nebo závodnice, ti musí během dne absolvovat mnoho desítek velkých sestupů, třeba až do 40 metrů, a musí být na místě v případě nějakých komplikací, aby se co nejrychleji mohli vynořit, vyplavat na hladinu s potápěčkou nebo potápěčem. Zásadní pro všechny, kdo jako já právě sledovali tyto závody, pak byl tým i médií, kteří pořizovali videozáběry sestupů do hloubek, takzvaným dive eye. Právě díky kamerám se sleduje i to, zda potápěčky dorazily až dolů, vzali tek a zda se neotočili dříve. Kamery ale samozřejmě slouží a dohlíží i na bezpečnost. Ta je totiž prioritou, jak mi řekla Irena Váňová. Závody tohoto typu, tedy mistrovství světa, jsou nejvíce a nejlépe zabezpečené.
1: Maruško, ty si při závodu sledovala hlavně výkon české rekordmanky Ireny Váňové. Odpozorovala si její strategii, jak být ve světové špičce, a jak hluboko se třeba potápíš ty?
0: Já se moc nepotopím, to hned přiznám, protože právě mám trošku problémy s ušima, protože tam skutečně v těch hloubkách začíná být velký tlak a musí se v podstatě pracovat s tím, jak se zbavit bolestí uší. Takže já se potopím do 20 metrů, což je samozřejmě na úrovni těchto závodů skutečně úplně amatérský výkon, bych řekla. Já se ale prezentuji spíš tedy, nebo mám radši takzvanou dynamiku, což je potápění vlastně takové dálkové, kdy se plavají vzdálenosti a nemusíte být v takové velké hloubce. No a právě co se tedy té strategie, té Ireny týče, tak mně se velice líbí její přístup vůbec ke sportu. Totiž Irena se na prvním místě řadí pravidly freedivingu, což je v tomto sportu podstatné. Přesně zná limity svého těla a hlavně sport její zábavou. Irena má samozřejmě ohromný talent, ve vodě se cítí skutečně absolutně přirozeně, je bývalou závodní plavkyní a dnes je fyzioterapeutkou, tedy tělo a reakce na hloubky, hlavně tedy tlak, zná velmi dobře.
1: To byla naše spolupracovnice Marie Sýkorová, která nám řekla víc o freedivingu. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hora Nebo, Lotova jeskyně nebo město Gadara. Místa, která najdete v Bibli a která jsou na území Jordánska. I když to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. A jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, před pár dny si vyzkoušeli, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby.
3: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaerus, Mrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny a sem Dimu naštívila v domě jejich rodičů.
4: Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu.
3: tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako soulisty.
5: I said, let's go with something very popular.
6: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Handlovu hudbu.
3: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení tří typických orientálních instrumentů.
6: Rick je bubínek, oud je takový pradědeček kytary. Kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
3: Plotu sedí a poslouchá i místní pastevecká rodina. Děda má na klíně vnuka a jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století a já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
7: My si Handlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí. A Handlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru a hodí se i k historii tohoto místa.
3: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Soulistka Dima Babová mi totiž prozradila sen své maminky.
6: Macherus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Macheru, kde se ta skutečná událost odehrála.
3: Handlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu. A co myslíte? Jak dopadla v soutěži?
8: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar, no, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaleju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. In Texas, they don't want you to be able to see any of the like, no onion, you can't see anything, you have to chop it. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili, já jsem se jim snažila říct, že to je české chili, a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí. A cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být ne tak drobno nakrajena, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
9: Texas is all about the meat. Very, very finely ground meat.
8: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekla, tam je koriandr.
10: Missouri. It's refreshing, and you have to add the lime, and it's delicious.
11: So we first did it not too long after COVID, I think.
8: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich čtvrtý ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují.
12: Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Cidlerová, Český rozhlas.
1: Smršť vzpomínek dokáže vyvolat stará známá melodie nebo třeba vůně. V severoněmeckém Rostoku sází víc na chuť a na konzistenci. Zmrzlinu tam vyrábějí na strojích a podle receptur z dob bývalého východního Německa. A mají s tím takový úspěch, že teď zásobují už i supermarkety v okolí. Náš německý zpravodaj Tomáš Havlín zmrzlinu v Rostoku ochutnal.
13: Tady mají prostě tu nejlepší zmrzlinu. Vanilkovou a čokoládovou vždycky. Ale kromě toho je různé příchutě a chutná fantasticky.
14: Paní Barbara si vychutnává poslední sousta zmrzliny na takovém dvorku skrytém před ruchem hlavní třídy v Rostoku.
15: Und es ist so ein Geheimtipp für die, die in Rostock wohnen, aber es spricht sich rum.
14: Je to tady prý tajný tip pro domácí, ale zároveň tip, který se prý už pomalu rozkřikl. Zmrzlina se uvnitř na prodejně vyrábí v klasických pákových výrobnicích, v těch známých velkých plechových bednách.
16: Als wir denn 2013 das Ganze gegründet haben, hatten dann zwei Maschinen.
17: Před 13 lety jsme podnik zakládali se dvěma mašinami. Ať si je seženeme, jestli chceme mít opravdu jedinečnou zmrzlinu, to nám poradil jeden technik, když jsme ještě s kolegou pro šéfy prodávali Magnum do obchodů na pobřeží Baltu. Ty naše stroje jsou takové multikulty. Vyrobené jsou ve východním Německu, ale v některých jsou třeba ještě sovětské motory nebo součástky z Československa. Co neseženeme na internetu, to si necháme vyrobit.
16: Aus Russland kriegen wir die Motoren oder Tschechien oder so. Das ist auch drin, also ist multikulti.
14: Sázka na jedinečnou zmrzlinu Felixovi Rébergovi a jeho společníkovi vyšla. K letitým strojům přidali neméně letitou recepturu a lidi začali chodit.
17: Nabízíme originální DDR zmrzlinu, která se vyznačuje tím, že je oproti běžným zmrzlinám hutná. Není v ní tolik vzduchu, ale především je to něco, co si lidé podle chuti a taky už podle vůně pamatují z dřívějška. Jestli chutná 100% stejně jako tehdy, to nikdo nedokáže říct, ale vzpomínky a nostalgie, to je to, o co tu jde.
14: K tomu patří i tradiční způsob servírování takové zmrzliny.
18: So wurde das klassisch verkauft. Und dann haben die Leute das genommen, so gegessen, oder?
14: Ta se klade v malé dávce na bílou oplatku ve tvaru mušle a pak se může vyjídat lžičkou, anebo se přiklopí druhou mušlí a vznikne takový zmrzlinový burger. Paní Barbara přehnanou nostalgií netrpí. Před tradičnější mušlí dala přednost oplatkovému kelímku. Nezdá se, že by tady mlsala a se zavřenýma očima vzpomínala na komunismus. Nicméně zdejší zmrzlina nad ní má přesto až čarovnou moc.
13: Kolikrát tady jdu kolem a říkám si, ne, ne, ne, dneska ne. A za chvíli tady samozřejmě zase sedím a před sebou mám velkou zmrzlinu.
14: Říká paní Barbara. Z Rostoku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A sladká tečka uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: 6 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
20: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí Naše Česko. Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich. Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo Hnutí Naše Česko. Získalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a Starostové mají přes 17%. Třetí hnutí ANO více než 16% hlasů. Do zastupitelstva Českých Budějovic se dostalo celkem 6 stran hnutí a koalic. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem šamonda v Česku. Ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přináší ho hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. A v Pardubicích se pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné spoje. Kyvadlově budou diváky na závodiště převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Na Velkou Pardubickou každoročně míří až 30 000 návštěvníků. Sport. Fotbalista Patrik Schick je s 5 brankami nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník dal gól i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství v Mohuči 4-3. Dokonce dvakrát se ve skotské lize radoval Schickův krajan Ryan Nadery. Z Glasgow Rangers se díky reprezentačnímu forwardovi přehráli Kilmarnock 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D5 u Berouna a nebezpečí na D2 u Hustopečí. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží nehoda u Berouna. Na 16. kilometru se střetla 2 osobní auta. Blokují levý pruh, na místo teď už přijela policie, takže díky majákům je to docela dobře vidět. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nebezpečná situace před Hustopečemi. V úseku mezi 28. a 26. kilometrem se na vozovce pohybují divoká prasata. Jede tam policie i tam velmi opatrně. A v Praze čekejte komplikace při průjezdu Dolními Měcholupy. V Kutnohorské ulici havarovala 2 osobní auta. Průjezd je omezený, na vozovce se pohybují lidé, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
22: Na Vysočině v Telči anebo na stanici v Ústí nad Orlicí je právě teď 6 stupňů Celsia. Znojmo hlásí aktuálně 8 stupňů, stejně jako Plzeň anebo Tušimice. A čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost a teď po ránu se ještě můžou taky udržovat mlhy.
23: V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky a ty mohou být na hřebenech Krkonoš i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 stupni Celsia.
22: Na jižní Moravě bude ojediněle až 18 a na horách podle meteorologa Martina Tomáše kolem 6. Přes den bude foukat jenom mírný vítr od západu. Ještě letmý pohled na zítřek, čekáme přehánky, hlavně na severu a severovýchodě republiky, na jihu by mělo svítit slunce. Na jižní Moravě zítra odpoledne naměříme až 17 stupňů, jinak bude maximálně do 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
24: O dění v Rusku, o nepokojích ve Španělsku, o budoucnosti umělé inteligence. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v sobotu, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
24: Jednání zástupců Spojených států amerických, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Souvisí to s překvapivou dohodou prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské ropy na americký a na světový trh. Není to jediný krok, kterým se vládce Ruska snaží upevnit svoji moc. Další příklad týkající se výchovy dětí nabízí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
25: Ruský prezident Vladimir Putin se u příležitosti Dne učitelů setkal s vybranými pedagogy základních škol i mateřských školek. Poděkoval jim za jejich práci a za to, že, cituji, vychovávají nové bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. Citoval také známý výrok básníka Fjodora Tjutčeva, podle kterého se Rusko nedá rozumem pochopit, lze v něj pouze věřit. Učitelky zase děkovali Vladimiru Putinovi za obnovení moci a prestiže Ruska. Zaujala vychovatelka Petrohradské mateřské školy Maria Moreva, která dlouze vyprávěla ruskému prezidentovi, jak vychovává ze svých svěřenců budoucí inženýry. Jak předškoláci vyrobili model fabriky, jak se seznámili s profesemi lidí, kteří zde pracují a jaké přístroje zde používají. Zajímavé je to kvůli tomu, že podobná setkání jsou přirozeně pečlivě naplánovaná a zrežírovaná. Jen tak náhodou by o tom vychovatelka ze školky nemluvila. Spojitost to bude mít s proslovem Vladimira Putina z roku 2024, ve kterém dal za úkol vládě připravit milion specialistů dělnických profesí. A jejich výchova tak zjevně začíná již v mateřských školkách. Ve stejný den se do debaty zapojil i ruský ombudsman Valerij Fadějev. Ten prohlásil, že školní osnovy v exaktních vědách by se měly zredukovat. Ty kurzy jsou přeplněny zbytečnými informacemi. Matematika, fyzika, chemie. 20 nebo i 30% by se dalo škrtnout, prohlásil Fadějev. Dokonce vyzval k tomu, aby se matematika vyučovala podle učebnice Andreje Kyseliova, která poprvé vyšla ještě před rokem 1917. Podle Fadějeva je nejlepší a není potřeba vymýšlet nic nového. Může to znít jako další ruský bizár. Pro rodiče dětí to má ale konkrétní následky. Po 9. třídě stále větší počet žáků nepokračuje k maturitě, ale přechází do učilišť a technických středních škol. V loňském roce to bylo 63% deváťáků, o 20% více než před 5 lety. A věru to není tím, že by děti náhle začaly toužit po kariéře soustružníka. Ale protože stát zvýšil požadavky na pokračování studia. Nyní v řadě škol musíte mít nadprůměrné studijní výsledky a ještě musíte bodovat ve školních olympiádách. Totéž se týká i vysokoškolského studia, kde dlouhodobě klesá počet bezplatných míst a ještě z nich část seberou děti účastníků takzvané zvláštní vojenské operace. Za to Vladimír Putin bude mít svůj milion dělníků v továrnách.
24: To byl Ondřej Soukup. Španělé na řadě míst minutou ticha uctili památku 87-leté ženy. Jejíž nucené vystěhování a s tím související úmrtí zažehlo v zemi protesty za dostupné bydlení. Hlavní španělské odbory na základě této tragické události svolali na 11. listopadu generální stávku za vyšší platy a právě za dostupné bydlení. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
0: Marie Carmen Abascal by asi nikdy nenapadlo, že na sklonku života vyvolá ve Španělsku politické a společenské zemětřesení a stane se symbolem krize, která v zemi doutnala už dlouho. 87-letá seniorka si přála jedno – zůstat doma, v bytě, kde strávila posledních 70 let. Jenže dům změnil majitele a nájem, který byl roky nízký, začal prudce růst. Z částky odpovídající zhruba 12 tisícům korun měsíčně se měl vyšplhat na 65 tisíc. Pro ženu na prahu 90 něco naprosto nedostupného. Následovaly výzvy k vystěhování, jimž žena v uplynulých 6 letech několikrát odolala. Koncem září už to ale nedokázala. Dramatické záběry téměř nemohoucí seniorky, kterou policisté vynášejí z domu na nosítkách, obletily celé Španělsko. A šokujícím způsobem obnažili problém, který se dotýká milionů lidí. Bydlení je stále méně dostupné, nájmy rostou, jen v Madridu za poslední dekádu o více než 80%. A vlastní byt je pro mnohé téměř nedosažitelným snem. Obraz staré paní obklopené policisty vyvolal protesty po celé zemi. Do ulic vyšly statisíce lidí, v neděli se uskuteční generální stávka. Socialistická vláda Pedra Sancheze se pokusila reagovat. Navrhla opatření na ochranu nájemníků, na omezení nákupu bytů investičními fondy proti spekulacím a vystěhovávání i na regulace některých forem pronájmu. Balíček však v parlamentu těsně neprošel. Premiér proto z kraje týdne udělal to, co už ve své politické kariéře několikrát předvedl. Zariskoval a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskuteční na konci listopadu. Navenek sází na téma, které by levici mělo pomoci – bydlení. Chce mobilizovat voliče kolem problému, který zasahuje stále větší část společnosti. Podle odhadů Španělské národní banky bude do 2 let v zemi chybět až 1 000 000 bytových jednotek. Zároveň je to ale riskantní tah. V průzkumech vede konzervativní lidová strana a podporu získává i stále silnější Vox. Tentokrát je navíc ve hře, že se lidová strana spojí právě s touto krajně pravicovou partají. Ve Španělsku jde o citlivou otázku. Kvůli zkušenosti s diktaturou generála Franka představovala krajní pravice dlouho větší tabu než v řadě jiných evropských zemí. To se ale mění. Vox už Španěli tolik neděsí jako před několika lety a témata jako migrace mu přinášejí stále větší podporu. Sanchez vstupuje do voleb oslabený. Vládu zatěžuje červencová migrační krize v Ceutě i vyšetřování několika lidí z premiérova okolí, včetně jeho manželky. Jenže tohoto premiéra není snadné odepisovat. Už několikrát to vypadalo na Sanchezův politický konec a přesto se dokázal vrátit. Ostatně svou cestu plnou politických pádů a návratů popsal i v knize s příznačným názvem Manuál k přežití. Teď znovu sází všechno na jednu kartu. Ať už ale volby dopadnou jakkoliv, Sanchezovu vládu bude provázet jedno jméno – Mari Carmen Abascal. Ta se totiž domů už nevrátí, i když majitelé bytu před pár dny ustoupili a změnili smlouvu. Ve středu, sotva 2 týdny po vystěhování, zemřela v madridské nemocnici. Její poslední dny připomněly, jak nedostupné může být bydlení, jedna ze základních lidských potřeb, a jak ničivá je nejistota, když člověk neví, kde bude moci žít. Příběh ženy, kterou ještě před několika týdny téměř nikdo neznal, ale odhalil i druhou tvář společnosti, solidární a empatickou. A připomněl, že někdy stačí příběh jediného člověka, aby se dali do pohybu věci, které se dlouho zdály neměnné.
24: Hovořila Leona Šmelcová. Izrael si tento týden ve středu připomněl 3. výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Toto datum je považováno za nejkrvavější den v dějinách země. Pochopitelně existují i další podobné události, kterým však není věnována taková pozornost. Na jednu z nich upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Blízký východ posledního století je zónou mnoha masakrů. Jednotlivé případy se liší v řadě ohledů, mimo jiné i v tom, jaká se jim věnuje pozornost. Například masakry syrských drůzů západní média příliš nezaujaly. V červenci roku 2025 se v jižní Sýrii v oblasti Suvejdy odehrály krvavé střety mezi místními beduíny a drůzy, přičemž z rozpoutání nepřátelství se obě strany obviňovaly vzájemně. Situaci přijeli vyřešit jednotky tehdy nového syrského režimu Ahmada Shari. Jejich příslušníci se místo toho zapojili do vražd, znásilňování a drancování, vesměs namířených proti drůzům. Výsledkem bylo až 2000 mrtvých, bylo to více než třeba 7. října 2023 po útoku Hamásu na jižní Izrael. Některé vesnice zůstávají opuštěné. Mediální pozornost byla tehdy upřena jinam a dnes už se o situaci v druzských oblastech Sýrie prakticky vůbec nemluví. Vnitroarabské násilnosti většinou nejsou pro média zajímavé a západní státy navíc nestojí o špatné zprávy o Sýrii, protože by jim zkomplikovaly vztahy s novým syrským režimem. Mají zájem na tom, aby byl v oblasti klid a nově také, aby přes Sýrii mohli vést do Evropy plynovody a ropovody, které by obcházely Hormuz. Ahmad Shara získal tedy nečekanou imunitu před kritikou. Média o konfliktu referovala jako o spontánních a lokálních střetech. Drůzové v Suvejdě ale věří, že se jednalo o plánovaný záměr. Masakrům by předcházela mnohaměsíční mediální protidrůzská kampaň, která připravovala půdu pro zásah proti nepohodlné menšině. Příslušníci syrských bezpečnostních sil byli většinou bývalí příslušníci sunnických povstaleckých skupin, kteří mohli mít problém s heretickou sektou, jako jsou drůzové. Událostem v Suvejdě předcházely masakry alavitů na pobřeží v západní části Sýrie a částečně se to týkalo i některých křesťanských komunit. Nový režim usiluje o vytvoření jednotné centralizované Sýrie, proto také vyvíjel tlak na syrské Kurdy. Ti se nedávno po ztrátě americké podpory a vlastních chybách podrobili centrální vládě a souhlasili se začleněním svých jednotek do národní armády. Kurdští a druští představitelé byli prý dlouhodobě v kontaktu, i když žijí na opačných koncích země. Teď už ve snaze o autonomii zůstali jen drůzové. Jsou to příslušníci náboženské sekty, kteří žijí v horských oblastech východního Středomoří, zejména v Sýrii, ale také v Libanonu, Jordánsku nebo Izraeli. Tradičně se snaží udržet si místní mocnosti od těla, nemíchají se do konfliktů a snaží se žít po svém. S Asadovým režimem žili v napětí a mnozí z nich vítali pád jeho režimu, i když to znamenalo příchod bývalých džihadistů k moci. Loňské masakry v Suvejdě, velmi váhavý přístup Šarovy vlády k vyšetřování zločinů a potrestání viníků, stejně jako odmítání vládních elit odejít z obsazených vesnic, způsobili u drůzů velký mentální obrat ve vztahu k režimu Ahmada Šary. Ujalo se mezi nimi přísloví, podle kterého Ahmad Šara sice bliká doleva, ale zahýbá doprava. Část druzských představitelů v Sýrii se obrací o pomoc na Izrael, kde žije jiná část druzské komunity. Tato část syrských druzů tvrdí, že jejich prioritou je teď bezpečnost a to jim prý zajistí jen Jeruzalém. Dokonce mluví o tom, že by chtěli být přičleněni k Izraeli, ale pro izraelskou stranu by to asi bylo příliš velké sousto. Suvejda je od společných hranic příliš daleko. To vše je součástí otázky, jak bude vypadat Sýrie budoucnosti. Nejdříve tvrdá centralizovaná diktatura a pak rozpadlý stát ve vícenásobné občanské válce. Ahmad Šara chce znovu jednotný stát, v čemž ho podporuje Turecko. Izrael dává přednost decentralizované Sýrii menšin, včetně druzské autonomie na jihu. Paralelně s tím se odehrává mentální proměna u drůzů na Golanských výšinách, oblasti, kterou Izrael dobyl na Sýrii v roce 1967 a anektoval v roce 1981. Tamním drůzům nabídl občanství, jako mají izraelští drůzové v Galileji. Ti se vždy považovali za Izraelce a vstupovali do jeho ozbrojených složek. Jenže golanští drůzové dlouho odolávali a ponechávali si syrskou identitu. Spokojili se s trvalým pobytem, který jim zajišťoval většinu výhod, včetně zdravotních služeb. Po událostech, jako byl masakr v Suvejdě, i golanští drůzové začali uvažovat o Sýrii i Izraeli jinak. Mimo jiné rychle narůstá počet žádostí o izraelské občanství. Golanští drůzové nicméně nadále sní o otevřených hranicích a o tom, že budou jednou moci přecházet přes hranice Izraele, Libanonu a Sýrie za příbuznými. Prozatím v Izraeli jednají o záměru nahradit chybějící pracovní sílu právě drůzskými zájemci ze Sýrie. Identita drůzů v Sýrii i na Golanech se v posledních letech značně proměnila. Přesto drůzský symbolický 7. říjen zůstává stranou pozornosti.
24: Upozorňuje Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Společnost zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence zveřejnila rozsáhlou sbírku matematických výpočtů vygenerovaných interním modelem. Zjištění na jednu stranu odhalují, čeho jsou nejpokročilejší modely umělé inteligence schopny dosáhnout, ale zároveň vyvolávají otázku, do jaké míry se výsledky opírají o práci skutečných matematiků. Překotný vývoj také vyvolává obavy, že firmy technologii vyvíjejí rychleji, než se změně dokáže přizpůsobit nejenom akademické prostředí. Více už odborník na umělou inteligenci, Filip Dvořák.
4: Umělá inteligence se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu. Pokud chcete veřejnost přesvědčit, že vaše firma vyvíjející umělou inteligenci má hodnotu 2 bilionů dolarů, musí se o vás mluvit. V posledních týdnech to podle světových médií prakticky každý den vypadá, že lidstvo stojí na pokraji vyhnutí, které způsobí umělá inteligence, nad níž jsme ztratili kontrolu. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v září varoval, že by roj agentů umělé inteligence mohl do roka ovládnout internet. Situace ale není taková, jaký občas líčí média. Strach z umělé inteligence přitahuje pozornost veřejnosti a ta obratem ovlivňuje, jakou váhu umělé inteligence přikládají politici i investoři. K vyhlazení lidstva vinou umělé inteligence nejspíš nedojde. Dnešní umělá inteligence stále potřebuje člověka, aby ji kontroloval a opravoval. Sama sebe totiž zkontrolovat nezvládne. Přesto jsme se ocitli v historickém okamžiku. Posledních pár let jsme umělou inteligenci hlavně učili, dokud se nám do ní nepodařilo nacpat kolektivní know-how celého lidstva. Veškeré dosavadní vědění máme najednou na dosah dobře položené otázky. A posunuli jsme se dál. Podle odhadu společnosti Deloitte letos připadnou na používání umělé inteligence 2/3 výpočetního výkonu, který věnujeme celé umělé inteligenci. Víc energie už tedy pálíme na to, abychom umělou inteligenci používali, než abychom ji učili. To je skvělá zpráva. Zapomněli jsme ale na jednu věc. Jazykový model je statistický souhrn všeho, co jsme mu dali přečíst, včetně našich omylů. Chybuje proto stejně jako lidé, z jejichž textů sám vznikl a sám se bez principu zkontrolovat nedokáže. Ověřit, že je odpověď správná, je totiž úplně jiná matematika, než ji vymyslet. Je to úloha logického dokazování krok za krokem. Grafické čipy, na který dnešní umělá inteligence běží, jsou stavěné spíše na násobení obřích matic a proto tu úlohu se vůbec nehodí. Sám jsem umělou inteligenci nasazoval do produkce, kde si chybu nikdo dovolit nemůže. Od Prahy a Toulouse přes San Francisco, Toronto a Houston. Nikde nestačilo, že má systém většinou pravdu. Rozhodující je, jestli poznáme, kdy ji nemá. Co se stane, když to nepoznáme, popsala v září televize CNN. Letos na jaře se americká armáda chystala zadržet čínskou loď na Blízkém východě. Analytik nechal chatbota projít zpravodajské podklady o nákladu a chatbot ho označil za součást jaderných zbraní pro Irán. Vojáci se připravovali k obsazení lodi, ale letadla už byly ve vzduchu, když se ukázalo, že jde o omyl. Málem to rozpoutalo válku, řekl CNN, jeden ze zdrojů. Válku mezi dvěma jadernými mocnostmi, kvůli chybě, kterou stroj sám odhalit nedokázal. Umělá inteligence zlepšuje schopnosti všech, tedy těch, kdo svůj potenciál využívají k nekalé či kriminální činnosti. Útočníkovi stačí najít jehlu v kupce sena. A v tom jsou jazykové modely skvělé. Obránce ale musí vědět, že tam žádná další jehla nezůstala. To je výrazně těžší úloha a statistika ji nedokáže dobře řešit. To umí jenom logika. Ubránit svá data musí firmy, instituce i stát, který drží citlivé údaje o občanech, jejich majetku a bezpečnosti země. Státy si to začínají uvědomovat, zatím pomalu, ale sílící tlak nepřátelských zemí na destabilizaci fungujících systémů nás všechny donutí bránit se efektivně. Odpovědí je další vývojový krok. Neurosymbolická umělá inteligence spojuje jazykový model, který navrhuje, s logikou, která ověřuje. Model čte a hledá souvislosti, logika rozhoduje, co z toho lze skutečně doložit. Teprve tak z umělé inteligence dostaneme spolehlivou funkcionalitu a nejen přesvědčivé odpovědi. Agenti postavení na takové umělé inteligenci usnadní rutinní práci, urychlí testování výzkum, zkrátí všemožné lhůty a budou chránit strategické informační systémy před útoky, které jsou díky umělé inteligenci mnohonásobně silnější. Evropa je zatím v nevýhodné pozici. Obří výpočetní centra pro umělou inteligenci tu teprve vznikají a na amerických čipech a cloudech jsme závislí. Zatím. Česko se o jedno z evropských center uchází s projektem na Zbraslavi. I kdyby uspělo, s americkými giganty se velikostí měřit nebudeme. Naše šance je jinde. Ověřování nepotřebuje obří datová centra. Vystačí si s obyčejnými procesory. Potřebuje lidi, kteří rozumí logice a matematice. A ty české univerzity vychovávají. Vznikají tu i mladé firmy, které umělou inteligenci nasazují tam, kde jde o bezpečnost státu a lidí. Role člověka zůstává klíčová. Dnešní umělou inteligenci můžeme přirovnat ke šroubováku nebo ke kladivu. Zkoušíme, k čemu všemu se hodí, většinou se to daří, občas ale šroubovák zjede a zarazí se nám do ruky. Jenže u kladiva víme, že jsme se uhodili. Jazykový model se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu, a chyba se často pozná, až když jsou letadla ve vzduchu. Když podáme k ruce logiku, která ho zkontroluje, bude nám umělá inteligence především pomáhat, a to i při naší ochraně a bezpečnosti.
5: To byl Filip Dvořák. Jedním z témat kampaně před komunálními volbami byla v řadě měst a obcí dostupnost bydlení. Tu často komplikuje skutečnost, že byty se stávají vhodným prostředkem pro investice. Na toto téma vám nabízíme opakování příspěvku komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
6: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
24: Tolik opakování komentáře Julie Hrskové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
25: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ.
25: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
7: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
8: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Nejen události. Jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
19: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
20: Volby v Ostravě vyhrál hnutí ANO, v Praze vítězí STAN. Na 22 místech rozhodne o senátorech druhé kolo voleb příští týden. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa z Baku. Česko odváží 2 medaile. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přeháňky, teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
20: Komunální volby v Praze pravděpodobně vyhrálo hnutí STAN, stále ale ještě zbývá sečíst poslední okresek. Na druhém místě skončí zřejmě Spolu a třetí bude Praha sobě. Vládní hnutí ANO bude až čtvrté. Naopak v Ostravě ANO zvítězilo, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
9: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
10: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
11: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
10: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
20: A volební výsledky v dalších krajských městech probereme ve víkendovém Radiožurnálu už po zprávách. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v Horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do ní postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
12: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
20: Už po prvním kole má Česko celkem 5 senátorů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou uspěl Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich. Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa. Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na včerejší útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan, a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly už po třetí. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel Radek Mátl.
15: Nejdále je dneska asi stavba od mostě Jadis po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na některých úsecích je to zase trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
2: Sport.
16: Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku 2 bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil v Baku Fina Puumalainena. Pokračuje Krpálek.
26: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
16: V Fotbalisté Bohemians zdolali v 10. kole šance ligy Baník Ostrava 1-0. Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D5 u Berouna a na silnici u Kladna. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. U Berouna na 16. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují dva jízdní pruhy, projíždí se pouze stoupacím pruhem, je to označené kužely a šipkou. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Písku. Na 79. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. U Kladna vyšetřují nehodu na silnici 61 do Buštěhradu. Na rovném úseku se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané zasahují záchranáři v lokalitě Kladenské Rovné. V zatáčce havarovalo osobní auto, blokuje jeden jízdní pruh. U Mohelnice zpomalte na silnici 44 do Zábřehu. Za Libivou bourala dvě auta s opatrností průjezdné. A v Praze Čakovicích v Kostelecké ulici u obchodního centra osobní auto narazilo do stromu. Je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Čekáme proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Právo na nedigitální život, problematické dotace do startupů, AI agenti na Wikipedii a další matematické rebusy vyřešené umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
13: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Umělá inteligence řeší jeden matematický problém za druhým. Americká OpenAI zveřejnila sadu více než 370 dosud nevyřešených matematických rébusů, jejichž řešení našel zatím neveřejný AI model firmy. Společnost tak navázala na nedávné oznámení, že se jejímu modelu podařilo vyřešit tzv. Navier-Stokesův problém, který patří mezi tzv. Problémy tisíciletí. Tehdy oznámení přineslo kontroverzi, když matematik Tristan Buckmaster prohlásil, že OpenAI nejspíš vycházela i z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Firma teď říká, že se poučila. Začala spolupracovat s nezávislou poradní komisí složenou ze známých matematiků, kteří mají AI firmám radit, jak při řešení matematických rébusů postupovat odpovědně a podle vědeckých pravidel. Nové výsledky tak OpenAI například zveřejnila, včetně odkazů na zdroje, ze kterých modely čerpaly. Petře, vypadá to, že opravdu matematici skoro přijdou o práci, že všechny dosud nevyřešené matematické rovnice a problémy za ně vyřeší AI modely. Myslíš, že to takhle opravdu bude, že ta umělá inteligence to svou velkou silou výpočetní, že prostě je schopná rozblousknout matematice všechna zbývající tajemství?
14: Myslím, že by to tak být mohlo. Všechno to je samozřejmě hodně silné slovo, jasně, ale zdá se, že by jich mohlo být opravdu hodně, že hodně těch problémů, které se dosud pokládaly za obtížně řešitelné, je možné zvládnout odlišnou technikou, než kterou na to jdou lidé, čili nikoli logickou úvahou, postupnou konstrukcí jedněch výroků, které vyplývají z jiných, ale hrubou výpočetní silou, která vyzkouší všechny možnosti, ať dávají smysl nebo ne, a jedna z nich možná často zapadne na své místo a je řešením toho problému.
13: My jsme o tomhle problému vlastně a o tom, jak tedy AI v matematice a i v dalších vědeckých oborech pomáhá nebo někdy možná trošku škodí, tak my jsme o tom mluvili minulý týden, tak pokud chtějí naši posluchači si tu debatu poslechnout vlastně detailněji, tam jsme šli do většího detailu, mnohem většího detailu, tak doporučuji najít si minulé vydání Online Plus třeba v archivu Českého rozhlasu na internetu a poslechnout si. Ale tady vlastně mě přišlo zajímavé to, že OpenAI tedy po tom původním trošku průšvihu s panem Buckmasterem, tak řekla, že se tedy poučila, že začala pracovat s poradní komisí matematiků, že postupuje odpovědně. Nevím, jestli jsi měl příležitost projít si vlastně všechny ty vyřešené problémy, nebo je částečně vyřešené, protože údajně ta sbírka není úplně vlastně plná jenom vyřešených problémů, ale jsou tam i některé otevřené ještě otázky. Tak nevím, nakolik jsi měl možnost si to prostudovat nebo prohlédnout, ale vypadá to, že se OpenAI tedy poučila podle tebe a že začala třeba přistupovat k tomu řešení matematických rovnic a problémů nějak zodpovědněji, že více uvádí zdroje, odkazuje na třeba právě matematiky, z nichž nebo z jejichž práce ty modely vycházely a podobně?
14: To asi ano, ale to není ten hlavní problém vlastně. Hlavní problém spočívá v tom, že v matematice velmi často nejde ani tak o ten samotný výsledek, ale o cestu k němu. A je důležité říct, že to není proto, že by matematici si chtěli užít tu krásu hledání odpovědi na těžkou otázku, i když to taky samozřejmě. Ale to by nebyl postačující důvod. Důvod, proč k tomuhle být skeptický, opatrný, spočívá v tom, že když se budou problémy řešit tou cestou přeskoků, kterou je schopna poskytovat umělá inteligence, tak přestaneme rozumět té budované cestě. Vlastně se nám ztratí. To, co potřebujeme, je kontinuita, souvislost těch matematických myšlenek, nikoli izolované odpovědi na problémy. To pak vypadá velmi efektně, že ty problémy se vyřešily, ale nepřináší to ten druh poznání, který je typický pro tvůrčí matematiku a který je potom základem logického uvažování v mnoha jiných vědních oborech.
13: Já teď použil jeden pojem a mně přijde, že to vlastně možná vyjadřuje tenhle ten rozpor poznání versus ta hotová řešení. Vlastně tady asi nejde úplně o to samé a chápu matematiky, že se v tomhle tom vlastně trošku obávají toho, co ta umělá inteligence vlastně přináší. Mimochodem, ta poradní komise nezávislá ve svém stanovisku řekla, že to řešení matematických problémů pomocí umělé inteligence nepodporuje a že žádá AI firmy, aby přestali své modely testovat na těch matematických problémech, aby vlastně ty matematické rebusy přestali využívat jako určitý benchmark, nějaký test prostě výkonu těch modelů. Ale přesto ta komise říká, že se prostě musí smířit s tím faktem, že to takto je a že radši, než by vlastně jenom třeba na to nadávala nebo byla nějak negativní, tak se pokusí nějakým způsobem přispět k tomu, aby když už se ty modely testují na těch matematických problémech, tak aby to k něčemu bylo. Co říkáš na tohle stanovisko?
14: Já myslím, že je to smíření s realitou. Nedá se příliš předpokládat, že vedoucí AI firmy se na dobro zřeknou toho, aby svým modelům předhazovali složité matematické problémy a dívali se, jakým způsobem si s nimi poradí. Na to je to příliš lákavá a příliš důležitá výzva. Takže asi nezbyde nic jiného, než najít nějaký kompromis mezi tím, jak by se matematika měla vyvíjet podle matematiků a mezi všemi těmi novými impulzy, které do toho vnáší umělá inteligence. Konec konců sami tvůrčí matematici, a to bylo vidět i v tom případě kolem Navier Stokesovy rovnice, dneska umělou inteligenci používají jako jeden z nástrojů, který jim pomáhá ta tvůrčí řešení najít, hlavně u tak komplikovaných problémů, které odolávaly desetiletí, možná staletí.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: AI agenti OpenAI se pokoušejí používat Wikipedii. Nadace, která online encyklopedii provozuje, zveřejnila výsledky svého šetření o aktivitách AI agentů firmy OpenAI na svých stránkách. Zjistila tři různé dopady AI modelů na Wikipedii. Agenti se podle ní pokoušeli zapisovat informace do stránek. Nešlo ale o stránky, které jsou veřejně dostupné, nýbrž stránky v takzvaném pískovišti, tedy v testovacím rozhraní, ve kterém si kdokoliv může zkoušet, jak psaní hesel pro Wikipedii funguje. AI modely se na Wikipedii také snažili zneužít službu Etherpad, která slouží k psaní poznámek a jejich sdílení, a do třetice stahovali obsah milionů stránek online encyklopedie. Podle nadace přitom nadměrně zatížili servery, což patrně přispělo mimo jiné k problémům s nedostupností Wikipedie letos na jaře. Wikipedii trápí zejména nárůst agentického provozu, který Wikipedii zvyšuje náklady. AI firmy nedělají dost pro zabezpečení svých systémů a ochranu veřejnosti před škodami, které působí, kritizuje nadace. Petře, to je vlastně taková prověrka, kterou si myslím už udělal skoro snad každý větší provozovatel nějakých online služeb, jestli mu tam AI agenti nějakým způsobem nepronikli, jestli ty modely se nepokoušely nějakam vniknout do jeho systému nebo je použít k něčemu jinému, protože tahle vlna se spustila samozřejmě potom dnes už velmi asi proslulém problému nabourání služby Hugging Face. A i Wikipedie tedy našla nějaké stopy agentického provozu. Prověřovala tedy opravdu pouze agenty firmy OpenAI, ale řekl bych, že další ty velké firmy na tom budou velmi podobně. Když se vrátím k těm třem vlastně způsobům využívání Wikipedie prostřednictvím tedy nějakých agentů, tak byly tam nějaké pokusy o zapisování informací do stránek, ale jenom do těch testovacích stránek, což mi přišlo zajímavé. Říkal jsem si, že opravdu agenti by byli možná dost

0: tak pořád ještě mají v sobě zabudované nějaké meze, nějaké ochrany, guardrails, jak se tomu říká. Očividně ale nedostatečné. Mně celá ta situace začíná připomínat špatně vychovaného psa, který si volně pobíhá parkem, strká nos a tlapky kamkoliv se mu zlíbí a jeho majitel tam chodí dokola a ubezpečuje, že pejsek je hodný a že se ho nemáme bát a že nám nemá vadit, když nám občas umaže kabát. A to není dobrá situace, není to rozhodně stav, ve kterém by to mělo zůstat.
1: No, to máš pravdu. Já jsem právě přemýšlel o tom, že těch různých právě případů, kdy AI modely dělali něco, co se nepředpokládalo, kdy někam pronikli, něco použili jinak a podobně, tak těch případů samozřejmě přibývá, jak se na ně postupem času přichází. A všechny ty velké firmy vždycky říkají, ano, to se stalo, my to prošetříme, přijmeme nějaká opatření a podobně, ale mně přijde, že za to vlastně nějak jako neberou odpovědnost úplně, že neodškodňují například ty provozovatele těch webů nebo služeb, že vlastně se úplně vyhýbají tomuto tématu, protože asi by to pro ně bylo docela velké riziko, že by po nich pak každý chtěl třeba nějaké odškodnění. Ale ta odpovědnost mi přijde, že se tak jako jaksi zamazává někam do ztracená. Přitom mi přijde, že by tu odpovědnost ty AI firmy za chování, zase používáme tedy termín, který se používá pro člověka, ale dejme tomu, takže za chování těch AI agentů, AI modelů by prostě tu odpovědnost podle mě mít měli. Co myslíš?
0: No, on to po těch AI firmách taky zatím nikdo moc nechtěl. Není nikde na ně vyvíjen příliš velký tlak, aby proti tomu něco dělali. Ve Spojených státech by patrně podle dosavadních historických zkušeností to bylo formou žaloby a soudního procesu, v Evropě pravděpodobně spíš stanovení nějaké obecné právní normy, která by to vymezovala a zakazovala. Neděje se to ale ani na jedné ze stran Atlantiku. Nejspíš proto, že je to všechno velice nové a že na to ještě nikdo nestihl rozsáhleji reagovat. Ale mělo by k tomu dojít, protože ten pes volně si pobíhající internetem je příliš velký, ťape všude a dříve či později způsobí nějakou velkou škodu.
1: No a kdyby ty firmy někdo volal opravdu k odpovědnosti, ať už třeba tou soudní cestou, nějakou žalobou na náhradu škody nebo něco podobného, nebo regulační, tak by asi tedy byly nuceny přitvrdit v těch svých bezpečnostních opatřeních a třeba bychom se z tolika případy jaksi volně se potulujících AI agentů nesetkávali tolik. Tak jsem zvědavý, jestli k tomuhle opravdu dojde, protože ta současná situace vypadá, že není úplně udržitelná. No, uvidíme. Online Plus Davida Slíška. Český stát v uplynulých několika letech investoval do podpory startupů přes 900 milionů korun. Nekontroloval ale, jak byly tyto peníze využity. Ve své zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Prověřoval podporu startupů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které jim v letech 2021 až 2025 posílalo peníze přes agenturu Czech Invest. Peníze měly podle NKÚ přispět k zakládání nových firem, jejich růstu, vstupu na zahraniční trhy, k rozvoji inovací nebo k testování nových technologií. Ministerstvo ale u většiny podpořených projektů nesledovalo, jestli vytyčené cíle splnili. Stát k tomu neměl ani potřebná data. Řada startupů je totiž navzdory podmínkám dotací nedodala a Czech Invest po firmách plnění povinností ani nevymáhal, říká NKÚ. Ministerstvo průmyslu ve své reakci na toto zjištění přiznalo, že si je vědomo určitých nedostatků v nastavení podpory startupů v minulosti. Tak Petře, samozřejmě tohle je taky trošku technologické téma, byť se týká více financí a podpory právě nějakých těch mladých technologických firm v České republice. Mě na tom vlastně poměrně fascinuje, že se tady vynaložilo nějakých více než 900 milionů korun z různých zdrojů, jak tedy z českých peněz, tak z různých programů Evropské unie. A nikdo moc nekontroloval, jestli se tady využili k něčemu pořádnému nebo nevyužili, ani nechtěl od těch firm žádné informace. To mně přijde opravdu dost neuvěřitelná věc. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem tedy český stát podporuje české startupy, víc takto obecně, myslíš, že ta dotační cesta je správná, nebo že by ta podpora třeba mohla probíhat nějakým jiným způsobem?
0: Ta dotační cesta má ten problém, že velmi často vede přesně k tomuto typu výsledku, o kterém tady mluvíme. Efektivní vynaložení

0: těch poskytnutých peněz se dá těžko sledovat a ještě hůře vymáhat. Ten případ, o kterém mluvíme, zřejmě má nedostatky i v té formální stránce, že chybí výkazy, ale i kdyby nechyběly, i kdyby to papírově všechno bylo v pořádku, tak pořád by to ještě mohlo znamenat, že ty peníze nebyly vynaloženy rozumně, jenom že si někdo dal trochu více práce s tím, aby ty papíry napsal tak, jak se napsat mají. Čili to není sama o sobě žádná záruka. A máš pochopitelně pravdu, že stát by mohl podporovat startupy různými jinými způsoby, daňovými úlevami třeba, zjednodušením byrokracie, zavedením nějakého nového režimu začínající společnosti, u které se počítá s tím, že nemá účetní a nemá lidi na vykazování všeho možného, vytvořit pro ně prostě nějaký zjednodušený model úředního fungování. To není moje fantazie, takové metody se používají v mnoha evropských zemích, stačilo by je odtamtud obsat a převzít.
1: No, drobnou nadějí je v současnosti projednávaný tedy návrh startupového zákona, nebo chystaný spíš tedy návrh startupového zákona, který by právě některé z těchto možností měl přinést. Uvidíme, v jaké formě nakonec v Česku tedy projde a co z něj tedy nakonec bude. Už máme informace o tom, že některé ty poměrně zajímavé věci, které v něm původně byly, tak možná neprojdou a je proti ním nějaká opozice a podobně, tak ale to necháme na politicích. Budeme doufat, že tedy ta podpora bude nejenom peněžní a pokud bude peněžní, tak ji bude tedy někdo i trošku kontrolovat.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Každý má právo na život nezávislý na digitálních službách. Nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace, a to bez jakékoliv újmy. Tak zní věta, kterou chce skupina českých senátorů doplnit do Listiny základních práv a svobod, která je součástí českých ústavních zákonů. Příslušný návrh zákona prošel prvním čtením a Senát jej poslal k projednávání do ústavně právního výboru. Na prodebatování ve výborech také schválil lhůtu 120 dnů. Navrhovatelé zákona argumentují, že stát nemá svým občanům přikazovat, jakou formou s ním musí komunikovat a má nechat tuto volbu na nich. Kritizují například povinné zřizování datových schránek pro podnikající fyzické osoby. Máme výzkumy, které říkají, že 20% obyvatel všech věkových kategorií digitálně žít nechce, říkají také. Nejde přitom jen o to, že by digitální nástroje neměli lidé používat. Někteří nechtějí zanechávat digitální stopu nebo chtějí mít svá data bezpečí, zní další argument navrhovatelů. Petře, tohle je vlastně teď senátní tedy aktivita. Je to návrh zákona, který má před sebou ještě samozřejmě dalekou cestu a možná technicky připomenu, že změny ústavy a ústavních zákonů vždycky se tedy schvalují tou větší většinou v českém parlamentu, takže najít tam tu schodu je obvykle velice těžké a není to jednoduché prosadit. Ale tohle je poměrně jednoduchý zákon asi a tedy má vkládat jednu větu do Listiny základních práv a svobod. Co na ten návrh říkáš? Myslíš, že je potřeba tohleto stanovit a dát to vlastně opravdu do ústavního pořádku České republiky?
0: Já bych to rád trochu rozlišil. Myslím si, že požadavek, aby občané měli právo používat služby, které jsou nedigitální, komunikovat nedigitálně se státem, pokud si to přejí, je oprávněný a že by se měla taková věc zachovat, ať už z respektu k těm, kteří z jakéhokoliv důvodu si to tak přejí, tak i z nějakých bezpečnostních důvodů ukotvení fungování státu v souvislosti s dosavadní minulostí. Všechno překlopit do digitální podoby má svoje rizika. Ale nejsem si jist, a to je to rozdělení, o kterém jsem mluvil, jestli dává dobrý smysl tohle nastavit jako ústavní zákon, zasahovat kvůli tomu do Listiny základních práv a svobod, která taky představuje nějakou historickou kontinuitu s minulostí. Mám za to, že právní norma na úrovni obyčejného zákona by to mohla vyřešit taky a nevím vlastně, jestli náhodou už něco takového nemá. Máme, takže trochu mi to připadá jako hra o politické body.
1: No tak ono, kdyby to byl normální zákon, tak se dá mnohem jednodušeji případně měnit, doplňovat, aktualizovat nebo nějakým způsobem vlastně nahradit jiným zákonem, takže já to čtu tak, že vlastně ti navrhovatelé chtějí, aby právě nebylo tak jednoduché případně vlastně změnit tenhle ten návrh a změnit třeba právě ta pravidla a zase je třeba zrušit nebo něco podobného. Ale chápu vlastně i to, co říkáš, že by to možná nemuselo se dávat právě do listiny základních práv a svobod. Co říkáš vlastně na ty argumenty, které používají ti navrhovatelé, že tedy myslíš opravdu, že stát nemá říkat lidem, jakým způsobem s ním mají komunikovat, protože zase při digitalizaci těch státních služeb se hodně argumentuje tím, že když se zruší to papírové posílání, tak se ušetří spousta peněz, všechno je pak jednodušší. Všichni stejně už skoro, nebo skoro všichni už mají nějaké chytré telefony nebo připojení k internetu, počítače a podobně, tak proč to neudělat povinné? Myslíš, že tohle to neobstojí, tenhle argument?
0: Myslím si, že stát má plné právo říct lidem, jakou formu komunikace preferuje a doporučuje. Ale řekl bych, že v současné době ještě není vhodná chvíle na to, aby se nedigitální způsoby komunikace se státem zrušily. To se může stát někdy v budoucnu, prostě proto, že zájem o ně se zcela vytratí. Možná ano, možná ne, ale je na to brzy a v tuhle chvíli lidé, kteří z nejrůznějších důvodů o tohle nestojí, představují docela výraznou skupinu a nebylo by asi dobré jim to nutit proti jejich vůli.
1: Ty jsi říkal, že stát by mohl říct občanům, jaký způsob komunikace preferuje. Mimochodem vlastně ta druhá část, nebo ta druhá věta v rámci toho návrhu, tedy nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace a to bez jakékoliv újmy, tak podle navrhovatelů míří třeba na to, že stát řekne, když budete podávat nějaká podání elektronicky, tak budete platit třeba méně za to podání, za nějaké kolky nebo něco podobného. Takže vlastně oni jdou i proti tomu nějakému zvýhodňování elektronické komunikace na úkor vlastně té papírové nebo jiné tedy komunikace se státem. Myslíš, že i tohle je tedy dobré?
0: To neumím posoudit a je klidně možné, že takovouhle otázku bude nakonec řešit třeba ústavní soud.
1: Dobře, to je možné, že ten zákon tedy na své dlouhé pouti, která určitě ještě před ním je, tak dojde až k tomu ústavnímu soudu. Konec konců je to ústavní zákon, takže by to asi
0: i kdyby nebyl.
1: I kdyby nebyl, to je pravda. Ale dávalo by to možná logiku, aby někdo posoudil, jestli prostě tohle to má co v českém ústavním pořádku dělat. No, jsem na tu debatu hodně zvědavý kolem tohoto zákona. Původně se mluvilo i o uzákonění používání hotovosti a o tom, že se uzákoní v ústavě i česká koruna, tak tyhle věci, pokud vím, tak aspoň zatím z toho senátního návrhu tedy vypadly, ale zůstal pouze tento život nezávislý na digitálních službách. Myslím, že kolem něj bude velká debata, že o něm ještě uslyšíme. Petře, každopádně tobě pro dnešek děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Žárovky.
3: Přes den zkoumá molekuly, které dokážou jako houba nasát skleníkové plyny. Večer pak na sociálních sítích narovnává omily o klimatu. Jak jde tohle dohromady, nám vysvětlí Daniel Kortus, chemik a popularizátor nejen klimatické vědy. V příštích žárovkách se dozvíte, proč jsou stromy lepší než jeho molekuly i k čemu je dobrá laboratoř pozdě večer.
2: Poslouchejte dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
4: K čemu všemu nám slouží koruna?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů a eur nebo jiných měn nebo obráceně. V tržních ekonomikách se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu, který je otevřený širokému spektru kupujících a prodávajících a kde se obchoduje prakticky nepřetržitě. Poptávka po dané měně určuje její cenu a to je podle ekonoma Michala Skořepy dobře, protože se nedá jednoduše říci, jestli potřebujeme silnější nebo slabší měnu. Každá skupina obyvatel by na to totiž mohla odpovědět jinak.
5: Čím bude koruna silnější, tím budou mít těžší život vývozci, protože vlastně za každé euro, které si vydělají

0: dostanou méně korun, takže budou méně ziskový samozřejmě. Naopak budou jásat dovozci. Mimochodem například kdokoliv z nás cestuje do zahraničí, tak je vlastně taky dovozce. Když já poletím do Turecka na dovolenou, tak si kupuju turecké služby a zboží a vlastně dovážím do Česka v uvozovkách, čili týká se to i domácností, aby to nevypadalo, že ten kurz a jeho dopady se týká jenom firem. Čili ano, silným kurzem trpí jedna strana té ekonomiky, slabým kurzem zase druhá a právě proto je nejlepší, aby ten kurz byl tak nějak někde uprostřed, aby tyhle ty dvě skupiny, každá byla tak trochu šťastná a nešťastná zároveň.
1: Koruna obecně posiluje v případě, kdy se ekonomice daří a očekává se, že se jí bude dařit i nadále, protože pak je v očích investorů koruna atraktivní.
0: Koruna se nakupuje ve chvíli, kdy mají investoři pocit, že ta ekonomika jaksi má před sebou nějakou dobrou budoucnost.
1: Kromě ekonomických a investičních faktorů ale může kurz koruny uměle ovlivňovat i centrální banka, a to v případě, že chce měnu úmyslně posílit nebo oslabit. K tomu používá takzvané devizové intervence, vysvětluje Michal Skořepa.
0: V podstatě to znamená, že ke všem těm účastníkům trhu, jako jsou různí vývozci, dovozci, investoři, řekněme teda i spekulanti, jestli chceme tohle slovo používat, tak se tam přidá nový hráč, a to je centrální banka. A prostě přijde a v tu chvíli buď chce korunu posílit, řekněme Česká národní banka, když budeme konkrétně mluvit, a pokud chce posílit korunu, tak ona musí posílit poptávku po té koruně. To znamená, ona nabídne ty ostatní cizí měny ze svých devizových rezerv a říká všem ostatním hráčům, hleďte, já bych teď od vás ráda nakoupila docela dost korun. A tím by měla tu korunu posílit. A nebo je samozřejmě ten opačný případ, že naopak chce korunu oslabit nebo nepřipustit její posílení přinejmenším, a v tom případě naopak přichází na ten trh s korunami, nabízí koruny. Jestliže nabízíte něco víc než dřív, tak to něco prostě jaksi zlevňuje, to znamená, vy tímhletím způsobem můžete tu korunu oslabit.
1: Aby byla devizová intervence úspěšná, musí trh centrální bance věřit, že je dost silná, aby intervence dotáhla do konce. A proč centrální banka tyto intervence vůbec dělá? Třeba proto, že došlo k nějakému mimořádnému šoku, který ekonomiku vyvádí z rovnováhy.
0: Vezmu například před lety, kdy se tady prodávala spousta majetku, privatizovala do rukou zahraničních zájemců, a to vytvářelo zájem o korunu, který ale nepocházel z té ekonomiky samotné, byl to nějaký umělý dodatečný faktor, a centrální banka se snažila tomu bránit tím, že na ten trh vrhala nové koruny, tak aby ti zahraniční investoři si nemuseli ty koruny kupovat od těch skutečných držitelů, ale z brusu nové koruny, a tím ten kurz měl být jaksi ochráněn v tomhle tom smyslu.
1: Posílit se zase centrální banka korunu snaží zejména v situaci, kdy chce snížit inflaci, nebo když se snaží utlumit nějakou umělou bublinu, která vzniká ve chvíli, kdy se měnový kurz utrhne ze řetězu a dostává se do úrovní, které už v reálu neodpovídají skutečné hodnotě měny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Smetanův pozdrav z nebe.
2: Starý muž sedí uprostřed parku, v těsném sousedství zámku, jež nese výraznou stopu architekta slovenského génia Dušana Jurkoviče, jenž se na počátku 20. století výrazně podílel na jeho úpravě. Starý muž si pravou rukou podpírá tvář ověnčenou plnovousem. Zamyšleně hledí jakoby do dálky. A to již od roku 1954. Tehdy totiž v tomto parku slavnostně odřelali sochu zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. A před touto sochou, jejímž autorem je novoměstský rodák, akademický sochař Josef Marek, právě stojím. A pak náhle, jako bych zaslechl hudbu. Veselou, mladistvou.

0: Luisina Polka. Autor Bedřich Smetana. Klavír Věra Řepková. Nezapomenutelná propagátorka Smetanova díla. Především ale vynikající klavíristka. Otázka zní, co má společného Nové Město nad Metují, město pro svůj malerný vhled přezdívané český betlém společného s Bedřichem Smetanou a jeho Luisinou Polkou. Konec konců, když se to hudební genius, autor Prodané nevěsty, Libuše, či symfonické básně má vlast, ani nenarodil. Touto výsadou se může chlubit pouze nedaleká Litomyšl. Jenomže, otevřeme se nyní knihu s názvem Nové Město nad Metují a jeho kraj. Jeden z autorů knihy, Jaroslav Moravec, ve stati z roku 1940 píše s typickým dobovým patosem.
1: U nás žije už málo pamětníků 50. a 60. let minulého století. Už se skoro všichni odstěhovali ke všem svatým na starý náš hřbitov. A s nimi pomalu mizí i vzpomínky na kdysi velkou a rozvětvenou rodinu Smetanů v našem městě, jejíž příslušníci, pokud u nás žili, odpočívají také již dávno blízko starobylého hřbitovního kostela. A přece to byl rod, který byl nejbližší velkému českému člověku, géniu naší hudby, nesmrtelnému Bedřichu Smetanovi. Rod jehož členové po plných 50 roků nepřetržitě byly sládky na zámeckém pivovaře.
2: No tak ono to začalo vlastně tím, že v Novém Městě byl zámecký pivovar, vrchnostenský pivovar, do kterého roku 1818 přišel František Smetana se svou první manželkou a se svou rodinou. Ta manželka mu tam umřela v Novém Městě, ale on asi hnedka 3 měsíce poté se znovu oženil. Vzal si nějakou Barboru, která pocházela z Miletína, a s tou měl 2 dcery, nějak záhy po sobě. A ta Barbora na jaře v roce 1823 opět otěhotněla.
0: To byl někdejší ředitel Novoměstského muzea, archivář, historik, dnes pracovník Národního památkového ústavu v Josefově a především velký znalec novoměstské historie Jiří Hladík. Zápětí ještě dodá, že na podzim roku 1823 se paní Barbora Zasvobodná Linková stěhuje s manželem a dcerami do Litomyšle. Tady se jim 2. března 1824 narodí syn Bedřich, budoucí hudební skladatel. Pochtěn bude jako Fridrich. Jak Jaroslav Moravec ve vzpomínané knize o Novém Městě nad Metují rovněž uvádí, Bedřichův otec František, úspěšný podnikatel, který svou rodinu dovedl dobře finančně zabezpečit, měl umělecké sklony.
1: František Smetana byl na svoji dobu vysoce vzdělaný a pokrokový muž. Když k nám přišel, našel tu již u nás prostředí, které se jemu, vášnivému muzikantovi a člověku všímajícímu si všeho dění své doby, neobyčejně zamlouvalo.
0: František Smetana tedy i se svou rodinou, jak už víme, odešel do Litomyšle. Tam se mu také, jak už rovněž víme, narodil syn Bedřich. Novoměstský zámecký pivovar však o Smetanu tak jako tak nepřišel. Pivovar, jak podotýká Jiří Hladík, převzal synovec Bedřichova otce Františka, a tedy i Bedřichův bratrnec. Jmenoval se Václav.
2: Jednak to byl velmi podnikavý člověk, který v tom Novém Městě koupil několik nemovitostí, velice se mu dařilo, stal se dokonce pak i pošmistrem. Byl tam 40 let, měl spoustu dětí s manželkou a první jeho dcera se jmenovala Aloisie.
0: Dodejme, že se Aloisie říkalo Luisa. Luisa, Luisina Polka. Může mi tato skladba něco společného právě s neteří Bedřicha Smetany? V Národním muzeu mám šanci spatřit, jak se říká na vlastní oči, autograf této skladby, tedy partituru, klavírní verze a základní údaje, psáno německy. Místo vzniku Nové Město nad Metují. Začátek kompozice srpen 1840. Dokončení skladby září 1840. A pak ještě připsaná Smetanova slova.
1: Tato polka, aniž bych se chtěl chválit, má sotva sobě rovné. Takt za taktem je přívětivá, krásná. Žádnou svou skladbu nemohu častěji hráti, protože se mi potom již protiví. Ale tuto polku mohu hráti ustavičně a necítím přitom žádné znechucení a nikdy mě neomrzí.

0: Znovu se do Luziny polky zaposlouchejme. Je jakoby plná mladistvé radosti, optimismu. Když tuto polku, kterou znalci dodnes považují za nejúspěšnější skladbu Smetanova mládí, autor psal, bylo mu teprve 16 let. A touto skladbou naplno vyjádřil svůj cit. Svůj cit ke své o rok starší neteři Luize. Dívám se nyní na její portrét. Hezká podlouhlá tvář, jakoby orámovaná hustými tmavými vlasy. Velké a bystré tmavé oči. Vážná ústa. Portrét Luizy Smetanové můžeme najít v nedávno vydané a vpravdě jedinečné knize. Její autoři Olga Mojžišová, přední česká muzikoložka a dlouholetá vedoucí muzea Bedřicha Smetany. A pak historik Západočeského muzea v Plzni Tomáš Bernhard. Jde o první díl kritické edice studentského deníku Bedřicha Smetany. První kompletní vydání tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života. V rozhovoru, který Olga Mojžišová poskytla před časem pro známý web Opera Plus, Gabriele Špalkové, mimo jiné říká, citujeme.
1: V denících čteme autentické zápisky bez autocenzury a Smetana je pro čtenáře najednou docela obyčejný kluk se svými radostmi i starostmi teenagera poloviny 19. století.
0: Deník začíná datem 1840. V té době je Bedřichu Smetanovi 16 let. Deník píše, což v jeho době nebylo nic neobvyklého, německy. V knize Bedřich Smetana deníky se můžeme dozvědět.
1: V době, kdy začal deník psát, měl již Smetana za sebou 10 let školní docházky, 4 roky hlavní školy a 6 let nepříliš úspěšného a stále ještě nedokončeného studia na gymnáziu. Na podzim 1829 nastoupil v rodné Litomyšli do nižšího oddělení první třídy chlapecké školy u piaristů, ale její vyšší oddělení v dalším školním roce tu již nedokončil, protože se v létě 1831 přestěhoval do Jindřichova Hradce. Zde vychodil druhou a třetí třídu hlavní školy a v roce 1833 své základní vzdělání ukončil.
0: Na podzim téhož roku nastupuje Smetana na Jindřichohradecké gymnázium. První ročník zvládne s dobrým prospěchem. V druhém však propadne ze všech předmětů a na konci roku již není vůbec klasifikován. A důvod? Olga Mojžišová v knize Deník uvádí.
1: Důvodem mohla být dlouhodobá absence následkem nebezpečného úrazu, který utrpěl neopatrností při klukovské hře. Vážně jej poranil v obličeji výbuch láhve se střelným prachem, kterou si s kamarády vyrobili.
0: Traduje se, že bezprostředně po výbuchu si Bedřich omyl zraněnou tvář vodou z rybníka. Následoval bolestivý zánět, který zasel horní a dolní čelist, včetně spánkové kosti. A výsledek? Zpomalení růstu pravé strany obličeje, asymetrická tvář. V pozdějším věku bude Smetana tento svůj handicap maskovat plnovousem, ale zpět k jeho studiu. Vytřídá ještě několik škol. Na akademickém gymnáziu v Praze jeho řediteli Josefu Jungmanovi oznámí, že se školou končí, protože se chce už věnovat jen a jen hudbě. Do deníku se zapíše. S pomocí boží budu jednou v technice listem, v komponování Mozartem. Hudba provází Bedřicha Smetanu od šťastného dětství. Jak se můžeme dozvědět i z českého hudebního slovníku, bylo to hlavně díky jeho již několikrát zmíněnému otci Františku Smetanovi.
1: K jeho zálibám patřilo i amatérské muzicírování v domácím kvartetu. Bedřichovi, který už od útlého dětství projevoval mimořádné hudební vlohy, dal již ve 4 letech první hudební základy. Jeho další výuku ve hře na housle a posléze i na klavír převzal učitel Jan Chmelík. V 6 letech Smetana poprvé veřejně vystoupil jako zázračné dítě na Akademii litomyšelských filozofů. Patrně z roku 1831, tomu bylo 7 let, je i fragment jeho první dochované skladbičky Galop D-dur.
0: Hudebně se Smetana intenzivně vzdělával i v čase jeho poněkud chaotických studií na středních školách. Rovněž už také komponoval. Nás však nyní zajímá rok 1840. 16letý špatný student pražského akademického gymnázia Bedřich Smetana odjíždí na prázdniny do nového města Dmetují, do města spjatého hlavně s jeho rodiči a dalšími členy široce rozvětveného příbuzenstva. A právě tehdy tu potkává svou o rok starší neteř Luizu, pokračuje historik Jiří Hladík.
2: Ta Luisa měla ještě sestru Augustu, ta byla o něco mladší, takže s těmi děvčaty tam asi toho prožíval spoustu, jako takový ty, dneska bychom řekli teenageři, že jo, tam určitě dělali spoustu blbostí a hloupostí, ale taky spoustu zajímavých činností, protože jsem se dočetl, že 15. srpna 1840 hrál na kůru houslové solo při bohoslužbě v klášterním kostele. A ta Luisa ještě s tím místním zpěvákem tam u toho zpívali.
1: Zápis ze Smetanova studentského deníku. Při střelecké mši zpívala Luisa duet ze stvoření se Šejvánkem. Večer ples v zámeckém sále. Neblahý večer.
0: Šejvánek, křestním jménem František, byl profesí písařem na novoměstském panství. Ovšem proč Bedřich Smetana píše v souvislosti se zámeckým plesem o neblahém večeru? Cítil smutek nebo snad dokonce žárlivost? V zápisu ze stejného dne se to totiž naplno vyznává a citujeme doslova: bez Luisy nemohu být. Co o Luise Smetanové vlastně víme? Jak už zaznělo, byla dcerou Bedřichova bratrance Václava Smetany. Rovněž i ona vládla hudebním nadáním. Václav Holzknecht v knize Bedřich Smetana píše:
1: zdála se mu milá, hezká a dobře zpívala. V mladé společnosti byla nejpřednější, jak při zábavách, při nichž především ona udávala tón, ale byla také asi nejmilejší. Ti alespoň, kdo ji pamatovali, o ní vypravovali, že Lojzička, jak se jí říkalo po domácku, byla dívka velmi milá, sprostá, jak se tehdy říkalo tomu, kdo se nevynášel nad jiné. S každým uměla pěkně pohovořit a stále byla dobré, veselé a živé mysli.
0: Ze Smetanova deníku je patrné, že Bedřich tehdy o prázdninách roku 1840 vyhledával různé možnosti, aby mohl být Luise, a tedy i jejím přátelům, co nejvíce na blízku. Třeba i tak, že společně podnikali dlouhé vycházky do okolí.
1: 10. září 1840 navštívili jsme Adršpach, Broumov, Polici, kam jsme museli vystoupat přes Polickou horu, Hronov, Náchod a tak dále.
0: Chodit pěšky a třeba i velmi dlouhé trasy bylo tehdy docela běžné, což Jiří Hladík potvrzuje v souvislosti s jinou cestou Bedřicha Smetany do nového města Dmetují. Odehrála se ještě před rokem 1840.
2: Vlastně už rok předtím, v roce 1839, přišel Bedřich se svým kamarádem z Prahy pěšky do nového města a údajně jenom prý, proto bylo to v červnu, aby stihnul oslavit svátek ty Aloisie, která slaví, já jsem se dneska díval do kalendáře, takže Aloisie je 21. června, jo, takže ten svátek tam byl už tehdy před tou dobou.
0: Další Smetanův zářijový zápis v deníku týká se návštěv městečka Šechtice na Benešovsku.
1: Odpoledne jsme byli v pivovaře. Po oba dny sklízela Luisa se svým krásným zpěvem obrovský potlesk. Úterý 22. byl můj nešťastný den. Oni zase jeli do nového města.
0: Takže opět loučení s Luisou. Nicméně Smetanovo okouzlení trvá. Až své pocity vyjádří, jak už víme, hudbou. Ovšem originál skladby se, jak potvrzuje historik Jiří Hladík, nedochoval.
2: Písemně je to doložené, že ta Polka vznikla, ale nedochovala se. A to jsem se na to ptal i bývalého ředitele lidové školy umění nebo základní umělecké školy v Novém Městě, který jako klavírista potom strašně prahnul, aby to někde objevil, a nepodařilo se to doposud. A je otázka, zda se to někdy podaří objevit. Ale co se dochovalo a co tady můžeme obdivovat do dneška, tak to je ta Luisina polka, kterou pod dojmem těch svých milostných citů té Luise Bedřich věnoval právě té své lásce novoměstské.
0: První láska Bedřicha Smetany zůstala neopětovaná. Podle některých zdrojů se Luise, její mladší strýc, příliš nelíbil. Ovšem ze Smetanových deníků můžeme zjistit, že Smetana, který z Novoměsta odjel do Plzně, kde konečně maturoval, netruchlil, pokud vůbec truchlil, dlouho. Olga Mojžíšová uvádí.
1: V Plzni začal Smetana peripetie svých studentských lásek zaznamenávat s narůstající intenzitou přibližně od května 1841. To se promítalo i do obsahu deníku. Pasáže odrážející intenzitu jeho citů postupně nabývaly na objemu a tím se zkrátila časová období v příslušných sešitech. Z rozsahu a povahy zápisků lze celkem zřetelně sledovat hloubku a opravdovost těchto Smetanových citových vazeb a tím i proces jeho emocionálního vyzrávání. Během 3 let v Plzni se předmětem jeho zájmu staly 3 dívky.
0: Byla to Eliza Golerová, Klára Klocová a konečně skvělá klavíristka Kateřina Kolářová, budoucí první žena Bedřicha Smetany. Sňatek uzavřou 27. srpna 1849. Bohužel, o 10 let později Kateřina podlehne tuberkulóze. Ještě předtím manželům zemřou 3 z jejich 4 dcer. Bedřich Smetana nyní působí jako pedagog ve švédském Göteborgu. Složí to mimo jiné 3 symfonické básně. Je to například Richard III., Na námě tragédie Williama Shakespearea.
1: Za letního pobytu v Čechách se Smetana seznámil s dcerou bývalého ředitele panství v Obříství, 19-letou Bettinou Ferdinandiovou, jejíž starší sestra byla manželkou jeho bratra Karla. Ještě před odjezdem do Švédska se s ní zasnoubil a 10. července 1860 se stala jeho druhou ženou.
0: Citovali jsme z českého hudebního slovníku. Smetana se pak vrací do Čech. Hodně komponuje, hodně koncertuje. V Prozatímním divadle jsou uvedeny 2 jeho opery. Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Stává se prvním kapelníkem Prozatímního divadla. Aktivně se účastní společenského života. 16. května 1868, kdy se pokládají základní kameny Národního divadla, pronese dnes již slavné heslo V hudbě život Čechů. Přichází rok 1870. Smetanův zdravotní stav se prudce zhorší. Ztratí sluch. Nemoc postupuje. Navzdory tomu, jak se můžeme dočíst i v českém hudebním slovníku, nepřestává komponovat.
1: Hluchota neochromila Smetanovy tvůrčí schopnosti a na jeho další tvorbu měla paradoxně pozitivní dopad. Nyní se v ústraní venkova mohl soustředit na komponování. V posledním 10letí života tak vytvořil téměř 1/3 celé své tvorby. Bezprostředně po ohluchnutí obrátil pozornost k symfonické básni a své osobité pojetí tohoto žánru završil cyklem Má vlast.
0: Kdo ví, zdali se Smetana s Luisou ještě někdy potkal. Luisa se vdala 4 roky před Smetanovým prvním sňatkem. Jejím mužem se stal soudní úředník František Kretší z Nechanic u Hradce Králové. Měli 2 syny. Jaroslav Moravec v knize Nové město a okolí píše.
1: Po ovdovění žila nějaký čas jako klíčnice na kterém si zámku v Bavorsku. Pak se však vrátila do svého rodného města A tady také ve svém 60. roce dne 10. května 1883 zemřela. Raněna mrtvicí při mši o 9. v klášterním kostele, kde seděla právě v rodinné staré kostelní lavici.
0: Bedřich Smetana odešel z tohoto světa o rok později. Na rozdíl od Luisy měl velmi těžké umírání. Smrt si pro něho, plného bolesti, přišla do ústavu pro choromyslné. Bylo to 12. května 1884. Láska odešla, život uhasl, hudba zůstává. Také socha v městě je o mladosti v českém Betlémě, v Novém Městě Admetují. Zůstává rovněž dodnes slavná Luisina polka, jako Smetanův pozdrav. Pozdrav z hudebního nebe.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Smlčí-li spisovatel pravdu, lže, prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Sečteno už je i v Praze, metropoli pravděpodobně povedou starostové. Kyjev odmítá výzvu Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Mladou Boleslaví, Baník Ostrava prohrál s Bohemians. Na nehodu pozor na D5 z Plzně do Prahy na 16. kilometru. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou už sečtené. Jako poslední statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
3: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
4: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se i ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
3: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou volit ještě jednou příští týden v pátek a v sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
6: Každé vlastně místo senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
1: Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sibiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vědci objevili na Jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
8: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
9: Sport. Plzeňští fotbalisté po třech soutěžních porážkách zabrali. Po reprezentační přestávce zvládli duel 10. kola šance ligy proti 3. Mladé Boleslavi a vyhráli 3-0. Zápas rozhodl po 2 minutách útočníka Bongo. Další góly přidali Pirgič a Fal. Duel hodnotí trenér Viktorie Radoslav Kováč.
10: První poločas si myslím, jsme hráli velmi dobrý pasáže. Ten přechod se mi líbil. Samozřejmě musím říct, že Boleslav v té první fázi má velmi dobrou výstavbu. My jsme za to připravovali. Vážíme si toho, že jsme to zvládli s nulou, i když samozřejmě Boleslav měla určitě svoje šance, takže v tomhle směru taky ještě se v tom chovat určitě líp, ale nakonec jsme to zvládli a jsme za to moc rádi.
9: Ostravský Baník prohrál na stadionu Bohemians 0-1, Hradec Králové podlehl Artisu Brno 2-4 a Zbrojovka Brno padla s Jabloncem 0-1. Dnes má v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 13 hodin výkop utkání Liberec Slovácko, v 15 hodin duel Teplice Olomouc a od 18 hodin nastoupí Sparta proti Pardubicím. Radiožurnál bude o průběhu všech zápasů informovat ve vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5C u Berouna a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, místo je označeno světelnou šipkou, zatím je to bez kolony. Na D46 z Olomouce ve směru do Vyškova velmi opatrně za sjezdem na Drysice. Mezi 5. a 2. kilometrem máme hlášeného psa pobíhajícího na dálnici. Na pražském okruhu probíhá omezení v tunelech v obou směrech. Projíždí se tam vždy jedním tubusem, výraznější zdržení nenaberete, omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 8 mezi Lovosicemi a Teplicemi dejte pozor u Bílinky. Na vozovce se pohybují ovce a náhle se tam brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Je to rok od uzavření příměří v pásmu Gazy. Co se za tu dobu změnilo? Jak v místě pomáhá charita? Zeptám se. Zemřel evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub Trojan. Zavzpomínáme na něj. A zajímat mě bude i to, jak psychoterapeutky z Ukrajiny pracují s lidmi s psychickými následky války. Taková jsou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
2: Vertikála.
12: Uplynul rok od uzavření příměří v pásmu Gazy. Co se za tu dobu změnilo pro lidi, kteří přišli o domovy, žijí ve vysídlení a stále nemají jistotu základních věcí, jako jsou voda, jídlo ani bezpečí? A kam se dnes dostává humanitární pomoc? O situaci přímo v Gaze, o tom, s čím se setkávají místní lidé a taky o pomoci, kterou díky českým dárcům poskytuje Charita Česká republika, teď budu mluvit se Zuzanou Hanikovou, manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika. Vítejte u nás, dobrý den.
13: Hezký den.
12: Je to rok od uzavření příměří. Když se dnes podíváte na Gazu očima humanitární organizace, která tam působí dlouhodobě, co je největší změna oproti době před tím jedním rokem a co naopak třeba zůstává stejně zoufalé?
13: Já bych vám tady moc ráda uvedla příklady pozitivních změn, ale ono jich moc není a opravdu se mi hledají těžko. Pokud se na to podíváme z humanitárního hlediska, tak ta situace je tam nadále velice špatná. Ta pomoc pro místní obyvatele je třeba přístupnější, ale nadále je velice nedostatečná a nepravidelná. Ty útoky tam nadále probíhají a jenom třeba za poslední rok tam zemřelo nebo bylo zabito na 1400 Palestinců. Takže rozhodně se život nevrátil do normálu. Statisíce lidí nadále žijí ve stanech nebo v poničených budovách. Blíží se zimní měsíce a déšť, takže ty podmínky jsou opravdu nevyhovující. Ale co já bych ráda vyzdvihla, je dopad na psychické zdraví. Vlastně ty lidé tam žijí několik let v úzkostech, v hlubokém žalu, v těch nevyhovujících podmínkách a to velice právě dopadá na jejich psychiku.
12: Charita Česká republika v Gaze pomáhá i díky veřejné sbírce. Co dnes konkrétně za peníze českých dárců už Charita pořídila a komu se pomoc dostává?
13: Já už jsem zmínila tu psychiku, takže oblast, které se Charita Česká republika nyní nejvíce věnuje, je péče o duševní zdraví a psychosociální podpora. My spolupracujeme například s organizací SAVA, která provozuje nepřetržitou krizovou linku a denně se na ní obrací desítky lidí z Palestiny a ty operátoři řeší právě případy spojené se strachem, kdy lidé vlastně nevědí, kam dál, nevědí, co se svým životem. A zároveň se soustředíme i na individuální poradenství, to znamená, že naše kolegyně navštěvuje konkrétní rodiny a jednotlivce v pásmu Gazy a snaží se jim pomoci. Takže to jsou právě situace, na které se Charita Česká republika soustředí a kde přímo čeští dárci pomáhají.
12: Mluvíme o lidech, kteří zažili obrovské trauma, ztrátu blízkých, ztrátu domova, opakované vysídlení. Co s člověkem udělá skutečnost, že ani po příměří nemá pocit bezpečí?
13: Já bych zde právě zmínila, že pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. A pokud se člověk dlouhodobě ocitá ve stresu, strachu, nejistotě, bojí se o sebe i o své blízké, tak se to právě velice promítá do jeho zdraví a i schopnosti nějak normálně žít. Takže ten dopad je opravdu velký. My se v Gaze setkáváme s lidmi, kteří trpí úzkostmi, nespavostí, pocity beznaděje, vyčerpání. A i u dětí to má velký vliv, kdy třeba se nemohou soustředit. Jsou tam i případy, kdy ty děti se pomočují v noci, takže to velice vlastně dopadá na ten jejich život.
12: Už jsme zmínili, že humanitární pomoc v Gaze je nedostatečná, že je taky nepravidelná. Jak složité je ji tam dostat? Co všechno může cestu od českého dárce k člověku, který pomoc potřebuje, zkomplikovat?
13: Ano, už jsme o tom mluvili, že vlastně dostat humanitární pomoc do Gazy je velice obtížné. On ten její přísun je závislý na bezpečnostní situaci, na tom, jak jsou otevřené hraniční přechody, aby se tam ta pomoc mohla dostat, a i právě na distribuci přímo na místě, protože to, že se tam ta pomoc dostane, to vlastně není žádná výhra. Mnoho těch silnic je zničených nebo poškozených, to se týká i infrastruktury a ta doprava je tam komplikovaná, takže lidé třeba za tou pomocí musí docházet velké vzdálenosti a ty organizace humanitární musí reagovat na měnící se podmínky. Já bych zmínila, že Charita Česká republika se nyní nesoustředí na tu materiální pomoc, ale právě na psychosociální podporu a využíváme partnery a organizace, kteří jsou ověření, a to bych i právě i zdůraznila, aby se čeští dárci nebáli o to, kam jejich pomoc proudí.
12: Současnou krizi odstartoval teroristický útok Hamásu. My jsme si výročí připomínali v uplynulých dnech, jak v tak citlivé situaci mluvit o humanitární pomoci, aby se neztratil člověk, konkrétní člověk, civilista, dítě, rodina, za nějakými politickými postoji nebo statistikami.
13: Já bych o té pomoci rozhodně mluvila, aby se Gaza neztratila z povědomí lidí. Je to právě i o představování konkrétních příběhů, to my právě i v Charitě děláme, že vyprávíme příběh lidí, kterým pomáháme, ať už to jsou děti, které nemohou chodit do školy, nebo je to pro ně velmi náročné, nebo osoby, které se třeba vyrovnávají s amputací, protože těchto zranění je v Gaze opravdu hodně. A já bych v tomhletom případě chtěla zmínit i principy, na kterých je humanitární pomoc založena. Je to právě lidskost, nestrannost, nezávislost a neutralita. A právě to pro Charitu jako humanitární organizaci je důležité a my se díváme právě na ty potřeby lidí, i když tohleto téma je ve společnosti velice polarizující.
12: A co vzkázat českému dárci, který přemýšlí, jestli má ještě smysl na pomoc Gaze přispět, když ten konflikt trvá tak dlouho a situace se teď třeba zdá bezvýchodná, může vůbec jeden dár něco změnit?
13: Rozhodně může, každý dar i každá koruna pomáhá. Já bych dárcům ráda řekla, že na to nejsou sami, že vlastně lidí, kteří pomáhá, je mnoho. A pro nás v Charitě to například znamená, že krizová linka může fungovat další den, nebo že naše kolegyně může navštívit další rodinu, a nebo že tu pomoc můžeme plánovat i do budoucna.
12: O pomoci, kterou Charita Česká republika poskytuje lidem v pásmu Gazy, jsme mluvili se Zuzanou Hanikovou. Zuzano, děkuji, ať se vám daří.
13: Děkuji.
12: Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné, zatím se ale nezdá, že by se jim začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference s názvem Válka a mír. Připravil ji Rafael Institut. A mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lékařka. lektorka Věra Roubalová-Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
14: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
15: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová-Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
14: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
15: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
14: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
15: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
14: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost

0: Vědět o tom, co se děje, být jako na zemi, i to je hodně těžký.
1: Uzavírá Věra Roubalová-Kostlánová.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ve věku 99 let zemřel ve čtvrtek evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub Estrojan. Pohřbíval Jana Palacha, za normalizace nesměl kázat a pořádal bytové semináře. Po roce 1989 vedl evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. A ve Vertikále na něj teď budeme vzpomínat společně s jeho kolegou z církve i z Charty, evangelickým farářem Milošem Rejchrtem. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co se vám vybaví jako první, když dnes myslíte na Jakuba Trojana?
4: No tak vybaví se mi Jakub Trojan. Jako nesmírně vitální, čiperný a laskavý k tomu člověk, který když někam přijde, tak jeho všude plno, protože on neustále přemýšlel, rád diskutoval a v tomto světě myšlenek a hovoru se cítil jako pstruh ve vodě. Ostatně on také měl zálibu lovení pstruhů na mušky v divoké vodě.
3: Kdy a kde jste se s ním poprvé setkal?
4: Tak to vím dobře, to bylo v roce 1962. V té době evangelická mládež pořádala takové poloilegální lesní brigády, no a v Pošumaví to domlouval s Polesím farář ve Gdyni, což byl Jakub Trojan, no a my v neděli jsme šli na bohoslužby do Gdyně. Zajímavé, že zrovna nekázal on, ale jeho žena Karla. A to je také příznačné. Oni od roku 1950 byli manželé a nedovedu si je představit odděleně od sebe. Oni k sobě tak patřili, že bylo jenom v logice věci, že také jeho žena mu tak věrně dosloužila do těch posledních chvíl, kdy už jenom ležel a z toho našeho světa jakoby už odešel a do toho budoucího ještě nedorazilo.
3: Jakub Trojan pohřbíval Jana Palacha. Estébáci ho potom obviňovali, že ho k činu navedl. Jak Palachův čin vnímal a jak potom pan Trojan nesl to obviňování?
4: To obviňování bylo pro něj velmi nepříjemné, protože nevěděl, do jaké míry oni opravdu z něj chtějí udělat toho spolupachatele a návodce, který ho Palacha k tomu všemu navedl. Naštěstí neměli tolik materiálu, prostě nemohli usvědčit Trojana z toho, že by s tím Janem Palachem byl v nějakém setrvalém kontaktu. Oni se vlastně potkali dvakrát, to na Vánoce roku 68 na Boží hod byl v kostele. Jan Palach při vycházení prohodili několik slov a potom, když se konal pohřeb Janova strýce pana Kostomlackého v kostele, tak tam byl taky a to bylo 15. ledna 69. Takže jaksi je tam nějaký náznak a nějaká možnost spojit toho faráře Trojana a Jana Palacha. Ale ve skutečnosti, jak si oni o sobě toho tolik nevěděli.
3: Vy jste oba dva s Jakubem Trojanem patřili k evangelickým farářům, kteří za normalizace přišli o státní souhlas. Co pro pana Trojana znamenalo, že nesměl kázat? Jak tohle nesl?
4: Já myslím, že on snášel všechny takové to životní peripetie s jasnou myslí. Nebylo to poprvé, kdy něco takového zažíval, protože on třeba byl už v únoru 1948 vyloučen ze všech vysokých škol, protože byl zatčen 25. února v Nerudově třídě, když šel s

0: studenty vyjádřit podporu prezidentu Benešovi a chtěli ho povzbudit, aby tomu komunistickému nátlaku neustoupil. No tak on se tam zastal nějaké dívky, kterou ty policajti tam začali mlátit, takže ho zatkli, odbil si nějakou krátkou vazbu, ale hlavně byl vyloučen ze školy, kterou studoval, to je ekonomii. Poměrně brzy se mu podařilo nějak se na tu školu zase dostat, ale pořád tropil takové kousky, například, že na vojnu musel k PT Pákům, tedy k Černým baronům, kde strávil 3 roky daleko od své manželky, někde na Slovensku to bylo. No a na to ale zase vzpomínal, to byli sami katoličtí kněží, nebo řádoví bratři. A on tam byl jediný evangelík, ale liboval si to, jak ho měli rádi, jak spolu mohli diskutovat a nejen to, hráli spolu fotbal a vypracovali se takové úrovně, že s nima jiná mužstva nechtěla hrát, protože vždycky sklidili debakl od těch pambíčkářů. Tak to byl Jakub Trojan.
1: A kromě těch vynikajících výsledků ve fotbale, co po panu Trojanovi zůstává pro evangelickou církev, co pro českou společnost?
0: Zůstává toho mnoho, nejen knihy, které napsal, včetně tedy svazku poezie, to mě samotného překvapilo, že on se také dal na dráhu lyrika, který se vypisuje jaksi ze stavu své duše, ale zůstane tady trvalý odkaz člověka, který nechtěl, aby se církev stala skanzenem. I ta evangelická. Prostě on trval na tom, že musíme mluvit jiným jazykem, než jak je běžné, takové to církevní ptidepe, takže musíme jinak mluvit a musíme i jinak žít. Nesmíme se nikdy nechat zahnat do nějakého církevního geta, jak se jenom dovnitř kostelu. My musíme být aktivní a takovou čipernou součástí společnosti a hlavně musíme hlídat politickou moc, aby lidem sloužila a neubližovala jim.
1: Ve věku 99 let zemřel evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub S. Trojan. My jsme na něj zavzpomínali s evangelickým farářem Milošem Rejchrtem. Děkuji za váš čas a přeju hezký den.
0: Také hezký den všem.
1: Dokonce i stálý představitel Ruska při OBSE Dmitrij Poljanský mluví o humanitární katastrofě v okupovaném ukrajinském městě Olešky. Ten ji ovšem jednoznačně svádí na ukrajinské drony, jimiž se armáda bránící se země snaží okupanty z města vytlačit. Zmíněné katastrofy si ale všímají i představitelé ruské pravoslavné církve. A podrobnosti teď už rozebereme s komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
2: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
1: Abychom si to lépe dokázali představit, kde leží Olešky a jak dlouho už je Rusové okupují?
2: Tak, abychom je místopisně umístili, tak připomeneme, že Olešky leží v podstatě na jednom z přítoků hlavní ukrajinské řeky Dněpr, tedy na levém břehu, a vlastně je to na dohled doslova města Chersonu, daleko známějšího dlouho než Olešky, a vzdušnou čarou je to pouhých 9 kilometrů. Tím ale, že leží Olešky na levém břehu, tedy na té východní straně největší ukrajinské řeky, tak se samozřejmě ocitli v rukou Rusů už na samém začátku války, tedy někdy v březnu roku 2022. Od té doby samozřejmě se tam ta situace humanitární trvale zhoršovala. Dnes už z Olešek není možné vlastně téměř nijak uniknout, není možné tam dovážet humanitární pomoc a jak se přiznávají pravoslavní kněží, nedokáží to dokonce ani oni. A ruská strana samozřejmě všechno svádí na ty ukrajinské americké drony a jak se zdá, ta okupace Olešek dnes vypadá spíše jenom jako blokáda města, protože nakolik jsem pochopil, moc ruských vojáků tam nebude, ti zkrátka drží jenom tu linii fronty a Olešky leží v takové té šedé zóně, což je pásmo příznačné pro celou tu rusko-ukrajinskou frontu.
1: A co o tragédii tohoto města vypovídají ruští pravoslavní duchovní?
2: To je velice zajímavé a tady je zřejmé, že především příslušníci té patriarchovy humanitární mise, hlavně tedy diakon Igor Kulikov, samozřejmě mluví o tom, že v Oleškách opravdu nastala humanitární katastrofa a že je třeba dělat všechno pro to, aby těm lidem bylo nějak pomoženo. Otec Igor ale zároveň přiznává, že není možné ani odjet z města, ani do toho města přivést nějakou pomoc, ale je velice zjevné, řekl bych, že v tomto případě, když je to tady humanitární misie Ruské pravoslavné církve, takže se tito kněží snaží podniknout všechno pro to, aby jaksi těm zbylým obyvatelům nějak pomohli, i když, jak říkám znovu, je to velice obtížné, jak se zdá. Tady bychom asi měli říci ještě jednu velice podstatnou a velmi, řekl bych, ilustrativní informaci. Zatímco před válkou v Oleškách žilo téměř 25 tisíc lidí, to jest bylo to z našeho pohledu solidní okresní město, i když v těch ukrajinských poměrech je to trošku jiné, tak dnes tam žije údajně 1500 až 2000 obyvatel. Podle některých údajů je to dokonce jenom něco málo přes 1000, ale ať tak či onak, ti, kteří tam zůstali, jsou opravdu v děsivé situaci.
1: Dokonce i stálý představitel Ruska při OBSE Dmitrij Poljanský mluví o humanitární katastrofě ve městě Olešky na Ukrajině. A my jsme o tom podrobně mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, děkuji a přeju hezkou neděli.
2: Naslyšenou.
1: A z uplynulých téměř 30 minut už je to všechno. Ze studia přeje dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.
3: Jak si čeští žáci a studenti vedli v mezinárodních srovnávacích testech PISA a co výsledky vypovídají o jejich schopnosti rozumět textům, s nimiž se v praktickém životě setkávají. O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
4: Jsou to přímé daně.
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Přímá daň je povinná platba státu, kterou odvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svoji daň z příjmu, nebo majitel platící daň z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kde za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další příjmy. Daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny. Přímé daně se na rozdíl od daní nepřímých odvozují od příjmu nebo majetku konkrétního poplatníka a to je považováno za spravedlivé, říká ekonom Michal Skořepa.
6: Čím má člověk víc peněz jaksi majetku, anebo čím víc vydělává, tak tím víc asi může platit do toho společného balíku peněz, protože ho to míň bolí. Ta odevzdaná částka ho nesrazí tak nízko, jak srazí toho, kdo má peněz málo nebo kdo má nízké příjmy.
4: Na druhé straně mohou být ale přímé daně pro stát i nevýhodné.
6: U přímých daní zkušenost v mezinárodní je taková, že tam je mnohem větší prostor pro podvádění, stručně řečeno, pro vyhýbání se těm daním. Je prostě jednodušší zatajit nějaký kus našeho majetku nebo příjmu, než zatajit nějakou transakci, protože nepřímé daně jsou vlastně daně z transakcí, že z nákupu zboží nebo služeb.
4: Proto většina států také používá mix přímých a nepřímých daní. Pokud jde o daně z příjmu, odpovídá náš model u fyzických i právnických osob víceméně průměru Evropské unie. V čem se vymykáme, jsou ale podle ekonoma Michala Skořepy majetkové daně, zejména tedy daně z nemovitosti.
6: My patříme k zemím, kde příjmy z daní z nemovitosti jsou extrémně nízké, zakrnělé, abych řekl skoro až jako zanedbatelné, čili v tomhle směru určitě u nás velký prostor pro nějaký posun. Pokud se chceme víc podobat jiným zemím v Evropě, tak jsme vyloženě na chvostu.
4: I vyšší zdanění nemovitostí může být ale podle Michala Skořepy nastaveno poměrně spravedlivě.
6: Ta řešení existují, u nás bohužel zatím vůbec se o nich neuvažuje, v zahraničí je to naprosto standardní, i v Evropské unii je řada zemí, které to prostě umí udělat a dělá se to tak, že se tam zavede progrese. To znamená, vezme se nějaký základní objem bydlení v úvozovkách, to znamená buď první nemovitost nebo první hodnota nemovitostí vlastněných třeba v rozsahu třeba prvních 5 milionů, řekněme, ta částka samozřejmě by se musela měnit tak, jak se mění ceny nemovitostí. A tam ta daň je relativně malá na tomhletom začátku, to, co člověk skutečně asi tak potřebuje pro svoje vlastní bydlení, a všechno to, co je nad rámec, to znamená druhá, třetí nemovitost, nebo to, co je v hodnotě nad nějakým tím limitem cenovým, tak už by se danilo výrazně víc. A pokud bychom to nastavili tímhle, řekl bych, sofistikovanějším způsobem tu daň, tak mnozí z nás by prostě spadli pod ten limit základní a platili by jenom tu nízkou sazbu, nebo dokonce případně vůbec nic. A naopak mnohem víc by se platilo potom nad tím limitem.
4: Tak se by tak mnohem víc na daně z nemovitosti platili investoři a spekulanti, tedy ti, kteří mají dostatek finančních prostředků.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Když se řekne katolický kněz, často si představíme faráře, člověka, který slouží mši, křtí, oddává, pohřbívá, vede farnost, stará se o kostel nebo organizuje život místní komunity. V historii ale kněžská služba neměla vždy podobu, jakou známe dnes. Neexistoval například dnešní systém seminární přípravy. Duchovní zastávali v různých dobách různé role a proměňoval se také způsob, jakým církev chápala a upravovala celibát duchovních. Co je na kněžství podstatné a může v budoucnu kněžská služba vypadat úplně jinak, než ji známe dnes? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
5: Vertikála.
7: A mým hostem spolu se mnou je v brněnském studiu Michal Martinek, salesián, katolický kněz působící v Brně Líšni. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A mým hostem je v pražském studiu spolu s ním také katolický kněz Vojtěch Razima, jako kaplan působí v Sušici a jako farář v Kašperských horách a okolí. I vám pěkný den, vítejte v debatě.
9: Dobrý den.
7: Ta první moje otázka na oba je v podstatě, co vás přitáhlo k tomu vašemu kněžství a zda se nějakým způsobem během času třeba nezměnila odpověď na tu otázku. A já ještě doplním, že se na to chci ptát i v kontextu toho, že máme dva katolické kněze v debatě, kteří jsou věkově od sebe docela daleko. Vojtěch Razima v pražském studiu, mladý kněz do 30, v brněnském studiu nechci říct starý kněz, u nás se používá zralejší nebo člověk ve zralejším věku, takže 60 až 70 s mnoha letitými zkušenostmi. Tak možná začnu právě u Michala Martinka. Co vás k té kněžské službě přitáhlo?
8: U mě to byla taková možná rodinná tradice trochu, protože můj strýček byl farářem na Jižní Moravě v pohraničí a potom taková jako rodinná atmosféra, bylo to za komunismu. Moji rodiče byli velmi aktivní křesťané a spíš jsme byli takoví ti, kdo se stavěli proti té represi, kterou komunisté dělali vůči církvím. Takže vlastně u mě tam už to mládí bylo to odhodlání dělat něco pro tu církev a hájit i před tím komunistickým útlakem. A protože už tenkrát bylo jasné, že těch kněží nebo těch mladých kluků, kteří se na tuhle cestu dávají, není moc, tak jsem to viděl jako takové svoje poslání v té době.
7: Změnila se ve vás nějak ta odpověď, proč být knězem během těch let? Případně, jestli jste třeba si někdy myslel, že je něco zásadního pro kněze a během těch let se vám to proměnilo?
8: Ty věci se proměňují kontinuálně. Ta prvotní motivace, o které jsem mluvil, ta byla v té chvíli autentická a ta mě na tu cestu dostala, ale dneska už nemusíme zachraňovat církev proti komunistickým represím, takže už tohle to se zásadně změnilo, ale i celkově. Já jsem tam dřív viděl především takovou tu vnější podobu toho, že ten kněz teda je ten, kdo vede tu farnost a slouží ty bohoslužby a uděluje ty svátosti a tak. A během toho života se to stále víc posunovalo spíš k té otázce nějakého hlubšího doprovázení těch lidí, nějaké vstřícnosti vůči těm, kdo jsou nějakým způsobem vyloučení, nebo kdo nějak trpí, nebo kdo nějak hledají nějakou tu orientaci duchovní. Takže spíš se to posunovalo tady do té nějaké osobnější a více pastorační roviny, řekněme.
7: Teď, Vojtěch Razima, vy jste zažil to kněžské svěcení celkem nedávno. Co vás jako mladého muže přivedlo k té kněžské službě, tedy službě katolického kněze?
9: No tak já pocházím teda z křesťanské rodiny a to, co pro mě bylo asi takovým velkým impulzem, tak byl příklad mnoha výborných kněží, které znám, s kterými jsem se potkával a mnoho z nich bylo taky mladých. Zvlášť jsme se potkávali na nějakých křesťanských táborech, na různých akcích pro mládež a viděl jsem, že jako oni pomáhají lidem rozvíjet v životě nějakou jako důležitou kvalitu, kterou je víra a pro mě tahle ta kvalita byla taky důležitá. Čili ta moje motivace vstupu do semináře a do kněžství byla vlastně jako rozvoj vlastního duchovního života, protože mi přijde, že jako nořit se do té hlubiny toho božího poznání a toho vlastního duchovního života, to je jako ohromně zajímavý. A potom taky ta služba druhým, dělat nějakou podporu lidem na jejich cestě víry, i těm, co nejsou křesťané, ale třeba nějak hledají, jsou na okraji, tak to mi bylo velkou inspirací.
7: Když jste do toho kněžství vstupoval, tak vstupoval jste s nějakou představou, jak má správný kněz vypadat? Jsou k tomu ti seminaristé nějak vedeni? A případně, co třeba v praxi se vám ukazuje jinak?
9: No tak teda za prvý mluvit o nějaký představě správného kněze je to trochu těžký, protože každý může být úplně jiný a přesto to může být správný kněz, myslím. Každopádně ta formace ke kněžství je pravda, že je docela taková uniformní, aspoň z mého pohledu. Je zajímavé, že to vychovává člověka k nějakému životu v komunitě, kněžský seminář je komunita, všichni jsou tam jako stejně oblečeni, všichni podobně prostě mluvíme, děláme stejné věci, což mi ale pak nesedí s tím reálným kněžským životem, který žijeme teď, kdy jako nežijeme v komunitě, aspoň teda já ne. Zkrátka přijde, že to seminární prostředí k tomu úplně moc dobře nepřipravuje. Každopádně ta moje představa kněze asi se jako od té doby úplně nezměnila. Co se možná změnilo, je, že teď chápu to kněžství nebo toho kněze ve farnosti jako fungujícího mnohem víc synodálním slova smyslu. Protože je to téma synodality a nějaké společné odpovědnosti za tu farnost, nejenom odpovědnosti toho kněze, ale všech. To se rozvíjelo hodně právě, když jsem studoval, když jsem byl v semináři.
7: Otázka na oba. Kdybyste měli nějak jako popsat, jak chápete tu vlastní kněžskou identitu, identitu katolického kněze, co vás dělá tím knězem, Michal Martinek?
8: Já teď musím říct, že kromě toho, že jsem katolickým knězem, tak jsem taky řeholníkem, salesiánem. Přeci jenom ta salesiánská mentalita nebo spiritualita, ta mě dává jakýsi specifický rozměr toho kněžství. A mně se úžasně líbí, jak ke stáří se k tomu čím dál víc vracím, jedna jednoduchá, krátká formulace, kterou už řekl náš zakladatel Don Bosco a kterou máme jako salesiáni napsanou ve stanovách, že salesián má být znamením a nositelem boží lásky. Mladým, zvláště těm nejchudším, ale ta cílová skupina je samozřejmě u každého kněze může být různá, může to být mladým, starým, komukoliv. Ale ten princip být znamením a nositelem boží lásky, to mně připadá, že to je to jádro a možná trošku navazuju teď na to, co říkal před chvíličkou Vojtěch, co to znamená být tím znamením a nositelem boží lásky, to si vysvětluje potom každý jinak. Pro někoho to znamená vysluhovat ty svátosti, dávat to rozřešení, vést to společenství. Pro mě jako salesiána to mnohem víc znamená přímo těm lidem, se kterými se setkávám, tu boží lásku, ve kterou věřím, že se v mém životě projevuje, taky jim předávat, tedy chovat se k ním tak, jak se k ním asi chová ten Bůh, nebo jak by se k ním asi choval Ježíš, kdyby žil dnes. To je to moje pochopení té kněžské identity.
7: Vojtěch Razima, stejná otázka, jak vy chápete tu svou kněžskou identitu, identitu katolického kněze?
9: Tak pro mě ta otázka, jako co dělá kněze knězem, je jako hrozně těžká. Já jsem na ní přemýšlel docela dlouho a nemám na ní úplně kompletní odpověď. Tak mohli bychom to odbít tím, že řekneme, je to to svěcení, že? Člověk je vysvěcený na kněze od té doby, je knězem, nějak to zakládá tu jeho identitu. ale pro mě jako to kněžství asi není úplně identitární bytostní záležitost, jako ve smyslu jsem vysvěcený, tak teďka je ze mě kněz a nějaká posvátná osoba, jo, někdo jiný než předtím. Pro mě to svěcení je spíš nějaké pověření ze strany církve k té službě, je to začátek něčeho, čili jakoby to gro toho mého kněžství nevnímám ani tak v tom svěcení samotném, ale v tom, jak to jako vykonávám v té mojí službě, té křesťanské komunitě nebo lidem, kteří přicházejí. Do toho patří zprostředkovávání svátostí samozřejmě a nějaké jakoby doprovázení určité komunity k nějakému zralému křesťanskému životu. Tak v tom vnímám asi to gro toho svého kněžství.
7: Slova biblická, slova Ježíše, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Není tam ta esence v tom, že poznali jste stejně jako já, kdo jste, tak to říkejte druhým. Ptám se pořád na tu kněžskou identitu, jestli je tam důležité to svěcení. Já chápu, že je to potom nějaká forma, ale jestli ta základní esence není v tom, poznal jsem, jaká je moje podstata, jakým způsobem funguju, jak jsem utvářená nebo utvářen, a to je to, co jdu sdílet. A když to přenesu z té doby Ježíše do dnešní doby, zkušenostně zažíváme spoustu lidí, kteří prochází nějakými transformačními zkušenostmi a potom opravdu jsou tímto hlasatelem radostné zvěsti druhý. Michal Martinek tady ve studiu kývá, tak se ho zrovna ptám.
8: Ano, ano, já na to navážu, protože to, co jste teď přesně popsala, to je ta podstata křesťanství nebo křesťanského života, která plyne z toho, že jsem se stal křesťanem a že jsem tedy to projevil tím, nebo pokud jsem byl malé dítě, tak to církev projevila tím, že mě pokřtila. Čili dneska se tomu v teologii říká všeobecné kněžství, že to nositeli toho všeobecného kněžství jsme všichni. A to samozřejmě platí i pro toho kněze, který nese navíc ještě, kromě toho všeobecného kněžství, to kněžství svátostné. Ale myslím si, že tohleto jakési napětí mezi těmi dvěma podobami kněžství, to je to, co dnešní církev velice silně prožívá a uvědomuje si a reflektuje. Protože v té minulosti až relativně do dnes nebo do nedávna se církev brala v tom našem katolickém pojetí jako církev vlastně dvou stavů, že teda jsou ti obyčejní věřící, kteří jsou jenom ti pasivní poslušní, a pak jsou ti kněží, kteří mají něco navíc, kteří to mají jako svou identitu, jak to před chvilkou říkal Vojtěch, a kteří tedy jsou jaksi nadřazení a oni mají vést a oni mají tu boží lásku jako zprostředkovávat těm ostatním. Toto pojetí dnes ještě mnoho lidí, kněží i laiků v sobě má, ale církev jako celek se od něj postupně dostává mnohem k většímu zdůraznění toho všeobecného kněžství a vlastně v hledání, v čem potom specifikum toho svátostného kněžství spočívá.
7: Vojtěch Razima, protože na sebe nevidíme, tak nechávám prostor, pokud chcete něco doplnit.
9: Já se s tím naprosto ztotožňuji. Každý pokřtěný by vlastně měl být tím, kdo se nějak potkává s Bohem a potom to předává dál. A já to kněze asi chápu jako někoho, kdo by to měl jaksi zaštiťovat, nebo někoho, kdo jakoby nese známku i té církevní instituce v tom nejlepším slova smyslu. Takže myslím, že vlastně i ta institucionální podoba, to hlásání evangelia a té služby druhým, že je potřeba, protože my jako lidé vlastně jako fungujeme institucionálně. Ale určitě se to tím služebným kněžstvím, které neseme my s Michálem, tak se to nevyčerpává.
7: Možná jenom doplňující otázka, jestli jsi si ale někdy kladli otázku, že Ježíš jako dál nešel k žádné instituci, že to bylo jenom to, co jsem vlastně nastínila. Jenom to ano, poznali jste stejně jako já, kdo jste, tak to říkejte druhým. Tak položili jste si někdy tuhle otázku, že jste součástí instituce, která říká, že takhle ji založil Kristus, ale možná to tak nemusí být, Michal Martinek.
8: Ano, tak tohle otázku si v současné době klade mnoho křesťanů i těch církevních institucí i teologů, protože dříve se nekladla a teď právě v tomto kontextu se klade zcela logicky a vlastně je to hledání, co teď prožíváme. My teď víme, nebo je jasné, že Ježíš nezaložil tu instituci v té podobě, jaký dnes známe, on dal jenom jakýsi impuls k tomu, co potom rozvíjeli a dopracovávali ty následující generace. Takže my vlastně navazujeme na ten vývoj té instituce církve po těch 2000 letech a ona se bude zase logicky měnit, tak jako se měnila po celé ty dějiny. Já bych jenom dodal ještě jednu věc k té identitě toho kněze, že tam ještě vidím ten rozměr svátostný. Tady nejenom, že kněz přijal svátost kněžství, ale že on taky právě na základě této svátosti jako jediný v té církvi má pravomoc ty běžné svátosti dalším lidem udělovat, předávat. Především, pokud jde o kněz, tak především proměňovat tělo Kristovo eucharistii a dávat rozřešení ve zpovědi. Tohle to jsou podle mě takové dvě rozlišovací věci, které k té identitě toho svátostně vysvěceného kněze patří. Ale jestli to musí donekonečna platit tak, že to rozřešení může dávat pouze vysvěcený kněz, který je muž a žije v celibátu, to je úplně jiná otázka.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus, co je podstatou kněžství a musí služba katolického kněze v budoucnu vypadat stejně jako dnes, debatují katoličtí kněží Michal Martinek a Vojtěch Razima.
5: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: O té formě katolického kněžství mluví také papež Lev XIV. V dokumentu z prosince 25 a říká, že kněz nemá být člověkem, který všechno řídí, nemá být izolovaným profesionálem, má být víc pro druhé a synodalita podle papeže kněžskou službu neruší. Dnes se právě mluví o tom delegování těch různých věcí nějakým pověřeným věřícím. Otázka na oba. Je tento pohled cesta k nějaké změně? Vojtěch Razima?
9: Tak já myslím, že ty věci se pomaličku mění, i když stuha, že jo, tak odrazili jsme se nějak od synody o synodalitě, která se konala v minulých letech, a i ty farnosti si to nějak zkusily fungovat víc dohromady. Ne všude se to úplně povedlo, řekl bych. Každopádně i ta kněžská role v té synodální církvi bych řekl, že se mění, byť to kněžství jako zůstává. Řekl bych, že ta změna tam je v tom, že ten kněz už jakoby není ten, kdo všechno vymyslí, naplánuje, rozhodne, všechno udělá, uloží druhým, ale je to kněz, který v rámci té farnosti nějak umožní zapojení všech, umožní nějakou rovnocenou diskuzi, vzájemné naslouchání. A když se potom dojde k nějakému výsledku společnému, tak potom ten kněz může rozhodnout jakoby ve smyslu tohohle společného výsledku nebo té společné debaty, kde věříme taky, že působí nějak Duch Svatý. Čili, že umožní nějaké kolektivní takové to, aby jednal podle toho, co bylo společně rozlišeno.
7: Michal Martinek, co dělá to farní společenství tím živým farním společenstvím? Závisí to na tom knězi, aby to společenství bylo živé?
8: Když se pokusím jednoduše vyjádřit, co si myslím, že dělá společenství živým společenstvím, tak to jsou vztahy. Vztahy těch lidí mezi sebou. A vztahy mezi lidmi se, jak víme, dají formovat různě. Můžou být vztahy nadřazenosti, podřízenosti, vztahy manipulativní a taky vztahy velmi otevřené, rovnocenné, vzájemně respektující a tak dále. Čili jak ty vztahy v té farnosti nebo v tom společenství křesťanském vypadají, to závisí na celku těch lidí, ale zase, jak to víme z běžné praxe, vždycky je ovlivňuje, jak si to základní nasměrování dává nějaký lídr, nějaká charismatická osoba, někdo vedoucí, buď jeden člověk nebo nějaká malá skupinka. To je běžná věc a katolická církev je zatím nastavena tak, že tím, kdo to ovlivňuje, vždycky je a v podstatě podle jaksi církevních zákonů musí být právě ten kněz. A tohle je podle mě zatím jako nedořešená věc, protože pokud ten kněz je otevřený, pokorný, respektující, synodální, tak pod to jeho, nechci říct vedením, ale spíš koordinací, moderováním, se budou ty vztahy velmi dobře rozvíjet a k těm rozhodnutím se bude docházet přesně tím způsobem, jak to teďka řekl Vojtěch. Pokud ale ten kněz je nastaven autoritativně, manipulativně, tak to bude dělat takto, nebude tedy vytvářet ty zdravé vztahy a nikdo mu v tom nezabrání. V tom vidím problém, protože takto jsou nastaveny zatím církevní zákony.
7: Mění se to, s čím za vámi třeba lidé jako ke knězi přicházejí? Můžete to nějakým způsobem srovnat? Proměnilo se to, co se očekává od kněze ze strany věřících, možná i nevěřících?
8: Ano, já myslím, že ten posun tady je, ale není nějaký obrat, nějak razantní. Velká část věřících jede jaksi v těch tradičních kolejích, čili očekává od kněze to, co vždycky, to, co před 50 lety, tak to tady dnes prostě, že budou vést ty bohoslužby, zpovídat, dávat rozřešení, kázat, udělovat svátosti. To je v pořádku, ale vedle toho, kromě toho, podle mě nebo podle mé zkušenosti, narůstá množství těch lidí, kteří očekávají nebo jaksi vyžadují od kněze jiné věci nebo další věci, které na to navazují. A to je především jakési pochopení a vstřícnost pro jejich osobní život, osobní problémy a osobní hledání. Dneska je velmi jaksi populární v tom církevním prostředí duchovní doprovázení. Dřív se říkalo duchovní vedení, to už teď odmítáme, ale doprovázet člověka osobně v jeho životních problémech, krizích i takovém tom hledání smyslu, hledání Boha, hledání víry. Tohle je jeden z nejsilnějších požadavků, který dnes vnímám od lidí, který jde i přímo osobně ke mně velmi, velmi často a velmi intenzivně. A tady si myslím, že velká část kněží ještě jaksi na to neumí adekvátně reagovat, že se to opravdu učíme.
7: Vojtěch Razima, podobná otázka, jenom možná to dám ještě do souvislosti. Dříve kněz měl velkou autoritu. Ta autorita se proměnila, ten kněz už pro mnoho lidí není tou morální autoritou a souvisí to s mnoha věcmi. S čím se na vás lidé obracejí a jak vy vnímáte právě, na čem vy můžete stavět nějakou svou autoritu z hlediska nějakého svého vlastního osobnostního růstu?
9: No tak já bych možná začal tím, že ono v tom jako našem křesťanském prostředí katolickém, on často tu autoritu kněz ještě jako má z toho titulu, že je kněz. Zrovna nedávno mi vyprávěl jeden kamarád, který byl knězem, ale kněžství opustil a byl velmi takovým oblíbeným knězem a fakt takovou jako osobností. A říkal, ve chvíli, kdy jsem opustil to kněžství, tak jsem nenašel jinou práci, než že jsem rozvážel cigarety po nějakých trafikách. Jakože vlastně vystoupením z té katolické bubliny on vlastně jako ztratil tu autoritu, kterou předtím měl, a myslím, že já kdybych opustil kněžství, takže bych asi dopadl dost podobně, že právě ta naše katolická bublina mě nějak jakoby možná drží na nějakém jako viditelném místě a hodně lidí za mnou tím pádem chodí. Ta druhá část té vaší otázky, s čím za mnou lidé přicházejí, nebo co já bych jim mohl nabídnout, tak samozřejmě jsou tam takový ti v uvozovkách běžných věřící, kteří žádají prostě takový ten svátostný servis. Já jsem na Šumavě, na úplné periferii, tam je hodně poutí u kapliček, jo, tak vlastně jako žádají i tohleto, abych to všechno objížděl, abych všude byl a všude měl ty mše. Na druhou stranu jsou tam mladí lidé a lidé, kteří nejsou v církvi, a myslím, že hodně jako žádají určité pochopení, navazují na Michaela, že chtějí nějaký kontakt s duchovnem, ale zároveň jako nechtějí být součástí té institucionální církve, že si chtějí udržet jistý odstup, jistý svůj životní styl, na který bychom se třeba v církvi dívali trošičku divně. Tohle pochopení hledají a myslím, že třeba z mé strany, že jsem ho schopný nějak nabídnout. A myslím, že jako dokážu nabídnout i nějaké pochopení mladým lidem, protože nejsme od sebe věkově nějak moc daleko, prostě chápu většinu slov generace Z třeba, nebo vím, co to je 3 hodiny v kuse scrollovat Reelska, jo, a pak být úplně mrtvej. Jo, rozumím tomu i, že oni nerozumí mnoha věcem, které církev učí, nebo především spíš dělá, protože jim taky třeba často moc nerozumím. Čili je tam asi nějaké vzájemné pochopení, no, mezi námi.
7: Michal Martinek, vy jste pro Český rozhlas v nedávném rozhovoru uvedl, že se obáváte, že člověk takovou církev, jak ji známe dnes, tedy církev katolickou, za 50 let asi potřebovat nebude, že naplnění svých duchovních potřeb a otázek smyslu bude hledat jinde. V knize, vaší knize Očima křesťana, pak citujete jezuitu Niklase Brančena. Citace: v církvi budoucnosti buď budou ženy a muži rovnoprávně vykonávat kněžskou službu, nebo už žádná církev nebude. Bez genderově spravedlivého jednání nemá církev budoucnost. A vy sám v té knize Očima křesťana dodáváte, že ano, ale že si to lze jen těžko představit, takže muže, kteří osaměle žijí na farách a opravují chátrající kostely, jednoduše nahradí ženy. Že by se spolu s tím muselo změnit celé pojetí kněžství a způsob kněžského života. Tak tedy se ptám, jak by se to muselo změnit, co všechno by se muselo změnit a jak by to mohlo tedy v budoucnu vypadat?
8: Těch možností je nekonečně, ale když vyjdu od jedné zásadní věci, vlastně teď shrnuju trošku to, co už jsme tady různým způsobem řekli. Dosud je většinově to kněžství v katolické církvi chápáno jako taková výlučná mocenská pozice, zároveň rituální, řekněme, spojená ještě se specifickým způsobem života, tedy s tím celibátem, s jakousi formální autoritou, úctou a tak dále. A tohle to si myslím, že je přesně ta podoba, která je odsouzena k zániku v průběhu několika desetiletí. Co ji nahradí, nebo co by mohla být ta druhá, ta jiná? Já ji rozumím asi tak, že by to kněžství svátostné mělo být chápáno jako jedna z mnoha služeb, jimž Bůh obdarovává to společenství. A to znamená, že ten kněz nebo ta žena, která bude vysvěcena na kněze, může být běžným členem, členkou toho společenství, může žít, mít svou rodinu, může chodit do práce, do civilního zaměstnání a v rámci toho společenství bude vykonávat tu specifickou činnost, kterou jí nebo jemu to svěcení dává. Čili třeba vést tu eucharistickou bohoslužbu v malém společenství. Nebo zpovídat a dávat rozřešení těm lidem nejenom v tom kostele, ale třeba v nemocnici nebo v tom hospici. Ale to je možná jako velká fantazie, já nevím.
7: Vojtěch Razima, v podstatě stejná otázka. Jak vidíte budoucnost té podoby kněžské služby? Musí vypadat stejně jako dnes, pokud má zůstat právě věrné té své podstatě, kterou jsme v nějakých momentech tady nastínili?
9: Já bych v podstatě odpověděl asi dost podobně. Rád bych viděl tu kněžskou službu mnohem rozmanitější, než je teď. Od těch mnichů, kteří opravdu žijí sami, nebo v nějaké řeholní komunitě, kteří rozhodně mají co dát, přes celibátní kněze, protože si myslím, že i ten celibát, byť jsem proto, aby byl dobrovolný, tak si myslím, že je obrovská hodnota, která se dá žít i hezky, až po ženaté muže, kteří zase budou mít nějaký jiný kněžský rytmus než ti celibátní lidé s civilním zaměstnáním ženy. Na tom se asi s Michaelem shodneme.
7: A možná ještě otázka, kde je, nebo má to nějakou hranici? Kde je ta hranice, kdy třeba už ta proměna rolí nebo podoby té kněžské služby není jenom jakoby proměnou, ale je to rozmělněním té podstaty kněžské služby?
8: Tu hranici, myslím si, že ji poznáme nebo všimneme si ji ve chvíli, kdy ji někdo začne překračovat. Jo, že taková ta nějaká ta víra, kterou neseme, i jakási věrnost tomu božímu slovu a tomu poselství křesťanskému, tam mě dává prostě jakési hranice v mém myšlení, v mé činnosti, i v činnosti té církve. A tak, jako se to stávalo v dějinách mnohokrát, že teprve, když někdo překročil nějakou hranici, tak ta církev jako instituce na to reagovala, tak si myslím, že by to šlo asi touhle cestou.
7: Vojtěch Razima?
9: No mě, když se řekne rozmělnění té kněžské služby, tak mě spíš jako napadá to, co dělám já, nebo co musím dělat já, že v podstatě polovinu svého času strávím nějakou administrativou ohledně církevního majetku. Tak to mi vlastně připadá větší rozmělnění té kněžské služby, než ta potenciální větší rozmanitost, o které jsme se bavili.
7: Co je podstatou kněžství a musí služba katolického kněze v budoucnu vypadat stejně jako dnes? Na téma debatovali katoličtí kněží Michael Martinek a Vojtěch Razima. Vojtěch Razimu zdravím do pražského studia a oběma moc děkuji za debatu a přeji krásný den.
9: Děkujeme.
8: Díky za pozvání a hezký den.
7: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
10: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Jana Utendorovská.
11: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Hnutí ANO v krajských městech oslabilo, přišlo o Ústí, Hradec a Jihlavu, nově ovládlo Plzeň. Judista Lukáš Krpálek má 6. medaili z mistrovství světa v Baku, si zajistil bronz. S omezením počítejte na Pražském okruhu v tunelech. A čekejte proměnlivou oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
13: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
14: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
13: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
15: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran. stran.
13: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
11: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než před 4 lety. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub. Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora, má 6 mandátů. Vítězné uskupení Jedno Ústí podle lídra Tomáše Vohrysky nemá a ani nepotřebuje s nikým skládat koalici. Vohryska dosud ředitel městských služeb řekl, na co se ve vedení města zaměří nejdříve.
16: Pořádek, čistota, zeleň, bezpečnost, to jsou věci, které se dají udělat hned. Teď nám bude padat listí, takže my se postaráme o to, aby bylo do Vánoc samozřejmě zametený listí, aby všechny věci, co mají fungovat, fungovaly.
11: V Brně poprvé vyhráli Lidovci a Starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval také opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Zalužánky. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí, to je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny patřily nepřiměřená rychlost, přijetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
17: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přijetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
11: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěře v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
18: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšení škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
19: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa v duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku. Porazil Fina Puumalainena. 35-letý judista byl ze své 6. světové medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
20: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20-letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
19: Filip Salač po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 za sebou vyhrál Španěl Guevara.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na Pražském okruhu v tunelech a také u Jesenice. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Připravují tam nové dopravní značení a projíždí se pouze levým pruhem. Pražský okruh ještě jednou, tam počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se tam kvůli údržbě vždy pouze jedním tubusem. Omezení by mělo končit dnes v poledne. Na tahu 611 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady zpozorněte za odbočkou na Srbce. Na vozovce je tam rozlitá olejová látka. A na silnici 163 opatrně mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Hlásíte nám tam nehodu.
22: Za odbočkou na Horní Dvořiště je tam auto ve škarpě, jako když se jede jako na pravý straně. Takže jako když se jede na Vyšší Brod za tou odbočkou. Takže ať tam řidiči dávají bacha.
21: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost v Čechách, místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní a teploty 10 až 15 stupňů.
7: Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Švédská akademie věd oznámila, kdo letos obdrží Nobelovy ceny. Tento týden uplynuly 3 roky od útoků teroristické skupiny Hamas na Izrael. A Václav Havel by se tento týden dožil 90. Jaké speciální přání dostal? Nejen o tom bude Týden Plus. Dobrý poslech přeje Tereza Chlubná.
5: Týden Plus.
0: V sobotu 10. října ve 14 hodin se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Voliči vybrali své zástupce do obecních zastupitelstev a v prvním kole volili i do části Senátu. Do uzávěrky tohoto pořadu do sobotní 22. hodiny se stále čekalo na výsledky ve větších městech.

0: městech. O výsledcích v menších obcích už ale bylo většinou rozhodnuto, stejně jako o prvním kole ve volbách senátních. Volební dění sledovala redaktorka Eliška Zábrocká z domácí redakce a moderátor Tomáš Pancíř se jí ptal, jak volili voliči v Praze.
1: Tak tady platí, že výsledky jsou zatím průběžné, podle nich ale vedou starostové, mají asi 23% hlasů. Těsně druhá je ODS a TOP 09 s 21%, třetí pak je Praha sobě, má 17% hlasů. Starostové vedou tentokrát společně s lidovci taky ve druhém největším městě v Brně. Tam mají ještě víc, konkrétně 26% hlasů, druhé je tam hnutí ANO s 18%. V obou městech jsme ve sčítání ale stále teprve zhruba v polovině.
2: A kde je naopak ve vedení vládní hnutí ANO?
1: Je to mimo jiné hned 6 krajských měst, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary a Plzeň. I tady platí, že nejsou výsledky ještě zdaleka konečné. Zajímavé je to ale třeba v Ústí nad Labem, kde má většinou hnutí ANO velkou podporu, tak tam drtivě s více než 50% vítězí jedno Ústí a druhé ANO má jen necelých 16% hlasů.
2: A pravděpodobného budoucího primátora Ústí nad Labem jsme před chvílí měli v našem živém vysílání. Někteří voliči vybírali také senátory, tam už je rozhodnuto?
1: Je jasné, kdo vyhrál hned v prvním kole a kde budou lidé muset do voleb příští týden taky. V Horní komoře znovu usedne Jan Grulich z TOP 09 z obvodu Rychnov nad Kněžnou, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko za Strakonicko, za Trutnovsko je to Jan Sobotka z hnutí STAN a nově za obvod Vyškov bude v senátu předseda lidovců Jan Grulich. Stále čekáme na výsledky z Děčína, tam by mohl také z prvního kola postoupit kandidát starostů Zbyněk Linhart. Má v tuto chvíli 52,5% hlasů, sečteno je tam asi 90% volebních okrsků. Ve všech zbylých 22 volebních obvodech budou muset lidé k urnám i příští týden, kde budou ve druhém kole senátních voleb vybírat mezi dvěma kandidáty. No a připomenu ještě volební účast, ta nebyla a není ničím překvapivá, v senátních volbách je kolem 42% a v těch komunálních o něco větší, kolem 48%.
0: O volebním dění podrobně informovala redaktorka domácí redakce Eliška Zábrocká. Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Řekl to v sobotu ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
3: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem, pokud se vám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového a co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
0: Občané Prahy vybírali zastupitele do příslušných městských částí a taky do zastupitelstva hlavního města. O post pražského primátora se uchází třeba dosavadní místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer z hnutí ANO, nebo lídr koalice Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS. Ten by chtěl v Praze složit koalici.
4: Já jsem říkal, že si nejdu pro funkci, ale především pro zodpovědnost a pro mě je osobní ambice to, aby se podařilo prostě Prahu rozhýbat, aby se využil ten potenciál a prostě zkrátka všechno to, co jsem říkal v rámci té volební kampaně.
0: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo víc než 100 000 voličů. Velkou pozornost vyvolalo v tomto týdnu také nečekané rozhodnutí prezidenta Petra Pavla, který původně oznámil, že k volbám vůbec nepůjde. Nakonec ale svůj postoj změnil a hlasovací lístek přece jen v obci Černouček do urny vhodil. Původně Pražský hrad oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože je na soukromé zahraniční cestě. Za to byl prezident kritizován koalicí i opozicí. Později uznal, že to byla chyba.
5: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
0: Po volbách prezident Petr Pavel odjel zpět do Maroka, kde tráví dovolenou na motorkách. V Černoučku zároveň vůbec poprvé v historii získali v komunálních volbách mandát vládní motoristé.
6: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Izrael si tento týden připomněl třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po nichž Izrael spustil válku v pásmu Gazy. Tam navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80% obětí byli civilisté. Z Tel Avivu o výročí informovala naše zpravodajka Jana Karasová.
7: S velkými fotkami bývalých rukojmí si masakr minutou ticha připomněli desítky lidí v centru Tel Avivu. U Tel Avivské pláže nižší stovky lidí demonstrovali za nezávislé vyšetřování a změnu vlády. Tel Avivem taky projel protestní konvoj mířící do míst u pásma Gazy, která útok Hamásu zasáhl nejvíc. Památku obětí tam přišli uctít i někteří opoziční politici. Premiér Benjamin Netanyahu vystoupil už v pondělí na oficiální státní ceremonii a prohlásil, že Izrael dopadne všechny zbývající útočníky i lidi zapojené do držení rukojmí. Izraelská armáda teď kontroluje asi 2/3 území pásma Gazy a za poslední 3 roky tam ve válce podle OSN zabila 74 tisíc lidí.
0: Dodala zahraniční zpravodajka Jana Karasová. Výročí útoků Hamásu na Izrael komentovala v našem vysílání Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Moderátor Vladimír Kroc se jí ptal, jak se Izrael za tu dobu změnil.
8: Ten 7. říjen měl výrazný dopad na izraelskou společnost i na izraelskou politiku a vidíme, že to je Izrael, který je, jak říkají sami Izraelci, velmi silně traumatizován tím, co se stalo. A vlastně myslím, že se to odráží v několika věcech. Část Izraelců mnohem méně důvěřuje izraelským institucím, včetně armády, že vlastně je dokáží ochránit, že dělají politiku, která je v zájmu vlastně všech Izraelců. To samozřejmě směřuje konkrétně na vládu Benjamina Netanyahu a myslím si, že Izrael je mnohem takový uzavřenější a není příliš jaksi nakloněn k nějaké ideje diplomatických jednání a řekněme možnosti mírového řešení. Takže je to společnost, která se opravdu jaksi vyrovnává a zatím bych řekla ne úplně úspěšně s tím traumatickým zážitkem a vlastně to, že Benjamin Netanyahu a jeho vláda neumožnili vyšetřování toho, co se vlastně stalo ten den a co se stalo předtím, kde se staly ty chyby, tak to samozřejmě ještě jaksi prohlubuje aspoň u některých ten pocit vlastně beznaděje.
9: Kromě toho, že premiér Benjamin Netanyahu odmítl to nezávislé vyšetřování, tak také odmítl přijmout vinu za selhání bezpečnostních opatření. Jak to ovlivnilo jeho popularitu?
8: To je právě zajímavé, že opravdu zatímco z těch bezpečnostních složek ty špičky odstoupily prakticky všechny, tak na té politické úrovni tu zodpovědnost nepřevzal nikdo a pochopitelně to jaksi ovlivňuje tu náladu v Izraeli a ten pocit, že prostě ti politici nejsou připraveni tu zodpovědnost přijmout, což se v minulosti stalo a dělo, ať už můžeme třeba zmínit Goldu Mayerovou nebo i jiné izraelské politiky. Takže je to samozřejmě velké téma pro izraelské volby a možná to jedno z hlavních témat, jak je to možné, že prostě se toto nevyšetřilo a jak je možné, že k tomu vůbec došlo.
9: A dají se parlamentní volby, které budou za necelé 3 týdny, chápat jako referendum o Netanyahuovi?
8: Částečně ano. Nejsou to první volby, které budou referendem. Ono to vlastně by se dalo říct, bylo téma i voleb předchozích, kdy Izrael vlastně ve 2 letech měl patery předčasné volby. A opět je to o tom, jestli tedy Benjamin Netanyahu bude vítězem, nebo jestli bude schopen dát dohromady koalici a jestli tedy bude pokračovat ta jeho více než 19-letá kariéra premiéra. A mnozí Izraelci prostě opravdu mají pocit, že pokud se tak stane, že

0: Takže to bude velmi, velmi napínavé, jak ta jednání po těch volbách budou probíhat.
1: Dodala Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Tento týden se postupně udělovaly letošní Nobelovy ceny. Ocenění putovala do rukou laureátů za fyziologii a medicínu, fyziku, chemii, literaturu i mír. Ocenění si nobelisté převezmou v prosinci. Kromě zlaté medaile získají i finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun. Nobelovu cenu za lékařství si letos rozdělí tři vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dicerot vyvinuli buněčné vypínače ovládané světlem. Položili tak základy tzv. Optogenetiky. Tématu se věnoval náš vědecký redaktor Martin Srb.
2: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí.
1: A vědecký redaktor Martin Srb sledoval i letošní Nobelovu cenu za fyziku, kterou obdrží Belgičan Francis Halcen. Oznámila to švédská královská akademie věd. Ten je oceněný za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu.
2: Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii.
1: Dodal vědecký redaktor Martin Srb. Ve středu pak Švédská královská akademie věd oznámila, že Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Akademie ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Nobelovu cenu za literaturu převezme Anne Carsonová. Kanadskou autorku ocenila Švédská královská akademie věd za inovativní propojení tradičních antických příběhů se současností. Podrobně Carsonovou a její dílo popsal kulturní redaktor Martin Hrnčíř.
3: 76letá Carsonová patří k nejoriginálnějším hlasům současné anglicky psané literatury, je básnířkou, esejistkou i překladatelkou a vystudovala klasickou literaturu. Antické Řecko pro ní ale není jen předmětem akademického zájmu, je to pro ní živý svět, ze kterého čerpá příběhy, obrazy i otázky, které se týkají také dnešního člověka. Kanadská básnířka vydala přes 20 knih a textů a v českém překladu vyšla zatím ale jen její nejznámější kniha, a to Autobiografie rudé. Vychází z řeckého mýtu o okřídleném netvorovi Gerionovi, kterého porazil bájný Herakles. V podání autorky je ale Gerion dospívající introvertní chlapec s láskou k fotografování a kromě toho se zamiluje i do charismatického a citově neukotveného Herakla. Carsonová z mýtu vytvořila román ve verších, který se odehrává v současnosti a zabývá se také tou první láskou, rozchodem i hledáním vlastní identity a text přeložil pro české čtenáře Tomáš Gabriel.
4: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Ona je profesorkou staré antiky, dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, s Becketem, míší poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně. Píš to působí dojmem, že je to pohled na historii a literaturu v jednom.
3: Anne Carsonová patřila mezi favority Nobelovy ceny za literaturu už mnoho let a jak mi sám překladatel prozradil, tak se také tak trochu bál, že by ocenění dostala dříve, než tedy přeloží on sám tu knihu, protože by pak bylo komplikovanější obecně to celé zprávy. Knihu samotnou napsala autorka už v roce 1998 a už jen dodám, že součástí Nobelovy ceny je teď také vedle její zlaté medaile i finanční odměna, a to ve výši 12 milionů švédských korun, což je v aktuální tedy kurzu 26 milionů českých korun.
1: Dodal kulturní redaktor Martin Hrnčíř. A v pátek akademie oznámila, že Nobelovu cenu za mír získá Navanethan Pillayová, známá také jako Navi. Jihoafrická právnička indického původu byla oceněna za své úsilí o prosazování míru a mezinárodního práva. V minulosti působila jako předsedkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také jako soudkyně Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Víc o ní řekl zahraniční redaktor Pavel Novák a moderátorka Daniela Vrbová se ho ptala třeba na to, jaké byly její právnické začátky.
5: Navi Pilajová nastoupila do praxe po dokončení studií na Univerzitě provincie Natal v roce 1965, to znamená v době, kdy se plně uplatňovala politika rasové segregace a ona byla dcera indických přistěhovalců, tedy nebíloška, a proto poznala důsledky rasismu na vlastní kůži.
6: Pillai became a lawyer.
5: Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny Pilajové uvedl, že byla průkopníkem v právní praxi, čelila přitom hluboké diskriminaci, segregaci a vyloučení a její pevné morální zásady jsou společným jmenovatelem od počátku právnické praxe, kdy obhajovala bojovníky proti apartheidu a také třeba pozdějšího prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandelu až do pozdějších posuzování zásadních případů u mezinárodních soudů.
7: A jak se Navi Pilajová dostala mezi mezinárodní právnickou elitu?
5: Ona se nejdříve po zrušení apartheidu stala soudkyní nejvyššího soudu Jihoafrické republiky, zase první nebíloška. Odtamtud ji prezident Mandela spolu s ministrem spravedlnosti nominovali do nově vzniklého Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Tam se dokonce stala předsedkyní toho tribunálu. V roce 2003 ji členské země signatáři smlouvy o Mezinárodním trestním tribunálu v Hágu vybrali jako soudkyni jedné z odvolacích komor tohoto mezinárodního soudu. Tam potom po pěti letech ji generální tajemník OSN požádal a jmenoval vysokou komisařkou pro lidská práva a dnes už je 85 let a stále je soudkyní Mezinárodního soudního dvora v Hágu, to je ten, který posuzuje žaloby mezi jednotlivými státy. Ona tam není v nějakém stálém soudním sboru, ale je tam jako soudce ad hoc, soudce pro jeden případ a soudí spor mezi státy Gambie a Myanmar, tam jde o obvinění Myanmaru z genocidy etnika Rohingů. Její zatím poslední rozhodnutí v právním případu bylo, když předsedala komisi OSN pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích a loni ta komise vydala závěry, které říkají, že Izrael se dopustil na území pásma Gazy genocidy. Tehdy to Izrael odmítl a obvinil tu komisi, že se snaží šířit škodlivý obraz Izraele s cílem jej demonizovat a také ministerstvo zahraničí Izraele napsalo na sítě, že kdyby byla cena za lži a nenávist, tak paní Navi Pilajová by byla jejím favoritem. V podobném duchu píší také izraelské noviny, tam veškeré zprávy o výběru Pilajové za letošní nositelku Nobelovy ceny, tam vždycky připomínají, že ona byla hlavou té komise, která obvinila Izrael z genocidy.
7: A jak na oznámení o tom, že jí byla udělena Nobelova cena míru, reagovala sama Navi Pilajová?
5: Tak jak to bývá, tak sami ti laureáti to nikdy nečekají. Většinou se jim snaží Nobelův výbor dovolat, ale tady to jaksi nešlo. Ona byla na konferenci Norimberské fórum v Německu, asi měla vypnutý mobil, takže nebylo možné se jí dovolat a ona se to dozvěděla mezi kolegy na konferenci, kteří jí začali gratulovat a bouřlivě tleskat.
8: So my question is it true?
5: Nejdříve se ptala, jestli je to pravda, protože jako právnička a soudkyně si všechno musí ověřovat. A když jí všichni ujistili, že dostala Nobelovu cenu a ten potlesk neustával, tak ještě žertovala. Řekla, že kdyby jí tleskali ještě trošku víc, tak možná by se o cenu podělila i s Donaldem Trumpem. Ona narážela na to, že ta loňská laureátka, lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová, odevzdala svoji pozlacenou medaili a také diplom americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za to, že zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura. To asi Navi Pilajová neudělá, nenapodobí toto gesto, protože Spojené státy uvalují sankce na soudce Mezinárodního trestního tribunálu, protože ti zase vydali mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, a takže ta historie z minulého roku se rozhodně letos opakovat nebude.
1: Dodal zahraniční reportér Pavel Novák. Po víkendu v pondělí pak Švédská královská akademie oznámí, kdo získá Nobelovu cenu za ekonomii. Václav Havel by se tento týden dožil 90 let. Jeho odkaz si při této příležitosti připomněli a stále připomínají lidé po celé republice. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení i vzpomínkové večery věnované jeho životu a dílu začaly už v září a pokračovat budou až do konce roku. Český rozhlas připravil v rámci projektu Slyšet Havla také mimořádný dárek. Bývalý americký prezident Bill Clinton natočil speciální zdravici, ve které Havlovi k nedožitým 90 zahrál na saxofon.
9: You know, I'm really honored.
10: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Vždycky budu vděčný, že jsem měl příležitost podporovat Českou republiku a její pučící demokracii a pak i její vedoucí roli v rozšíření NATO. Nikdy nezapomenu na tu noc před více než 32 lety, kdy mne Havel vzal do jazzového klubu v Praze. Po 30 letech jsem se tam vrátil. Pořád na něj myslím. Na to, jaký byl laskavý. Na všechno, co jsme spolu udělali. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: Tak všechno nejlepší, pane prezidente. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Od mikrofonu se loučí Tereza Chlubná.
1: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
2: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikou odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí skončila Praha sobě s 18% a celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než při poslední obměně horní komory před 2 lety a opět víc než v roce 2020. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen ale není letos jisté. Ženské finále totiž nebude ani jedno. Zástupci asi 20 českých firem odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. A vědci objevili na jižní Moravě 2 druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dobňan na Hodonínsku.
1: Sport.
3: Gól Pavla Zachy po asistenci Davida Pastrňáka zajistil v hokejové NHL Bostonu vítězství 5-1 nad Filadelfií, za kterou všechny branky dostal Daniel Vladař a na jedinou trefu asistoval David Jiříček. Dvě přihrávky na gól zapsal Ondřej Palát a New Yorkští Islanders i tak prohráli 3-5 s Tampou Bay. Výhru Utahu 4-1 v Buffalu vychytal Karel Vejmelka. Colorado podlehlo Torontu 3-6, jednu asistenci zaznamenal v dresu poražených Martin Nečas.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na silnici 27 u Oseka a překážka na tahu 15 u Kravařů. Na tahu 27 mezi Litvínovem a Dubím opatrně za Osekem. Srazila se tam dvě osobní auta, kolona se zatím netvoří. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Českou Lípou dejte pozor za Svolínky. Na vozovce tam leží sražená zvěř. Na dálnicích je provoz zatím klidný, a to i v místech dlouhodobých omezení. Nemáme na nich hlášeny žádné nehody ani kolony. A na Pražském okruhu stále trvá omezení v tunelech. V obou směrech se projíždí vždy jen jedním tubusem, vzhledem ke slabému provozu se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Obchodní domy komunistickému režimu sloužily jako výkladní skříně socialismu, které měly lidi přesvědčit o blahobytu, dostatku potravin i dalšího zboží a skvělém standardu života. Takovými symboly normalizačního konzumu byly například obchodní domy Kotva a Máj. Jak se nejen v nich nakupovalo, připomene Historie Plus z roku 2015.
1: Historie Plus.

0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
1: V Praze na náměstí Republiky byl dnes slavnostně otevřen nový obchodní dům Kotva. Zahájení provozu se zúčastnili člen předsednictva ústředního výboru a vedoucí tajemník městského výboru Komunistické strany Československa Antonín Kapek, předseda České národní rady Evžen Erban a další představitelé. Český ministr obchodu Josef Trávníček ve svém projevu zdůraznil, že obchodní dům Kotva nahradí asi 280 obchodů a pokryje téměř polovinu chybějící obchodní plochy v Praze. Obchodní dům Kotva patří k nejmodernějším v Evropě a svou velikostí se řadí mezi přední světové obchodní domy.

kalendáři bylo pondělí 10. února 1975. Sovětští kosmonauti Gubarev a Grečko už zase kroužili vesmírným prostorem kolem Země. Mladoboleslavská Škodovka rozvíjela spolupráci se sovětským Moskvičem a české noviny byly plné příprav na oslavy 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou a 105. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Zpráva o otevření nového velkého obchodu v centru Prahy byla za těchto okolností doslova senzací. A za 2 měsíce se měl otevírat další velký obchoďák. Historické souvislosti doplněné o pohledy architekta a odborníků na minulost, současnost i budoucnost maloobchodu vám v dnešní Historii Plus nabídne David Hertl.

0: Jedním z výrazných symbolů takzvané normalizace poměrů v Československu po roce 68, tedy upevnění pozic lidí, kteří se prodrali k moci za souhlasu Moskvy po dubnu 69, byla výměna na postu prezidenta. Nemocného Ludvíka Svobodu vystřídal v roce 1975 Gustáv Husák. V onom roce se toho ale stalo daleko víc. Dokončena byla moderní nemocnice v Severočeském mostu, také nová chemička v Karloupech nad Vltavou, stejně jako zcela nový areál v řídelní kolonády v Karlových Varech, moderní a největší pražská pekárna v Michli nebo nová labská bouda. Konala se také třeba čtvrtá spartakiáda a ve jménu světlé budoucnosti došlo i ke světově unikátnímu přesunu děkanského chrámu v Mostě. Plánovači normalizace mohli na cestě ke šťastným zítřkům odškrtávat s úsměvem na rtech jednu položku za druhou, hovoří historik Martin Franz.
1: Je třeba si uvědomit, že se nacházíme v době, kdy roste poměrně rychle životní úroveň, zlepšuje se zásobování a zároveň se hodně investuje do infrastruktury, ale nejenom infrastruktury dopravní nebo třeba v zemědělské výrobě, ale hodně se investuje i do oblasti cestovního ruchu, do oblasti obchodu a podobně. Konec konců v roce 1974 se například otevřel proslulý hotel Intercontinental, ve své době zdaleka nejluxusnější hotel v Praze. A samozřejmě ta snaha zdůraznit ten obrat k růstu životní úrovně, ke snaze zajistit přinejmenším dostatečné zásobování obyvatelstva potravinami, ale i průmyslovým zbožím, se projevila právě i v podobě té výstavby velkých obchodních domů.
0: Napříč republikou se stavila dálnice, v Praze už byla v provozu jedna trasa metra a rychle se dokončovala další. Normalizační režim tak vysílal občanům jednoznačný signál. Socialistické Československo je dobré místo k životu. A naprostá většina obyvatel to také akceptovala. Právě do první poloviny 70. let se datuje mohutná populační vlna. V roce 1974 se v Československu narodilo vůbec nejvíc dětí od konce druhé světové války. Až později se jim začne říkat Husákovi děti. Bylo to období podnikových bytů, masově dostupných škodovek a levných novomanželských půjček. A když už jsou peníze, musí být i místo, kde je utratit.
2: Praha má ode dneška další nový obchodní dům. Jeho slavnostní otevření vám přiblíží redaktor Václav Klement.
3: Bílá páska uzavírající vstup do nového obchodního domu Máj byla právě přestřižena. Členové české vlády v čele se svým předsedou Josefem Korčákem se vydali na prohlídku nového obchodního centra, umístěného na jedné z nejživějších pražských tepen na Národní třídě. Tento moderní objekt byl vybudován za 22 měsíců a je osmým obchodním domem postaveným v této pětiletce na území republiky. V suterénu najdeme velkoprodejnu potravin a lahůdek, přízemí zboží denní potřeby, v prvním patře textil a oblečení pro ženy, ve druhém oblečení pro muže a děti. Třetí podlaží je zásobeno veškerým zbožím pro domácnost a ve čtvrtém je pak restaurace. Do všech poschodí zákazníky dopraví 13 výtahů a 9 eskalátorů. Obchodní dům Máj bude poskytovat 25 druhů nejrůznějších služeb, včetně zhotovování klíčů a zásilkového prodeje. Zákazníky tu bude obsluhovat přes 900 pracovníků a roční tržba by měla dosáhnout asi 600 milionů korun. Dneškem tak Pražané dostali hezký dárek k 30. výročí osvobození republiky sovětskou armádou. Jak jim bude sloužit? Na to se ptám ředitelky Ireny Friedmanové. Jakou vy máte v tuto chvíli představu?
4: Spíš přání, abychom sloužili dobře. Abychom v tomto novém obchodním domě, který má podmínky pro vysokou úroveň služeb, pro úplný volný výběr zákazníků a pro uskutečňování velice zajímavých služeb pro návštěvníky a současně dobré pracovní podmínky pro zaměstnance, věřím, že bude přijat spotřebitelskou veřejností a že jí bude sloužit dobře, protože od toho tu jsme.
3: To byla naše informace z dnešního otevření nového obchodního domu Máj v Praze na Národní třídě.
1: Jako jedním ze základních trendů toho vedení politického v první polovině 70. let byla podpora konzumu, zlepšování životní úrovně obyvatelstva, jak se to tehdy označovalo. Samozřejmě, že to reflektovalo do určité míry určitou, řekněme, ideologickou vyprázdněnost alternativy v podobě nějakého specifického životního slohu socialistického. Vlastně po tom roce 68 se jevily na jedné straně jako nebezpečné, protože nevyzkoušené, a na druhé straně se jevily jako, řekněme, příliš idealistické. Prostě ta ideologie i na základě čistky na tom přelomu 60. a 70. let se definitivně vyprázdnila. A to, co mohla nabídnout, byl obrat vlastně k té běžné životní úrovni, k tomu posilování konzumních prvků.
0: Obchodní domy Kotva a Máj, otevřené na jaře 1975, vydávala tehdejší propaganda za obchody evropského formátu. O Kotvě se například v dobovém tisku psalo jako o pátém největším obchodním domě v Evropě. Ve skutečnosti byly ale jen obvyklým doháněním ujíždějícího vlaku. Vždyť první obchodní dům, Bílá labuť, u nás stál už v roce 1939. A jak mi prozradil profesor Jiří Jindra z Vysoké školy hotelové v Praze, i Bílá labuť přišla až řadu let poté, co stavby obchodních domů začaly v polovině 19. století v západní Evropě.
5: Pařížské obchodní domy, aplikace v Milánu, v Neapoli, dokonce v Moskvě se zachoval jediný původní, to je ten GUM, to vlastně bylo postaveno na přelomu století a ten jeden z mála se zachoval v té původní zděné podobě, i když neobyčejně rozšířený, jsem ho viděl nedávno. Ale druhé takové období výstavby obchodních domů je po druhé světové válce. Myslím, že budeme mluvit o Evropě zejména. Amerika samozřejmě má ten vývoj nepřerušený válkou, takže tam ty velké obchodní domy vznikaly už ve 30. a 40. letech. V Evropě se to rozjíždí až spolu s přestavbou měst, to znamená přestavbou zejména anglických měst, německých měst, francouzských, nejvíce rozbitých. Obchodní domy vznikají nejprve samostatně v rámci tradice, uprostřed měst, ale současně se rozjíždějí nákupní centra. Nákupní centra jsou asi nejtypičtějším znakem rozvoje obchodu po druhé světové válce. Tím prvním je samoobsluha a supermarket, které se v Evropě rozjíždějí také po druhé světové válce, a druhým charakteristickým rysem jsou nákupní centra.

0: Pokud jsme snad se stavbou obchodních domů tak trochu zaspali za světovým trendem, pak jejich vzhled rozhodně evropský, ne-li světový, byl, hovoří architekt Petr Klíma.
1: Byly to určitě zajímavé objekty a zůstávají mi dodnes. Máj i Kotva jsou co do architektonické hodnoty nebo kvality, tak jsou asi těmi nejlepšími zástupci architektury obchodních domů té doby u nás. U Kotvy je to prostorové řešení, konstrukce, dispozice, ten způsob, jakým se popasovali tvůrci manželé Machoninovi s tím zadáním, aby dokázali ten požadovaný objem dostat na ten poměrně stísněný pozemek do centra Prahy. Myslím, že v tom můžeme spatřit tu hodnotu dodnes. U Máje je to řešení obchodního domu, co by kontejneru, kde se objevují první názvuky hnutí high-tech, kde se objevuje reflexe už českého meziválečného funkcionalismu. Můžeme teda mluvit třeba o fasádě Máje do národní třídy jako o prvních příznacích neofunkcionalismu u nás.
2: Pro český maloobchod to byl velký zvrat. Jestliže jsem říkal, že vůbec v Evropě jsou dvě revoluční vlny, to je samoobsluha a potom ta velká centra, tak v Československu to byly v první řadě obchodní domy. V té době, o které ní hovoříte, kdy skutečně za podpory teda řekl bych vlády a vládnoucí strany, se skutečně ty obchodní domy začaly budovat jako určitý ústupek lidu. A protože to nehrozilo žádnou diverzí, tak to bylo politicky neutrální a ty obchodní domy skutečně jsou velice zajímavé. Pochopitelně tyhle dva baráky patřily skutečně k velkým. Jestli zrovna Kotva byla pátá, nejsem si vědom, ale rozhodně do první desítky patřila. Bylo to i architektonicky velice zajímavé, dokonce architektonicky to bylo zdařilejší než provozně, ale to nemá být, prosím, pomluva. Myslím, že na tehdejší dobu to byly výborné domy. Máj byl takový spíš strohý, ale o to více umožňoval vnitřních dispozic. Ten totiž splňoval to základní pravidlo, že patro má být nepřerušené, že má mít možnost otevřít se pro lidi v co nejširším rozsahu.
1: Máj se, myslím, stal nejvíc publikovanou stavbou poválečnou naší v zahraničním tisku. Kotva možná nebyla tolik publikovaná, ale bez pochyby obstojí ve srovnání s architekturou soudobou v Evropě i ve světě. Přinesli do centra Prahy vlastně bezprecedentní prodejní plochu najednou. Zvlášť v případě Kotvy to tak bylo. Těch 22 tisíc metrů čtverečních prodejní plochy to bylo opravdu něco. A i proto byl ten dům očekáván s velkým napětím. Ta kapacita jeho byla na tu dobu neuvěřitelná, vystřídali se tam stovky tisíc lidí ročně a co do toho sortimentu, tak tam to bylo různé u těch obchodních domů. V síti Prior, kam spadala mimo jiné i Kotva a Máj, tak ten sortiment asi převyšoval šíří to, co jste běžně mohl dostat v menších obchodech, ale nejlepší nebo nejvybranější specializovaný sortiment byl třeba ve družstevních obchodních domech, jako byla třeba Družba, kde ta kvalita nebo ta úroveň byla zase o něco výš.
2: Ta doba ovšem není charakterizována jenom těmito dvěma obchodními domy, když pro Prahu jsou a vůbec pro českou oblast jsou největší. Postupně vznikaly další velké obchodní domy v Bratislavě, v Brně, v Ostravě s určitým zpožděním. Byla dokonce zřízena organizace obchodních domů, která dostala název Prior a v podstatě vyjadřovala tu tendenci, chtěli být mezi prvními. A obchodní domy byly mezi prvními nejenom tím, že to byly velké prodejní jednotky, ale měly dvě výhody. Zaprvé do určité míry a určitou dobu vylepšenou strukturu prodeje, možnosti nějakých dovozů. Z našeho pohledu dnešního to bylo minimální, ale tenkrát to znamenalo hodně. Prakticky kromě Tuzexu bylo jediné místo, kde se nechalo něco nově koupit. A byl to nejenom sortiment, ale byla to úroveň obsluhy, snaha otevírat systém prodeje zákazníkům. To znamená, že na částech byly zavedeny třeba dílčí samoobsluhy a volné výběry. Volný výběr je něco, co ze začátku bylo spíš hrým názvem než nějakou realitou, protože zaměstnanci, kteří byli vázáni na to, aby se nic nestratilo, se snažili, aby se lidi moc k tomu zboží nedostali. Nicméně tam, kde bylo hodně zaměstnanců a kde bylo hodně zákazníků, tak ten přístup byl mnohem volnější. A lidi si v Čechách poprvé vyzkoušeli, co to je, když si mohou na to šáhnout a vyndat si to sami si něco poměřit. Takže myslím, že ten nový systém prodeje, velká koncentrace možné nabídky a i připomněl bych velice dobré vystupování, byli tam vybíráni zaměstnanci, kteří to v té době i brali jako čest, nějaké rozdíly platové tam byly, i když ne tak velké, aby to byl nějaký zásadní obrat. Prostě ty obchodní domy v 70. letech znamenají další přímo schod ve zlepšování, rozvíjení maloobchodu.
0: Jenže Kotva, Máj i další obchodní domy a nákupní střediska po celém Československu se už za několik roků museli potýkat s problémem způsobeným souhrou několika nepříznivých faktorů. Jedním z nich byla skutečnost, že koncem 70. let se možnosti státu na podporu velkorysé sociální politiky vyčerpaly. Mírný hospodářský vzestup počátku 70. let se stal minulostí, hospodářství přešlo do stagnace a technologického zaostávání. O dalších faktorech hovoří historik Martin Franz.
3: Je pravda, že situace v druhé polovině 70. let se poměrně zřetelně zhoršila. Bylo to dáno celou řadou faktorů, mimo jiné tím, že na Československo naplno dolehly dopady energetické krize, které na západě byly vidět již o něco dříve. Bylo to dáno odlišnou konstrukcí cen ze strany Sovětského svazu jako hlavního dodavatele do Československa a těch cen na západě. A projevila se tam i řada dalších faktorů a hlavně se vyčerpal ten původní investiční potenciál z té první poloviny 70. let. A je třeba také říct, že to československé politické vedení se přece jen obávalo jít cestou nějakého výraznějšího zadlužování, jako k tomu došlo především v Polsku. Ale na druhé straně tím pádem ten hospodářský růst té první poloviny 70. let rychleji narazil na své limity. A v tom daném systému bylo jedině logické, že se objevily čím dál větší hospodářské obtíže, které nebylo těmi zaběhanými způsoby možno řešit. A samozřejmě k nějakým těm odvážnějším konceptům z konce 60. let se to normalizační vedení neodvážilo sáhnout.
0: Jak to ve skutečnosti bylo s těmi plnými obchody v letech socialismu, na to si vzpomíná i profesor Jiří Jindra. Dnes se totiž nejčastěji hovoří o tom, že v obchodech tehdy takzvaně nic nebylo.
2: No, bylo a bylo hodně a někdy bylo to, co lidi chtěli. Jo, no, v tom je asi ten problém, že totiž se vyrábělo ne podle toho, co chtěl obchod, ale podle toho, jaké byly plány výroby. A ze zahraničí se většinou koupilo něco jako spíš obchodně vhodnějšího, ale také ne vždycky, pač to byly výměnné akce RVAP, dovoz za valuty tvrdé prostě byl značně omezený. Takže speciálně v českých obchodech, myslím, vždycky zboží bylo. Toho, co se dobře prodávalo, nebylo zbytečně mnoho. Říkám to velice slušně. Ono totiž byly i případy, které jsem zažil obrácené, když jsem, tuším, že to byla začátkem 80. let, když se přijelo do Bulharska nebo zejména do Moskvy, tak tam skutečně měli v tom řeznictví jenom prasečí hlavu s citrónem. Ale myslím, že u nás v Československu takové výkyvy nebyly.

0: Obchodní domy Kotva a Máj, otevřené v krátkém období hojnosti v polovině 70. let, nejsou zajímavé jen svojí minulostí, ale také současností a budoucností. Otázku, nakolik jsou dnes funkční, jsem položil řediteli výzkumné a poradenské společnosti Inkoma GFK Tomáši Drtinovi.
1: Je to tak, že největší boom zažívali na přelomu 80. 90. let, kdy to v této zemi byl ten chrám, ta výkladní skříň buď té totality, která tam nabízela to zboží, které jinde nebylo, nebo to v podstatě bylo jediné místo, kde bylo všechno pod jednou střechou. To znamená, to zákazníky zajímalo, díky tomu měla Kotva a ostatní obchodní domy rekordní obraty. Kdyby dneska Kotva měla takový obrat, jako měla v roce 1993, tak by byla ráda za to. Takže obchodní domy samozřejmě od té doby ztratily, ale to se netýká jenom České republiky. Obecně v celém vyspělém světě obchodní domy válčí s tím, že přicházejí nové formáty, které jsou mnohem modernější, schopnější flexibilně reagovat na to, co chce zákazník. A západní Evropa to zažila už v 80. letech, kdy přicházela nová moderní nákupní centra. K nám ta nová moderní velká nákupní centra přišla až na přelomu století. Takže u nás měly obchodní domy o trochu víc času, ale i tak samozřejmě to nemohlo nepoznamenat. Oni s tím bojí, jak se dá. Snaží se modernizovat, někde se to daří, někde to poměrně nesmyslně blokují architekti tím, že prosadí vyhlášení architektonické památky, což je sice možná hezké z hlediska nějaké nostalgie, jak to vypadalo hezky moderně před 30 lety, ale tomu obchodníkovi to výrazně komplikuje to, aby byl konkurenceschopný, když vedle vznikne moderní komplex, který už odpovídá požadavkům doby. Takže je to složité a ty obchodní domy hledají cestu jak z toho. A i na západě vidíme, že většina těch obchodních domů je v problémech. Některé ale dokázaly se profilovat, oslovit nějakou cílovou skupinu, vytvořit nový koncept, který funguje, ale není to rozhodně většina obchodních domů. Těch cest jak z toho je řada, ale nikdy to není jednoduché. Někomu se to podařilo, pokud se podíváme na pražské DBK, tak ty prostě přestavili ten dům v rámci možností na nákupní pasáž, na koncept, který dneska odpovídá potřebám zákazníků. To znamená desítky značkových obchodů pod jednou střechou. Ale jsou koncepty, které to samozřejmě neumožňují tak jednoduše a podle toho pak vypadá i to, jak ty obchodní bojují dneska o dostatečný počet zákazníků.
0: Nad obchodními domy, kdysi výkladními skříněmi normalizačního režimu, nad jejich minulostí, současností a budoucností se spolu s vámi v dnešní Historii Plus zamýšlel David Hertl. A na závěr ještě připomínám, že nejen tento pořad, ale i další minulé pořady z cyklu Historie Plus můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/historie. Najdete tam řadu fotografií a často i zajímavé zvukové ukázky, které už se do našich pořadů nevešly.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
2: Žárovky.
5: Přes den zkoumá molekuly, které dokážou jako houba nasát skleníkové plyny. Večer pak na sociálních sítích narovnává omily o klimatu. Jak jde tohle dohromady, nám vysvětlí Daniel Kortus, chemik a popularizátor nejen klimatické vědy. V příštích žárovkách se dozvíte, proč jsou stromy lepší než jeho molekuly i k čemu je dobrá laboratoř pozdě večer.
2: Poslouchejte dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
4: Je 10 hodin, posloucháte Radiožurnál. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. Hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, v hlavním městě slaví stan. Ukrajinské drony vyřadily z provozu datové centrum v Rusku. 10 koní bude odpoledne usilovat o triumf ve Velké Pardubické. Na nehodu pozor na silnici 27 u Oseka. A čekejte proměnlivou oblačnost v Čechách místy přehánky. Teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Výsledky letošních komunálních voleb jsou sečtené. Jako vůbec poslední je statistikum odevzdal dnes ráno okrsek v Praze 5. K volbám přišlo 48% voličů. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes.
6: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
4: V Brně poprvé vyhráli lidovci a starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutí ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
7: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v radě města Brna.
4: V Ostravě vítězství v komunálních volbách obhájilo hnutí ANO, získalo ale méně mandátů než před 4 lety. Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Hnutí ANO uspělo taky v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, lidovců a TOP 09. Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Po ruském útoku na ukrajinské Dněpro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 8leté dívky. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimir další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomořském Soči, kde způsobili požár. V Pražském kongresovém centru večer začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejný diskuzí se zúčastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
8: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
9: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
8: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.
10: Sport. Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. Velké Pardubické vyrazí jen 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebude chybět třeba Sakamiro nebo Godfrey, dva bývalí vítězové. O svůj čtvrtý triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
11: Arukarias je výborný kůň z Francie, koupenej, má za sebou v jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
10: 136. Velká Pardubická začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 15.30. Golfistka Sára Kousková obsadila druhé místo na turnaji Ladies European Tour v korejském Soulu. 27-letá reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Lepší než Kousková byla jen vítězná Japonka Yamashitová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na silnici 27 u Oseka a omezení na Pražském okruhu v tunelech. Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpozorněte za Osekem. Vyšetřují tam nehodu dvou osobních aut, s obou směrů počítejte s kratší frontou. Na Pražském okruhu probíhá údržba v obou tunelech, obou směrně se projíždí vždy pouze jedním tubusem, zdržení je zatím pouze krátké. V Praze v Blance směrem na Strahov stojí osobní auto na začátku tunelu, tak ho nepřehlédněte. A na silnici 284 mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohradem dejte pozor před Bělou u Pecky. Osobní auto tam narazilo do svodidel, v místě se projíždí Kyvadlově, počítejte proto s menším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Česko zažívá výrazný pokles počtu narozených dětí. Zároveň se rodičovství posouvá do vyššího věku. Do jaké míry ovlivňují rozhodování o rodičovství životní podmínky a kdy už začíná rozhodovat věk a biologie? V jakých situacích pomůže reprodukční medicína a jaká je v České republice situace s mužskou plodností? Hostem pořadu je lékař Pavel Otevřel, specialista na reprodukční medicínu a vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hezký den.
13: Pěkný den.
4: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová.
2: Leonardo Plus.
4: Pane doktore, v roce 2025 se v Česku narodilo 77 636 dětí. Podle Českého statistického úřadu nejméně za posledních 240 let. Úhrná plodnost se navíc během pouhých 4 let propadla z 1,83 na 1,28 dítěte na jednu ženu. Nakolik podle vás tento vývoj souvisí s tím, že rodičovství odkládáme do stále vyššího věku, anebo odkládáme úplně?
13: Tady v tomto období se bohužel nakombinovaly dvě negativní vlny. Jedna vlna je nedostatek žen, které se měly narodit v 90. letech, protože tam vlastně došlo, to demografové dobře ví, tam došlo k tomu, že ženy zejména odkládaly svoje první dítě, protože otevřely se hranice, začalo být najednou před námi spoustu možností a ty rodiny, které v té době dítě neměly, tak najednou si řekly, ano, já mám najednou nějaké možnosti a můžu se věnovat sama sobě, to bylo v těch 90. letech a odložili v té době svoje děti. A tyto děti, tyto ženy vlastně, dcery, které se v těch 90. letech měli narodit, ale nenarodili, nám teďka chybí. To je veliký zub na té křivce lidí, kteří žijí v České republice a tento zub se násobí s tím, že právě, jak jste zmínila, odkládají ženy, páry, rodiny, děti z důvodů, které jsou v podstatě běžné v celém světě, kdy jednak se rodiny chtějí věnovat více sami sobě a nově se k tomu přidala otázka, jestli vůbec tento svět, ve kterém žijeme, je svět, do kterého chceme přivést děti. Takže tyto dvě vlny se násobí a proto to vede k takovému obrovskému propadu. To máte v podstatě, jako by nám každý rok ubylo jedno okresní město. Jeden den bychom škrtli jeden rok Vyškov, jeden rok Kroměříž, jeden rok Příbram. To je to hrozné představa, jak rychle ten propad v té porodnosti je.
4: A může tohle číslo souviset i s tím, že počet neplodných párů přibývá?
13: ne přímo s diagnózou neplodnosti jako takové, ale s tou takzvanou sníženou plodností, která není úplně jasnou diagnózou, ale je to vlastně kombinace faktorů vedoucích k neplodnosti, třeba zhoršený spermiogram, nějaké potíže spojené s ovulací u žen, s endometriózou a opět násobené tím odkladem, to znamená propisováním věkového faktoru, který je, to je nejvyšší karta, ze kterou hrajem. Věk ženy vlastně ovlivňuje celou její reprodukční šanci. Čím později začne, tím menší šanci má jednak na otěhotnění a jednak na to, že bude mít víc dětí než jedno.
14: Jak v tomhle všem hraje důležitou roli kariéra ženy?
13: Na základě informací, které máme z různých sociologických studií, je tento důvod spíš přeceňován. V současné době není modelem ženy odkládající těhotenství nějaká manažerka, vzdělaná, cestující žena, která z důvodu kariérních nechce dítě, ale úplně jednoznačně převažují nedostatek partnera, se kterým ta žena je rozhodnutá to dítě mít, a pokud partnera má, tak nejistota v zázemí, ať už finančním nebo sociálním, a to znamená bydlení, a nebo vůbec ten komplexní pohled na svět, kdy se to, co se kolem nás děje, vlastně odrazuje páry mít dítě kvůli bezpečnosti.
14: Prvorodičkám je dnes v průměru do 29 let. Jak to vnímáte z biologického hlediska? Kdy začíná plodnost výrazněji klesat?
13: Plodnost začíná výrazněji klesat, zase řeknu trochu zjednodušeně, v 35 letech. Jo, o něco dříve, řekněme v 35 letech. Takže to, že prvorodičky jsou 29-30 let, samo o sobě není nějak zásadní, protože tam to jsou ještě ženy v plodném věku. Tam jde spíš o to, že když později začnou, tak nestihnou mít tolik dětí, kolik by chtěli, tedy pokud by chtěli více dětí. A to se potom propíše v tom takzvaném reprodukčním čísle, které potom průměrně nemůže dosahovat 2 celé něco, tak jak už nedosahuje v celém světě, ale je to 1,1, 1,2, 1,3. Takže na první dítě OK, a na další děti už je to potom ten začátek pozdě.
14: A z vaší zkušenosti, chce vůbec žena v dnešní době mít více než jedno dítě?
13: Z mé zkušenosti si myslím, že ano.
14: Když řekneme, že ženě s věkem stárnou vajíčka, co se v nich ve skutečnosti mění? Proč například roste riziko chromozomálních chyb?
13: To už je prozkoumáno docela dobře. Je to v podstatě na úrovni takzvaného meiotického dělení, to znamená v průběhu života ženy. Nemáme dneska často rozebírat nějak jako na hluboké vědecké bázi, ale v průběhu života ženy se musí ta genetická informace připravit a musí se přesně rozdělit na 23 chromozomů a 23 chromozomů v té poslední fázi. A bílkoviny, které ty původní dvojce chromozomů spojují, stárnou tak, jak stárnou bílkoviny v celém organismu, jak nám stárnou svaly, kůže, zuby, tak stejně tak stárnou i ty mechanismy, které drží chromozomy u sebe. A čím je žena starší, tak tím nepřesněji dojde k tomu rozdělení a potom dojde k tomu, že v tom finálním produktu tohoto procesu, což je to ženské vajíčko, je buď některý chromozom chybí, nebo přebývá.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Lékaři dokážou pomocí AMH a dalších vyšetření odhadnout takzvanou ovariální rezervu. Dokážeme ale ženě skutečně říci, kolik času jí z hlediska plodnosti zbývá a umíme dnes nějak spolehlivě posoudit nejen počet vajíček, ale také tu kvalitu?
13: Odpovídáme na základě nějakých statistických modelů, kdy dokážeme odhadnout, kde se asi ta žena na té křivce poklesu AMH nachází, a musí se to samozřejmě dát do kontextu s ultrazvukovým vyšetřením. Tam vidíme takzvané ty folikly, jo, takzvaný, tomu se říká počet antrálních foliklů, s tím se mohou ženy setkat, a s rodinnou anamnézou, kdy vlastně, protože částečně tady ten pokles je daný geneticky, to znamená u maminky, babičky mohlo, ty křivky bývají podobné.
14: Ptáte se i jednoduše, kolik měla babička dětí,
13: kolik měla dětí, v kolika jí začala menstruace, ale to většinou ty ženy neví, spíš v kolika jim skončila menstruace, protože takový ta odpověď, moje babička byla v přechodu už, nebo moje babička byla v přechodu až, tak to je jako důležitá informace. To AMH je nejsilnější faktor, ale když se k tomu přidají tady tyto informace, tak lze odhadnout s přesností na roky. Jo, často se ženy ptají, jestli na Vánoce ještě budou mít vajíčka, když jsme třeba teďka v září. Jo, to se takhle ne. Tam opravdu je ten odhad je na roky dopředu. Takže nemusí se bát, když mají AMH blížící se nule, že ode dneška za týden nebudou mít vajíčka. Pořád ještě nějaký čas mají.
14: Jak si ještě žena může zjistit, jak je na tom s plodností, kromě vyšetření krve a toho ultrazvuku? Existuje nějaká další metoda, jak mohu zjistit svůj stav vajíček a kvalitu?
13: Ne, tyto metody, které jsme zmínili, se týkají počtu vajíček. Žena začíná svůj život asi s milionem vajíček, které postupně během života ubývají. Já myslím, že by stálo za to popsat ten proces, který každý měsíc u ženy nastává, protože tam často ten laický pohled je hodně zavádějící. U ženy asi třikrát v tom menstruačním cyklu, to znamená třikrát za měsíc, se na vaječnicích vytvoří vlna vajíček, asi po 15 vajíčkách, jednou 15, po druhé 15, po třetí 15, které jsou nachystány do zrád. A ten hormonální stav v těle ženy, který je velice přesně synchronizovaný, vede k tomu, že z těchto tří vln dozraje pouze jedno vajíčko. Ty zbývající tři vlny nenávratně zmizí. Ty vajíčka zmizí, jsou pryč. Jo? Takže u takové běžné mladé fertilní ženy se nachystá, zase říkám to zjednodušeně, aby jsme se s tom dobře orientovalo, se nachystá třeba 45 vajíček za měsíc, ale jenom jedno dozraje. To znamená, že a ty zmizí. A každý měsíc to tak je. Takže to znamená, že ubývají a ubývají i průběžně. Takže to je ten důvod, proč těch vajíček postupně ubývá. A asistovaná reprodukce, to, čemu se říká stimulace vaječníků, vlastně vede k tomu, že my díky těm injekcím, které se podávají, celou tu jednu vlnu zachráníme. Jo, takže my nevyždímáme z toho vaječníku něco, co tam není, nebo jak bývá obava, že ta umělá asistovaná reprodukce ty vaječníky vyčerpává. Ne, my pouze díky tomu, že na těch 15 dní přidáme nějaké léky do těla, tak tu jednu vlnu, ze které by normálně dozrálo jenom jedno vajíčko, zachráníme celou a máme třeba 15 vajíček.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Pane doktore, jak jsme na tom v České republice s mužskou plodností?
13: Mužská plodnost je taková popelka, protože pokud léčba muže je možná, což někdy nemusí být možná, protože je tam třeba genetická příčina nebo nějaká anatomická příčina, porucha anatomická, kdy třeba je ucpaný chámovod a tak dále. Takže pokud je tam léčba možná, například na podkladě hormonální nějaké podpory, tak je to vždycky běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Jsou doktoři čím dál více, kteří se tomu věnují. Je to potom, řekl bych, jako velká poptávka i v souvislosti s takovým těm longevity, jak prostě muži mají zájem i sledovat třeba svoje hladiny testosteronu, doplňovat to. To se s tím jako sveze, takže se zároveň s tím diskutuje i ta mužská plodnost. Nicméně pokud nějaké zlepšení těch spermií má dojít, tak je to vždycky dlouhý časový úsek, protože spermie se tvoří asi 10 až 12 týdnů. To znamená, i kdybychom všechno udělal nejlépe, jak mohl, jako mu měnil svůj

0: sám sobě a věnujte se tomu, aby za rok možná byly lepší spermie, protože mezi tím ta partnerka třeba promešká ty poslední roky, kdy ještě by mohla mít svoje vajíčka.
1: Co se s rostoucím věkem mění na kvalitě spermí a může se to projevit i na zdraví embrya nebo dítěte?
0: Tam to není tak přímá souvislost jako s tím stárnutím vajíček, protože těch meios takzvaných, jo, a těch generací těch spermií se tam obnovují jakoby čerstvější, čerstvé a čerstvé. To znamená, zatímco vajíčko 40-leté ženy má 40 let, tak vajíčko, spermie 40-letého muže má pořád je 10 týdnů. Takže tam to není až tak závažné. Jsou prokázány určité změny k zhoršení genetické výbavy spermií, ale ne tak markantní jako u ženy. A potom jsou tam známé věci, které se spojí s epigenetikou, to znamená v praxi to projevuje tak, že na základě nějaké poruchy muže, zejména staršího muže, je tam výskyt třeba autismu, nějakých mentálních poruch u dětí. Ale nejsou to ty typické chromozomální odchylky, jako bývají u žen. Pokud je to nejznámější onemocnění spojené s těmito chromozomálními odchylkami, je Downův syndrom. Mm-hmm. Takzvaná trizomie chromozomu 21. A ze všech těch narozených nebo diagnostikovaných Downových syndromů má 95% příčinu ve vajíčku, v chybě u ženské gamety, a jenom 5% je příčinou takzvané ten non-disjunkce ve spermii.
1: Vy už jste to lehce naznačil, ale velkou pozornost vzbudily studie popisující v posledních desetiletích pokles koncentrace a celkového počtu spermií. Jak přesvědčivé jsou dnes důkazy, že mužská reprodukční schopnost skutečně populačně klesá?
0: Nejsou přesvědčivé. To, čemu říkáme evidence-based medicine, že to znamená medicína založená na důkazech, se tady bohužel nedá příliš aplikovat, protože ty studie, které byly prováděny, se kterými bychom se dnes měli porovnávat současné populace, byly dělány úplně jinou metodologií, než se v současné době třeba hodnotí spermiogram. Takže jako tvrdý důkaz, že tomu tak opravdu je a že mužům za x let dojdou spermie, pokud bychom aproximovali ten trend, tak není, a spíš se v poslední době objevují studie, které nějaký zásadní pokles v kvalitě spermií v porovnání třeba ze 60. lety neprokazují.
1: Teď další důležité téma. Česká právní úprava podmiňuje asistovanou reprodukci společnou žádostí ženy a muže. Co to v praxi znamená pro ženy bez partnera, které chtějí dítě?
0: Já bych to oddělil asi na dvě části, které vnímám. Jedna část je ta debata o tom, jestli podmiňovat narozením dítěte něčím, jako je úplná rodina, mužský vzor a tak dále. Tady si myslím, že převažují, aspoň podle mého názoru, ty argumenty pro to poskytnout tu možnost i samostatným ženám, protože ty ženy, tak jak je vnímám já, to jsou ženy, které jsou na to připraveny, mají dobré zázemí a ví, proč jakoby sami to dítě chtějí, a mají v současné době možnost pouze nějakým obcházením zákona dosáhnout toho dítěte. Navíc tady je ten faktor, že ne všechny rodiny jsou úplné a většinou k těm rozchodům dochází pro dítě za horších podmínek než tak, že by se narodilo přímo jedné ženě. Takže tady si myslím, ale říkám, je to můj odborný názor a vnímám pozitiva i negativa na obou stranách těchto názorů, tak tady si myslím, že to převažuje spíše proto těm single ženám to umožnit, plus lesbickým párům. Co vnímám, ale ještě jako další posun, je to, že z oboru, který, myslím, reprodukční medicína, který je primárně léčebný, léčí neplodnost, pomáhá překonávat diagnózu párům, který nemůžou mít děti z nějakého medicínského důvodu, se najednou přesmykneme do varianty, kdy asistovaná reprodukce bude službou. Neřešíme, jestli bude placená nebo neplacená zdravotní pojišťovnou. A toto si myslím, že je jako velký shift v mentálním jako nastavení jak těch poskytovatelů léčby. A toto si je tak, toto bych pravdu řekl, nedo nedokážu úplně se přiklonit na žádnou z těch stran, protože já to vnímám tak, že jsme lékaři, že jako prostě léčíme neplodné páry a pomůžeme jim překonat nemoc, jo, ale ten trend tím směrem je. Tak toto jsou takové dvě oblasti, které vnímám.
1: A setkáváte se se ženami, které právě kvůli tomu, že zatím nenašli vhodného partnera, mateřství odkládají?
0: Jednoznačně. Toto je největší skupina žen. A jsou to ženy buď, které se plánovaly s tím partnerem to dítě mít, ale rozešli se. A oni už v té době, kdy to plánovali, věděli, že je jim tíkají biologické hodiny, že tak ošklivě řeknu. A najednou mají partnera a už vlastně to měli tak napůl v hlavě rozřešené a rovnou využijí to možnost třeba si zamrazit vajíčka. A potom jsou to ženy, které se dozví něco negativního ze zdravotní stránky, jo, endometriózu, čeká je nějaká operace, teď nemyslím přímo onkologická, nějaká operace, zjistili, že třeba maminka měla brzo menopauzu a tak dále a nemají momentálně partnera. Takže ty taky to začínají řešit.
1: V Česku se uskuteční přes 50 tisíc cyklů asistované reprodukce ročně. Co dnes IVF dokáže, co třeba ještě před 20 lety nebylo možné?
0: V podstatě zásadním vstupem je genetika. No, bezpečně a spolehlivě získat genetickou informaci od embrya předtím, než ho vložíme do dělohy, tak ta metodologie, která je nyní v praxi, je prostě už v podstatě dokonalá a má meze neomezené. Jo, tam už v podstatě jde jenom o to, jak detailně dokážeme ten genom toho embrya rozpitvat a jaké informace z něho dokážeme vytěžit. Takže toto je genetika jednoznačně. A aby vlastně bylo vůbec možno tady tu genetiku provádět, tak se mezi tím musela výrazně vyvinout metodologie zamražení embryí, jo, tak aby v současné době přežívá embryí 99%. Když zamrazíme prostě 100 embryí, tak z 99 potom po jejich rozmražení je můžeme vložit do dělohy. Takže to jde ruku v ruce. No a to, co teďka je novinka, jsou zatím opatrné, jak už to vždycky bývá na začátku, ten hype a teďka to sklidnění AI, jo. Že teď opatrné vstupování AI do nějakých vypočítávání predikčních modelů jako šancí té ženy v plánování práce laboratoře, v odhadu potenciálu jednotlivých buněk, ale rozhodně to není takový skok, jak třeba před 4 lety, když to byly první přístroje nebo první softwary, jsme si představovali, že tady ty základní kroky budou implementovány docela rychle, tak teďka tam bylo takové ten propad po tom prvním nadšení a nyní se hledá vstup AI, tak aby to dávalo smysl.
1: Úspěšnost léčby s vlastními vajíčky s věkem ženy výrazně klesá, to jsme si už řekli. Co se kolem, dejme tomu 40. roku, ženy mění natolik, že ani velmi vyspělá reprodukční medicína nedokáže věk jednoduše obejít?
0: No. Ve 40 letech to je dobrý příklad, protože tam každé jenom 6. embryo je geneticky zdravé. To znamená, když to vezmeme zase na takovém příkladu, že má žena 12 ovulací do roka, tak jenom 2 z těch ovulací by teoreticky mohly vést k dítěti. A to ještě za předpokladu, že se trefí s pohlavním stykem na ten správný den, že do toho není nějaké ještě další faktory, jako je nějaké krvácení nebo něco tak nemoc a takové. V tom IVF se nám to potom projeví tak, že když se nám podaří u 40-leté ženy, a to není jednoduché, třeba získat 6 embryí, ne, oni můžou být z té jedné stimulace, jak jsem popisoval předtím, že získáme všechna vajíčka z té jedné vlny, anebo ona si může ta embrya takzvaně nazbírat. Z každý měsíc třeba 2 embrya se podaří získat. Tak když taková žena má zase jako příklad 6 embryí, tak statisticky pouze jedno z nich ve 40 letech, tam je právě zrovna tak to, ta pravděpodobnost 1:6, proto to o tom mluvím. A je to, já to těm svým pacientkám vždycky říkám, že je to, jak kdyby si chtěli hodit kostkou a chtěli hodit 6. Taková je pravděpodobnost, že když mají 6 embryí, tak ta jejich DNA se posílá do té laboratoře a oni s napětím čekají až na těch 6 řádcích, jestli ta embrya se vrátí označená zeleně, oranžově nebo červeně, to je podle závažnosti té genetického nálezu, tak aby aspoň jedno embryo se vrátilo označené zeleně, tak jak kdyby chtěli chodit 6. Někdy házete, člověče, nezlob se, a nikdy to 6 nehodíte, někdy máte 3 po sobě. Ale taková je realita.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl lékař a specialista na reprodukční medicínu Pavel Otevřel, vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Moc vám děkujeme za rozhovor.
0: Taky děkuju a přeju všem párům nebo i ženám, které nás poslouchají, aby jim to klaplo.
1: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Radiožurnál je půl 11. Zprávy a Jana Gulda. Policisti vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška a děkuje veřejnosti za pomoc. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Už po prvním kole má Česko celkem 5 senátorů. Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13, většinou ale z druhého místa. A státní veterinární správa od začátku měsíce vyšetřuje možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho hmyz, lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. Sport. Třinečtí hokejisti se pokusí v Tipsport Extralize natáhnout svou rekordní sérii. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod sezóny budou oceláři bojovat v 10. kole proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. Nastoupí na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích od 18:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už v 15:30 začíná zápas Sparty s Pardubicemi. Pak se představí Mladá Boleslav proti Litvínovu, České Budějovice proti Liberci, Karlovy Vary proti Kladnu, Brněnská Kometa proti Plzni a Hradec Králové proti Olomouci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na tahu 56 v Ostravě a také na silnici 27 u Oseka. Nejdřív ale na dálnici D11 a to z Hradce Králové ve směru do Prahy. Tam dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na vozovce tam leží neznámý předmět. Na tahu 56 z Frýdku Místku směrem do Ostravy velmi opatrně za sjezdem na Český Těšín. Srazila se tam 3 osobní auta, tvoří se kolona, zdržení je tam asi na 10 minut. Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpomalte za Osekem. Stále tam vyšetřují nehodu 2 osobních aut a v místě se zpomaluje. Na tahu 14 na výjezdu z Tanvaldu směrem na Smržovku zpozorněte, na vozovce se tam pohybují ovce. A na Pražském okruhu pracují na údržbě v obou tunelech, projíždí se tam obousměrně pouze jedním tubusem. Počítejte s kratším zdržením hlavně směrem na letiště, tam se popojíždí na Radotínském mostě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přehánky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě místy až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Janem Lukačevičem.
6: Přezdenskou má molekuly, které dokážou jako houba nasát skleníkové plyny. Večer na sociálních sítích narovnává omily o klimatu. Jak jde tohle dohromady? To nám určitě vysvětlí Daniel Kortus, chemik a popularizátor nejen klimatické vědy. Máme štěstí, protože zastihnout Dana je opravdu oříšek. Setkáváme se s ním proto v Ostravě, protože právě zde probíhá festival, kde byl Dan mým hostem v panelové diskuzi Komu dnes věříme. To je v oblasti vědy v dnešní době opravdu zásadní otázka. Dane, ahoj.
7: Ahoj Honzo, díky za pozvání.
3: Žárovky.
6: Dane, sedíme spolu v parku, uprostřed Ostravy. Nedaleko nás probíhá festival, kde hýří tisíce lidí. Ty se ale běžně díváš na svět dost jinak. Nejčastěji okolo tebe hýří spíš molekuly. Co vlastně zkoumáš, když si sedneš ke svému výzkumu?
7: Aktuálně se věnuju výzkumu materiálů, kterým se říká MOFIN, česky kovově organické struktury. Může se člověk představit jako takový houbičky na nádobí. Když člověk rozlije v kuchyni nějakou vodu, tak prostě vezme houbičku, tu vodu do toho nasaje tou houbičkou a pak tu vodu někde vyždíma, aby houbička byla zase suchá. A znova tu houbičku může použít na další utírání vody. Tak podobně fungují ty molekuly, které já dělám. Akorát místo toho, že by byly takhle schopný nasávat vodu, tak jsou schopný nasávat plyny. Takže se to dá využít právě třeba v otázkách spojených s klimatickou změnou pro vychytávání oxidu uhličitého. Tahle ta houbička se vlastně, když to zjednoduším, může dát na nějaký komín, ze kterého uniká oxid uhličitý, on se do ní bude nasávat, ten oxid uhličitý, a pak se vezme, nějak se speciálně vyždíme a může se tam dát znova.
6: Jak to nasávání funguje? Čím to, že to tak dobře absorbuje ty plyny?
7: On ten materiál je hodně porézní, má velkou pórovitost a tím pádem na relativně malý objem má obrovský povrch. Je to podobný jako třeba cigaretový filtr, anebo právě ta houbička na nádobí. Když si člověk představí, tak tam jsou takový malinký pory. A tyhle ty pory zvyšujou povrch, na který se ten oxid uhličitý nebo jiný plyn, pro který jsou ty MOFy vymýšlený, může navázat. A on se vlastně do toho poru, tak když to zase zjednoduším, nějak dostane a pak už se mu z toho nedaří utíct.
6: Já jsem slyšel přirovnání, že 1 gram takového materiálu má ten vnitřní povrch asi jako 2 fotbalová hřiště. Tak zaprvé je to pravda, protože to zní opravdu fantasticky. A za druhé, jak je to možné? Jak to, že je vlastně tak členitý?
7: 2 fotbalová hřiště už je hodně, ale jako řádově to je v pořádku. Takže třeba vím, že ty poréznější MOFy mají třeba povrch 1 fotbalového hřiště, 1 gram té látky. No, je to způsobený tou pórovitostí. A jak si to může člověk dobře představit, je, když si představíme nějaký vyhlazený oblásek, který najdeme na pláži, fakt takový ten hladký, hezký kámen, a pak vezmeme nějaký jiný kámen, který v sobě má třeba nějaký dírky, nějaký nerovnosti na tom povrchu, tak ten kámen, který má nerovnosti, tak má mnohem větší povrch než ten vyhlazený oblásek. A tím pádem, kdybychom si to představili v té chemii, ten větší povrch znamená víc místa, kde se může něco odehrávat, kde může něco reagovat. A u tady těch látek ta pórovitost je tak obrovská, že prostě na takhle malej objem anebo na takhle malou hmotnost se dá vytvořit takové množství pórů, že kdyby se ten materiál roztáhl na jednolitou vrstvu, jako kdyby jsme třeba chtěli rozbalit cigaretový filtr, tak aby jsme ho mohli takhle prostě si před sebe položit, tak úplně stejně, když rozbalíme gram tady toho materiálu, nejde to samozřejmě prakticky, je to jenom jako teoreticky, tak kdyby se to roztáhlo, tak ten povrch je srovnatelný s fotbalovým hřištěm.
6: Zmiňoval jsi komíny, jsou ještě nějaké způsoby využití tady té technologie nebo tady těch molekul?
7: Jsou. Vlastně minulý rok za ně byla udělena Nobelova cena za chemii. Ten vývoj je starý zhruba 30 let, tak nějak. A jedno z nejhezčích použití, který se mi teďka líbí, je, že profesor Omar Jagi, který dostal i tu Nobelovku, tak vymyslel, jak se dají použít k tomu, aby vychytávali vzdušnou vlhkost i na poušti. A 1 gram tohohle materiálu je schopný vyprodukovat jako litr vody denně pitný na poušti. Takže pokud ta afinita, to znamená přilnavost, je dostatečně veliká, jako je to v tomhle tom případě, jemu se podařilo vymyslet materiál, který má opravdu velikou afinitu prostě k vodě rozpuštěný ve vzduchu. Takže to je další využití, praktický, zase jsou to plyny, ale pak se to dá využívat například i k katalýze nějakých chemických reakcí, protože zase obrovský povrch, takže se na něj umístí nějaký katalyzátor a může se tam pak něco odehrávat.
6: Člověk se hodně často dočte, že stromy dost pohlcují CO2, protože ho potřebují pro fotosyntézu. Dá se to nějak s těmi materiály, kterými se zabýváš, porovnat, co jak v ozovkách množstevně funguje?
7: No, není to asi úplně vhodný srovnání z toho důvodu, že stromy zpracovávají CO2 kontinuálně a začlenují ho do své struktury. Tady v tom případě je to, jako že se to jednou naplní a musí se to někde vyždímat. Takový vsátkový bych řekl. Ale chtěl bych říct, že to, jak to dělají stromy, je mnohem lepší a bylo by mnohem lepší, kdybychom se to naučili takhle kontinuálně, než že se to prostě naplní a musí se to někde vyždímat. No.
5: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Jsme tu poblíž řeky Ostravice s Danielem Kortusem, chemikem z Vysoké školy chemicko-technologické. A je tu opravdu moc hezky. Dane, byla to právě příroda a láska k ní, proč ses vlastně pustil do popularizace okolo změny klimatu místo chemie?
7: Musím se přiznat, že to láska k přírodě nebyla, i když mám přírodu samozřejmě rád, ale ten důvod byl u mě víc osobní. Já jsem se procházel klimatickou úzkostí, což tehdy ještě nemělo asi ani pojmenování pořádně, rozhodně ne v Česku. Což znamená, že vlastně máte nějakým způsobem strach z budoucnosti, nechcete mít děti, každý, kdo jí maso, tak je pro vás neohleduplný člověk, každý, kdo jezdí autem, je pro vás neohleduplný člověk, kterýmu nezáleží na dobru planety. Teď to jako zjednodušuju hodně. A teďka mám mladší ségry, oni jsou ve věku, kdy v jejich okolí se tato úzkost objevuje pořád častěji. A já jsem se té úzkosti zbavil tak, že jsem se o klima začal zajímat a zjišťovat si, jak ty věci opravdu jsou. Protože to, co vidíme v médiích, jsou velmi často zkratky, které akorát můžou lidi zbytečně strašit. Teď se teda ten narrativ zase posouvá spíš na druhou stranu, že se ta klimatická změna zlehčuje, proto i ten můj content na sociálních sítích, který dělám, vypadá tak, jak vypadá. Ale ten prvotní motiv pro mě byl pomoct lidem s klimatickou úzkostí najít nějaký bezpečný prostor, kde se ty věci vysvětlujou víc z pohledu vědy a méně z pohledu clickbaitu, který prostě se v těch médiích dělat musí, protože jsme přehlcení.
6: Zmiňoval jsi sestry. Kolik máš sester a kolik jim je?
7: Mám 4 ségry. Jedna je starší, tý je 33 a pak mám 3 mladší, jedný je 25 a pak 18letá dvojčata.
6: A co říkají na tu tvoji činnost? Jak se jim to líbí?
7: Tak jsou mladší, takže spíš slyším kritiku, vždycky nějakou, ale musím říct, že konstruktivní. Předtím, než jsem se začal věnovat sociálním sítím, já to uvedu, tak bych sám sebe zařadil jako mezi spíš konzervativního člověka. A oni se mě dělali neustále srandu, protože to mají jako jinak a vlastně mi říkali ty, ale vůbec nejseš konzervativní, Jany, prostě jsi jako liberál totální. Ne, že by to bylo důležitý pro ten příběh úplně, ale je trošku, protože jakmile jsem začal působit na sociálních sítích a trošku se to rozrostlo, tak se okamžitě do mě začali lidi pouštět z toho táboru, který klimatickou změnu třeba popírá nebo je skeptický, že jsem probruselský liberální levičák uplácený Bruselem. Já jsem si říkal, kde to prostě berou tyhle věci. No a pak jsem zjistil, kde to berou, ale zpátky k té otázce, spíš si ze mě dělají srandu.
6: U těch sester bych se možná teda zastavil. Když ten obsah na sociální sítě vytváříš, myslíš u toho na ně, aby to bylo pro ně přístupné, nebo jak nad tím uvažuješ?
7: To byl původní plán, ale od toho se šlo poměrně rychle, když jsem zjistil, co říkají jistí politici o klimatické změně v médiích a nikdo je s tím nekonfrontuje. Tam jsem se dost zděsil, takže teďka ta moje tvorba je, vlastně říkám, bohužel jako zaměřená hlavně na vyvracení dezinformací, které se pohybují ve veřejném prostoru, protože mi to v tom veřejném prostoru chybělo. Nicméně do budoucna se chci vrátit jako zpátky k původní zámince a k tomu původnímu smyslu a to je vlastně soustředit se právě na vysvětlování té klimatické změny nějak klidnějiš. Ale s tím, že jsem teďka nabral jako obrovskou fanouškovskou základnu, tak se mi to bude dělat i mnohem líp, protože jsem vlastně v kontaktu s těma lidma, kterými píšou, že jim třeba pomáhá i tahle ta tvorba, kterou dělám, nějak si zpracovat klimatickou úzkost. Což mi přijde obrovsky překvapivý, protože je to vlastně spíš jako depresivní, že tady máme ve veřejném prostoru takovýhle lidi, kteří říkají takovýhle nesmysly. Takže mě to spíš jako zděsilo, ale jsem rád, že na lidi to působí přesně tak, jak jsem měl původně v plánu.
6: Díky za vysvětlení. Ještě se doptám, ty jsi říkal, že se z té úzkosti zbavil a pomáháš lidem se jí zbavovat tím, co děláš. Změnil jsi názor na to, jak žiješ nebo jak konzumuješ právě maso, když jsi to zmiňoval, nebo se držíš toho, co dřív?
7: Maso jim, ale jim ho teda mnohem méně často. V okolo 20 let jsem strašně chtěl být jako prostě hrozně nabušený, vypadalo to cool, prostě nasvalený kluk, to je potřeba, že jo. Takže neustále se muselo jíst maso v té době. A pak mě to teda s tou klimatickou úzkostí přešlo. Přestal jsem ho jíst úplně. Ze začátku jsem tu stravu neměl vůbec vyváženou, což je myslím asi u každého člověka, který chce z ničeho nic stát veganem, prostě vůbec neví, co má jíst najednou. Ale díky tomu jsem objevil spoustu chutí nových a hlavně i to, že to maso není potřeba jako každý den. Takže já maso jim, snažím se si to maso vybírat ne úplně ze supermarketů, ale od někud, kde třeba znám původ toho masa, a obden jedno jídlo mám s masem. S tím jsem já v pohodě. Člověk prostě nemusí být vegan k tomu, aby tou svojí jako nižší konzumací masa pomáhal, řekněme, jednak teda těm zvířátkům, ale druhak i klimatu.
5: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
6: Zmiňoval jsi, že máš poměrně velkou fanouškovskou základnu, ale dovedu si představit, že mezi našimi posluchačkami a posluchači jsi vlastně úplně nová persona. Kdyby si jim mohl povědět, jak to tedy je, máme se čeho bát, nebo je tam nějaká cesta, to světlo na konci tunelu?
7: Klimatická změna je problém. Je to podle mě jeden z největších problémů moderní civilizace, který my určitě musíme během 21. století vyřešit. Na druhou stranu není to problém stylu, že by se měla planeta změnit v nějakou jako hořící kouli a že by měl nastat rozpad civilizace v nějakých příštích generacích. Což je právě něco, čím se v těch médiích z mýho pohledu občas straší, nebo co lidi můžou takhle pak navnímat tu klimatickou změnu. A to je blbě kvůli tomu, že pokud jsme v té třeba klimatické úzkosti, no pokud se bojíme té budoucnosti, tak to ve spoustě lidech vyvolává apatii. A pokud chceme klimatickou změnu vyřešit, tak je potřeba, aby jsme zatím necítili přehlcení. Je potřeba ten obrovský problém rozdělit na malý kousky, aby lidem bylo jasný, co znamená řešit klimatickou změnu. A každý si v tom pak můžeme najít to svoje nějakým způsobem. Pokud je člověk zemědělec, může si zjišťovat, jak funguje regenerativní zemědělství. Pokud je člověk elektrikář, může se soustředit na instalování solárních panelů na střechy. Já jako chemik můžu pracovat na nějakých materiálech, které by v budoucnu mohly pomoct. A jako komunikátor, vždycky jsem se cítil spíš jako učitel, než jako vědec osobně, tak moje role je právě klimatickou změnu komunikovat.
6: Ty jsi říkal, že se cítíš víc jako učitel. Napadlo tě někdy víc komunikovat tvůj vlastní obor, tu chemii, než právě klima?
7: Chemii ne, a to je docela zajímavý. Možná je to tím, že jsem v ní byl prostě namočený 10 let svýho života nonstop každý den. Já nechci říkat, že by pro mě byla obyčejná, ale vlastně do nějaký míry mi nikdy nepřišla tak zajímavá, jako třeba fyzika, anebo jako třeba právě téma klimatické změny. Já už jsem nad tím přemýšlel mnohokrát, proč vlastně to takhle mám. I třeba když učím, tak mnohem radši učím matematiku než chemii organickou. Baví mě to víc z nějakého důvodu to učení. Ale myslím si, že je to jenom tím, že prostě jsem tomu věnoval hodně času a do nějaký míry je to pro mě jako, že to zobyčejnilo, což je obrovská škoda. Ale taky mám spoustu kamarádů, kolegů, kteří se věnují právě popularizaci chemie a dělají to skvěle, takže mi přišlo úplně zbytečný mlíst do zelí.
6: Tak to je zároveň hezký kompliment kolegům popularizátorům. Dane, mě by zajímalo, jak tady ty hodně rozdílné věci vlastně kombinuješ. Jak vypadá tvůj běžný den? Ráno si v laboratoři a večer stříháš videa, nebo jak to vlastně funguje?
7: No, musím se přiznat, že můj život je takový dost neuspořádaný, což se samozřejmě nelíbí mojí přítelkyni, protože už jsem na ní neměl pořádně půl roku čas, tímto jí zdravím, ale právě nedávno se rozhodla, že mi bude pomáhat s administrativní prací a s byrokrací, protože to je něco, co mě na tom jako fakt ubíjelo a žralo mi to obrovské množství času. A teďka díky tomu se mi do života začíná po docela dlouhý době dostávat zase nějaký řád a domluvili jsme se, že když mi bude pomáhat s e-maily, takže já na ní budu mít čas, což mi přišlo jako fair dohoda, takže říkám ano, pojďme to takhle udělat a je to úplně skvělý. Takže ten zbytek, laboratoř a vytváření videí se tak nějak jako střídá. Já si třeba zaběhnu do laboratoře nasadit reakce a teď ono to třeba 4 hodiny trvá a běžím zpátky domů, protože bydlím 15 minut od VŠHT, natáčet videa mezi tím a pak zpátky do laborky a vlastně ten den vypadá tak, že od rána třeba do 10, do 11, do večera jsem buď to v laborce, anebo stříhám a zpracovávám videa, ale nemám to oddělený, protože efektivita práce je taková, že když se míchá reakce, tak nemusím sedět a povídat si s kolegama, ale můžu běžet domů a natáčet. No.
6: Máš chvíle, kdy toho máš zkrátka nad hlavu a kdybys chtěl se vším seknout a pokud jo, tak co v takových situacích děláš?
7: Já se musím přiznat, že asi dělám influencerství moc krátce na to, abych toho měl ještě plný zuby. A s tím, že reakce sledujících jsou takový, jaký jsou, z 99% obrovsky pozitivní, tak mě to nabíjí a motivuje mě to tvořit dál.
6: Už několikrát jsme se dotkli toho, že v laboratoři trávíš dost času a narážíme možná taky na to, že lidi si občas myslí, že věci vlastně nejsou moc manuálně zruční. Já jsem tě ale viděl nakládat s chemickou aparaturou a přišlo mi, že ti to docela šlo, tak jak se na tom s prací rukama? Rozbiješ tuhle tu představu, kterou naši posluchači a posluchačky možná mají?
7: Ona je to velmi častá představa, ale u nás u chemiků tu chemii, co děláme já, organická chemie, což je vlastně takový to, co si opravdu představíte pod tou chemií, která začala jako alchymie na dvoře Rudolfa II., vaření v baňkách, míchání prostoků, tak tam člověk musí být jako dost manuálně zručný. Já bych to přirovnal jako ke kuchařině trochu. Když dva lidi dělají svíčkovou, tak to prostě není stejná svíčková. A tohle samý platí i v chemii. Akorát tam musíte třeba dodržovat jako velmi přísně teploty nebo prostředí, ve kterém nemáte kyslík, takže ty reakce musí probíhat třeba při minus 78 stupních, aby to fungovalo hezky. Takže jsem zjistil, že zručnej jsem, a já tady k tomu mám takový zajímavý příběh z dětství, protože jsem vyrůstal s dědou, který byl velmi manuálně zručný a měl pilu na dřevo. A my jsme mu tam s bratrancem chodili jako malý pomáhat. Mě bylo 12, bratranci 13. On, jelikož bydlel i s dědou, tak byl dost vycepovaný od dědy, a byl hodně drsný. Což já jsem neměl a vždycky, když jsem mu pomáhal, tak jsem od něj poslouchal, že jsem úplně k ničemu, ať se vyhejbá manuální práci, že mám v obě ruce levý. A ve mně prostě zůstalo to do mých skoro 30 let, že jsem manuálně neschopnej a já jsem nebyl schopnej skoro nic jako manuálně udělat. Zatlout z hřebíky, jo, ale že bych třeba něco vyvrtal vůbec. Takže jsem se dal na kariéru vědátora s tím, že tam nebudu muset pracovat rukama trochu a pak jsem zjistil vlastně, že jsem jako manuálně zručnej, protože ta chemie rukama mi šla velmi dobře. A ve 30 se to nějak jako celý otočilo. Přál jsem si ke 30 od mamky a tehdejší přítelkyně vrtačku a začal jsem si prostě doma kutit. A teď jsem kutil manuálně zručný, takže chemici jsou velmi manuálně zruční.
6: Jsme poblíž hudebního festivalu, tak bych se chtěl zeptat, jestli taky na něco hraješ.
7: Hraju na kytaru, na piano trochu a nejradši zpívám. To mě baví. A to je vlastně jediná volnočasová aktivita, kterou jsem teďka schopnej si zachovat, protože tím, že chodím do laborky pozdě večer, tak už tam nikdo není a je tam výborná akustika, takže já si u toho pouštím karaoke a neustále si tam prostě do toho zpívám. Jednou týdně se snažím ještě jakž takž pravidelně chodit právě na lekce zpěvu, ale třeba na tu kytaru ani na piano teďka jako si vůbec čas nenacházím. A mrzí mě to, doufám, že se to zlepší i s tím, že teďka ta byrokratická práce je na straně mý přítelkyně a to mi šetří fakt obrovské množství času.
6: S chemikem Danielem Kortusem se nacházíme v centru Ostravy, v parku poblíž řeky Ostravice. Zatím nám hezky svítilo sluníčko, ale teď se blíží bouřka. A právě s klimatickými extrémy, s výkyvy počasí, se člověk může na sítích setkávat a taky s jejich nejrůznějšími prapodivnými vysvětleními, které se týkají například manipulace počasí. Dane, proč podle tebe lidé tak snadno uvěří něčemu, co s fakty nemá vlastně vůbec nic společného?
7: Myslím si, že je to tou extrémně rychlou dobou, ve které se nacházíme. Tím, že nám náš mozek musí zpracovávat úplně nesrovnatelně krát větší množství informací než před 50 lety, tak prostě ztrácíme schopnost se nad věcma zamýšlet a ať už vědomě nebo nevědomě, nás prostě všechny řídí spíš naše emoce než rozum. Tohle je třeba něco, s čím se jako vědec musí velmi často potýkat, pokud dělá nějaký výzkum, aby nebyl zaujatý vůči těm vlastním výsledkům. Že? Takže mít pod kontrolou nějaký emoce vůči tomu ráciu, to je něco, s čím vědci musí pořád pracovat. A jsme na to jakž takž naučený, ale taky nám to jako nejde. A je to krásně vidět v těch otázkách klimatické změny, že i lidi, kteří jsou učení a studovaní a mají mentální kapacitu i znalosti na to, aby pochopili, jak ten problém funguje, tak stejně se staví do opozice. A já si tohle vysvětluju tak, že pokud jsme emočně nastavení na to, že vnímáme klimatickou změnu prostě jako regulace z Bruselu, protože takhle to tady opravdu velká většina lidí vidí. Ještě se do toho přidá to, že Evropa žádný emise vlastně neprodukuje a že se tady akorát ničíme průmysl, tak najednou ta debata o těch faktech úplně mizí a nastává ideologický spor, který nemá s vědou jako takovou nic společného.
6: Ty jsi moc hezky řekl, že jako vědec máš možná trošku větší předpoklady s těmi informacemi pracovat. Vezmeš nás trošku, řekněme, za oponu, jak to tedy děláš, když se chystáš něco vysvětlovat, jak tu informaci zpřístupnit lidem, jak ten obor, který ti není úplně vlastní, přibližovat lidem srozumitelně.
7: Jo, děkuju, že to říkáš a i zdůrazňuješ, že já nejsem klimatický.

0: klimatolog, jsem chemik, což znamená, že když mluvím o klimatu, tak si jako nevymýšlím žádný svoje věci, ani teorie, ani se nesnažím do toho žádnýma vlastníma názorama přispívat, protože v tom oboru nejsem odborník. A jediný, co dělám, je, že čerpám informace od svých kolegů vědců odborníků s respektem, protože oni jsou odborníci na klima, klimatologové, a snažím se zprostředkovávat širší veřejnosti. Většinou to dělám tak, že když si vysvětlit nějaký téma, tak ho sám nejdřív musím dostatečně pochopit. Do té míry, než jsem si jako jistý tím, že rozumím opravdu, jak to je, a že vím 10x víc, než co řeknu v tom videu krátkým. No a pak nastává taková fáze jako obrušování a vyhlazování. A na tohle to koukám jako na ty příklady z fyziky ze střední školy, když mělo něco sjíždět po nakloněné rovině, nebo když ty volné pády, když se počítali, tak tam vždycky říkalo, tření vzduchu zanedbejte, nebo odpor tady toho zanedbejte. A takhle přistupuji i k tomu vysvětlování. Takže vlastně okrajuju všechno, co by třeba bylo možná i zajímavé, ale je to nedůležitý pro pochopení toho tématu. Takže to opravdu zjednodušuji tak, aby to bylo co nejvíc zjednodušení, ale pořád tam byla zachovaná ta pravda a aby to tvrzení jako obstálo nějakým argumentům. Musí to zůstat fakticky správně.
1: Myslíš, že právě neschopnost věci zjednodušit tak, aby pro lidi byly srozumitelné, je důvod, proč se do popularizace na sociálních sítí tolik vědců a vědkyň nepouští?
0: Asi to není neschopnost, protože by toho schopní byli určitě. Nicméně je jim to proti srsti častokrát, protože tam funguje taková jako sebereflexe, co by o tom řekli moji kolegové, kdybych prostě tohle to řekl takhle jednoduše a udělal jsem z toho v uvozovkách něco, co už to není. Jenže to je právě strašně důležitý umět najít ten balanc toho zjednodušení, aby to furt byla podstata té věci a už to nebyl nesmysl. A to třeba, co mě vadí na sociálních sítích, je, že se setkávám s lidma, který tuhle nianci neumějí rozlišit. A nejsou to věci, jsou to lajkové, který mluví o věcech, kterým vůbec nerozumějí. A pak to, co říkají, je vlastně už jako zjednodušení, který už není ani pravdivý. A oni to říkají dál s jistotou, je na tom část pravdy pořád, ano, ale vlastně to je pak zavádějící a vznikají přesně ty dojmy, že klimatickou změnu způsobují lidi jenom trošku, i když jasně víme, že to způsobujeme úplně a podobně prostě, no.
1: Ve větrném počasí centra Ostravy se teď pustíme do otázek našeho rychlého dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Dané, radši léto nebo zima?
0: Léto.
1: Jsi spíš optimista nebo pesimista, co se klimatu týče?
0: Optimista.
1: Jsi ranní ptáče nebo noční sova?
0: Teď oboje, ale spíš ranní ptáče.
1: Baví tě víc věda nebo popularizace vědy?
0: Popularizace a komunikace vědy mě baví víc. Jsem prostě spíš učitel než vědec.
1: Máš radši kočky nebo psy?
0: Psy, ale mám dvě kočky.
1: Preferuješ manuální práci nebo práci hlavou?
0: Je to těžký. Manuální práce je pro mě odpočinek, ale práce hlavou je něco, bez čeho nemůžu bejt.
1: A když jsme v Ostravě na Colors, jaká je tvoje oblíbená kapela?
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Pojďme se ještě podívat do budoucnosti, protože náš pořad se snaží přinášet i nějaké dobré zprávy. Kam se podle tebe posune výzkum materiálu, jako jsou ty tvoje mofy, v těch příštích letech?
0: Myslím si, že v příštích letech nás čeká průlom ve všech oblastech techniky a vědy, hlavně kvůli AI, a je to vidět i v tom mém oboru. Ta AI umožňuje věci, o kterých se nám ani nesnělo, a konkrétně u těch mých materiálů je to důležitý kvůli tomu, že existuje spousty kombinací, jak ty materiály jde skládat, ale ne všechny mají ty vlastnosti, kterými chceme. Takže umět mít nějaký systém, díky kterým můžeme třeba předpovídat, který ty materiály by spíš mohly fungovat, je obrovský zjednodušení, a to je něco, co se teďka děje, ať už je to jako biologie, chemie, fyzika, prakticky ve všech oblastech, hlavně díky AI. Takže si myslím, že ta nám ve vědě pomůže udělat jako úplně neuvěřitelný skok v následujících letech až desetiletích.
1: Co by si skázal sám sobě, takovému klukovi před pár lety, který se ještě bál právě změny klimatu?
0: Sám sobě? Asi nic, protože já jsem se tím potřeboval projít, abych se třeba dostal i tam, kde jsem dneska. Nicméně lidem mladším než já, který se tím třeba procházejí, bych chtěl říct, že není to tak dramatický, jak by se mohlo zdát, a rozhodně je potřeba k životu přistupovat pozitivně a užívat se ho, protože tady prostě máme jenom jeden.
1: Já ti moc děkuju za tohleto krásné závěrečné poselství. Povídali jsme si s chemikem Danem Kortusem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který stojí za projektem Klimatomluva. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi. Příště zase v Žárovkách s Pavlou Hubálkovou.
0: Děkuju za pozvání a nashledanou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli emigrovat po začátku velké války na Ukrajině.
4: To současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy.
5: Jugoslávie byla tak nějak mezi západem a východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy pro vás má Jana Guda.
1: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Zacha zaznamenal proti Filadelfii první gól v sezóně hokejové NHL. Na dálnici D1 na 177. kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny čtyři strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se taky hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 200. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. 38 obcí spojilo komunální volby s místními referendy. Například v Temelíně odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Výsledek referenda potvrzuje starosta Temelína Josef Váca.
3: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
1: V ukrajinském Záporoží skončily záchranné práce po včerejším útoku na bytovou budovu. Zemřelo při něm 20 lidí, včetně 4 dětí. Informovala o tom záchranná služba DSNS.
4: Záporožští záchranáři na svých webových stránkách uvedli, že z místa dopadu ruských leteckých bomb vyvezli 320 tun sutin třípodlažního bytového domu. Kromě 20 mrtvých si útok vyžádal 32 zraněných, včetně 3 dětí. V Záporoží dnes vyhlásili den smutku.
5: Jeden přiletěl na Yandex.
4: Ukrajinské drony v noci podle ruských sociálních sítí zaútočily na velké datové centrum společnosti Yandex ve Vladimiru a úplně je vyřadily z provozu. Většina služeb největšího ruského internetového vyhledavače nefunguje. Jde už o třetí datové centrum Yandexu, které Ukrajinci zasáhli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem Šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší hlavně krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz, pro člověka ne. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
6: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
7: Sport. Hokejista Pavel Zacha si v NHL připsal první gol sezóny, pomohl mu k němu přihrávkou kapitán Bostonu David Pastrňák. Bruins taky díky Čechům přehráli Philadelphia 5-1. V brance poražených inkasoval 5x 32 střel Daniel Vladař.
8: Zacha otevřel skóre utkání ve 13. minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po které Vladařovi proklouzl puk přes pravý beton. U jediného gólu v Filadelfii ve třetí třetině asistoval David Jiříček. Výhru naopak vychytal Karel Vejmelka, který na ledě Buffalo zastavil 23 střel a pomohl Utahu k výsledku 4-1. Ani dvě asistence Ondřeje Paláta nestačily New York Islanders k vítězství nad Tampou Bay, se kterou doma padly 3-5. Ztrátu 2 bodů si připsalo i Colorado, které i přes asistenci Martina Nečase nestačilo na Toronto a prohrálo 3-6. Anna Skalová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D1 u Rosic a omezení na Pražském okruhu v tunelech. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru máme hlášený kus plastu na vozovce. Na Pražském okruhu stále probíhá údržba v obou směrech v tunelech. S kratším zdržením počítejte směrem na letiště. V Praze v Cínovecké směrem do centra čekejte omezení za sjezdem na Letňany. Tam se projíždí pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. Další omezení je také v Novopatské směrem do Letňan. Tam se před odbočkou na Čakovice projíždí také jen jedním pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Prosek. Na příjezdu do Ostravy z Frýdku Místku je neprůjezdná 56. Za sjezdem na Český Těšín řeší nehodu 3 osobních aut. Dá se to obět kolem Hornbachu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, na horách i sněhové, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na...
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Než vyjedeme do ciziny, zvláště do zemí nedemokratických, kde platí jiné zákony a zvyklosti než u nás, je dobré se s nimi předem seznámit. Vyhneme se tak nepříjemnému nedorozumění nebo i trestnímu postihu. Jsou ale lidé, kteří do takových zemí míří se záměrem, o němž vědí, že se místnímu režimu líbit nebude a počítají s tím, že mohou skončit i ve vězení. V následující hodině připomeneme jeden z nejznámějších případů uvěznění Čechů v zahraničí. Na začátku roku 2001 se Ivan Pilip a Jan Bubeník stali vězni kubánského diktátora Fidela Castra. Jak na tuto událost po 25 letech vzpomínají její hlavní aktéři? A jak může český stát pomoci svým občanům uvězněným v cizině? Zaujatý poslech druhého dílu seriálu Unesení uvěznění zajatí přeje Naďa Revláková.
2: Slavné únosy.
11: Už od pátku zadržují kubánské úřady ve středisku cizinecké policie v Havaně poslance České sněmovny za Unii svobody Ivana Pilipa a dalšího českého občana Jana Bubeníka. Ti byli na Kubě na soukromé cestě.
10: V ozvěnách dne z neděle 14. ledna roku 2001 komentoval zadržení obou cestovatelů mluvčí ministerstva zahraničních věcí Aleš Pospíšil následovně.
12: Co je zatím zarážející, od kubánské strany nemáme sebemenší informaci. Z těch neoficiálních zdrojů víme, že údajně mělo dojít k jejich zadržení pro narušení pobytového režimu, tak jak ho kubánská strana vnímá. To znamená, z největší pravděpodobností se pan Pilip s panem Bubeníkem sešli s kýmsi, kdo je veden nějaké kubánské vládní černé knize, či je tedy na indexu, co by osoba protikastrovsky zaměřená.
10: Ona protikastrovsky zaměřená osoba byly ve skutečnosti dva kubánští disidenti. Podpora místního disentu měla a má různé formy. Jednou z nich byla také jejich návštěva přímo na Kubě. Ivan Pilip, který byl v té době poslancem parlamentu České republiky za Unii svobody, takovou návštěvu tehdy nepodnikl poprvé.
13: Na mě se obrátil Freedom House, což je nezisková organizace, která se zabývá stavem demokracie v různých zemích po světě, hodnotí je nějak, podporuje programy, které mají pomoci demokracii upevňovat nebo naopak pomáhat lidem, kteří o ní bojí v zemích, kde není, tak aby jaksi měli nějaké zázemí. Takže oni mě oslovili už rok nebo dva předtím a já jsem tam tehdy byl na 14 dní na podobné misi s Pavlem Bertinkou, tehdejším taky už ex-ministrem za ODA, a setkali jsme se s řadou disidentů, kromě jiných zcela vrcholovými, řekněme, jako byl Osvaldo Pajá, který byl za nějakou dobu na to dokonce zabit tím režimem při zinscenované autonehodě. Ale tehdy se nic nestalo. Myslím, jako, že jsme nebyli zatčeni, nebyli jsme perlustrováni policií, nic takového. Potom se tedy za ten, nevím, jestli to byl rok, roka půl, se tedy ozvali znovu s tím, že hledají další dvojici.
10: A volba padla na Jana Bubeníka, známého studentského aktivistu z dob sametové revoluce.
14: Ivan i já jsme byli vlastně aktivní po revoluci v tom, že jsme, já tomu říkám, vyváželi demokracii a naději do zemí, které třeba ještě tak daleko s tou demokratizací nebyly. Já jsem byl třeba v Zimbabwe, v Jižní Africe, v Bulharsku, a protože se cestovalo tenkrát ve dvojici a byli to lidé ze střední východní Evropy, kteří nějakým způsobem participovali na té změně systému a na vytváření nového, tak my jsme se potkali a Josibanem jsme se domluvili, že by nás to zajímalo vlastně spolu tam vyjet, a ten cíl, což bylo, řekněme, nějaký vývoz solidarity a toho, že ten západ na ty lidi, kteří jsou otevřeně proti kubánskému kastrovskému režimu, že se oni nezbláznili, že o nich víme, a případně jim dodat odvahu a udělat tam takové bytové semináře na témata transformace.
10: Ivan Pilip s Janem Bubeníkem odcestovali nejprve na Floridu, kde od americké neziskové organizace Freedom House, která monitoruje dodržování lidských práv ve světě, převzali počítač, léky či knihy, aby je kubánským disidentům předali. Pak se na základě turistického víza přesunuli do Havany. Odtud do města Ciego de Ávila, kde se setkali s nezávislým novinářem Antoniem Femeniasem a lidskoprávním aktivistou Robertem Valdíviou. To bylo 11. ledna 2001 v podvečer.
14: Ráno, po tom večeru, kdy jsme se potkali s dvěma ze tří disidentů v tom městě Ciego de Ávila. Jeden z těch lidí doma nebyl, potkali jsme se se dvěmi a ráno nám vlastně vybrali to auto s těmi léky a s tím počítačem.
15: My jsme počítali s tím, že i když setkávání se s občany Kuby i s jakýmikoli názory je zcela v souladu se zákonem, takže v realitě to může být nějakým způsobem sankcionováno, že ta státní moc proti tomu může zasáhnout. My jsme mimochodem tehdy byli varováni, než jsme vyjeli, že ten program je narušován, protože my jsme samozřejmě nebyli jediní, kteří ten rok vyjeli. Ta instituce, a nejen tato, ona tenhle program podobný dělá víc institucí mezinárodních, tak vyjelo víc takovýchto dvojic nebo skupin nebo jednotlivců. A měli jsme informace, že několik z nich bylo vyhoštěno. Takže jsme počítali s tím, že to se jako stát může, ale že to dopadne až tak dramaticky, jak to dopadlo, tak to jsme netušili, nebo považovali jsme tu hrozbu, to riziko za velmi nízké.
10: K zatčení došlo hned druhý den po návštěvě prvních disidentů. Tehdy oba čeští občané stále ještě počítali s tím, že se naplňuje varovný scénář, který povede k jejich vyhoštění.
14: Zatčení proběhlo v jediném hotelu provinčního města pro cizince, kde při snídani řekli, že bychom se měli dostavit ke stolu člověka v uniformě, který tam měl napsáno vztahy s hosty, ale byl to teda policajt, který tam vlastně monitoroval. Já si myslím, že to bylo trochu jako náhodná shoda okolností, kde takhle prošpiclovaný stát měl už zprávu ten druhý den ráno, že k těm dvou disidentům, kteří určitě jsou sledováni uličními výbory, možná nějakými jejich estebáky, že tam šli dva lidi, kteří nevypadají úplně jako Latinos. My máme skoro oba dva ke dvou metrům, jsme výrazně světlejší než to obyvatelstvo, takže tam nějaká zpráva si proběhla. Já si myslím, že v tu chvíli prostě lustrovali v tom hotelu. Jako udělali jsme jim to podle mě velice jednoduchý, že jsme zůstali v jediném hotelu pro cizince. Když jsme se pak třeba bavili s lidmi Člověka v tísni, tak ty, když podobné věci dělají, tak právě jeden z pokynů takové aspoň malé konspirace je to, že vlastně odjedou ty lidi na večer do jiného města, než se třeba potkají s těmi disidenty. To jsme trošku vyčítali Freedom Houseu, že nás nevybavili aspoň jako základními pravidly toho, tak abychom to tomu režimu úplně nezjednodušili.
15: Ale já se přiznejme si jednu věc, jako kdybychom tam nespali, tak my jsme měli naplánovanou tu schůzku na druhý večer s širším počtem těch disidentů, a pokud oni měli informace, což tedy zjevně měli, protože šli na jisto, tak by k tomu začení došlo prostě večer. Mohli jsme teda mít tam volný den navíc, ale myslím si, že by k tomu došlo. Nicméně Honza byl tehdy optimista. Já, jak jsem viděl, samozřejmě v nějakým profízlovaném státě, když sedí policajt v hotelu, kde jsou cizinci, tak to nemusí být nic divného, ale ve chvíli, kdy si nás jako zavolal, že musí ověřit, jestli máme v pořádku pasy, tak jsem říkal, tady něco jako není v pořádku. Tohle nebude náhoda, tohle nebude běžná kontrola. A nebyla.
10: A jak to pokračovalo dál potom? Kdy vám došlo, že to bude horší a horší a horší?
14: Nejdřív to vypadalo v podstatě jak až satiricky. Já bych řekl, jak když Švejka zatýkal Wachmeister v Putimi. To jsme se ještě jako smáli, protože si vzali vlastně brýle, kreditní kartu a telefon. A takhle si je dal na dvě hromádky a říkal, že to je standardní vybavení členů CIA. A to jsme teda se na sebe podívali a opravdu jsme vyprskli smíchy. A to jsme si říkali, to až budeme vyprávět kamarádům, tak se zasmějeme. Ještě když jsme potom, že nás budou eskortovat do havanské věznice, buď nějakým Antonem, který přijede asi za 3 dny, a nebo my jsme tam měli půjčený auto jako z půjčovny, že nám tam dají svoje 2 vesnický policajty a že se sami odřídíme tím autem jako do Havany. Tak to ještě furt vypadalo, když jsme těm policajtům kupovali oběd, protože neměli směnitelný pesos, tak to ještě furt vypadalo jako zajímavý, byť komplikovaný výlet.
16: Ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo ostrý nesouhlas se zadržením 2 českých občanů na Kubě. Protest proti postupu tamních úřadů předal kubánskému zástupci náměstek šéfa české diplomacie Hynek Kmoníček.
17: My věříme, že do dnešního večera, kdy uplyne 72 hodin, po kterých by měla se kubánská strana jasně vyslovit o svém dalším postupu, bude s českým ministerstvem zahraničních věcí oficiálně komunikováno názor kubánské strany, čeho se měli oba dva zadržovaní dopustit a co z toho z pohledu kubánské strany vyplývá.
16: Spekuluje se o tom, že se Ivan Pilip a Jan Bubeník setkali na Kubě s představiteli tamní protikastrovské opozice. Podle Kmoníčka je pravděpodobné, že se celá záležitost vyřeší vyhoštěním našich občanů z Kuby.
15: Nás odvezli do věznice pro cizince, kde byli spíš takový jako nějaký drobný zlodějíčci, prostitutky, obchodníci s drogami. A myslím, že to byla doba, kdy sami přemýšleli, jak mají v tom případě postupovat, protože nám teda návštěvu diplomatickou umožnili, to je třeba velký rozdíl oproti těm některým jiným případům, zejména tomu případu poslednímu pana Darmozala v Venezuele, který byl v podstatě řadu měsíců úplně bez spojení. A potom tedy jsme tam asi 3 dny a tam se čekalo, jakým způsobem se to vyvine a potom tedy nás převezli dál, teda my jsme doufali, že nás vezou na letiště, ale byli jsme dovezeni do vězení, které se jmenuje Via Marista a je to vlastně jedno z výslechových center a vazební věznice kubánské tajné policie.
16: Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou na Kubě před soud. Tamní úřady označily oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. České ministerstvo zahraničí se rozhodlo předat kubánskému chargé d'affaires Davidu Pavlovičovi už 2. protestní notu, ve které požadují jejich propuštění. Kubánské úřady zatím k případu Pilip Bubeník mlčí. O celé kauze dnes obšírně informuje také kubánský deník Granma. Ivana Pilipa a Jana Bubeníka list označuje za proamerické agenty, kteří porušili status turistů a podporují kubánské disidenty. Postup českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti deník označil za zpupný a arrogantní.
10: V roce 2001 vládl Kubě už víc než 4 desetiletí Fidel Castro. Komunistický režim přežil pád sovětského bloku i hlubokou hospodářskou krizi 90. let a nadále tvrdě potlačoval opozici i občanské svobody. Česká republika přitom patřila k nejvýraznějším evropským kritikům porušování lidských práv na Kubě. Opakovaně předkládala v OSN rezoluce odsuzující havanský režim a otevřeně podporovala kubánské disidenty. Což vztahy mezi Prahou a Havanou přivedlo na bod mrazu. Právě v této atmosféře se na Kubu vypravili Ivan Pilip a Jan Bubeník. Po jejich zatčení kubánské úřady s českou diplomací téměř nekomunikovaly. Výjimkou byly kontakty s představiteli českých komunistů. Oficiální vysvětlení zadržení přicházela jen velmi kusá a skutečné motivy zůstávaly nejasné. Mnozí diplomaté i pozorovatelé se ale domnívali, že zatčení bylo odvetou za dlouhodobou podporu kubánské opozice ze strany České republiky a varováním před další kritikou režimu. Schůzky zahraničních politiků s kubánskými disidenty sice nebyly ojedinělé. Tentokrát však Havana zvolila mimořádně tvrdý postup. Dnes proto mají všichni zúčastnění ještě další vysvětlení. Jeden z jimi navštívených disidentů totiž okamžitě po jejich zatčení informoval rádio Martí.
15: Což je vysílač z Floridy, který je něco, co bylo pro Československo, řekněme, svobodná Evropa, volá z Ameriky. A on šel, zavolal do toho rádia Martí a řekl, že v Siegu Reávila byli zatčeni 2 Češi, jeden z nich poslanec. A podle mě...

0: klubu čekala jedna z nejvýznamnějších mezinárodních akcí posledních let. Na jaře 2001 měla hostit zasedání Meziparlamentní unie. Do Havany se chystali poslanci z celého světa a Castro si jen stěží mohl přát, aby pozornost mezinárodního společenství přitáhla právě kauza dvou zadržených Čechů. Tím spíš, když je jedním z nich poslanec.
1: Pro tu Havanu to byl diplomatický úspěch, protože samozřejmě ten režim jako moc mezinárodních akcí se tam ze zjevných důvodů nedává, ale tohle se mu podařilo prosadit a najednou jako vlastně dva měsíce předtím byl zatčen poslanec. Takže oni měli pocit, že to může být nějaká provokace, protože Česká republika vůči Kubě hrála tehdy velmi tvrdou roli. Ve spolupráci se Spojenými státy velmi intenzivně podporovala disent, takže tam podle všeho vzniklo podezření, že Česká republika je nějak zapletená do toho, aby Kubě zkazila takovou radost, že tam má meziparlamentní unii a vyvolala provokaci, která se má obrátit proti Kubě. Takže celý ten průběh daleko víc působil tak, že oni jako mohli uvažovat o tom, jak moc nás jakoby strestat, řeknu to tak, ale zároveň jak z toho se teda dostat. Proto oni taky řada těch věcí, které hledali, řada těch výslechů potom jako mířila k tomu, že se snažili dokázat, že to nebyla žádná náhoda, že nás zatkli, ale že už nás dávno sledovali a že moc dobře věděli, co máme za ruku.
0: Zasedání Meziparlamentní unie se měla účastnit i česká delegace a to dávalo České republice další argumenty v diplomatickém boji o návrat českých vězňů.
2: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Petra Buzková se má začátkem dubna zúčastnit v Havaně zasedání Meziparlamentní unie. V situaci, kdy jsou dva čeští občané zadrženi, se ale odmítá této akce zúčastnit.
3: Pokud bych jako člen vedení parlamentu měla navštívit Kubu, tak snad jedině proto, abych se pokusila vysvětlit tamnějšímu parlamentu, že není možné, aby kubánská strana zadržovala člena poslanecké sněmovny.
2: Také předseda lidovců Jan Kasal se domnívá, že pokud budou Ivan Pilip s Janem Bubeníkem obviněni a souzeni, měl by český parlament reagovat.
4: Za situace, kdyby byl ve vězení na Kubě poslanec českého parlamentu, tak vylučuju, že by kterýkoliv z dalších poslanců měl Kubu jezdit.
2: Stejný názor má i šéf zahraničního výboru Senátu Michal Žantovský. Ten dokonce doporučuje, aby se dubnového zasedání na Kubě nezúčastnila žádná z demokratických zemí.
0: Zaznělo v ozvěnách dne 16. ledna 2001, tedy 4 dny po zatčení obou pánů. Ti o tom, co se u nás i ve světě děje okolo jejich zadržení, mezi tím vůbec neměli tušení.
5: Asi po 10. dnu, kdy jsme opravdu nevěděli, jestli někdo ví, co s náma vůbec je. Jako když jsme jim řekli, že bychom rádi mluvili s někým z ambasády, tak se nám smáli a říkali nám, vy si nepamatujete, jaký to bylo u vás? My si s váma budeme dělat úplně, co chceme. Jo, to musím říct, že když si člověk vzpomněl na tu totalitu a jak vlastně opravdu ty režimy s životem člověka zacházely, jak život člověka nemá žádnou cenu pro ten režim, tak to musím říct, že občas jako strkal jsem si ruce do kapsy, aby neviděli, že se mi začali třást.
0: První dny panovalo kolem případu téměř úplné ticho. Kubánské úřady české diplomacii dlouho nezdělily ani důvod zadržení. Pak přišla ostrá propaganda. Kuba označila oba Čechy za americké špiony a následně se několikrát změnila právní kvalifikace jejich údajného provinění. Nejprve jim hrozilo stíhání za činnost proti bezpečnosti státu a podněcování k povstání, za což by ve vězení mohli strávit řadu let.
1: Určitě platí to, že ta nejistota byla značná, protože každému, kdo trochu zná podstatu těchto režimů, tak je jasné, že to, co píše se v zákonech, je v zásadě k ničemu a že ten, kdo rozhoduje, není nějaký nezávislý soudce, ale stranický tajemník. V tomto případě teda ten nejvyšší, protože tou kauzou se zabýval přímo Fidel Castro, který byl tehdy šéfem Kuby. A my jsme věřili, že bude nucena Kuba ustoupit a nebude riskovat až tak velký jaksi mezinárodní skandál a postupovat proti tomu tlaku, který tehdy byl, aby nás opravdu uvěznila na delší dobu na základě nějakého rozsudku. Ale že to nebezpečí bylo, ukazuje fakt, že na základě stejného zákona, na základě kterého jsme my byli nakonec obviněni, a mimochodem ten zákon byl aplikován poprvé v našem případě, a nakonec tedy nebyl použit, protože k žádnému soudu nedošlo, tak na základě tohoto zákona, tohoto paragrafu byl o pár let později odsouzen Američan, který přijel s podobným programem nebo v rámci podobného programu, akorát zaměřeným na židovskou diasporu, Alan Gross, a zůstal ve vězení 4 roky.
0: A v jakých podmínkách trávili oba pánové odděleně svůj čas v kubánské věznici?
5: To je opravdu celá, já nevím, 3x, 2 metry, kde hnedka, jak vejdete, tak tam je vlastně jako sprcha se záchodem, je to vlastně jenom díra do země a kus drátu, z kterého dvakrát denně na 10 minut teče voda, aby propláchla ten systém. Jsou tam vlastně 4 takový kovový pryčny, jenom na řetízku přišroubovaný ke zdi. Nemáte tam denní světlo, jsou tam jenom takový průduchy, kterýma se pouští vzduch. Já jsem tam měl 2 spoluvězni, nevím, jak jsi na tom byl ty.
1: Střídalo, on se střídalo přece.
5: Jo, a nedali žádnou knížku, nic takového. Na mě aspoň teda praktikovali spánkovou deprivaci, protože vždycky, když jsem usnul, tak mě probudili a vodili nás na mnohahodinový výslechy, kde prostě od jako dobrýho policajta až po toho, že nám vyhrožovali, že tam prostě skončíme na desítky let, tak jako chtěli, abychom se přiznali k tomu, že jsme CIA a že jsme tam šli rozvracet tu zemi a tak dále. No a nakonec těsně předtím, než k nám pustili diplomata, tak mě vzali, odvedli mě krstu věznici do auta, který vlastně neměl žádnou sedačku, takový jako plechový ven. A hodinu se mnou s houkačkou jezdili po Havaně, aby mě potom někdo do takového areálu, kde byly bílý plášť, jak jsem si říkal, něco jako nemocnice. Dali mě tam do plastové sedačky, vyšla sestřička s takovou skleněnou stříkačkou ruskou, kterou, když já jsem začínal v 80. letech studovat medicínu, tak nám už ukazovali jako muzeální kousek, který se dřív převařovával, sterilizoval. No tak tam mi odebrali krev, zase mě hodili do toho auta, zase se mnou hodinu. V podstatě to bylo jenom takový jako psychologický nátlak k tomu, abychom prostě podle nich řekli, co si přáli.
0: Řekli jste?
5: No my jsme neměli jako možnost se přiznat k tomu, že jsme CIA, protože jsme nebyli.
0: V minulém dílu této série komentovala situaci unesených Čechoslováků v Angole Eva Tomanová, policejní vyjednavačka z útvaru rychlého nasazení. Požádala se mi o srovnání, jak je na tom psychicky člověk unesený a ten, který je vězněný státní mocí.
3: V určitém ohledu je to hodně podobné, je to o tom, že vy vlastně jste odkázaný totálně na vůli úplně jiného člověka nebo vůbec i teda vlastně nějakého státního aparátu, jste úplně v moci někoho cizího, nemáte přístup k informacím nebo omezený nebo takový jenom od jednoho člověka, který k vám přijdou ty informace. Nemůžete vlastně rozhodovat o svém životě vůbec o ničem. V tom je to vlastně hodně jakoby podobné. To znamená, že ta práce s tou bezmocí, ta práce na nějakým tom jakoby denním rituálu, v tom, jak si zaměstnat tu hlavu, pokud ten člověk není na samotce, ale má možnost komunikovat s někým jiným, tak fungovat v tom sociálním prostředí, zorientovat se v tom sociálním prostředí, v kontaktu s jinými vězni, což si myslím, že jako funguje jako velice dobře, pokud tam ta možnost je. Je možnost nějaké jako konzulární návštěvy, ale problém je v tom, že pokud ten člověk je zadržován státem, který jako nekomunikuje s Českou republikou, tak se může klidně stát, že i ta konzulární návštěva prostě není možná, nebo dlouhou dobu není možná. No, takže tam je potom jako velký problém. Ta bezmoc, že vám jako ani nikdo nemůže pomoct, a to samý ta bezmoc na straně té rodiny. Už je to u těch únosů, co jsme se bavili předtím a teďko u těch vězněných lidí. To je strašná bezmoc, protože vy vlastně hrozně rádi byste něco udělali. Oslovujete různý kontakty, různý organizace a vlastně se vám vrací zpátky, že nic dělat nejde. A ta bezmoc, jako pracovat s tou bezmocí, to je hrozně náročný.
0: Jak náročné je pro příbuzné vězněných jen pasivně čekat, potvrdili i rodiny kubánských vězňů. Týden v České republice 20. ledna.
2: Do Havany poletí také manželka poslance Ivana Pilipa s bratrem Jana Bubeníka. Podařilo se jim získat vstupní víza. Lucie Pilipová doufá, že se s manželem co nejdříve setká.
6: Já pevně věřím, že budeme moci se k mému muži a k Honzovi Bubeníkovi dostat velmi rychle. Já věřím, že se nám to možná snad podaří záhy po příletu. A já věřím, že kromě našich rodin, které nás strašně podporují, tak i všichni posluchači a všichni lidé, kteří chápou, jak je to pro nás těžká situace, tak nám budou taky oporou.
3: Já si jako dokážu představit, že to pro ně muselo být ohromně jako pozitivní. To, že tam toho člověka, nejenom, že vím, asi předpokládám, že na mě čeká, nebo že mě má rád, nebo že za mě bojuje, ale ještě ho tam jako fyzicky vidět, nebo poslat dopis, nebo mít nějakou možnost nějakého kontaktu a vidět, že mám tu podporu jako reálně, že musí být ohromně cenný pro ně.
0: A co Lucie Pilipová svému muži do vězení přivezla? To už 21. ledna telefonovala z Havany.
6: Já jsem předala nějaké obrázky od dětí, knihy, ponožky, spodní prádlo a tak dále. Oni jsou, bych řekla, ve velmi dobré kondici, jak fyzické, tak psychické a věří, že tato situace opravdu musí skončit velmi brzy.
0: Přítomnost rodin má pro vězni skutečně velký význam, což potvrzují i slova Ivana Pilipa těsně po návratu z Kuby, kdy byl společně s Janem Bubeníkem hostem pořadu Radioforum.
1: pro mě bylo strašlivě cenným, jak se rozhodla za mnou přijít moje manželka a to, že tam byla to, co všechno pro vyřešení věci dělala, jak okolo té věci prostě se pohybovala. To pro mě byla mimořádná věc.
0: Mezi věcmi, které Lucie Pilipová svému muži předala, byla také kniha Hrabě Monte Cristo, kterou se mu při našem setkání v rozhlasovém studiu připomněla.
7: Jo, to mi přivezla, no to byla moje oblíbená kniha v dětství a byla teda jako tematicky byla blízká, že jo. I když myslím, že ten Edmond Dantes tam byl asi 13 let, tak to jsme nakonec proti němu dopadli ještě poměrně dobře.
0: Jste si ji tam četl?
7: Jo, já jsem si tam teda nakonec, mě pak nosili i nějaké knihy z knihovny, takže četl jsem třeba některé knihy Fidela Castra, abych s nimi pak mohl s tím vyšetřovatelem jako o nich polemizovat, protože oni měli toho jednoho hodného, jednoho zlýho, že jo. Ten jeden byl jako takový intelektuálštější a vedl se mnou ty diskuse o podstatě svobody a jakože sociální jistoty, které dává kubánský režim, vlastně jsou důležitější než nějaká pofiderní svoboda volit politické strany a podobně. A ten druhý zase, ten byl ten zlý a to byl asi jedinkrát, kdy jsem se jako při výslechu rozesmál, protože štěstí nepochopil proč, protože říkal, co vy můžete tady na náš režim kritizovat, podívejte se na mě, myslíte tady, kdyby tady nebyl Fidel Castro jeho režim, že bych někdy vystudoval vysokou školu? Říkal, no, asi ne. Ale ten první teda byl zase naopak, ten byl opravdu jako chytrý, školený a nejenom na žvaní. A ten mi jako nosil nějaký knihy a vlastně ocenil, že jsem si je přečet a pak byl smutný teda, že jsem z toho nevyvodil ten závěr, že jak to vlastně myslí dobře.
0: A vy jste měl taky nějaký takový, co vám třeba přivezl váš bratr?
5: Já myslím, že bratr mi přivez knížku od Michala Vývega. A předtím, než přijel, tak po pár dnech mě vlastně taky nechali číst nějakou knížku a taky jsem četl vlastně knihu o prvním zatčení Fidela Castra a on se obhajoval sám. Udělal jsem si výpisky a při tom výslechu s tím člověkem jsem tam právě používal některé ty věci a on tak jako na mě koukal a říkal, co tím myslím. Říkám, no já se obhajuju, tohle to říkal váš prostě šéf. Já mám stejnou zkušenost jako Ivan, že vlastně on tam na mě často křičel, proč se tady jako pokoušíme jako nějak ingerovat do jejich režimu, který má takovouhle dobrou porodnost a na rozdíl od toho režimu, který oni tou revolucí zapudili, takže dneska třeba lidi jako skoro všichni umějí číst. Já jsem říkal, to je jim to ale platný, když tady máte jenom jedny nominy, jo? Když nemáte co číst. No ale tak byla tam párkrát takováhle výměna, ale byl jsem rád, když jsem vlastně mohl v ty momenty, kdy na mě nekřičeli na té výslechové místnosti, trošku unikat třeba právě do literatury a odvíst ty myšlenky někam do jiného příběhu. To pomáhlo.
8: Posloucháte sérii Tématu Plus o únosech a věznění Čechů a Čechoslováků v zahraničí. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: S Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem hovoříme o jejich věznění na Kubě po návštěvě místních disidentů v roce 2001 i o tom, jak se k případu postavili nejvyšší představitelé našeho státu. Týden v České republice 20. ledna.
2: V polovině týdne přišla z Kuby nečekaná zpráva. Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou před soud. Tamní úřady označily oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. Poslanecká sněmovna se rozhodla vyslat na Kubu 6členou delegaci, kterou povede místopředsedkyně sněmovny sociální demokratka Petra Busková. V týmu vyjednavačů jsou kromě šarmantní Buskové zástupci všech 5 parlamentních stran.
0: Snahami dostat Ivana Pilipa a Jana Bubeníka z kubánského vězení tehdy žila celá republika. Během jediného měsíce vyšlo o jejich případu na 2500 novinových článků. Ozývaly se i hlasy, že nebýt Ivan Pilip známým politikem, takovou pozornost by jeho osud nejspíš nevzbudil. Vždyť v zahraničních věznicích tehdy byli i další čeští občané. Na tom bylo něco pravdy. Případ Pilipa a Bubeníka byl ale výjimečný nejen tím, kdo byli, ale také okolnostmi jejich cesty. Přijeli na Kubu podpořit tamní disidenty a právě to se stalo důvodem jejich zadržení. Vedle toho se objevovaly i různé nepodložené spekulace, které se snažily jejich motivace zpochybnit. Například, že skutečným cílem jejich cesty byl obchod se zinkovými doly nebo nákup koní. A Ivan Pilip vzpomíná v souvislosti se snahami svých kolegů dostat ho z kubánského vězení ještě na jednu zajímavou okolnost.
1: Pokud jde o tu aktivitu, tak ministerstvo zahraničí pracovalo velice dobře, si myslím, že dělalo, co mohlo. Pokusila se o lecos i skupina politiků dalších, ale bylo to složité, protože já jsem byl, nejen že jsem byl poslanec, ale já jsem byl jako opoziční poslanec a jeden z nejtvrdších kritiků vlády, která tehdy vládla, takže vlastně ty kroky musely být vůči někomu, kdo vlastně byl politicky vlastně nepřítelem té, nebo nepřítelem, to je silné slovo, soupeřem té vládní garnitury.
0: Příběh zadržení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka je pozoruhodný hned z několika důvodů. Ukazuje, jak snadno se může člověk v zemi s autoritářským režimem ocitnout ve vězení za něco, co je v demokratických státech zcela běžné, a že mu za to mohou hrozit i dlouhé roky za mřížemi. Zároveň je to zajímavý příběh diplomacie o tom, jak jednat s diktátorským režimem, který navíc odmítá komunikovat.
2: Tento týden jsme se dozvěděli, co vlastně Fidelu Castrovi tak moc vadí na Ivanu Pilipovi a Janu Bubeníkovi. Oba Češi, kteří po schůzce s kubánskými disidenty skončili v Havaně za mřížemi, jsou obviněni z přípravy povstání proti tamnímu komunistickému režimu. Vyšetřování potrvá minimálně 60 dní a pokud dojde k soudu, mohou se Pilip s Bubeníkem stát politickými vězni Ostrova svobody až na 10 let. Kubánský režim původně tvrdil, že se s námi začne bavit, až se za údajné kontrarevoluční aktivity Pilipa a Bubeníka omluvíme. Prezident Václav Havel, který si s totalitním režimem užil své, o tom ale nechce ani slyšet.
9: Já se nemám co omlouvat, ani Česká republika nemá žádný důvod k omluvě.
0: Zaznělo v pořadu Týden v České republice 27. ledna, tedy dva týdny po zatčení obou cestovatelů. Mohlo by se zdát, že případ zamrzne na hranici, kterou ani jedna strana nemíní překročit. A tou hranicí je omluva. Havana na ní trvá a Česká republika se omluvit nehodlá. Jenže krátce na to nastal zvrat.
10: Překvapivému kroku se odhodlal šéf Senátu Petr Pithart. Odletěl na Kubu, aby vyjednával o osudu údajných amerických agentů. Těmi režim Fidela Castra označil dva české občany, Ivana Pilipa a Jana Bubeníka.
11: Cílem mise je co možná uspíšit propuštění obou našich zadržovaných občanů. Jsem přesvědčen, že jednání určitě nebudou snadná. Jsem však pevně odhodlán hájit práva našich občanů, jakož i zájmy České republiky. Zároveň jsem však ochoten pozorně vyslechnout argumenty kubánské strany.
10: Řekl Petr Pithart těsně před odletem rozhlasové stanici BBC.
0: Do hry vstupuje další hrdina příběhu vězněných Čechů na Kubě. Předseda Senátu Petr Pithart, který se 29. ledna na Kubu vydal na základě osobního pozvání Fidela Castra. Jak je možné, že na rozdíl od jiných politiků dostal Petr Pithart takový prostor?
12: To bylo dáno tím, že já jsem se choval právě jako ten, kdo jede ty dva vysvobodit, a ne jako ten, který je přichází kárat za to, jaký mají režim. Ti naši státníci, moji kolegové, psali na Kubu protestní dopisy a láli Castrovi a Kubě. A já jsem napsal dopis, ve kterém nic takového nebylo. Naopak, vaše excelence, uvědomí si vaší obrovské autority, kterou máte v zemi, obracím se na vás. A takhle jsem to psal. A se mi tam vloudila větička, kterou jsem sama. Kdybych měl příležitost, tak bych vám na to, že ti dva nebyli agenti tajných služeb amerických, tak bych vám na to dal svoji ruku. No a to on se toho chytil a napsal mi dopis, ve kterém mě zvene, že si mám jet pro dva zadržené, ale prostě, že se mnou chce to projednat. No, takhle to bylo.
0: Petr Pithart na Kubu tedy vyrazil a čekal, až ho Fidel Castro přijme. A čekal. A čekal.
5: Potom, co Petr Pithart tam týden byl, tak vlastně se s náma potkal první den, byť vlastně separátně, pod dohledem. Pak tam přišel za týden a to byl vlastně velice smutný a říkal, kluci, já jsem vás zklamal, protože on mě Castro ještě nepřijal. A já budu muset prostě odjet, protože jako to už tady nemůžu čekat. A já jsem mu říkal, to bude dobrý, a v podstatě jsem říkal, ježišmarja, tak to máme teda pech. A Petr odjel a vlastně potom na cestě na letiště mu přehradili cestu a odvedl ke Castrovi.
0: Po 6 dnech 3. února se tedy Petr Pithart konečně dočkal a dostal příležitost, která měla rozhodnout o dalším osudu vězněných Čechů.
12: My jsme se bavili prostě, pošťuchovali jsme se, dráždili jsme se. Já jsem musel udržet rovnováhu toho rozhovoru. Když mluvil 3 minuty on, tak jsem pak 3 minuty mluvil já. A obráceně prostě, já jsem furt měl na vědomí, proč tam jsem. Aby ty dva pustili, že musím přijít na to, proč zrovna je dva tam drží a na základě toho potom nějak vyargumentovat. Já jsem mu tvrdil, že prostě nejsou agenti, že jsem jako disident zažil desítky takových návštěv, kdy přijížděli mladí lidé, idealisté, přiváželi nám literaturu, taky rozhodovací techniku, když bylo potřeba léky. A já jsem říkal, ale to přece nebyli žádní agenti, to byli prostě obětaví lidé, kteří riskovali jako tyhle ti dva, to nejsou žádní agenti. No, tak Castro věděl, že já to nevím určitě, jestli nejsou agenti. Já jsem zase věděl, že on to taky neví určitě, ale oni se jich potřebovali zbavit. Co tam s nima? A já jsem se vhodně nachomítl a tou jistou zdvořilostí jsem si ho získal.
0: Na návštěvu se obvykle nejezdí s prázdnou. Platí to i tehdy, když vás čeká jednání s diktátorem. Co tedy Petr Pithart Fidelu Castrovi přivezl?
12: Dárky se dávají nakonec, že jo? Jenomže po 3 hodinách pořád ještě nepřišla řeč na ty dva, tak jsem se rozhodl, že mu ten dárek jako nepřípadně dám teď, abych to pro Boha nějak vedl k tomu, kvůli čemu tam jsem. Tak jsem mu říkal, vím, že jste strávil mnoha léta ve vězení a slýchávám, že zpravidla političtí vězňové si udělají z chlebové díže figurky a nechají je stvrdnout a hrajou šachy. Tak já se vám taky přivez takové šachy. A teď jsem to vyndal a říkal jsem, ale to nejsou ze skla. A on říkal, no, já přece vím, co je český křišťál. Takže jo, takhle jsme špičkovali se a udělal mu to velikou radost teda, aspoň dělal, že. No, byla to intelektuální souboj velmi jemnými kordy, kterým jsme se nesměli jeden druhého zranit a dotknout se jeho nebo jeho země. No, nesměli jsme se vzájemně urazit. Bylo to prýma. Mohl bych to zkoušet i jinde. Netušil jsem, že mám tyhle ty schopnosti, no.
0: Po několika hodinách konečně zaznělo i to, kvůli čemu předseda Senátu přijel.
12: On potom říkal, ať už jsou pryč, užili si světové slávy dost. Ať už jsou ty kluci pryč. Já jsem říkal, ano, ano, ano. Konečně to řekl a dodal, ale nemyslete si, že vám je posadím do letadla. Já jsem říkal, no to mě v životě nenapadlo, to by bylo ukázalé a tak trochu kýčovité. No, to jsem rád, že to chápete. Takže já jsem přijel do Prahy v tom tunýlku na letišti. Tam byly desítky kamer na mě upřených a já jsem nemohl říct, pustí je, protože to byla dohoda.
2: Šéf Senátu Petr Pithart se kolem 21. hodiny vrátí ze své havanské mise. Až včera se mu podařilo sejít s kubánským prezidentem Fidelem Castrem. Na situaci Ivana Pilipa a Jana Bubeníka to však nic nezměnilo, informuje Helena Šulcová.
13: Jednání Petra Pitharta s Fidelem Castrem trvalo 6 hodin. Šéf českého senátu měl z rozhovoru dobrý pocit a doufá, že přispěje k propuštění Pilipa s Bubeníkem.
14: Já to pevně věřím, ale to je asi všechno, co vám mohu říci, protože prosím pěkně, abychom měli všichni na mysli právě ty dva, kteří jsou dosud ve Vilemaristě a abychom jaksi trochu krotili svoji zvědavost.
12: Já jsem musel dělat, že na něj nevíme žádný nátlak. to bylo neobyčejně nepříjemné, to setkání s těmi novináři. Oni čekali, že za mnou přijdou ti dva, anebo když nepřišli, takže já řeknu, kdy budou puštěni. A to byla tichá dohoda, že já to neřeknu. Aby nevznikl dojem, že tlak na Kastra způsobil, že je pustili.
5: Potom nám dali vlastně poprvé šanci, asi to bylo 21. den, mám pocit, co jsme byli zavřený, tak nám dali šanci se potkat s Ivanem a řekli, že máme jednu šanci na to napsat omluvný dopis kubánskému lidu.
7: Že mají právo si jako mít svoje zákony a vyžadovat je. Propagandistická věc v podstatě, takže jsme nad tím sice jako přemýšleli, ale na druhou stranu takový papír podepsaný pod nátlakem vězení, tak se nám stala jako vlastně bezcenný, že byla to otázka jenom propagandistické hry a tím to vlastně skončilo, že?
5: Tak
7: jako
5: oni nás odvezli nás na ministerstvo zahraničí, vrátili nám naše civilní oblečení, oholili nás, jo, a tam najednou byl minister zahraničí, který přečet ten dopis a bylo tam 6 velvyslanců z Evropy, 6 z Latinské Ameriky, kteří se nás mohli zeptat, jak se o nás tam jako pečují, tak my jsme řekli, že dobře. Tak vlastně jsme se odebrali do salonku na to ministerstvo zahraničních věcí, dali nám tam kubánský kafe, dokonce nám nabídli doutník a čekali jsme, co se bude dít a řekli, nastupte do auta. A my jsme nevěděli kam a řekli, že nás odvezou na letiště a přesto, že jsme měli letenky zpátky přes Spojené státy, tak nás posadili na letadlo do Madridu, ale já musím, že bych klidně plaval.
15: Úterý ve 3 hodiny ráno se zrodila nečekaná informace. Poslanec Ivan Pilip a někdejší studentský vůdce Jan Bubeník jsou na svobodě. Po 25 dnech strávený v havanské věznici Villa Marista byli propuštěni a okamžitě nasedli do letadla směřujícího domů.
0: To bylo 6. února 2001. A jak zachytil rozhlasový mikrofon jejich první slova po návratu? Ivan Pilip.
16: Počítali jsme s tím, i moje žena a někteří blízcí spolupracovníci byli upozorněni, že se může stát, že můžeme být začleněni policií. Počítali jsme však s tím, že to bude maximálně na několik dní a velmi jsme doufali, že to je varianta, která se nenaplní.
0: A Jan Bubeník.
17: Já si osobně přivážím poznatek toho, že nikde na světě se nedostane lidských práv bez určitých obětí a strašlivě si vážím těch lidí, kteří se tomu věnují celý život na Kubě, s touto realitou nakládají a jsou jí dotčeni každý den.
0: O 25 let později mi popsal Jan Bubeník své dojmy z propuštění i v rozhlasovém studiu.
5: Potom bylo hrozně zajímavé, když jsme se dostali ven, kdo všechno vlastně vyjadřoval nám podporu po celém světě. Vím, že prostě lidé, já nevím, z katolické církve, od prezidenta Havla, řada lidí prostě zkoušela svoje kontakty a bylo to úplně úžasné, kolik jako solidarity s tím, kolik lidí se pokoušeli něco pro nás dělat, ale myslím si, že bez té osobní angažovanosti a bez osobního vlastně politického rizika Petra Pitharta bychom tam mohli trávit daleko delší čas.
0: I když vlna solidarity byla obrovská, ať už je z nejvyšších politických kruhů, tak i mezi obyčejnými lidmi, zaznívaly a dokonce stále zaznívají i hlasy opačné.
7: A mě dodneška v diskusích na sítích takový ty lidi z toho světa extrémistů, radikálů, proruských skupin, antidemokratických bloků, tak vypíšou, měl jsi zůstat na Kubě, škoda, že tě tam nezavřeli. A do dneška, 25 let poté, je to pro ně červený hadr. A to je taky strašně jako vypovídající o celém tom příběhu.
0: I s tím musí počítat lidé, kteří se rozhodnou jednat v podobných situacích. Ať jsou jejich pohnutky jakkoliv ušlechtilé, vždycky se najde někdo, kdo je spochybní. Vedle různých nepodložených spekulací zazněla ale i jedna věcná námitka, která si zaslouží pozornost i dnes. Nemohli Ivan Pilip a Jan Bubeník svým, byť dobře míněným jednáním, ohrozit právě ty, za nimiž na Kubu přijeli, tedy tamní disidenty?
7: Pro ty lidi to byla nějaká možnost, jak si slyšet o tom, co se děje ve světě, cítit nějakou solidaritu a podporu. Co my jsme dělali třeba bylo, že jsme dělali takový jakoby bytový semináře o tom, jak vlastně ty transformace probíhaly, protože oni tam samozřejmě neměli žádné detailní informace o změnách ve střední a východní Evropě po roce 90, tam poslouchali oficiální propagandu. Takže já myslím, že tahle ta kritika byla neoprávněná, pro ty lidi to bylo pozitivní. No a že ten program jakože občas při něm někoho zatkli nebo vyhostili, no tak bylo. Mimochodem mezi vyhoštěnými byl třeba Karel Schwarzenberg, který tam přijel v rámci podobné mise a dopadl tedy o něco lépe, protože byl otočen hned na letiště a poslán zpátky stejným letadlem.
0: Co ta publicita, kterou ten případ měl, byla spíš pozitivní, nebo to bylo zas to riziko, které mohlo přinést nějaký vztek režimu vůči těm disidentům?
1: Ne, disidenty to vůbec neovlivnilo, to se týkalo nás tady, ale ty disidenti byli nějakým způsobem perzekuováni tím režimem a jestli za nimi někdo přijel nebo nepřijel. To mimochodem bylo vidět i na tom, že ten zatčený toho to nějak jako zvlášť nevyděsilo, že se s náma sešel. On prostě věděl, že je pod dohledem a že ten režim, když bude chtít, takže ho zavře a že tu záminku si vždycky najde.
0: Oba pánové měli za sebou zkušenost, na jakou se nezapomíná, a řekla bych, že člověk právě netouží potom si ji zopakovat. Zajímalo mě proto, zda se i v dalších letech raději podobným rizikům vyhýbali, či nikoliv.
5: Já v tuhletu chvíli se 4 dětma podnikám daleko míň takovýchhle věcí. Jsem stále napojen na organizace, které podporují disidenty a lidská práva, ale další výlety jsem už neabsolvoval.
0: Za to Ivan Pilip, který mimo jiné působí jako ředitel mezinárodních vztahů nadace Kasla, zaměřené na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky, má cestování do rizikových zemí přímo v popisu práce.
1: Nemyslím si, že někam jet je samo o sobě riziko. Já jsem v rámci té činnosti naší nadace byl v mnoha zemích, kde to bylo problematické. V Ekvadoru za prezidenta Koreje, kde taky nebyla zrovna demokracie, v Bolívii jsem navštěvoval tamní v době ještě Evo Moralese opozičníky, který byli hlídány policií, tak jsem jako taky byl nervózní, jsem šel do domu, kde předtím stál policejní vůz, ale oni říkali, ne, ty jsou tady kvůli němu, ty tady nejsou kvůli tobě. V Nikaraguji mě jednou málem vyhostili, protože jsem tam byl v kontaktu s tou místní opozicí a tehdy tam byly velké perzekuce po roce 2018 a už mě zastavili na letišti a ptávali se mě, co tam jedu dělat, a tam to teda naštěstí dopadlo tak, že mi řekli, že tedy beru moji historku, že tam jedu za obchodem, ale že pokud se s někým setkám, takže mě okamžitě vyhostí, teda tady rozvíjeli, že ono vyhostí, ale takže tomu nedošlo, protože schůzky jsem, teda část jsem ji zrušil a ty dvě, které jsem nechal, tak ta jsme jich udělali opravdu hodně konspiračně, ale myslím si, že zkrátka určité riziko, když člověk chce ovlivnit ty věci na světě, nějak. No, tak nějaké riziko jako se nese, tak jako i když člověk zaujme tady nějaký občanský postoj, no tak ho to třeba může něco stát, třeba nějaké sympatie, třeba nějaký pracovní postup, třeba nějaké vytvoření si nepřátel, ale tak já myslím, že pocit svobody a toho, že ji podporujeme i jinde kolem nás, za to stojí.
0: A je nějaká rada opravdu pro lidi, kteří skutečně chtějí aktivně někam vyrazit po těch vašich mnoha zkušenostech? Je třeba něco, na co si opravdu dát pozor? Zkrátka, co je lepší nedělat nebo mít u sebe? Cokoliv, třeba máte tipy.
7: Myslím, že když člověk do nějaké takové země jede, která není demokratická, takže obecně, kdyby tam nejel za těmito programy, tak je dobré vzít v úvahu, že skutečně tam hodnota lidského života nebo svobody jako je nulová, že tam je zájem jenom té vládnoucí vrstvy. Takže je nutné tohle vzít v úvahu, že tohle nebezpečí může být, ale je v různých zemích různé a určitě každý, kdo by něco takového dělal, tak jede v rámci programu nějaké instituce, která vesměs ta rizika zná, je schopná je nacenit. Samozřejmě, ale nelze odhadnout všechno, pak se to může zvrhnout leciak a můžou se stát různé věci, které jsou i vážnější, ale přesto by to nemělo lidi, kteří takto působit chtějí, odrazovat od toho, aby nějakou míru solidarity a podpory jiným vyjádřili.
0: A Jan Bubeník k jeho slovům dodává.
5: Pomáhat má smysl, já souhlasím s Havlem, že lidská práva jsou univerzální hodnota a kvalita a myslím si, že my máme pomáhat vyvážet tu naději na to, že někdy můžou mít důstojný život. To byla moje motivace, proč jsem jezdil do Zimbabwe, proč jsem jezdil do Jižní Afriky, pomoct vlastně ten režim z apartheidu, z jiného typu totality dostat do nějaký plurality demokracie. A myslím si, že lidi můžou pomáhat různými způsoby, každý tak, jak na co si troufá a na co má. Někdo může posílat peníze přes nadace anebo neziskový organizace, může posílat peníze přes Člověka v tísni. Když chcete, tak můžete být dobrovolníkem, můžete, když máte jazykový nebo jiný vybavení, tam jít třeba pomáhat, nebo nějakým způsobem se zapojit i třeba tím, že podepíšete nějakou petici, anebo že prostě budete apelovat i na svoji vládu, tak aby prostě se angažovala v tom, že třeba Česká republika právě byla zpravodajem o stavu lidských práv, nebo spíš absence těch lidských práv na Kubě v OSN, čili každý může nějakým občanským postojem k tomu přispět.
0: Ivan Filip a Jan Bubeník se vrátili domů. Česká diplomacie v čele s Petrem Pithartem dokázala vyjednat jejich propuštění a Fidel Castro měl možnost spor uzavřít, aniž by před světem ztratil tvář. Jediným skutečným poraženým tak zůstává samotná Kuba. Dnes už jí sice nevládne žádný Castro, komunistická strana si však moc pořád pevně drží a země se propadá do stále hlubší hospodářské a společenské krize.
1: Co mě mrzí, že když jsme odcházeli, tak jsme si říkali, za 5 let jsme tady zpátky, bude to úplně jiná Kuba. Je to 25 let a ta Kuba je úplně stejná, ještě horší možná, takže to je ta odvrácená stránka věci, snad se to brzy změní.
0: Případy Čechů vězněných v zahraničí z politických důvodů jsou ojedinělé. Podle Pavla Peška, ředitele konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jsou ale v zahraničí ročně zadrženy desítky nebo i nižší stovky českých občanů. Nejčastěji z důvodů, za které by byly trestně postižitelní i u nás.
18: Kategorie těch opravdu nejvážnějších zločinů, jako vraždy nebo drogová trestná činnost. Tam hovoříme asi opravdu o jednotkách případů. Mezi ty nejběžnější důvody zadržení jsou standardní taková ta běžná kriminalita, jako například různé krádeže v obchodech, či nějaké výtržnictví, či třeba popíjení alkoholu na veřejnosti, tam, kde je to jako kdyby zakázáno. Prostě taková ta nejběžnější kriminalita, která je samozřejmě z logiky věci i nejčastější.
0: Ať už se ve vězení člověk ocitne z jakékoliv příčiny, je určitě dobré vědět, na co má nárok ze strany Českého zastupitelského úřadu.
18: Od Českého zastupitelského úřadu může minimálně čekat tu základní konzulární asistenci. Občané v první řadě musí požádat. Když nepožádají o asistenci, tak fakticky ani ten stát, který je zadržel, ta policie, která je zadržela, tak podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích nemusí a neměla by zastupitelský úřad informovat. Ale pokud ten občan v tom vězení nebo v té zadržovací vazbě projeví zájem o pomoc a o informování zastupitelského úřadu, tak by ten stát měl zastupitelský úřad informovat. A na revanš zastupitelský úřad by měl poskytnout tu asistenci ve smyslu například zajištění nějaké právní pomoci nebo respektive prověření, že ten stát toho právníka alespoň ex offo poskytl, popřípadě zajistit nějakého soukromého právníka, ale nikoli za prostředky zastupitelského úřadu nebo českého státu, ale třeba za prostředky právě toho zadrženého nebo jeho rodiny, příbuzných, známých.
0: A pokud se Čech dostane v zahraničí opravdu do vězení už, má na něco nárok? Může si jako občan České republiky činit nějaké nároky?
18: Má nárok na to, aby s ním bylo zacházeno stejně jako s ostatními vězni. Čili ne tak, jak by s ním bylo zacházeno v české věznici, ale tak, jak je standard v té věznici, ve které sedí. Takže je logické, že prostě ty standardy se liší. A úkolem České ambasády nebo Českého zastupitelského úřadu je, aby dohlížel na to, že ty podmínky jsou stejné, jako mají všichni ostatní vězni, že ty podmínky nejsou horší, že v případě, že ten občan třeba trpí nějakými zdravotními problémy, že je mu zajištěna adekvátně opět místně obvyklá lékařská pomoc a také samozřejmě, že má zajištěného právníka. A zároveň by bylo dobré také dohlížet na to, aby ten člověk měl zajištěného i tlumočníka. V praxi by ta země měla toho tlumočníka zajistit. Ale mnohdy prostě ta praxe nebo ta realita je taková, že kdybychom trpně čekali, až ta třetí země zajistí tlumočníka, tak ten člověk se soudního procesu například vůbec nedočká. Protože buď je ten přístup laxní, anebo prostě ten tlumočník do češtiny v té zemi objektivně není. A proto flexibilně na ad hoc bázi samozřejmě ambasáda může pomoci s tlumočením, že třeba pošle konzula, pošle pracovníka zastupitelského úřadu, který vládne oběma jazyky, nebo třeba vládne aspoň angličtinou a tím místním jazykem, prostě když ten český občan prostě třeba mluví anglicky, tak aby nějakým způsobem se ta procedura pohnula kupředu a to vyřešení se přiblížilo. Takže pokud byste se mě zeptala na tlumočení, standardně to povinností není, ale v praxi i v zájmu toho českého občana ten zastupitelský úřad ty neoficiálně tlumočnické služby poskytuje, byť samozřejmě ten člověk na tom zastupitelském úřadě není oficiálním soudním tlumočníkem.
0: A co třeba kauce?
18: Kauce určitě neplatíme, nehradíme jako český stát. Co můžeme zprostředkovat je samozřejmě převod těch peněz, například třeba od rodiny, od manžele, manželky, nebo od nějakých prostě osob v České republice, které by ty peníze nebo ty finanční prostředky zajistily a my pak můžeme zajistit třeba ten transfer nebo poradit, jakým způsobem co nejrychleji prostě provést ten transfer finančních prostředků na ten příslušný účet pro účely té kauce.
0: A slovy Pavla Peška z konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí uzavíráme dnešní druhý díl série Unesení, uvěznění, zajatí, příběhy Čechů zadržených v zahraničí. V příštím dílu se opět vrátíme k únosům. Dívky v Pákistánu, novináři v Iráku či pozorovatel OSN v Gruzii. Za jakých okolností se člověk může stát obětí únosu a jak z něho ven? Uslyšíte ve třetím dílu Tématu Plus. Ten dnešní připravili dramaturgyně Lucie Korcová, o zvuk pečovala Lenka Čurdová, rešerže vypracovala Marcela Obrazová, archivní zvuky vybíral Ondřej Franta. Loučí se a u dalších dílů naslyšenou se těší autorka pořadu Naďa Reviláková.
8: Co všechno mohou zažít Češi v zahraničí? To si můžete poslechnout také v literárním magazínu Ex Libris v úterý po 8 hodině večer. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: V komunálních volbách se ze strany nejvíc dařilo lidovcům. Nejvýraznější úspěch zaznamenal lidovecký hejtman Jan Grolich, který bude senátorem. Mezinárodní letiště v Saúdském Riádu je po včerejším raketovém útoku mimo provoz. Zemřelo nejméně 12 lidí. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. Na dálnici D10 na 6,5 kilometru směrem do Prahy pozor na překážku. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost. Místy přeháňky na horách i sněhové. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Je neděle 11. října. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: V Brně poprvé vyhráli komunální volby lidovci a starostové. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Podrobnosti o koaličním vyjednávání má reportér Tomáš Kremr.
20: A Jakub Hruška chce do široké koalice přizvat ještě opoziční Zelené, Piráty a nové uskupení Zalužánky. Už v noci zástupci všech těchto subjektů společně oznámili, že se dnes odpoledne na stejném půdorysu znovu potkají a koalici zkusí sestavit. Pokud se domluví, získají 44 z 55 zastupitelských křesel. Zbylých 11 obsadí hnutí ANO, které ve volbách skončilo třetí. Nikdo s ním ale v Brně teď vládnout nechce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
19: Povolební vyjednávání má začít odpoledne v Praze. Nejvíc mandátů do zastupitelstva hlavního města získalo hnutí STAN. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Primátorem by se mohl stát lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
21: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
19: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Plzni, Karlových Varech, Olomouci, Pardubicích, Zlíně a Ostravě. Povolební vyjednávání už zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vareš. Ten se chce sejít s uskupením Starostové pro Ostravu.
22: Variant dneska tam je celá řada. Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Předběžně jsem se všem bavil, že začneme vyjednávat pondělí, to znamená pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
19: Dohodnutá je už koalice v Havířově, kde primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO. Měnit se naopak bude primátor v Ústí nad Labem. Tam hnutí ANO neuspělo a vládnout tam může uskupení Jedno Ústí, které má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu a koalice tak s nikým skládat nebude. Detaily přidá reportérka Gabriela Hautfoglová.
23: Jedno Ústí je složené z Proústí, Ústeckého fóra občanů, TOP 09, Zelených, Pirátů, Našeho Čestka a Starostů. Primátorem pravděpodobně bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Ústí nad Labem má i 4 městské obvody, většinu Jedno Ústí získalo ve dvou z nich a s nikým se tam spojovat nebude. Naopak jednání o koalici začnou po víkendu na Severní terase a v Neštěmicích volby opět vyhrálo hnutí Vaše Ústí, byť má těsnou menšinu. Starostka Iveta Tomková začne jednání o koalici v týdnu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
19: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
3: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
19: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a sobotu.
4: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
6: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
4: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní stran.
4: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
19: Nejméně 12 lidí zabil raketový útok na mezinárodní letiště v Saúdském Riádu. Zraněných je víc než 300 a někteří z nich jsou v kritickém stavu. Letiště zůstává mimo provoz. Saudové z útoku obvinili husijské povstalce z Jemenu.
24: Raketa podle agentury AP dopadla k terminálům pro vnitrostátní lety v sobotu odpoledne. Na letišti se ozval hlasitý výbuch. Mezi mrtvými jsou saudští občané, ale taky cizinci. Saudský úřad pro civilní letectví potvrdil smrt lidí například ze Spojených států, Jordánska, Palestiny nebo Egypta. Jde o nejfatálnější útok v Saudské Arábii za posledních 10 let a taky o výraznou eskalaci v bojích mezi jemenskými husí napojenými na Irán a jemenskou vládou, kterou podporuje koalice vedená Saudskou Arábií. Úder na riádské letiště mluvčí koalice označil za válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
19: Večer skončí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Největší zájem měli zahraniční novináři a čtenáři o spisovatelky Radku Denemarkovou, Kateřinu Tučkovou nebo Jaroslava Rudiše. Podle něj byla letošní účast na veletrhu pro Česko velkým úspěchem.
25: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou a já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
19: S českými spisovateli na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem natáčeli rozhovory taky naši moderátoři Jan Pokorný a Libor Bouček. Rozhovory uslyšíte postupně v příštím týdnu vždy po 9. hodině.
26: Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Gadfri a jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
27: Je to tak specifický, že jak říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
26: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Arukariase. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut. Radiožurnály odvysílá živě, stejně jako Radiožurnál Sport. Tam v pořadu s mikrofonem za sportem si budete moct poslechnout také o průběhu všech 7 zápasů 10. kola hokejové Tip Sport Extraligy a 3 utkání fotbalové šance ligy.
2: Překážka na D10 u Svémyslic a omezení na pražském okruhu v tunelech. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometrů stojí porouchané vozidlo, kolem se projíždí plynule. Na pražském okruhu odklízejí v tunelech dopravní značení po víkendové údržbě a během chvíle se bude projíždět bez omezení, zatím počítejte s kratšími kolonami z obou stran. A v Praze trvají omezení v Cínovecké směrem do centra. Tam u sjezdu na Střížkov se projíždí pouze jedním pruhem, tvoří se kolona. Popojíždí se také v Novopatské směrem na Letňany. Tam se u sjezdu na Čakovice projíždí také jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Prosek je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, hlavně v Čechách místy přeháňky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později začnou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty dnes 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě místy až 18 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 5 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
10: Brno má novovládnoucí koalici, co plánuje prosazovat budoucí primátor. Jak předsednictvo hnutí STAN hodnotí výsledek voleb a co doporučuje vyjednavačům v Praze a co ukázaly hlasy voličů o slabinách vládních stran? Všichni kromě ANO. Široká koalice v čele s KDU-ČSL a starosty se shoduje na podobě vedení Brna. O složení nového zastupitelstva rozhodlo v největším moravském městě svými hlasy přes 44% voliček a voličů. Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL se STAN před ODS s TOP 09. ANO skončí v opozici. Nová koalice do svého čela na post primátora navrhuje Jakuba Hrušku z KDU-ČSL, který je teď s námi ve vysílání. Dobré poledne.
11: Krásné dobré dopoledne.
10: Dnes mají pokračovat koaliční jednání. Jaké kroky tedy plánujete?
11: Tak jak jsme avizovali včera večer, chceme s kolegy pokračovat v jednání a hledat shodu jak na programu, tak i na složení rady, které má, tak jak jsme avizovali, korespondovat s výsledky voleb.
10: A co jsou prioritní oblasti a agenda pro KDU-ČSL? Jak se to propíše do rozdělení gescí?
11: My jsme ty naše priority avizovali a taky jsme avizovali, že máme na všechny ty věci, které jsou pro Brno důležité, odborníky a pro nás není tak důležité, aby ty jednotlivé gesce byly přímo pod námi. My chceme společně s kolegy najít takové řešení, které povede k tomu, že každý ten klub na tu danou věc dominuje někoho, kdo skutečně odvede tu práci a s tímhle jdeme do toho jednání a očekáváme to stejné od kolegů.
10: A můžete ty priority připomenout?
11: Určitě, tak za nás je to především ta změna té kultury a té komunikace, ale co se týče těch velkých témat, tak je to doprava, bydlení, přednádražní prostor.
10: Co ukázalo první jednání, jak složitá podle vás bude spolupráce v té široké koalici?
11: Já vnímám zatím velkou chuť pracovat pro město a ta jednání jsou teprve na začátku, takže samozřejmě nechci předbíhat, ale musím říct, že vnímám opravdu takovou touhu po té změně a touhu potom vést tohle město společnými silami a mám z toho radost a chci za to kolegům poděkovat.
10: A v čem je teď jasná programová shoda?
11: Tak já myslím, že už před těmi volbami z těch diskuzí a z těch volebních programů bylo zřejmé, že těch témat, ve kterých se shodujeme, je určitě více než těch, které se nezhodujeme. Já myslím, že co se týče třeba výstavby těch nových bytů, opravy těch stávajících, tak tam byla shoda úplně napříč politickým spektrem, dokonce i mezi těmi, kteří se do zastupitelstva nedostali. A samozřejmě i některé věci z stran dopravy a určitě ten přednádražní prostor je něco, co opakovali všichni velice správně a jednotně.
10: Díky čemu myslíte, že jste se tak rychle dokázali dohodnout?
11: Tak já bych nevnímal, že jsme se už dohodli nějak finálně, ale je to ve smyslu toho, že jsme se dohodli, že budeme společně postupovat, abychom se dohodli. A myslím si, že to prostě ta chuť, tak jak jsem říkal, ta chuť pracovat pro tohleto město a vést ho tím novým směrem blíž lidem.
10: A kde by mohl případně být nějaký zádrhel?
11: Já pevně doufám, že Zádrhel nebude, a když bude, tak ho budeme s kolegy řešit a hledat to řešení. Zatím ty Zádrhely nevnímám.
10: A jak očekáváte, že by mohla vypadat spolupráce s hnutím ANO, které skončilo v opozici, nebo zdá se, že to tak dopadne? Jste teď v kontaktu?
11: Přiznám se, že mě překvapilo, že v kontaktu nejsme. Očekával jsem minimálně nějakou SMS-ku se zhodnocením toho výsledku, ale my jsme samozřejmě připraveni hnutí ANO nabídnout pozici předsedy kontrolního výboru. A jednat s nimi samozřejmě o nějakých dalších věcech typu účasti v komisích, tak jak je to běžné v nějaké, řekněme, slušné společnosti zastupitelstev.
10: Jak hodnotíte celkový výsledek lidovců v komunálních a senátních volbách? Uspěl Jan Grolich a dva senátoři mají šanci ve druhém kole?
11: Já si myslím, že se ukázalo především, že to spojení lidovců a starostů, tak jak u nás v Brně, tak i na dalších obcích, skutečně funguje a že lidé chtějí změnu, a myslím si, že vypsali jakési vysvědčení vládnoucí koalici.
10: No a kdy čekáte, že bude v Brně tedy definitivně jasno?
11: Přiznám se, rád bych vám to odpověděl, ale neznám tu odpověď, tak nebudu vymýšlet jakoukoliv odpověď, zkrátka nevím, ale doufám, že co nejdříve, protože chceme společně skutečně nastartovat tu novou éru co nejdříve.
10: Jakub Hruška, navržený na post primátora Brna z KDU-ČSL, děkuju, nashledanou.
11: Já děkuju, hezký den.
10: Komunální volby v Praze vyhrál STAN, získal 17 mandátů zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu, tedy ODS TOP 09, také se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů. Lídr Spolu Tomáš Portlík z ODS řekl, že ačkoliv mají obě seskupení stejný počet mandátů, vítězem v hlavním městě je STAN, a tudíž má právo určit si primátora. Ve spojení jsme teď s místopředsedkyní Starostů a nezávislých poslankyní Michalou Šebelovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
10: Je tedy jasné, že příštím primátorem bude nejspíš Petr Hlaváček?
5: Tak Petr Hlaváček a jeho tým starostů je opravdu vítězem voleb v Praze. Jsem ráda, že to takto jasně deklaruje i lídr Spolu Tomáš Portlík. A já si moc přeju, aby byl Petr Hlaváček primátorem. Myslím, že k tomu směřuje všechno. Pražané rozhodli o tom, že chtějí, aby Prahu vedl Petr Hlaváček, který opravdu je člověkem, který jehož řemeslem je rozvoj Prahy, který to dělá poctivě, dělá to s péčí. Myslím si, že by byl velmi dobrým primátorem Prahy.
10: No, možná tušíte, kam mířím. Podle kuloárních informací prý zvažuje, že funkci přenechá jinému kandidátovi STAN. Co je na tom pravdy?
5: Nemyslím si, já jsem teď tady v posledních hodinách s Petrem Hlaváčkem nemluvila, ono se v těch kuloárech toho řekne hodně. Slyšela jsem jej včera na tiskové konferenci, kde tu otázku dostal, a on tak jako s úsměvem odvětil, že si tu funkci toho primátora oblíbil. Já myslím, že on je přesně člověk, který neprahne po té funkci. On, jeho cílem, když se do té politiky stál, nebylo získat to křeslo. Jeho cílem bylo připravit metropolitní plán, který opravdu postupně dostane Prahu mezi moderní evropské metropole. Na tom pracoval 8 let, to se mu podařilo, metropolitní plán spatřil světlo světa, to jeho poctivé řemeslo občané Pražané ocenili, dostal opravdu největší počet preferenčních hlasů a myslím si, že postupně pochopil, že je důležité pro to, aby mohl v tom pokračovat i nadále, aby byl primátorem.
10: Jak se tedy rýsuje jednání o příští možné koalici na pražském magistrátu?
5: Tak on deklaroval už včera, Petr Hlaváček, že jako první bude jednat se zástupci koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09, a vlastně jednat bude také s Prahou sobě, s Piráty. Jeho cílem je najít takovou koalici, která opravdu zaručí kvalitní a dobrý rozvoj Prahy směrem k tomu modernímu velkoměstu. Určitě je to člověk dohod, bude se snažit o co nejlepší řešení pro Prahu a pro Pražany.
10: A připouštíte, že by mohla pokračovat spolupráce jenom STAN a Spolu, ačkoliv by taková koalice měla křehkou většinu 34 hlasů?
5: Myslím si, že to je předčasné takto hodnotit. Znovu zopakuji, že cílem Petra Hlaváčka je najít co nejstabilnější koalici. On to včera jasně deklaroval. Pro něho je důležité nejprve programová shoda. Jsou pro něj tři takové klíčové věci. otázka Pražské filharmonie, otázka rozvoje bydlení, dostupnosti škol, metro D, to jsou všechno jako klíčové věci a bude samozřejmě záviset na těch vyjednáváních, ale věřím, že udělá všechno pro to, aby ta koalice v Praze byla stabilní a zejména prospěšná pro občany, kteří žijí v Praze, pro Pražany, ale v podstatě Praha je město, které má vliv na celou republiku, celá řada lidí do ní dojíždí, takže vlastně dobrý rozvoj Prahy přinese pozitivní zprávu všem, nebo budou z toho benefitovat všichni občané České republiky.
10: Rozumím tomu, co říkáte, ale programově asi má nejspíš nejblíž právě Stan a Spolu. A zase tam jsem se na to, protože Tomáš Portlík se nechal slyšet, že případné spolupráci s Piráty by se ODS ráda vyhnula. Jaký je tady postoj vašeho hnutí?
5: Já znova zopakuju, Petr Hlaváček vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO, bude jednat jak se zástupci koalice Spolu, tak s Piráty, tak s Prahou sobě a bude se snažit vyjednat takové řešení, které nejstabilní prostě bude

0: Dva naši senátoři uspěli hned v prvním kole a všichni ostatní, všech těch 12 kandidátů se dostalo do druhého kola, což nám dává velkou naději na to, abychom uspěli v to, co jsme si vytkli jako cíl, aby jsme v Senátu udrželi tu nepopulistickou demokratickou většinu, protože to je velmi důležité pro budoucnost České republiky, ale tady je strašně důležité, protože je to taková jako velký úspěch v poločase, ale to druhé kolo senátních voleb bude ještě za týden. Ukázalo se třeba v obvodu Žďár nad Sázovou, že rozdíl mezi tím, kdo postoupil do druhého kola, byl jeden jediný hlas. Takže se ukazuje, že opravdu každý hlas se počítá a o to důležitější bude, aby naši podporovatelé, voliči, aby lidé, kterým závisí na demokracii v České republice, aby prostě přišli i za týden k tomu druhému kolu senátních voleb.
1: My jsme teď mluvili s budoucím primátorem Brna, tam zvítězili Starostové společně s Lidovci. Je to podle vás vzkaz i pro celostátní politiku, třeba pro příští volby do poslanecké sněmovny za 3 roky?
0: Víte co, my jako Starostové bereme ten výsledek, který opravdu je velmi nadějný, jak teda těch senátních voleb, tak těch voleb v těch městech, s velkou pokorou, dává nám to určitou naději, ale myslím si, že nesmíme usnout na vavřínech, protože co je opravdu cílem, tak je pokračovat v tom, abychom přesvědčovali lidi, že naše práce v těch městech a obcích i na celostátní úrovni může přinést vizi, novou vizi pro Českou republiku a naším cílem je opravdu v dalších parlamentních volbách porazit Andreje Babiše a jako Starostové naší ambicí je být vítězem těch voleb a proto uděláme všechno, budeme dále jezdit do našich měst, obcí, mluvit s lidmi, navrhovat řešení v poslanecké sněmovně, podávat pozměňovací návrhy, navrhovat lepší varianty a přesvědčovat lidi, že opravdu s Andrejem Babišem jim lépe nebude, ale proto jim musíme nabídnout lepší vizi do budoucna.
1: To byla poslankyně Michaela Šebilová, místopředsedkyně Hnutí STAN. Děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
1: Nejvíce zastupitelů získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL, druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na 4. pozici opět figurovalo hnutí ANO, každá ze 40 stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09. S námi je ve vysílání profesor Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Obecní volby ovládly jako obvykle nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Počet nestraníků mezi obecními zastupiteli se letos zvýšilo téměř 2000. Co z toho podle vás plyne? Tradiční strany ztrácejí na významu?
2: Ne, že by ztrácejí na významu, ale rozhodně ztrácejí na významu nejenom tradiční strany, všechny strany. To je těžko říct, co je tradiční a co je netradiční strana mimochodem, ale ztrácejí na významu v té komunální politice, zejména v menších obcích. Platí pravidlo, že čím menší obec, tím menší šance, že by tam fungovala nějaká klasická stranická politika nebo nějaká klasická stranická kandidátka. A jak jsme viděli na příkladech některých větších měst, tak už se pomaličku tady ten fenomén začíná přesouvat i na tu rovinu. Jinými slovy řečeno, strany nejsou prostě schopny budovat dostatečně silné základy na té komunální úrovni.
1: Komunální volby podle premiéra Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Úspěšné byly pro ANO prý i senátní volby. Před pár okamžiky komentoval neúspěch kandidátky za ANO do Senátu Petry Absolonové v obvodě Vyškov místopředseda hnutí Karel Havlíček na CNN Prima News.
3: Navzdory tomu, že pan Grolik zvítězil a zvítězil samozřejmě velkým rozdílem, tak jsme chtěli ukázat, že Senát by si možná zasloužil někoho, kdo má za sebou větší profesní zkušenost, člověk, který typu paní Absolonové zachraňuje životy, člověk, který dělá prevenci, se možná hodí do Senátu více než dobře marketingově leděný člověk, ale zatím s relativně krátkou politickou kariérou. Podle mého názoru je pan Grolich spíše kandidát do parlamentu.
1: Je taková interpretace výsledků pro voliče srozumitelná a je přijatelná?
2: Ne, to je úplný nesmysl, to je prostě pláč nad rozlitým mlékem, nic takového není pravda, že by byla paní Absolonová lepší pro senátní politiku než člověk, který vykonával funkci hejtmana, takhle se to vůbec nedá srovnávat a je to prostě nějaká damage control, snaha o damage control ze strany hnutí ANO.
1: A jak hodnotíte úspěch předsedy Lidovců, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který tedy je mezi těmi, kdo byli do horní komory zvoleni rovnou?
2: Je to jeho osobní úspěch, je to úspěch očekávaný. Já jsem si osobně taky myslel, že to dá prostě už v prvním kole.

0: Jestli to něco znamená pro KDU ČSL, obecně tady bych byl daleko opatrnější, protože pořád se bavíme o Senátu, který není úplně důležitý z hlediska profilování nějakých celonárodních lídrů a pořád se bavíme prostě o jednom volebním úspěchu. Já bych pro kontrast uvedl, že vlastně KDU ČSL nijak neroste v těch celostátních preferencích, takže asi bych být lidovcem, měl z toho radost, ale byl bych opatrně vyvozovat z toho nějakou změnu trendu.
1: No, prakticky všechny strany ztrácí oproti předchozímu období mandáty, včetně KDU ČSL. Od 90. let postupně mandáty ztrácí v řádu stovek za 4 roky. Jaké to má vysvětlení?
0: No, vysvětlení to má jednak v tom, že opravdu Česká republika je rozdrobena do obrovského množství poměrně malých obcí a tam samozřejmě, tak jak jsme říkali, ta stranická politika nedosáhne. Taky samozřejmě ty politické strany nemají tolik členů, aby dokázali opravdu budovat nějaké rozsáhlé sítě stranických buněk nebo nějakých místních organizací po celé České republice. Takže se vlastně jako potkal nedostatek nabídky s nedostatkem poptávky po těch tradičních stranách, to je úplně nejnižší komunální politice.
1: Motoristé sobě mají po nejnižších komunálních volbách 20 zastupitelů. Nijak neuspělo hnutí SPD, oproti roku 22 ztratili 326 zastupitelů. Jako vládní strany zdá se tedy ztratit ten protestní potenciál. Promíne se to nějak do celostátní politiky?
0: Nemyslím si, že se to nějak promítne, dokonce ani SPD, která dala najevo, že z toho bude vyvozovat nějaké důsledky, ona z nich moc důsledky vyvodit nemůže, například nemůže vyvodit personální důsledky. Není možné si představit, že by byl někdo, kdo by ohrozil pozici Tomia Okamury nebo Radima Fialy v rámci SPD. Motoristé se na ty volby v uvozovkách vykašlali, to se nedá říct jinak, takže tady ten neúspěch není žádné překvapení. Pro SPD je to horší, samozřejmě, ale nemyslím si, že to nějak ohrozí její pozici třeba v rámci stávající vládní koalice.
1: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby, získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů. To se dá považovat za úspěch?
0: No, důležitější je, na jaký úspěch se ptáme. Je to samozřejmě úspěch Hnutí Naše Česko v tom, v uvozovkách jeho oblíbeném zásadním kraji, ale zase bych byl opatrný vyvozovat z toho, že se jedná o nějaký průnik Naše Česko do celostátní politiky. Dobře, mají v prvním kole zvoleného jednoho senátora, ale rozhodně se nedá tady tohle všechno interpretovat, jako že by se Naše Česko začalo šířit po celé České republice a začalo aspirovat na roli subjektů, který v těch celostátních volbách překoná 5%. Takhle daleko rozhodně Martin Kuba zatím není.
1: Dají se z výsledku letošních voleb vypozorovat nějaké možná zajímavé nebo překvapivé trendy? Třeba do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen o 6 víc než před 2 lety.
0: Já si nejsem jist, jestli bych tohle interpretoval jako trend, je to samozřejmě sympatické, je to samozřejmě dobře, bylo by dobré, kdyby i ten Senát získal větší zastoupení žen, ale opravdu si nemyslím, že to je nějaký společenský nebo politický trend, konec konců těch senátorek a senátorů, respektive kandidátů. A kandidátek bylo letos poměrně málo, je to vlastně druhý nejhorší rok úzovka z hlediska počtu kandidátů do Senátu, takže spíš tohle to je prostě něco, nad čím by se i politické strany měli zamyslet. Senát pořád vlastně nedokáže v úzovkách prodat ty svoje přednosti a ten svůj význam, který v české politice nepochybně má. Takže možná tohle je něco, co by ty politické strany měly do budoucna dokázat trochu lépe komunikovat.
1: Říká profesor Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
1: Povolební vyjednávání dál sledujeme také na zpravodajském serveru iRozhlas a aktuality budeme přinášet v dalším vysílání jak Radiožurnálu, tak Plusu. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Pěkné odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Právě.
2: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Na 38 místech v Česku rozhodovali lidé i v místních referendech. V Temelíně na Českobudějovicku například odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení, které by mělo kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně, plánuje v areálu Hůrka vybudovat firma Quail. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 000 domácností. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění, informovali o tom na síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů, policie po něm pátrala od včerejška. Děkuje veřejnosti za pomoc. A pardubický dopravní podnik dnes kvůli Velké Pardubické připravil mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Výjíždějí z Polabin od obou konečných zastávek na Dubině, z Masarykova náměstí a od hlavního nádraží. Z Polabin jedou každých 20 minut, z Dubiny a Masarykova náměstí po 40 minutách. Od hlavního nádraží jsou spoje častější. Po skončení dostihu zajistí dopravní podnik také bezplatný odvoz ze závodiště k hlavnímu nádraží. Dnes převažuje velká oblačnost, v Čechách místy, na Moravě ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později odpoledne a večer mají srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na východě bude místy kolem 16, na horách je kolem 5 stupňů. To byly zprávy a teď už jsou pro vás připravené názory a argumenty.
3: Ve volbách bodoval nekonfrontační a neideologický styl. Hnutí ANO, opozici ani tentokrát Senát nesebere. Česko se nezajímá o 200 000 voličů občanů zemí Evropské unie. Millerova vila jako odraz společnosti. I to jsou témata nedělních komentářů a glos, dnes především k výsledkům komunálních a senátních voleb. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
3: O vítězích nebo poražených v komunálních volbách je rozhodnuto a ovlivnit to se letos rozhodlo 48% voličů. Rozbíhají se jednání o tom, kdo radnice skutečně povede, jaký byl letos recept na úspěch v komunálních a senátních volbách. A byť opět stoupl počet nestraníků mezi více než 60 tisíci obecními zastupiteli, důležitou zprávou jsou výsledky voleb i pro politické strany. Pokračuje publicista Jan Vávra.
5: Říká se, že v komunální politice jsou důležité chodníky a čističky, ale reakce samotných politiků prokazuje, že silně ovlivňují i celostátní politiku. Matematické výsledky umožňují, aby se skoro každý mohl vydávat za vítěze, ale samotná statistika nám moc neprozradí. Důležité jsou spíše trendy, které naznačují některé měnící se preference naší společnosti. Z tohoto hlediska vyslali komunální volby několik signálů směrem k vládě i opozici. Skutečným vítězem komunálních voleb je bezesporu hnutí STAN, které tentokrát dokázalo příznivé výsledky průzkumu zhmotnit i ve výsledcích. STAN svým nekonfrontačním stylem přetáhl voliče ODS, Pirátů a pravděpodobně i část voličů hnutí ANO. Jako politi živou vodou se předvedli lidovci, jejichž nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství v Brně, vybojované společně se starosty. Do kampaně zapojili mladé lidi, zvolili svěží styl a ideologii, nechali ve svém sekretariátu. Jejich resuscitace samozřejmě není definitivně završená, ale minimálně získali do budoucna určitou naději. Za to TOP 09 přes povinný optimismus jejich vůdců moc nepřesvědčila. Strana je sice díky účasti v komunálních koalicích stále ve hře, na rozdíl od lidovců se ale její politici nikam neposunuli. Zamyslet by se ale měla především ODS, která pokračuje ve svém ústupu ze slávy, což bylo znát zejména v Praze nebo Brně, kde v minulosti suverénně vyhrávala. Bude zajímavé sledovat, zda vedení strany projde nějakou sebereflexí. Zbystřit by ale měl i Andrej Babiš. Přes celkové vítězství ztratil řadu pozic. Velkou porážku utržel v Ústí nad Labem, oproti minulým volbám ztratil hlasy v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a také přes první místo i v Karlových Varech nebo Děčíně a dalších městech. Nakonec nevyhrál ani v Lovosicích, kde sídlí jeho firmy. Andrej Babiš svádí tyto neúspěchy na údajně protivládní kampaň opozičních progresivistických stran, ale měl by si spíše položit otázku, zda jeho agresivní kampaň, zejména útoky na STAN nebo na Jana Grolicha, nebyla nakonec spíše kontraproduktivní. O tom, že agresivita nevede vždy k úspěchu, svědčí i propad SPD a motoristů. Z nových projektů trochu zabodovalo v Českých Budějovicích a obecně v jižních Čechách jen hnutí Naše Česko, ale zdá se, že kouzlo Martina Kuby evidentně vyprchá hned někde za Táborem. Celkově to vypadá, že voliči ocenili především nekonfrontační styl STANu a lehkost a nápady lidovců. Zastánci tradičních stran mohou namítat, že třeba STAN je názorově neukotvený, je ale otázkou, zda to v současné konfrontační atmosféře není naopak přednost. Ale asi nejpodstatnější zjištění nabídl výsledek voleb v Ústí nad Labem, kde vznikla široká koalice Jedno Ústí, která dokázala vymazat ANO, ačkoliv toto město bylo dříve baštou Babišova hnutí. Spojování stran do širokých koalic ukazuje opačným směrem, než kterým vykročily třeba středopravicové strany. Pokud opoziční politici nevědí, jak si poradit s trvající oblibou Andreje Babiše, tak tady mají zajímavý podnět. Neúspěch konfrontační kampaně ANO ukazuje, že voličům se neustálé útoky a urážky už přejedly. Tentokrát ocenili spíše nadhled, humor a lehkost. Stejně tak nezabrala ideologie ani národovectví. Vypadá to, že v dnešní rozhádané době začíná být větší poptávka po vzájemné domluvě politiků a po klidné komunikaci. To by pro nás nemusela být zase tak špatná zpráva. Je ale otázkou, zda si politici z tohoto vzkazu voličů dokáží vzít nějaké ponaučení.
3: Publicista Jan Vávra. Poprvé v historii se stalo, že hned 5 senátorů je jasných už po prvním kole voleb. Jsou jimi Jan Grulich, Jan Sobotka, Tomáš Fiala, Jan Grolich a také Zbyněk Linhart. O definitivním obsazení třetiny senátu, o kterou se hrálo v letošních volbách, bude jasno až příští týden. Už dnes se dá říct, že vládní strany v čele s hnutím ANO na případnou většinu v horní komoře znovu nedosáhnou. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
6: Senát jim nedáme, apelovali na občany představitelé opozice. Byť se výsledky voleb do horní parlamentní komory dají kompletně zhodnotit až po sečtení odevzdaných hlasů ve druhém kole, mohou už potom prvním hlásit, že mají splněno. Nedalo jim to příliš velkou práci. To, že by hnutí ANO získalo v Senátu většinu, bylo před zahájením voleb vyloučeno. To by muselo kandidovat ve všech 27 obvodech a v každém z nich zvítězit. Do boje se jeho reprezentanti pustili pouze ve 24. Takže prostá matematika hovoří jednoznačně. 14 stávajících křesel pro ANO a 24 teoreticky získaných nedává dohromady 1,40. Právě toto číslo představuje většinu senátních křesel. Většinový volební systém už dopředu dával jistotu, že hnutí ANO v boji o ovládnutí Senátu nemůže spoléhat na pomoc zbývajících vládních koaličních partnerů. Ten nenahrává stranám z okraje politického spektra, takže úspěch SPD byl velmi málo pravděpodobný. Motoristé sobě potom na boj o křesla v horní parlamentní komoře už dopředu rezignovali a nikoho do něj nevyslali. Naopak představitelé současné opozice se v řadě obvodů dokázali shodnout na společném kandidátovi, kterého podporovali. Výsledkem je jejich úspěch hned v několika obvodech už v prvním kole. Tím, že nedrobili hlasy, se jejich reprezentant dokázal přehoupnout přes potřebných 50%. Platí to rovněž o Janu Grolichovi, který uspěl na Vyškovsku. Jeho souboj s Petrou Absolonovou, nominovanou ANO, byl mimořádně sledovaný. Zapojilo se do něj rovněž vedení hnutí ANO, včetně Andreje Babiše. Jak ukázalo Grolicho jasné vítězství, vložená energie nepřinesla nejsilnější vládní straně vytoužený výsledek. Jan Grolich se tím dostává do Senátu a také do celostátní politiky. Může dál rozvíjet projekt Nových lidovců. Velkou pozornost upínalo hnutí ANO také na Českolipsko. Tam o křeslo v Senátu usiluje jejich poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová. Ta bez problémů prošla do druhého kola, kde se utká s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Ten svým způsobem doplatil na tříštění sil a za týden půjde do souboje s Wolfovou až z druhého místa. V následujících dnech budou muset pokračovat v kampani i další kandidáti, kteří postoupili do druhého kola. Mezi nimi budou další reprezentanti hnutí ANO. V některých obvodech je pravděpodobné, že by mohli být úspěšní. Nedá se však očekávat, že by hnutí ANO v horní parlamentní komoře posílilo natolik, že by například vytvořilo nejsilnější senátní klub v horní parlamentní komoře. Mimo jiné, výsledek prvního kola vytvořil předpoklad k tomu, že druhým nejvyšším ústavním činitelem zemi zůstane velmi pravděpodobně Miloš Vystrčil z ODS. Navzdory očekávanému posílení pozic hnutí ANO v Senátu totiž opozice neoslabí tak výrazně, jak si patrně Andrej Babiš představoval. Proto musel uznat, že jeho hnutí je sice v mnoha směrech nejsilnější politickou silou v zemi. O Senátu to však ani po těchto volbách platit nebude.
3: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdo vyhrál a kdo prohrál v komunálních volbách, je otázka zapeklitá. Kreativita zástupců politických stran při interpretacích výsledků je tak i letos značná. Právě na to se zaměřil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: V jedné chvíli se při sobotní tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček lehce nervózně rozesmál po dalším dotazu na volební neúspěch. Je to přece všechno otázka úhlu pohledu, jestli je příslovečná sklenice spola prázdná nebo do půle plná. Protože ANO sice neuspělo podle představ v Praze, v Brně a tak dále, ale marná sláva celoplošně komunální volby vyhrálo. Tedy v soutěži mezi konkrétními subjekty, jinak tradičně získali největší počet zastupitelských křesel nezávislé kandidátky napříč republikou. Ona výhra ANO je ovšem zkrátka slabší než minule a někde dost citelně. Když ku příkladu v Ústí nad Labem, kde svého času dominovalo, ve sněmovních volbách tu kandidoval sám Babiš, jednou i s podporou přítele Viktora Orbána, by momentálně mohla opoziční koalice jedno Ústí sestavit městskou radu sama. Ale ANO vyhrálo ve skoro polovině krajských měst, v Ostravě by mohlo vyjednat hlavní roli a dobilo Plzeň. Prohra ve dvou největších, a tedy nejprestižnějších aglomeracích, je ovšem zvlášť nepříjemná. Babiš se sice tvářil, že je mu úplně jedno, co se bude dít v Praze, ale opakovaně připomínal, kolik státních projektů se metropole týká, jakoby naznačoval, že když nebude ANO k vládnutí v Praze přizváno, mohl by se to to negativně projevit. Ostatně o záměru vlády dostat se částečně k naspořeným miliardám velkých měst se hovoří už pár týdnů. Také předseda rivalské ODS Martin Kupka spíš v sobotu vyzdvihoval úspěchy než propady, víceméně pomíjel, že by ODS mohla vypadnout z vedení Prahy i Brna, kde měla přitom poslední 4 roky primátory. Za to se radoval z toho, že je ANO stále daleko od většiny v Senátu, což je i dílo ODS nebo uskupení Spolu. Delší dobu pěstovanou dovednost v relativizaci výsledků komunálních voleb projevují lídři ostatně stále vyšší. Ku příkladu Tomio Okamura spočítal, že v celostátním průměru získalo hnutí SPD okolo 7-8%, jakému přisuzují průzkumy volebních preferencí, takže je vlastně na svém. A nelze popřít, že se znovu dostalo do řady zastupitelstev nepominutelných měst. Okamura také doznal propad v Senátu, kam ještě nikdy žádný kandidát SPD nenakoukl a zalitoval, že se vládní koalice nedohodla na společných kandidátech, i když o tom původně uvažovala, a dodejme, Babiš to pak pustil k vodě a ANO šlo všude v podstatě samo za sebe. Takzvané komunálky ale mají i vítěze jaksi bez škraloupů. To lze říct o starostech a nezávislých, kteří dobili nejen Prahu, a jejich tamní lídr Petr Hlaváček může myslet na primátorský řetěz. Některá média už také pasují předsedu STANu Víta Rakušana za nového lídra opozice. Latentního ovšem má v osobě dalšího sobotního vítěze, nového senátora Jana Grolicha i KDU-ČSL, oslavující mimochodem v Brně. Tak řečení noví lidovci jsou ale v preferencích o několik parníků za STANem a teprve se uvidí, co s nimi předseda Grolich po vstupu do celostátní politiky dokáže. Rovněž opoziční TOP 09, kterou už delší dobu leckdo odepisuje, jistou životaschopnost pořád ještě vykazuje. A zase Piráti si sice představovali lepší čísla, hlavně v obvykle jim nakloněné Praze, ale tam se ještě pořád mohou na vedení podílet. Pozornost možná vzbudí, ale možná také nikoli, povzdech poslance Turka, podle něhož motoristům sobě v Praze, na magistrát nepronikli, ublížilo, že nefiguroval v kampani, ve které prý, cituji, fyzicky nebyl ani jednou.
3: Tolik Ondřej Konrád.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A k volbám ještě jedna poznámka, tentokrát od evropského editora deníku Luboše Palaty. Podle něj Česko zatím přehlíží jednu neúplně malou skupinu možných voličů, totiž cizince, občany Evropské unie, s právem volit.
8: V České republice žije hodně přes 200 tisíc cizinců, občanů Evropské unie, občanů, kteří mají právo volit a být voleni v českých obecních a evropských volbách. V samotné Praze je to hodně přes 60 tisíc voličů, tedy pro porovnání voličské síly více než 3 celé Prahy 1. Přesto jich přišel opět volit jen zlomek. Důvodem není jen nevůle těchto v úvozovkách cizinců, protože mnozí z nich se tak necítí, ale také nulový zájem českého státu o podchycení této významné skupiny voličů. A také stále ještě překážky, které jim Česká republika kladla a klade. Až 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost zákonný akt, který konečně srovnal podmínky cizinců ze zemí Evropské unie s Čechy, alespoň v těch základních parametrech, tedy volit a být volen. Cizinci z unijních zemí však stále nedostávají do schránek obálky s kandidátkami, to jsme zase odložili až na ty další volby. Stát se také na rozdíl od mnoha zemí v západní Evropě nesnaží naše evropské spoluobčany oslovovat a k uplatnění volebního práva je vyzývat. Také jim v těchto volbách jasně neřekl, že stačilo vzít platný občanský průkaz nebo pas a povolení k trvalému či přechodnému pobytu a přijít do volební místnosti ve svém volebním okrsku, kde podle zákona museli dopsat na voličský seznam a nechat odvolit. Ani to jim český stát nebyl schopen jasně sdělit. Natož, aby je na ty voličské seznamy zapsal sám, jak by to člověk v počítačové době v třetím desetiletí 21. století očekával. Také je tu téměř nulová komunikace v cizích jazycích, jak v celé státní správě, tak ohledně voleb. A také těžko skrývaná obava, co by ty desítky tisíc cizinců vnesly za zmatek do volebních místností, kdyby se s nimi volební komise museli domlouvat aspoň anglicky. Do České republiky se přitom vedle Slováku, kde ulehčuje mnohé nulová jazyková bariéra, začínají stěhovat i cizinci z jiných zemí Evropské unie, dokonce i ze západní Evropy. Pokud chceme, aby se Česko dotáhlo na vyspělou část států Evropské unie, měli bychom tady cizincům z EU vytvořit co nejpříjemnější podmínky k životu. Nabídnout jim třeba kurzy češtiny, přednášky o dějinách Česka nebo se je snažit zapojit volbami do života v místech, které si zvolili ke svému trvalému nebo dočasnému pobytu. A k tomu politický život a pocit, že můžete ovlivňovat jako volič dění v místě, kde žijete, určitě patří. Proto by už příští české obecní volby měly myslet i na naše evropské spoluobčany. Tedy pokud se chce Česko pokládat za Evropu a Češi za Evropany.
3: Evropský editor deníku Luboš Palata. Podle serveru Axios američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff v pátek na rozhovorech v Miami pohrozili ukrajinské delegaci, že Spojené státy ukončí sdílení zpravodajských informací, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Výsledek tohoto tahu obou tradičně nepříliš úspěšných Trumpových emisarů byl naprosto logický. Ukrajinská delegace z Miami odjela předčasně. Slovo má publicista Libor Dvořák.
9: Korunu americkým rádoby diplomatickým pokusům nasadil týžden sám americký prezident Donald Trump, když během půldruhohodinového telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem přislíbil, že ještě tento měsíc dodá přímo Rusku i na světový trh 300 000 tun motorové nafty. Do konce dubna se svět i jeho největší stát mohou těšit na skoro 5 milionů tun tohoto paliva. Prezident přitom před pouhými 3 týdny zmocnil kongres k případnému zostření proti ruských sankcí. Teď tedy obrátil přímo o 180 stupňů. Potvrdila se tak stará známá pravda, že Trumpovi imponují diktátoři typu Putina, Xi Jinpinga či Kim Jong-una, zatímco jeho vztahy s první tváří ukrajinského odporu vůči ruským okupantům jsou přinejmenším napjaté. Jak se dalo očekávat, Volodymyr Zelenský se okamžitě ohradil a Trumpův poslední krok ohodnotil jako přímé financování ruské agrese proti Ukrajině. A tak, aby se to nepletlo, Trump ihned začal volat po novém ukrajinském prezidentovi. Nedosti však na tom, tohle vše se odehrálo přesně v době, kdy Rusko, zřejmě kvůli zjevným neúspěchům na frontě, se v posledních dnech a týdnech ve velkých městech, včetně Kyjeva, znovu soustřeďuje na ničení ukrajinské energetické infrastruktury. Do vysoké velitelské funkce byl minulý měsíc dosazen příslovečný generál Armagedon Vladimír Surovkin. Ten od Putina dostal rozkaz v podstatě zničit všech 7 kyjevských mostů až do posud ohrožovaných jen drony a proto poškozených jen víceméně lehce. Pokud by Surovikin mosty opravdu zničil, například balistickými střelami, nastala by ve městě skutečná katastrofa. Ukrajinská armáda je sice připravena v nouzové situaci nasadit pontonovou techniku, ale ta by vzniklou situaci napravila jen z opravdu bezvýznamné části. K ruským hrozbám namířeným proti metropoli se už vyjádřil i kyjevský primátor Vitalij Kličko, který je přesvědčen, že Rusové se snaží hlavní město doslova zmrazit a donutit jeho obyvatele, aby Kyjev minimálně na zimu vyklidili. Zkrátka a dobře, výsledky neúspěšných jednání v Miami a jevy průvodní konec války rozhodně nepřiblížily, spíš značně oddálily.

0: Tak Libor Dvořák. Možná jste zaznamenali zprávu, že je znovu přístupná pražská Millerova vila, jeden z klenotů funkcionalismu. Jenže nejde jen o architekturu. Nad společenským přesahem nebo snad i odkazem jedné vily se zamýšlí Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
1: V Praze se po více než roční rekonstrukci znovu otevřela slavná Millerova vila, kterou na konci 20. let minulého století navrhl Adolf Loos. A stojí stejně jako předtím za návštěvu. Ovšem nejen proto, že je to architektonický skvost. Podobně jako další zpřístupněné vily úspěšných továrníků a podnikatelů, třeba Winternicova vila v Praze nebo Volmanova v Čelákovicích, je totiž i určitým společenským a biznisovým mementem. Tyto domy připomínají, že ne ve všem jsme se za 100 let posunuli vpřed. Millerova i Winternicova vila vyrostly extrémně rychle. Od prvních výkresů po stěhování tehdy uběhlo zhruba tolik času, kolik dnes zabere jedno kolo připomínek na stavebním úřadě. To je v současném Česku nemyslitelné. Samozřejmě ne všechno šlo za první republiky hladce a třeba sousedé dokázali dělat drahoty stejně jako dnes. Takže efekt NIMBY, tedy stavte si, ale ne za mým plotem, fungoval už tehdy, jen se mu tak neříkalo. Pak je tu ale ještě jedna mnohem smutnější vrstva. Všechny tyto domy, stejně jako Loosovy byty v Plzni nebo brněnská vila Tugendhat, spojuje ještě něco jiného. Jejich majitele si je moc dlouho neužili. Winternicovi vyhnali z vily nacisté, otec a syn zahynuli v Osvětimi. Františku Millerovi sebrali komunisté po únoru 1948 firmu a z vlastního domu mu nechali jen pár místností. Zemřel o 3 roky později, jeho žena pak ve vile dožila jako trpěná nájemnice. Volmanova vila skončila po znárodnění jako školka a schátrala skoro k nepoznání. Domy jsou tak i připomínkou absolutního pohrdání soukromým majetkem, závisti a neúcty k úspěchu, jakých je společnost za určitých okolností schopna. A bohužel nejde o nic, co bychom si ani dnes neuměli představit. Stačí společnost popostrčit a pustit k moci temné politické síly, které tíjí ze strachu, malosti a nenávisti. Nikdy to přitom nezačíná zabavováním vil. Začíná to spíš řečmi o tom, že kdo se nějak vymyká, je nejspíš špatný, či ujišťováním, že se stačí spoléhat víc na stát, než na osobní píly a aktivitu. Kéž by domy, jako je Millerova vila, navštívilo co nejvíc lidí a vyslechlo si, čeho jsme v ne tak vzdálené minulosti byli schopni. Je to skvělá prevence proti naivitě a proti toleranci vůči nebezpečnému buranství a hlouposti. Takže kdo můžete, vyražte. Stojí to za to.
0: A příspěvkem Luboše Kreče končí dnešní, tedy nedělní názory a argumenty. Za všechny autory, kteří do nich přispěli, za pozornost děkuje Patricie Polanská. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Radiokniha.
3: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
2: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu. Interview Plus.
4: Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
5: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hnutí ANO v krajských městech oslabilo. Primátorské křeslo si udrží v Havířově. Ukrajina po ruském útoku nad ní prohlásí 4 zraněné. V Rusku ukrajinské drony vyřadily z provozu datové centrum. V Praze začíná 30. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Hezké nedělní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. To je o 2 míně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z ANO Iveta Kočí-Palkovská.
6: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
5: Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu skončila v Praze druhá, zvítězilo hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
7: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže nikdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
5: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Třeba Jan Grulich z TOP 09 obhájil mandát na Rychnovsku, získal 62% hlasů. Jeho protikandidát, poslanec Petr Sadovský z ANO, dostal o více než 10 000 hlasů méně. Grulich řekl, že chce v dalším 6letém období se věnovat především školství a navázat na svou dosavadní práci.
8: Za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už vypořádání se s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí. A do té doby nastoupilo ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Změny jsou tak obrovské a my musíme reagovat rychleji.
5: Do druhého kola senátních voleb postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 osmileté dívky, jedna je v nemocnici. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimír další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v Černomořském Soči, kde způsobili požár. V Německu začíná dvoudenní zasedání předsednictva strany křesťanských demokratů CDU. Hlavním tématem bude dvojnásobná porážka v zářijových zemských volbách a taky klesající obliba spolkové vlády.
9: Puč ve straně proti spolkovému kancléři Friedrichu Mercovi se podle německých médií spíš nečeká. 8 ministerských předsedů spolkových zemí, které CDU má, ostatně vyslovilo podporu kancléři hned po prohraných volbách. Řešit se ale bude například vztah ke straně AfD, která je v několika spolkových zemích považovaná za pravicově extremistickou. Je ale docela pravděpodobné, že několik křesťanských demokratů minulý týden v rozporu se stranickou doktrínou pomohlo zvolit člena AfD za předsedu zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku. Předsednictvo se bude radit taky o tom, jak dál s reformami, které část veřejnosti vnímá prostě jako škrty. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Jakou moc mají dnes bezmocní? Na odkaz Václava Havla naváže 30. roční konference Forum 2000, který dnes začne v Praze. Setkání zároveň připomene 90 let od narození bývalého prezidenta. Do úterý budou účastníci hledat konkrétní cesty, jak posílit demokracii čelící tlaku autoritářských režimů i oslabování zevnitř. Debaty se zaměří na zapojení občanů do politiky, budoucnost mezinárodního řádu nebo rizika umělé inteligence. Část programu bude věnovaná Ukrajině. Při slavnostním zahájení od 7 večer bude udělena také mezinárodní cena Fóra 2000 za odvahu a odpovědnost.

0: Neděle je provázená převážně velkou oblačností a spíš v Čechách deštěm nebo přeháňkami. Postupně bude srážek a místy i mraku ubývat a teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Na horách je kolem 5 a na hřebenech Krkonoš a Jeseníků se můžou objevit i sněhové přeháňky. To byly zprávy a teď už se otevírá Archiv Plus.
1: Disident, novinář, spisovatel a několikanásobný vězeň komunistického režimu. To byl Jiří Lederer, jedna z klíčových osobností české žurnalistiky roku 1968. Byl ale také kronikářem normalizace a později v exilu i nepřehlédnutelnou osobností exilové publicistiky. Málo známé nahrávky s jeho hlasem pro vás vybral a dobrý poslech následujícího pořadu přeje David Hertl.
2: Archiv Plus.
3: Já jsem vyrostl v rodině levicového intelektuála. Odešel jsem na střední školu, to byl rok 68-69, a to jsem začal vnímat, jak si ten život takovým tím radikálním způsobem, všecko jsem odmítal, že jo, vzdoroval jsem, a, no, víme, oč jde v pubertě. Do toho přišla teda ta okupace a otec jakožto levicový novinář, redaktor, prosazoval určitý reformní kurz, na kterém se spolu podílel a který významně ovlivňoval a který byl vlastně tím vstupem těch sovětských vojsk byl vlastně poražen. Pochopitelně v očích tohoto dítěte, teda mě, 15-letého, nesmírně otec vyrostl v mých očích jaksi do hrdiny a do nositele něčeho nesmírně pozitivního a pokrokového a tak dále a tak dále. Tam došlo k jakýmusi zauzlení. Já jsem se dostal do určité slepé uličky, jaksi názorově, myšlenkově, protože v několika následujících letech jsem v tomto shledával tu správnou orientaci, to správné východisko, to, jak by to mělo být, jak by ten svět měl vypadat. Slepá ulička tomu říkám proto, protože jsem to dneska schopen, nebo dneska už to nazírám jinak, ten reformní komunismus. Aha. Proto to, samozřejmě tehdy jsem to tak neviděl.
1: Takhle mluvil o Jiřím Ledererovi jeho syn Aleš, publicista, nakladatel, producent. Šlo o záznam jeho rozhovoru s Otou Nucem. Přiblížit složitou osobnost Jiřího Lederera během několika minut je téměř nemožné. Jaro roku 68 jej zastihlo coby redaktora slavných Literárních listů a snad ještě slavnějšího Reportéra. Jenže přišel 21. srpen 68 a všechno bylo jinak. Právě z 21. srpna pochází i záznam hlasu Jiřího Lederera z vysílání Československé televize. Jen dodám, že nejprve uslyšíte moderátora, potom Jiřího Rumla a nakonec Jiřího Lederera.
4: Přátelé, jsou tu další telegramy, ale právě v této chvíli ještě mezi nás přišli členové předsednictva Ústředního výboru Svazu československých novinářů, soudruh Jiří Ruml a soudruh Jiří Lederer. Prosím vás, jejich stručné prohlášení, nebo se hlásí o slovo Brno.
5: Dnes ráno se sešlo v Praze předsednictvo Svazu českých novinářů, vládě, legálnímu prezidentovi, legálnímu vedení komunistické strany Československa. Nikomu jinému sloužit nechceme a nebudeme v přesvědčení, že nás podporuje většina československého obyvatelstva. V této chvíli vycházejí v Praze zvláštní vydání deníků. Nejen Svobodné slovo, ale také Mladá fronta a v této chvíli také Zemědělské noviny.
6: Před půl hodinou se sešel koordinační výbor tvůrčích svazů, zástupci novinářů, spisovatelů, filmových a televizních umělců a ostatních. Na této schůzce jsme se dohodli na této výzvě, kterou se obracíme na každého občana Československé republiky, na všechny vrstvy, na obyvatele každého věku, ve všech krajích, ve všech obcích. Výzva zní: lidé Československé socialistické republiky, my zástupci podepsaných svazů a organizací vás vyzýváme, abyste úderem 12. hodiny zastavili na 2 minuty práci, zastavili dopravu, přestali prodávat, přestali obsluhovat, aby se na tyto 2 minuty zastavil pohyb ulicích. Rozezvučte sirény, rozezvučte klaxony, manifestujte v těchto 2 minutách proti neslýchanému aktu, jehož jsme ve své zemi svědky.
1: Jiří Lederer zůstal celý život věrný myšlence socialismu jako pokusu o sociálně spravedlivou společnost, samozřejmě bez vedoucí úlohy jakékoliv politické strany. Pro takové úvahy ale po dubnu 69, tedy po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany, nebyl ve veřejné debatě prostor. Rok 69 byl také nadlouho posledním, kdy se Jiří Lederer mohl svobodně podívat na západ. Rozepsal se o tom v jednom z fejetonů, který v roce 82 osobně namluvil pro rádio Svobodná Evropa.
7: Stáli jsme před přepichovým hotelem Ermitáž. Žena, dcerka a já. Žena pravila dcerce. Tady jsme bydlívali, když jsme sem jezdívali ještě z domova, z Československa. Naposledy jsme tu byli v 69. Tehdy tady žena poprvé zjistila, že nosí v sobě zárodek dítěte, naší dcerky, která je tu dnes už s námi. Ale tentokrát jsme nepřijeli z Československa, nýbrž z Německa, jako emigranti. Před lety jsme do Monte Carla jezdívali na mezinárodní televizní festivaly jako novináři, ona jako polská novinářka, já jako český. Bývali jsme hosty knížete Reniera a jeho ženy Grace. Přijížděli jsme a v kapse jsme mívali pár franků jako kapesné. Byli jsme tady ke všemu zaopatření. Dostali jsme taky průkaz do všech veřejných budov knížecích. I do kasina, i do botanické zahrady, i do krytých lázní. Na pobyt v Monte Carlu jsme se vždycky těšívali několik měsíců. Bylo to zcela mimořádné povýražení. Z mnoha důvodů. Říkávali jsme, jdeme se zas na jih nadýchat vzduchu, abychom to potom opět celý rok vydrželi pod vodou. Už to, že jsme odjížděli ze sichravé zamračené střední Evropy zimních měsíců do oblasti slunečné a poměrně teplé riviéry, bylo okouzlující. Potom ten přepich, příjemná společnost ze všech konců světa a i z domova bývala společnost k pohledání. Jan Werich, taky tu byl Jiří Trnka a potom naši exiloví přátelé. Julius Firth, Miloš Havel, strýc Václava, dramatika, Jaroslav Pecháček, Jiří Planer a mnozí jiní. Rádi jsme sedávali v Café de Paris hned vedle kasína, a drbali jsme všechno možné i všechny. A v sobě jsme měli zvláštní pocit. Horečnací pocit uvolnění, domácí starosti byly daleko za námi. Ale přece jen někde hluboko v duši tkvělo vědomí, že tohle všechno je jen na chvíli, že to rychle přejde a opět nastane potopení.
1: Jako mnozí další byl i Jiří Lederer počátkem roku 69 otřesen smrtí Jana Palacha. Jeho čin se mu stal námětem pro sepsání knihy, jejíhož vydání se ale nedočkal. Vyšla poprvé v roce 1990 v Praze. A je k neuvěření, jakým způsobem Jiří Lederer Palachův příběh uchopil a především pečlivá práce, s níž se do psaní pustil. V době, kdy nebyl internet, kdy dohledat články ve starých novinách znamenalo nekonečnou práci v knihovnách, v době, kdy najít svědky a dohodnout si setkání nebylo otázkou několika mailů, ale několika týdnů či měsíců dopisování, tedy v této době objevil Jiří Lederer neskutečné množství nových informací. Takhle třeba popisoval poslední hodiny před Palachovým činem.
7: Od hlavní pošty odešel Jan do Opletalovy ulice, to je nedaleko. Až na konci Opletalovy ulice je studentská menza. Do ní Jan vstoupil sám. Ještě zbývají 3 hodiny. Znám jen zlomky z těch zbývajících 3 hodin. Že si Jan koupil bílý kbelík z umělé hmoty, který byl opatřen víkem, pravděpodobně v bílé labuti. Do tohoto kbelíku potom kupoval několik litrů benzínu, pravděpodobně u velké pumpy v Opletalově ulici. A od benzinové pumpy zřejmě šel tam, k rampě Národního muzea. Na místě otevřel víko kbelíku a nadnesl kbelík nahoru, nad hlavu. Lidé šli dál za svými starostmi. A Jan vylil celý obsah kbelíku na hlavu a tělo. Učinil to velmi rychle. Vzal do ruky zápalky a škrtl. Všechno se na něm vznělo. A potom běžel přes frekventovanou ulici směrem k domu potravin. Lidé se zděsili.
1: Pasáže ze své knihy načetl sám Jiří Lederer v 80. letech pro rádio Svobodná Evropa. Nabízím ještě jednu ukázku, neméně dramatickou. Jak se matka Jana Palacha dozvěděla, k čemu se její syn odhodlal.

0: Ještě na nádraží zahlédla inženýra Bartoníčka ze Všetat. Když nastoupila do vlaku, sedla si do kupé, kde byli lidé, které neznala. Svítila tam slabá žárovka. Proti ní se usadil muž středního věku. Když se trochu rozehřál, vytáhl z kapsy noviny a zabořil se do jejich četby. Maminka přemýšlela, co všechno bude v Praze zařizovat. Muž převrátil noviny, když si prohlédl první stránku. Začal číst poslední sportovní stránku. Před očima Janovy maminky se objevila první strana novin. Dívala se na tu stránku bezděčně. Náhle spozorněla. Zdálo se jí, že na té stránce vidí fotografii svého jeníka. Proti pravidlům slušného chování se naklonila a tváří se dostala do bezprostřední blízkosti novin. Muž přestal číst, nic neříkal, jen se na ní nechápavě díval. V jejich očích se objevila hrůza, která jí dala zapomenout na všechno, na to, co se má, co nemá, na slušné chování. Vytrhla muži noviny z rukou a běžela vagonem. Nevěděla, co činí. Srdce bylo sevřeno strašnou bolestí. Hledala nějakou známou tvář a náhle dopadla s novinami v ruce do klína paní Brůškové. Padla a nic, jen hlasitě lkala. A podávala noviny paní Brůškové jako na vysvětlenou. Paní Brůšková byla v rozpacích, nevěděla, co se děje. Ptala se maminky, co se jí stalo. A přitom hledala odpověď v novinách. Odpověď našla. Potom se už neptala nic.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Na začátku pořadu jsem Jiřího Lederera označil za kronikáře normalizace. Stačí se začíst do druhého dílu jeho vzpomínek, které pod názvem Touhy a iluze vyšly u Škvoreckých v Torontu v roce 1988, tedy opět několik let po Ledererově smrti. Autor se smyslem pro detail líčí život svůj a svých přátel po roce 69. To postupné propadání se do určité disidentské uzavřenosti, doplněné v Ledererově případě hned třikrát pobytem ve vězení. Lederer své vzpomínky načetl pro rádio Svobodná Evropa, které je vysílalo na pokračování a na přání posluchačů i několikrát opakovalo.
3: Takřka nepozorovaně náš život ztrácel onu barvu, kterou získal v 68. roce. Ty proměny si člověk uvědomí, když začne srovnávat, když se na chvíli, kterou zrovna prožívá, podívá jako na bod ležící na dlouhé časové čáře. Měnily se projevy vládců i obyčejných občanů. V prvních dnech a týdnech po nastoupení k moci Husákovi projevy byly útočné. Někdy byly i sprosté, ale byly živé, měly šťávu, obsahovaly určitou dramatičnost. Prostě pořád ještě byly zajímavé, dali se poslouchat. Často mluvil bez papíru nebo se odchyloval od napsaného textu. Vzbuzovali zájem ve veřejnosti, dokonce se o nich mluvilo. Někteří z nás vyhozených, zejména bývalí pracovníci stranického nebo státního aparátu, tyto projevy analyzovali a podle nich odhadovali, jaké jsou Husákovi záměry a jaká je jeho pozice. Při svých úvahách tito bývalí experti vycházeli z faktu, že Husák je do jisté míry osamocen. Patříval do značné míry k bouřlivákům 68. roku, i když k bouřlivákům obezřetným a opatrným. A nyní ti bouřliváci byli likvidováni. Husák nemohl mít oporu ve stranickém aparátě, protože v něm pracovali už dávno jiní lidé, než ti, s nimiž byli v kontaktu před svým zatčením na počátku 50. let. V policejním aparátu, zvláště ve státní bezpečnosti, vzbuzoval nejen nedůvěru, ale i odpor, vyslovený

0: Nejdelší pobyt ve vězení souvisel s podpisem Charty 77. Na druhé věznění vzpomínal mimo jiné takto.
1: Koncem října 72 byla dokončena přestavba 5. oddělení Borské věznice. V létě jsme opustili toto oddělení, rozhodili nás po celé věznici. Od té doby bylo 5. oddělení zahaleno tajemstvím. Snažili jsme se získat zprávy, co se tam děje. Jen vybraní vězni na této přestavbě pracovali. Pověsti byly různé. Že z toho bude oddělení pro ženy, nebo že to bude oddělení pro duševně nemocné. A taky se říkalo, že se tam připravuje speciální uzavřené oddělení jen pro politické vězně. Fantazie vězňů, zejména jeli krmena aspoň drobty zpráv, nezná hranic. Nakonec jsme se dočkali. Byl jsem mezi těmi, kteří opět byli převedeni na 5. oddělení. Tak přece jen z toho bylo politické oddělení. Zavedli mne do cely v prvním poschodí. A ke mně dali ještě dva další, mladší. Z nich jednoho jsem znal od prvního dne pobytu na Borech. Byli jsme jak uvěveni. Všechno se blýskalo. Postele renovované, podlahy nalakované, stěny vybílené. My tři jsme obývali dvě cely. Nevídaný přepich. Ještě nedávno nás ve stejném prostoru bylo 8. A kromě záchodu tam bylo umyvadlo a nad ním zrcadlo. Nevycházeli jsme z údivu. Brzy jsme se dověděli, že jedna cela je dílnou a druhá ložnicí. A vlastně, že toto je prostor, v němž budeme stále zavřeni. Už nebudeme moci vycházet na návštěvy do jiných cel. Izolovaný nás. Už nepoznáme jiné vězně. My tři budeme odkázáni jen na sebe.
0: Z Ledererových vzpomínek z první poloviny 70. let ještě jedna ukázka. Popisuje dobu, kdy se mnozí disidenti stěhovali z Prahy na venkovské chalupy. Také Ledererovi se rozhodli si chalupu koupit. Je to k neuvěření, ale prodal jim ji náměstek generálního ředitele jednoho z největších národních podniků.
1: Zcela náhodou jsme se dověděli, že náměstek ředitele mladoboleslavské automobilky prodává venkovskou chalupu. I hned jsem mu zavolal, vylíčil mi, kam máme přijet. Vesnice se jmenovala Doubravička a byla blízko Bezna. Když jsme projížděli krajinou okolo Bezna, nedělalo to na nás nejlepší dojem. Krajina v sobě nenesla žádný půvab. Byla fádní, rovinatá, skoro depresivní. Doubravička to bylo pár rozhozených chalup. K chalupě pana náměstka se jelo úzkou cestou mezi zahradami. První zeď, kterou jsme z chalup viděli, byla díratá. Okolo nepořádek, všechno zarostlé, skoro metr vysoké kopřivy. Na dvorku hora škváry. Chalupa vlastně měla jen jednu místnost normální. Ještě tam byla malá cimerka s dlaždicovou podlahou zakrytou několika vrstvami linolea. Neutěšený pohled. Panu náměstkovi, který jsem přijel se služebním autem a šoférem, jsme pověděli, že mu dáme vědět do 3 dnů, jak jsme se rozhodli. A začala dlouhá diskuze s Eluš. Cena byla výhodná, jen 30 000 i se značným množstvím stavebního i palivového dřeva. Já jsem se jako vždy nemohl rozhodnout. Nic mě nenadchlo natolik, abych pověděl jednoznačně ano. Ale Eluš něco na chalupě neustále přitahovalo. Nejen přijatelná cena, nejen výhodná vzdálenost od Prahy pouhých 50 kilometrů, ale ještě něco víc. Sama chalupa, její okolí, celá vesnice, která tvořila výjimku v rovinaté krajině, byla vsazena na počátek takového malého údolí, které vypadalo jako miniaturní Kokořín, ovšem bez řeky. Eluš si možná dovedla představit, co by se z toho všeho dalo udělat. Proto byla rozhodnutá mnohem dřív než já.
0: Po propuštění Jiřího Lederera z vězení v roce 1980 byla rodina zařazena státní bezpečností do akce a sanace. A když Ledererovi manželce Elzbětě jako občance Polské lidové republiky hrozilo, že jí nebude prodloužen pobyt v Československu, rozhodla se rodina pod nátlakem vystěhovat do Německa. Lederer tam působil jako novinář a publicista. V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochoval jeho projev z roku 1981 na dvoudenním sympóziu k 25 letům trvání exilového časopisu Svědectví.
1: My se musíme naučit ctít hodnoty, my je musíme se naučit, ctít hodnoty vytvářené, zrozené v exilu. A ctít je bez ohledu na to, v jaké dílně vznikly. Ať je to třeba dílna, ke které já nenáležím, ať je to kterákoliv skupina, když je to hodnota, je jí třeba ctít a vážit si a hovořit jí o ní. Prostě vážit si hodnot bez ohledu na parciální zájmy. Podle mého soudu nás všechny, i když jsme zdánlivě nepatrná skupina, která se zde sešla, nás všechny spojuje něco velkého a významného. A já se v souvislosti s těmito otázkami, o kterých hovoříme a budeme hovořit v těchto dvou dnech vlastně, já se nebojím nadneseného slova v tomto případě. Spojuje nás služba. Opakuju, služba domovu. Naší zemi, zemi, z níž pocházíme a k níž náležíme, služba lidem, nám blízkým, lidem nejen a ne pouze našeho jazyka, ale především našich tradic duchovních, lidem, kteří tvoří náš národy.
0: Na zdravotním stavu Jiřího Lederera se podepsal období věznění i léta psychického nátlaku, kterému byl od roku 69 vystaven ze strany Státní bezpečnosti. Pravidelní posluchači Svobodné Evropy tak mohli koncem června 83 zaslechnout po odvysílání dalšího dílu Ledererových vzpomínek následující poznámku redaktora Pavla Kóna.
2: To byla další část vzpomínkového seriálu Jiřího Lederera na 70. léta. Slyšeli jste ji ze zvukového pásku. Jiří Lederer několik částí svých vzpomínek natočil předem. Dnes by u našeho mikrofonu ani nemohl být, je totiž v nemocnici se srdečním infarktem. A my mu asi i vaším jménem přejeme, aby se z téhle vážné nemoce brzo dostal.
0: Jiří Lederer zemřel v říjnu 1983 v Německu. Zprávy o jeho úmrtí se objevily v předních denících v Německu, Francii a Rakousku. Svobodná Evropa odvysílala nekrolog z pera Ledererova kolegy Slávy Volného.
3: Psát do přítele, o kterém víme, že už ho nikdy neuvidíme, je obyčejně těžké. Co říci na závěr života, který byl vlastně plný neuvěřitelného optimismu a také trpký ranami, které mu uštědřovala bezohledná státní moc. Jiří Lederer si totiž neuměl život zjednodušovat a taky to ani nechtěl.
0: Osobnost Jiřího Lederera vám v dnešním pořadu z cyklu Archiv Plus přiblížil a nashledanou zase příště se od mikrofonu těší David Hertl.
4: Pěkné odpoledne, je 1:30.
5: Český rozhlas Plus.
4: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda nebo Gerarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů, o zbývajících 22 senátorek se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel Lidovci, STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, minule v 8. V Praze vyhrál STAN. Nejvyšší účast ve víkendových volbách měla obec Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100%. Naopak nejmenší zájem projevili lidi v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen pětina voličů. Vyplývá to z informací na volebním webu. Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
5: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
4: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na sobotní útok na letiště v hlavním městě Saudské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, včetně jednoho Američana, a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saudské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly potřetí. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů, vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou smrtelných nehod je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí. Slovinci dnes hlasují v celostátním referendu. Jedna ze čtyř otázek se týká vládního plánu na zrušení poplatků za veřejnoprávní médium RTV. Vláda premiéra Janeze Janši chce změnit systém financování i řízení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Novinářské organizace kritizují, že by tak kabinet mohl získat i kontrolu nad obsahem a programem. Výsledky hlasování o poplatcích nebudou pro slovinskou vládu závazné. V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích a je také pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Zvýšená migrace zvěře by ale podle Českomoravské myslivecké jednoty mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. A návštěvníci hradu Bezděz na Českolipsku mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchů v máji v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května k příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a zároveň úmrtí Karla Hynka Máchy. Kromě informačních panelů obsahuje expozice i 90 různých výtisků máje, první z roku 1936. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků dnes může sněžit. V noci a zítra se čekají smíšené nebo sněhové přehánky na severu a severovýchodě v polohách nad 1100 metrů. Jinak bude většinou polojasno až oblačno. Odpolední teploty dnes i zítra vystoupí na 10 až 15 stupňů. V noci bude kolem 4. Tolik zprávy a vysílání Plusu pokračuje pořadem Za obzorem.
6: Občanská válka v Jemenu zavlekla zemi do chudoby, hladomoru a utrpení. Konflikt mezinárodně uznané vlády s povstaleckým hnutím Husijů trvá už 12 let a ovlivňuje desítky milionů Jemenců. Zemřeli v něm stovky tisíc lidí, miliony dalších museli opustit své domovy. Dvě třetiny skoro 40 milionové země jsou závislé na humanitární pomoci. V bezprostřední blízkosti války přitom denně proplouvají desítky tankerů se saudskou ropou, ale i se zbožím z celého světa. Kdo jsou Husijové, proč se v zemi válčí a jak se v Jemenu žije? Otázky pro další díl pořadu Za obzorem, kterým vás provede Jiří Chábera.
7: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
6: Po letech relativního klidu se konflikt v Jemenu znovu přepnul do horké fáze. Rychlý postup husijských povstalců jim zajistil kontrolu nad novým územím, ze kterého vytlačili jednotky sloužící mezinárodně uznávané vládě, sídlící v Adenu. Husijové ovládli také mis, tvořící západní polovinu strategické úžiny Bab al-Mandab, uzavírající přístup do Rudého moře. A to v době, kdy jejich spojenci z Íránu dál blokují Hormuzskou úžinu na druhé straně arabského poloostrova. I proto se na Jemen znovu upřela i pozornost světových médií.
8: Yemeni government troops are engaged in fierce fighting with the Ansarullah Houthis on multiple fronts.
9: Jemenští povstalci navíc hrozí, že zablokují i další cestu, kterou se do světa dostává ropa.
10: They're now threatening some Red Sea shipping and Saudi oil exports, which means they may have the power to affect all of our finances.
6: Jak ale správně číst jemenský konflikt? Nejlepší asi bude začít od toho, jaké strany stojí v této válce proti sobě. Kdo vlastně bojuje v jednotkách sloužících mezinárodně uznávané vládě? I na to se podíváme v dnešním pořadu Za obzorem. Ale začneme na druhé straně. Kdo jsou vlastně Husíové a proč se o nich někdy mluví jako o Ansar Alah? To už je otázka, která míří na nezávislého analytika Jakuba Ješka, který se specializuje na asymetrické konflikty.
11: Husíové a ti povstalci, to je trošku odlišná otázka. Husíové jsou starý, starobylý kmen elitní, kmen, který dlouhodobě příslušel k nějaké tamní vládnoucí třídě. A Ansar Alah, což jsou ti povstalci, tak to je hnutí, ve kterém Husíové, tento klan, hraje velmi důležitou roli, ovšem Ansar Alah není tvořen pouze Husíi. Na straně Ansar Alah ten klan Husí hraje skutečně jako významnou zásadní tmelící roli, ale Ansar Alah, jak jsem říkal, nejsou jenom Husíové. Například můžu říct třeba takovou anekdotickou věc, že minister obrany Ansar Alahu je sunita.
6: Jak velkou roli tedy v Ansar Alahu Husíové hrají?
11: Husíové bývají často stotožňováni s živlem šítského islámu. Ano, oni jsou šíté, oni jsou zajdíští šítové, ale v Ansar Alah nebojují jenom šíté a na druhé straně jejich protivníci, někteří z nich jsou naopak šíté. Takže určitě to takhle nemůžeme vyloučit nábožensky.
6: Po sjednocení jižního a severního Jemenu v roce 1990 uchvátil moc Ali Sáleh. Kde a jakou roli potom hráli v Jemenu právě zmínění Husíové?
11: Moc si v podstatě pro sebe privatizoval ten už zmíněný Ali Sáleh a na tehdejší jemenské scéně a myslím, že i v tehdejším jemenském parlamentu, přičemž samozřejmě úplně takhle nemůžeme směšovat, co vlastně znamená parlament. V tomhle případě je to spíš nějaká jako rada vlivných mužů, ať už politicky nebo ekonomicky. Tak v ní figuroval Husajn Husí, což byl prominentní člen husíského klanu. Byl to nejstarší bratr současného vůdce Ansar Alahu a ten v podstatě vystupoval v opozici, dlouhodobě v opozici vůči prezidentovi, snažil se tam akcentovat vliv toho severního Jemenu. On tvrdil, že ty následnické organizace a nástupnické entity po jižním Jemenu spíše jako uchvacují v Jemenu čím dál tím větší moc. A stal se z něho takový jako velmi, velmi vlivný opoziční politik, přičemž když řekneme opoziční politik a vezmeme si v úvahu penetraci zbraní, která je v Jemenu, tak když se řekne politik, tak politik znamená zároveň člověk, který disponuje vojenskou silou, protože skoro všichni muži jsou tam ozbrojeni.
6: Za nejasných okolností byl pak v roce 2004 Husajn Husí zabit. Vedení rodinného klanu připadlo jeho bratru Abdul Malikovi a v roce 2011 přišlo arabské jaro.
11: To v podstatě odstartovalo tu politickou spouru Ansar Alahu,
6: která trvá od roku 2014 do dnes. K povstalcům se navíc přidal tehdejší prezident a dosavadní nepřítel Husíů, Ali Abdullah Sáleh. Spolu s početnou armádou jeho podporovatelů. O rok později, v roce 2015, pak Saúdská Arábie vojensky intervenovala do konfliktu a snažila se porazit Ansar Alah. Tehdy ta ofenzíva nevyšla. Proč? Odpovídá nezávislý analytik Jakub Ježek.
11: Ta intervence nevyšla z několika důvodů. Prvním důvodem bylo to, že přeci jenom Ansar Alah má na své straně poměrně širokou populační základnu a poměrně silný jako rezervoár, ze kterého ona může čerpat ta strana dostatek mužů ochotný nést zbraň a za tu věc položit život. Druhá strana, ta to má v tomhle výrazně těžší. Další důvod, proč ta intervence úplně nevyšla, je, že ona byla ze strany Saúdské Arábie a jejich spojenců, včetně západních zemí, vedená převážně ze vzduchu, a to ze vzduchu velmi, velmi řekněme, nechci říct brutálně, ale s malým ohledem vůči civilnímu obyvatelstvu.
6: Husíové, jemenští povstalci, bojují o nadvládu nad územím s jemenskou vládou. Ta ale taky není homogenní.

0: Tahle válka ale není tím výlučná, se liší tím, že nemá jenom dvě strany. A jak už to jako takhle v těch válkách, které mají více stran bývá, tak se ani tak jako ne vždycky hraje o to, která strana úplně zvítězí na bitevním poli, ale spíš o to, kterým stranám zůstane v rukou nějaký pomyslný černý Petr, tak jako se to stalo třeba Kurdům v Sýrii.
1: A co je tím pomyslným černým Petrem?
0: Černým Petrem v Jemenu může být to, že například země bude rozparcelována mezi vliv jihojemenských separatistů a Ansar Alláhu a v takovém případě by samozřejmě černý Petr zůstal v rukou té vlády, nebo toho, čemu říkáme ta mezinárodně uznaná jemenská vláda a čemu se částečně Saudská Arábie. Nebo to může být některá jiná ze stran. Letos to nejdřív vypadalo tak, že jihojemenští separatisté zcela převálcovali své dosavadní spojence z té mezinárodně uznané vlády a po několika týdnech se situace vlastně obrátila, kdy a spekuluje se, že za saudské peníze řada polních velitelů jihojemenských separatistů zase přešla na tu vládní stranu.
1: Mezinárodně uznávaná jemenská vláda nesídlí v hlavním městě Sana, které kontrolují povstalci Husíové, ale v Adenu, přístavu na jihu země.
0: Součástí té široké, nesourodé a neúplně soudržné koalice jsou také jihojemenští separatisté, což je entita, která navazuje na sentiment po bývalém komunistickém jižním Jemenu, kdy jižní Jemen byl v podstatě jedinou komunistickou arabskou zemí a oni dneska jsou takovou směsí warlordismu, nějaké nostalgie s troškou příměsí Che Guevarismu. Dále tam pak bojují kmeny, jejíž v podstatě motivace je čistě ekonomická a záleží na tom, která strana v podstatě si je získá na svou stranu ekonomicky. Tam naprosto zásadní pro tyhle typy válek je to, že oni skutečně mají motivaci padnout v té válce. Jo? Nebojí se položit ten život. A tohle je v podstatě ta hlavní výhoda, kterou Ansar Alláh má, že těchto lidí má daleko víc.
1: Aby to nebylo příliš jednoduché, do jemenské občanské války nezasahují pouze strany zevnitř Jemenu. Jedním z nejskloňovanějších a nejsilnějších spojenců povstalců Husíů je teokratický režim v Iránu.
0: Oni jsou nesporně spojenci té Iránem vedené takzvané osy odporu, ale nemůžeme asi o nich mluvit jako o nějaké přímé vazalské entitě nebo prodloužené ruce, tak jako můžeme mluvit asi bez obav o šítských milicích v Iráku anebo o Hizbaláhu. Takže oni jsou nějaká entita, která je určitě spojenec současného režimu v Teheránu, ale asi jednak si myslím, že nepodléhají přímému operačnímu velení z Teheránu a druhnak oni uplatňují nějakou vlastní svébytnou politiku poměrně obratnou, ve kterém se snaží vrážet klíny. Například teď, že vydali prohlášení, my nebudeme útočit na jiná plavidla než na saudská.
2: A dlouhodobě tedy útočí samozřejmě i na ta izraelská plavidla proplouvající.
0: A dlouhodobě útočí na izraelská plavidla.
2: Když už se bavíme o té úžině Bab al-Mandab a vlastně jsme zmínili Irán a tu blokádu Hormuzským průlivem, jak velký může být ten vliv? Protože Husíové obnovili ofenzívu a částečně posunuli tu frontu směrem na jih a tedy směrem k té bráněnářku, k té námořnímu průplavu. Jak velký může být ten jejich vliv nad touto úžinou? Tak. Nebo už ho de facto mají?
0: Oni ten spíš otázka, jestli ho získali až teď, nebo jestli ho měli už dřív. Určitě po stránce nějaké vojenské se ta jejich kontrola usnadnila, ale možnost odpalovat rakety vůči lodím, vůči tankérům, obchodním lodím, vojenským lodím už měli dřív, takže ono to má spíš, tohle má spíš jako takový velký význam, spíše politický, symbolický, než by to mělo přímo význam vojenský. Spíš důležité je, co oni budou reálně v tom válečném poli dělat. A když se zmínil ještě Saudskou Arábii, tady je ještě jedna důležitá taková ze strany severního Jemenu, potenciálně Husíů Ansar Alláhu, existující historická křivda. V roce 1934 vypukla válka mezi Jemenem, který tenkrát znamenal severní Jemen, na jihu Jemenu byly tenkrát ty britské protektoráty, tak tam vypukla válka mezi Saudskou Arábií, která byla podporovaná Brity, a mezi severním Jemenem, severojemenským královstvím tenkrát, které bylo podporováno Itálií. Byla to jedna z takových těch proxy válek, která předznamenávala druhou světovou válku, jako byla třeba španělská občanská válka nebo válka v Habeši. A v téhle válce byl severní Jemen na hlavu hlavu poražen a byl nucen podepsat velmi ponižující mír a postoupit Saúdské Arábii značné ústupky územní. To jsou ty jižní provincie Saúdské Arábie. Dlouhodobě byly předtím součástí Jemenu, nikoli Saúdské Arábie. A jedna z věcí, která tam dneska hraje, a hraje tu roli propagandistickou, je ta, že existuje nějaké až jako revanšistické hnutí, které by tohle chtělo zvrátit. Které říká, jako ano, až si to vyřídíme se Saúdskou Arábií tady u nás doma, tak půjdeme na sever a vezmeme si to, co nám vždycky patřilo.
1: Jenže předtím si to také musí Jemenci vyřídit mezi sebou. Existuje dnes vlastně vůbec něco jako jemenská společnost?
0: Ta společnost je hluboce fragmentovaná, sounáležitost se státem je poměrně pochybná u většiny lidí, protože většina lidí je lojální ke své rodině, ke svému klanu nebo ke svému kmeni. Kvete samozřejmě černý obchod, z čehož vznikají nové elity. Částečně tyhle peníze prokapávají k lidem, rozevírají se sociální nůžky, ale to je věc, kterou vidíme jako po celém světě. Rozhodně po tom roce 2018 a po době, kdy se začalo vyjednávat a ta fronta v podstatě zamrzla, tak od té doby se Jemencům žije lépe minimálně, protože už nejsou předmětem tak široké rozsáhlé blokády a ty dopady války na ně jsou od té doby omezenější.
1: Říká nezávislý analytik a expert na asymetrické konflikty Jakub Ježek.

0: unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jemenští povstalci v současnosti ovládají asi čtvrtinu rozlohy Jemenu na severozápadě země. Na povstalci kontrolovaném území ale žijí přibližně 3/4 obyvatelstva. Husíové navíc drží kontrolu i nad hlavním městem, Sana. Tam působí i Sabina Adaylami a její nezisková organizace Pomůžu, jak můžu. Původní termín vzájemného telefonátu jsme museli přesunout kvůli bombardování. Ptal jsem se jí, jak vypadá Jemen i jak se žije v samotném Sana.
2: Bombardování je vlastně neustále, i když musím říct, že s menšími pauzami, kdy se přestane na pár měsíců a potom se znova začne. A ze začátku války byly školy úplně zavřené. Na 10 měsíců děti byly doma. Nebyla elektřina, plyn, benzín. Kvůli elektřině přestaly fungovat nemocnice. A i dnes vlastně funguje asi tak 50%. A byl nedostatek léku a nebyly potraviny. A kvůli vlastně omezením a blokacím je to tak až do dnes.
1: A co obyvatelé země? Jak reagovali na válku obyčejní Jemenci?
2: Lidé začali odcházet z měst, které byly postiženy více válkou, do hlavního města Sana za lepší pomocí. A mnoha jako důležitých míst byla zničena, jako elektrárna, vodárna, nemocnice, školy a letiště, takže lidé nemohli ani vycestovat a ani ty, kteří třeba cestovali dříve za léčením do zahraničí, nemohli. Ale lidi si vlastně začali tak více mezi sebou pomáhat a jak se říká, dá se zvyknout na všechno, takže i vlastně na válku.

0: začátku války a ozbrojeného konfliktu v Jemenu se postupně otevřely školy, obchody nebo restaurace.
1: Život šel dál, jako nedalo se nic jiného dělat. Ale čím byli Jemenci nejvíc zklamaní, bylo, že vlastně z začátku války o Jemenu nikdy nikdo nevěděl, nikdy se nic nepsalo. Trvalo to pár let, než se vlastně začalo o konfliktu v Jemenu psát a Jemen byl tak vlastně zapomenut. My tu máme jako internet, přístup k internetu, i když je vlastně velice slabý, někdy na hranici fungování a párkrát se nám stalo, že když právě byla zničena telekomunikační ústředna, takže nefungoval pár dní, 2 až 3 dny. A řeknu vám jeden takový krátký příběh, že my jsme šli jednou ulicí nahoru, jakoby do kopce a před námi v horách prostě jsme slyšeli ránu a prach, prostě výbuch hroznej. A lidi jsou už tak zvyklí za těch 11 let, že ti, my jsme viděli, co se děje před náma, ale ti, co šli proti nám, tak se ani neotočili. Protože je to vlastně na dennodenním pořádku, jsou na to bombardování zvyklí.
0: Paní Adaila mi v Jemenu pomáhá, jak může. A to doslova. Se stejnojmenou charitativní organizací Pomůžu, jak můžu, vaří každý den pro stovky lidí.
1: Nejdřív jsme rozdávali potravinové balíčky rodinám v okolí a protože největší problém byl hlad, tak jsme se rozhodli, že otevřeme jídelnu, kde budeme podávat právě těmto rodinám jedno teplé jídlo denně. Máme 25 rodin, ale protože ty rodiny jsou početné, tak je to 170 lidí.
0: Většinou se jedná o osamělé ženy, které ztratily otce nebo manžely a zároveň vychovávají malé děti a starají se o nemocné rodiče. Tito lidé často ztratili práci a válka jim zničila domy spolu se vším, co v nich měli. Za lepší pomocí přijeli do hlavního města, kde si pronajímají malé místnosti, které kdysi sloužívaly jako obchody. Často v nich neteče voda a není tam zavedená elektřina.
1: Jsou to opravdu nepředstavitelné podmínky.
0: Právě pro takové rodiny spolu s paní Adailami vaří už více než 70-letý kuchař Haza.
1: Máme úžasného pana kuchaře, umí výborně vařit, všichni si pochvalují, že to moc dobře chutná a voní přes celou ulici. On sám se snaží prostě vařit každý den na jiný způsob, aby to vypadalo a hlavně chutnalo jinak. V naší kuchyni vaříme rýži a různé druhy zeleniny s omáčkou. Někdy k tomu přidáme kuřata a jogurty a datle. Pan Haza mluví anglicky a francouzsky a dříve pracoval ve své kanceláři, kde vlastně vyvážel jemenskou kávu. A také na francouzské ambasádě. Je to opravdu úžasný člověk.
0: Spolu se sedmdesátníkem, panem Hazou, připravuje paní Adailami taky svačiny pro děti ve státní dívčí škole Furát.
1: Poskytujeme svačiny pro 500 dívek z této školy a svačiny jsou vlastně rohlík, takový jemenský rohlík, stejný jako ten náš, ale akorát, že se peče ve formě. A je to rohlík buď to s vajíčkem natvrdo, s fazolemi, se sýrem a tak dále. A my jsme se rozhodli pro tento projekt, protože jsme se dozvěděli, že některé dívky omdlévají na raním nástupu hlady, protože třeba 2 dny nejedly. A taky jsme se dozvěděli od rodičů, že některé posílají dívky právě do školy kvůli tomu, aby ty svačinky dostaly a najedli se a některé dívky si dokonce ten jeden rohlík schovají a pak se doma rozdělí s ostatními sourozenci.
0: Na začátku války se z hlavního města Sana přesunuli všechny státní instituce do sídla mezinárodně uznávané jemenské vlády, do přístavního města Aden. Zaměstnanci úřadů, státní zaměstnanci, ale ve městě zůstali.
1: Na severu neměli žádný příjem, takže všichni státní pracovníci a důchodci začali přestali dostávat plat a důchod. Muži jsou tady vlastně jako hlavní živitel rodiny a samozřejmě, že některé ženy pracují, ale většinou jsou to ženy v domácnosti. Takže z toho důvodu prostě ženy musely zastoupit tuhle roli, aby uživily rodinu a buď to si museli najít práci, nebo prostě péct chleba, šít, vyrábět cokoliv, aby tu rodinu uživili. A i starší ročníky třeba, kde některé ženy neumí ani číst a psát, tak prostě si našli něco, čím mohli tu rodinu zabezpečit a v tomhle je hrozně obdivuju. Jsou opravdu moc silné, nestěžují si a mají můj obdiv.
0: Jednou z takových žen je taky učitelka na už zmíněné dívčí škole Furát, paní Jamíla. Její manžel zemřel na začátku války na selhání ledvin. Ona jako státní pracovnice přestala dostávat výplaty. Bez možnosti, jak zaplatit nájem, musela paní Jamíla s třemi dcerami a dvěma syny opustit byt.
1: Vlastně našla si takovou místnost vlastně na zahradě, kterou si vymalovali. A ta místnost sloužila dříve jako místnost pro ovce, tedy chlívek. Vymalovali si ten chlívek a tam prostě žila ona a její pět dětí. A dennodenně docházela učit do té státní školy, nevzdala to i v téhle těžké době, protože říkala, kdyby všechny učitelky přestali docházet a učit, vyučovat ty dívky, tak co by z té nové generace bylo. My jako starší generace to už nějak vydržíme, ale musíme dělat všechno pro to, aby ty dívky to měly lehčí.

0: Jemen byl a zůstává krásnou zemí na jihozápadní části arabského poloostrova. A stejně jako jemenského hudebníka Abdulrahmana Basalámu, přezdívaného také Abdu B, okouzlila tradiční architektura perníkových domečků historického centra hlavního města Sana miliony dalších Jemenců. O architektuře Jemenu ale zase někdy. Pro teď pořad Za obzorem končí.
1: Je mi hrozně líto tím, čím Jemen teď prochází a lidi se opravdu zaslouží daleko lepší život.
0: Tento i další díly můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. Loučí se s vámi Jiří Chábera.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
3: Nejvyšší patra americké politiky.
4: This is only the dawn of the golden age of America.
3: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
5: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
6: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
7: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
3: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
8: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
6: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. V neděli 11. října vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
2: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
0: K volbám přišlo asi 48% voličů, při těch minulých to bylo přes 46%. V Brně poprvé vyhráli volby lidovci a starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
3: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
0: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou lidé k urnám ještě jednou příští týden v pátek a v sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
4: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
0: Největší šanci na výhru mají za hnutí ANO Jitka Wolfová v České Lípě a Lenka Břiškovská v Karviné. Obě postoupily z prvního místa.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
5: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Chovatelé v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživotaschopných telat, informovala o tom státní veterinární správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů kromě potratů a vývojových vad taky akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta je zatím boj proti nákaze složitý.
6: Žádná očkovací látka, zatímco pokud je mi dobře známo, na to neexistuje. Takže měl by dělat opatření, která se pojí s tím, co se může dělat u blutongu. To znamená prostě maximálně využívat nějaké insekticidní přípravky a snažit se prostě eliminovat vliv toho vektora, který tu nákazu přenáší, což jsou ty pakomárci.
0: Posloucháte Zprávy Plusu. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
7: A kde strkáš všechno? vždycky peníze, co vyděláš.
8: Co je ti potem? Mám se ti zpovědat?
9: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
10: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
9: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
10: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: V Čechách dnes místy prší, jinde jen ojediněle. Postupně má ubývat oblačnosti i srážek a teploty vystoupí dnes maximálně na 15 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude místy kolem 16. Na horách se teploty pohybují jen kolem 5 stupňů. To byly zprávy. A teď už jsou na Plusu připraveny portréty.
11: Ten případ vzrušil v roce 1932 celou Ameriku. Neznámí pachatelé unesli syna slavného pilota Charlesa Lindbergha. Zprávu během několika hodin převzali noviny z celého světa, které pak sledovaly vše, co se dělo dál. O případu, nad jehož údajným vyřešením se pořád vznášejí otazníky, si dnes ve speciálu portrétů věnovaných významným únosům povídám s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
12: Dobrý den.
11: A dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Slavné únosy.
11: Začneme malým výletem do historie, 11. červen roku 1927. Já vám tedy musím říct, že tu následující nahrávku si asi moc neužijete, není moc kvalitní, ale berte to jako důkaz toho, co všechno zajímavého ukrývá archiv Českého rozhlasu.
13: And as President of the United States, I bestow the distinguished flying cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done. Upon Colonel Charles A. Lindbergh.
11: Stalo se 3 týdny poté, co 25-letý Charles Lindbergh jako první člověk na světě překonal sám v letadle bez mezipřistání trasu z New Yorku do Paříže. A to za 33,5 hodiny. Skoro by se dalo říct, že tuhle celosvětově sledovanou slávu za několik let vystřídalo celosvětově sledované neštěstí, to když v březnu 32 byl unesen Lindbergův syn. To je téma dnešního pořadu. Mimochodem stalo se to den poté, co tehdejší americký prezident navrhl v kongresu opatření na potírání rostoucí zločinnosti. Honzo, napadá mě, opravdu měli v té době Spojené státy tak velké problémy s kriminalitou?
14: Ano, tam šlo o souběh dvou fenoménů. Jednak toho, že ta po první světové válce schválená prohibice zrodila obrovský ekosystém zločinců, mafiánů, kteří disponovali obrovskými částkami a v podstatě vytvořili jakýsi protisystém proti tomu tradičnímu a měli obrovský vliv na justici, na policii a teprve na konci 20. a na začátku 30. let se ten systém s tím začal nějak vyrovnávat, profesionalizovat a bojovat s tímhle opravdu organizovaným zločinem. A druhým fenoménem byla hospodářská krize. Bída, nezaměstnanost, lidé, kteří dlouho nepracovali, neměli co do úst, tak často jako poslední akt zoufalství se uchylovali k zločinu nebo prostě to, co by za normálních okolností neudělali, byli ochotni krást, loupit nebo dokonce unášet. A ty únosy v tehdejších Spojených státech byly poměrně běžné. V letech 1930 až 1932 bylo v USA údajně zaznamenáno kolem 2,5 tisíce únosů a jen v samotném Chicagu v letech 30 až 32 bylo nahlášeno 400 případů a jen den po únosu Lindbergova syna byl unesen jiné dítě, 11-letý James DeJude, o něm vlastně nic nevíme. Tak to jenom pro ilustraci, že to nebyla nějaká výjimka, ale byl to v té době poměrně masový jev. A já bych ještě dodal, že vlastně ani policie v té době neměla vyjasněné kompetence, neměla nástroje, jak tenhle ten typ zločinu, tenhle kriminální čin vlastně správně vyšetřovat, jak se k němu postavit. A je to pak vidět i na tom průběhu toho Lindbergova případu.
11: Mimochodem i na tu mafii dneska dojde, nechte se překvapit, jak to dopadne. 1. březen roku 1932, to je datum, které si teď pamatujte. Ukázka, kterou uslyšíme, je z knížky Jimmyho Fishera Duchové Hopewellu. Hopewell je místo, kde měl Charles Lindbergh svoje, řekněme, víkendové sídlo. A teď už má slovo David Schneider.
15: Bylo 21 hodin. Seděli v obývacím pokoji a Lindbergh uslyšel hluk, jako by ze židle v kuchyni spadly lamely z bedínky na pomeranče. Ve 22 hodin šla Betty Goová zkontrolovat dítě. V postýlce nahmatávala tělíčko, ale nemohla ho najít. V panice na to upozornila. Lindberg spěchal do dětského pokoje. Uviděl, že pravá okenice u jihovýchodního okna je otevřená. Samotné okno bylo zavřené, ale na krytu radiátoru, který tvořil parapet, si všiml bílé obálky. Nezvedli, aby nezničil otisky prstů. Prvními policisty, kteří dorazili, byli ve 22.40 dva strážníci z Hopewellu. V dětském pokoji si pod oknem všimli hrudek hlíny. Venku pod oknem našli v blátě otisky po žebříku. Pomocí baterky sledovali stopy, které vedly k žebříku nedaleko domu.
11: Tím uneseným byl syn Charlese Lindberga, syn stejného jména, také Charles Lindberg, tedy junior. Honzo, policie měla asi hodně problémů s tím, že ta událost, to se rozkřiklo velmi rychle a nahrnulo se tam obrovské množství lidí na ten pozemek té vily.
14: No, policie vlastně z dnešního pohledu, tak jak my si představujeme ideální vyšetřování, tak čelila třem problémům. Nevyjasněným kompetencím a nedostatku know-how, jak vlastně tohle řešit. Pak to byla samotná osobnost Charlese Lindberga, který si samozřejmě z pozice otce pochopitelně vymínil, že bude on rozhodovat, jak bude vyjednávat, jakým způsobem ta celá akce bude prováděna, ale tím vlastně jako de facto přebral vyšetřování a ti vyšetřovatelé, velitel policie státu New Jersey a další složky to vlastně akceptovali. A tady si myslím, že couvli trošku před tím hvězdným statusem Charlese Lindberga. No a třetí, možná si zase ten největší problém je, že okamžitě se to dozvěděla média a do toho sídla se nahrnuli novináři, zájemci a stal se z toho obrovský mediální cirkus. Takže nejenom, že zničili velkou část stop a policie vlastně nedokázala velmi rychle zajistit to místo, tak aby vlastně tam nikdo nezničil tu odchodovou trasu a tak dále, ale vlastně okamžitě se z toho stal mediální cirkus, který tomu případu také moc nepomohl. No a v tomhletom kontextu se rozvinula snaha nějak zachránit to dítě, respektive otevřít komunikační kanály s těmi únosci tak, aby se hlavně nestalo nic tomu dítěti, což byla Lindbergova samozřejmě hlavní priorita a tomu vlastně vše podřizoval.
11: No a čteme si dál ukázka z knížky Ludovika Kennedyho, která se jmenuje Letec a truhlář, případ Lindberg. Proč truhlář? O tom se také ještě v tomhle pořadu dozvíte.
15: Rozkaz policie zněl: zatčení únosců je druhořadou záležitostí. Každý člen policejního sboru je oprávněn zahájit osobní důvěrná jednání za účelem bezpečného navrácení dítěte, aniž by nesl odpovědnost za dopadení či zatčení únosců. To sice bylo v rozporu s policejní praxí, ale odráželo přání většiny amerického obyvatelstva. Každý den zasedala komise čtyř plukovníků, včetně Lindberga. 2. března vydali únoscům zprávu o stravě dítěte. Půl šálku pomerančového džusu po probuzení, žloutek vejce denně, půl šálku švestkového džusu po odpoledním spánku, která se 3. března objevila na titulní stránce všech novin. Téhož dne Lindberg prohlásil, že kdokoliv z jeho zástupců bude připraven setkat se zástupci únosců kdykoliv určí. Veškerá ujednání budou důvěrná. Zavázal se, že se nebude snažit ublížit osobám spojeným s návratem dítěte.
11: Ta čísla těch různých údajů kolem toho, co musela všechno policie prověřit, ta jsou neuvěřitelná. Policie v New Jersey 200 000 hlášení s údajnou stopou, FBI 50 000 typů, New Yorkská městská policie 16 000 vyslýchaných. Ty už si říkal, že Lindberg opravdu dělal úplně všechno pro to, aby se mu dítě vrátilo, takže nejen, že ta fotka se objevila vůbec poprvé v televizi v souvislosti s pátráním po někom zmizelém, ale a už jsme to říkali na začátku, Lindberg dokonce do toho případu tak trochu se snažil zapojit i tu mafii.
14: Tam byla otázka, kterou si musel položit každý kriminalista, profil pachatele, kdo vlastně mohl tenhle zločin spáchat. A Lindberg byl přesvědčen, společně se svým právníky a poradci, že je ten únos dílem profesionálního gengu, to znamená někoho z řad organizovaného zločinu. Proto se snažil navázat přes nejrůznější takové ty lodějíčky nebo ty, kteří mají vazby na ten organizovaný zločin, kontakty a snažil se získat nějaké informace nebo navázat ten komunikační kanál s někým, o němž byl přesvědčen, že o tom něco ví nebo dokonce je součástí toho organizovaného zločinu. Případu nepomáhalo ani to, že se nenašly žádné otisky, takže od počátku nebylo žádné vodítko, kdo by tím pachatelem mohl být.
11: Mimochodem, my jsme neřekli, co bylo důležitého v tom dopisu, který našli.
14: V tom dopisu byla žádost o výkupné ve výši 50 tisíc a bylo tam dokonce specifikováno, v jakých bankovkách. Ale ani to vlastně nemuselo ukazovat na to, jestli je to dílo nějakého zoufalého, chudého, nezaměstnaného nebo někoho, kdo se ocitl v nouzi, anebo nějakého profesionála, který už třeba nějaké únosy má za sebou. Jenom pro dokreslení toho kontextu v rámci toho hledání uvnitř toho organizovaného zločinu se do toho zapojil i slavný Al Capone, v té době tedy již ve vězení za ty daňové úniky a snažil se do toho vložit prostřednictvím tisku, ale to zase stejně jako mnoho jiných mediálních vyjádření jiných osob bylo vysvětlováno jako snaha získat pozornost a trošku se jako přiživit na tom slavném méně.
11: Po čtyřech dnech dostali Lindbergovi druhý dopis od pachatelů. Ten už žádal vyšší výkupné, 70 tisíc dolarů, a odůvodňoval to tím, že rodina zapojila do toho pátrání policii a média, takže ty náklady údajné tedy pro pachatele se tím zvyšují. A zároveň se tady v tuhle chvíli objevuje důležité jméno John Condon, 72-letý penzionovaný učitel z Bronxu. Jak on do toho zasáhl?
14: To je velmi zajímavá postava. On se o ten případ zajímal jako každý, kdo četl noviny nebo sledoval média, a ten únos syna národního hrdiny vnímal jako celonárodní hanbu. A prostě se do toho sám o sobě vložil a 8. března 1932 v lokálních novinách Bronx Home News otiskl dopis, kde nabídl únosci své celoživotní úspory a tak dal o sobě vědět. No a 9. března 1932 tento pan Condon našel ve své poště obálku, která mu byla určena a kterou pak vyšetřovatel identifikoval jako někdo, kdo vlastně předtím komunikoval s Lindbergem. To znamená, že to je ten únosce. A takhle Condon se skontaktoval s Lindbergovými, s policií a začal být prostředníkem. On je spíš známý pod tím kódovým jménem Jeff C., protože on pak nevystupoval pod svým jménem, ale pod iniciály JFC. A on pak začal vydávat šifrované inzeráty od 11. března, kde začal vlastně o své linii, ale s vědomím Lindberga, komunikovat s tím únoscem. No a takhle se pak dostali i k tomu, že byla smluvena první schůzka, konkrétní fyzická schůzka mezi Condonem a tím údajným únoscem.
11: Stalo se 12. března na hřbitově v Bronxu. Co si tam řekli?
14: Ta schůzka probíhala velmi záhadně a zajímavě. Condon tam u brány hřbitova spatřil muže, který na něj mával bílým kapesníkem, a pak se chvilku jakoby hledali a nakonec tedy s tím údajným únoscem zavedl rozhovor, ve kterém se muž představil jako John, pak se o té osobě hovořilo jako o takzvaném Cemetery John, John ze hřbitova, Honza ze hřbitova, asi bych řekl. A zajímavé je, že on se v tom rozhovoru s Condonem ptal třeba na to, jestli ho čeká trest smrti, pokud je to dítě už mrtvé, což mohlo leccos naznačovat. Údajně ten Cemetery John poznal některé konkrétní věci spojené právě s tím Charlesem juniorem, s tím dítětem, a pak po té schůzce 16. března Condon obdržel poštou balíček, v němž byl vypraný šedý vlněný spací úbor značky Dr. Denton No. 2, jak se tomu říkal, což byl důkaz, že to opravdu patří tomu dítěti. V té době nikdo nevěděl, jestli to dítě je naživu nebo je už po smrti. Takže takhle bylo potvrzeno, že ten Condon jednal z největší pravděpodobností s někým, kdo opravdu ten únos spáchal a kdo zná ty detaily, které znala jenom policie, Lindberg nebo právě ten únosce.
11: Předání výkupného si smluvili na 2. duben 1932 a k tomu se teď za chvíli dostaneme.
1: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
11: Historik Jan Adamec je hostem ve speciálu portrétu, ve kterém si povídáme o únosu syna Charlesa Lindberga. Honzo, slíbili jsme 2. duben 1932, nakonec tedy ten únosce obdržel 50 tisíc dolarů. Stalo se to prý zase na hřbitově?
14: Ano, tam bylo důležité a nakonec se ukázalo jako pro dopadení toho pachatele klíčové to, že jeden z těch vyšetřovatelů trval na tom, že ta fyzická částka těch peněz má být sestavena z takzvaných zlatých certifikátů, které měly brzo být staženy z oběhu, nebo předpokládalo se, že budou staženy z oběhu, tím pádem se předpokládalo, že budou nápadnější a bude je možné lépe vystopovat, což se nakonec také stalo. Tady na tom předávání důležité je to, že tam v tom autě byl i Lindberg, který údajně zaslechl hlas přímo toho únosce, to je to slavné Hey Doctor, podle něhož pak Lindberg při soudním líčení identifikoval nebo označil toho pachatele. Částka byla předána a ten únosce předal Lindbergovi údaje, kde by se mělo jeho dítě, jeho syn nacházet na údajné lodi. Nicméně pak, když Lindberg i sám osobně létal nad tím pobřežím a hledal tu loď, tak žádnou nedašel. Takže logicky dospěl závěru, že byl podveden a že tedy stále nemá žádnou jasnou informaci o tom, co s jeho synem je.
11: Jenom připomenu únos 1. března 1932 a teď se přesuneme do 12. května 1932. Čteme si z knížky Johna Douglase a Marka Olšakera.
15: Odpoledne 12. května 1932 řidič nákladňáku William Allen jel na Hopewell s nákladem dřeva. Zastavil, aby si odskočil do lesa. Tam spatřil něco, co vypadalo jako lebka dítěte a nohu trčící ze země. Zavolal kolegu, aby se také podíval. Pak se vydali do města hledat policistu a vrátili se s ním na místo činu asi 4 míle od Lindbergova domu. Jeho světla byla odtud v noci jasně viditelná. Tělo dítěte bylo v mělké prohlubni, deštěm nasáklé, zčernalé, leželo tváří k zemi, pokryté listím a hmyzem. Chyběla levá noha od kolena dolů, levá ruka a pravá paže. Většina orgánů, část dol a

0: Tak tedy policie a bohužel i rodiče měli tělo mrtvého dítěte a teď se 2 roky nic neděje. 2 roky policie dostává tisíce informací, které vůbec nikam nevedou, vydává se na falešné nebo nikam tedy nevedoucí stopy. Ale v roce 1934 se najednou v New Yorku a v jeho okolí začínají v oběhu objevovat ty takzvané zlaté dolarové bankovky z toho výkupného. A pak jde všechno ráz na ráz a 1. září 1934 je zatčen německý truhlář nebo tesař, nelegální imigrant Bruno Richard Hauptmann. Co vlastně přivedlo policisty právě k tomuhle člověku? Byly to ty peníze?
1: No, já bych neřekl, že se začaly objevovat. Ono spíš došlo k tomu, co přesně ten jeden z vyšetřovatelů předpokládal. On v roce 1933 prezident Roosevelt opravdu nařídil stažení těch zlatých certifikátů a těch zlatem krytých bankovek. A tím pádem se vlastně začaly vyměňovat a každá, která se ocitla v oběhu, tak byla nápadnější a lidé si jich přirozeně začali všímat. A to se stalo i u toho vedoucího té čerpací stanice, který si tedy všiml té zlaté 10-dolarové zlaté bankovky a zároveň se zapsal číslo toho auta, jehož majitel nebo jehož řidič tou bankovkou platil. A tím vlastně se dostali na Hauptmanna. A 18. září 1934 v bance identifikovali, že to je přesně ta 10-dolarová bankovka, kterou měli podle čísla zaznamenánu, že byla v tom výkupném a to byl vlastně jako přímý důkaz a 19. září FBI zatkla Hauptmanna a v jeho bytě začala nacházet některé z poměrně přesvědčivých důkazů, jako třeba některé z těch peněz, které chyběly. A v podstatě vyšetřovatelé si začali být jistí, že mají konečně toho pravého. A v lednu 1935 pak mohl začít samotný soudní proces.
0: Neuvěřitelný, říkalo se tomu proces století ve Spojených státech. 162 svědků, bylo provedeno 381 důkazů a v únoru 1935 byl Hauptmann uznán vinným z vraždy a odsouzen k trestu smrti. Ta poprava se odehrála 3. dubna 1936. Hauptmann do poslední chvíle tvrdil, že je nevinný, ale těch důkazů proti němu bylo opravdu hodně. Honzo, ty už si říkal to nalezené výkupné, potom ještě dřevo z toho žebříku, po kterém patrně tedy Hauptmann lezl nahoru do toho okna, protože se shodovalo s prknem na podlaze v Hauptmannově půdě. Potom písmo a pravopis těch dopisů, už jsme říkali, že Hauptmann byl německý imigrant, takže tam byly zjevné tedy germanizmy v té angličtině, kterou on používal. Navíc ještě ve skříni jeho bytu se podařilo najít tuškou psanou adresu toho doktora Kondna, o kterém jsme se bavili, toho zprostředkovatele. A pak tady nakonec Charles Lindbergh, který v době předání výkupného seděl v autě před hřbitovem, tak potvrdil, že slyšel tedy ten Hauptmannův hlas. Ale to je ta, řekněme, strana té obžaloby. Obhajoba tvrdila poměrně důležitou věc, že prostě není možné, aby neznámý truhlář, tesař z New Yorku, přišel do domu, ve kterém v životě nebyl, věděl, pod které okno postavit žebřík, našel místnost, ve které bude to dítě, když ani nebylo jasné, že to dítě tam bude. Zkrátka, tam byly nějaké pochybnosti, jaká je role Hauptmanna a jaká byla asi role těch lidí z té rodiny. Co k tomu se dá dodat?
1: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven. A samozřejmě jedna z těch linií vyšetřování hned od začátku směřovala dovnitř rodiny, takže intenzivně se zpočátku vyslýchala Betty Goová jako chůva, směřovalo se i na ty kamarády těch lidí, kteří pracovali přímo v té rodině. Asi nejvíce z pozornosti se pak soustředilo na Violet Sharpovou, což byla britská služebná, nikoli přímo u Lindbergových, ale u Murrowových, což byly rodiče Lindbergovy ženy v Englewoodu. A ta dokonce se ocitla pod tak velkým tlakem, že nakonec spáchala sebevraždu, protože byla informována, že s ní bude učiněn další výslech a toho ona se tak bála, že prostě spáchala sebevraždu. Ale nakonec se ukázalo, že všechna ta podezření, která směřovala na její kontakty mimo ten dům, nezakládala žádné podezření na to, že by někdo z jejího okolí mohl být skutečně tím spolupachatelem. Problém byl i v tom, že Hauptmann prostě mlčel, vinu nepřiznával, ale také neodhalil nikoho, s kým by mohl spolupracovat, přestože, a to obhajoba také zdůrazňovala, policie vůči němu postupovala často velmi brutálně, podrobovalo ho extrémnímu tlaku, musel psát dlouhé texty a byl dokonce jako fyzicky napadán, tak aby vlastně na základě těch několika důkazů z něj získali i to přiznání, které ale on nikdy nepodal. A konec konců i ten odklad jeho popravy svědčil o tom, že existovaly pochybnosti o té jeho vině a vyvolávalo to i velké spory uvnitř policie ohledně kompetencí a ohledně toho, že tam existují určité pochybnosti, ale nakonec tedy Hauptmann byl popraven a pravděpodobným pachatelem zřejmě byl. Je otázka, jestli byl jím sám, nebo jestli do toho byl nějakým způsobem zapleten někým jiným, kdo zůstal v pozadí, o něm vlastně se dosud nic neví.
0: Mimochodem zajímavé je, že Lindbergovi do Hopewellu na to víkendové sídlo jezdili sice už nějakou dobu, ale pokaždé odjížděli v neděli večer, maximálně v pondělí ráno. Tohle byl jediný případ, kdy kvůli rýmě právě toho později uneseného Charlese tam zůstali až do úterka. Zase, jak je možné, že to Hauptmann věděl?
1: Ano, to, co říkala obhajoba, že prostě to byla znalost, kterou mohl mít jen někdo, kdo měl uvnitř té domácnosti a kdo měl ty bezprostřední znalosti, ale žádné jako spojení se neprokázalo, nepodařilo se ustanovit.
0: Možná právě tahle nejistota vedla k tomu, že vdova po Brunu Hauptmannovi dalších 60 let, tedy až do své smrti, žádala o znovu otevření případu, ale nikdy jí nebylo vyhověno. A ještě takové dvě drobnosti na závěr. Lindberg měl s manželkou, ty už si říkal Annou Morovou, což byla dcera amerického velvyslance v Mexiku, celkem 6 dětí, tedy včetně i uneseného a potom zabitého nebo zemřelého Lindberga Charlesa juniora. Dalších ale 7 nemanželských dětí měl se 3 ženami v Německu. On tam žil téměř jakýsi paralelní život po druhé světové válce. Zemřel 26. srpna 74 na Havaji, byl mu 72 let. No a ještě tečka k tomu, co ty si říkal na úplném začátku, k té, řekněme, nejistotě policie. Američtí zákonodárci v reakci na tuhle událost přijali velmi rychle nový zákon, podle kterého se únos stal federálním zločinem. No a vlastně musím říct, že tenhle případ inspiroval i Agátu Christie a tohle téma využila pro svoji slavnou detektivku Vražda v Orient Expressu. To je vše z dnešního speciálu Portrétu. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Ivana Možná. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, zase příště naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, samozřejmě v audioportálu Můj rozhlas, no a také na dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zase za týden se těší David Hertl.
2: Kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé? Potom pátrá cyklus portrétů a tématu Plus s názvem Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, v sekci Projekty a také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Pěkné odpoledne, je 2:30.
2: Český rozhlas Plus.
3: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na 3. místě ODS. Hnutí ANO je celkově 4. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SOCDEM, ztratila skoro 580 zastupitelů. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé za vítěznou volbou pro Kladno, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3% a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN. Víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich na Vyškovsku. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 cenu Thálie. Po ztroskotání lodi u Džibutska zemřelo nejméně 109 lidí a přes 110 dalších se pohřešuje. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení OSN. Loď převážela přes 300 lidí z Džibutska do Jemenu a převrhla se v noci ze čtvrtka na pátek. V místech neštěstí poskytují pomoc i týmy Mezinárodní organizace pro migraci. Lidé z chudých zemí Afrického rohu podnikají riskantní cestu přes moře do válkou sužovaného Jemenu, aby pokračovali dál za prací do Saudské Arábie a dalších bohatých států Perského zálivu. Kvůli bleskové povodní ve středním Nepálu se museli evakuovat obyvatelé žijící podél řeky Budhy Gandaky. Voda v oblasti smetla několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti, ale pohřešuje se 5 lidí. Úřady podle agentury Reuters uvedly, že záplavu způsobil sesuv půdy, který načas zablokoval horní tok řeky. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Bude zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic očekává komplikace v dopravě. Objížďka povede kolem výstaviště, nemocnice Milosrdných bratří, Ústředního hřbitova a Bohunické fakultní nemocnice. V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami, hlavně na severu a severovýchodě, kde můžou být v polohách nad 1100 metrů smíšené nebo sněhové. Noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, ale místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy může být až 17. Tolik zprávy a teď už nás na Plusu čeká dokument.
4: A na Českém rozhlase Plus následuje premiéra dokumentu Než doteček Ústí. Autorka Alena Harciníková v něm sleduje proměny krajiny podél řeky Bíliny.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
5: Plítám se zarostlou krajinou. Já se mi blbě. Snažím se držet co nejblíž řeky. Bílina. Jsem na takové oblídce. Plevel je občas vyšší než já. Toto zarostlý. Přes vykoukne nějaká trubka, plot nebo spust odpadků. Každá cesta, kterou si vyberu, mě za chvilku vyhodí ven. Tak se teď snažím držet stezek vyšlapaných od zvířat. Ty většinou vedou zpátky k vodě.
6: A tak jsem se rozhodla jít od pramene až tam, kde se voda vylévá. Jít s proudem od začátku až do konce. Chci zjistit, co se tu s vodou stalo.

0: Stane to. Ježiši Krist. To nejde.
1: Tam nedošáhnej.
2: Tohle tu.
1: Ačkej, tak sundám už toho kocku. Teď se tam dostaneš. Sundej jí zástěrku.
2: Tohle sundej, tohle.
1: Je, a nejdřív ji odstrojíme. A tím ji pohaníme. Rozvaž pašli.
0: A pak to a... Já takhle. A teď tohle.
1: Nejdřív šátek sundáme.
0: A pak tričko.
1: To je halkošile, Halena. Počkej, to nedostrháš.
2: Tak.
1: A už je Morena nahata.
0: Morena.
3: Jak nad tím tak přemýšlím, tak s léčivou vodou se potkávám vlastně už od malička. Máma mě brávala na termální koupaliště. V Ústí máme dokonce 3 různý koupaliště napájený 3 různýma pramenama. Děda nám zase od Loun vozil břvanku, takovou léčivou minerální vodu. Pamatuju si, že chutnala dost železitě a slaně. A taky nám vozil zaječickou hořkou, ale tu jsem moc nepila, protože ta hodně projímala. Nikdy jsem ten náš kraj ale nevnímala jako lázeňský, nebo ani jako léčivý. Jediný, kdo si takovou pověst jakž takž udržel i v mý hlavě, byly Teplice. A o tom mi vyprávěla historička Pavlína Boušková.
4: V určitém období byly považovány vůbec za nejnavštěvovanější lázně v českých zemích. Předběhly i Karlovy Vary a lázně v západní polovině Čech. Ten pramen byl zde využíván už vlastně od 12. století, poté co zde byl založen ženský benediktinský klášter. A jeptišky využívaly lázně pro své účely i pro poskytování těch pramenů a té léčebné péče místním a pocestním.
3: Podle mapy bych měla být někde u Vysoký Pece nebo u Jirkova. Kousek ode mě je silnice, auta tady svištějí fakt velkou rychlostí. Já se snažím jít pořád s proudem. Kousek ode mě je tady takový baráček a ta řeka se do něj vlévá. Vypadá to trochu jako elektrárna.

0: Určitě si místní obyvatelstvo a i měšťané, i představitelé města uvědomovali, že je to takový dar mít tady tu termální vodu a vlastně byl to velký zdroj jejich příjmů. Se stávalo, že třeba v Teplicích během té jazenské sezóny se léčilo tolik hostů, kolik mělo město obyvatel. Takže když prostě ty prameny by zmizely, tak to by byla katastrofa, že jo, pro to město a pro ty obyvatele tehdy.
1: Tak jsem došla k tomu baráčku a za ním ta řeka mizí. Jsou to už jenom takový čtyři obrovský trubky, dvě a dvě na každý straně a mezi nima panelová cesta.
0: To dolování uhlí tady bylo praktikováno v okolí už od konce 18. století a v tom 19. století tušili, že nějakým způsobem to dolování může ovlivnit tu rovnováhu, hydrogeologickou rovnováhu těch termálních vod. Neměli to teda podložené nějakými geologickými odbornými pracemi, ale to tušení tady bylo.
1: Snažím se bílinu slyšet. Občas je tak slabá a malá, že nevydá ani hlásku. Občas zní jako moře.

0: Co by mi asi řekla, kdyby mohla mluvit?
1: Pamatuju si vás všechny. Těžcí jste přicházeli a odcházeli lehčí. Brala jsem vaši bolest na sebe. Pečovat. To byl můj úkol.
2: Proto také bylo ustanoveno nějaké ochranné pásmo kolem města, kde se nesmělo dolovat, ale koho v té době nenapadlo, že vliv na termální prameny by mohlo mít dolování i v tom vzdálenějším okolí.
3: Stojím teď u obřího pramene. Je to taková betonová skořepina s poklopem na zámek. Vypadá jako jakýkoliv jiný kanál. Kdybych nevěděla, že tu je, tak bych ho pravděpodobně přešla. Dovnitř se nedá podívat, ale asi 5 metrů odsud zbytky pramene vytékají do takový malý říčky. Přitom kdysi byl tak silný, že poháněl celý mlýn. Archeologové tu našli 100 bronzových náramků a spon. Byly to keltské oběti. Ženy si je sundávaly ze zápěstí a pouštěly do vody. A pak zmizel.
1: Nechtěla jsem nikomu ublížit. Jen jsem hledala cestu ven.
3: Tak jenom kousek odsud, kdy si ležel důl Dellinger. Jeho podloží prý bylo už od začátku těžby docela dost nestabilní. A prý někdy v únoru roku 1879 horníci narazili na místo, kde byla pod tlakem zadržovaná voda.
1: Stačilo jediné kopnutí.

0: byl to takový průval té vody, že vlastně během 10 minut ten důl Dellinger byl zatopen, takže tam bylo několik horníků v různých vlastně uličkách a nestačili se dostat ven.
1: Těch 21 horníků vytáhli z dolu až po 2 letech. Geologové, které si Tepličáci pozvali, totiž nedoporučovali vylitou vodu hnedka odčerpat.
0: A tím došlo k narušení té hydrogeologické rovnováhy a mělo to právě vliv i na termální prameny v Teplicích, nejenom na Pravřídlo, ale i na ty ostatní teplické termální prameny, které vlastně za 2 až 3 dny úplně zmizely. Prostě se ztratili. Což vyvolalo tady v Teplicích zděšení, protože lidi nevěděli, co se bude dít. Najednou prostě to nejdůležitější pro Teplice zmizelo. Lidi začali horentně vybírat třeba peníze, co měli ve spořitelně, a prostě vznikla úplně panika.
1: Ale teď vypadá to tu, jako by se tu skoro nic nestalo. Kolem je koupaliště, dubová alej, kterou teď procházím, nový rodinný domky. Vypadá to, jako by půda nikdy nebyla narušená.

0: do podél těch trubek už asi 3 kilometry. Ale tady, jak stojím, tak je cedule zákaz vstupu a dál nemůžu. Ta řeka se z těch trubek vylévá až na území lomu ČSA.
1: Tohle byla moje krajina. Mokřady, louky, rákos, ptáci, vesnice, které se ke mně tiskly, potoky, které do mě ústily z hor.

0: docela dobrý, ale.
1: Že jo? Já jsem doufala, že aspoň to vyjde.
0: No, jak tohle, já mám terasa.
1: Stojíme na hraně lomu. Krajina je tu tak podivně souměrná. Břízy jsou tu vyrovnaný v řadě a všechno jakoby mělo schody. Na dně vykousaný jámy stojí tři obrovská rýpadla. Odsud ale vypadají úplně jako hračky. Jsou malinkaté. To měřítko je tu úplně jiný. A já tu jsem s ekologem Michalem Portéšem. My tu teď teda máme výhled na nějakou rozrytou těžební krajinu, ale kdysi to tu vypadalo jinak. Předtím se tu rozprostíralo Komořanské jezero. Tak jak byste popsal tu krajinu předtím, než tu začala těžba?
2: Jako takovou hezky pestrou a chtělo by se mi říct harmonicky vyváženou krajinu pod Krušnými horami. Kolem toho Komořanského jezera bylo několik vesnic. Znamená, to byla taková krajina, která měla to centrum jako tu vodní plochu, ty mokřady kolem sebe, nad tím navazovaly louky, které vlastně aktivně protýkaly potoky z Krušných hor, z těch údolí, na které vlastně koukáme, a okolo byly malebné vesničky, které, kde se hospodařilo. Pravdu, jako bych řekl, jako až by se mi chtělo chvíli mi říct barokní krajina, a vlastně pod zámkem jezeří se rozprostíralo i zajímavé velké arboretum. Byly oranžerie, pěstovaly se tam ovocné stromy, řada významných stromů zahradnických a tak. To znamená upravovaná, taková komponovaná hezká krajina.
3: Cítila jsem, jak mě tahají dolů. Nemohla jsem se bránit. Bylo jich příliš mnoho. Slábla jsem, mizela jsem. Prameny kolem mě jeden po druhém zmlkly.
1: A co se stalo? Proč už tady Komořanské jezero není?
2: Komořanské jezero tady není z toho důvodu, že vlastně postupně bylo vysoušeno a přeměňováno na vlastně hospodářskou a zemědělskou krajinu, ale i tak z něj mnoho zůstávalo. Ten proces toho vysoušení, jak jsme si řekli, byl dlouhodobý a v podstatě zrychlil se výrazně s takovým záměrem, kterým bylo vlastně vybudování vodní nádrž Dřínov, pojmenovaná po jedné z těch obcí, která vlastně zanikla. A to už sloužila, tady ta vodní nádrž Dřínov už sloužila mimo jiné k rekreačním účelům, ale především jako zásobárna vody pro nedalekou chemičku, která tady je vlastně největší chemička, dříve chemické závody Chemopetrol, Záluží, dneska Orlen Unipetrol. To jsou veliké průmyslové podniky, které požadují hodně vody pro svoji činnost, a to Dřínovské jezero bylo jako zásobárna té průmyslové, ale i požární vody pro vlastně tyhle ty chemické závody.
4: Koho utopíte, jsi mě zeptal?
5: Moranu. Morana je důvodně zeme.
4: Aha. Co?
5: Je to taková smrtka, protože lidi se spojovali období zimy s nemocemi, chladem, umíráním. Takže my ji vlastně odplavíme pryč. Ona odejde po vodě. Je to vlastně symbol očištění. Takže lidi se jakoby od té zimy očistí a můžou začít novou etapu, vlastně jakoby nový zemědělský cyklus.
2: Voda je podle mě stejně tak jako pestrá krajina základní infrastruktura vlastně k životu. I to nejhezčí město, když bude mít hnusnou krajinu kolem sebe, suchou krajinu bez vody, tak si myslím, že dřív nebo později bude mít nějaké problémy. To je jedna část. Druhá část je, že jste říkala, že jsme tu krajinu odvodnili, vysušili kvůli té těžbě. Ono se to ani jinak udělat nedá. Vy když někde chcete těžit tím způsobem a teď se rozhledněte kolem doleva, doprava, jak je to krajina rozlehlá, a představte si, že kdyby se tady nic tu vodu nečerpali, tak se vám to celé zatopí a jak z toho to uhlí dostanete. A jo, a to byl strategický a stále ještě je, že jo, velmi důležitý energetický zdroj to uhlí vlastně. Nic, furt to u nás vyrábí nejvíc energie z uhlí.

0: odplujeme.
1: Odpluješ si pryč, jo.
0: To je to, kde jsi mi spolu.
2: Ale nikdo se tam nikde zaháte, třeba.
3: To, na co bychom se měli zaměřit, je hledat takové způsoby opatření z hlediska té vody, aby jsme zase v tu krajinu, tu vodu, co možná nejvíc do ní vrátili. Samozřejmě s tím prizmatem toho, že to území musí zůstat bezpečné a to území po té těžbě někdy prostě už musí být odlišné. Nelze předpokládat, že všechny ty vodní toky, co tady byly, se vrátí do svých původních koryt. To prostě už nejde. Myslím, že budete vědět o tom, že vlastně tady kousek od nás jsou skoro 3 kilometry řeky strčené v trubce. Je tady vlastně bílina zatočená do trubky, nemá žádné povrchové koryto, to je extrémní zásah do té řeky, je to v podstatě umělej spánek, kóma té řeky vlastně. Neplní žádné funkce. Není, neexistuje. To je v trubce.
4: Strčená v trubce. Kóma řeky. Není, neexistuje. Umělý spánek.

0: Nešlo to v té době jinak prostě, jo. Nelze na to koukat prismatem, že to bylo špatně prostě. Splnilo to ty účely, co mělo. Ale teď ten lom končí vlastně a tady se připravuje projekt, který by měl zase tu řeku odtrubnit, měl by ji vrátit do svého koryta a když se to dobře provede, tak to myslím si, že je velmi vhodný příklad toho, jak s tou vodou v té postižené krajině pracovat i nadále.
1: Hej, vodovodičko, k tobě ji neseme. Očistná studničko. Oj, my se mořeny. Vesna se vrátila, nás osvobodila, srdce potěšila, duši ulehčila. Nožky bosé mezi kvítím právě roztančila.
2: A už pluje.
3: Krom rýpadel a krkavců, které teda spíš slyšíme, než vidíme, tak tu taky vidíme vodu. Já takhle zhora bych ji popsala jako louži, což asi není úplně fér, protože, jak už jsme říkali, to měřítko je trochu jiné, než se nám odsud zdá. Na co se to koukáme vlastně?
0: No, ta louže, jak jste správně řekla, na kterou se koukáme, tak je vlastně nově vznikající jezero ČSA. Je to vlastně prazáklad toho budoucího velkého jezera, které by mělo zaplnit zhruba polovinu toho lomu postupně. Tady je potřeba říct, že to jezero, přestože vypadá jako louže, tak už dneska má hloubku zhruba 16 metrů, to znamená je poměrně hluboké a je i dlouhé, jako objem vody už tam je veliký. Vlastně je to nejhlubší místo v tom lomu.
3: Jdu pořád kolem Bíliny. Už se blížím k ústí a mám trošku strach. Cesta je mě zarostla. Dlouho tady asi nikdo nešel, ale zároveň se tu valí strašně moc odpadků, kusy oblečení, dráty, petlahve. Dělala jsem taky kus rozpadlýho kočárku. Mezitím tu prorůstá první jarní kvítí, Petr klíče, fialky, teď to roste zlatý déšť. Už jsem vyplašila asi 3 nutrie, já se vždycky strašně vyděsím, když plně těsně přede mnou skočí do vody. Cítím se tu nějak hrozně nepatřičně.
0: No a že bych si měl jako říct, jak to tady bude vypadat za 50 let v té Mostecké pánvi z pohledu těch jezer. Ten Ústecký kraj je celkem jasné, že už bude krajinou jezer vždycky. Jo? Vlastně, když máte takovouhle zbytkovou jámu, takzvanou tu díru, jak se říká po tom lomu, tak tam není možný nic jiného, než s tím udělat, než jí takhle zatopit. V podstatě a dostat do ní vodu, jo, že už nikdy neseženete tolik množství zeminy, abyste to celé zahrnula a měla se tady zase rovný terén, to prostě, ta zemina taková nikdy není, protože logicky v tom chybí to množství toho uhlí, co jste z toho území vzala.
3: Já jsem se nějak snažila v hlavě pátrat, co je moje nejranější vzpomínka na dětství a vzpomněla jsem si na rok 2002, to mi byly asi 3 roky a nejenom Ústí zasáhla asi nejničivější povodeň. Pamatuju si obrazy rozlitý řeky a vody a bahna tam, kde by vůbec neměly bejt. Ale to jsou spíš obrazy, které mám v hlavě asi z fotek, než že bych si je reálně pamatovala. Ale to, co si z toho pamatuju, je strach, který jsem měla. A taky se mi celkem pravidelně zdával sen. Já jsem v té době spávala na takový vysoký palandě, a v tom snu se voda dostala až ke mně do pokoje a ta palanda byla takovej ostrov. Vždycky jsem se v tom snu zbudila a všude kolem mě byla voda. Pamatuju si, že jsem pak vždycky před spaním sbírala všechny svoje plyšáky a dávala si je do postele, aby mi je voda neodnesla.

0: jednou, nejsem si jistý, že my dva se toho úplně dožijeme, nejsem si úplně jistý, že se toho dožijou i naše děti, ale jednou to bude území, kde vlastně bude asi nejvíce podobná vodní plocha tomu původnímu Komořanskému jezeru. A troufám si říct, že s tehletou krajinou, dominantou těch Krušných hor, toho jezera, rozlehlosti toho území a zároveň v souvislosti s těmi komíny, co tady koukají a tím zázemím toho lomu, tak vlastně to bude jednou opravdu hrozně hezký takový středobod té Mostecké pánve. Jo? A že za tímhle tím pohledem, na který vlastně my dneska koukáme, že budou jezdit koukat lidi určitě z celé republiky.
1: Teď můžeme zodpovědně říct, že je jaro.
2: Konečně.
3: Jaro!

0: A stejně je tu hezky. Tak nějak zvláštně hezky.
1: Dokument Než doteče k ústí natočila Alena Harciníková, dramaturgie Martina Pouchlá, zvuk Antonín Kánský.
2: Jak si čeští žáci a studenti vedli v mezinárodních srovnávacích testech PISA a co výsledky vypovídají o jejich schopnosti rozumět textům, s nimiž se v praktickém životě setkávají? O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.

0: 15 hodin 11. října začíná nedělní odpolední plus. Zdraví vás Martin Matějka.
1: Český rozhlas plus.
0: A co rozebereme v úvodní půlhodině? V obcích znovu dominují nezávislí, ve velkých městech posílili starostové a první kolo senátních voleb vyšlo opozici. Nakolik jde z těchto výsledků vyčíst náladu voličů v celé zemi? Křížkování v obecních volbách nejvíc změnilo pořadí kandidátů v menších obcích. Mezi profesemi se z nižších míst nejčastěji dostávali do zastupitelstev zubaři. Kdo patří mezi největší skokany voleb a kde se kandidátky přeskládaly nejvíc? A už třetí útok v jediném týdnu zasáhl včera odpoledne mezinárodní letiště v saúdském Riádu. Tentokrát o život přišlo nejméně 12 lidí a 300 dalších je zraněných. Jaká za úder přijde odveta? Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré odpoledne. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míň než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, Hradec Králové a Ústí nad Labem. V Praze vyhrálo hnutí STAN a získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%, třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti. Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
3: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
2: Ve druhém kole senátních voleb bude okresla v Horní komoře usilovat kromě 13 kandidátů hnutí ANO, také například 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
4: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
2: Volební výsledky detailně rozebereme v odpoledním plusu už po zprávách.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Polská policie vyšetřuje výhrušky smrtí namířené vůči premiérovi a ministrovi vnitra. Sešli se kvůli nim představitelé bezpečnostních složek. Výhrušky vyhodnotili jako vysoce pravděpodobné. Pojednání ve vládním protiteroristickém centru ale podrobnosti nezdělili.
5: Zgušeně. Hlášení o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a vicepremiéra ministra obrany Vladislava Košiňáka Kamiše přišlo dnes. Služba pro ochranu nejvyšších představitelů ho přeposlala policii.
6: Řekla k výhruškám mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká. Bezpečnostní služby pátrají po autorovi hlášení. Tiskový mluvčí ministra koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobřiňský řekl, že hrozby je nutné brát smrtelně vážně a že jde o výhrušky nejvyšším představitelům státu. Řekl také, že služby podniknou další kroky, neupřesnil ale jaké. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
7: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
2: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje už skoro 300 obětí dopravních nehod. Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saúdsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí, včetně jednoho Američana. Přes 300 lidí utrpělo zranění. Letiště v metropoli Saúdské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husíům. Situaci rozebereme v následujícím vysílání odpoledního plusu s naší blízkovýchodní zpravodajkou. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu, vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
8: Mezi stanicemi Praha u Hříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
2: Dnes večer končí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Mezi nejsledovanějšími autory české účasti byly spisovatelky Radka Denemarková, Kateřina Tučková nebo Jaroslav Rudiš. V Německu žijící autor českou účast sledoval i ze zahraniční perspektivy.
9: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když si člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou a já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
2: Nový týden začne většinou slunečnou oblohou, postupně bude zítra polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami, hlavně na horách na severu a severovýchodě, kde můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpolední teploty vystoupí zítra na 10 až 15, na jihu Moravy až na 17 stupňů, na horách bude kolem 6. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A jste s námi 6 minut po 15. hodině. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Česko má za sebou volební víkend, vyjednávání o nových koalicích pokračují. Zatím čekáme na podobu vedení velkých měst, včetně Prahy. Celkově nejvíc zastupitelů po celé zemi získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Navazuje hnutí STAN, 3. ODS a 4. hnutí ANO. Všichni z této čtveřice si ale pohoršili a ztráceli i další strany. Komunální, ale taky senátní volby teď probereme s naším politickým reportérem Vojtěchem Tomáškem. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
0: Čím si tradiční strany pokles vysvětlí?
10: Ono je na úvod dobré říct, že všechny ty zmíněné strany považují tyto volby za úspěch. Mluví hlavně o tom, kde posílili a kde se dostanou do vedení města. Tu stejnou otázku jako ty, Martine, jsem ale pokládal taky. Takhle odpověděl třeba předseda občanských demokratů Martin Kupka.
11: Je to dlouhodobý trend a souvisí to také s tím, že i v těch menších místech jít do politiky s nějakou politickou stranou sebou nese i nějaké náklady, kdy se ti lidé zařadí k té politické straně a protože také žijeme v době sociálních sítí, hned to také vyvolává spoustu hejtů a to může být jedna z těch bariér.
10: Ten trend vnímá taky první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
12: Je vidět to, že lidé chtějí spíše nezávislé kandidáty v těch komunálních volbách, mají k ním prostě možná blíže, možná jsou trošku otráveni tou celostátní politikou. Těch faktorů tam může být víc, ale v zásadě ano, je to tak, že všechny strany maličko ztratily.
10: Hnutí SPD na rozdíl těch ostatních subjektů o úspěchu nemluví. Podle prvního místopředsedy SPD a šéfa poslaneckého klubu hnutí Radima Fialy ten výsledek není dobrý. Například v Praze své mandáty SPD neobhájilo a ze zastupitelstva tedy vypadává úplně. Ptal jsem se, jestli čeká, že mu spolustraníci můžou ty výsledky vyčítat, že v kampani třeba neudělal víc.
13: Samozřejmě, že můžou a je to jejich právo a my teď připravíme ty analýzy a v roce 2027 máme celostátní konferenci, která bude volit nové vedení.
10: No a ztráceli taky Piráti nebo TOP 09. Nové hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby, dříve z ODS, získalo při té volební komunální premiéře 170 zastupitelů. Motoristé sobě mají po těchto komunálních volbách 20 zastupitelů.
0: Ty už jsi zmínil i tu Prahu. Jak se vyvíjí jednání o nové koalici pro hlavní město?
10: Jednání jsou naplánovaná už dnes odpoledne. Vítěz voleb hnutí STAN a jeho lídr Petr Hlaváček a taky možný příští pražský primátor avizoval, že bude jednat se všemi, kromě hnutí ANO. To znamená se Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09, taky s hnutím Praha sobě a i s Piráty. Jako první přijdou na řadu jednání právě se Spolu. Hlaváček to odpoledne komentoval v České televizi.
14: Tak určitě je na to takový jako politický pohled, že důležitější než větší nebo menší je stabilní. Jo? A to zrovna nemusí být jako velmi široká jako koalice.
10: O spolupráci mají zájem všechny ty zmíněné strany. Většinu můžou starostové složit buď pouze se Spolu, to by byla poměrně křehká většina, nebo přizvat další subjekt a početně to vychází taky ještě v kombinaci STAN, Praha sobě a Piráti. My ta jednání budeme samozřejmě dál sledovat, na ty výsledky si zkrátka ještě musíme počkat.
15: Pojďme ještě krátce k Senátu. Jak se tam může proměnit rozložení sil?
10: To první kolo ovládlo hlavně hnutí STAN a potom taky hnutí ANO. Za starosty se prosadilo všech 14 jejich kandidátů do druhého kola. 5 kandidátů z různých stran získalo mandát už v prvním kole, tím se vyrovnal ten předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se tedy rozhodne až z kraje příštího víkendu v těch finálových duelech. Nicméně početně to vychází tak, že nejsilnějším klubem pravděpodobně může zůstat ODS a TOP 09, pokud se nějaká větší část jeho senátorů třeba nepřidá k tomu zmíněnému uskupení Naše Česko, které by taky případně rádo vytvořilo svůj senátorský klub. Na to potřebuje, připomeňme, nejméně 5 senátorů. Moudřejší tedy v tomto případě budeme tedy až za týden. Tak i druhé kolo senátních voleb samozřejmě budeme v našem vysílání sledovat.
15: Určitě. Nejen o tom, jak pokračují vyjednávání o nových koalicích na jednotlivých radnicích, jsme mluvili s politickým reportérem Vojtěchem Tomáškem. Děkujeme za to. Naslyšenou.
10: Naslyšenou, hezký den.
15: A v tématu v nedělním odpoledním plusu pokračujeme dál. Jak tedy víte, komunální volby znovu ovládly nezávislí, mezi stranami získali nejvíc zastupitelů lidovci a výrazně uspěli také starostové. V senátních volbách je po prvním kole rozhodnuto v 5 obvodech, do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO. Výsledky teď rozebereme s politologem Ladislavem Cabadou z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
16: Hezké odpoledne.
15: Tak kdo má po těchto komunálních a senátních volbách obecně největší důvod ke spokojenosti a kdo naopak už ne?
16: Tak já myslím, že je zcela zjevné, že ti starostové nezávislí je tím subjektem, který jak v těch senátních volbách, tak i v těch komunálních bez pochyby může říct, že uspěl. Myslím si, že podobně může mluvit nové vedení lidovců a opět jeho předseda uspěl ve vlastním senátním volebním obvodu ve výrazným způsobem. Poprvé se prosadili do role lídra i v brněnské politice, čili myslím si, a ten celkový počet mandátů jim taky nahrává. Hledáme-li někoho poraženého, zcela viditelné je to v případě SPD a motoristů, ale řekl bych, že ani hnutí ANO nemá důvod být spokojené. ODS bych řekl, že má takovou poloprázdnou či poloplnou sklenici podle toho, jak na to budeme nahlížet.
15: Výrazně uspěli starostové, přestává tedy pro STAN platit, že jeho hlavní silou jsou menší města a obce?
16: Tak bylo vidět, že se STAN i jako vládní strana v tom předchozím období soustředí na tom vybudoval své pozice i v Praze, respektive v těch velkých centrech. Oni byli úspěšní v krajské politice, v některých krajských metropolích, nicméně nyní je skutečně vidět, že to zakořenění je daleko plošnější. Taky ta strana naformulovala, řekl bych, jasný politický program, který už přesahuje tu komunální úroveň, kde se hodně mluví o takových těch pragmatických věcech, o těch konkrétních veřejných politikách typu dopravy nebo třeba kanalizační sítě a podobně, ale vlastně se vyprofilovali jako centristická, liberální, proevropská formace a myslím si, že tohle jim pomohlo se nějakým způsobem zakotvit i řekněme opatro výš nad těmi třeba menšími nebo středně velkými obcemi.
15: Nejvíc zastupitelů ze všech celostátních stran mají lidovci, přitom jejich podpora v celostátní politice je výrazně slabší. Co ten rozdíl vypovídá o jejich místní síle té jejich místní sítě?
16: Tak ono to vypovídá jednak skutečně o té místní síle. Lidovci jsou v podstatě poslední politickou stranou, která má ještě nějaké výraznější členstvo. Ty nové politické strany typu třeba ANO jsou v situaci, kdy pokud mají 3000 plus členů, tak už se považují téměř za velké. Znamená to, že musí často franšízovat. To je pro ty komunální volby v podstatě hledají kohokoliv, kdo je ochoten si půjčit značku. Případně se naopak spojují s nějakými nezávislými kandidáty nebo s jinými kandidátů. V případě lidovců platí, že oni skutečně ještě pořád mají členskou základnu a to samozřejmě právě pro ty komunální obce je výhodou nebo volbě výhodou. Když to obrátím, tak je potřeba vzít v potaz, že máme velké množství malých obcí, A právě v těch malých obcích, když potom napočteme ten počet mandátů získaných lidovci nebo i některými politickými subjekty, tak ono to samozřejmě zkresluje, protože ta čísla jsou samozřejmě absolutně vysoká, ale relativně nedávají obraz o síle té politické.
15: Hnutí ANO vyhrálo v 6 krajských městech před 4 lety, v 8. V Praze skončilo až 4. Co to říká o schopnosti tohoto hnutí převést svou sílu z celostátní politiky na komunální úroveň?
16: Já si myslím, že tady můžu navázat na to, co jsem řekl, že ono to často totiž je způsobeno tím, že nemá silnou členskou základnu, stejně jako některé jiné subjekty. Ne, že by zrovna v těch krajských městech muselo stavět franšízy, ale typicky v Praze jsme viděli situaci, kdy jsme opravdu už téměř měsíc nebo dva měsíce ještě stále nevěděli, kdo bude řídit tu kandidátní listinu. A v tomhle ohledu bych řekl, že hnutí doplácí na to, že dlouhodobě spoléhá na profilaci předsedy nebo úzkého kruhu jeho spolupracovníků v tom celostátním vedení a jejich využití pro všechny typy voleb. Ono to samozřejmě dobře funguje v těch volbách do poslanecké sněmovny, ale je zcela zjevné, že v těch volbách komunálních nebo senátních dopad toho angažma Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Aleny Schillerové a některých dalších není tak výrazný.
15: Právě na to se chci doptat, proč se hnutí ANO dlouhodobě daří výrazně lépe ve sněmovních volbách než v těch senátních nebo komunálních?
16: Já myslím, že to souvisí právě s tím, že v těch volbách do poslanecké sněmovny se výrazná část voličů stotožňuje s lídrem té politické strany. A teď asi by bylo na dlouhou debatu, jestli k tomu nějakým způsobem přispívají i média, která dlouhodobě prezentují ten střet politických stran primárně tím prizmatem střetu lídrů. V podstatě to začalo už někde u Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka. Ten střet byl prezentován v podstatě jako souboj dvou premiérských kandidátů, jako by ty strany nebyly důležité. A v tomhle ohledu tohle dobře funguje na té sněmovní úrovni, ale samozřejmě v těch jiných typech voleb prostě to, že si pověsíte plakát a na něj dáte lokálního politika a za něj postavíte Andreje Babiše nebo třeba Martina Kupku, ať se podíváme na jinou politickou stranu, nemusí mít tento efekt.
15: No a v těch komunálních volbách zdaleka nejvíc mandátů samozřejmě znovu získala místní sdružení a nezávislí. Není právě to hlavní varování třeba před tím, abychom obecní volby četli jako celostátní referendum o stranách?
16: Bez pochyby to takhle je. Když to řeknu jinak, voliči, kteří v těch volbách do poslanecké sněmovny vybírali z nějaké nabídky kandidátních listin z pravidla politických stran nebo nějakých aliancí těch politických stran, na té lokální úrovni velmi často nedostanou takovou nabídku. Ta strana tam vůbec nekandiduje. Anebo prostě preferují ty nabídky nějakých místních sdružení, která znají. Jsou to jejich sousedé, jsou to lidé, se kterými třeba chodili do školy a podobně a mají k ním nějaký osobní vztah. Nicméně zase tito lidé, s kterými mají ten osobní vztah, nebudou kandidovat v těch sněmovních volbách a zase z té užší omezené nabídky si budou muset nějakým způsobem vybrat. Čili určitě nelze říci, že lze mechanicky převést podporu v komunálních volbách, ale také v senátních volbách na tu podporu pro ty klíčové sněmovní volby.
15: Dodává politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme moc za vaši analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
16: Já děkuji za pozvání, hezký nedělní den.
15: A povolební tématiku v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus neopouštíme ani v 15 hodin 18 minut. Kdo jsou největší skokani letošních obecních voleb? V jakých obcích se křížkovalo nejvíc? A platí stále, že největším tahákem náhlasy jsou v komunální politice lékaři? A s odpověďmi je teď v brněnském studiu datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
15: Kdo je tady největší skokan voleb?
17: Tak suverénně nejmohutnější skok předvedla Kateřina Konečná, europoslankyně a donedávna předsedkyně KSČM. V Novém Jičíně kandidovala na posledním 29. místě. Kandidátky stačilo a skončila první. Celkově ale její kandidátka získala jen 2 mandáty, takže je to spíš takové Pyrrhovo vítězství. Další nastupních vítězů jsou potom Josef Kovář na kandidátce Bruntál 2026 a Vlastimil Bukovjan za koalici Otrokovice srdcem ODS a STAN. První je oční optik, druhý je učitel na gymnáziu, oba skočili o nějakých 20 míst, což přesně odpovídá typu voleb. Mezi skokany převažují lékaři, učitelé, ředitelé a další lokální figury, zatímco celostátních politiků jsem kromě Kateřiny Konečné moc nenašel.
15: Platí stále, že táhnou hlavně lékaři.
17: Je pravda, že nejvíc táhnou zdravotnické profese. Vůbec nejúspěšnější ve sbírání křížků byli tentokrát zubaři a lékárníci, přesněji nositelé titulů MDDR a FarmDR. Lékaři a veterináři jsou ale v těsném závěsu. A připomínám ale, že teď mluvíme o šanci přeskočit do zastupitelstva z nevolitelných pozic. Lékaři bývají častěji na volitelných místech a nemusí do zastupitelstva nikoho přeskakovat. Ti se tam častěji dostanou pohodlně z čela kandidátky. Oproti tomu zubaři musí překvapit.
15: Jak účinné je vlastně křížkování? Je pravda, že největší efekt má v malých obcích?
17: Možná překvapivě ne v těch úplně nejmenších, ty často zápasí spíš s tím, jak zastupitelstvo vůbec obsadit. Nejefektivnější jsou křížky v obcích mezi 500 a 1000 obyvatel, kde preference rozhodovaly o víc než 4% mandátů. U 10 až 20 tisícových obcí jsou to nějaká 2%, u krajských měst kolem 0,5% a v Praze potom 1 promile. Většinou navíc v okrajových částech města. Pardon, když to srovnáme s posledními sněmovními volbami, tak tam preference rozhodly o 20% mandátů a v letošních komunálních volbách je to asi 10%, takže polovina.
15: Když jste zmínil minulé sněmovní volby, v těch kroužky pomáhali hlavně ženám a mladým lidem. Tady taky?
17: Tady ku podivu ne. Tady ti skokani byli typicky muži, mírně častěji než ženy a ve věku 40 až 60 let.
15: A umíte říct, jestli se víc křížkovalo na kandidátkách některých politických stran?
17: Určitě, ale porovnávali jsme jen strany nad 1000 kandidátů, takže tam nemáme všechny. Nejvíc voliči přeorali kandidátky lidovcům, vykřížkovali do zastupitelstev 4% kandidátů. Poměrně dost je přeskládali taky u ODS, naopak nejvíc respektovali oficiální pořadí voliči KSČM a motoristů, což se dá vykládat tak, že buď ty kandidátky poskládali strany perfektně, anebo mají poslušnější voliče.
15: Tolik z brněnského studia datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček. Díky za informace, naslyšenou.
17: Díky a hezký den.
18: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
15: A teď nás posloucháte v 15 hodin, skoro 22 minut. Přesouváme se do zahraničí. Nejméně 12 mrtvých, 300 zraněných a ochromené centrální letiště v Saúdské Arábii. A to jsou následky útoku na mezinárodní letiště v saúdské metropoli Riádu. Přišel včera odpoledne a Saudové z ní obvinili jemenské povstalce Husie. Ti se ale k sobou útoku zatím

0: 309 lidí, někteří z nich jsou v kritickém stavu v nemocnicích a ty dva předchozí útoky na letišti v tomto týdnu zabili celkem 4 lidi, mimo jiné i jednoho pilota a poničili taky jedno saudsko-arabské komerční letadlo.
1: Úder zavřel riádské letiště. Jak to ovlivňuje leteckou dopravu na Blízkém východě?
0: Tak to letiště má být mimo provoz minimálně do dnešní noci a zrušeno je kvůli tomu přes 600 letů. Jde tedy už o ten třetí raketový útok tento týden právě na toto mezinárodní letiště. Je to druhé nejvytíženější letiště v Saudské Arábii, a to po letišti v Džidě na Rudomorském pobřeží, vlastně nedaleko Meky. Jeden z cestovatelů agentuře Reuters popsal, že na tom letišti v Riádu viděl, jak něco letí po obloze a potom, jak se zřítila část stropu poblíž odletové brány, mělo to být u terminálu pro vnitrostátní lety. A videa dalších cestujících ukazují taky tu odletovou halu, ve které se povalují kousky z obložení, nejspíš stropů nebo zdí. Je v ní taky kouř nebo zvířený prach. Husijové v tom svém dnešním prohlášení vlastně zopakovali varování, které vydávali už dřív, je mířené leteckým společnostem, ale taky cestujícím, a varují před používáním saudských letišť a celkově vzdušného prostoru, a to s výjimkou letišť v Mece a Medíně. Spojené státy, Kanada nebo třeba taky Španělsko doporučují svým občanům, aby se letišti v Riádu vyhýbali. A Velká Británie teď aktuálně dokonce vydala varování, aby Britové necestovali do některých částí Saudské Arábie. Kromě hranic s Jemenem je to i riádská provincie a dopad má ten útok i na život přímo v Riádu. Třeba školy tam dnes znovu přešly na online výuku.
1: Útok odsoudili arabské státy, Evropská unie i americký prezident Donald Trump. Jaká se dá očekávat odveta?
0: Tak třeba americký prezident Donald Trump teď po tom útoku řekl, že zvažuje, že se připojí k saudským úderům proti Husijům v Jemenu. Řekl tedy zvažuje, podíváme se na to, ale on dřív v saudské žádosti o tu přímou vojenskou intervenci odmítal. Potenciálně by svou podporu Saudské Arábie mohla rozšířit třeba i Velká Británie, která už teď pomáhá třeba s doplňováním paliva ve vzduchu, a podporu vyjádřily i Spojené arabské emiráty, které se dřív před několika lety zapojovaly do bojů proti Husijům právě přímo se Saudskou Arábií. Pak se ale obě země ohledně této spolupráce jaksi rozkmotřily, ale v těch posledních týdnech to vypadá, že to ohrožení regionální bezpečnosti nejen v tom leteckém provozu ty obě ropné monarchie znovu zbližuje. A já připomenu, že jemenští povstalci v uplynulých týdnech, především na přelomu srpna a září, podnikli tu rychlou ofenzívu, díky které získali pod kontrolou v podstatě celé rudomorské pobřeží Jemenu a ty některé strategické ostrůvky. A Riád v čele koalice, která podporuje tu mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, teď snaží ten postup zastavit a naopak Husie znovu zatlačit mimo to pobřeží. Povstalci podporovaní Íránem ale opakovaně odpovídají právě těmi útoky přímo na Saudskou Arábii.
1: O tom, že už třetí útok v jediném týdnu zasáhl včera odpoledne mezinárodní letiště v saudském Riádu, o život přišlo nejméně 12 lidí a 300 dalších je zraněných, mluvila ve vysílání Českého rozhlasu Plus blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Děkujeme moc za informace. Naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Za 3 minuty bude 15:30 a v nedělním odpoledním Plusu před dalšími zprávami stihneme ještě jednu reportáž. Měl to být jejich společný domov. Místo toho se stal dějištěm vraždy, která otřásla Slovenskem. 8 let po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové včera ve slovenské Velké Mači odhalili památník svobody slova. Má podobu zahrady, která připomíná nejen 2 zmařené mladé životy, ale i význam nezávislé žurnalistiky a svobody slova.
2: Památník stojí přímo na místě původního domu Jána a Martiny a návštěvníci do něj přichází po takových betonových schodech, sestupují vlastně pod úroveň terénu. Ta první pietní část je celá z betonu, je taková velmi chladná, působí to velmi tísnivě, jako by na člověka všechno padalo. Ale pak, když projde tady touhletou částí, tak přijde do krásné rozkvetlé květinové zahrady, která postupně stoupá nahoru. A podle otce Jána Kuciaka Josefa to symbolizuje přesně to, co má.
3: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu a trávnaté ploche, tak vzhledem. Mala by to být cesta k náději. Či bude, záleží na nás všetkých.
2: Ještě před několika lety tady stál obyčejný rodinný dům. Ján Kuciak a Martina Kušnírová si ho postupně opravovali a plánovali v něm společnou budoucnost. V únoru 2018 je ale právě tady zastřelil nájemný vrah. Pozůstalí se později rozhodli dům zbourat. Podle sochaře a jednoho z autů

0: kurátorů památníku Martina Piačka to byl od rodin odvážný krok.
1: Takže jsme tak povedať mohli robiť na ako keby na čistom papieri a vedeli sme, že treba urobiť miesto, ktoré bude ako keby také prijímajúce a demokratické a všeobecné, ako keby, že bude také občianské.
0: Památník ale nepřipomíná jen to, jak Ján a Martina zemřeli. Autoři do něj chtěli dostat také něco z jejich životů.
2: V tejto časti je aj sochárska stena, ktorá je alegóriou investigatívnej práce obidvoch týchto mladých ľudí. Takže novinára a archeologičky, ktorí odkrývajú pod povrchom, nachádzajú súvislosti.
0: Při slavnostním odhalení se ale nevzpomínalo jen na jejich práci. Zazněly také úryvky z knihy o životě páru a herečka Emília Vašáriová přečetla báseň, kterou Ján Kuciak sám napsal.
3: Snažím se vyžít z toho okamihu. Nikdy se nevzdám. Budem tu navždy, aj keď zostanem sám. Nik ma nezavraždí.
0: Za samotnou vraždu už tresty padly. Kdo si ji objednal, ale soudy řeší dodnes. Proces s obžalovaným podnikatelem Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou pokračoval i tento týden. A rodiče zavražděných na spravedlnost stále čekají, jak připomněla při odhalení památníku také matka Martiny Zlatica Kušnírová.
4: Je taký mementom pro budoucí generace, aby jsme všetci začali sami od sebe, aby nikdy v životě nikto nemusel také dačo prežívat, jak my. Chodí tu bez nich a chodit na soudy a bojovat ďalej za pravdu a spravodlivost.
0: Zahrada jako památník svobody slova zůstane otevřená pro každého. Jako připomínka dvou mladých životů, ale podle autorů i pozůstalých taky toho, že pravda se nehledá snadno. Z Velké Mače Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Miloš Havel stál u zrodu českého filmového průmyslu a pohyboval se mezi největšími hvězdami první republiky. Jak jeho válečná rozhodnutí změnila pohled na jeho odkaz, se bude o tom pořad už za chvíli po zprávách. Bylo 15:30, ladíte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě jsou krátké zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Přeji pěkné odpoledne. Češi rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole vybrali 5 senátorů, o zbývajících 22 se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách získala nejvíc mandátů místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíc křesel Lidovci, STAN, ODS a ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v 6 krajských městech, v Praze vyhrál STAN. Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst ji odmítli. Bojí se vlivu na životní prostředí. Vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. Předsednictvo strany německého kancléře Friedricha Merce řeší porážky ve trojici zářijových zemských voleb. V Sasku-Anhaltsku dostala křesťansko-demokratická unie CDU skoro o 20% pro bodů míň než minule. Oslabila i v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku se dokonce vůbec nedostala do zemského sněmu. To se straně stalo poprvé v historii zemských voleb. Předsednictvo CDU bude v Berlíně až do zítřka jednat o dalším postupu. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rídlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde pobývá, a od té doby ho nikdo neviděl. Podle mluvčí karlovarských policistů Kateřiny Peškové může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepy, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Vídeň chce dát dívkám větší slovo v tom, jaké aktivity jim město nabízí. Rakouská metropole proto připravuje svůj první dívčí klub. Fungovat bude na internetu a zpřístupní jim vzdělávací kurzy i další programy. Dívky navíc sami rozhodnou, co by v nabídce nemělo chybět. Radnice projekt představila u příležitosti dnešního Mezinárodního dne dívek. A soubor 5 kolorovaných leptů Jiřího Anderleho 5 smyslů s vyvolávací cenou 200 000 korun nabízí společnost Prague Auctions. Je nejvýše oceněnou položkou její série internetových dražeb, která začíná právě teď. Zájemci můžou získat také bronzovou plastiku od Janečka Výkřik, díla Jana Švankmajera nebo Adolfa Borna. Pondělí přinese nejvíc oblačnosti na severu a severovýchodě, kde se na horách čekají v nejvyšších polohách i sněhové přeháňky. Jinak bude zítra polojasno až oblačno s teplotami od 10 do 15, na jižní Moravě až do 17 stupňů, na horách pak bude kolem 5. To byly zprávy a teď už si poslechněte Hlasy paměti.
6: Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna, a jemu je pouhý 20 let a pak už se od filmu prostě nehne.
8: On strašně lidem pomohl. Velká většina té herců by byla nasazena do rejchu na práci nebo perzekovaná jiným způsobem a on fakticky nad nima držel ochranou ruku.
9: Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat. Že jo? Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
10: Já si myslím, že on byl ten, který dovedl jak si lavírovat ve velmi komplikovaných situacích, že spíš udělal dobře pro český film, ale že aby to mohl udělat dobře, tak musel občas se opít s těma německýma důstojníkama.
11: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Pokud jde o jeho zevnějšek, vzpomínali někteří pamětníci na Miloše Havla jako na vysokého a štíhlého muže. Kolik skutečně měřil, však není jasné, protože míry se v jeho žádostech o vydání cestovních pasů lišily. V jedné bylo uvedeno 173 cm, ve druhé 180 cm. Co na něm na první pohled zaujalo, byly výrazně modré oči a kučeravé světle rusé vlasy, které mu zbělely již během druhé světové války. Podle Jiřího Brdečky byly tak pravidelně zvlněné, že připomínaly trvalou ondulaci. František Novák zase popisoval jeho stříbrné vlasy, jeho blankitně modré oči plné inteligence a humoru. Lída Bárová byla toho názoru, že modré oči Miloše Havla podědil jeho synovec Václav. Když jsem ho viděla v televizi, říkala jsem si, to jsou oči Miloše.
10: Já si ho pamatuju jako takového milého pána, který na nás vyplázl řecký jazyk, který nám říkal špunti.
8: Se často jezdívávalo na ten Havlov, to bylo jejich sídlo letní na Užďáru na Vysočině.
12: Tatínek můj se s ním znal a prostě ten Miloš Havel mu tenkrát řekl, helejce, já mám v Nižboru vilu, chatu, ale to byla vila, a budeme tam dělat pánský večírky a budeme tam prostě dovolenou, tam může někdo trávit a takhle, a můj otec mu to říkal, jo, a kdo nám bude vařit, protože můj otec miloval tu matku, ta báječně vařila, tak kdo nám bude vařit, a on mu říká, ty, a on říká, otec, já vařit neumím, a on říká, ale naučíš se, hele, v elektrických podnikách je teď pro pány kurz vaření, tak se tam přihláš a nauč se vařit.
8: A tam bylo bezvadný, protože já z té vily, tam byl bazén, takový asi 20-metrový skoro, a tam se chodívávali koupat ty holky, Adina Mandlová a tyhle ty holky, a je šmíroval z toho bytu, což bylo velice příjemný pohled, zase tam opalovali, tak to jako bylo na tohle to hezký, no.
10: Dnes by se tomu říkalo, že producent. Tehdy to byl magnát, no tak co. On přímo netočil filmy, on jako je financoval a rozhodoval, kdo bude režisér. Tehdy snad casting taky neexistovalo, to se vybíral možná on sám, kdo bude koho hrát. A pohyboval se hlavně kolem toho filmu a je to tak trošku jako opačný typ než otec. Otec byl takový seriózní, vážný, přemýšlivý a uvážlivý, když to stříc byl takový spíš do větru.
6: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj Adame.
9: Ahoj Lucie, dobrý den.
6: Já jsem v úvodu citovala z knihy, kterou napsala Kristina Vanatovičová, a já jsem
13: skoro všechny ty informace a znalosti do dnešního podcastu čerpala, přiznám se bez mučení, právě z té její knížky.
9: No, tak jiná knížka, myslím, lepší určitě není a myslím, že ani jiná není vysloveně o Miloše Havlovi.
13: Tak se do toho rovnou vrhneme, protože já se hrozně těším, protože Miloš Havel, podobně jako František Moravec, kterého jsme s Adamem měli naposledy, je taková osobnost, o které se dobře diskutuje a polemizuje. Tak se do toho vrhneme a než se tam dostaneme, tak trošku prolítneme letem světem asi jeho rodinné zázemí, z jaké rodiny pocházel a jak se vůbec k filmu dostal.
9: A možná připomenem, kdo byl Miloš Havel, ne? kdyby to někdo nevěděl, třeba mladí třeba.
13: To je dobrý nápad.
9: Mám to říct. Ta kniha Kristiny Vanatovičové se jmenuje Miloš Havel, český filmový magnát, což Miloš Havel byl. Pocházel z rodiny jaksi Havlů, to znamená prezidenta Václava Havla, byl to jeho strýc, a z rodiny Václava Havla, staršího stavitele Lucerny. A Miloš Havel byl takový guru českého meziválečného filmu, nebo hlavní postava se možná dá říct producentská, a stavitel, budovatel barandovských ateliérů, to asi stačí takhle.
13: Já tam jenom dodám možná proto, abychom si dokázali představit, kolik mu třeba bylo potom během druhé světové války a potom v 50. letech a tak dále, tak on se narodil v září 1897. A jak už si říkal, jeho otec byl Václav Havel a ten postavil mimo jiné palác Lucerna, kde ještě předtím, než ten palác byl dokončený, tak se otevřelo Bio Lucerna, tedy kino Lucerna. A to se otevřelo v roce 1909. Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna, a jemu je pouhý 20 let a pak už se od filmu prostě nehne.
9: To je zajímavý, no tak Havlové byly taková podnikatelská prvorepubliková, že jo, výrazná rodina i před prvorepubliková samozřejmě. A mě na tom vždycky připadalo zajímavý jednak ten nástup Miloše Havla do toho filmového podnikání. Je to marná sláva, nástup zajištěnýho bohatýho člověka, který určitě má jistý schopnosti, ale není to člověk, který by budoval svou profesní dráhu od samého počátku. To je jedna věc. A pak je, myslím, hrozně zajímavý na tom osudu Miloše Havla, jak ho budeme probírat, a vlastně celé té rodiny Havlovy tehdejší, nemyslím tím samozřejmě pozdějšího prezidenta, dramatika Václava Havla a jeho bratra, to jsou jiné příběhy, ale u Miloše Havla a jeho bratra ten příběh vlastně ukazuje, jak se nám proměňuje vnímání toho, co je přijatelný a běžný. Tady se už dotýkám knihy Kristiny Vanatovičové, která popisuje, jak to podnikání bratří Havlů vlastně vypadalo, že jejich otec zemřel poměrně brzy, myslím, když byli dost mladí ještě. Tak ono bylo strašně propojený, že jo, s politickým vlivem a s politickými špičkami té doby. A myslím, že někdy opřený až o takové věci, které by se dneska označovaly jaksi ve vztahu k ideálu, jak má vypadat nějaká ideální demokracie, tak za až téměř jakoby korupční praktiky, protože mě tam zaujalo, že když ta rodina neměla dost peněz na určitý biznis, teď si přesně nepamatuju, čeho se to týkalo, a bylo potřeba získat úvěr, tak se to vyřešilo tak, že se uspořádal na rodinném sídle na Havlově hon, a tam se pozvali příslušní lidé, ať už politici nebo šéf živnostenské banky, a na tom lovu, na tom honu se to upeklo. Prostě myslím, že je provází celou dobu určitý výsadní postavení za první republiky.
13: Já ti tady ještě doplním, že bratr Miloše Havla, aby se to nepletlo, se jmenoval Václav Maria Havel. Takže pokud se budeme bavit o Václavu Havlovi v tomto díle...
9: Já v tom dělám trochu zmatek, já jsem si to uvědomil.
13: Ne, tak budem
9: říkat Václav Maria v případě Milošova bratra a tatínka Václava Havla.
13: Přesně tak, ale pokud uslyšíte Václav, tak předpokládejte, že myslíme bratra Miloše Havla a ne pozdějšího prezidenta Václava Havla. Tak, no, aby se to nepletlo. Ale já ty na tebe navážu, jak jsi mluvil o tom filmu, o tom všem, co si dokázal Miloš Havel zajistit, tak on byl velice podnikavý už v tom mladém věku, jak jsme říkali, a v roce 1919 zakládá právě tu společnost American Film Company, která do Československa tedy dováží zahraniční filmy, a už o rok později, ten samý rok, co je dokončena výstavba paláce Lucerna, tak s Juliem Schmidtem zakládá společnost AB. A společně otevírají jejich první filmové ateliéry na Vinohradech. Jeho otec umírá, to si říkal, oni jsou oba dva bratři velice mladí, je jim něco přes 20. A abychom se dostali k tomu, co si dnes vlastně hodně spojíme s Milošem Havlem, což jsou ty barandovské ateliéry, tak tady ještě taky těchhle vsunu pár dat, protože je to hrozně komplikované. Kristýna Vanatovičová to má krásně rozepsané. Já jsem si z toho jenom vytáhla ten postup, abychom se zorientovali. 1927 Václav Havel, bratr Miloše, začíná plánovat výstavbu nové čtvrti Barandov. 28 rok později oba bratři zakládají společnost Bratři Havlové a 31, tedy o 3 roky později, je zahájena výstavba barandovských ateliérů. Tak, a tím bych skončila s daty, protože už teď v tom asi všichni máme hokej. Ale samozřejmě ty barandovské ateliéry, to je i to, o co se potom hodně hraje během druhé světové války.
9: No ty barandovské ateliéry, a to asi hodně lidí zná, že jo, tak v té době byly velmi moderní, velmi drahá záležitost to byla a je to vlastně, pokud se nemýlím, inspirováno tím, jak se film natáčí ve Spojených státech. Myslím, že Miloš Havel měl vždycky určitý potíže s tím, jak ufinancovat jednak dluh, který na těch ateliérech vzniknul, a jednak ten samotný provoz, on počítal s tím, že ty ateliéry si budou pronajímat jiný produkce, zahraniční produkce. A součástí vlastně tady toho filmového světa na Barandově byl i rodinný podnik Barandovské terasy a slavný teda Trilobit bar. Je to asi jeho nejslavnější éra. Je to éra, kdy on patří opravdu k těm hlavním postavám československého filmu, kdy se pohybuje ve společnosti hvězd jako Adina Mandlová, Lída Bárová a další.
13: A Barandovské terasy dokonce navštíví i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. No, takže opravdu je to ta nejvyšší společnost. Tak skočíme k okupaci.
9: No, já ještě řeknu jenom, tady ten příběh vlastně toho budování filmového impéria prvorepublikové je obdivuhodný a strašně zajímavý, ale vlastně na tom osudu Miloše Havla, myslím, je nejzajímavější to, jak se do něj opravdu ze všim všudy propíše 20. století. On vlastně to, co vybudoval, nestihl nikdy úplně rozvinout a teď můžeme přejít k okupaci Československa, respektive zbytků Československa nacistickým Německem, protože to je první rána pro jeho život a pro jeho filmové podnikání.
13: Vlastně okamžitě po okupaci Němci chtějí arizovat barandovské ateliéry, přestože už ve vedení ateliéru nejsou žádní židovští občané.
9: No, on propustil svý židovský zaměstnance.
13: On se s nima domluvil, že odejdou z těch funkcí ještě před tím 17. březnem, protože podle těch zákonů říšských, tak arizované měly být veškeré podniky, kde byly ještě židovští pracovníci po 17. březnu 1939. Oni se domluvili, že odejdou, tuším, že 16. března 1939. Tím pádem se neměla ta arizace na barandovské ateliéry vztahovat. Jenomže Němci říkají, nás to vůbec nezajímá, je nám jedno, jestli tady Židi jsou nebo nejsou, my prostě chceme ty ateliéry. A důležitou postavou tady je samozřejmě i Goebbels, ministr propagandy Třetí říše, který si moc dobře uvědomuje, že filmy jsou strašně mocný nástroj propagandy a chce i v protektorátu podporovat to, aby ty filmy vznikaly, aby byly plná kina, protože samozřejmě tam můžou využít i toho, že předtím jdou ty týdeníky, předtím jde zpravodajství, předtím se dá říkat, Německo vítězí na všech frontách.
9: Ona vlastně tímhletím začíná éra válečná nebo okupační a velký problémy Miloše Havla v tom, že on se rozhodne svůj majetek, který má co nejlíp zhodnotit, nebo udržet ho nemůže, že jo? Ale aspoň získat, co se dá, protože, jak říkáš, Němci se rozhodli, že prostě ty ateliéry jim budou patřit. Vlastně s ním oproti jiným vlastníkům naložili, a teď se nedá říct dobře, nenaložili s ním dobře, že jo? Oni ho krátce věznili a velmi krutě na něj naléhali nebo tvrdě, aby jim tu společnost předal. On si dokázal v tomhletom nátlaku vyjednat podmínky, které vlastně nebyly úplně špatný. Dostal hodně peněz, já si nepamatuju ty částky, ale bylo to asi víc, než mohl doufat. Dostal, myslím, i nějaký práva na distribuci těch filmů nebo na zisky z té distribuce. No a hlavně mohl točit filmy jako producent v protektorátu Čechy a Morava. A myslím, že tím začíná vlastně pro něj strašný problém. A to je jedno z nejzajímavějších témat, protože ten člověk, že jo, na začátku je to prostě podnikatel, který nechce přijít o svůj majetek A já myslím, že ty lidi jednak úplně nevěděli, co ten nacismus je, mohli to vědět, ale prostě žili v představě, že se s Němci dá nějakým způsobem jako dohodnout, jemu se to taky za určitých obětí podařilo, ale zároveň tím začíná období, kdy on se s těma Němcema ještě třeba zdůraznit, že Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat, že jo. Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
13: On když vlastně nakonec opravdu, protože on dlouho odolává, je několikrát zatčen, několikrát u něj gestapo, dělá různé prohlídky a tak dále, tlačí na něj, ať prodá akcie. A tady samozřejmě se můžeme zamýšlet nad tím, jestli nechtěl pouze přijít o vliv, nebo jestli prostě opravdu chtěl zachránit český film. Možná to byla kombinace obojího. Každopádně, když potom prodává ten většinový podíl v té první vlně, protože on nakonec přichází o všechny ty akce, prodává všechny, ale v té první vlně, když prodává ten většinový podíl, tak ale mu Němci slibují oplátkou, že bude moct natočit 5 českých filmů ročně. Ty tam budou moct vzniknout. A je vlastně zajímavé, že ta kulturní sféra, teď myslím českých umělců, se shodla na tom, že je potřeba český film zachránit i po okupaci nacistickým Německem, že je potřeba, aby český film přežil. Miloš Havel tohle vlastně dělá, on to razí, on jde tím, co oni chtěli, on se stává možná nějakou hlavou tohoto celého, protože je producent, protože platí ty lidi. Pak se i dostaneme k tomu, že on i zachránil spoustu lidí. Ale vlastně po válce spousta těch lidí, kteří říkali, musíme zachránit český film, tak od Miloše Havla dávají ruce pryč a naopak na něj chodí řada udání. Já to samozřejmě trošku předbíhám.
9: Já myslím, že tam je problematický to, že Miloš Havel byl po válce a k tomu se dostaneme obviněn z kolaborace, ale to, co dělal za nacismu, je strašně komplikovaný, protože tam záleží na tom, kde je ta hranice kolaborace. Na jedné straně to není člověk, který by někoho udával, který by se snažil, já nevím, nějakýma přepjatýma nebo vůbec nějakýma projevama sympatí k nacismu a k Hitlerovi si přilepšovat a získávat vliv. Na druhou stranu je to podnikatel, který prostě kooperuje s různými německými partnery, který v Lucerně hostí různý kulturní teda vyslance nacismu. A jako zaplejtá se do toho podle mě víc a víc. On se vždycky hájil tím, že zachraňoval český film. No to je takový, že zaprvé si člověk může položit otázku, jestli bychom toho tolik ztratili, kdybychom neměli český film z období protektorátu, to si vůbec nejsem jistý. A postupuje tím vlastně v intencích Němců, ty jsi to řekla před chvilkou, že jo. Zájem nacistů tady v protektorátu byl, aby byly plný kina a aby lidi prostě do těch kin chodili na český filmy, na různý komedie, veselohry a další filmy a aby prostě se potom vyspali a šli do práce, že jo? Aby měli pocit, že teda dělají něco vlasteneckého, dívají se na český film a pak pracovali pro říši. A pak je tam problematická věc ještě v tom, že přinejmenším jeden antisemitský film pod vedením Miloše Havla vznikl, to je Jan Cimbura z roku 1941, což je opravdu film odporný, nevím, jestli jsi ho viděla. Tam je...
13: Neviděla, doufám, že neuvidím.
9: Jan Cimbura, no to se pouští pořád v televizi, aniž by to někdo nějak dramaticky komentoval. Uh-huh. Komentoval to kdysi básník a disident a kritik a tedy Zbyněk Hejda. Prostě to je film, který je podle Jindřicha Šimona Bára a je to taková ta idealizace venkova a zároveň to ale obsahuje scény s židovským krčmářem, jestli to po paměti říkám dobře, který tam nějak opíjí ty muže, ještě má, myslím, nějakou jakou dceru, která s ním koketuje. No, skončí to tím, že tohodle toho žida, který je tam jako žid, tak ho pak vyženou a je to rok 41, začínají transporty. Prostě jsou to problematické věci. Dá se to hájit tím, že jiný výrazně antisemitský filmy pod Milošem Havlem nevznikly, ale zároveň jako je to problém. No. A druhý problém, který, myslím, z toho vyplývá, je, že samozřejmě on různým lidem pomáhal a některý lidi možná nebo asi zachránil. Často se zmiňuje pomoc Vítězslavu Nezvalovi, často se zmiňuje to, že podporoval různý český tvůrce, aby nemuseli do totálního nasazení, tak jim dával práci na scénářích a dramatizacích, která často byla fiktivní, aby mohli vykázat jaksi nepostradatelné zaměstnání. A to je určitě fakt. Ale pak jsou lidi, kteří prostě v té situaci jako umřou, že jo. Nejznámější je případ herečky Anny Letenské, která po atentátu na Heydricha, teď nevím přesně, jak je ten její příběh, myslím si, že je to tak, že její manžel nechali u sebe přespat lékaře, který ošetřoval Jana Kubiše, že jo, jednoho z parašutistů. A jeho zatklo gestapo, jí sledovalo a Miloš Havel, myslím, že za ní intervenoval a je to tak, že Anu Letenskou nechali Němci dokončit poslední film. A když se dokončí ten poslední film v roce 42, no tak ji seberou a za dva měsíce ji zastřelili v Mauthausenu. A jenom chci říct, že to se odehrává prostě to filmové podnikání v tomhle ovzduší. V době, kdy tohle to se děje, no tak se prostě v Lucerně scházejí jako lidi od českého filmu, mísejí se tam s různýma německýma funkcionářema, společně popíjejí a já jsem si třeba představoval, jaký to bylo, když měl premiéru ten film, kterým ta Anna Letenská hraje, myslím, že dokonce už byla mrtvá v té době. Jak se tam chovali ty lidi, jako, jak to probíhalo, nevím. Zprávy o tom žádný nejsou. Snažím se tím jenom říct, že do určitý míry to prostě problematický je.
13: Ne, to určitě. Na druhou stranu, ty jsi zmiňoval třeba Vítězslava Nezvala, což kovaný komunista, který ale Miloše Havla vždycky hájil a hájil ho dokonce i v procesech potom po únoru 48, tak byl vždycky na jeho straně, vždycky mluvil v jeho prospěch. A samozřejmě po válce se objevuje, a pak se k tomu dostaneme ještě podrobně, já koukám na čas tak asi v bonusu, ale po válce se objevuje spousta udání, že to byl velkorysý kolaborant, že kolem sebe tvořil homosexuální bratrstvo, že korumpoval, pořádal orgie, ale vlastně, a to Kristina Vanatovičová taky zmiňuje, ta udání nejsou nijak konkrétní. Tam vlastně není nic konkrétního, nejsou tam žádná přesná fakta. Dost často je to od těch kolegů z Lucerna filmu, je to zvláštní, tak jako plíživé a ona sama mluvila o tom, že potom hledala jako novinářka, co opravdu by se dalo fakticky podložit, tak to je jediné. A to byla ta největší přítěž, že jedno z těch udání bylo, že v Lucerně přímo byla tajná kancelář gestapa jménem Glava,
9: no,
13: ale
9: což nebyla,
13: protože ta sídlela vedle. A dokonce i svědek u soudu, protože to myslím, že pronajala ta banka přímo gestapu, tak přímo ten svědek u soudu říkal, že Miloš Havel s tím rozhodně neměl nic společného. Ale jelikož my se blížíme trošku ke konci, já jsem ještě chtěla udělat tečku a nalákat.
9: Jsme vůbec
13: nic neřekli.
9: Nic
13: jsme neřekli, ale už budeme muset jít do bonusu. Já bych tady ještě chtěla malinko, protože Miloš Havel samozřejmě je ten český film, to je takové synonymum skoro toho předválečného a válečného filmu. A já jsem slyšela rozhovor s Kristinou Vanatovičovou a ona tam výborně vlastně mluvila o tom, že na jednu stranu samozřejmě ta nezměrná tragédie, okupace, ale zároveň vlastně ten začátek, ty první roky, poměrně zlatá doba toho českého filmu, protože Němci tím, jak chtěli podporovat ten filmový průmysl, tak do toho českého filmu teče mnohem víc peněz, než si mohl nechat ve 30. letech zdát. Ona tam říkala třeba to, že zatímco na konci třeba 30. let byl rozpočet jednoho filmu kolem 800 tisíc a mohl se točit jenom pár dní, tak během války ty rozpočty několikanásobně stouply a točilo se i několik měsíců. Samozřejmě, teď neřeším kvalitu, ale na druhou stranu zase je pravda, že ty první roky, asi do atentátu na Heydricha, to je takový zlom, tak se točily i vlastenecky laděné filmy. Němci ještě tak nějak dělali, je nám to jedno, hlavně když ti Češi do toho kina přijdou a tím tam přesně můžeme nacpat tu propagandu.
9: Taková ta problematická česká pozice, že ty vlastenecký věci je třeba udržet, ale jako furt si musíme uvědomovat, že to je prostě období jako naprostý nesvobody a tady samozřejmě tam tekly větší peníze do toho filmu a určitá část lidí jako herci a některý režiséři, což je zase zajímavý téma, vystřel Otakar Vávra, který u Miloše Havla začínal a pak teda se stane jedním z lidí, který ho velmi potopí. Tak chci říct, jako tahle skupina lidí kolem filmu z toho profituje, ale jako ty Němci prostě sledujou nějaký svůj zájem.
13: No počkej, já tady nehájím jako protektorátní.
9: Ale ne, to já tě vůbec, to já si nemyslím. Já si prostě jenom myslím, že Miloš Havel v té době prostě je to podnikatel, který sleduje svůj zisk a sleduje svůj prospěch. Já si opravdu nemyslím, že by to moc dělal k nějaký záchraně českého filmu. A zároveň, a to je důležitý možná říct, než namíříme do toho bonusu, to, co se s ním dělo od května 45, je hnusný, protože ta osobnost je prostě rozporuplná. Některé věci jsou v dějinách složitý. On není kolaborant v tom smyslu, že by udával někoho, že by někomu ubližoval. Já myslím, že to asi byl hodnej člověk v podstatě. Ale spíš si myslím, že na tom příběhu je jako poučný. A to je důležitý pro nás. Bylo to důležitý potom za komunismu, je to důležitý i teď. Jak vlastně ty ústupky v určitých věcech vedou k tomu, že člověk se prostě potom zaplejtá a zaplejtá víc a víc, protože má nějaký zájmy. On samozřejmě měl na výběr, jako mohl odejít do emigrace. Já chápu, že to neudělal třeba kvůli rodině a kvůli rodinným závazkům. Mohl si vzít ty peníze a odejít z toho filmového světa. Jo, spousta umělců za války nepůsobí veřejně, protože to nechtěli. V duchu teda pravidla, že když je v zemi nepřítel, tak se kariéra nedělá. A on se pohybuje pořád na takový hraně. No,
13: ale víš co, na druhou stranu, on mohl klidně ty akcie prodat už v tom březnu 39, v dubnu 39. No jo, ale tím pádem by, a teď dobře, to, že by se netočily české filmy, tak můžeme si říct...
9: Tak by točili někdo jiný.
13: Dobře, ale neříkám, ale já chci říct něco jiného. Tak dobře, netočily by se české filmy, ale zase na druhou stranu možná by neuchránil desítky lidí před totálním nasazením, protože najednou by se nezaměstnávali třeba čeští filmaři a umělci.
9: Jasně, to je pravda. Já tady mám trošku, já to musím říct ještě, než půjdem do toho bonusu. My to máme v rodině, že on takhle platil mýho děda. A smutný je, že tyhle ty lidi, včetně toho mýho děda, se k němu potom otočili zády po válce a to je hnusný. Jo. A stejně tak samozřejmě jeho obviňování z kolaborace, ty jsi zmiňovala tu údajnou kancelář SS v Lucerně a takovýhle věci, tak bylo účelový primární zájem hned po válce, ne až komunistického režimu, ale hned v roce 45, je připravit ho o jako znárodnit Joe film. A ten Miloš Havel je člověk, který vyčnívá, je to stělesnění toho buržoazního, jak se tehdy říkalo, prostě toho filmového kapitalisty a on není trestán za to, co skutečně dělal, on je trestán za to, kým byl, že jo. To
13: no
9: je
13: jasně, jako, stejně jako Adina Mandlová, stejně jako Lída Bárová.
9: Co symbolizoval.
13: A Miloš Havel, to chci říct, se stávají symbolem toho kapitalistického vyžírkovství, to toho, tak, co musíme svrhnout a najednou se hodí vlastně všechno. Tak a jestli chcete vědět, tak se s Adamem zase budeme ještě takhle hezky překřikovat bonusu. Tak si nás určitě pusťte, my budeme moc rádi. Adame, já mám pocit, že...
9: A nalákejme jenom rychle na to, že ten příběh totiž Miloše Havla dramaticky pokračuje za komunistického režimu.
13: No právě. A já jsem chtěla říct, že na Miloše Havla jsme si měli vyčlenit asi tak 4 díly. Tak, každopádně tuhle chvíli se loučíme. Já jsem Lucie Korcová.
9: Adam Brda se loučí, děkuji.
13: A moc vám děkujeme, že nás posloucháte.
11: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V 16 hodin 11. října ladíte nedělní odpolední Plus s Martinem Matějkou.
11: Český rozhlas Plus.
5: V další půl hodině budeme mluvit třeba o tom, že Češi o víkendu rozhodli o novém složení městských a obecních zastupitelstev. Kdo se stane starostou nebo primátorem, teď na mnoha místech řeší politici při koaličních jednáních. Jak to vypadá v Praze nebo Ostravě? Rakousko zavedlo novou daně z balíků z velkých e-shopů, aby pomohlo zaplatit levnější potraviny. Po pouhých 10 dnech už ale jedna z vládních stran navrhuje její zrušení. A proč se nová daň hned po zavedení stala problémem? A rok po uzavření příměří v Gaze boje zeslábly, humanitární krize ale neskončila. Nemocnice fungují jen omezeně a statisíce lidí dál žijí v provizorních podmínkách. Co se za rok příměří pro obyvatele Gazy skutečně změnilo? Než to ale rozebereme, uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Pěkné odpoledne. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
14: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamr. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
15: Máme indicie od našich z volebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
7: Jak probíhají povolební vyjednávání v Praze a v Ostravě, prozradí v Odpoledním plusu hned po zprávách naši reportéři.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ukrajina nebude útočit na ruské rafinérie, pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetiku. Prezident Volodymyr Zelenský to napsal na sociálních sítích a zopakoval tak svoje dřívější stanovisko. Je to reakce na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zastavila své útoky, které jsou podle Trumpa příčinou vysokých cen pohonných hmot. V zájmu jejich snížení se v pátek dohodl s Moskvou na dodávkách nafty.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu napsal, že jakékoliv kroky k deeskalaci konfliktu musí být vzájemné a doprovázené reálnými zárukami. Zelenský konstatoval, že jen za tento týden Rusové svrhli na Ukrajinu 1450 leteckých bomb, vystřelili 75 raket různých typů a vyslali 1640 dronů, z toho 60% proudových. Ukrajinský prezident připomněl, že Rusko tento týden zabilo 23 lidí v domě v Záporoží, toho 4 děti. Zaútočilo na nemocnici v Charkově a dnes ráno zasáhlo 5podlažní bytový dům ve Sloviansku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamunda u hospodářských zvířat. Nemoc přináší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem, potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
17: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotaschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
7: Posloucháte zprávy Plusu. V Pražském kongresovém centru dnes začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
18: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
19: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
18: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Český rozhlas.
7: Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezony 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Petručia ve Zkrocení zlé ženy nebo Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Pro Buriana byl ale především silnou osobností.
20: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
7: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird si v roce 2010 vysloužil cenu Thálie. Televizní diváci mohli zase Štěpničku vídat v televizním seriálu Vyprávěj v roli Radka Krásy. Působil taky jako dabér, svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě, na horách s možnými přeháňkami i sněhovými a s teplotami většinou mezi 10 a 15 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Odpolední Plus.
5: A posloucháte nás v 16 hodin 6,5 minuty dnes s Martinem Matějkou. Komunální volby mají své vítěze a napříč republikou začala povolební vyjednávání. Aktuální dění v Praze, kde volby vyhrálo hnutí STAN, sleduje reportér Petr Kastner. Dobrý den.
1: Hezký den. Zástupci úspěšných stran a hnutí v Praze o koalici jednají zatím hlavně telefonicky. Vyjednávací týmy společně ještě nezasedaly. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček se ale podle našich informací dnes krátce neformálně setkal s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS. Ten včera řekl, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na pozici primátora a ostatní by to neměli zpochybňovat. O primátora se chce ucházet přímo Hlaváček. Dohodu o koalici by chtěl mít hotovou v listopadu. Dnes v 17 hodin má zasedat nový zastupitelský klub hnutí STAN, který rozhodne o složení vyjednávacího týmu. Petr Hlaváček předem řekl, že o koalici chce mluvit se zástupci Spolu, Prahy sobě a Pirátů. Naopak se spoluprací s hnutí ANO nepočítá. Jeho lídr Jan Hušbauer řekl, že je připraven jednat s kýmkoliv, kromě Pirátů. Ti získali ze všech uskupení, která se dostala do zastupitelstva hlavního města, nejméně hlasů a mají 7 mandátů. První STAN i druhá koalice Spolu pro Prahu mají shodně každý 17 zastupitelských křesel, tedy 34 dohromady. Na koalici v 65 členém zastupitelstvu je potřeba minimálně 33 zastupitelů.
5: To byl z Prahy reportér Petr Kastner. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
5: A povolební vyjednávání sledujeme i v Ostravě. Tam vyhrálo hnutí ANO, ale koalici je možné postavit i bez ní. Což sleduje reportérka Marta Pilařová. I vás zdravím. Dobrý den.
21: Dobré odpoledne. Jasněji bude o složení ostravské koalice po zítřku. Vyhrálo hnutí ANO a podle povolební matematiky může sestavit dvě varianty dvoučlenné městské vlády. Buď s koalicí srdcová, složené z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků, a nebo se starosty pro Ostravu. Oba tyto subjekty ve volbách posílili, zatímco ANO mírně oslabilo, konkrétně o 3 mandáty v 55 členém zastupitelstvu. Pak je tu možnost pohodlné většiny v tříčlenné koalici výše zmíněných. Dál taky uspělo hnutí Ostravák, byť méně než minule, a do zastupitelstva se poprvé dostali motoristé. Naopak vypadlo SPD, takže koalici na vládní půdorysu ANO v Ostravě nesestaví. Ostravské ANO se během pondělka sejde se všemi zmíněnými a pak vyhodnotí, která varianta vypadá nejlépe. Výsledky ale dávají i možnost srdcově, starostům pro Ostravu a hnutí Ostravák sestavit koalici bez hnutí ANO. Takže je o čem jednat a může se zrodit i překvapení. Rozhodně to budeme dál sledovat.
5: A to byla z Ostravy reportérka Marta Pilařová. Díky, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
5: A pokračujeme v nedělním odpoledním plusu tematicky dál. Ke komunálním volbám letos přišlo 48% voličů, skoro o 2% body víc než před 4 lety. Znovu v nich dominovali nezávislí kandidáti a místní sdružení, zatímco mezi politickými stranami získali nejvíc zastupitelů mandátu lidovci. Výrazně se ale lišila volební účast mezi jednotlivými obcemi i regiony. Zhruba ve třetině obcí měli navíc voliči na výběr jen jedinou kandidátku. V malých obcích přitom bývá účast zpravidla vyšší než ve velkých městech a větší roli hraje osobní znalost kandidátů. Ve větších městech naopak častěji vstupuje do rozhodování stranická značka celostátní politika. Naším hostem je sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
22: Dobrý den.
5: Ke komunálním volbám přišlo 48% voličů, skoro o 2% body víc než před 4 lety. Je to ze sociologického pohledu významný posun nebo spíš takové běžné kolísání účasti?
22: Ne, není to významný posun, samozřejmě 46 nebo 48 není velký rozdíl, ale je to relativně dobrá účast. Tyto volby rozhodně nelze považovat za volby s relativně vyšší účastí. Bude to patřit historicky k jedním z těch voleb, kde došlo k nejvyšší účasti.
5: Můžeme z těch výsledků něco vyčíst o tom, kdo letos přišel volit, které skupiny lidí chodí ke komunálním volbám pravidelně a které naopak zůstávají častěji doma?
22: Z těch samotných výsledků to samozřejmě poznat nejde, protože máme princip tajné volby, takže my nevíme, kdo volil a kdo nevolil. A pokud by tedy nevolili úplně všichni voliči v nějakém volebním obvodě, ale víme to z nějakých výzkumů, které se dělaly už dříve. Obecně mají tendenci volit lidé s vyšším vzděláním, mají také tendenci volit lidé spíše starší a středního věku než lidé mladí.
5: V těch malých obcích bývá účast výrazně vyšší než ve velkých městech. Proč tomu tak je? Je tomu třeba kvůli tomu, že lidé kandidáty osobně znají a mají větší pocit, že jejich hlas něco změní?
22: Obojí, co jste řekl, platí, ale je tam ještě jedna velmi důležitá věc. Ona účastnice voleb v malé vesnici nebo v malé obci je trošku, vy nevíte, jak volí ten člověk, ale lidé v té vesnici, minimálně ti, co jsou v té komisi, si dobře všimnou, kdo přišel. To znamená, že tam je takový trošku společenský tlak, pořád je volba a účastnice vole považováno za něco, co je vlastně nějaká občanská ctnost, něco, co by se vlastně mělo dělat, nějaké jako správné chování. Takže je tam trošku takový tlak té komunity a je trošku složitější se těm volbám vyhnout, protože to neprojde bez povšimnutí. V těch větších městech samozřejmě je to jedno, tam skoro nikdo nikoho nezná, ani v těch volebních komisích nesedí lidé, které byste znali, takže je to relativně jednoduché nepřijít a nejsou z toho žádné řeči nebo nevyvolá to žádný zájem.
5: V 18 z těch obcích měli voliči na výběr jen jednu kandidátku. Znamená to, že obec funguje spíš na dohodě, než na nějakém politickém soupeření?
22: Může to tak být samozřejmě. Částečně to bývá tak, když bývají spokojení lidé v nějaké menší obci s tím, jak funguje zastupitelstvo. Není neobvykle, že to zastupitelstvo v nějakém třeba mírně obměněném složení kandiduje vlastně znovu jako jedna kandidátka. Někdy je to samozřejmě dáno také tím, že je těžké sehnat lidi, kteří by to byli ochotní dělat, takže někdy to, že je jedna kandidátka může znamenat spíš, že není víc lidí, kteří by vůbec byli ochotní se té soutěže o křesla v místním zastupitelstvu zúčastnit, takže obě dvě ty věci mohou hrát roli.
5: Ustupují třeba klasické politické strany právě z politiky těch malých obcí?
22: To už je dlouhodobý trend, vlastně už od 90. let byla taková představa, v 90. letech byla taková představa, že si vlastně politické strany znovu obnoví, založí a nějak proniknou až na úroveň komunální, ale moc se to nestalo. Strany zůstaly relativně málo početné a ty největší, což byly komunistická strana nebo lidová strana, postupně ztrácely svoje členy, takže je to tak, že v těch menších obcích je ta politika víceméně primárně nestranická a za posledních možná 20 let ještě se ten trend posílil. To znamená, že ta nestranická politika se nějak tak jakoby vzlíná a prolíná se až do těch větších a středně velkých měst.
5: Dají se vůbec komunální a senátní volby vykládat jako zpráva o náladě celé země?
22: No, je to nějaká zpráva o náladě určitě do jisté míry. Každé volby jsou vždycky trošku referendum o tom, co vlastně si lidé myslí o politice, už třeba jenom jestli se jich jsou ochotní účastnit nebo ne, ale u nás speciálně v komunálních volbách máme přes 6000 obcí, tak jsou to opravdu velice, velice velké počty lidí, kteří jdou, kandidují, velké počty lidí, kteří se nějak kolem těch voleb pohybují, organizují je, jsou v těch volebních komisích. Je to taková ukázka toho, jak se spravují věci veřejné a v těch menších obcích je to opravdu spíše jako nepolitická záležitost, taková snaha najít někoho, kdo bude schopen ty věci v obci řídit a o nějakou velkou politiku tam nejde.
5: Dodává sociolog Tomáš Kostalecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
22: Naschledanou.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
5: Posloucháte nás minutu po čtvrt na pět. Přesouváme se na zahraniční téma. Před rokem vstoupilo v Gaze v platnost příměří, které mělo ukončit 2 roky války mezi Izraelem a Hamásem. Více než 100 humanitárních a lidskoprávních organizací teď ale tvrdí, že příměří existuje spíš jen na papíře. Od jeho uzavření podle nich izraelské síly zabily přes 1400 Palestinců. Většina obyvatel dál žije ve velmi těžkých podmínkách a žádná nemocnice není úplně funkční. A boje sice výrazně zeslábly, útoky ale pokračují a obnova zničeného území se téměř nerozběhla. Válku v Gaze spustil před 3 lety brutální útok Hamásu na Izrael, při kterém zemřelo 1200 lidí. Teroristické hnutí taky 251 lidí odleklo do Gazy. Jak se tedy za rok změnil život lidí v Gaze? To ve vysílání teď vítám Stanislava Havlíčka, který tam v roce 2024 působil s Lékaři bez hranic jako farmaceut. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
5: Když se dnes třeba od kolegů dostáváte informace z Gazy a srovnáte to s tím, co jste tam zažil, tak co se pro běžné obyvatele po roce příměří skutečně změnilo?
2: No, vzhledem k tomu, že to příměří ve skutečnosti funguje jenom na papíře, tak obyvatelé Gazy ten poslední rok nežijí v bezpečí. Pro mnoho z nich, možná pro absolutní většinu, ty boje pořád ještě neskončily, dál čelí útokům a přicházejí o své blízké. Nemohli se vrátit do svých domovů, přibližně 2/3 pásma Gazy v té původní rozloze před rokem 2023 kontroluje Izrael, respektive ty jeho ozbrojené síly, a na tu třetinu jsou vlastně soustředěni všichni bývalí nebo současní obyvatelé pásma a ten návrat do domovů je v z toho pohledu čistě iluzorní.
0: Dá se i přesto říct, v čem to příměří funguje a v čem vlastně ne?
2: No, rozhodně neznamená konec utrpení a to samozřejmě platí jak pro to utrpení fyzické. My jsme jenom za červenec letošního roku ošetřili zhruba 1200, nebo my, naše týmy Lékařů bez hranic, ošetřili více než 1200 lidí, kteří utrpěli právě zranění po útocích a šlo o muže, ženy i děti. A část z nich byla s těžkými opáleninami. Ale to je jenom jedna strana té mince. Ta mnohem důležitější z mého pohledu v současnosti je, že ani po roce po uzavření příměří se ti lidé nevrátili k běžným životům a rozhodně nezačali tu fázi obnovy svých domovů. Celá řada lidí stále zůstává v těch nouzových přístřežcích a rozhodně se to podepisuje na jejich psychickém stavu a z tohohle pohledu bych určitě zdůraznil psychický stav těch dětí, které 3 roky nebyly ve škole a žijí prostě v uprchlických táborech.
0: Máte třeba vy sám nebo od kolegů, kteří jsou v Gaze dnes, nějaký konkrétní příběh nebo situaci, na kterém se dá nejlíp ukázat, co pro tamní obyvatele znamená současné to v pouzovkách příměří?
2: No, já musím zdůraznit, že mezinárodní spolupracovníci Lékařů bez hranic, lidé ze zahraničí, kteří do pásma Gazy jezdili, jako jsem byl já v roce 24, tak ti v současné době v pásmu nejsou, takže tyhle zprávy mně samozřejmě chybí, protože naše týmy jsou koordinovány v tuto chvíli z Jordánska. A ty zprávy od svých kolegů bývalých mám víceméně spíše kuse. Na trhu nejsou skoro žádné základní suroviny, mouka, rýže. Občas se dá koupit něco z těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin, což samozřejmě nepřispívá k nějakému pravidelnému životu se zdravou stravou, protože taková tam prostě není. A vzhledem k tomu, že se tam nedostávají ani, kromě těch zdravotnických materiálů a léků, že se tam nedostávají ani ty pomocné suroviny, pro nás je to třeba motorový olej, protože veškerá elektřina je generována dieselovými generátory, nebo převážná její část. Není tedy ani dostatek pitné a čisté vody. A tohle jsou všechno situace, o kterých se před rokem věřilo, že budou vyřešeny.
0: Světová zdravotnická organizace dnes třeba také tvrdí, že žádná z tamních nemocnic není plně funkční. Tak co podle vás nejvíc chybí?
2: Nejvíc chybí jakýkoliv řád a výhled na to, že se ty věci začnou nějak plánovitě a plánovaně zlepšovat. Chybí jakákoliv stabilní zásobovací situace. Chybí základní suroviny. Pro naše týmy chybí v tuto chvíli 70% položek, některé z nich jsou kriticky ohroženy, některé nejsou vůbec. A netýká se to jenom léku, ale i třeba standardních laboratorních testů nebo zdravotnického materiálu, který slouží například v laboratořích pro to, aby jsme vůbec mohli diagnostikovat nějakou chorobu. Chybí dostatek vody, takže jenom naše týmy v letošním roce ošetřili víc než 10 nebo 11 tisíc případů kožního svrabu. Chybí hygienické pomůcky, to si úplně nejlíp asi představí naše posluchačky, protože ty ženy v pásmu Gazy prostě třetí rok žijí bez dostatku hygienických pomůcek, bez dostatku soukromí, bez dostatku vody na umývání. Spousta dětí a spousta lidí obecně má pouze jednu jedinou sadu oblečení. To jsou pro mě a pro posluchače zcela určitě absolutně nepředstavitelné podmínky pro dlouhodobé fungování jakéhokoliv života.
0: Dodává Stanislav Havlíček, který v Gaze v roce 2024 působil s Lékaři bez hranic jako farmaceut. Děkujeme moc za rozhovor a za váš pohled. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Pěkné odpoledne.
0: 16 hodin 22 a půl minuty je s vámi nedělní odpolední plus a v zahraničí zůstáváme dál. Daň, která měla Rakousku přinést stovky milionů eur, se může stát jednou z nejkratších daňových epizod v jeho historii. Od začátku října lidé při nákupech ve velkých internetových obchodech připlácejí v přepočtu asi 60 korun. Jenže po 10 dnech chce novou daň zrušit.

0: Rakousku platí od července.
1: Daň platí teprve 10 dní a už ji chce jedna z vládních stran zrušit. Co se stalo?
0: Lidem vadí, že jim ta daň zdražuje i běžné nákupy na internetu, zvlášť ty nejlevnější. Některé obchody ji navíc připočítávají k ceně, jiné ji hradí sami. Proti opatření se teď postavila i předsedkyně liberální vládní strany NEOS a ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová. Její strana přitom sama tu daň pomohla prosadit.
2: Je to paskvil, to si musíme upřímně přiznat. A kdo za něco nese odpovědnost, musí být také ochotný to napravit. My proto přicházíme s návrhy, jak zajistit potřebné peníze jinak.
0: Proti dani protestují i samotní obchodníci. Podle nich poškozuje domácí prodejce a může odporovat evropským pravidlům. Rakouský obchodní svaz se proto obrátil na Evropskou komisi a třeba Zalando zákon napadlo u ústavního soudu. Zákazníci navíc podle obchodníků začali objednávat víc zboží najednou, aby na těch poplatcích ušetřili.
1: A jak na požadavek zrušení daně reagují ostatní vládní strany?
0: Ty výhrady tam jsou, má je třeba také ministr hospodářství Wolfgang Hartmannsdorfer z lidové strany ÖVP. Ministerstvo financí ovšem připomíná, že tu daň schválili všechny tři vládní strany a zrušení by znamenalo výpadek téměř 7 miliard korun ročně. Podle NEOS a Beate Meinl-Reisingerové je ale potřeba naslouchat veřejnosti.
2: Tahle daň lidi rozčiluje a můžu vám říct, že i já jako pracující máma tří dětí potřebuju nakupovat přes internet. Třeba když scháním drobnosti do adventních kalendářů. Měli bychom dělat něco jiného, než lidi rozčilovat.
0: NEOS chce o zrušení daně znovu jednat s koaličními partnery. Ten výpadek příjmů navrhuje nahradit třeba úsporami ve státních dotacích. Ministerstvo financí vedené sociálními demokraty ale zatím na té dani stále trvá. Kdy se koalice k tématu vrátí, zatím není jasné.
1: O tom, jak Rakousko chtělo lidem zlevnit potraviny, ale zdražili kvůli tomu nákupy na internetu, mluvila v našem vysílání zpravodajka Českého rozhlasu Bára Vránová. Díky za téma, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Za 4 minuty bude 16:30 a v nedělním odpoledním plusu se v této půlhodině ještě přesuneme z Rakouska do Německa. Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, který má několik dnů, je největší svého druhu na světě a taky nejstarší. Pro Českou republiku, její kulturu a literaturu byl ale letošní ročník důležitý ještě něčím. Česko bylo čestným hostem a bylo tedy jedním z nejsledovanějších programových bodů celého 6denního veletrhu. Jeho brány se dnes pod večeru zavřou a celé dění pro nás ve Frankfurtu nad Mohanem sledovala reportérka Kateřina Svátková. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne z Frankfurtu.
1: Jaký je ještě tedy poslední den veletrhu?
3: To české hostování končí za pár minut. Já teďko zrovna vás zdravím ze závěrečné ceremonie, kdy předáváme čestné hostování Chile. Takže to je poslední akce v českém pavilonu. Jinak se dá říct, že teď už je to snad i víc festival než veletrh v těch posledních dvou dnech, protože se sem nahrnula spousta veřejnosti. Je tady opravdu hodně lidí. Hodně lidí se sem chodí na akce, nakupovat knížky a tak dále. To čestné hostování samozřejmě je vždycky otázka biznisu v přímém přenosu. To bylo vidět právě i na českém stánku. Já jsem to sledovala za těch 5,5 dne, tady proběhlo a ptala jsem se na to organizátorů přes 200 obchodních jednání nakladatelů zahraničních literárních agentů, jak se to odrazí třeba v překládanosti českých jmen, hlavně těch nových, tak to bude otázka následujících měsíců a let. A pár hodin před uzavřením té české účasti hodnotil programový ředitel projektu Martin Krafl letošní veletrh takto.
4: Já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu. No a teď jenom doufám, že když jsme udělali ohňostroj, tak budeme mít alespoň na sirky, protože kdyby nám zbylo jenom na ty sirky, tak jsme to dělat nemuseli.
3: Myslím, že není potřeba asi překládat slovo Martina Krafla do toho méně obrazného vyjádření, ale naděje, že česká literatura bude dál podporovaná. Zkrátka v tom všichni doufají, všichni, kdo se zasadili o tento projekt.
1: Ty jsi sledovala celý veletrhy mezinárodní scény. Jak výrazná byla z pohledu návštěvníků česká účast?
3: Já bych řekla, že až neuvěřitelně a bylo to možná i víc, než vlastně organizátoři, ale i návštěvníci a autoři tady přítomní čekali. Já jsem mluvila třeba i s lidmi, kteří sem přišli se nakouknout nebo podívat na oblíbené autory a byli to lidi z Austrálie, z Francie, Německa a tak dále. A vlastně je tady všude vidět nápis Česko země na pobřeží, což bylo naše motto. Hodně samozřejmě tady přitahovala témata spojená s česko-německou historií. Není tedy překvapením úspěch třeba Kateřiny Tučkové, Zuzany Říhové nebo i Patrika Bangy. Já jsem se dnes zastavila za Kateřinou Tučkovou a tady je její hodnocení toho šestidenního skutečně maratonu v kůži literární hvězdy.
5: Mám pocit, že se celá prezentace nesla ve velmi evropském duchu, že na pódiích zaznívaly důležité věci, že veřejnost reagovala velmi vstřícně, co jsem viděla i u kolegů, i u sebe. Veřejnost jako zaplnila všechna místa, byly sály obsazené nejen na veletrhu, ale i v programu, který probíhal v různých institucích ve městě.
1: No a dá se už říct, jaká byla návštěvnost?
3: To zatím nikdo z organizátorů neprozradí, ale jsou to řády 100 tisíců návštěvníků. Tady je to opravdu obří pavilony. Ta kulturně diplomatická role se i podle organizátorů veletrhu daří. Já jen dodám, že ta česká účast bude doznívat ještě celý další příští týden. Mimo jiné i ve vysílání naší sesterské stanice. Hosty radiožurnálu budou třeba Jaroslav Rudiš, Marek Torčík a nebo Radka Denemarková.
1: To byla z frankfurtského knižního veletrhu a festivalu. Přihlásila se reportérka Kateřina Svátková. Katko, díky moc za tvoje informace. Naslyšenou.
3: Díky, hezký den všem.
1: Bylo 16:30, v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus jsou na řadě další zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Přeji dobré odpoledne. Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny čtyři strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran se pohoršila SOCDEM, která ztratila skoro 580 zastupitelů a v celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů, jde převážně o kandidáty opozice. Vládní strany zatím nemají v senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád v šanci 13 kandidátů, o 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Na 38 místech v Česku rozhodovali lidé kromě komunálních voleb i v místních referendech. V Temelíně na Českolipsku například odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Na většině z 21 míst lidé odmítli také výstavbu větrných elektráren. Ve východoukrajinském Charkově zemřela po ruském bombardování jedna žena, oznámil to starosta města Ihor Terechov s tím, že další tři lidé jsou zranění. Ruské letecké bomby zasáhly ve druhém největším ukrajinském městě čtvrť rodinných domů. Dva z nich zničili a 15 poškodili. Jednoho zraněného hlásí taky Záporoží, kde podle regionální zprávy ruský dron zasáhl sportovní areál. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil rozsáhlé plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan. A kvůli kouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. Úřady už zavřely školy v některých provinciích a problémy mají regionální, ale i velká mezinárodní letiště. Podle meteorologů by situaci mohl výrazně zlepšit déšť, který předpovídají na přelomu října a listopadu. Při monitoringu mokřadů na jižní Moravě narazili vědci na dva druhy pavouků, které v Česku zatím nezaznamenali. Pavouka skákavku našli výzkumníci z Masarykovy univerzity na slanisku u Rakvic na Břeclavsku. U Dubňan na Hodonínsku zase objevili vzácnou snovačku. Podle vědců to ukazuje na důležitost precizního monitoringu míst, o která se starají. Díky němu lze detailně pozorovat vývoj biodiverzity v české přírodě. V Ostrově u Karlových Varů dnes začíná 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení, které začne ve 20 hodin, převezme ocenění herec, scénárista, spisovatel Zdeněk Svirák a herečka Veronika Frajmanová. A překážkový dostih Velká Pardubická podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf z Templetowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Donoyu. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye. Závod dokončilo 6 z 10 koní. Na hřebenech Krkonoš dnes sněžilo, v noci a zítra se čekají smíšené nebo sněhové přehánky na severu a severovýchodě v polohách nad 1100 metrů, jinak bude většinou polojasno až oblačno. Odpolední teploty dnes i zítra vystoupí na 10 až 15 stupňů, v noci bude kolem 4. To byly zprávy a teď už nás čekají peníze a vliv.
8: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano. Humanoidi už totiž začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Na jaké profese si brousí zuby a jak ovlivní trh práce? O tom je dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví Jana Klímová. Potkat chodícího robota je pořád spíš rarita, ale to neznamená, že to nejde. Na akci Innovation Week v Praze se to jimi u stánků technologických a obchodních firem jen hemžilo. S jedním z nich se dalo i mluvit. Vyrobili ho v Číně ve firmě Unitree a do Prahy přijel z Bratislavy, kde dostali jméno Robí. Na pár věcí jsem se ho zeptala. Než odpověděl, hrálo mu v hlavě všemi barvami a dával si trochu na čas.
9: Robí, ahoj, co děláš?
10: Zdravím vás, som Robi, asistent hotela Devín v Bratislave, ale dnes som na návšteve v Prahe na Innovation Weeku. Nachádzam sa na stánku Quant Robotics a predvádzam, ako humanoidný robot pracuje v hotelovom prostredí.
9: Proč mácháš těma rukama takhle? Teď se mi zamával, málem jsem dostala pěstí. Co tě nejvíc baví na tvojí práci?
10: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi a pomáhanie riešiť ich otázky. A tiež, keď môžem ukázať, ako technológie fungujú v reálnom svete. Chcete vedieť aj niečo o mojom nasadení v hoteli?
9: No, jestli tam třeba chodíš spát potají taky.
10: Spánok nepotrebujem, ale pravidelne sa dobíjam na nabíjacej stanici. V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou. Ak vás zaujíma viac, rád poviem detaily.
9: Mne to asi stačí robiť, tak díky a měj se hezky.
8: Hned vedle oranžového recepčního Robího postávali dva šedí humanoidi. V Číně je vyrábí firma Agibot a jejich výhradním dovozcem je tuzemský Agitech. Jeho šéf Patrik Máca vysvětloval, k čemu jeho humanoid slouží.
11: Nechceme nahrazovat lidský zdroj, chceme nahrazovat práci, kterou nemůže člověk vykonávat, nebo je nebezpečná.
9: A kde se teda zatím uplatňují třeba tady vaši humanoidi?
11: Naše humanoidní stroje se uplatňují například v agroprůmyslu, to znamená, máme třeba drůbežárny, kde naši roboti jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
9: Jasně. Mohli bychom si popovídat tady s jedním robotem, ale jak jsem slyšela tady, tak on mluví jenom anglicky asi. Nebo?
11: Mluví jenom anglicky v tuto chvíli. Nicméně my jsme schopni do něj naimplementovat český jazyk, to znamená, jsme přes... Přes AI samozřejmě jsme schopni komunikovat s ním. V tuhle chvíli jsou to roboti, kteří jsou tady na výstavu jenom a vlastně nemají tu možnost tady s náma komunikovat v českém jazyce. Nicméně není to problém, je to běžná implementace.
9: No a tenhle ten robot má nějaké uplatnění, kromě toho, že chodí na výstavy?
11: Tento, který tady před náma stojí, má opravdu uplatnění jenom na výstavách. Je to proto, aby se vlastně ukázali veřejnosti, co humanoidní technologie dovede. To znamená, kdy je schopen ohnout ruku v lokti, v rameni, koordinovat všechny ty procesy, to je to, co my chceme dneska ukázat.
9: Takže třeba... No, takže... Nám do toho skáče pořád. Ale takže třeba ten robot, který sbírá uhynulá zvířata někde v drůbežárně, tak ten asi nevypadá takhle jako člověk.
11: Ten nevypadá vůbec takhle jako člověk, ten vypadá takhle, jak si na něj dnes ukazujeme. My tady mu říkáme robopes a ten právě je schopen v terénu, ve vodě, opravdu v přírodě nahrazovat určitý procesy, které teda jsou pro člověka náročné.
9: Je to takové vozítko na čtyřkole.
11: Dá se to tak říct.
9: Jakou vidíte budoucnost toho? Nezničí to pracovní trh?
11: Já si myslím, že se tady bavíme o, řekněme, řádově 5-6 letech, kdy ta technologie opravdu bude implementovaná do našich životů. Já bych se nebál toho, že budeme nahrazeni.
9: Já bych se toho bál teda.
11: Já bych se toho nebál, protože určitý činnosti, který člověk zvládne, asi nebudou nikdy možná nahradit humanoidním robotem. Na druhou stranu bude mnoho činností, ty činnosti dělat nebudeme chtít. Měli jsme tu mnoho jednání, například v oboru sociálních služeb, a opravdu ti zúčastnění se nemohou dočkat toho, až bude moct ta humanoidní technologie pomáhat opravdu například ze seniory, ať už v tom opravdu pomáhat, anebo i chránit, protože jsou situace, kdy lidé například s Alzheimerovou nemocí nejsou schopni zjišťovat, že jo, kde jsou. A vlastně ta technologie je schopná přes například termovizi vyhledat, zajistit, pomoct. Například jsme se bavili o tom robopsovi, že je pro seniory třeba příhodný v tom, že když nedej bože upadnou, že jsou schopni se zvednout přes to zařízení. Těch možností je strašně moc a budeme rádi, když vlastně v těch jednotlivých pilotech budeme spolupracovat s těmito organizacemi a budeme vlastně tomu naproti.
8: Řekl Patrik Máca z Agitechu. Roboti by zatím podle svých stvořitelů a prodejců měli lidem a potažmo ekonomice, tedy spíš pomáhat zalepit na trhu práce místa, která nikdo nechce. Jejich propojení s umělou inteligencí by tak mohlo ovlivnit výrobu, dopravu, zdravotnictví i veřejné služby. A samozřejmě obchod. Od konce loňského roku se lze pro zajímavost humanoida koupit na e-shopu společnosti Alza.cz, která je výhradním prodejcem robotů pro Česko a Slovensko od už zmíněné čínské firmy Unitree. Humanoid stojí stovky tisíc korun, takže koupit si ho jen tak pro zábavu je přece jen drahá legrace. Jak mi řekl šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazděl, nejčastějšími kupci jsou firmy, třeba jako ta, co provozuje hotel na Slovensku a vlastní recepčního robího, a také výzkumníci.
12: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného, a to jsou ty první firmy, které si to teďka uvědomili, koupili si to, a já musím říct, že vidím fakt na tom trhu za ten, dejme tomu od prosince vlastně, když jsme začali prodávat opravdu, nechci říct koncovým zákazníkům, ale opravdu na tom e-shopu, tak že firmy, které si to pořídili dřív, mají výrazný náskok, protože už si prošli spoustu těch slepých uliček, mají to za sebou a tím pádem mají ten náskok.
9: Jakou máte zpětnou vazbu, nebo v jakých službách se humanoidi nejvíc používají, nebo vlastně čemu slouží?
12: Já bych byl trošku opatrný na to, kde už slouží, protože já vím o jednotkách případů, kdy už začali s něčím pomáhat, a spíš to jsou většinou ti robotičtí pejsci, protože ten nejjednodušší případ, kde robota teoreticky nasadit, je třeba hlídání nějakého perimetru kolem skladu, nebo procházení mezi regálama ve skladě, mapování interiérů, různých prostorů a tak dále. A tam ten pejsek je prostě velmi jednodušší prostě na to samotné ovládání, protože chodí po čtyřech místo po dvou, nemusí balancovat, má i lepší lidar, lépe prostě umístěný a tak dále. U humanoidu já mám vždycky jako oblíbený příklad jednoho našeho partnera ze Slovenska, kteří vlastně toho humanoida nasadili přímo do hotelu, kde on vlastně, a to je důležité říct, rozhodně nikomu nevzal práci, on je tam teďka jako takový doplněk, kdy vlastně dělá částečně recepčního, částečně průvodce po tom hotelu a částečně obsluhu v restauraci, kdy on je prostě schopný uvítat ty hosty, říct, kde je, vysvětlit prostě situaci, tady máte restauraci, tady máte recepci, a pokud chcete třeba zajít do nějaké meetingovky, protože se tady děje nějaký event, tak pojďte za mnou, já vás tam dovedu, má hezky namapovaný ten prostor a pohybuje se tam. Takže to jsou spíš první místa, kde ti humanoidi budou nějakým způsobem nasazení, kde spíš budou jako opravdu pomáhat těm lidem, kteří už tam jsou, aby to bylo efektivnější, aby to bylo jednodušší, aby to bylo hezčí.
9: Takže že by roboti zbortili trh práce, to zatím ze své perspektivy nevidíte.
12: Toho se opravdu zatím nebojím. Drtivá většina poptávek s firem je ve stylu, my už fakt nevíme, jak sehnat lidi. Chtěli bychom škálovat biznis, chtěli bychom růst, ale nejsme schopni prostě sehnat lidi do výroby a na různé prostě další místa. A už jsou humanoidi ready, když už teda nejsou ti lidi na trhu, tak už jsou aspoň ti humanoidi ready, takže opravdu bych se teďka nebal toho, že nás budou ve velkém nahrazovat, protože zatím je to spíš, dejte nám aspoň někoho.
8: Jak je to u čínských robotů mimochodem s kyberbezpečností? Pokračoval Vojtěch Hrazděl z Alzy.
9: Odkud pocházejí ty roboti, které prodáváte? Protože to může být spojeno třeba s různými kyberbezpečnostními riziky.
12: Dá se to i takhle říct. Roboti jsou z Číny, konkrétně Unity, ale upřímně každý šikovnější síťař si poradí s tím, aby prostě vaši Wi-Fi, na které to robota máte připojenou, nebo vaši síť, jako neopustili data, které ji opustit nemají. Takže je to spíš o tom, že musíte udělat ten první krok, udělat to cyber security nadstavbu nad toho samotného robota a pak už v tom vlastně ve finále není problém. A tam si myslím, že má Evropa samotná obrovskou příležitost, protože nejsem si úplně jistý, že my budeme schopni s tím, jak je tady drahý trh práce, málo lidí, prostě fakt všechno, co vyrobíme, tak jsme schopni vyrobit mnohem dráž než v Číně, než i ve Spojených státech. Já si myslím, že naše největší příležitost je začít ten hardware implementovat opravdu správně, protože my tady tu inteligenci prostě v Evropě máme a když správně nasadíme humanoidy a využijeme toho, že už tady jsou a že už je pomalinku můžeme začít učit různé věci a nasazovat na různé postupně samozřejmě úkoly, ať už v průmyslu, ať už ve službách, tak si myslím, že tam můžeme vyhrát, že budeme ti nejlepší implementátoři.
3: Kolik robotů už jste prodali?
12: To neřeknu úplně jako přesné číslo, ale můžu říct, že humanoidů na českém trhu je něco kolem 100 kusů.
3: Celkově za všechny prodejce?
12: My máme výhradní zastoupení od společnosti Unity, takže všechny prodeje musí nějakým způsobem přiznat, ale bavíme se jako o humanoidech obecně, jo, protože ono zase, ten trh je velmi nový, ono dostupný hardware, jako humanoidní platforma, na které můžete vyvíjet, je poslední fakt ve finále rok, kdy tady máme dostupné to Unity nebo rok a půl a zatím před rokem ještě nebylo tolik v uvozovkách střelců, kteří by si koupili tady něco za 1,5 milionu a snažili se na tom postavit biznis. Dneska už vidí, že opravdu to začíná dávat smysl, že už tady jsou ty první firmy, které sbírají ty zkušenosti, takže se do toho postupně pouštějí. Jo. A já si myslím, ono to je úplně to stejné jako s letadlama. Jo. Ze začátku taky letadlem lítali jenom opravdu technici, kteří tomu sami rozuměli, ještě to ani nebyli vlastně piloti, ale až potom tam začali být teprve piloti a až potom dokonce lidi, kteří tím cestují. Takže máme před sebou ještě cestu.
3: A prodáváte víc robotů, kteří vypadají jako lidi nebo psy?
12: Víc lidí.
3: Vy jste si pořídil psa?
12: Pajska jsem měl párkrát doma, protože můj synátor je úplně nadšený z toho, že tatínek pracuje s robotama, jsou mu 3,5, takže párkrát jsem měl pejska doma, dokonce jsme vezli na jednu akci společně i humanoida, ale domů jsem si to nepořídil, protože pro mě by to vlastně byla opravdu jenom hračka.
7: Vysvětlil Vojtěch Hrazděl. V místnosti, kde jsme rozhovor během Innovation Weeku natáčeli, jsem ještě krátce zůstala a přineslo mi to setkání s dalším robotem. Za dveřmi se ozval dusot a jak se ukázalo, jeden z humanoidů Alzy už potřeboval jít ze stánku firmy na pauzu.
3: Tak kdo tohle?
13: To je robot Ignác, Unity 3H2.
3: A on sám nemluví?
13: Sám nemluví, ještě. Aha.
3: A proč jde sem tady do kanceláře?
13: Jde sem, protože potřebuje být zaparkovan tam na Jeřab za vámi a potřebuje si odpočinout a potřebuje hlavně nabít kontroler k němu, takže...
3: Co takovýhle Ignác umí?
13: Zpravidla to, co mu naprogramujete. Momentálně to jsou jenom nějaký přednahraný gesta, ale programátoři už s ním dělají docela zajímavé věci. Typicky průmyslový nějaký aplikace typu vem z bedínky nějaký obrobek a dej ho do druhé bedínky a třeba ho ještě rozstřih podle barvy nebo podle tvaru.
3: Dobře, děkuju. Tak pustíme Ignáce se pověsit tamhle a dobít baterky.
13: No, už to
3: mohlo.
12: Já ho povedu a pět právě směrem.
14: Tak. Já mám totiž beta software, Ignác, takzvaně. To znamená ještě ne úplně 100% spolehlivě chodí. Respektive, zatím nám nikdy nespad, ale čas vypadá, že požil nějaké zabytky.
7: Protože my nejsme roboti, můžeme pokračovat. Takže jak se k humanoidům staví velké firmy, dokonce jedna z největších u nás, jako je Škoda Auto, jestli už používá nějaké humanoidy, jsem se zeptala jejího experta na zavádění a implementaci nových technologií Lukáše Altmana Kousala.
15: A v současné době nepoužíváme žádné. S oblibou říkám, že máme humanoidu plnou prezentaci, vyhledáváme a my vlastně čekáme na nějaký ten bod, kdy humanoid lidi budou připraveni pro průmysl.
3: Protože... To znamená, máte to v PowerPointu zatím, ale nic ve výrobě.
15: Děláme si research, hledáme use case. Vlastně to, co teď aktuálně děláme pro humanoidní robotiku, je, že vyhledáváme u nás ve výrobě, kde je vlastně jako reálně využít tak, aby to nebylo jenom nějaký demo, nebo aby to nebylo vlastně jenom nějaká ukázka, ale aby opravdu pomáhali.
3: A na co jste zatím přišli? Jako jaké jsou ty oblasti, kde by ty humanoidi skutečně mohly být?
15: Zatím jsme jsme nejvíce vytipovali use caseů v logistice, kde je vychystávání vlastně dílů na montáž našich vozů, že tam je těch vlastně té lidské činnosti a vlastně těch use caseů je tam vlastně nejvíce, protože se přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedýnek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use cases jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
9: Jak je to s legislativou, i kdyby třeba teď ten humanoid byl k dispozici, můžete ho pustit mezi lidi?
15: To je vlastně i předmětem vůbec vytipování těch use caseů a vůbec řešíme security a vůbec řešíme vlastně bezpečnost versus klasický pracovník, řeknu, a humanoid, že to teprve vůbec na tom pracujeme. V podstatě v žádné firmě se dá říct, že humanoid nefunguje na 100%. Myslím si, že by se to mělo legislativně a hlavně z bezpečnostní stránky dotáhnout tak, aby jsme mohli pracovat spolu, protože tam je ten velký pak benefit.
9: Neobáváte se třeba kyberbezpečnosti, jak je tohle vyřešené, že ten robot by vám vlastně sbíral nějaká průmyslová data a pak by je mohl dát třeba konkurenci?
15: Samozřejmě to je také předmětem, konkrétně Škoda Auto hodně tohle řeší, my máme spousta zabezpečení přes nejdrobnější věci, jako třeba flashkarta, ale i ty stroje a zařízení, všechno to, co vlastně k nám kupujeme, musí mít tady tyhle bezpečnostní prvky a vlastně humanoid je v tomhle velice nový. V podstatě i když k nám jezdí externí firmy, tak jezdí konkurenčními vozy, které mají na sobě 20 kamer, takže i takovéhle věci se řeší a humanoid je jeden další takový prvek, který musíme samozřejmě řešit.
9: Jak o tom uvažuje? Z pohledu trhu práce, roboti, ať už průmysloví nebo prostě humanoidi v průmyslu, budou nahrazovat lidi, anebo spíš doplňovat lidi?
15: Tak jak to vidím teďka a řeknu v tomhle roce spíše doplňovat, protože samozřejmě obecně je lidí málo i vlastně v Evropě, spíš to doplnění a těch stávajících lidí, kdyby ta pozice se měla zaměnit, tak vždycky a bylo to s jakoukoliv technologií, i když jsme třeba do svařoven dávali klasické průmyslové roboty, to jednoramené, tak to vlastně taky nahradilo toho člověka, protože dřív taky svařoval. Ale vlastně my jsme ho, nebo firma ho nevyhodila, posunula ho dál. On získal lepší vzdělání, lepší kvalitu. A buď třeba servisoval ty roboty, anebo dělal nějakou jinou práci. Takže to si myslím, že se stane i s humanoidníma robotama, že první to nasazení bude na ty jednoduché úkony a hlavně na ty nebezpečné, kde vyhodnocujeme, kde je třeba velké riziko na zranění, tak vlastně ten, když se nám zraní humanoid, tak jsou to prostě plechy a šroubky a není to vlastně lidská osoba.
7: Říká Lukáš Altman Kousal, který má ve Škodě Auto na starosti zavádění a implementaci nových technologií. Ačkoliv světu humanoidů zatím vládnou hlavně produkty z Číny, výzkum a vývoj běží samozřejmě všude ve světě, včetně Česka. Robotům se věnuje v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze vedoucí jednoho z výzkumných týmů Tomáš Jochman. Probrali jsme spolu budoucnost humanoidů, co budou znamenat pro ekonomiku i jak to mají výzkumníci třeba s etikou.
9: V jaké vývojové fázi teď podle vás humanoidi jsou?
16: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem stráveným u počítače, programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešní době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno, takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
9: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
16: Pohled pracovních míst je v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. Další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru. Takže to je další pilíř nově vznikající firmy. No a třetím pilířem tak jsou potom ty koncoví zákazníci, a tam je to o tom, že je potřeba jim pomoct vyřešit problémy jejich. Ty problémy nejsou s tím, že by chtěli nahradit člověka robotem a jako ušetřit na něm, ale problém je v tom, že oni, jejich biznesy potřebují růst, potřebují se rozvíjet, ale oni nemají pracovní sílu. Proto se tady poměrně dost zavedlo to, že jsou tady různé agentury, které v podstatě tu pracovní sílu outsourcují nebo dovážejí sem a firmy to outsourcují. A nově vznikající oblasti, které asi budou muset vzniknout, tak tu ekonomiku ještě víc rozvinou, a to budou potom lidi, kteří budou servisovat jak ty roboty, tak i ten software.
9: No a má smysl tedy vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé a chovají se jako lidé, a nebo má smysl jít spíš prostě tou průmyslovou cestou, že je to v podstatě stroj s nějakými dvěmi rameny třeba nebo více?
16: To je dobrá otázka, protože ta oblast, vzhledem k tomu, že do ní nastoupilo pár firem, ty nabrali hodně peněz, najednou všichni vidí biznisovou příležitost, protože tomu lidi věří, a najednou vznikají firmy jako houby po dešti, najednou není problém zainvestovat několik milionů euro, když to porovnáme s jinými oblastmi. Co se může stát, je buď to, že to je budoucnost, anebo je to jenom velká bublina. A já si myslím, že to budoucnost je, ale nejsem schopný odhadnout, v jakém měřítku a v tom právě nasazení, protože na ten vývoj, ať už toho softwaru nebo i toho hardwaru, se pálí opravdu velké peníze, bavíme se jako o miliardách, nebo stovkách, možná i tisících miliardách korun různě po světě. A já si vždycky jako sám sobě říkám otázku, aby se nenasytil ten trh brzy potom. Já bych to přirovnal tuto oblast jako telefony nebo auta. Dřív to bylo tak, že bylo značek telefonů poměrně dost, pak se to trochu zredukovalo. U aut je taky stovky výrobců a všichni se tak nějak uživí, takže u těch humanoidů já typuju, že to bude zhruba podobně, že bude desítky třeba těch výrobců a budou je nasazovat a tak se nějak uživí. Každý bude mít trochu něco jiného, odlišného, a lidi si budou moc vybrat.
9: Z vašeho pohledu, když pracujete na výzkumu, vývoji humanoidů, tak cítíte, z jaký strany víc poptávku, jako z jakého typu biznesu třeba?
16: Poptávek je strašně moc a my nepotřebujeme jako všechny splnit. My si chceme vybrat ty use case, kde to dává největší smysl pro nás i pro ty společnosti, a tím se věnovat. Typicky jsou to use case, kde je třeba nějaké nebezpečné prostředí nebo prostředí nezdravé pro člověka, kde může být, je to výrobní firma třeba, je tam prostě prach, jsou tam kovové páry a různé takovéhle věci, které samozřejmě negativně ovlivňují zdraví toho člověka, a to jsou ty zákazníci, kteří nás zajímají, protože oni mají málo lidí, protože samozřejmě v těchto podmínkách ne každý je ochotný pracovat a potřebovali by to prostředí, které už pro člověka tam existuje desítky let, jenom na jako využít toho humanoidního robota, aby tam dělal místo toho člověka. A ty lidi, kteří vlastně tam teďka dělají, tak oni mají jednu super věc, a to je, že oni to tam znají velice dobře, ty procesy a všechno, a mohou na ten shop floor vlastně chodit jenom, když je tam nějaký problém. A to je úplně ideální stav, že budou vlastně monitorovat tu výrobu, budou v kanceláři, kde mají krásný vzduch, a budou tam moc jít jenom, když bude problém.
9: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
16: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahrát nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna a rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
9: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadaly jako lidi?
16: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl neužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej, ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let.
7: Uzavřel Tomáš Jochman, výzkumník robotů v Institutu CIRC Českého vysokého učení technického v Praze. A na závěr ještě jedno zamyšlení ohledně nástupu robotů. Česku bude do roku 2045 například podle čerstvé studie tuzemské pobočky Mezinárodní poradenské společnosti MUR chybět kvůli stárnutí populace a nízké porodnosti 500 000 lidí. Jenže, jak také studie upozorňuje, pokud by tento výpadek nahradila umělá inteligence spolu s roboty, mělo by to sice dobrý vliv na firmy, ale i silný dopad na veřejné rozpočty. Ty jsou totiž postavené na zdanění lidské práce. Státu by tak mohlo chybět nějakých 250 miliard korun ročně, jak zdaní, tak z pojistného. Na druhou stranu, technologie přinesou i novou lidskou práci. Největší úkol pro lidstvo tak bude najít model, jak spolu fungovat. Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Všechny díly najdete na webu Plusu, na Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
1: V 17 hodin v neděli 11. října posloucháte Odpolední plus dnes s Martinem Matějkou.
6: Český rozhlas Plus.
1: A o čem budeme mluvit v čase do 17:30? Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina se dohodli na okamžitém energetickém příměří. Zároveň otevírá cestu ruské naftě na americký trh. Může nová dohoda skutečně omezit útoky? Německá CDU řeší jednu z nejtěžších krizí posledních let. Volební neúspěchy i spor o vztah k AfD zvyšují tlak na kancléře Friedricha Merce. Udrží tedy Merce stranu i vládní koalici pohromadě. A český Harrison Ford, Michael Douglas i Steve Seagal těm všem propůjčil svůj podmaňový hlas herec Jiří Štěpnička, který dnes v 79 letech zemřel. A předního herce Národního divadla syny Jiřiny Štěpničkové připomeneme před 17:30. Teď ale uslyšíte zprávy s Monikou Brchotovou.
7: Dobré odpoledne. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
17: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
18: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
17: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
19: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
17: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Gorulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za Hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN. Víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Gorulich na Vyškovsku. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů Hnutí ANO, celkem 13. Činovale ze druhého místa. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci Hnutí STAN. A volební výsledky více rozebereme i v následujícím vysílání Odpoledního plusu. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti. Podrobněji se tomu budeme věnovat hned po zprávách. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednali zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby. Podrobnosti ale neuvedli. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku, ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
20: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik. To znamená smrtelných dopravních nehod.
7: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi nebo starostu Dubského ve hře Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frajmanová.
21: Vzpomínám, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se, jak se mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Marišu.
7: S Frajmanovou si Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůř slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
22: Pohřešovaný muž přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
7: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Pondělí přinese nejvíc oblačnosti na severu a severovýchodě, kde se na horách čekají přehánky, v nejvyšších polohách i sněhové, jinak bude polojasno až oblačno s teplotami od 10 do 15, na jižní Moravě až do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A jste s námi v 17 hodin 6,5 minuty. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina se dohodli na okamžitém energetickém příměří. Jeho podrobnosti ale zatím nejsou známé. A předtím vyzval Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ruské rafinérie a řekl, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. Zelenský odpověděl, že volby uspořádá, pokud Rusko přistoupí na 60 dní úplného příměří a že útoky na rafinérie zastaví, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Donald Trump zároveň spojuje vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech s ukrajinskými útoky na ruské rafinerie. Po telefonátu s Vladimírem Putinem oznámil dodávky ruské nafty na americký i světový trh, od kterých se slibuje pokles cen před listopadovými volbami do kongresu. Podrobnosti probereme s analytikem a spolupracovníkem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
1: Tak Donald Trump tvrdí, že energetické příměří začíná platit okamžitě. Víme vůbec nějaké podrobnosti?
0: Zatím ne, dozvíme se je ale brzy a dlužno říci, že to je přesně to, po čem volal ukrajinský prezident Zelenský, protože on říkal, že Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinerie, které jsou pro ni ve válce tak důležité, protože oslabují nepřítele na citlivém místě a že je zastaví tehdy, když Rusko bude ochotno zastavit útoky na ukrajinské energetické cíle a teplárny. A teď se tedy splnilo to, co Zelenský chtěl, no a uvidíme, jestli obě strany na to přistoupí, protože Rusko zatím na něco takového ochotno nebylo přistoupit.
1: Je vůbec reálné, aby obě strany toto energetické příměří dodržovaly?
0: To je další věc. Samozřejmě něco jiného je, na čem se obě strany dohodnou a pak je druhá věc, zda to dodržují. V ruském případě se bohužel mnohdy v minulosti potvrdilo, že neplatilo ani to, co se dohodlo.
1: Donald Trump zároveň oznámil dohodu s Putinem o obnovení dodávek ruské nafty na americký i světový trh. Co tím především sleduje? Skutečně to je řešení nedostatku paliva, domácí politika před listopadovými volbami do kongresu?
0: Je to domácí politika a podle mého soudu, a konec konců ne, podle mého soudu to stejně nepřinese Američanům spásu. Donald Trump to prezentuje tak, že úžasným americkým farmářům zaručí tato dohoda dostatek nafty. Víme, že velmi výrazným faktorem v předvolební kampani před listopadovými volbami do kongresu je právě cena pohonných hmot, která se zvedla hlavně v důsledku iránské války a toho, že se tato válka tak protahuje, ale Donald Trump se snaží to házet na Ukrajinu a říká, že za to mohou, několikrát to opakoval, ukrajinské útoky na ruské rafinérie. A teď tedy to prezentuje dohodu s Ruskem tak, že bude dostatek té nafty. Ovšem pravda je taková, že pokud tedy jsem dobře informován, že ta první dodávka, pokud tedy bude do Spojených států doručena a která představuje objem 300 tisíc litrů nafty, je údajně americká spotřeba na půl dne, takže to stejně ten problém nevyřeší.
1: No a potom potom se má jednat ještě o další nějaké výrazné větší dodávky. Má Rusko vůbec kapacitu takové objemy skutečně dodat?
0: Celkem by mělo jít o 1 500 000 tun nafty a zda je Rusko schopno to opravdu dodat, to je zase úplně jiná věc, protože ruské rafinerie právě v důsledku útoku z ukrajinské strany, v důsledku toho, že Ukrajinci nyní mají i rakety dalšího doletu, které jsou schopny zasáhnout ruské rafinerie i velmi daleko od frontové linie, tak přišlo podle toho, co víme, o 40% kapacity svých ropných rafinerií. A Rusko právě díky tomu zakázalo vývoz pohodlných látek ze svého území. Ale tady se Rusku nabízí úžasná příležitost. Za prvé, že by mohlo prolomit sankce, které byly uvaleny právě na jeho ropu a ropné produkty. Za druhé, že by za to Rusko dostalo devizi, což je také velice prospěšné v situaci, kdy země čelí mnoha sankcím. No a za třetí je to ohromný propagandistický výsledek, ohromné vítězství, protože tady se zase ukázalo, že Donald Trump je ochoten a nemá s ním vůbec žádné problémy přes hlavu Zelenského se domluvit s Putinem, jen když si myslí, že z toho bude mít nějaké výhody, nebo lépe řečeno, když je schopen prodat to před těmi rozhodujícími volbami, když si republikáni zatím nestojí příliš dobře, nebo před nimi se nestojí příliš dobře, jako své vítězství a jako dárek voličům a pokusit se na poslední chvíli ovlivnit. To zda to množství ropy opravdu nafty do Spojených států dorazí. A kdy a jak dlouho to bude krýt americkou spotřebu, to už je v tom, co v té hře, kterou rozehrál Donald Trump, podružná věc.
1: No a Spojené státy kvůli těmto dodávkám dočasně uvolnily sankce na ruské palivo. Jak významný nový příjem to může pro Rusko znamenat a oslabuje Washington ekonomický tlak na Moskvu tímto krokem?
0: Určitě, a to není možná poslední krok, možná, že to půjde ještě dál, ty dohody. Myslím si, že Donald Trump čeká na to, že by se Zelenský ostře postavil, ještě ostřeji než doposud, proti té dohodě a že by potom udělal to, co ostatně už zkouší mnoho měsíců, říci, že ten, kdo může za to, že válka trvá a vleče se tak dlouho, je Zelenský a jeho tvrdohlavost, protože kdyby chtěl opravdu mír, dávno dosáhl. To jenom interpretuji slova Donalda Trumpa. Přesně takhle v tomto ruchu se několikrát a i v poslední době vyjádřil.
1: Dodává analytik a spolupracovník Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Hezký den.
1: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. V 17 hodin 13,5 minuty jdeme na hlavní domácí téma. Po celé republice začala jednání o sestavení vedení radnic a v některých městech, třeba v Kroměříži, Havířově, Vrchlabí nebo Vyškově, už byly oznámeny dohody o radničních koalicích. Jedním z míst, na které se po vyhlášení výsledků komunálních voleb okamžitě zaměřila pozornost, je Praha. O křeslo primátora má zájem lídr vítězné kandidátky STAN Petr Hlaváček. Jak složitá můžou vyjednávat v hlavním městě být. O tom je i dnešní speciální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. A poslechněte si ukázku s komentátorkou serveru Seznam zprávy Terezou Povolnou, mluví Matěj Skalický.
2: 23% hlasů zisk, 17 mandátů, 17 křesel na magistrátu. Tak si tak říkám, že Petr Hlaváček, jak už i sám říkal, že si nedovede představit, že by nebyl v té funkci, respektive, že si tu funkci oblíbil.
4: Já jsem si oblíbil tu roli primátora.
2: Že teď teda skutečně bude ten, který se bude, a on to říkal, ptát, ať už to bude Praha sobě, Piráti, nebo to budou Spolu pro Prahu. Kde jsou ty průniky?
4: Věřím, že sestavíme stabilní koalici, která posune Prahu dál, tak jak jsme všichni slibovali.
2: A možná vytvoří i širokou koalici.
4: Takže primátor je v Praze první mezi rovnými, takže to je hodně demokratická funkce.
5: To, že by vytvořil širokou koalici, on sám už dementoval, protože tvrdí, že teď parafrázu, ale čím užší, tím prostě stabilnější. Ono je to logické, čím více lidí do té koalice zapojíte, tak tím více kompromisů musíte udělat. Je to stejné, jako když jdete s kamarády někam večer, čím je vás víc, navíc lidí se musí brát ohled. Takže v tomto smyslu je to logické, zase je to velký kontrast proti tomu Brnu a už o něm přestávám, pardon. Petr Hlaváček, proč držíte karty on? Zaprvé je to ten nejvyšší zisk v absolutním počtu hlasů. Byť těch mandátů mají stejně jako Spolu. Za druhé, on je ten, který má největší koaliční potenciál. Spolu pro Prahu se dopředu vymezilo proti spolupráci s Piráty, což já jako pozorovatel pražské politiky kvituju, protože to je dlouhodobě jako nesnesitelné tyhle dvě strany společně.
2: Nebo pan Portlík říkal, že si potřebuje odpočinout, nebo Spolu, že si potřebuje odpočinout.
5: Já myslím, že to je pěkný eufemismus pro to, co se teď jako dělo ty posledních 4, potažmo posledních 8 let. To znamená, já si myslím, že Petr Hlaváček z logiky věci se tím primátorem stane právě z toho důvodu, že on si může vybrat, zda do toho půjde se Spolu, početně by jim to stačilo, nebo zda vytvoří tu koalici, po které budou hodně volat Piráti a Praha sobě, tedy právě s nimi, s těmito dvěma uskupeními.
2: S Piráty a s Prahou sobě by, a teď to narychlo počítám, měli 17 plus 13 plus 7, takže by to taky stačilo
5: samozřejmě.
2: Stačilo by to. 37 křesel, no něco přes 45% účasti v chladnu, v dešti, to je ale docela silný mandát, těch 23% potom pro Petra Hlaváčka a starosty, ne?
5: To taky říkal na té tiskové konferenci. Je to silný mandát a podařilo se jim po těch minulých volbách před 4 lety, které byly krátce po vypuknutí kauzy Dozimetr, podařilo se jim ten zisk znásobit a není to jen v Praze, ale celostátně je vidět, že ten stan táhne právě třeba více než ODS.
2: No a nemrzí to ODS, respektive celou Spolu ODS a TOP 09, tedy jsou ty strany, které jsou v rámci Spolu pro Prahu.
0: Že to prostě zkrátka nezačalo.
2: Protože teď, když jsem poslouchal Tomáše Portlíka, tak říkal, nejdu si pro funkci, ale pro zodpovědnost.
0: A já jsem říkal v těch předvolebních debatách, že si nejdu pro funkci, ale že si jdu pro zodpovědnost.
2: Přitom před 4 lety jasně zvítězili. První byli i v roce 2018 před Piráty, to bylo těsně tenkrát, ale stejně.
5: Jestli někdo utrpěl volební porážku, tak je to Spolu a je to ODS. To, že Tomáš Portlík říká, že si našel pro to křeslo primátora, není pravda. On byl na lednovém kongresu ODS zvolen první místo předsedou. Prostě byl designován na to stát se tím primátorem a ty volby s ODS v Praze vyhrát.
2: No. Kde a tady už jinde, na tramvajích byly ty polepy Portlík for primátor. Že?
5: Ano, ta kampaň byla viditelná, byla docela, bych řekla, poznamenána těmi různými i osobními přestřelkami, které jsou pro tu pražskou politiku docela typické, ale on ten výsledek, jak se říká, tenhle anglicismus, on ho nedoručil. A kdy už jinde by ODS měl vyhrát než právě v Praze? Čili je to zpráva určitě do vedení té strany, že kdybych měla tipnout, tak nějaké eufemisticky taky posuny sedít budou.
2: Teď navíc je překonávají starostové, kteří s nimi soupeří i na té celostátní úrovni, tak on je to asi i
5: v kontextu,
2: větší signál.
5: V kontextu celých těch voleb, i senátních voleb, i právě větších měst v Česku, tak tam je znatelný ten rozdíl mezi stanem a ODS.
1: Celé speciální povolební vydání podcastu Vinohradská 12 si můžete už teď poslechnout na můjrozhlas.cz a v podcastových aplikacích. V 27 volebních obvodech vybírali lidé v pátek a sobotu kromě vedení měst a obcí také své senátory. V 5 z nich zvolili své zástupce už v prvním kole, z toho jednoho nováčka. Ve Vyškově vyhrál Jan Grolich z KDU-ČSL s více než 60% ziskem.
8: Současný hejtman Jihomoravského kraje a předseda KDU-ČSL Jan Grolich se do Senátu dostal na Vyškovsku v prvním kole i díky víc než 37 tisícům preferenčních hlasů. Nad Petrou Absolonovou z ANO zvítězil se ziskem více než 63%.
10: Na sjezdu o tom rozhodli straníci, že mě chtějí v celostátní politice. Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal.
8: Další 4 senátoři obhájili hned v prvním kole svůj mandát. Na Trutnovsku získal přes 58% hlasů voličů senátor Jan Sobotka za hnutí STAN. Výsledek přikládá své dosavadní práci.
11: Myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
8: Znovu do Senátu kandidoval za STAN taky Zbyněk Linhard z Děčínska. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je jeho zvolení v prvním kole velký úspěch. Měl proti sobě silné kandidáty.
23: Já vlastně nevím, nejsem takový znalec statistik senátních voleb, ale kolika kandidátům se povedlo v historii dvakrát postoupit z prvního kola. Opravdu obrovský úspěch.
8: Na Strakonicku vyhrál ziskem 55% Tomáš Fiala z uskupení Naše Česko. Dříve v Senátu zastupoval ODS.
24: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
8: Senátorský mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou tak Jan Grulich z TOP 09, učitel a dlouholetý ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech.
25: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva. A doufám, že to bude takhle pokračovat.
8: V dalších obvodech budou lidé své zástupce do horní komory parlamentu vybírat ještě ve druhém kole. Mezi dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního se budou rozhodovat v pátek a sobotu 16. a 17. října. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Odpolední plus.
3: Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: A jste s námi v 17 hodin 21 minut. Němečtí křesťanští demokraté se dnes sešli v Berlíně. Německá média tomu říkají krizová schůzka. Vládní strana řeší sérii porážek v posledních voleb na východě Německa, ale taky na co se zaměřit do budoucna a jaký postoj zaujmout ke straně Alternativa pro Německo. A víc si teď řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
9: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: V Berlíně se ve stranické centrále scházejí přední politici CDU, taky předsedové zemských vlád, které strana má, a hlavně spolkový kancléř Friedrich Merz. Bude dnes ve hře jeho odvolání, jak se o tom po trojici prohraných zářijových voleb mluvilo?
9: No já si myslím, že tuhle otázku, jestli Friedrich Merz bude moct pokračovat jako spolkový kancléř, to už se mu podařilo zažehnat před těmi třemi týdny, kdy v jeden den byly volby jak tady v Berlíně, tak v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. On si právě tehdy to předsednictvo sem do Berlína sezval a řekl mu, že těsně po uzavření volebních místností vystoupí v televizi a řekne, já zůstanu předsedou křesťanské demokracie, já zůstanu spolkovým kancléřem a dál budu provádět reformy. A vzhledem k tomu, že tehdy se vlastně vůči tomuto tahu německého kancléře nikdo nevymezil a nikdo nepodnikl nic proti němu, tak je velmi nepravděpodobné, že by se v tomto směru něco dělo. Na druhou stranu strana CDU je nespokojená s tím vývojem preference. Kanceláře jsou 17%, strany 20%, to znamená, ona ráda by to nějakým způsobem zvrátila, údajně píše to třeba server Welt, teď je tedy se prezidium schází a chce dát kanceláři nějaké psané noty, co musí dělat, nesmí například zvyšovat daně, mluvilo se o vyšší daní z tabáku nebo oslazených napojů, to by se dělat nemělo, měl by přísněji zasahovat proti kriminalitě a proti takzvané nelegální migraci, čili ještě víc přebírat ty recepty té strany Alternativa pro Německo, což ale ukazuje, že křesťanským demokratům nijak nepomáhá. Zítra by měl kancléř Friedrich Merz vystoupit opět s takovým, dá se říct, poučením z krizového vývoje, že to je krize, to se dá říct. Myslím si, že s ohledem na průzkumy křesťanští demokraté v Německu ještě nikdy nebyli v tak složité situaci za svou historii, to znamená století. A o těch

0: podobně minulý týden, teď nevíme to, nemůžeme to říct absolutní jistotou, protože ta volba hlasování bylo tajné, ale s pravděpodobnou jistotou ten rozkol uvnitř strany vedl k tomu, že část těch zvolených zastupitelů CDU v Sasku-Anhaltsku zvedla ruku a pomohla zvolit do čela zemského sněmu kandidáta právě strany Alternativa pro Německo, která je a nejenom v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou, a strana CDU má jaksi vnitřní linii, směrnici, že nebude s touto stranou spolupracovat ani jejím lidem pomáhat do nějakých úřadů. To samozřejmě je věc, nebo je to takový krok, postoj, který teď tu stranu štěpí. Je otázka, jak se k tomu i kancléř Merz postaví. On zatím, někteří komentátoři v Německu tomu říkají popírání reality, on tvrdí, že právě s odkazem na to, že to hlasování bylo tajné, že není jasné, odkud ten Tobias Rausch, ten 35-letý realitní makléř z AFD, že není jasné, odkud ty hlasy dostal, že mohly být klidně od nějaké jiné strany a to za účelem vlastně poškodit jaksi sekundárně CDU, ale je to věc, která se bude řešit a může se znovu opakovat, protože už právě třeba v tom Sasku a Anhaltsku v prosinci se čekají v zemském sněmu volby předsedy vlády a tam se znova tedy může ukázat, jak jsou ty řady křesťanských demokratů neprostupné, jestli ta strana vůbec drží pohromadě a nebo ne.
1: U sociálních demokratů se zvolení člena AFD za předsedu regionálního parlamentu setkalo s odporem a ještě v úterý večer vyšli v Berlíně do ulice a zpívali hymnu. Tomáši, už jenom prosím krátce, vydrží koalice pohromadě?
0: No, tam v tuto chvíli nejsou žádné signály, že by kterákoliv z těch dvou stran koaličních chtěla tu koalici opustit a spolkovou vládu v Německu potopit, to ne. Na tom se obě dvě strany shodnou. Ale na čem dalším se ještě shodnou a co dalšího by společně dokázali nebo dokážou ještě prosadit, to je vlastně otázka. Jedna z těch asi hlavních. Jestli vlastně ten potenciál té stávající vládní koalice v Německu se nevyčerpal.
1: Tolik zpravodaj v Berlíně, Tomáš Havlín. Díky za informace, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: No a teď je na aktuální zpráva z agentur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o energetickém příměří oznámeném Donaldem Trumpem nevěděl. Je ale připraven ho přijmout, pokud tak učiní i Rusko, řekl to webu Axios. Reaguje tak na to, že americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina se dohodli na okamžitém energetickém příměří. Jeho podrobnosti ale zatím nejsou známé. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 2,5 minuty bude 17:30 a teď ještě k jedné smutné události. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř 100 rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přes dívku český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
2: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
3: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
2: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku, to ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
3: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
2: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
3: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
4: A kde jste ta všechny peníze, co vyděláš?
5: Co je ti potem? Mám se ti zpovídat?
2: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
3: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
2: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
3: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Je s vámi nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Před chvílí bylo 17:30 a další krátké zprávy pro vás má Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné odpoledne. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Do Senátu se po prvním kole voleb dostalo 5 kandidátů, většinou z opozice. Podle Českého statistického úřadu byly letošní volby standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že do obecních zastupitelstev se letos dostal rekordní počet 18-letých kandidátů, celkem 26. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začíná platit energetické příměří. Donald Trump to napsal na své síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale podle serveru Axios řekl, že o ničem neví. Dodal nicméně, že pokud s tím bude Moskva souhlasit, Kyjev toto energetické příměří přijme. Rusko se zatím nevyjádřilo. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše, zadržela policie. Na síti X to napsal polský ministr vnitra Marcin Kierwiński, podle kterého muž útok skutečně plánoval. Výhrůžku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Státní veterinární správa od začátku měsíce vyšetřuje možný výskyt nákazy virem šamonda v Česku. Ohrožuje skot, koně, ovce a kozy, způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat, přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. A přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě na horách s možnými přeháňkami v nejvyšších polohách i sněhovými a teploty se zítra budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni, na jižní Moravě může být až 17 a na horách bude kolem 5 stupňů. Ze zpráv je to vše, teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
8: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát, začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. To platilo tehdy a platí i dnes, říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě? Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
8: Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu, řekl Václav Havel v roce 2011. Platí to?
9: To jste si na mě připravila hned na začátek. Hádanku. No bylo by krásný, kdyby to platilo.
8: Poznáme to, až to bude nejblbější takzvaně.
9: Teďka je to hodně blbý. Myslím, posledních 5-10 let, od polovičky 10. let je to hodně blbý.
8: Takže by se to mohlo začít obracet k lepšímu, nebo tu naději zatím nevidíte?
9: To, co bylo pro mě důležité v 80. letech, kdy pro mě Havel byl velkou inspirací, bylo právě to, že jsme nevěděli, kdy se to obrátí k lepšímu. Dokonce mnoho z nás si myslelo, že se to neobrátí k lepšímu do konce našich životů, rozumíte? A on vlastně dal jakousi naději, že se dá žít smysluplně i v té situaci, když na té politické vrchušce je to úplně zablokovaný, tak to byla jako důležitá věc. Občas si na to vzpomínám dneska, protože se mě občas dají ty geopolitická, ale vlastně evropská a částečně česká situace hodně jako zablokovaná a že to jde směrem, kterým se mě nelíbí. A vzpomínám si na to a často řeknu před studenty. A studenti mě říkají, no ale to je strašně pesimistický. Vy vlastně byste rezignoval na to měnit tu politiku a čekal byste jenom... Takže ta analogie je asi zrádná, protože tehdy nám... Já jsem nedávno taky řekl to, že tehdy jsme to taky mimo jiné řešili, takže jsme se přestali dívat na televizi a poslouchat rozhlas. Rozumíte, když nastoupil Černěnko po Andropovovi v roce 85 nebo 84 a zdálo se to úplně beznadějný. A vlastně to bylo nejrozumnější řešení. Jo? A studenti na mě začali volat, no jo, ale to byste úplně rezignoval. Jako musíte přece sledovat, co se děje, abyste mohl zasáhnout.
8: Já říkám, jak máme zasáhnout. A tu naději dneska vidíte, že se to zlepší?
9: Právě, že ji moc nevidím nějak konkrétně, ale pořád občas jsou jako, jak bych to řekl, občas se něco stane, co mě jí dá, jo. A takže úplně to nevzdávám.
8: Těm, kdo to myslí s demokracií vážně, podle Václava Havla váže ruce, zatímco těm, kdo ji neberou vážně, umožňuje téměř cokoliv. Která skupina má podle vás v současné době navrch ve světě a v Česku?
9: No spíš teda váže ty ruce za zády a jako... Například, abychom to řekli konkrétně, protože čím víc se odbourává těch pojistek ústavních, čím víc se zjednodušuje ten proces vládnutí, aby ta výkonná moc mohla dělat to, co chce, protože ona to slibovala, vlastně často ti populisté to slibují těm voličům, říkají, podívejte se, ta politická třída, jako kterou chceme svrhnout a budeme jednat jménem toho lidu, tak vlastně jim slibuje, že to bude rychlejší, že to bude účinnější, a řada těch populistů jsou vlastně podnikatelé, takže jak jim budeme řídit ten stát jako firmu, jo, bude to účinný a tak dále. Na tom řekl bych, že to nelze odmítat úplně paušálně, jo, že určitě jako v něčem by se ta politická moc mohla poučit z účinného fungování jako jiných jako institucí, třeba i těch privátních, ale ve chvíli, kdy se to vezme do slova a začnou se odbourávat ty ústavní pojistky, které jako například nutí tu většinu danou, aby brala v úvahu práva menšin a té politické menšiny dané a aby vlastně pokračoval ten proces, kterým ta daná politická menšina se příští volby znova může ucházet o mandáty, popřípadě o tu výkonnou moc, tak to prostě začíná být vážný. Jo? Teďka vidíme a navíc je ten svět globalizovaný a ti národní konzervativci od sebe opisují. Že jo? Tak uvidíme, teďka budou volby do kongresu ve Spojených státech a mnoho těch mých kamarádů amerických, kteří jako jsou proti Trumpovi, tak se obávají, že on, když to prohraje, když to ta republikánská strana prohraje, že prostě bude dělat všechno proto, aby zneplatnil ten výsledek. Podobně jako se to jeho fanoušci pokusili udělat v tom...
8: 6. ledna tehdy, když byly volby.
9: Ano, přesně. Takže tohle je to největší nebezpečí, to naštěstí, aby to tak nevypadalo, že to tak myslím, naštěstí to u nás ještě nehrozí. Jo? Já si myslím, že to už... Ale jak říkám, ti národní konzervativci od sebe opisují, takže všichni teďka máme upřeno i Trumpovci, i protitrumpovci máme upřeny, budeme mít v listopadu upřený zraky, co se děje v Americe.
8: Když už mluvíte o Americe, jakou zprávu o Spojených státech nám výsledky těch voleb řeknou?
9: To bude právě jeden ze zdrojů, buď to beznaděje nebo naděje. No. Zdá se mně. Už jste zřejmě posluchači pochopili, na které straně stojím. Takže pokud ta republikánská strana prohraje, alespoň v té sněmovně reprezentantů, v Senátu to bude těžší samozřejmě, tak to bude velmi nadějná zpráva, že třeba se to za 2 roky změní a tak dále.
8: Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000, i když neřekl, z čeho a jak je zaplatí. Co tomu říkáte?
9: No je to strašný. Jako já myslím, že to je už úplně mimo čáru. Jo, my to často vlastně se o tom bavíme, jako že to je nějaký jeden návrh vedle ostatních, aniž bychom si uvědomovali, že to porušuje principy ty demokracie. On nemůže přece někdo. Jako ta demokracie je založena na tom, že ti občané volí na základě svého přesvědčení nebo zájmu, ale ne určitě na základě toho, že se někdo pokusí podplatit, jo, aby je platil. Takže je to úplně mimo pravidla liberální demokracie, to, co on řekl.
8: Když mluvíme o demokracii, s čím si demokracii spojoval Václav Havel a s čím si ji spojujeme dneska my?
9: My, tak jak jsem to předvedl i teďka já, se hodně bavíme o tom procesu volebním a o těch politických stranách a tak dále. A samozřejmě Václav Havel, a to byl možná jeden ze zdrojů té naděje v 80. letech, kdy to bylo úplně beznadějný, a to byl ten citát z té diskuse, kterou jsem vedl o Halovi přednedávnem, kterým jsme zahájili ten rozhovor. V těch osmdesátkách vlastně to nemohlo tu naději klást do těch politických stran a do politického procesu, protože ten byl z definice jako neexistoval vlastně žádný demokratický politický proces, kterým by soutěžili strany. Takže tu naději vložil do tomu, čemu říkal, a my jsme to po něm opakovali, občanská společnost, a tím nemyslel, samozřejmě dneska už je to pro novou generaci, když se o tom bavíme, já zase ze studenty, tak je to takový posunutý, protože oni vidí jako nevládní organizace, celý ten sektor se zprofesionalizoval, jo, ale tehdy, když se řeklo občanská společnost v druhé polovině 80. let, když se toho začalo toho termínu používat, tak se tím vlastně myslelo to, co, o čem je ten citát, že lidé prostě se
8: přestanou bát.
9: Propojí, přestanou se bát a nemusí to být nutně disident, jo, já jsem to potom v tom rozhovoru vysvětloval, že já jsem nebyl žádný disident, já jsem se pohyboval spíš v alternativní kultuře, která byla tak na pomezí tím oficiálním a neoficiálním. A často lidé v oficiálních institucích se najednou rozhodli uspořádat nějakou akci, která implicitně trošku podvracela principy toho režimu. A takovýchhle akcí bylo čím dál tím víc v 80. letech a byly založeny na nějaké dobrovolném sdružení těch lidí, který bylo úplně nezištný, a že se domluvili, že něco uspořádají. A uspořádali to a vzniklo jakási enkláva, nebo jakýsi, jak říkával Fedor Gál, myslím, ostrůvek pozitivní deviace, který se trošku vychýlil a dal nám právě tu naději, že všechno není úplně tak strašný, jak se nám zdá, když si otevřeme televizi. A že ještě můžeme spolíhat na nějakou důvěru mezi náma, mezi pár lidma, kteří jsou schopni prostě provést něco smysluplného. Takže to byla ta občanská společnost tehdy. Dneska je to posunutý do té profesionalizace, ale ta idea podle mě tam je pořád, že bude něco, co nejsou ani ty politické strany, nějaká aktivita a smysluplná aktivita, třeba skupinová, která se neredukuje ani na politické strany a jejich programy a členství v nich, ani na privát, jo? Ani na korporát, ani na privátní zájmy.
8: A jak silná je dneska občanská společnost, ta neprofesionální, když mluvíte o tom, že dneska už je to trošku jinak, než to bylo dřív, tak vidíte mezi lidmi tu snahu nebát se, zastat se těch slabších?
9: No, vidím ji, je ji čím dál tím míň, jo? Nebo mám asi takový pocit, je to hodně subjektivní. A často je to spíš tak, že je nějaká kotva, která je přece jenom profesionální, že někdo dostane nějaký grant. Jo? Je to součástí toho, čemu se říká prekariát. Obzvláště mladí lidé, kteří jsou schopni získat nějaký grant na nějakou smysluplnou činnost a potom na sebe navázou lidi, kteří už za to žádný peníze nemají, a oni samozřejmě třeba za to mají jenom velmi malý peníze. Takže to je spíš taková ta mezipoloha mezi tou úplnou profesionalizací, kdy ty lidi se tím můžou živit, a tím úplně nezištným jakýmsi dobrovolnictvím, jo. Tahle poloha existuje a taky myslím, že mě dává hodně jako naděje, že to není všechno úplně ztracené.
8: Vy jste před 5 lety říkal, že nemáte pocit, že by se pojem demokracie v Česku vyprázdnil, ale že si většina lidí jednoduše zvykla, že demokratické instituce v zemi fungují. Je to stejné i v roce 26, že máme pocit, že všechny instituce fungují a že to vlastně tohle je pro nás ta demokracie?
9: Já jsem ještě, právě já jsem byl takový kritik toho, řekněme tomu antibabišovského tábora ještě v tom minulým Babišově období, protože jsem měl pocit, že ty instituce fungují a že ten tábor zvedá tu kartu obrany demokracie proti té tehdejší Babišově vládě jako účelově vlastně, aby se potom mohla dostat k moci ta velmi různorodá, že jo, koalice tehdy, vzpomeňme si, od Pirátů, liberálních až po konzervativce. Takže jsem trošku kritizoval, ne trošku, hodně jsem kritizoval, že nás zbytečně prostě zavádějí do nějaký obrany demokracie ve chvíli, kdy ještě ty základní instituce fungují. Musím vám popravdě říct, že pořád si myslím, že instituce fungují, ale že jsem začal mít trošku obavu. Určitě tušíte proč. Jo? Ne ani tak kvůli Andreji Babišovi, který se může obrátit na jakoukoliv stranu, ale spíš kvůli těm dvěm dalším stranám, které jsou v té vládě.
8: Vidíte ve společnosti shodu na základních hodnotách, na tom, kam chceme patřit, kam míříme, nebo jsme jako společnost nedokázali tuhle shodu najít?
9: To se velmi prostě všechno začalo být hodně zmatený po té, co poprvé nastoupil Trump do funkce, protože dřív to bylo takový jako jednoduchý. Lidi, kteří obhajovali liberální demokracii, tak většinou byli pro Evropskou unii a pro Spojené státy a ta obrana demokracie byla spojena s nějakou geopolitickou loajalitou, jo, k Evropské unii nebo ke Spojeným státům. To ostatně taky symbolizoval Václav Havel. Ale tím nástupem Trumpa k moci a tím, že vlastně v té Americe získal moc proud, který vlastně podkopává tu liberální demokracii, tak se to všechno popletlo. Takže ti Atlantisté naši teďka se vlastně sami rozštěpili. Já slyším občas ty Atlantisty, který jako vlastně někteří váhají, někteří jsou pořád s Amerikou, a i když je tam ten Trump, no a někteří ti liberálnější samozřejmě jsou zhrození a spíš se teďka soustředí na záchranu Evropské unie.
8: Václav Havel mluvil taky o tom, že by lidi měli žít v pravdě a nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Jak si život v pravdě v dnešní době umělé inteligence, dezinformací, sociálních sítí představujete? Jde to?
9: Je to jako obtížný právě kvůli těm věcem, co jste zmínila. Jako já pořád věřím na to, co jsem se naučil v těch osmdesátkách, jako přímý kontakt s lidma. Jo? Protože je to pravda, že ty sítě nás úplně obzvláště jako algoritmy a AI, když se to, že to skutečně hrozí úplným nějakým odcizením, že se všichni začneme pohybovat v těch bublinách, v kterých v podstatě ztratíme kontakt. Jo? S realitou, ztratit kontakt s realitou vlastně znamená ztratit kontakt s ostatníma lidma, jo? Bezprostřední. Jo? Že se někomu podíváte do očí, něco mu řeknete a on se na vás usměje a máte pocit, že si rozumíte. To je strašně důležitá věc, takže čím dál tím. Já myslím, že jediná obrana je obnovovat ty mezilidské kontakty, které jsou bezprostřední, právě jako třeba jako pořádat. Já čím dál tím víc se zúčastňuji nějakých akcí třeba na univerzitě, které nejsou právě součástí nějakého grantu, kde se lidi jenom sejdou, že chtějí besedovat o nějakým tématu, který zajímá. Nic za to nemají, nikde se to nevykazuje. A to jsou ty setkání a situace, které nám jako umožňují, které jako umožňují žít v pravdě, umožňují žít v pravdě v tom smyslu, že jste napojeni na nějakou realitu, která je žitá váma a těma ostatníma lidma, zatímco ty sítě, algoritmy a AI nás skutečně odvádí do nějakého divného světa, kde já teda už nechci žít a nechci, aby tam žili moje děti.
8: Podstatná je pro vás Havlova myšlenka o interakci svobodných lidí, která vede k tomu, že člověk je nakonec součástí něčeho, co ho přesahuje. Vy máte pocit, že jste součástí něčeho, co vás přesahuje?
9: Já mám obrovské privilegium, že učím a že mě nikdo zatím nevyhazuje, já už jsem v důchodovém věku. A je to obrovský privilegium, že se setkávám jako s mladýma lidma, s kterými bych se normálně nesetkával, když už bych byl v důchodu, a že můžu komunikovat, že můžu že můžu pořád žít nějakým životem a přemýšlet o tom životě taky, protože ta univerzita je o tom, že přemýšlíme o tom, co se děje, učíme se o tom přemýšlet a to je obrovský privilegium, kterýho si velmi vážím.
8: A kdy jste vy poprvé zaznamenal Václava Havla a co jste si o něm myslel? Protože já jsem četla v jedné vaší knížce, že vy jste býval přesvědčeným komunistou a najednou jste člověkem, který tu obhajuje Havla.
9: Já jsem byl pionýrem, jo? Já jsem z komunistické rodiny, takže jsem byl vychovaný v komunistické víře a samozřejmě během té vysoké školy se to začalo jako proměňovat, až jsem skončil teda. Potom, když jsem skončil tu vysokou školu, tak už jsem nenastoupil na nějaký profesionální zaměstnání a spíš jsem tak jako se právě pohyboval v té alternativní kultuře. A já myslím, že někdy na konci té vysoké jsem poprvé četl Moc bezmocných a že mě to někdo jako v samizdatu dal nebo půjčil, tehdy se to půjčovalo, nedávalo, že to byly cenné věci a že jsem najednou měl pocit, že on tam právě popisuje to, co žijeme. Ne jako když já jsem nebyl disident, jak už jsem řekl, ale jako lidi, kteří se pokouší nějak paralelně s tou úplně oficiální mocí a s tím režimem, který byl nastavený na opakování těch ideologických frází, žít nějak autentičtěji v těch akcích, které pořádáme sami pro sebe a za sebe a tak dále. A to se mnou obrovsky rezonovalo, takže to byla někde polovička 80. let. No.
8: Když o něm přemýšlíte, je to pro vás víc dramatik, disident nebo politik?
9: Velká postava, kterou bychom neměli uctívat, podle mě, velký postavy bychom neměli uctívat, dělat z nich monumenty a štěpit se na ty tábory, kdo na ty uctívače a antiuctívače, občas nám to hrozí, obzvláště s Václavem Havlem, ale spíš bychom se měli učit přemýšlet o životě a světě s ním a poučovat se nejenom z jeho kladných stránek, ale i z těch záporných. On prožil několik období, já si vzpomínám, a v každých reagoval, jako na něm bylo podle mě silný právě to, že byl schopný reagovat na duch času. Jo? Změnila se, nebo já jsem byl jednou překvapený, jsem diskutoval o Havlovi s Alenou Wagnerovou, spisovatelkou, která byla součástí té skupiny 36. a ona mě popisovala nějaký text svého Václava Havla z konce 50. let a vysvětlovala mě, jak obrovsky inspiroval ten text, jo. A inspirovali úplně něčím jiným, než mě inspirovala Moc bezmocných v polovičce 80. let. Tak to byla jeho, myslím, síla taky v tom, že žil dlouho, prožil asi tři epochy, můžeme říct, nebo dvě minimálně. A to na něm bylo velký, že byl schopný reagovat na proměnu času nějakou novou odpovědí.
8: A jak chápete jeho pojetí nepolitické politiky?
9: Zase to souvisí s tím, už jsem se toho tady dotkl, že ta občanská společnost je něco, co není ani dnes už profesionální zase politika nebo politika politických stran, ani biznis, jo, ani nějaký privátní zájmy, že to je nějaká třetí jako zóna, v které ty lidi jako nemusí být úplně ideologicky vyhranění, že jo, můžou se tam setkat lidi jenom na základě toho, že chtějí pomoci nějaké věci, oni si myslí, že ve veřejným zájmu, ani tam nesledují ty zjištní zájmy. Jo, to je ta nepolitická politika a v tomto smyslu někdy to je právě chápano, ti kritici to chápou tak, že samozřejmě, že byly tam formulace, obzvláště v Moci bezmocných, které vysloveně napadaly systém politických stran. A toho se tehdy právě v Moci bezmocných on píše, že ani ta pluralitní, jo, západní realita, že i ta pluralitní západní realita politických stran je jako neudržitelná, že třeba to nějak překonat. Je pravda, že tam byly tyhle radikální názvuky, ale v druhé polovině 80. let už Havel jako předpokládal, že pokud se něco změní, tak nastoupí nějaká standardní jako politická demokracie v tom smyslu, jak se potom nastolila v 90. letech a chápal tu nepolitickou politiku jako před politickou činnost té občanské společnosti, třeba obhajobu lidských práv, která je založena spíš na morálních principech nebo nějakých ústavních principech, která vytvoří ve chvíli, kdy jakoby zvítězí, tak vytvoří pole, na něm se může rozvinout potom ta politická činnost ve vlastním slova smyslu, jo? Politické strany, její soutěž, volby a tak dále. A to je prostě podle mě gro té nepolitické politiky, nikoliv něčeho, co by šlo proti politických stranám, někdy Václav Klaus to takhle definoval, ale něco, co připravuje půdu pro to, aby ta skutečně politická demokracie stran se mohla rozvinout.
8: Když se podíváte na Václava Havla kriticky, vidíte nějakou zásadní politickou chybu, kterou ve své kariéře udělal?
9: Já jsem určitě patřil právě k těm, kteří nikdy nechtěli Václava Havla uctívat, ale chtěli s ním přemýšlet o světě, a tudíž jsem taky kritizoval některé věci a byl jsem velkým kritikem jeho zahraniční politiky, musím se přiznat. Ne proto, že bych odmítal ty ideály, jejichž jménem některé ty své kroky obhajoval, to znamená lidská práva a šíření demokracie, ale protože příliš úzce navázal na jednu hegemonní moc té doby, a to je na americkou moc. A potom ztráceli ta univerzální práva, tu univerzalitu, kterou vlastně i v jeho pojetí měli mít, jo? Že najednou bylo jasný, že selektivně vybírá, jo? Jaký porušování lidských práv kritizuje. Jo? Já jsem třeba měl kamarády, kteří byli jeho obdivovatelé v akademické sféře západní akademiky, a oni se mě ptali, já nevím, po 2003, 2004, po invazi Iráku, kterou teda podporoval, já jsem myslel, že to byla hloupost, a pořád si to myslím, a myslím, že to, co se stalo, to bylo svržení Saddáma Husajna 2003, že potvrdilo to ten můj soud. Takže to byla jedna z těch chyb, ale i poté byla možnost ještě nějak, ne se to třeba zříct z toho rozhodnutí, ale ti mi přátelé se mě ptali, proč nekritizuje zacházení s těmi zajatci v té válce proti teroru, například tu základnu Guantanamo Bay, mučení těch zajatců a tak dále. Ptali se mě, dyť on by to měl říct tomu George W. Bushovi, že toto nejde. A Václav Havel mlčel. A to mě teda mrzelo, musím říct.
8: Říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Současná vláda deklarovala, že přechází v zahraniční politice od hodnotové k pragmatické. Jak tomu rozumíte?
9: Jenom z toho vyjádření by mě to nevadilo, protože druhá věc, kterou jsem Václavu Havlovi vytýkal, bylo to, že ty zahraničně politické volby jako prezident hodnotil čistě morálně, což znamená jako, že si řekl, ano, Saddam Hussein je tyran, musíme svrhnout tyrana, a nekladl si politickou otázku. Co se stane, až se svrhne Saddam Hussein? Jo? Co tam bude? Přispěje to k dodržování lidských práv, anebo statisíce lidí budou obrány o ta nejzákladnější práva, protože budou žít najednou ve válečném chaosu? To byla moje kritika, a z tohoto hlediska čistě hodnotová politika, pokud by byla pojata tak, že prostě budeme dělat všechno, o čem si myslím, že je to správně, aniž bychom si kladli otázku po důsledcích toho, co budeme dělat, je špatně. Jo? A pragmatismus, pokud pragmatismus záleží, klaďme si otázku, co způsobí náš politický čin. To je to, jak by měl rozhodovat politik. Jo? Rozhoduju o něčem, takže je to vázaný na zájmy, ale myslím si, že v té karikatuře obávám se, že tato vláda to chápe. Tato vláda, která jako řada z jejich členů vyjadřují právě obdiv k Donaldu Trumpovi a tomuhle proudu politiky, to chápe trošku jinak. Jo? Oni to chápou prostě tak, že se nebudeme prostě řídit vůbec nějakými univerzálními hodnotami a budeme hájit naše národní zájmy. A to je něco, v čem pořád zůstávám havlovcem, že jako dobrá politika by měla být umět propojit, jo? Ty hodnoty univerzální a národní zájmy. Nebo zájmy toho kolektivu, jehož jménem je prováděna. Takže obávám se toho, že to bude ta karikatura té pragmatické politiky. Skutečně dobrá pragmatická politika by měla mít zároveň nějaký univerzální horizont těch hodnot. Protože když popřeme ty nejzákladnější hodnoty jako lidská práva, tak potom ztrácí ta politika svůj skutečný smysl.
8: Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla prohlásil, že by se nám teď Havel zatraceně hodil. Myslíte si, že by svět vypadal jinak, nebo že by naše společnost byla jiná, kdyby tu Václav Havel ještě byl?
9: Bylo by to krásný, kdyby Bill Clinton měl pravdu. Nevím úplně, spíš bych pochyboval, musím říct, o tom, protože jedna z posledních věcí, kterou Václav Havel udělal, možná, že bych to neměl říkat, ale nebo si na to vzpomínat, bylo tehdy, když bylo arabské jaro, a tak začal vyzývat už jako soukromá osoba samozřejmě, ale s velkým morálním kreditem ke svržení Kadáfího v Libii. A byla to podobná situace, řekl bych, jako s tím Saddamem Husajnem, že si vůbec nekladl otázku, co v té Libii nastane. Co nastalo, samozřejmě víme dneska. Nastala prostě občanská válka, dodnes vlastně není monopolizována moc v Libii, takže obávám se, že Bill Clinton neměl pravdu.
8: Říká Pavel Barša, politolog, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
9: Děkuji za pozvání.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
10: Havel se ptá Peroutky.
11: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Napříč Českem se rozjela povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají jasno o podobě budoucích koalic. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Stý 36. ročník Velké Pardubické vyhrál kůň Final Orders s irským žokejem Donohuem. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona od Mirošovic k Pražskému okruhu. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je neděle 11. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Sausidisová.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Komunální volby mají své vítěze a napříč republikou začala povolební vyjednávání. Dohoda o pražské koalice by měla být podle lídra vítězného hnutí STAN Petra Hlaváčka hotová v listopadu. Vyjednávat chce se zástupci Spolu pro Prahu, Prahy sobě a Pirátů. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
13: Nově zvolení zastupitelé vítězného hnutí STAN právě teď jednají v centrále starostů na Malostranském náměstí. Na prvním zasedání zastupitelského klubu měli by se mimo jiné dohodnout na sestavení vyjednávacího týmu, který bude v dalších dnech řešit podobu koalice. Lídr hnutí Petr Hlaváček se má zítra sejít s lídrem koalice Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS. Chce se potkat taky s Janem Hušbauerem z ANO, i když řekl, že nepočítá s koaliční spoluprací s tímto hnutím. Zítra by měl Hlaváček jednat taky se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
12: O nové koalici v Brně jednali dnes vítězní lidovci a starostové. Sestavit i zatím chtějí se všemi stranami a uskupeními, které se dostaly do zastupitelstva, kromě hnutí ANO. Koaliční vyjednávání sleduje reportér Tomáš Kremr.
14: Pravděpodobný budoucí primátor Brna Jakub Hruška z KDU-ČSL před malou chvílí vystoupil po zhruba hodinu a půl trvající schůzi a oznámil, že stále platí ta domluva se zástupci všech uskupení, kromě ANO, na spolupráci. Konkrétnější dohodu zatím nemají podepsanou, lídři stran ale podle svých slov vidí programovou shodu a vyjednávat budou dál. Hruška zároveň potvrdil, že lidovci a starostové chtějí mít v 11členné radě města Brna 5 křesel, dosud vládnoucí ODS a TOP 09 by měla dostat 3 posty a po jednom křesle pak Zelení, Piráti a hnutí za Lužánky. Jejich koalice by dohromady získala 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
12: Některá města už politické složení nových radnic znají. Platí to třeba pro Frýdek Místek anebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
15: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
16: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
15: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
17: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
15: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
12: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
2: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
3: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
2: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
3: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
12: A Radiožurnál mimořádně odvysílá po 19. hodině záznam rozhovoru s Jiřím Štěpničkou z roku 2020.
10: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Ukrajina nebude útočit na ruské rafinérie, pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetiku. Prezident Volodymyr Zelenský to napsal na sociálních sítích a zopakoval tak svoje dřívější stanovisko. Je to reakce na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zastavila svoje útoky. V zájmu snížení cen pohonných hmot se v pátek dohodl s Moskvou na dodávkách nafty.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu napsal, že jakékoliv kroky k deeskalaci konfliktu musí být vzájemné a doprovázené reálnými zárukami. Zelenský konstatoval, že jen za tento týden Rusové svrhli na Ukrajinu 1450 leteckých bomb, vystřelili 75 raket různých typů a vyslali 1640 dronů, z toho 60% proudových. Ukrajinský prezident připomněl, že Rusko tento týden zabilo 23 lidí v domě v Záporoží, z toho 4 děti. Zaútočilo na nemocnici v Charkově a dnes ráno zasáhlo 5podlažní bytový dům ve Sloviansku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budy Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Katmandu. Podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
19: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
12: V ostrově u Karlových Varů dnes začíná 58. ročník festivalu Otty Hoffmanna. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frejmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Houserová.
20: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
12: Slavnostní zahájení festivalu začíná ve 20 hodin.
21: Irský žokej Keith Michael Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Po loňské výhře se Stumptownem zvítězil tentokrát v pražském v překážkovém dostihu s koněm Final Orders.
22: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
21: Fotbalisté Liberce podlehli v 10. kole šance ligy Slovácku 0-2, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1 a odstartoval už i zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. Sleduje ho reportér Tadeáš Skalický.
23: 7. minuta utkání, Sparta vede nad Pardubicemi 1-0. Z Letné, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
21: A hraje se taky 10. kolo hokejové Tipsport Extraligy. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav hostí Litvínov, je u toho reportér Pavel Petr.
24: 55. minuta, domácí vedou nad Litvínovem 2-1. Karlovy Vary, Kladno, u mikrofonu František Kuna.
25: Ve 29. minutě vedou Karlovy Vary nad Kladnem 1-0. Zápas Brno-Plzeň vidí David Nekvinda.
26: 33. minuta utkání, Brno-Plzeň 1-0. České Budějovice hostí Liberec a u toho je Kamil Jáša.
0: Po první třetině 2-2, ale teď se nehraje, dokonce hra je přerušená, protože se na ledové ploše objevila díra. Další zápas, Martin Charvát, Hradec Králové Olomouc.
25: 30. minuta zápasu, Hradec Králové vede 1-0 nad Olomoucí, byť se teď bude dožadovat uznání gólu na 2-0. Z Hradce Martin Charvát, Radiožurnál.
21: Už za necelou půl hodinu začne poslední dnešní extraligový zápas mezi Pardubicemi a Třincem. 18.
1: Nehoda na D1 před Prahou a kolona na D11 u Sadské. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 17. kilometru se zpomaluje, fronta pokračuje až na 11. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh, zdržení asi 25 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy se zastavuje u sjezdu na Jičín na 42. kilometru. Pomalej se jede až na konec omezení na 25. kilometr. Celé je to zhruba na půl hodiny. D11 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Hradce Králové. Pozorněte za sjezdem na Úvaly. Na 8,5 kilometru máme hlášený požár autobusu. A v Praze ve Kbelské ulici počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, anebo má sněžit. Teploty většinou od 10 do 15 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: A na řadě je ještě asi 20 minut další publicistiky, o čem budeme mluvit do půl sedmé. Ústí nad Labem čeká po komunálních volbách výrazná změna. Uskupení Jednou Ústí má většinu v zastupitelstvu a hnutí ANO po 8 letech končí ve vedení města. Jak chce město řídit jinak než dosavadní vedení, a je to hlavně místní příběh nebo signál pro celostátní politiku? Praha hostí už 30. ročník konference Forum 2000. Politici a obhájci lidských práv budou debatovat o demokracii i podpoře lidí čelících represím. Jaký význam má Forum 2000 po 30 letech? A když lampa přestane být jen lampou a židle jen židlí, Design Blog dnes uzavírá přehlídku současného českého designu. Musí dobrý design hlavně sloužit nebo také překvapovat? Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
10: Odpolední plus.
6: Jedním z překvapení letošních komunálních voleb je výsledek v Ústí nad Labem. Opoziční koalice Jedno Ústí tam získala 51,2% hlasů, a to pro ní znamená v 37 členem zastupitelstvu většinu 22 mandátů. Po 8 letech tak ve vedení města končí hnutí ANO. Mezi nejvážnější problémy Ústí a celého kraje patří sociální vyloučení, odchod mladých lidí a dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Celý region navíc čeká obtížná proměna ekonomiky spojená s útlumem uhlí, tedy hlavně vytvoření nových pracovních míst a náhrada dosavadního průmyslového modelu. Vítězné uskupení, které tvoří koalice Pro Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko, vede ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. A právě lídr kandidátky Jedno Ústí Tomáš Vohryska je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
7: Pěkný večer.
6: K prosazení svého programu tedy nepotřebujete nikoho dalšího. Co bude první rozhodnutí?
7: Tak my jsme představili ten program v rámci teda koalice Jedno Ústí. Objeli jsme s ním Ústí nad Labem. Program s námi psali Ústečané, protože v rámci Ústecké rady jsme zjišťovali, co lidi trápí, na čem jim záleží, co by chtěli změnit. Pak jsme ten program připravili, potom jsme znovu objeli všechny čtvrtě v Ústí nad Labem a prezentovali jsme v rámci toho tour naživo program, a v podstatě dneska díky tomu, že máme většinu zastupitelstvu, tak beze změny bychom rádi tento program zrealizovali. Nemusíme se bavit o tom, který části programu budeme díky tomu, že bychom byli v nějaký koalici řešit, takže my jako Jednou Ústí bychom rádi ten program vzali a v těch termínech, které jsme předestřeli, my jsme rádi zrealizovali ten program.
6: Čili co bude to první?
7: Nevím, jestli těch prvních věcí bude víc, protože ve všech oblastech je potřeba zasáhnout, protože to město vlastně nevzkvétá. Za poslední 10 let nás tady klesl počet obyvatel, jsme jediný krajský město, kde klesá počet obyvatel, jsme na chvostu mezi krajskými městy v oblíbenosti bydlení a v indexu kvality života, takže my samozřejmě potřebujeme těch opatření dělat mnohem víc. Namátkově bezpečnost, veřejný prostor, zeleň, čistota, chodníky, opravu mobiliáře a tak dále. To jsou prostě věci, které musí být na denním pořádku. Samozřejmě
8: se chtěl podívat na oblast řízení magistrátu a tak dále. To jsou věci, které nás čekají.
6: Jedno ústí spojuje sedm různých subjektů, pokud se ale neshodnete na zásadní věci. Jak budete postupovat? Je všech 22 zastupitelů vázáno společným programem nebo mají při hlasování volnost?
8: My jsme opravdu společně, potom, co jsme si v březnu podepsali koaliční smlouvu, stanovili jsme si tam pravidla komunikace, stanovili jsme si tam rozhodování, tam koordinační rada, která má na starost v podstatě odsouhlasit politické kroky města, to znamená, že koalice v obvodech, program, samozřejmě tu strukturu té kampaně a tak dále. Teďkon máme spoustu zastupitelů. Dneska jsme řešili s kolegy z koordinační rady opět pravidla komunikace, jakým způsobem budeme fungovat. My jsme společně objeli to město, kde jsme 48 zastávek. Na programu se podívali všichni členové těch našich stran a hnutí plus nezávislí. Komunikovali jsme to s odborníky, strávili jsme společně opravdu mnoho času a naučili jsme se komunikovat, naučili jsme se spolu řešit problémy, naučili jsme se spolu vlastně řešit ty rozdílnosti, ale ono, když potom se podíváte na pohled na komunální politiku a na město, jakým způsobem má fungovat město, tak jsme vlastně byli překvapeni, že ta shoda byla prostě obrovská a ten první těch programů je obrovsky velký.
6: Na druhou stranu vaše kampaň ostře kritizovala dosavadní fungování města, vy ale od roku 2021 vedete městskou příspěvkovou organizaci městské služby. Nenesete tedy ve své dosavadní funkci díl odpovědnosti i vy?
8: Městské služby ve svém charakteru v podstatě opečovávají koupaliště, bazény, zimní stadion, provozujeme krematorium, provozujeme parkoviště a ty věci, které má na starost městské služby, čili já jako ředitel, tak samozřejmě jsou v nějakém stavu, abych se za ně dneska nestyděl. Když jsem nastoupil před 5 lety do těch městských služeb, tak ty provozovny nebyly v tom stavu, který by lákali k tomu je využívat. Hodně lidí říkalo, tam ani nechodíme, hodně našich zaměstnanců nebylo ochotný používat ty naše služby. My jsme to za těch 5 let otočili, jsou to opravdu ty provozovny jsou nastaveny tak, jak by mělo vypadat celé město. Každý, kdo je z Ústí, se může podívat, jak vypadá koupaliště v Brně nebo na Klíši, jak vypadá plavecká hala, jak vypadá městský lázně, jak vypadá okolí Větrušel, který se staráme. A jenom vás chci lehce poupravit. Městské služby nemají na starost technické služby, to u nás provozuje společnost AVE, která má smlouvu s magistrátem, takže já jako ředitel příspěvkové organizace mám opravdu omezené možnosti, jakým způsobem ovlivňovat chod města, respektive to nemám vůbec a v rámci svého rozpočtu a svých pravomocí se snažím ty věci, které můžu ovlivnit, dělat dobře a myslím si, že zákazníci, kteří k nám chodí, nám to ukazují návštěvností a tím, jakým způsobem u nás utrácí v bufetech peníze a kolik chodí lidí, takže ty tržby jsou a ten poměr, kolik je příspěvek města, kolik jsou naše tržby, se významně změnilo za mého působení.
6: A vy jste také řekl, že chcete do změn ve městě zapojit všechny zvolené zastupitele. Co to znamená prakticky? Nabídnete opozici skutečný podíl na rozhodování třeba vedení některých výborů, nebo tím myslíte pouze třeba možnost předkládat návrhy?
8: Ne, myslím tím opravdu vedení kontrolního finančního výboru, protože v podstatě v zastupitelstve v komunální politice je zvykem, že šéfem kontrolního výboru je šéf nebo zástupcem té opoziční strany. U nás to tak poslední roky nebylo. Vlastně hnutí ANO, včetně dalších svých kolečních partnerů SPD a přeběhlíků, si v podstatě zabetonovali ty pozice těch výborů a ta opozice ani ty další strany neměly možnost být součástí těch jednání těch výborů. Že my chceme, aby všechny zastupitelské kluby měly možnost se účastnit jednání a měly zastoupení ve finančním kontrolním výboru. A samozřejmě bychom byli rádi, aby i zastupitelé, všichni, kteří budou v zastupitelstvu, se podívali na v podstatě rozvoj toho města a směřování města.
6: Říká lídr kandidátky Jedno ústí Tomáš Vohryska. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
6: A o volebních výsledcích teď budeme mluvit dál a to s Lubomírem Kopečkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
9: Krásný večer, děkuji za pozvání.
6: Tak jak jsme slyšeli, v Ústí byla úspěšná velmi široká kandidátka více stran. Je to přenositelný návod pro současnou opozici i pro další typy voleb?
9: Určitě to není výjimečné v tom, že různé koalice, volební koalice v těchto volbách poměrně často uspěly. Když se díváte třeba na Jihlavu, kde uspěl koalice ve formátu ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Brno, KDU a STAN, Ostrava, tady sice nevyhrálo ANO, nicméně ten výsledek opět spojenectví, které v podstatě obcházelo ANO, byl docela úspěšný. Když se dívám na to, co se stalo v Ústí, tak tady je to v jistém smyslu roztažené víc, protože ten počet těch formací je opravdu extrémní a samozřejmě i ten výsledek je svým způsobem mimořádný, to jest mít přes polovinu hlasů se opravdu v komunálních volbách v tak velkém městě nestává. Samozřejmě jiná věc je, jestli je něco takového opravdu přenositelné na vyšší než komunální úroveň. To, o čem mluvil pan Vohryzek, je podle mě hodně spojené opravdu s tím, že v Ústí je celá řada neřešených problémů opravdu toho čistě místního charakteru typu veřejné dopravy, čistoty, zeleně a tak dále, což jsou věci, na jejich řešení se, myslím, můžete v řadě případů shodnout napříč pravolevou osou a nepotřebujete na to řešit záležitosti zahraniční politiky a nebo dejme tomu nějaké zásadní hospodářské záležitosti jako na celostátní úrovni.
4: Právě co bývá pro, řekněme, takto širokou koalici, jako bude v Ústí, nejtěžší ve chvíli, kdy má přijít z opozice k řízení města?
9: Tak asi to, že prokáže kompetenci, to, že určitým způsobem bude ten svůj program, který tady byl do určité míry nastíněn, realizovat. Jenom bych připomněl, že Ústí je v českých poměrech vnímáno v řadě ohledů jako taková odstrčená periferie, tím mám na mysli celý ten kraj, ale vlastně i to město, které je samo o sobě docela velké a ta jeho pověst v českých poměrech z hlediska kvality života není zrovna nejlepší. Takže pokud se tady podaří, asi ne samozřejmě hned, ale v nějakém delším časovém horizontu otočit ten trend, který není zrovna pozitivní, tak to budeme určitě dobře.
4: V Ústí hnutí ANO výrazně ztratilo, stejně taky v dalších 6 okresních městech ze 7 v Ústeckém kraji, prohrálo i v Praze nebo Brně. Ve sněmovních volebních modelech si ale přitom ANO dál drží výrazný náskok. Jak moc jsou tedy komunální a sněmovní volby z hlediska chování voličů dva odlišné světy?
9: Je dobré vnímat, že tady máme jednak výrazně menší účast. Opravdu to, co jsme viděli teďka v pátek, v sobotu, byla účast v druhořadých volbách. To je mírně pod 50% v těch sněmovních, anebo třeba i prezidentských. Je ta účast výrazně vyšší. Ta další věc, která s tím úzce souvisí, na tom, co jste říkal, je vidět, že někteří voliči ANO, kteří pro něj hlasovali ve sněmovních volbách, zjevně nepřišli. Ten pokles podle mě není nějak dramatický, to voličské jádro ANO opravdu k těm volbám disciplinovaně přišlo, ale to, co já bych označil asi za nějaký měkký obal, nebo lidi, kteří prostě cítí, že ty sliby, které jim byly dány, nejsou plněny, tak prostě v danou chvíli tyhle volby vypustilo. Může to být bráno z hlediska ANO samozřejmě jako varovný signál, nicméně teďka se delší dobu žádné volby konat nebudou, takže otestovat to znovu na nějakých druhořadých volbách delší dobu nepůjde.
4: V Česku se volí zhruba 62 tisíc obecních zastupitelů. Ukazuje rostoucí problém se sestavováním kandidátek, že začíná být obtížné tak rozsáhlou síť samospráv personálně obsadit, a je to něco, co se prostě mělo systémovně nějak vyřešit, už prosím krátce.
9: Krátce nevím, jak to systémově řešit. Mizí nám tu v tuhle chvíli strany z komunální úrovně, což je asi ten nejdůležitější faktor, proč ubývá kandidátek.
4: Hodně se třeba zmiňuje slučování takových těch malých obcí do nějakých mikroregionů, že by to prostě neměla každá obec jednoho starostu, ale mělo by to prostě jeden starosta by šéfoval prostě třeba nějakým třeba třem obcím, které jsou nějak pospolu.
9: Pokud chcete likvidovat komunální život, občanskou aktivitu na obecní úrovni, tak to samozřejmě můžete udělat. Můžete se vrátit k představě střediskových obcí, které tady byly za komunismu a které dělali přesně tohle. Já si myslím, že byť to může být finančně mírně nákladnější, ty benefity, které plynou z těch dalších věcí, to je, že ty lidé jsou zapojeni do rozhodování, mají pocit, že, a myslím, že ten pocit je oprávněný, že o něčem rozhodují, na něčem participují, že to je výhodnější. Jestli můžu ještě krátce, když srovnám ty finanční náklady, které vlastně nikdy nebyly úplně přesně specifikovány, přijdou mi pořád rozumněji vynaložené než třeba to, že investujeme dotace do Grafagrofertu. To je, že v danou chvíli mi přijde lepší investovat opravdu do samosprávy než do dotací do nějaké firmy.
4: Tolik Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání, krásný večer.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. V 18 hodin 23,5 minuty měníme téma. Už po 30. se v Praze sejdou na konferenci Fórum 2000 bojovníci za lidská práva z různých zemí, občanští aktivisté, bývalí i současní politici. Cílem konference je propojit účastníky z různých zemí a vyměnit si zkušenosti a také na dálku podpořit lidi, kteří se stali terčem represí ve státech omezujících lidská práva. Letos se bude také vzpomínat na spoluzakladatele Fóra 2000, někdejšího českého prezidenta Václava Havla.
5: Bude rezonovat vlastně už i v názvu konference, kdy se odvoláváme na jeho slavné dílo Moc bezmocných.
11: Uvedl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek.
5: Ale samozřejmě není to jenom připomínka jeho odkazu, ale jeho myšlenek, jeho důrazu právě na občanskou společnost, lidská práva a samozřejmě tyto témata budou rezonovat.

0: propojit své know-how ohledně podpory demokracie a jak je uvést co nejefektivněji v činnost, ať už v rámci vzájemné spolupráce a různých prostě prohlášení společných nebo tlaku na autoritářské režimy, aby propustili obhájce lidských práv, které drží ve vězení.
1: Na konferenci se také uděluje cena nadace Fora 2000 za odvahu a odpovědnost. Oceněným, kteří mohou být obětmi represí, se tak vysílá signál, že se o nich ve světě ví a nejsou sami.
0: Když jsme udělovali naší cenu Vladimíru Karovi Murzovi, jednomu z nejvýznamnějších ruských opozičních politiků, který byl zrovna v té době odsouzen Putinovým režimem ke 20 letům tvrdého žaláře, tak on se o udělení naší ceny dozvěděl a přijel na naší konferenci hned 2,5 měsíce po tom, co ve velmi špatném fyzickém stavu opustil ruský žalář. A říkal nám na konferenci, říkal to všem účastníkům konference, jak to pro něj bylo strašně důležité v tom vězení vědět, že se na něj nezapomnělo, že se prostě lidé snaží ho podpořit i takhle na dálku. A i takové to mezinárodní tlaky pak nakonec vedou k tomu, že se podaří vyjednat i propuštění podobných lidí statečných.
1: Připomněl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny oznámí na zahájení konference ve 20 hodin. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: A do 6:30 stihneme ještě jednu reportáž. Má být židle hlavně pohodlná nebo taky krásná? A musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila? A podobné otázky řeší i čeští designéři, kteří své návrhy představují na pražském design bloku. Hlavním tématem letošního 28. ročníku je totiž světlo.
3: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve velké dvoraně najdete v jednom z rohů také dílnu na světlo nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v uvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pomalu zasnou. Popisuje jeden z autorů návrhu, Roman Mareš.
4: Připomíná to hodně tu světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá, levná věc a udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po vlastně jednoduchým tvaru. V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
3: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
5: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý. Jako připomíná mi to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako zjišťuju něco a tak dále. Beru z toho inspirace a třeba kontakty nějaký.
3: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labirintem stánku k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Designér si přebral téma světla po svém a vytvořil obrovský stůl s červenobílým koskovaným ubrusem. Na délku má zhruba 20 metrů a deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Zhruba uprostřed sedí také dvě studentky, Sofie a Kateřina.
6: My jsme dostali takový zadání ze školy, že si máme jako vybrat 3 firmy nebo produkty, které nás nejvíc zaujaly. Na to pak máme udělat nějaký projekt, takže teď si tady vybíráme, co nás nejvíc zaujalo. No za mě je to dobrý v tom, že tu jsou jako ne tak známý ty firmy. Malinký firmy, o kterých se třeba nedozvíte, když jako sem nejedete.
3: Skupinky návštěvníků míří z veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy design bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Umělecko-průmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: A za pozornost vám za celý tým Plusu děkuje Martin Matějka.
7: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V letošních komunálních volbách získala nejvíce hlasů ze všech stran hnutí KDU ČSL, stejně jako před 4 lety.

0: Piráty. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní bez větších problémů. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začíná platit energetické příměří. Donald Trump to napsal na své sociální síti s tím, že obě strany souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale podle serveru Axios řekl, že o ničem neví. Dodal nicméně, že pokud s tím bude Moskva souhlasit, Kyjev toto energetické příměří přijme. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra. Podle něj muž útok skutečně plánoval. Výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou USA.
1: Kolona na D1 před Prahou a nebezpečí na D11 u Jiren. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benešov. Na 16. kilometru se zastavuje, fronta se sune až na 11. kilometr. Tam odtahují osobní auto po nehodě z levého pruhu, zdržení asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na 8,5 kilometru zasahují u požáru autobusu a tvoří se tam kratší kolona. D11 ještě jednou, tentokrát z Hradce Králové směrem do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce dejte pozor u sjezdu na náměst na Hané. Na 253. kilometru řeší nehodu motorky a tvoří se tam kratší kolona. A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na prosek je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihomoravě kolem 17, na horách zítra většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ve volbách bodoval nekonfrontační a neideologický styl. Hnutí ANO, opozici ani tentokrát Senát nesebere. Česko se nezajímá o 200 000 voličů občanů zemí Evropské unie. Millerova vila jako odraz společnosti. I to jsou témata nedělních komentářů a glos, dnes především k výsledkům komunálních a senátních voleb. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
3: O vítězích nebo poražených v komunálních volbách je rozhodnuto a ovlivnit to se letos rozhodlo 48% voličů. Rozbíhají se jednání o tom, kdo radnice skutečně povede. Jaký byl letos recept na úspěch v komunálních a senátních volbách? A byť opět stoupl počet nestraníků mezi více než 60 tisíci obecními zastupiteli, důležitou zprávou jsou výsledky voleb i pro politické strany. Pokračuje publicista Jan Vávra.
4: Říká se, že v komunální politice jsou důležité chodníky a čističky, ale reakce samotných politiků prokazuje, že silně ovlivňují i celostátní politiku. Matematické výsledky umožňují, aby se skoro každý mohl vydávat za vítěze, ale samotná statistika nám moc neprozradí. Důležité jsou spíše trendy, které naznačují některé měnící se preference naší společnosti. Z tohoto hlediska vyslali komunální volby několik signálů směrem k vládě i opozici. Skutečným vítězem komunálních voleb je bezesporu hnutí STAN, které tentokrát dokázalo příznivé výsledky průzkumu zhmotnit i ve výsledcích. STAN svým nekonfrontačním stylem přetáhl voliče ODS, Pirátů a pravděpodobně i část voličů hnutí ANO. Jako politi živou vodou se předvedli lidovci, jejichž nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství v Brně, vybojované společně se starosty. Do kampaně zapojili mladé lidi, zvolili svěží styl a ideologii, nechali ve svém sekretariátu. Jejich resuscitace samozřejmě není definitivně završená, ale minimálně získali do budoucna určitou naději. Za to TOP 09 přes povinný optimismus jejich vůdců moc nepřesvědčila. Strana je sice díky účasti v komunálních koalicích stále ve hře, na rozdíl od lidovců se ale její politici nikam neposunuli. Zamyslet by se ale měla především ODS, která pokračuje ve svém ústupu ze slávy, což bylo znát zejména v Praze nebo Brně, kde v minulosti suverénně vyhrávala. Bude zajímavé sledovat, zda vedení strany projde nějakou sebereflexí. Zbystřit by ale měl i Andrej Babiš. Přes celkové vítězství ztratil řadu pozic. Velkou porážku utržel v Ústí nad Labem, oproti minulým volbám ztratil hlasy v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a také přes první místo i v Karlových Varech nebo Děčíně a dalších městech. Nakonec nevyhrál ani v Lovosicích, kde sídlí jeho firmy. Andrej Babiš svádí tyto neúspěchy na údajně protivládní kampaň opozičních progresivistických stran, ale měl by si spíše položit otázku, zda jeho agresivní kampaň, zejména útoky na STAN nebo na Jana Grolicha, nebyla nakonec spíše kontraproduktivní. O tom, že agresivita nevede vždy k úspěchu, svědčí i propad SPD a motoristů. Z nových projektů trochu zabodovalo v Českých Budějovicích a obecně v jižních Čechách jen hnutí Naše Česko, ale zdá se, že kouzlo Martina Kuby evidentně vyprchá hned někde za Táborem. Celkově to vypadá, že voliči ocenili především nekonfrontační styl STANu a lehkost a nápady lidovců. Zastánci tradičních stran mohou namítat, že třeba STAN je názorově neukotvený, je ale otázkou, zda to v současné konfrontační atmosféře není naopak přednost. Ale asi nejpodstatnější zjištění nabídl výsledek voleb v Ústí nad Labem, kde vznikla široká koalice Jedno Ústí, která dokázala vymazat ANO, ačkoliv toto město bylo dříve baštou Babišova hnutí. Spojování stran do širokých koalic ukazuje opačným směrem, než kterým vykročili třeba středopravicové strany. Pokud opoziční politici nevědí, jak si poradit s trvající oblibou Andreje Babiše, tak tady mají zajímavý podnět. Neúspěch konfrontační kampaně ANO ukazuje, že voličům se neustálé útoky a urážky už přejedly. Tentokrát ocenili spíše nadhled, humor a lehkost. Stejně tak nezabrala ideologie ani národovectví. Vypadá to, že v dnešní rozhádané době začíná být větší poptávka po vzájemné domluvě politiků a po klidné komunikaci. To by pro nás nemusela být zase tak špatná zpráva. Je ale otázkou, zda si politici z tohoto vzkazu voličů dokáží vzít nějaké ponaučení.
3: Publicista Jan Vávra. Poprvé v historii se stalo, že hned 5 senátorů je jasných už po prvním kole voleb. Jsou jimi Jan Grulich, Jan Sobotka, Tomáš Fiala, Jan Grolich a také Zbyněk Linhart. O definitivním obsazení třetiny senátu, o kterou se hrálo v letošních volbách, bude jasno až příští týden. Už dnes se dá říct, že vládní strany v čele s hnutím ANO na případnou většinu v horní komoře znovu nedosáhnou. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
5: Senát jim nedáme, apelovali na občany představitelé opozice. Byť se výsledky voleb do horní parlamentní komory dají kompletně zhodnotit až po sečtení odevzdaných hlasů ve druhém kole, mohou už potom prvním hlásit, že mají splněno. Nedalo jim to příliš velkou práci. To, že by hnutí ANO získalo v Senátu většinu, bylo před zahájením voleb vyloučeno. To by muselo kandidovat ve všech 27 obvodech a v každém z nich zvítězit. Do boje se jeho reprezentanti pustili pouze ve 24. Takže prostá matematika hovoří jednoznačně. 14 stávajících křesel pro ANO a 24 teoreticky získaných nedává dohromady 1,40. Právě toto číslo představuje většinu senátních křesel. Většinový volební systém už dopředu dával jistotu, že hnutí ANO v boji o ovládnutí Senátu nemůže spoléhat na pomoc zbývajících vládních koaličních partnerů. Ten nenahrává stranám z okraje politického spektra, takže úspěch SPD byl velmi málo pravděpodobný. Motoristé sobě potom na boj o křesla v horní parlamentní komoře už dopředu rezignovali a nikoho do něj nevyslali. Naopak představitelé současné opozice se v řadě obvodů dokázali shodnout na společném kandidátovi, kterého podporovali. Výsledkem je jejich úspěch hned v několika obvodech už v prvním kole. Tím, že nedrobili hlasy, se jejich reprezentant dokázal přehoupnout přes potřebných 50%. Platí to rovněž o Janu Grolichovi, který uspěl na Vyškovsku. Jeho souboj s Petrou Absolonovou, nominovanou ANO, byl mimořádně sledovaný. Zapojilo se do něj rovněž vedení hnutí ANO, včetně Andreje Babiše. Jak ukázalo Grolicho jasné vítězství, vložená energie nepřinesla nejsilnější vládní straně vytoužený výsledek. Jan Grolich se tím dostává do Senátu a také do celostátní politiky. Může dál rozvíjet projekt Nových lidovců. Velkou pozornost upínalo hnutí ANO také na Českolipsko. Tam o křeslo v Senátu usiluje jejich poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová. Ta bez problémů prošla do druhého kola, kde se utká s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Ten svým způsobem doplatil na tříštění sil a za týden půjde do souboje s Wolfovou až z druhého místa. V následujících dnech budou muset pokračovat v kampani i další kandidáti, kteří postoupili do druhého kola. Mezi nimi budou další reprezentanti hnutí ANO. V některých obvodech je pravděpodobné, že by mohli být úspěšní. Nedá se však očekávat, že by hnutí ANO v horní parlamentní komoře posílilo natolik, že by například vytvořilo nejsilnější senátní klub v horní parlamentní komoře. Mimo jiné, výsledek prvního kola vytvořil předpoklad k tomu, že druhým nejvyšším ústavním činitelem zemi zůstane velmi pravděpodobně Miloš Vystrčil z ODS. Navzdory očekávanému posílení pozic hnutí ANO v Senátu totiž opozice neoslabí tak výrazně, jak si patrně Andrej Babiš představoval. Proto musel uznat, že jeho hnutí je sice v mnoha směrech nejsilnější politickou silou v zemi. O Senátu to však ani po těchto volbách platit nebude.
3: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdo vyhrál a kdo prohrál v komunálních volbách, je otázka zapeklitá. Kreativita zástupců politických stran při interpretacích výsledků je tak i letos značná. Právě na to se zaměřil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: V jedné chvíli se při sobotní tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček lehce nervózně rozesmál po dalším dotazu na volební neúspěch. Je to přece všechno otázka úhlu pohledu, jestli je příslovečná sklenice spola prázdná nebo do půle plná. Protože ANO sice neuspělo podle představ v Praze, v Brně a tak dále, ale marná sláva celoplošně komunální volby vyhrálo. Tedy v soutěži mezi konkrétními subjekty, jinak tradičně získali největší počet zastupitelských křesel nezávislé kandidátky napříč republikou. Ona výhra ANO je ovšem zkrátka slabší než minule a někde dost citelně. Když ku příkladu v Ústí nad Labem, kde svého času dominovalo, ve sněmovních volbách tu kandidoval sám Babiš, jednou i s podporou přítele Viktora Orbána, by momentálně mohla opoziční koalice jedno Ústí sestavit městskou radu sama. Ale ANO vyhrálo ve skoro polovině krajských měst, v Ostravě by mohlo vyjednat hlavní roli a dobilo Plzeň. Prohra ve dvou největších, a tedy nejprestižnějších aglomeracích, je ovšem zvlášť nepříjemná. Babiš se sice tvářil, že je mu úplně jedno, co se bude dít v Praze, ale opakovaně připomínal, kolik státních projektů se metropole týká, jakoby naznačoval, že když nebude ANO k vládnutí v Praze přizváno, mohlo by se to negativně projevit. Ostatně o záměru vlády dostat se částečně k naspořeným miliardám velkých měst se hovoří už pár týdnů. Také předseda rivalské ODS Martin Kupka spíš v sobotu vyzdvihoval úspěchy než propady, víceméně pomíjel, že by ODS mohla vypadnout z vedení Prahy i Brna, kde měla přitom poslední 4 roky primátory. Za to se radoval z toho, že je ANO stále daleko od většiny v Senátu, což je i dílo ODS nebo uskupení Spolu. Delší dobu pěstovanou dovednost v relativizaci výsledků komunálních voleb projevují lídři ostatně stále vyšší. Kupříkladu Tomio Okamura spočítal, že v celostátním průměru získalo hnutí SPD okolo 7-8%, jakému přisuzují průzkumy volebních preferencí, takže je vlastně na svém. A nelze popřít, že se znovu dostalo do řady zastupitelstev nepominutelných měst. Okamura také doznal propad v Senátu, kam ještě nikdy žádný kandidát SPD nenakoukl a zalitoval, že se vládní koalice nedohodla na společných kandidátech, i když o tom původně uvažovala, a dodejme, Babiš to pak pustil k vodě a ANO šlo všude v podstatě samo za sebe. Takzvané komunálky ale mají i vítěze jaksi bez škraloupů. To lze říct o starostech a nezávislých, kteří dobili nejen Prahu, a jejich tamní lídr Petr Hlaváček může myslet na primátorský řetěz. Některá média už také pasují předsedu STANu Víta Rakušana za nového lídra opozice. Latentního ovšem má v osobě dalšího sobotního vítěze, nového senátora Jana Grolicha i KDU-ČSL, oslavující mimochodem v Brně. Tak řečení noví lidovci jsou ale v preferencích o několik parníků za STANem a teprve se uvidí, co s nimi předseda Grolich po vstupu do celostátní politiky dokáže. Rovněž opoziční TOP 09, kterou už delší dobu leckdo odepisuje, jistou životaschopnost pořád ještě vykazuje. A zase Piráti si sice představovali lepší čísla, hlavně v obvykle jim nakloněné Praze, ale tam se ještě pořád mohou na vedení podílet. Pozornost možná vzbudí, ale možná také nikoli, povzdech poslance Turka, podle něhož motoristům sobě v Praze, na magistrát nepronikli, ublížilo, že nefiguroval v kampani, ve které prý, cituji, fyzicky nebyl ani jednou.
3: Tolik Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A k volbám ještě jedna poznámka, tentokrát od evropského editora deníku Luboše Palaty. Podle něj Česko zatím přehlíží jednu neúplně malou skupinu možných voličů, totiž cizince, občany Evropské unie, s právem volit.
7: V České republice žije hodně přes 200 tisíc cizinců, občanů Evropské unie. Občanů, kteří mají právo volit a být voleni v českých obecních a evropských volbách. V samotné Praze je to hodně přes 60 tisíc voličů, tedy pro porovnání voličské síly více než 3 celé Prahy 1. Přesto jich přišel opět volit jen zlomek. Důvodem není jen nevůle těchto v úvozovkách cizinců, protože mnozí z nich se tak necítí, ale také nulový zájem českého státu o podchycení této významné skupiny voličů. A také stále ještě překážky, které jim Česká republika kladla a klade. Až 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost zákonný akt, který konečně srovnal podmínky cizinců ze zemí Evropské unie s Čechy, alespoň v těch základních parametrech, tedy volit a být volen. Cizinci z unijních zemí však stále nedostávají do schránek obálky s kandidátkami, to jsme zase odložili až na ty další volby. Stát se také na rozdíl od mnoha zemí v západní Evropě nesnaží naše evropské spoluobčany oslovovat a k uplatnění volebního práva je vyzývat. Také jim v těchto volbách jasně neřekl, že stačilo vzít platný občanský průkaz nebo pas a povolení k trvalému či přechodnému pobytu a přijít do volební místnosti ve svém volebním okrsku, kde podle zákona museli dopsat na voličský seznam a nechat odvolit. Ani to jim český stát nebyl schopen jasně sdělit. natož aby je na ty voličské seznamy zapsal sám, jak by to člověk v počítačové době v třetím desetiletí 21. století očekával. Také je tu téměř nulová komunikace v cizích jazycích, jak v celé státní správě, tak ohledně voleb. A také těžko skrývaná obava, co by ty desítky tisíc cizinců vnesly za zmatek do volebních místností, kdyby se s nimi volební komise museli domlouvat aspoň anglicky. Do České republiky se přitom vedle Slováku, kde ulehčuje mnohé nulová jazyková bariéra, začínají stěhovat i cizinci z jiných zemí Evropské unie, dokonce i ze západní Evropy. Pokud chceme, aby se Česko dotáhlo na vyspělou část států Evropské unie, měli bychom tady cizincům z EU vytvořit co nejpříjemnější podmínky k životu. Nabídnout jim třeba kurzy češtiny, přednášky o dějinách Česka, nebo se je snažit zapojit volbami do života v místech, které si zvolili ke svému trvalému nebo dočasnému pobytu. A k tomu politický život a pocit, že můžete ovlivňovat jako volič dění v místě, kde žijete, určitě patří. Proto by už příští české obecní volby měly myslet i na naše evropské spoluobčany. Tedy pokud se chce Česko pokládat za Evropu a Češi za Evropany.
3: Evropský editor deníku Luboš Palata. Podle serveru Axios američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff v pátek na rozhovorech v Miami pohrozili ukrajinské delegaci, že Spojené státy ukončí sdílení zpravodajských informací, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Výsledek tohoto tahu obou tradičně nepříliš úspěšných Trumpových emisarů byl naprosto logický. Ukrajinská delegace z Miami odjela předčasně. Slovo má publicista Libor Dvořák.
8: Korunu americkým rádoby diplomatickým pokusům nasadil týžden sám americký prezident Donald Trump, když během půldruhahodinového telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem přislíbil, že ještě tento měsíc dodá přímo Rusku i na světový trh 300 000 tun motorové nafty. Do konce dubna se svět i jeho největší stát mohou těšit na skoro 5 milionů tun tohoto paliva. Prezident přitom před pouhými 3 týdny zmocnil kongres k případnému zostření protiruských sankcí. Teď tedy obrátil přímo o 180 stupňů. Potvrdila se tak stará známá pravda, že Trumpovi imponují diktátoři typu Putina, Xi Jinpinga či Kim Jong-una, zatímco jeho vztahy s první tváří ukrajinského odporu vůči ruským okupantům jsou přinejmenším napjaté. Jak se dalo očekávat, Volodymyr Zelenský se okamžitě ohradil a Trumpův poslední krok ohodnotil jako přímé financování ruské agrese proti Ukrajině. A tak, aby se to nepletlo, Trump ihned začal volat po novém ukrajinském prezidentovi. Nedosti však na tom, tohle vše se odehrálo přesně v době, kdy Rusko, zřejmě kvůli zjevným neúspěchům na frontě, se v posledních dnech a týdnech ve velkých městech, včetně Kyjeva, znovu soustřeďuje na ničení ukrajinské energetické infrastruktury. Do vysoké velitelské funkce byl minulý měsíc dosazen příslovečný generál Armagedon Vladimír Surovkin. Ten od Putina dostal rozkaz v podstatě zničit všech 7 kyjevských mostů až do posud ohrožovaných jen drony a proto poškozených jen víceméně lehce. Pokud by Surovikin mosty opravdu zničil, například balistickými střelami, nastala by ve městě skutečná katastrofa. Ukrajinská armáda je sice připravena v nouzové situaci nasadit pontonovou techniku, ale ta by vzniklou situaci napravila jen z opravdu bezvýznamné části. K ruským hrozbám namířeným proti metropoli se už vyjádřil i kyjevský primátor Vitalij Kličko, který je přesvědčen, že Rusové se snaží hlavní město doslova zmrazit a donutit jeho obyvatele, aby Kyjev minimálně na zimu vyklidili. Zkrátka a dobře, výsledky neúspěšných jednání v Miami a jevy průvodní konec války rozhodně nepřiblížily, spíš značně oddálily.
3: Tolik Libor Dvořák. Možná jste zaznamenali zprávu, že je znovu přístupná pražská Millerova vila, jeden z klenotů funkcionalismu. Jenže nejde jen o architekturu. Nad společenským přesahem nebo snad i odkazem jedné vily se zamýšlí Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
9: V Praze se po více než roční rekonstrukci znovu otevřela slavná Millerova vila, kterou na konci 20. let minulého století navrhl Adolf Loos. A stojí stejně jako předtím za návštěvu. Ovšem nejen proto, že je to architektonický skvost. Podobně jako další zpřístupněné vily úspěšných továrníků a podnikatelů, třeba Winternicova vila v Praze nebo Volmanova v Čelákovicích, je totiž i určitým společenským a biznisovým mementem. Tyto domy připomínají, že ne ve všem jsme se za 100 let posunuli vpřed. Millerova i Winternicova vila vyrostly extrémně rychle. Od prvních výkresů po stěhování tehdy uběhlo zhruba tolik času, kolik dnes zabere jedno kolo připomínek na stavebním úřadě. To je v současném Česku nemyslitelné. Samozřejmě ne všechno šlo za první republiky hladce a třeba sousedé dokázali dělat drahoty stejně jako dnes. Takže efekt NIMBY, tedy stavte si, ale ne za mým plotem, fungoval už tehdy, jen se mu tak neříkalo. Pak je tu ale ještě jedna mnohem smutnější vrstva. Všechny tyto domy, stejně jako Loosovy byty v Plzni nebo brněnská vila Tugendhat, spojuje ještě něco jiného. Jejich majitele si je moc dlouho neužili. Winternicovi vyhnali z vily nacisté. Otec a syn zahynuli v Osvětimi. Františku Millerovi sebrali komunisté po únoru 1948 firmu a z vlastního domu mu nechali jen pár místností. Zemřel o 3 roky později, jeho žena pak ve vile dožila jako trpěná nájemnice. Volmanova vila skončila po znárodnění jako školka a schátrala skoro k nepoznání. Domy jsou tak i připomínkou absolutního pohrdání soukromým majetkem, závisti a neúcty k úspěchu, jakých je společnost za určitých okolností schopna. A bohužel nejde o nic, co bychom si ani dnes neuměli představit. Stačí společnost popostrčit a pustit k moci temné politické síly, které tíjí ze strachu, malosti a nenávisti. Nikdy to přitom nezačíná zabavováním vil. Začíná to spíš řečmi o tom, že kdo se nějak vymyká, je nejspíš špatný, či ujišťováním, že se stačí spoléhat víc na stát, než na osobní píly a aktivitu. Kéž by domy, jako je Millerova vila, navštívilo co nejvíc lidí a vyslechlo si, čeho jsme v ne tak vzdálené minulosti byli schopni. Je to skvělá prevence proti naivitě a proti toleranci vůči nebezpečnému buranství a hlouposti. Takže kdo můžete, vyražte. Stojí to za to.
3: A příspěvkem Luboše Kreče končí dnešní, tedy nedělní názory a argumenty. Za pozornost děkuje Patricie Polanská. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
10: Co se skrývá pod pojmem inflace?
11: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
10: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Uskupení Kladeňáci, které skončilo jako druhé v komunálních volbách, se nelíbí výsledek v jednom z okrsků. U Džibutska po ztroskotání lodi zemřelo nejméně 139 lidí. Hokejisté Sparty zvítězili v Tip Sport Extralize nad Vítkovicemi 3-0. Kolona po pojíždí omezením dán dálnici D11 Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3% a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
13: Konkrétně v našem případě jsme tam utržili pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
12: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Po ztroskotání lodi u Džibutska zemřelo nejméně 139 lidí a přes 80 dalších záchranáři pohřešují. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení OSN. Loď převážela přes 300 lidí z Džibutska do Jemenu a převrhla se v noci ze čtvrtka na pátek. V místech neštěstí poskytují pomoc i týmy Mezinárodní organizace pro migraci. Lidé z chudých zemí Afrického rohu podnikají riskantní cestu přes moře do válkou sužovaného Jemenu, aby pokračovali dál za prací do Saudské Arábie a taky do dalších bohatých států Perského zálivu. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrubníku v blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto Sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku s přístrojí teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
14: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teď provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
12: Do centra města se má meteobudka vrátit na začátku listopadu.
15: Slovan Liberec prohrál v 10. kole fotbalové šance ligy se Slováckem 0-2. Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Pražská Sparta hraje doma s Pardubicemi. Vidí to reportér Tadeáš Skalický.
16: Právě začíná druhý poločas. Sparta vede nad Pardubicemi 1-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
15: V 10. kole Tip Sport Extraligy porazili hokejisté Sparty Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1. Stav a čas dalších pěti utkání přidají naši reportéři přímo ze stadionu. Duel Karlových Varů s Kladnem sleduje František Kuna.
17: V 51. minutě vedou Karlovy Vary nad Kladnem 2-1. Duel Kometa Brno Škoda Plzeň vidí David Nekvinda.
18: V 57. minutě utkání Brno-Plzeň 1-1. České Budějovice hostí Liberec a to sleduje Kamil Jáša.
19: 38. minuta nerozhodně 2-2. Martin Charvát, Hradec Králové, Olomouc.
20: 44. minuta Hradec stále vede nad Olomoucí 1-0. Třinec hraje v Pardubicích, na tribuně je Otagutvir.
21: 20. minuta utkání a Pardubice vedou nad Třincem 2-0. Z Pardubic Otagutvir, Radiožurnál.
0: Kolona na D11 u Poděbrad a také u Jiren. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 8,5. kilometr. Tam se projíždí po požáru autobusu pouze jedním pruhem, zdržení je asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu na Velké Popovice mezi 15. a 11. kilometrem. Tam už se podařilo odstranit následky nehody. A v Praze směrem do Letňan ve Kbelské ulici se popojíždí od sjezdu na Prosek až k omezení u sjezdu na Čakovice. Tam se jede pouze jedním pruhem, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené anebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy kolem 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Světové velmoci rozjíždějí nový vesmírný závod o jaderný reaktor na Měsíci.
23: Indie se začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině.
22: AI hledá extremisty mezi uchazeči o službu v Bundeswehru.
23: Nové boje v Etiopii zapadají do mozaiky vzájemně propojených krizí v regionu.
22: Ekonomická nespokojenost latinskoamerických voličů může zamíchat blížícími se volbami do amerického kongresu.
23: Taková jsou témata následujícího pořadu.
22: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
23: Od mikrofonu vás vítají
22: Lenka Buriánková
23: a Ladislav Dvořák.
1: Svět ve 20 minutách.
22: Spojené státy chtějí do roku 2030 vyslat k Měsíci jaderný reaktor. Podobný záměr má také Čína ve spolupráci s Ruskem. Někteří přední vědci ale varují, že tento novodobý vesmírný závod přináší mnohá rizika. Podrobnosti přináší analýza amerického deníku The New York Times.
23: Koncem letošního srpna NASA požádalo dodavatele, aby se připravili na výstavbu jaderného reaktoru, který by dokázal absolvovat cestu do vesmíru a fungoval bez údržby v blízkosti jižního pólu Měsíce. NASA přitom reaguje na plány Ruska a Číny uvést vlastní měsíční reaktor do provozu do konce roku 2036. Americká vesmírná agentura proto urychlila svůj harmonogram, aby své soupeře předběhla.
22: Tento závod bude zásadní pro budoucnost vesmírného průzkumu. Spojené státy i Čína chtějí být první, kdo na Měsíci zřídí základnu, začne využívat tamní zdroje, jako je zmrzlá voda, a vysílat mise hlouběji do sluneční soustavy. Obě velmoci přitom považují jaderný reaktor za klíčovou součást těchto plánů.
23: The New York Times tyto plány zmapoval na základě technických specifikací, zadávacích dokumentů, odborných studií a rozhovorů s experty. Zjištění zároveň přibližuje povahu rusko-čínského vesmírného partnerství, které prosazují prezidenti Xi Jinping a Vladimír Putin.
22: Jaderná energetika je podle těchto dokumentů zřejmě jediným klíčovým úkolem, který Čína v rámci lunárního projektu Rusku přenechala. Někdejší Sovětský svaz totiž v 70. a 80. letech vyslal na oběžnou dráhu více než 30 reaktorů na palubě satelitů.
23: Rusko je zároveň lídrem v oblasti civilní jaderné energetiky a disponuje největšími zásobami paliva považovaného za nejbezpečnější pro vesmírné mise. Jde o uran, který není vysoce obohacený. Ve Spojených státech jeho nedostatek.
22: NASA svůj jediný jaderný reaktor vyslala do vesmíru už v roce 1965. Od té doby ale žádný další nenasadila. Washington se teď snaží tuto ztrátu dohnat. Prezident Donald Trump označil americkou převahu ve vesmíru za součást své agendy America First.
23: Jaderná energie má být důležitá především pro dlouhodobé fungování základen. V prvních letech mají Spojeným státům i Číně stačit solární a radioizotopové zdroje, které zajistí například vytápění zařízení nebo dobíjení měsíčních vozítek. Trvalá základna ale bude potřebovat spolehlivější zdroj energie. Jaderné reaktory přitom nepotřebují sluneční světlo, mohou být poměrně kompaktní a při správné konstrukci vyžadují jen minimální zásahy člověka.
22: Solární energie totiž pro trvalou základnu stačit nebude. Měsíční noc trvá více než dva pozemské týdny a zařízení u jižního pólu musí zvládnout i extrémní výkyvy teplot. Rusko proto plánuje dopravit na měsíc reaktor Selena, který má zásobovat energií stanici vedenou Čínou. Zařízení má fungovat 10 let bez zásahu člověka. Americký projekt počítá s výkonnějším reaktorem, který by měl vydržet bez údržby 5 let.
23: Některé přední vědce ale znepokojuje rychlost, s jakou se tento nový vesmírný závod rozbíhá. Připomínají, že jen za posledních 6 let selhalo a explodovalo několik čínských, amerických i ruských vesmírných raket a jeden ruský modul havaroval přímo na měsíci. Vesmírný odpad navíc pravidelně padá zpět na Zemi.
22: Zůstává otázkou, jestli je vytyčené termíny vůbec možné dodržet. Nikdo zatím nedokázal bezpečně dopravit těžký a potenciálně radioaktivní náklad na nerovný povrch měsíce, ani tam instalovat reaktor v nízké gravitaci. Podle expertů se proto mohou současné plány ještě výrazně změnit.
23: Spojené státy i Rusko počítají s tím, že reaktory zůstanou během cesty neaktivní a spustí se až na měsíci. Tím se riziko případné havárie výrazně snižuje. Přesto ale existuje nejedna hrozba.
22: Za nejrizikovější fázi odborníci považují samotný start. Pokud by například reaktor spadl do oceánu, voda by mohla zvýšit pravděpodobnost štěpení atomů. Za určitých okolností by se tak mohla spustit řetězová reakce a začít uvolňovat radiace. Riziko zvyšuje i to, že většina kosmodromů leží poblíž moře.
23: Podle jaderných expertů přitom k podobné situaci zřejmě došlo už před 7 lety v Rusku. Střela s údajně jaderným pohonem tehdy selhala a spadla do Bílého moře. Při pokusu o její vyzvednutí došlo podle amerického ministerstva zahraničí k jaderné reakci a nejméně 5 pracovníků zemřelo. Moskva tuto verzi odmítla a tvrdila, že střela jaderný pohon neměla. NASA proto ve svých požadavcích počítá s konstrukcí reaktoru, který má podobnému scénáři zabránit.
22: Rizika navíc nekončí úspěšným přistáním. Podle některých odborníků může být případná havárie reaktoru na měsíci ještě nebezpečnější než na Zemi. Jaderné reaktory chrání masivní bezpečnostní konstrukce. Jejichž vybudování by ale na měsíci bylo mimořádně nákladné a technicky složité. Kvůli nízké gravitaci by se navíc trosky po případném výbuchu mohly rozptýlit na velkou vzdálenost.
23: Otázkou zůstává také to, co s reaktory po skončení jejich životnosti. Zatímco na Zemi je jejich vyřazování z provozu složitý proces, který trvá celé roky, NASA i ruské agentury počítají s tím, že radioaktivní materiál jednoduše ponechají na měsíci. Podle Žilina de Trulliuda z Hongkongské univerzity je důvod prostý. V probíhajícím vesmírném závodě se velmoci nechtějí zabývat problémem, pro který zatím nikdo řešení nemá. Uzavírá slovy odborníka americký deník The New York Times.
22: Dronový útok v ukrajinské Sumě minulou neděli zničil velkou část továrny Kusum Group. Při útoku zemřel jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. Indická společnost, která na Ukrajině vyrábí generické léky od roku 2009, uvedla, že nešlo o první incident.
23: Útok přichází v době, kdy se Indie začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině. Podle hongkongského listu South China Morning Post pro Dili začínají narůstat náklady pokračujícího konfliktu. Vedle útoku na indický majetek na Ukrajině čelí Indie také hrozby amerických cel kvůli pokračujícím nákupům ruských energetických surovin.
22: Indická vláda k útoku žádné oficiální prohlášení nevydala. Ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar ale řekl, že Dili jedná s Moskvou i Kyjevem například o bezpečnosti plavby v Černém moři nebo vývozu obilí a energií.
23: Podle hongkongského deníku už aktivnější roli Indie veřejně uznali obě válčící strany. Ukrajinský minister zahraničí Andrij Sybiha minulý pátek potvrdil, že Kyjev dostal od Dili mírový návrh. Označil ho dokonce za vůbec nejkomplexnější ze všech 4 plánů, které zatím předložili jiné země. Vladimír Putin zase začátkem října prohlásil, že premiér Modi má hned několik dobrých nápadů, jak najít obou straně přijatelné řešení.
22: Indický návrh zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle informací tamních médií a katarské stanice Al Jazeera ale počítá se zastavením útoků na energetickou a přístavní infrastrukturu, zajištěním vývozu obilí a energetických surovin přes Černé moře a ochranou obchodních lodí a jejich posádek.
23: Čím déle bude válka trvat, tím vyšší budou pro Indii nepřímé náklady, uvádí s odkazem na analytiky South China Morning Post. Výraznou ekonomickou zátěž pro Indii přitom mohou mít také kroky Washingtonu namířené proti odběratelům ruských energií. Země se v posledních letech stala významným dovozcem ruské ropy a využívala dodávek zlevněných v důsledku západních sankcí.
22: Spojené státy ale 18. září přijali zákon, který umožňuje uvalit cla na země, které ruskou ropu a plyn odebírají. Tento krok Indii výrazně zvyšuje ekonomické náklady spojené s rozsáhlými nákupy ropy z Ruska.
23: Jak poslední dronový útok na indickou továrnu v Sumě, tak vyhlídka dalších amerických cel motivují Indii k tomu, aby hrála stále větší roli zprostředkovatele. Podle profesora diplomacie na univerzitě v Dillí Svarna Singha spočívá důvěryhodnost jihoasijské mocnosti především v tom, že si udrží kontakty s oběma stranami konfliktu a má jejich důvěru, uzavírá hongkongský deník South China Morning Post.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Německá vojenská kontrarozvědka MAD nasadila do služby umělou inteligenci. Má pomáhat odhalovat extremisty mezi uchazeči o vstup do Bundeswehru. Prověřuje jejich internetové účty a pátrá po projevech extremistických postojů nebo pochybnostech o jejich lojalitě k německému ústavnímu pořádku. Podrobnosti přináší německý týdeník Der Spiegel.
23: Někdy v příštích týdnech obdrží mladý muž s přísně střiženou pěšinkou a tunely v uších stručné zamítnutí s odůvodněním, že ho armáda nepotřebuje. Dopisu se ale nedozví, že ho předtím důkladně prověřila vojenská kontrarozvědka MAD a vystavila jeho žádosti stopku kvůli vážným pochybnostem o lojalitě k ústavnímu pořádku Spolkové republiky.
22: Německá armáda chce v nadcházejících letech zvýšit počet aktivních vojáků a vojaček ze současných 186 tisíc na 265 tisíc. MAD proto čeká spousta práce. Z tisíců uchazečů ročně má úřad vytřídit pokud možno všechny černé ovce. Zmíněný mladý muž je jedním z těch, kteří kvůli podezření na pravicově extremistické postoje do Bundeswehru vstoupit nesmějí.
23: Postoje mladého uchazeče ale neodhalil žádný z pracovníků MAD. Na jeho digitální stopu narazila umělá inteligence. Podezřelé pro ní bylo, že na Instagramu zveřejňoval řadu vlastních snímků, na kterých ale pokaždé rozmazal svůj obličej. Systém následně zjistil, že sleduje například bratrstvo Schwarzes Heer, tedy překladu Černé vojsko, jehož logo tvoří dvě dýky vedle lebek.
22: Nový systém využívá německá vojenská kontrarozvědka od začátku letošního července. Umělá inteligence od té doby automaticky prověřila několik desítek tisíc uchazečů. Několik stovek zájemců o službu pak systém vyřadil.
23: Podobnými prověrkami přitom uchazeči o službu v Bundeswehru procházeli už dříve. MAD měl k dispozici například výpisy z jejich trestních rejstříků a informace od dalších německých tajných služeb.
22: Internetové účty a sociální sítě ale museli pracovníci vojenské kontrarozvědky procházet ručně. S plánovaným rozšiřováním armády a zavedením nové vojenské služby, od které si ministr obrany Boris Pistorius slibuje více dobrovolníků, proto tuto část práce nově přebírá i umělá inteligence.
23: Kořeny těchto prověrek sahají mimo jiné k teroristickým útokům ve Francii z roku 2015. Bundeswehr se tehdy začal obávat, že by extremisté mohli zneužít armádu k získání zbraňového výcviku a takto nabité zkušenosti později obrátit proti státu. Tyto obavy navíc posílil případ vojáka Franka A., který si vytvořil falešnou identitu syrského uprchlíka a během služby hromadil zbraně. Navzdory jasným náznakům extremistického smýšlení ho armáda neodhalila až do jeho začení v roce 2017.
22: Počet podezřelých případů přitom v posledních letech roste. Jen loni vojenská kontrarozvědka MAD označila 11 příslušníků Bundeswehru za pravicové extremisty a dalších 21 vykazovalo jasné známky nelojality k ústavnímu pořádku. MAD ve své výroční zprávě zároveň varuje před rostoucí digitalizací pravicového extremismu.
23: Přesná kritéria, podle kterých AI uchazeče prověřuje, kontrarozvědka nezveřejňuje a průběžně je upravuje. Systém se ale zaměřuje primárně na sociální sítě. vyhodnocuje například to, jaké osoby a skupiny uchazeči o službu sledují, nebo jaké komentáře a pod jakými příspěvky píší.
22: Umělá inteligence pátrá také po symbolech a šifrách používaných v extremistických komunitách, například po čísle 88, které slouží jako zkratka pro nacistický pozdrav. MAD průběžně zaznamenává i nové symboly. V pravicově extremistických četovacích skupinách se začal objevovat symbol dvojitého blesku, který odkazuje na jednotky SS. I ten proto kontrarozvědka zařadila mezi kritéria, která umělá inteligence vyhledává.
23: Pokud systém vyhodnotí uchazeče jako rizikového, připraví o něm podklady pro analytiky MAD. Každý případ, který umělá inteligence doporučí k vyřazení, pak ještě definitivně posuzují lidé.
22: Podle Spiegelu je situace složitější u AfD, v současnosti nejsilnější německé politické strany. Pokud uchazeči na sociálních sítích pouze sledují její spolupředsedkyni Alici Weidlovou, samo o sobě to k jejich označení za bezpečnostní riziko nestačí. Jiná situace nastává v případě vazeb na ty zemské organizace AfD, které úřady oficiálně označují za prokazatelně pravicově extremistické. Tyto kontakty už mohou vést k pochybnostem, jestli je uchazeč loajální k demokratickému ústavnímu pořádku, uzavírá Der Spiegel.
23: Dlouho doutnající konflikt v Etiopii před pár týdny vyústil v otevřenou válku. Vládní jednotky s podporou svých spojenců během minulého víkendu odrazily postup povstaleckých frakcí v čele s jednotkami Lidové osvobozenecké fronty, zkráceně TPLF. Pondělí pak už ovládli hlavní město regionu Tigraj a vojenskou baštu TPLF město Mekele. Podle článku komentátora amerického magazínu The New Yorker Ishana Tarura současný vývoj v africkém rohu ukazuje, jak může vypadat hroutící se mezinárodní řád v praxi.
22: Napětí mezi TPLF a vládou etiopského premiéra Abiyho Ahmeda stálo už u zrodu občanské války, která vypukla v roce 2020. Podle některých odhadů během ní zemřelo až 600 tisíc lidí. Konflikt, který provázela četná podezření spáchání válečných zločinů na obou stranách, ukončila až v roce 2022 mezinárodně zprostředkovaná mírová dohoda. Mír ale kvůli pokračujícím sporům nevydržel a země se postupně propadla do nové vlny násilí.
23: Do současného vývoje v Etiopii se výrazně promítá také občanská válka v sousedním Súdánu. Ahmedova vláda se podle dostupných zpráv podílela na výcviku příslušníků polovojenských jednotek rychlé podpory, zkráceně RSF, které ovládají rozsáhlé části západního Súdánu a čelí obviněním z řady masakrů a dalších násilností vůči civilistům. Tigrajští bojovníci se naopak podle některých zpráv zapojili do bojů po boku sudánské armády, tedy u hlavního nepřítele RSF.
22: Výrazně se proměnily také vztahy s Eritreou. Během předchozí války v Tigraji bojovali eritrejští vojáci po boku etiopské armády. Nyní ale Eritrea zřejmě podporuje tigrajské povstalce. Etiopie v souvislosti s tím minulý týden vyhostila 10 eritrejských diplomatů a uzavřela své velvyslanectví v eritrejské metropoli Asmaře. Eritrea následně přerušila s Etiopií diplomatické vztahy.
23: Etiopský náčelník generálního štábu minulý týden obvinil z podpory probíhajícího tigrejského povstání nejen Eritreu, ale také Egypt a sudánskou armádu. Všechny tři země nařčení odmítly. Jejich představitelé se o víkendu v Egyptě sešli také se somálským prezidentem a společně kroky Addis Abeby kritizovali.
22: Jedním ze zdrojů napětí jsou dlouhodobé snahy Etiopie získat přístup k Rudému moři, o který země přišla po osamostatnění Eritreje v roce 1993. Premiér Ahmed ještě v pondělí zopakoval, že Etiopie potřebuje vlastní přístup k moři.
23: Získat se ho snaží prostřednictvím zbližování se Somalilandem, samozvanou republikou, která vyhlásila nezávislost na Somálsku a jejíž státnost oficiálně uznal pouze Izrael. Právě tyto kroky Etiopie vyvolávají odpor sousedního Somálska. Dalším dlouhodobým zdrojem napětí je obří etiopská přehrada na Nilu, proti které se ostře vymezuje Egypt.
22: Pokud si říkáte, že už teď je to dost složité, počkejte, píše ve své analýze pro The New Yorker Ishan Tarur. Upozorňuje přitom na zájmy a zákulisní hry dalších mocností působících v regionu, tedy Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Turecka, Egypta nebo Kataru.
23: Soupeření těchto zemí se přitom neomezuje jen na africký roh. Sahá od válkou zmítané Libie na pobřeží Středozemního moře až po Jemen u Rudého moře. Ve hře je kontrola strategických námořních tras i přístup k ropě, ke kritickým nerostům nebo vodním zdrojům. Soutěž o vliv jednotlivých mocností se pak stále častěji odehrává prostřednictvím zástupných konfliktů.
22: Podle bývalého zvláštního představitele Evropské unie pro africký roh Alexe Rondose se tak celý region ocitá stále více ve vleku roztříštěné mocenské politiky Blízkého východu. Jednotlivé konflikty, které ještě donedávna působily jako oddělené krize, se začínají vzájemně propojovat a přelévat jeden do druhého. Současné boje v Etiopii proto podle Rondose mohou znamenat jejich postupné splývání do jednoho širšího a nebezpečnějšího střetu.
23: Podobně situaci popisuje také bývalá americká diplomatka Michelle Gavinová. Zájemně propojených ohnisek napětí je podle ní v regionu tolik, že eskalace na jednom místě může velmi snadno spustit další krizi jinde. To, co dnes vypadá jako soubor několika různých válek a regionálních sporů, se tak může postupně měnit v mnohem rozsáhlejší konflikt.
22: Mechanismy, které by měly podobnému vývoji zabránit, přitávají fundům přes

0: republikáni obhajovat většinu v obou komorách. Tématu se věnuje španělský deník El País.
1: Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů latinskoamerických voličů jsou rostoucí životní náklady, nemusí být dle El Paísu vyhlídky republikánů příliš příznivé. Podle nejnovějšího průzkumu organizace Unidos US a agentury BSP Research se finanční situace 40% dotázaných Latinos za poslední rok zhoršila.
0: Celkem 83% z nich označilo vysoké životní náklady za jeden ze svých největších ekonomických problémů. Průzkum se uskutečnil napříč Spojenými státy mezi více než 2500 latinoameričany z takzvané pracující třídy, kterou autoři vymezili podle příjmu domácností a dosaženého vzdělání.
1: Na 60% dotázaných žijících v nájmu se obává, že nebude schopno zaplatit nájemné. Více než 3/4 respondentů pak už kvůli vysokým životním nákladům museli přijmout dodatečná opatření. Sáhli do úspor, našli si další práci nebo začali nakupovat levnější potraviny. Více než polovina dotázaných navíc kvůli nákladům omezila zdravotní péči.
0: Na finanční situaci těchto domácností přitom dopadá také protiimigrační politika Trumpovy administrativy. Podle průzkumu negativně ovlivnila podnikání více než poloviny dotázaných majitelů malých firem. Ti si stěžují především na úbytek zákazníků i nedostatek pracovních sil.
1: Ekonomické dopady zásahů amerických imigračních úřadů a obav z jejich kontrol pocítilo také 44% dotázaných domácností. Některé přišly o část příjmů, jiným vzrostly výdaje. Část lidí se navíc ze strachu před imigračními úřady vyhýbala práci nebo návštěvě lékaře.
0: Právě ekonomická nespokojenost přitom může sehrát důležitou roli v listopadových volbách do kongresu. Voliči s latinskoamerickým původem mohou podle El Paísu významně ovlivnit výsledek ve 12 z 37 volebních obvodů, kde se očekávají nejtěsnější souboje o křesla ve sněmovně reprezentantů.
1: Přesto se podle průzkumu více než polovině dotázaných dosud neozvala žádná politická strana, volební kampaň ani jiná organizace s výzvou k registraci nebo účasti ve volbách. Kontakt ze strany demokratů uvedla necelá čtvrtina respondentů, ze strany republikánů jen 15% Latinos.
0: Podle zástupkyně organizace Unidos US Clarisy Martinezové přitom asi 40% není pevně rozhodnutých, koho budou volit. Náladu před listopadovými volbami mezi nimi vystihuje spíše nespokojenost než nadšení, uzavírá španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas CZ. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Ladislav Dvořák
1: a Lenka Buriánková.
2: Interview Plus. Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jednoústí. Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali taky o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst odmítli. Bojí se vlivu na životní prostředí, vysoké elektrárny by podle nich navíc jezdily krajinu. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro seniory se zdravotním postižením v Radošově. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Radiožurnálu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikrofony.

0: Ty tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Druhý byl ve svém 36. ročníku nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy Jan Faltejsek. Ten jel v sedle vítěze z roku 2024 Gatfriho.
1: Kolona na D11 u Poděbrad a také u Jiren. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru se zastavíte, kolona se táhne omezením hlavně v levém pruhu. Ta pokračuje až na konec omezení na 25. kilometr, potvrzuje to i náš zpravodaj.
2: Pravý jede normálně průběžně, ať se kolegové radí doprava a ne tak nešťastně jako já doleva. Vpravo to jede, vlevo ne.
1: D11 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se brzdí, kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem po požáru autobusu. Na okruhu ve směru na letiště opatrně za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona se sune až k Ořechu. Na 19. kilometr tam nám hlásíte nehodu.
3: V levém jízdním pruhu je dopravní nehoda, jsou tam teďka na místě složky, všechny, je tam osoba s dodávkou, a je to tam bohužel stažený do jednoho pruhu.
1: A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude polojasno, postupně až oblačno, místy taky přeháňky a teploty v noci klesnou na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme i kolem nuly. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Občanská válka v Jemenu zavlekla zemi do chudoby, hladomoru a utrpení. Konflikt mezinárodně uznané vlády s povstaleckým hnutím Husíů trvá už 12 let a ovlivňuje desítky milionů Jemenců. Zemřeli v něm stovky tisíc lidí, miliony dalších museli opustit své domovy. Dvě třetiny skoro 40-milionové země jsou závislé na humanitární pomoci. V bezprostřední blízkosti války přitom denně proplouvají desítky tankerů se saudskou ropou, ale i se zbožím z celého světa. Kdo jsou Husíové, proč se v zemi válčí a jak se v Jemenu žije? Otázky pro další díl pořadu Za obzorem, kterým vás provede Jiří Chábera.
4: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
5: Po letech relativního klidu se konflikt v Jemenu znovu přepnul do horké fáze. Rychlý postup husijských povstalců jim zajistil kontrolu nad novým územím, ze kterého vytlačili jednotky sloužící mezinárodně uznávané vládě, sídlící v Adenu. Husijové ovládli také mys, tvořící západní polovinu strategické úžiny Bab al-Mandab, uzavírající přístup do Rudého moře. A to v době, kdy jejich spojenci z Iránu dál blokují Hormuzskou úžinu na druhé straně arabského poloostrova. I proto se na Jemen znovu upřela i pozornost světových médií.
6: Yemeni government troops are engaged in fierce fighting with the Ansarullah Houthis on multiple fronts.
7: Jemenští povstalci navíc hrozí, že zablokují i další cestu, kterou se do světa dostává ropa.
8: They're now threatening some Red Sea shipping and Saudi oil exports, which means they may have the power to affect all of our finances.
5: Jak ale správně číst jemenský konflikt? Nejlepší asi bude začít od toho, jaké strany stojí v této válce proti sobě. Kdo vlastně bojuje v jednotkách sloužících mezinárodně uznávané vládě? I na to se podíváme v dnešním pořadu Za obzorem, ale začneme na druhé straně. Kdo jsou vlastně Husíové a proč se o nich někdy mluví jako o Ansar Alah? To už je otázka, která míří na nezávislého analytika Jakuba Ješka, který se specializuje na asymetrické konflikty.
9: Husíové a ti povstalci, to je trošku odlišná otázka. Husíové jsou starý, starobylý kmen elitní, kmen, který dlouhodobě příslušel k nějaké tamní vládnoucí třídě. A Ansar Allah, což jsou ti povstalci, tak to je hnutí, ve kterém Husíové, tento klan, hraje velmi důležitou roli, ovšem Ansar Allah není tvořen pouze Husíi. Na straně Ansar Allah ten klan Husí hraje skutečně jako významnou zásadní tmelící roli, ale Ansar Allah, jak jsem říkal, nejsou jenom Husíové. Například můžu říct třeba takovou anekdotickou věc, že ministr obrany Ansar Allahu je sunita.
5: Jak velkou roli tedy v Ansar Allahu Husíové hrají?
9: Husíové bývají často stotožňováni s živlem šítského islámu. Ano, oni jsou šíté, oni jsou zajdíští šítové, ale v Ansar Allah nebojují jenom šíté a na druhé straně jejich protivníci, někteří z nich jsou naopak šíté. Takže určitě to takhle nemůžeme vyloučit nábožensky.
5: Po sjednocení jižního a severního Jemenu v roce 1990 uchvátil moc Alí Sáleh. Kde a jakou roli potom hráli v Jemenu právě zmínění Husíové?
9: Moc si v podstatě pro sebe privatizoval ten už zmíněný Alí Sáleh a na tehdejší jemenské scéně a myslím, že i v tehdejším jemenském parlamentu, přičemž samozřejmě úplně takhle nemůžeme směšovat, co vlastně znamená parlament. V tomhle případě je to spíš nějaká jako rada vlivných mužů, ať už politicky nebo ekonomicky. Tak v ní figuroval Husajn Husí, což byl prominentní člen husíského klanu. Byl to nejstarší bratr současného vůdce Ansar Allahu a ten v podstatě vystupoval v opozici, dlouhodobě v opozici vůči prezidentovi, snažil se tam akcentovat vliv toho severního Jemenu. On tvrdil, že ty následnické organizace a nástupnické entity po jižním Jemenu spíše jako uchvacují v Jemenu čím dál tím větší moc. A stal se z něho takový jako velmi, velmi vlivný opoziční politik, přičemž když řekneme opoziční politik a vezmeme si v úvahu penetraci zbraní, která je v Jemenu, tak když se řekne politik, tak politik znamená zároveň člověk, který disponuje vojenskou silou, protože skoro všichni muži jsou tam ozbrojeni.
5: Za nejasných okolností byl pak v roce 2004 Husajn Husí zabit. Vedení rodinného klanu připadlo jeho bratru Abdul Malikovi a v roce 2011 přišlo arabské jaro.
9: To v podstatě odstartovalo tu politickou spouru Ansar Allahu,
5: která trvá od roku 2014 do dnes. Povstalcům se navíc přidal tehdejší prezident a dosavadní nepřítel Husíů, Alí Abdullah Sáleh. Spolu s početnou armádou jeho podporovatelů. O rok později, v roce 2015, pak Saúdská Arábie vojensky intervenovala do konfliktu a snažila se porazit Ansar Allah. Tehdy ta ofenzíva nevyšla. Proč? Odpovídá nezávislý analytik Jakub Ježek.
9: Ta intervence nevyšla z několika důvodů. Prvním důvodem bylo to, že přeci jenom Ansar Allah má na své straně poměrně širokou populační základnu a poměrně silný jako rezervoár, ze kterého ona může čerpat ta strana dostatek mužů ochotný nést zbraň a za tu věc položit život. Druhá strana, ta to má v tomhle výrazně těžší. Další důvodem, proč ta intervence úplně nevyšla, je, že ona byla ze strany Saúdské Arábie a jejich spojenců, včetně západních zemí, vedená převážně ze vzduchu a to ze vzduchu velmi, velmi řekněme, nechci říct brutálně, ale s malým ohledem vůči civilnímu obyvatelstvu.
5: Husíové, jemenští povstalci, bojují o nadvládu nad územím s jemenskou vládou. Ta ale taky není homogenní.

0: Tahle válka ale není tím výlučná, se liší tím, že nemá jenom dvě strany. A jak už to jako takhle v těch válkách, které mají více stran bývá, tak se ani tak jako ne vždycky hraje o to, která strana úplně zvítězí na bitevním poli, ale spíš o to, kterým stranám zůstane v rukou nějaký pomyslný černý Petr, tak jako se to stalo třeba Kurdům v Sýrii.
1: A co je tím pomyslným černým Petrem?
0: Černým Petrem v Jemenu může být to, že například země bude rozparcelována mezi vliv jihojemenských separatistů a Ansar Alláhu a v takovém případě by samozřejmě černý Petr zůstal v rukou té vlády, nebo toho, čemu říkáme ta mezinárodně uznaná jemenská vláda a částečně Saudská Arábie. Nebo to může být některá jiná ze stran. Letos to nejdřív vypadalo tak, že jihojemenští separatisté zcela převálcovali své dosavadní spojence z té mezinárodně uznané vlády a po několika týdnech se situace vlastně obrátila, kdy a spekuluje se, že za saudské peníze řada polních velitelů jihojemenských separatistů zase přešla na tu vládní stranu.
1: Mezinárodně uznávaná jemenská vláda nesídlí v hlavním městě Sana, které kontrolují povstalci Husíové, ale v Adenu, přístavu na jihu země.
0: Součástí té široké, nesourodé a neúplně soudržné koalice jsou také jihojemenští separatisté, což je entita, která navazuje na sentiment po bývalém komunistickém jižním Jemenu, kdy jižní Jemen byl v podstatě jedinou komunistickou arabskou zemí a oni dneska jsou takovou směsí warlordismu, nějaké nostalgie s troškou příměsí Che Guevarismu. Dále tam pak bojují kmeny, jejíž v podstatě motivace je čistě ekonomická a záleží na tom, která strana v podstatě si je získá na svou stranu ekonomicky. Tam naprosto zásadní pro tyhle typy válek je to, že oni skutečně mají motivaci padnout v té válce. Jo? Nebojí se položit ten život. A tohle je v podstatě ta hlavní výhoda, kterou Ansar Alláh má, že těchto lidí má daleko víc.
1: Aby to nebylo příliš jednoduché, do jemenské občanské války nezasahují pouze strany zevnitř Jemenu. Jedním z nejskloňovanějších a nejsilnějších spojenců povstalců Husíů je teokratický režim v Iránu.
0: Oni jsou nesporně spojenci té Iránem vedené takzvané osy odporu, ale nemůžeme asi o nich mluvit jako o nějaké přímé vazalské entitě nebo prodloužené ruce, tak jako můžeme mluvit asi bez obav o šítských milicích v Iráku anebo o Hizbaláhu. Takže oni jsou nějaká entita, která je určitě spojenec současného režimu v Teheránu, ale asi jednak si myslím, že nepodléhají přímému operačnímu velení z Teheránu a druhnak oni uplatňují nějakou vlastní svébytnou politiku poměrně obratnou, ve kterém se snaží vrážet klíny. Například teď, že vydali prohlášení, my nebudeme útočit na jiná plavidla než na saudská.
2: A dlouhodobě tedy útočí samozřejmě i na ta izraelská plavidla proplouvající.
0: A dlouhodobě útočí na izraelská plavidla.
2: Když už se bavíme o té úžině Bab al-Mandab a vlastně jsme zmínili Irán a tu blokádu Hormuzským průlivem. Jak velký může být ten vliv? Protože Husíové obnovili ofenzívu a částečně posunuli tu frontu směrem na jih a tedy směrem k té bráně nářku, k té námořnímu průplavu. Jak velký může být ten jejich vliv nad touto úžinou? Tak. Nebo už ho de facto mají?
0: Oni ten spíš otázka, jestli ho získali až teď, nebo jestli ho měli už dřív. Určitě po stránce nějaké vojenské se ta jejich kontrola usnadnila, ale možnost odpalovat rakety vůči lodím, vůči tankérům, obchodním lodím, vojenským lodím už měli dřív. Takže ono to má spíš, tohle má spíš jako takový velký význam, spíše politický, symbolický, než by to mělo přímo význam vojenský. Spíš důležité je, co oni budou reálně v tom válečném poli dělat. A když se zmínil ještě Saudskou Arábii, tady je ještě jedna důležitá taková ze strany severního Jemenu, potenciálně Husíů Ansar Alláhu, existující historická křivda. V roce 1934 vypukla válka mezi Jemenem, který tenkrát znamenal severní Jemen, na jihu Jemenu byly tenkrát ty britské protektoráty, tak tam vypukla válka mezi Saudskou Arábií, která byla podporovaná Brity, a mezi severním Jemenem, severojemenským královstvím tenkrát, které bylo podporováno Itálií. Byla to jedna z takových těch proxy válek, která předznamenávala druhou světovou válku, jako byla třeba španělská občanská válka nebo válka v Habeši. A v téhle válce byl severní Jemen na hlavu poražen a byl nucen podepsat velmi ponižující mír a postoupit Saúdské Arábii značné ústupky územní. To jsou ty jižní provincie Saúdské Arábie. Dlouhodobě byly předtím součástí Jemenu, nikoli Saúdské Arábie. A jedna z věcí, která tam dneska hraje, a hraje to i tu roli propagandistickou, je ta, že existuje nějaké až jako revanšistické hnutí, které by tohle chtělo zvrátit. Které říká, jako ano, až si to vyřídíme se Saúdskou Arábií tady u nás doma, tak půjdeme na sever a vezmeme si to, co nám vždycky patřilo.
1: Jenže předtím si to také musí Jemenci vyřídit mezi sebou. Existuje dnes vlastně vůbec něco jako jemenská společnost?
0: Ta společnost je hluboce fragmentovaná, sounáležitost se státem je poměrně pochybná u většiny lidí, protože většina lidí je lojální ke své rodině, ke svému klanu nebo ke svému kmeni. Kvete samozřejmě černý obchod, z čehož vznikají nové elity. Částečně tyhle peníze prokapávají k lidem, rozevírají se sociální nůžky, ale to je věc, kterou vidíme jako po celém světě. Rozhodně po tom roce 2018 a po době, kdy se začalo vyjednávat a ta fronta v podstatě zamrzla, tak od té doby se Jemencům žije lépe minimálně, protože už nejsou předmětem tak široké rozsáhlé blokády a ty dopady války na ně jsou od té doby omezenější.
1: Říká nezávislý analytik a expert na asymetrické konflikty Jakub Ježek.

0: Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jemenští povstalci v současnosti ovládají asi čtvrtinu rozlohy Jemenu na severozápadě země. Na povstalci kontrolovaném území ale žijí přibližně 3/4 obyvatelstva. Husíové navíc drží kontrolu i nad hlavním městem, Sana. Tam působí i Sabina Adaylami a její nezisková organizace Pomůžu, jak můžu. Původní termín vzájemného telefonátu jsme museli přesunout kvůli bombardování. Ptal jsem se jí, jak vypadá Jemen i jak se žije v samotném Sana.
2: Bombardování je vlastně neustále, i když musím říct, že s menšími pauzami, kdy se přestane na pár měsíců a potom se znova začne. A ze začátku války byly školy úplně zavřené. Na 10 měsíců děti byly doma. Nebyla elektřina, plyn, benzín, kvůli elektřině přestaly fungovat nemocnice. A i dnes vlastně funguje asi tak 50%. Byl nedostatek léku a nebyly potraviny a kvůli vlastně omezením a blokacím je to tak až do dnes.
1: A co obyvatelé země? Jak reagovali na válku obyčejní Jemenci?
2: Lidé začali odcházet z měst, které byly postiženy více válkou, do hlavního města Sana za lepší pomocí. A mnoha jako důležitých míst byla zničena, jako elektrárna, vodárna, nemocnice, školy a letiště, takže lidé nemohli ani vycestovat a ani ty, kteří třeba cestovali dříve za léčením do zahraničí, nemohli. Ale lidi si vlastně začali tak více mezi sebou pomáhat a jak se říká, dá se zvyknout na všechno, takže i vlastně na válku.

0: Po začátku války a ozbrojeného konfliktu v Jemenu se postupně otevřely školy, obchody nebo restaurace.
1: Život šel dál, jako nedalo se nic jiného dělat. Ale čím byli Jemenci nejvíc klamaní, bylo, že vlastně ze začátku války o Jemenu nikdy nikdo nevěděl, nikdy se nic nepsalo. Trvalo to pár let, než se vlastně začalo o konfliktu v Jemenu psát a Jemen byl tak vlastně zapomenut. My tu máme jako internet, přístup k internetu, i když je vlastně velice slabý, někdy na hranici fungování a párkrát se nám stálo, že když právě byla zničena telekomunikační ústředna, takže nefungoval pár dní, 2 až 3 dny. A řeknu vám jeden takový krátký příběh, že my jsme šli jednou ulicí nahoru, jakoby do kopce a před námi v horách prostě jsme slyšeli ránu a prach, prostě výbuch hroznej a lidi jsou už tak zvyklí za těch 11 let, že ti, my jsme viděli, co se děje před náma, ale ti, co šli proti nám, tak se ani neotočili, protože je to vlastně na dennodenním pořádku, jsou na to bombardování zvyklí.
0: Paní Adaila mi v Jemenu pomáhá, jak může, a to doslova. Se stejnojmenou charitativní organizací Pomůžu, jak můžu, vaří každý den pro stovky lidí.
1: Dřív jsme rozdávali potravinové balíčky rodinám v okolí a protože největší problém byl hlad, tak jsme se rozhodli, že otevřeme jídelnu, kde budeme podávat právě těmto rodinám jedno teplé jídlo denně. Máme 25 rodin, ale protože ty rodiny jsou početné, tak je to 170 lidí.
0: Většinou se jedná o osamělé ženy, které ztratily otce nebo manžely a zároveň vychovávají malé děti a starají se o nemocné rodiče. Tito lidé často ztratili práci a válka jim zničila domy spolu se vším, co v nich měli. Za lepší pomocí přijeli do hlavního města, kde si pronajímají malé místnosti, které kdysi sloužívaly jako obchody. Často v nich neteče voda a není tam zavedená elektřina.
1: Jsou to opravdu nepředstavitelné podmínky.
0: Právě pro takové rodiny spolu s paní Adailami vaří už více než 70-letý kuchař Haza.
1: Máme úžasného pana kuchaře, umí výborně vařit, všichni si pochvalují, že to moc dobře chutná a voní přes celou ulici. On sám se snaží prostě vařit každý den na jiný způsob, aby to vypadalo a hlavně chutnalo jinak. V naší kuchyni vaříme rýži a různé druhy zeleniny s omáčkou. Někdy k tomu přidáme kuřata a jogurty a datle. Pan Haza mluví anglicky a francouzsky a dříve pracoval ve své kanceláři, kde vlastně vyvážel jemenskou kávu a také na francouzské ambasádě. Je to opravdu úžasný člověk.
0: Spolu se sedmdesátníkem, panem Hazou, připravuje paní Adailami taky svačiny pro děti ve státní dívčí škole Furát.
1: Poskytujeme svačiny pro 500 dívek z této školy a svačiny jsou vlastně rohlík, takový jemenský rohlík, stejný jako ten náš, ale akorát, že se peče ve formě. A je to rohlík buď to s vajíčkem natvrdo, s fazolemi, se sýrem a tak dále. A my jsme se rozhodli pro tento projekt, protože jsme se dozvěděli, že některé dívky omdlévají na raním nástupu hlady, protože třeba 2 dny nejedly. A taky jsme se dozvěděli od rodičů, že některé posílají dívky právě do školy kvůli tomu, aby ty svačinky dostaly a najedli se a některé dívky si dokonce ten jeden rohlík schovají a pak se doma rozdělí s ostatními sourozenci.
0: Na začátku války se z hlavního města Sana přesunuli všechny státní instituce do sídla mezinárodně uznávané jemenské vlády, do přístavního města Aden. Zaměstnanci úřadů, státní zaměstnanci, ale ve městě zůstali.
1: Na severu neměli žádný příjem, takže všichni státní pracovníci a důchodci začali přestali dostávat plat a důchod. Muži jsou tady vlastně jako hlavní živitel rodiny a samozřejmě, že některé ženy pracují, ale většinou jsou to ženy v domácnosti. Takže z toho důvodu prostě ženy musely zastoupit tuhle roli, aby uživily rodinu a Buď to si museli najít práci, nebo prostě péct chleba, šít, vyrábět cokoliv, aby tu rodinu uživili. A i starší ročníky třeba, kde některé ženy neumí ani číst a psát, tak prostě si našli něco, čím mohli tu rodinu zabezpečit, a v tomhle hrozně obdivuju. Jsou opravdu moc silné, nestěžují si a mají můj obdiv.
0: Jednou z takových žen je taky učitelka na už zmíněné dívčí škole Furát, paní Jamíla. Její manžel zemřel na začátku války na selhání ledvin. Ona jako státní pracovnice přestala dostávat výplaty. Bez možnosti, jak zaplatit nájem, musela paní Jamíla s třemi dcerami a dvěma syny opustit byt.
1: Vlastně našla si takovou místnost vlastně na zahradě, kterou si vymalovali. A ta místnost sloužila dříve jako místnost pro ovce, tedy chlívek. Vymalovali si ten chlívek a tam prostě žila ona a její pět dětí. A dennodenně docházela učit do té státní školy, nevzala to i v téhle těžké době, protože říkala, kdyby všechny učitelky přestali docházet a učit, vyučovat ty dívky, tak co by z té nové generace bylo. My jako starší generace to už nějak vydržíme, ale musíme dělat všechno pro to, aby ty dívky to měly lehčí.

0: Jemen byl a zůstává krásnou zemí na jihozápadní části arabského poloostrova. A stejně jako jemenského hudebníka Abdulrahmana Basalámu, přezdívaného také Abdu B, okouzlila tradiční architektura perníkových domečků historického centra hlavního města Sana miliony dalších Jemenců. O architektuře Jemenu ale zase někdy. Pro teď pořad Za obzorem končí.
1: Je mi hrozně líto tím, čím Jemen teďkon prochází a lidi se opravdu zaslouží daleko lepší život.
0: Tento i další díly můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. Loučí se s vámi Jiří Chábera.
2: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Petz, šestiletý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Umělá inteligence mění svět, kyberútoků přibývá, sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
3: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
2: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
4: Na dvou desítkách míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus zprávy.
5: Koalici v Plzni se dohodlo vítězné ANO s uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Cenu Fóra 2000 za odvahu a zodpovědnost získali lídři stávek a protestů proti vojenskému převratu v Myanmaru. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Partou. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
6: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
5: Starostové mají zájem o pozici primátora, chtěli by řídit taky finance, územní rozvoj, školství a životní prostředí. V Plzni se na vedení města dohodlo vítězné hnutí ANO se dvěma dosavadními koaličními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít dohromady 34 křesel. Současná koalice bude pokračovat bez pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. Před magistrátem je náš zpravodaj Lukáš Milota.
7: Vítězná ANO se odpoledne dohodla s uskupením Pro Plzeň, že budou o koalici jednat jako dvojblok s třetím partnerem, a to buď to s ODS, nebo se STAN. Nakonec tedy vybrali STAN. Podle primátora Romana Zarzického z hnutí ANO rozhodlo to, kdo vedl předvolební kampaň normálně a nepoužíval, jak řekl primátor, lživých nebo osobních útoků. Město bude mít nově místo 11 člené, 9 členou radu, v ní ANO bude mít 5 lidí, STAN 3 a Pro Plzeň jednoho. Koaliční smlouvu chtějí podepsat počátkem příštího týdne. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
5: Mezinárodní cenu Fora 2000 za odvahu a odpovědnost letos získala skupina prodemokratických aktivistů z Myanmaru. Nadace Fora 2000 ty předala v Pražském kongresovém centru. Tam dnes začal už 30. ročník konference, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Ocenění dostala koalice stávkových výborů a občanských iniciativ a především tři tvůrci protestů proti vojenskému převratu z února 2021. Jsou jimi Tejzar San, Nan Ling a Thè Miat Aung. Důvody k jejich ocenění shrnul mluvčí konference Fórum 2000 Filip Šebek.
8: Oni podle nás tělesňují mimořádnou občanskou odvahu, morální pevnost a neochvějný závazek k nenásilnému odporu tváří v tvář jednomu z nejrepresivnějších vojenských režimů současnosti.
5: Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhřiněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
9: Mezi stanicemi Praha, Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdili vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
10: Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. A pomalu končí 10. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Sparta v něm porazila Vítkovice 3-0. Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1. Brněnská Kometa prohrála s Plzní v prodloužení 1-2. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1, hokejisté Hradce Králové překonali Olomouc 3-1 a České Budějovice porazili Liberec 4-3. Poslední dnešní extraligový duel a zároveň šlágr kola mezi Pardubicemi a Třincem sleduje reportér Ota Gutwirth.
11: Odehrané dvě třetiny a po 40 minutách platí Pardubice Třinec 2-2. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
12: Zdržení na D11 u Jiren a u Poděbrad. Na výjezdu z Prahy po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové počítejte se zdržením. Na 7. kilometru začíná pomalovědoucí kolona, která pokračuje až na 8. kilometr, kde hasiči zasahovali u hořícího autobusu. Situaci popisuje náš zpravodaj.
13: Je zavřený celý pravý jízdní pruh, kde se jenom bavím, a v té koloně jsem strávil nějakých 18 minut.
12: A D11 ještě jednou, tentokrát ve směru z Hradce Králové do Prahy. Za sjezdem na Jičí na 41. kilometru dojedete do pomalu jedoucí kolony. Na 35. kilometru, kde začíná dopravní omezení, budete popojíždět 5 minut. Na Pražském okruhu z D1 na letiště za sjezdem na Lochkov počítejte s pomalu jedoucím proudem vozidel. Příčinou je střed auta s dodávkou v levém pruhu. Místo je označené světelnou šipkou, projíždí se jedním pruhem. Zdržíte se 25 minut. V Praze na Strakonické ve směru do centra zbystřete za sjezdem z Brandovského mostu. Došlo tam k nehodě dvou vozidel. Na místě již policie, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené, anebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu i kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začíná.
14: začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: Příběhy 20. století jsou tentokrát věnovány vzpomínkám paní Mariky Arban, která žije v Kanadě, ale její rodinná historie je silně spjatá s někdejším Československem. Nakladatelství Brána vydalo v roce 2025 český překlad její původně anglicky psané knihy, a to pod obecným a nepříliš sdělným názvem Útěk před totalitou, příběh odvahy a odhodlání. Skrývá se však pod ním úsporný a hutný text. Mimo jiné příběh židovské rodiny ze Slovenska, jejíž celý život poznamenával a provázel antisemitismus. Nárůst protižidovské nenávisti v západním světě je v poslední době alarmující. Zdá se, že si vždy najde záminku. Dnes je to válka Izraele proti Hamasu a dalším nepřátelům. Kritická situace v Gaze jakoby umožňovala a v očích mnoha lidí snad je ospravedlňovala útok na každého Žida, který své židovství neskrývá. V Kanadě, kde dnes Marika Arban žije, se podle organizace B'nai B'rith loni událo 6800 antisemitských incidentů, v přepočtu téměř 19 na každý den. Ve srovnání se situací před vražděním Hamásu 7. října 2023 je nárůst 146%. Příběhy jsme tentokrát rozdělili do dvou částí. Ta první, kterou právě posloucháte, zachycuje vzpomínky Mariky Arban a život její rodiny do 50. let. Druhá pak dvojí odchod do exilu z komunistické země. Provází vás Adam Drda, pořad vznikl ve spolupráci s Jitkou Andrisovou z Paměti národa. Marika Arban se narodila 21. března 1948 jako Mariana Reitmanová ve Zlatých Moravcích na Slovensku. Přišla na svět po druhé světové válce. Její rodiče Imrich a Magda Reitmanovi přežili holokaust.
16: Já jsem se narodila vlastně do rodiny, která byla silně traumatizovaná. Je tam dopad nejenom na mě, ale i na moje děti. Ne v tom traumatickém smyslu, že bychom chodili k terapeutovi a řešili, jak jsme na tom hrozně, to ne. Ale v podstatě si člověk uvědomuje, jak něco, co se stalo za velmi útlého mládí, ovlivnilo naše volby po celý život. Po válce, když já jsem se narodila, se moc o traumatech se moc nevědělo v té době a prostě přístup byl, a otec to pevně zastával, že se o tom nesmí mluvit. Čili co já mám znalosti, byly střípky, protože jsem se naučila ptát, protože jsem posléze taky tohle studovala, a babička, to byla moje kotva, ta mi říkala věci, mluvili jsme maďarsky, jo, a nebyly to souvislé příběhy, to byly momenty, a právě ty momenty já jsem se snažila zachytit i v té knize, takže něco bylo z jejich paměti, ale nebyly to věci, které by mi dopodrobna prostě takhle vykládali.
15: Říká Marika Arban. Její matka Magda a babička Charlotte, přezdívaná Šáry, se jmenovali Fenivéšovi a žili před válkou na Slovensku ve vsi Bohatá. Pak se přestěhovali do Nových Zámků. Děd Armin zemřel ve 30. letech na zápal plic. V listopadu 1938 připadla část jižního Slovenska, včetně Nových Zámků, Maďarsku, kde na tom byli Židé pod vládou Mikloše Hortyho špatně, nicméně nebyli deportováni do vyhlazovacích táborů, a to až do německé okupace v roce 1944.
16: Máma se seznámila s mladým nežidovským, bylo to fotbalové ESO, které prostě bylo známé po celém Slovensku, byl obdivovaný a všechno. Byla to první láska, byli nesmírně zamilovaní, chodili prostě k řece, snili o budoucnosti, zatímco kolem už prostě docházelo k hrozným událostem. Rodina se tohodle jejího fotbalisty se jmenovala Ortonovi. Ti byli víc, tak nějak se dívali na to, co se děje, a byla to nesmírně solidní rodina. Takže když v roce 44 přišlo k příkazu, že všichni Židé se musí shromáždit, ta rodina přišli a řekli, že by se měli vzít rychle, moje máma a jejich syn, a že možná tím pádem se odvodu prostě zabrání. Ono by to asi nedošlo k tomu stejně, ale v té době nikdo nic nevěděl. Naše rodina, ti strýcové, těch 36 lidí, co potom zahynulo, se vlastně proti tomu obrátili, a protože moje babička Šáry vlastně byla závislá i na jejich podpoře, na jejich úsudku, tak s tím souhlasila, myslela si, že vědí líp, byli to právníci, byli to lékaři, byli to vzdělaní lidi. A jejich námitka byla, že když teda všichni dokážou pracovat, přestože jsou starší, tak ta 20-letá Magda, moje máma, by prostě jí to nic neudělá, když bude pracovat. A pak se zhromáždili, to bylo ghetto, tam byli nějakou dobu, a přes plot přišel, David se jmenoval, ten její téměř snoubenec, a přinesl prostě čaje a jídlo všem přes ten plot. A ti fašisté maďarští, Nilaš se jmenovali v Maďarsku, to vím, tak tyhle Nilaši prostě normálně tohle je odehnávali a nedovolili to, ale protože on byl takový známý v tom fotbalovém světě, taková hvězda, tak prostě to dokonce doručovali přes ten plot.
15: Ve dnech 12. až 15. června 1944 byly z Nových Zámků vypraveny dva transporty do Osvětimi. V jednom z nich jeli i Maričina matka, babička a další příbuzní.
16: Moje máma měla něco v sobě, co já jsem zažila po válce, zarputilost a takovou prostě, že jí bylo jedno, jak to dopadne, ale udělá to. Jí bylo necelých 20, prostě ty návaly do vlaku, ona lokty prostě přerazila, koho se dalo, aby ji dostala aspoň k oknu a vybojovala takový nějaký malý místečko. No tak cestu nebudu popisovat do Osvětimi. Ten Osvětim, to byl obrovský komplex, kde oni byli, to se jmenovalo Březinka. Těsně předtím byla vybudovaná trať, prodloužení tratě, která vedla prostě, aby to bylo blíž těm plynovým komorám. Oni tohle nevěděli, já si myslím, teda podle toho, co jsem slyšela, oni nevěděli, že co jsou plynové komory, nevěděli, co se děje. Akorát byli tři, které drželi při sobě. Moje máma, její sestřenice Lucie a moje babička Šáry. Těmhle holkám, prostě mladým ženám, bylo 19-20. Lucie byla jiná než máma, ta sestřenice a její prostě máma. Tam to byl intelektuální výkvět. Oni mluvili prostě řecky, studovali latinu, filozofii. Tam byly nesmírně důležitý debaty kolem stolu, kde moje máma byla přítomná, ale ona se nezúčastňovala. Akorát tam byla, jo, a bylo jí tam dobře. Oni strávili mládí spolu, chodili po horách, chodili prostě, dělali horolezectví. No, byli si blízké, ale ta Lucie byla, tam mluvila i plně německy, překládala. To byla takový opravdu nebývalý intelekt, jo, v tom malém městě. No a teď tyhle tři prostě Lucie dbala na to, aby zůstali spolu, aby je nerozdělili, ať půjdou kamkoliv. Protože ty dvě byly mladé, ještě máma a Lucie, tak prostě ten komandant, jak se dělala ta selekce, jo, takhle promenovali a to bylo prostě doleva nebo doprava, jak to je dost známe, že jedno znamenalo prostě práce a druhé smrt. Jo? A teď Lucie a máma byly odveleni prostě jedním směrem, načež ta moje babička Šáry, jí bylo 1895 narozená, čili kolem té padesátky, ta už byla prostě odvedena tím opačným směrem. Oni nevěděli přesně, co to znamená, ale chtěli zůstat pohromadě. Historický okamžik, co by si člověk ani nedokázal představit, byl, že ten velitel tábora, tam přiběhl nějaký komandant a dával mu vzkaz nějaký, mu říkal. Čili on se odvrátil a Lucie strhla tu moji babičku do jejich směru a prošli. Tak je odvedli do ubikací a další okamžik, to mi vykládala babička, když přišli k těm prostě dveřím, tak tam stála kápo. Kápo byly ženy židovky. Měli obušek a když někdo byl pomalý, tak prostě je poháněli takhle. Ten neskutečný zážitek, tahle kápo byla vzdálená sestřenice mý mámy. Vyrůstali ve stejné vesnici. Narodili se ve stejný den. Jmenovala se Magda Feňveš a moje máma byla Magda Feňveš. A podívali se na sebe a ona sklopila oči, použila obušek a tím se už se nikdy potom neviděli, jo. Ale tohle byl moment, který mě utkvěl velice silně v paměti, jo. Že prostě to je téměř neskutečné. Já si myslím, že každý se snažil zachránit život už. Jo, že to už nešlo o nějakou o hrdinství, tam nešlo o spolupráci, protože když to neuděláš, tak prostě půjdeš. To byly nelidské podmínky. Nelze posuzovat prostě chování lidí, když mají zvířecí, jako, když mají podmínky jako zvířata, si myslím. Nevím.
15: Říká Marika Arban. Koncem roku 1944 odjížděly z Auschwitz transporty vězňů do Německa na práci. Magdina vzdělaná sestřenice Lucie prý tehdy dostala radu, aby, pokud se jí to podaří, nikam neodjížděla. V rodině se traduje, že jí to řekl SS-ácký lékař Josef Mengele, kterého prý zaujal její intelekt. Marika Arban to tak alespoň popisuje ve své knize. Lucie v Březince zůstala a nepřežila. Charlotte a Magda byly deportovány do Říše.
16: Byl to poboční tábor Buchenwaldu v Allendorfu a byla tam továrna na výrobu bomb. Ta fabrika, ta továrna se jmenovala Münchmühle, jo. A údajně byla pod zemí, nebyla vidět, jo. Ale když přicházeli poprvé, to byl dlouhý pochod, jo. Oni už neměli taky pořádný boty, nic, jo. A když přišli prostě k tomu, tak moje babička, která měla v sobě kus poezie, tak mi to popisovala a říká, víš, to bylo jako ty pohádky, co jsem ti kdysi četla, to bylo jako začarované království. Byly tam koně, které tam tahali prostě, já nevím co, jestli bomby nebo co, a jejich hřívy byly celé červené. Všichni měli červené vlasy. Oni si z toho dělali srandu, já jsem jediná, která má jako červené vlasy z celé rodiny. A oni říkají, že to je pozůstatek, to není, jo, to je náhoda, ale... Takže všechno bylo jako červené a později se zjistilo, že ten trinitrotoluen, TNT, že to má v sobě, já mám spisy, protože jsem se snažila najít vysvětlení pro tohle a to byly toxické prvky v tom, které způsobovaly prostě, že vlasy zčervenaly, rty zfialověly a pleť byla zažloutla. Já jsem se o to hlavně zajímala, protože jak já, tak moje sestra a teď i moje dcera vlastně, máme autoimunitní různé ty a mě zajímalo, jestli tohle byla možnost prostě. A v těch spisech se mluví, že je to, jako není to vyloženě, že by to byla jediný důvod, ale je to tam, jo.
14: Posloucháte příběhy 20. století.
15: V březnu 1945 byly vězenkyně z Allendorfu vyhnány na pochod smrti. Magdě a Charlotte se podařilo utéct.
16: Několik dní putovali lesem a tam prostě byly zmrzlé nějaký listy a to. Živili se tím, až přišli prostě najednou, tam byl zámek. Teprve potom jsem zjistila, samozřejmě já, ale taky oni, babička, Todenhausen. Oni měli, že jo, hrůzu z toho, že teď

0: jsou v tom lese, potřebují se někam dostat, jo? Ale nevěděli, co je v tom zámku čeká. Budou tam Němci, bude tam jako co s tím. Nakonec je ten hlad dohnal k tomu a prostě odváže, prostě přišli do toho zámku, bylo to opuštěné, jo, tam nikdo nebyl. A oni prostě tím procházeli, tyhle ženy, které byly kosta kůže, vypadali jako vypadají ti, co se zachránili z koncentráku, to jsou známé fotky. A podle babičky přišli do místnosti, kde byla velká zrcadla, jo, přes celou stěnu a bylo to tak jako zahaleno nějakými hadry. Oni to strhli a ty ženy tam stály a poprvé se viděli, jak vypadají. A to bylo hrůzné, protože oni se nepoznávali. Oni nevěděli, která je která. A vzali, co jim přišlo pod ruku a začali prostě třískat do těch zrcadel. Ta zuřivost úplně roztřískali ta zrcadla. A babička mi tehdy říkala, ona se toho nezúčastnila. Ona tam seděla, dívala se na ně a říkala, já jsem je nechtěla zastavit. Já myslím, že to museli udělat. A bylo mi smutno, ale bylo to prostě nutné. Nakonec se dostali vlakem do těch nových zámků, kde před válkou bydleli. Šli do té ulice. Oni tam měli velký byt, jo? A zazvonili ty dvě ženy. Dveře se otevřely a vyšel mladík úplně v tenisovém úboru, jo? Bílé tričko, bílá raketa, bílé šortky, bílé tenisky, jako z žurnálu. A teď se oni podívali přes něj, a, protože dveře byly otevřené. A tam byly jejich oleje, malby, co měli, co tam nechali, jo, za války. Nábytek, plyšové křeslo, kde babička sedávala. To všechno viděli, prostě vejdeš tam, kde to znáš, kde je to tvoje. No a oni řekli mi, jestli můžou mluvit prostě s někým, kdo teď tam bydlí a pak řekli, že jsou majitelky, které se vrátily. A tohle je příběh, který jsem slyšela už mnohokrát od jiných. A on řekl, že tohle je jejich byt, jo? A víceméně prostě přibochl dveře, jo? Slovensko bylo fašistický stát.
1: Magda Fenivéšová, tedy matka Mariky Arban, po válce nenašla svého milého Davida Ortona. Jejich dům byl rozbitý a opuštěný, Magda byla otřesená, poničená, traumatizovaná. Poznala tehdy Imricha Reitmana, za kterého se provdala. Pocházel z velké rodiny, jeho synovec a prasynovec se později v Kanadě stali slavnými režiséry a také měl za sebou těžký osud.
0: Táta se narodil v rodině, narozený ve Slepčanech, vesnice na Slovensku. Byli tam tři bratři, velmi rozdílní. Laci, Ladislav, to je ten, který potom odešel do Kanady, což vlastně tak nějak prorazil cestu i pro nás, jo. A jeho syn Ivan, jak jsem se zmínila, Ivan Reitman, a jeho vnuk Jason Reitman, který dneska dělá filmařinu, je dost známý, udělal film Juno, se to jmenovalo, a tak dále. Prostě je to známá rodina, jo. A ten druhý bratr byl Šándor. To byl takový trošku šmelinář a trošku takový jako podnikavý, jo. A třetí byl můj otec, Imrich. Když došlo k válce, tak můj otec byl zasnoubený s mladou ženou, která se jmenovala Etel. To je Slovensko. Teď mluvíme o Slovensku, nikoli Maďarsku. A rodina Etel šla do hor k partizánům. Ano. A můj otec přešel do Maďarska. A jak jsem řekla, v Maďarsku to bylo o něco mírnější. Otec se dostal do Budapešti a na rozdíl od matky, která byla jako lvice, otec byl velice takový jako mírný člověk, bych řekla, jo. Laskavý, mírný. No a on si nějakým způsobem získal prostě falešné papíry a pracoval v kožených na výrobě, kde se prostě, jak se tomu říká, louhovaly kůže. A nejenom, že tam pracoval na černo, ale taky vlastně umožňoval těm, co utekli, aby

0: Děla. Prostě poslal vzkaz, ať přijdou za ním, že tam je to bezpečné. Byli zadrženi, byli chyceni, byli odvezeni do Osvětimi a zahynuli, jo, celá ta rodina i Etel, jo. Čili pro něho to bylo, jo, oni ho znali jako takového zodpovědného mladého muže, který si vezme jejich dceru, a ten jim říká, že to je bezpečné a prostě tohle, jo. On se s tím, on o tom nikdy nemluvil a vlastně jenom jednou, ale jsem si říkal, že tohle muselo být hodně, hodně náročné pro něho, tohle prostě s tím se vyrovnat, no.
1: Vzpomíná Marika Arban. Je třeba dodat, že o osudu své předválečné lásky fotbalisty Davida se Magda dozvěděla až na počátku 50. let. Reitmanovi tehdy bydleli ve Zlatých Moravcích a Magda jezdila s dcerou do Nových Zámků k zubaři. Po prohlídce brávala Mariku do cukrárny.
0: A teď přišla ta servírka a teď se podívala na mámu a říká, já vás od někud znám. Ježíš Maria, tam je portrét u Ortonových, to byla ta rodina od toho Davida. To mají v obyváku a je tam David a vy a přes obojí je černá stuha. I přes Davida, i přes ten portrét ty mámy. A ona říká, no David zahynul na ruské frontě, jo, zabili ho. Ale vy jste tady? A ona je protože máma hledala ten byt Ortonových, když jsme chodili do těch Nových Zámků, ale nenašla ho. Že jo, to není doba, kdy je internet a kdo ví co. Oni se přestěhovali a ona je nasměrovala, no máma letěla, tahala mě za sebou a zazvonila, zaklepala, zabušila, otevřely se dveře a já je neznala. A tahle paní Ortonová, ta máma toho Davida, říká, Magduška, Magda, obejmula ji. To bylo setkání, no z toho já jsem byla i dítě, jako to bylo neskutečné. Sundali tu černou pásku z její části, ty fotky a tohle je dohra prostě.
1: Líčí Marika Arban. Fotografie a doplňující informace k jejím vzpomínkám najdete na webu Českého rozhlasu Plus. Teď je ale třeba udělat obvyklou přestávku na zprávy. Po nich za pár minut budou příběhy pokračovat.

0: 2030.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7. hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18% a celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členném zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z ANO Iveta Kočí-Palkovská. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan a kvůli bouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Bude zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz na dálnici D1 a velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic očekává komplikace v dopravě. V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. A hokejisté Pardubic hostí Třinec, je u toho reportér Ota Gutwirth.
3: 46. minuta a Pardubice vedou nad Třincem 3-2. Pardubic, Ota Gutwirth, Radiožurnál.
4: Neprůjezdný pražský okruh u Chrášťan a nehoda u Ořechu. Pražský okruh z letiště na D1 u sjezdu na Chrášťany neprůjezdný. Na 23. kilometru nehoda a o situaci informuje náš zpravodaj.
5: Zahlásí neprůjezdný pražský okruh, poměrně čerstvá nehoda, tam nějaký karaván a 3 další osobní auta.
4: Na místě již policie a záchranné složky. Vozidla sjíždějí na Rozvadovskou spojku, pokračují směrem do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí na pražský okruh na kilometru 21. Je možné najet i na D5 směr Plzeň a vrátit se do Prahy přes exit 5 Rudná. Komplikace na pražském okruhu i ve směru z D1 na letiště. Na 19. kilometru střed dvou vozidel v levém pruhu, místo označené světelnou šipkou, v koloně ze 16. kilometru se zdržíte 20 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u sjezdu na Jirny. Na 8. kilometru hořel autobus, ten je již uhašen, projíždí se jedním pruhem a zdržíte se do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude polojasno, postupně až oblačno a přehánky, teploty klesnou na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme kolem nuly. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
6: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Mariky Arban, která žije v Kanadě, ale narodila se jako Reitmanová v roce 1948 v židovské rodině na jižním Slovensku. V rozhovoru se paní Marika občas odvolává na svou knihu, která, jak už jsme řekli, vyšla česky v loni pod názvem Útěk před totalitou. Po válce a tristní zkušenosti holokaustu žili mladí manželé Reitmanovi ve Zlatých Moravcích.
7: Tolik lidí v rodině zahynulo, že oni dostali něco z té zahynulé rodiny, kteří byli advokáti, profesoři, kteří byli profesionálové, tak dostali něco, aby mohli začít vlastně, jo? Že nebyli úplně na dně. A to byla léta, kdy já mám fotky, taky je to v knize, kdy oni jeli prostě do Karlových Vár. Už luxus, jaký normálně to nebylo v jejich krvi takhle, ale Prostě to bylo přes míru, jak si užívali. Můj otec, už se vzali, můj otec a moje máma, jo. Neužívali ošklivě, ale užívali, že využívali prostě všeho, co jim život poskytoval. No a mohli koupit dům v Zlatých Moravcích na Bernolákově ulici. Bernolákova ulice byla jedna z tří hlavních ulic v Zlatých Moravcích, tam toho za stolik není. Bernoláková 3, to byl náš dům a tam jsem se narodila a tam jsem vlastně jako v prvních letech vyrůstala. Babička Šáry zůstala s náma až do konce života, jo. Mámina má. Mě to zachránilo víceméně. Já jsem se narodila a 48. došlo, jak víme, k převratu, jo. A máma, co si zařídila v době, kdy soukromé podnikání nebylo povoleno, už to už je prostě po 48., tak dole nějaký mladík jí tam vytvořil zubní laboratoř, kde dělala soukromně protézy, jo. Ale to nebylo legální a ten, kdo jí to zařizoval, tak nebyl žádný prostě světoznámý elektrikář. Čili když máma začala vrtat něco v noci, tak světla na celé ulici pohasínala a znovu se prostě rozsvěcovala. Nikdo nevěděl proč, ale takhle to bylo. Jo? A v podstatě my jsme měli železnou bránu vedoucí do ulice a ta železná vrata někdo zazvonil a já jsem šla a musela jsem tak nějak prověřit toho člověka, který přijde, než jsem otevřela. Tam byl takový prostě malý ten, abych se podívala, protože máma musela všechno sklidit v té laboratoři a zavřít. Čili mé úkoly jako dítě byly naprosto prostě nereálné. Jako musíš ho zadržet na tolik a tolik minut, jo, a pak teprve otevřeš, když vidíš, že to. No takže tohle, proto se ta první kapitola knize jmenuje Dívka za branou, jo.
6: Na počátku 50. let utekl bratr Maričina otce Ladislav Reitman s rodinou poměrně dramaticky z Československa na západ. Usadil se pak v Kanadě. Převážně v roce 1951 byli zatčeni komunističtí činovníci, pozdější aktéři a oběti nepokrytě antisemitského procesu s Rudolfem Slánským a spol. V němž padlo 11 rozsudků smrti. Proces provázela a ještě i po něm pokračovala štvanice na sionisty, což byli v komunistickém pojetí v podstatě všichni Židé. Roku 1951 byl zatčen také Imrich Reitman.
7: Jednoho dne se otec z práce nevrátil, jo? Chodil do Nitry, zmizel. Matka začala hledat, prostě ptala se, nikdo nic nevěděl. Nakonec jí bylo řečeno, že byl zadržen a že je v jedné z četných věznic. Nevěděli jsme kde, matka nevěděla, kde je. Čili, co bylo, mě byly tři, babička, která s náma byla výborná kuchařka, na každou sobotu a neděli napekla prostě nejlepší dobroty, co se dali. Máma to všecko prostě, ale na to se nesmělo sáhnout. Jo, protože tohle bylo, co máma zbalila do tašky velké. A teď jsme šli, vzala mě za ruku, nasedli jsme na nějaký autobus, nevím kam, jo, a jeli jsme třeba hodinu, dvě nebo tak, jo, za město. A matka měla, nevím, kde to vzala ten seznam, a chodili jsme po věznicích s napečenými věcmi, jo. Čili já jsem slyšela, že to je pro tátu nebo tak, ale začala jsem ho tiše nenávidět, protože to byly věci, které mě se nedostávaly. A moje soboty, neděli jako dítěte, tohle bylo ono. Jeli jsme, vystoupili jsme, šli jsme na vrátnici, tam se s náma vůbec nikdo nebavil. Máma vytáhla to napečené, to nebylo pro otce, to bylo pro vrátnici. Tam jim dala, no tady je takový malý ten, jo. Jenom chci zjistit, jestli se tady nachází vězeň pod jménem Imrich Reitman. Jedna věznice za druhé, ne. Ale než jsme odešli z té věznice, tak máma vymyslela hru. Ona měla takový jako nápady, co by mě jako nenapadly. To znamená, ona se postavila pod ta okna, zamřížovaná, kde byli vězni, Poslala mě to, já už jsem znala rutinu, to už mi nemusela vysvětlovat. Já jsem běžela o kus dál, jo. Musela jsem pozbírat nějaký sklíčko, kamínek, to je jedno, něco v ruce. Když jsem to vzala, tak jsem stala a musela jsem zakřičet, mami, podívej, co jsem našla. A máma zpětně zakřičela, Marika, pust to z ruky. Čili to bylo, OK, je tu dítě, Marika. A po víc než 2 letech tohohle chození jsme našli tátu. A to tak, že se objevila v zamřížované okně ruka ve 3. patře. Zadržovali ho tam, byl tam 2,5 roku bez obvinění. Tadle obvinění se měnila a já mám seznam tady, to mám papír, jo, psaný rukou teda ze Slovenska. To už byla doba Slánského, jo, procesu se Slánským, čili ta obvinění, to bylo, že objednal 280 kilo třešní pro zemědělské družstvo. On měl nějakou funkci v těch Moravcích v zemědělském družstvu. Pro zemědělské družstvo, které se mělo rozdělit ty třešně mezi zaměstnance, on místo toho z toho udělal pálenku. Čili to je hospodářská spronevěra. Potom, že tam podplatil řidiče, aby, já nevím, co dělali. A nakonec prostě se to měnilo a došlo se k tomu, že spolupracoval se Slánským. S tím, že chtěl rodinu taky nechat emigrovat do zahraničí. Jo? A tohle už bylo nebezpečný, jo? S tím Slánským. Tohle se táhlo 2,5 roku, skoro 3 roky, že byl ve vazbě. Já jsem našla dopis krabici, to jsem našla prostě, když jsem jim tam dělala pořádek, kde napsal na Ministerstvo spravedlnosti, samozřejmě po propuštění, popis toho, co s ním dělali ve vězení. Špinavý žid, nenechali ho umýt, musel mít podělané kalhoty, nesměl se od 5 rána do nevím kdy večer ani opřít o zeď, ani si nesměl sednout. Dopis nikdy neodeslal, říkám, proč to neodeslal? No, protože tam nebyla šance a taky by mohli ještě vyjet víc proti rodině, jo?
1: Posloucháte příběhy 20. století.
6: Vyšetřovací spis Imricha Reitmana se nedochoval. Podle sdělení z archivu bezpečnostních složek byl zničen. Podle dílčích nalezených archiválií byl Imrich Reitman obviňován z hospodářské kriminality. V jednom z dokumentů se píše, že, cituji, 2 miliony korun z neoprávněně získaných peněz odeslal do Palestiny, což je nejen vzhledem k dalšímu vývoji jeho perzekuce zjevná konstrukce. Podle Mariky Arban byl vězněn mimo jiné v Leopoldově. Státní bezpečnost na rodinu nasadila agenta, který se dožadoval informací a peněz.
7: To byly neskutečné ty, protože se tam objevil doma nějaký Lukáš, který tvrdil, že byl spoluvězněm s tátou a že ví, že táta chtěl, mu řekl, že chtějí emigrovat do zahraničí a že prostě tohle a tamhle. No, byl to jejich spolupracovník a já to zkrátím, protože s tím Lukášem, já jsem se ho snažila vypátrat. Vím, že je Lukáš, to mám ve spisech. Nikdy se mi to nepodařilo. Kdo to byl? To byl pseudonym, to nebyl jeho jméno. To dopadlo tak, že on přišel a řekl, že je to naposledy, že se musí potkat v Partizánské v hotelu XY, zapomněla jsem kterém a kde, a když tam máma vešla, byla tam bezpečnost, zatkli mámu, jakože začali střílet po Lukášovi, který vyskočil oknem. To bylo jako, máma říkala, že to bylo jako ve špatné detektivce.
6: Marika Arban líčí, že výslechy její zatčené matky trvaly 5 dní, s tím, že pokud se nepřizná k plánování útěku rodiny z Československa, zůstane za mřížemi. Cílem této šarády bylo zlomit její vůli a využít její přiznání k usvědčení otce. Během výslechů se jí opakovaně ptali na jejich přítele Alexandra Bělika, funkcionáře KSČ ve Zlatých Moravcích. Nutili jí, aby vypověděla, že byl vedoucím tajné skupiny a že Imre byl jeho pravou rukou. Ačkoliv jí nezbyli, byla zastrašována a ponižována. Konec citátu. Těsně po otcově zatčení zažila malá Marika ve Zlatých Moravcích estébáckou domovní prohlídku.
7: To mi byly 3 roky, čili došlo k domovní prohlídce doma. To znamená vzpomínky jakés takés, ale taky od babičky a to. 3 roky prostě najednou v tom mém pokoji, ale všude jinde. Muži v kožených kabátech ze psy, jo, na tom, jak se tomu říká, na čem je drželi, na vodítku, jo. Zuřivě štěkající psy. Prostě kožené kabáty vešly beze slova, nic, začali smetat všechno, moje hračky, rozřízly matrace. A já jsem tam měla pečlivě prostě uspořádanou zoologickou zahradu s malými zvířatky. Já jsem hodně unikala do světa, že jsem si vytvářela svoje prostě takové pohádky. Čili tam jsem měla prostě sádrová zvířátka, zoologickou zahradu, pak jsem tam měla sady a to. Měla jsem vybájeného společníka tygra, jo, Bambi, který mě doprovázel. A to všechno bylo smetené. Babička teda mě držela, Šáry mě držela v náručí a dávala mi hlavu dolů, prostě neboj, jo, to nic není, to dáme do pořádku. Vysypali pytle velké, co by byly, to bylo Slovensko, že jo, tam lidi měli zásoby. Čili pytle z rýží a s hrachem a to všechno bylo rozházené. Nakonec zabavili knihu o Osvětimi, která vyšla poprvé, si myslím, v angličtině. Já nevím, odkud to naši sehnali, to bylo pár let po válce. A byly tam nahé ženy taky samozřejmě, čekali na to. A takže to zabavili a to vím, že dali pod rubriku pornografie. Vzali Mačin plat, který tehdy to bylo v hotovosti, tam nebyly žádný ty, to zabavili a největší takový jako ten byl psací stroj od táty, co tam měl, táta psal, tak to byli, to vzali. V zápětí na to jsme dostali oznámení. Já jsem byla bez sebe, protože mě zničili moje království. V zápětí na to rodina dostala oznámení, že se zabavuje zadní část domu, kde byl i můj pokoj. A sad, my jsme měli nádherný sad na tom Slovensku, menunky, třešně, jabka, všechno. To zabavili a že z toho budou dělat nějaké skladiště tam, že to potřebuje obec, jako pro veřejné potřeby.
6: Zabavená část domu Reitmanových nezačala sloužit veřejnosti, nýbrž slovenským šmelinářům.
7: V noci chodili tyhle muži podnapilí, protože měli teď prostě přístup tam k domu a byli tam bedny s něčím. To byli šmelináři. Dělali to pro takzvaný, tam se opakovalo černý trh, jo. A já jsem si vždycky představovala, že to je trh natření na černo, jo. A oni to tam vykládali, nakládali, jo, žvali. My jsme měli psa Dorina, to je první fotka v knize. A to byl můj důvěrník, Dorina jsem milovala. Načež byli ho, vil, přivázali ho ke stromu a nakonec jsme ho našli s fialovými od jako ústy, teda tlamičkou. A otrávili ho, no.
6: Magda Reitmanová byla po výsleších propuštěna, ale proč přesně byl její manžel zatčen a z čeho je obviněn, stále nevěděla. Informace přitom potřebovala, aby se pokusila manželovi pomoci, mimo jiné prostřednictvím komunistických známých. Na začátku jara 1953 se rozhodla, že se sejde s prokurátorem, který měl jeho případ na starosti.
7: Máma se rozhodla, protože to byla máma. A jela do Nitry, protože to pak spadalo pod Nitru. A jela do Nitry za prokurátorem. To myslím, že mám někde jméno. A on měl pověst záletníka a dost velkého takového jako, no, nepříliš slušného člověka. Máma k němu přišla, to vím od ní už, a on jí řekl, no paní Reitmanová, pojďte dál, už za mnou byli, byl jsem zvědavý, kdy přijdete, za mnou už byly všechny ženy orodovat za muže. A ona máma řekla, já jsem nepřišla orodovat, já chci vědět, z čeho je můj muž obviněn. A on řekl, no to záleží na tom, jestli se k tomu dostaneme. Setkáme se tam a tam, myslím o nějaký sochy vnitře, večer a prosím vás, nechte ten vošklivý Hubertus doma. Tehdy byly ty Hubertusy, ty kabáty, jo, co ženy, no. Ona tam přišla, on si tam dal, jí objednal párek, on tam měl vodku, tančili se a tak, jak mi to máma řekla, ráno jsem odešla a měla jsem obvinění. Co to znamená? Já si myslím, že s ním se musela vyspat, ale to je moje domněnka. Byli spolu, měli večeři, tohle, všechny ženy už za ním byly a ráno dostala obvinění. A šla v těch Moravcích za jedním, za druhým, dostala důkazy, dostala tohle a byl nakonec soud. Ten soud, to už bylo, myslím, v době, kdy to zemřel zrovna Stalin, to bylo, to mám to datum 3. něco, 53, zemřel Stalin. Tady došlo k tomuhle, ten obhájce, kterého dali tátovi, ten prokurátor ho v té soudní síni musel opakovaně napomenout toho obhájce. Ferko, Ferko, ty ho máš obhajovat, nie jeho, jo? Byli tam tři muži ze Zlatých Moravěc, to byli známí ti udavači Židů za války. Táta byl nakonec, ho jako oprostili, máma měla ty důkazy. Oni ho oprostili, takže propustili ho zlomeného z věznice a jako dopad, když za Havla, kterého já jsem milovala, došlo k tomu novému zákonu o náhradě za falešné odsouzení tam bylo. Ano, tak já jsem napsala dopis tehdy na vládu. Popsala jsem zhruba, co se stalo a dostala jsem odpověď, že bohužel se to na otce nevztahuje, protože on nebyl nespravedlivě odsouzen, on byl zadržen, on byl ve vazbě, 2,5 roku ve vazbě, ale nebyl nespravedlivě odsouzen. Takže tam nic nebylo, ale tátovi tehdy nešlo o peníze, jemu šlo o něco, že by někdo někde prostě řekl, tohle se ti stalo soudruhu nebo kamaráde nebo vám, tohle prostě je nepřijatelné. Ale k tomuhle nedošlo, jo.
0: A máte nějakou teorii, proč po něm takhle šli?
7: On nic neprovedl, to bylo malé město na Slovensku Zlaté Moravce a byl Žid.
6: Říká Marika Arban. O své matce v knize píše. Po válce se matčino vnímání života a lidí zásadně změnilo. Zatvrdila se. V situacích, kdyby jiní projevili soucit, zůstávala bez emocí. Po zbytek svého života zůstala podezíravá a nedůvěřovala světu, který ji připravil téměř o vše, na čem jí záleželo. A současně, cituji, byla bojovnicí a její neúnavné odhodlání ji popohánělo k tomu, aby jednala bez ohledu na následky či na způsob, jakým svých cílů dosáhne. Maričin vztah s matkou byl velmi komplikovaný, s otcem po návratu z vězení také.
7: Tátu jsem neměla ráda, ani když přišel z věznice, protože byl poznamenaný, jo. Nechtěl se napít ze stejné skleničky jako dítě. Nemluvil. Svěšená ramena, jo. Byl to ubitý člověk. Tomu jsem nerozuměla, jo.
0: Já jsem nechtěl napít ze stejné skleničky.
7: Do konce života, no protože mu tam dávali špinavý nějaký ty, jo, v té věznici a...
0: Jakože potřebovala mít všechno čisté, moc čisté.
7: Čistonky, no, pedantní. Jednou ho ve vězení natkli, že se zbili ho do krve, protože tam řekli, že na hrnku udělal nějaký křížek, on bude dělat nějaký křížky, čím? Aby to bylo znamení těm spoluvězňům nějaký vzpouře nebo k něčemu. Za toho zbili hrozně, jo. trvalo dlouho, že já jsem tátu prostě, já jsem byla jeho sluníčko potom a my jsme se měli moc rádi.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
6: V roce 1954 nastoupila Marika Arban, tehdy Reitmanová, do první třídy. Píše, v té době nebyly děti připravovány na nečekané situace. Dospělí obvykle nevnímali, jaký strach nebo úzkost děti prožívají a nebylo zvykem je uklidňovat či utěšovat. Proto mi přišlo zcela přirozené vejít do šedé školní budovy a sama projít nekonečným labyrintem tříd. Ve skutečnosti jsem byla nadšená. Na škole se mi líbilo všechno. Objevila jsem radost z učení se novým věcem, navazování přátelství, ale také zbudování vlastního fiktivního bezpečného světa, plného neobvyklých postav, které smazaly hranice mezi realitou a fantazií. Moji matku často volali do ředitelny, kde ji varovali před mými smyšlenými příběhy. Kamarádům jsem vyprávěla, že můj otec byl špičkový stíhací pilot a nechal si na našem dvoře postavit soukromé letiště. Nebo že moje máma byla účastnicí krasobruslařské soutěže žen na zimních olympijských hrách. V den zahájení olympiády jsem spolužákům oznámila smutnou zprávu, že moje matka utrpěla vážné zranění nohy a nebude moci soutěžit. Když se máma dověděla o mých smyšlených příbězích, vybuchla vzteky. V roce 1956 se narodila Maričina sestra Dana a do stejné doby patří následující vzpomínka.
7: Já jsem chodila s kamarádkou na nedělní takové kázání tehdy. Ona byla katolička nebo evangelička, to už nevím. Ale prostě já jsem s ní chodila, mě to zajímalo, to jsem nikdy neslyšela. My jsme nebyla pobožná rodina, jo? A jako církev hodně kázala proti Židům. To bylo hodně. Na tom jižním Slovensku to bylo silně antisemitické. Tam mám příhodu, kdy to už otec byl doma z vězení, kdy přiběhl nějaký uslzený, uplakaný klučina malý. Pane Reitman, Mariku se snaží ukřižovat před kostelem, prosím vás. V podstatě to bylo malé městečko a byla tam taková jakoby branka, kde se hrál fotbal. Kluci hráli fotbal, jo, na takový jakoby louce. A oni na tu jako branku, jo, se snažili jako z té branky udělat takový jako rám k tomu, aby mě tam, oni mě svázali a aby mě tam prostě nějakým způsobem přibili. Čili jenom, že to se jim moc, jako oni něco vrazili, ale to se jim nepodařilo. Oni se to snažili tam prostě přibít, jakože ukřižujou teda toho Žida za toho, že nějakým způsobem jsem byla vinná za to, že ukřižovali jsme jim Ježíše Krista. A naštěstí jeden z těch chlapců, jo, utíká, to nebylo daleko, utíkal k nám, bušil za bránu a teď jenom vyhrkl, že se snaží ukřižovat Mariku a to vypadalo, že otec tam byl, prostě to někdo mi říkal potom, jako kdyby to byly tři skoky, kdy tam jakože letěl a on nebyl moc atletický. A tohle, to moje takzvané ukřižování, to byl 56. rok a tohle byl podnět pro tátu, kde řekl, a my tady nezůstaneme a musíme odjet.
6: Vzpomíná Marika Arban na konci dnešních příběhů 20. století. Pokud vás zajímají další osudy rodiny Reitmanových, život paní Arban a okolnosti jejího útěku z komunistického Československa, pak si příští týden poslechněte druhou část pořadu. Dnes se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. A ještě jednou připomenu, že podrobnosti a fotografie k příběhu najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Plus.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo 3x2tv.postbellum.cz.
8: Havel se ptá Peroutky. V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
9: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
8: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: SPD bude v Karviné žádat o kontrolu výsledku voleb. Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinerie, jen pokud Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetiku. Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíce kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa a taky jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupce hnutí STAN. Těsné výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt. Z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je ojediný hlas Radek Černý za ODS. A hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
11: Máme indicie od našich zvolebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
2: Ukrajina nebude útočit na ruské rafinérie, pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetiku. Prezident Volodymyr Zelenský to napsal na sociálních sítích a zopakoval tak svoje dřívější stanovisko. Je to reakce na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina zastavila svoje útoky. V zájmu snížení cen pohonných hmot se v pátek dohodl s Moskvou na dodávkách nafty.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu napsal, že jakékoliv kroky k deeskalaci konfliktu musí být vzájemné a doprovázené reálnými zárukami. Zelenský konstatoval, že jen za tento týden Rusové svrhli na Ukrajinu 1450 leteckých bomb, vystřelili 75 raket různých typů a vyslali 1640 dronů, z toho 60% proudových. Ukrajinský prezident připomněl, že Rusko tento týden zabilo 23 lidí v domě v Záporoží, z toho 4 děti. Zaútočilo na nemocnici v Charkově a dnes ráno zasáhlo 5podlažní bytový dům ve Sloviansku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek mohorské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Pokračuje kastelánka zámku Ivana Holásková.
13: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
14: Irský jockey Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co v loni vyhrál se Stumptownem, letos zvítězil s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena jockeyka Lenka Neprašová, byla se Sakamirem čtvrtá.
15: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou, my jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že je hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
14: Hokejisté Pardubic hrají v 10. kole Tipsport Extraligy s Třincem. Duel sleduje reportér Ota Gutwirth.
3: Utkání došlo do prodloužení, ze kterého je odehraná minuta a půl, ale gol zatím nepadl, takže platí zatím Pardubice Třinec 4-4. Spartovic Otaku Tvěr, Radiožurnál.
14: V dalších zápasech Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, České Budějovice Liberec 4-3, Karlovy Vary Kladno 3-1, Hradec Králové Olomouc 3-1 a Brněnská Kometa prohrála s Plzní v prodloužení 1-2.
4: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a omezení na D11 u Jiren. Na pražském okruhu z letiště na D1 komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru střet několika vozidel v omezení. Na místě hasiči směr na D1 je neprůjezdný. Osobní vozidla odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. Kamiony zůstávají stát na okruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte omezení u sjezdu na Jirny. Na 8. kilometru se po požáru autobusu projíždí pouze jedním pruhem, na místě ještě pracují hasiči, výrazně se nezdržíte. A na silnici 20 z Písku do Českých Budějovic hlásíte potíže za Česňovicemi.
16: 10 minut před Budějovicemi je obrovská kolona.
4: Příčinou je střet dvou vozidel u Dasného. Na místě zásah záchranářů projíždí se Kyvadlově, větší zdržení do Českých Budějovic na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou do 15 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Česko zažívá výrazný pokles počtu narozených dětí. Zároveň se rodičovství posouvá do vyššího věku. Do jaké míry ovlivňují rozhodování o rodičovství životní podmínky a kdy už začíná rozhodovat věk a biologie? V jakých situacích pomůže reprodukční medicína a jaká je v České republice situace s mužskou plodností? Hostem pořadu je lékař Pavel Otevřel, specialista na reprodukční medicínu a vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hezký den.
18: Pěkný den.
17: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová.
10: Leonardo Plus.
17: Pane doktore, v roce 2025 se v Česku narodilo 77 636 dětí. Podle Českého statistického úřadu nejméně za posledních 240 let. Úhrná plodnost se navíc během pouhých 4 let propadla z 1,83 na 1,28 dítěte na jednu ženu. Nakolik podle vás tento vývoj souvisí s tím, že rodičovství odkládáme do stále vyššího věku, anebo odkládáme úplně?
18: Tady v tomto období se bohužel nakombinovaly dvě negativní vlny. Jedna vlna je nedostatek žen, které se měly narodit v 90. letech, takže tam vlastně došlo, to demografové dobře ví, tam došlo k tomu, že ženy zejména odkládaly svoje první dítě, protože otevřely se hranice, začalo být najednou před námi spoustu možností a ty rodiny, nebo ženy, které v té době dítě neměly, tak najednou si řekly, ano, já mám najednou nějaké možnosti a můžu se věnovat sama sobě, to bylo v těch 90. letech, a odložili v té době svoje děti. A tyto děti, tyto ženy vlastně, dcery, které se v těch 90. letech měli narodit, ale nenarodili, nám teďka chybí. To je veliký zub na té křivce lidí, kteří žijí v České republice, a tento zub se násobí s tím, že právě, jak jste zmínila, odkládají ženy, páry, rodiny, děti z důvodů, které jsou v podstatě běžné v celém světě, kdy jednak se rodiny chtějí věnovat více sami sobě a nově se k tomu přidala otázka, jestli vůbec tento svět, ve kterém žijeme, je svět, do kterého chceme přivést děti. Takže tyto dvě vlny se násobí a proto to vede k takovému obrovskému propadu. To máte v podstatě, jako by nám každý rok ubylo jedno okresní město. Jeden den bychom škrtli jeden rok Vyškov, jeden rok Kroměříž, jeden rok Příbram. Je to hrozná představa, jak rychle ten propad v té porodnosti je.
17: A může tohle číslo souviset i s tím, že počet neplodných
19: neplodných párů přibývá?
18: Ne přímo s diagnózou neplodnosti jako takové, ale s tou takzvanou sníženou plodností, která není úplně jasnou diagnózou, ale je to vlastně kombinace faktorů vedoucích k neplodnosti, třeba zhoršený spermiogram, nějaké potíže spojené s ovulací u žen, s endometriózou a opět násobené tím odkladem, to znamená propisováním věkového faktoru, který je, to je nejvyšší karta, ze kterou hrajeme. Věk ženy vlastně ovlivňuje celou její reprodukční šanci. Čím později začne, tím menší šanci má jednak na otěhotnění a jednak na to, že bude mít víc dětí než jedno.
19: Jak v tomhle všem hraje důležitou roli kariéra ženy?
18: Na základě informací, které máme z různých sociologických studií, je tento důvod spíš přeceňován. V současné době není modelem ženy odkládající těhotenství nějaká manažerka, vzdělaná, cestující žena, která z důvodu kariérních nechce dítě, ale úplně jednoznačně převažují nedostatek partnera, se kterým ta žena je rozhodnutá to dítě mít, a pokud partnera má, tak nejistota v zázemí, ať už finančním nebo sociálním, a to znamená bydlení, a nebo vůbec ten komplexní pohled na svět, kdy se to, co se kolem nás děje, vlastně odrazuje páry mít dítě kvůli bezpečnosti.
19: Prvorodičkám je dnes v průměru 29 let. Jak to vnímáte z biologického hlediska? Kdy začíná plodnost výrazněji klesat?
18: Plodnost začíná výrazněji klesat, zase řeknu trochu zjednodušeně, v 35 letech. Jo, o něco dříve, řekněme v 35 letech. Takže to, že prvorodičky jsou 29-30 let, samo o sobě není nějak zásadní, protože tam to jsou ještě ženy v plodném věku. Tam jde spíš o to, že když později začnou, tak nestihnou mít tolik dětí, kolik by chtěli, tedy pokud by chtěli více dětí. A to se potom propíše v tom takzvaném reprodukčním čísle, které potom průměrně nemůže dosahovat 2, něco, tak jak už nedosahuje v celém světě, ale je to 1,1, 1,2, 1,3. Takže na první dítě OK, a na další děti už je to potom ten začátek pozdě.
19: A z vaší zkušenosti, chce vůbec žena v dnešní době mít více než jedno dítě?
18: Z mé zkušenosti si myslím, že ano.
19: Když řekneme, že ženě s věkem stárnou vajíčka, co se v nich ve skutečnosti mění? Proč například roste riziko chromozomálních chyb?
18: To už je prozkoumáno docela dobře. Je to v podstatě na úrovni takzvaného meiotického dělení, to znamená v průběhu života ženy. Nemáme dneska často rozebírat nějak jako na hluboké vědecké bázi, ale v průběhu života ženy se musí ta genetická informace připravit a musí se přesně rozdělit na 23 chromozomů a 23 chromozomů v té poslední fázi. A bílkoviny, které ty původní dvojce chromozomů spojují, stárnou tak, jak stárnou bílkoviny v celém organismu, jak nám stárnou svaly, kůže, zuby, tak stejně tak stárnou i ty mechanismy, které drží chromozomy u sebe. A čím je žena starší, tak tím nepřesněji dojde k tomu rozdělení a potom dojde k tomu, že v tom finálním produktu tohoto procesu, což je to ženské vajíčko, je buď některý chromozom chybí, nebo přebývá.
20: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Lékaři dokážou pomocí AMH a dalších vyšetření odhadnout takzvanou ovariální rezervu. Dokážeme ale ženě skutečně říci, kolik času jí z hlediska plodnosti zbývá, a umíme dnes nějak spolehlivě posoudit nejen počet vajíček, ale také tu kvalitu?
18: Odpovídáme na základě nějakých statistických modelů, kdy dokážeme odhadnout, kde se asi ta žena na té křivce poklesu AMH nachází, a musí se to samozřejmě dát do kontextu s ultrazvukovým vyšetřením. Tam vidíme takzvané ty folikly, jo, takzvané, tomu se říká počet antrálních foliklů, s tím se mohou ženy setkat, a s rodinnou anamnézou, kdy vlastně, protože částečně tady ten pokles je daný geneticky, to znamená u maminky, babičky mohlo, ty křivky bývají podobné.
19: Ptáte se i jednoduše, kolik měla babička dětí, kolik měla
18: máma? Dětí, v kolika jí začala menstruace, ale to většinou ty ženy neví, spíš v kolika jim skončila menstruace, protože takový ta odpověď, moje babička byla v přechodu už, nebo moje babička byla v přechodu až, tak to je jako důležitá informace. To AMH je nejsilnější faktor, ale když se k tomu přidají tady tyto informace, tak lze odhadnout z přesností na roky. Jo, často se ženy ptají, jestli na Vánoce ještě budou mít vajíčka, když jsme třeba teďka v září. Jo, to se takhle ne. Tam je opravdu ten odhad je na roky dopředu. Takže nemusí se bát, když mají AMH blížící se nule, že ode dneška za týden nebudou mít vajíčka. Pořád ještě nějaký čas mají.
19: Jak si ještě žena může zjistit, jak je na tom s plodností, kromě vyšetření krve a toho ultrazvuku? Existuje nějaká další metoda, jak mohu zjistit svůj stav vajíček a kvalitu?
18: Ne, tyto metody, které jsme zmínili, se týkají počtu vajíček. Žena začíná svůj život asi s milionem vajíček, které postupně během života ubývají. Já myslím, že by stálo za to popsat ten proces, který každý měsíc u ženy nastává, protože tam často ten laický pohled je hodně zavádějící. U ženy asi třikrát v tom menstruačním cyklu, to znamená třikrát za měsíc, se na vaječnicích vytvoří vlna vajíček, asi po 15 vajíčkách, jednou 15, po druhé 15, po třetí 15, které jsou nachystány dozrát. A ten hormonální stav v těle ženy, který je velice přesně synchronizovaný, vede k tomu, že z těchto tří vln dozraje pouze jedno vajíčko. Ty zbývající tři vlny nenávratně zmizí. Ty vajíčka zmizí, jsou pryč. Jo? Takže u takové běžné mladé fertilní ženy se nachystá, zase říkám to zjednodušeně, aby jsme se s tom dobře orientovalo, se nachystá třeba 45 vajíček za měsíc, ale jenom jedno dozraje. To znamená, že a ty zmizí. A každý měsíc, co tak je. Takže to znamená, že ubývají a ubývají i průběžně. Takže to je ten důvod, proč těch vajíček postupně ubývá. A asistovaná reprodukce, to, čemu se říká stimulace vaječníků, vlastně vede k tomu, že my díky těm injekcím, které se podávají, celou tu jednu vlnu zachráníme. Jo, takže my nevyždímáme z toho vaječníku něco, co tam není, nebo jak bývá obava, že ta asistovaná reprodukce ty vaječníky vyčerpává. Ne, my pouze díky tomu, že na těch 15 dní přidáme nějaké léky do těla, tak tu jednu vlnu, ze které by normálně dozrálo jenom jedno vajíčko, zachráníme celou a máme třeba 15 vajíček.
20: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Pane doktore, jak jsme na tom v České republice s mužskou plodností?
18: Mužská plodnost je taková popelka, protože pokud léčba muže je možná, což někdy nemusí být možná, protože je tam třeba genetická příčina nebo nějaká anatomická příčina, porucha anatomická, kdy třeba je ucpaný chámovod a tak dále. Takže pokud je tam léčba možná, například na podkladě hormonální nějaké podpory, tak je to vždycky běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Jsou doktoři čím dál více, kteří se tomu věnují. Je to potom, řekl bych, jako velká poptávka i v souvislosti s takovým těm longevity, jak prostě muži mají zájem i sledovat třeba svoje hladiny testosteronu, doplňovat to. To se s tím jako sveze, takže se zároveň s tím diskutuje i ta mužská plodnost. Nicméně pokud nějaké zlepšení těch spermií má dojít, tak je to vždycky dlouhý časový úsek, protože spermie se tvoří asi 10 až 12 týdnů. To znamená, i kdybychom všechno udělal nejlépe, jak mohl, jako muž změnil svůj životní styl, dietu, stravování, dosáhl s pomocí lékaře nějaké hormonální podpory, tak jestli dojde ke zlepšení spermiogramu, se dozvím nejdříve za 3 měsíce. A to ještě za předpokladu, že po dobu těch 3 měsíců se nestane nic špatného. Nemám nějaký vysoký teploty, nemám nějakou nemoc, operaci, covid, něco takového. A proto bohužel je ta léčba neplodnosti v praxi, mužské neplodnosti, v praxi opomíjená, protože pokud muž, který má problém se spermiemi, třeba i řešitelný, přijde s partnerkou, která už se blíží 40, což je náš denní chleba, jo, tak my nemůžeme říct, věnujte teďka rok sám sobě a věnujte se tomu, aby za rok možná byly lepší spermie, protože mezi tím ta partnerka třeba promešká ty poslední roky, kdy ještě by mohla mít svoje vajíčka.
19: Co se s rostoucím věkem mění na kvalitě spermí a může se to projevit i na zdraví embrya nebo dítěte?
18: Tam to není tak přímá souvislost jako s tím stárnutím vajíček, protože těch meios takzvaných, jo, a těch generací těch spermií se tam obnovují jakoby čerstvější, čerstvé a čerstvé. To znamená, zatímco vajíčko 40-leté ženy má 40 let, tak vajíčko, spermie 40-letého muže má pořád je 10 týdnů. Takže tam to není až tak závažné. Jsou prokázány určité změny k zhoršení genetické výbavy spermií, ale ne tak markantní jako u ženy. A potom jsou tam známé věci, které se spojí s epigenetikou, to znamená v praxi to projevuje tak, že na základě nějaké poruchy muže, zejména staršího muže, je tam výskyt třeba autismu, nějakých mentálních poruch u dětí. Ale nejsou to ty typické chromozomální odchylky, jako bývají u žen. Pokud je to nejznámější onemocnění spojené s těmito chromozomálními odchylkami, je Downův syndrom. Takzvaná trizomie chromozomu 21. A ze všech těch narozených nebo diagnostikovaných Downových syndromů má 95% příčinu ve vajíčku, v chybě u ženské gamety, a jenom 5% je příčinou takzvané ten non-disjunkce ve spermii.
19: Vy už jste to lehce naznačil, ale velkou pozornost vzbudily studie popisující v posledních 10 letech pokles koncentrace a celkového počtu spermií. Jak přesvědčivé jsou dnes důkazy, že mužská reprodukční schopnost skutečně populačně klesá?
18: Nejsou přesvědčivé. To, čemu říkáme evidence-based medicine, že jo, to znamená medicína založená na důkazech, se tady bohužel nedá příliš aplikovat, protože ty studie, které byly prováděny, se kterými bychom se dnes měli porovnávat současné populace, byly dělány úplně jinou metodologií, než se v současné době třeba hodnotí spermiogram. Takže jako tvrdý důkaz, že tomu tak opravdu je a že mužům za x let dojdou spermie, pokud bychom aproximovali ten trend, tak není, a spíš se v poslední době objevují studie, které nějaký zásadní pokles v kvalitě spermií v porovnání třeba se 60. lety neprokazují.
19: Teď další důležité téma. Česká právní úprava podmiňuje asistovanou reprodukci společnou žádostí ženy a muže. Co to v praxi znamená pro ženy bez partnera, které chtějí dítě?
18: Já bych to oddělil asi na dvě části, které vnímám. Jedna část je ta debata o tom, jestli podmiňovat narozením dítěte něčím, jako je úplná rodina, mužský vzor a tak dále. Tady si myslím, že převažují, aspoň podle mého názoru, ty argumenty pro to poskytnout tu možnost i samostatným ženám, protože ty ženy, tak jak je vnímám já, to jsou ženy, které jsou na to připraveny, mají dobré zázemí a ví, proč jakoby sami to dítě chtějí, a mají v současné době možnost pouze nějakým obcházením zákona dosáhnout toho dítěte. Navíc tady je ten faktor, že ne všechny rodiny jsou úplné a většinou k těm rozchodům dochází pro dítě za horších podmínek než tak, že by se narodilo přímo jedné ženě. Takže tady si myslím, ale říkám, je to můj odborný názor a vnímám pozitiva i negativa na obou stranách těchto názorů, tak tady si myslím, že to převažuje spíše proto těm single ženám to umožnit, plus lesbickým párům. Co vnímám, ale ještě jako další posun, je to, že z oboru, který, myslím, reprodukční medicína, který je primárně léčebný, léčí neplodnost, pomáhá překonávat diagnózu párům, který nemůžou mít děti z nějakého medicínského důvodu, se najednou přesmykneme do varianty, kdy asistovaná reprodukce bude službou. Neřešíme, jestli bude placená nebo neplacená zdravotní pojišťovnou. A toto si myslím, že je jako velký shift v mentálním jako nastavení jak těch poskytovatelů léčby. A toto si je tak, toto bych pravdu řekl, nedokážu úplně se přiklonit na žádnou z těch stran, protože já to vnímám tak, že jsme lékaři. Že jako prostě léčíme neplodné páry a pomůžeme jim překonat nemoc. Jo? Ale ten trend tím směrem je. Tak toto jsou takové dvě oblasti, které vnímám.
19: A setkáváte se ženami, které právě kvůli tomu, že zatím nenašli vhodného partnera, mateřství odkládají?
18: Jednoznačně. Toto je největší skupina žen. A jsou to ženy buď, které se plánovaly s tím partnerem to dítě mít, ale rozešli se. A oni už v té době, kdy to plánovali, věděli, že je jim tíkají biologické hodiny, že tak ošklivě řeknu. A najednou mají partnera a už vlastně to měli tak napůl v hlavě rozřešené a rovnou využijí to možnost třeba si zamrazit vajíčka. A potom jsou to ženy, které se dozví něco negativního ze zdravotní stránky, jo, endometriózu, čeká je nějaká operace, teď nemyslím přímo onkologická, nějaká operace, zjistili, že třeba maminka měla brzo menopauzu a tak dále a nemají momentálně partnera. Takže ty taky to začínají řešit.
19: V Česku se uskuteční přes 50 tisíc cyklů asistované reprodukce ročně. Co dnes IVF dokáže, co třeba ještě před 20 lety nebylo možné?
18: V podstatě zásadním vstupem je genetika. No, bezpečně a spolehlivě získat genetickou informaci od embrya předtím, než ho vložíme do dělohy, tak ta metodologie, která je nyní v praxi, je prostě v podstatě dokonalá a má meze neomezené. Jo, tam už v podstatě jde jenom o to, jak detailně dokážeme ten genom toho embrya rozpitvat a jaké informace z něho dokážeme vytěžit. Takže toto je genetika jednoznačně. A aby vlastně bylo vůbec možno tady tu genetiku provádět, tak se mezi tím musela výrazně vyvinout metodologie zamražení embryí, jo, tak aby v současné době přežívá embryí kolem 99%. Když zamrazíme prostě 100 embryí, tak z 99 potom po jejich rozmražení je můžeme vložit do dělohy. Takže to jde ruku v ruce. No a to, co teďka je novinka, jsou zatím opatrné, jak už to vždycky bývá na začátku, ten hype,

0: dejme tomu 40. roku ženy mění natolik, že ani velmi vyspělá reprodukční medicína nedokáže věk jednoduše obejít?
1: No, ve 40 letech to je dobrý příklad, protože tam každé jenom šesté embryo je geneticky zdravé. To znamená, když to vezmeme zase na takovém příkladu, že má žena 12 ovulací do roka, tak jenom dvě z těch ovulací by teoreticky mohly vést k dítěti. A to ještě za předpokladu, že se trefí s pohlavním stykem na ten správný den, že do toho není nějaké ještě další faktory, jako je nějaké krvácení nebo něco tak nemoc a takové. V tom IVF se na to potom projeví tak, že když se nám podaří u 40-leté ženy, a to není jednoduché, třeba získat 6 embryí, ne, oni můžou být z té jedné stimulace, jak jsem popisoval předtím, že získáme všechna vajíčka z té jedné vlny, anebo asi může ta embrya takzvaně nazbírat. Z každý měsíc třeba 2 embrya se podaří získat. Tak když taková žena má zase jako příklad 6 embryí, tak statisticky pouze jedno z nich ve 40 letech, tam je právě zrovna tak to je, ta pravděpodobnost 1:6, proto to o tom mluvím. A je to, já to těm svým pacientkám vždycky říkám, že je to, jak kdyby si chtěli hodit kostkou a chtěli hodit 6. Taková je pravděpodobnost, že když mají 6 embryí, tak ta jejich DNA se posílá do té laboratoře a oni s napětím čekají až na těch 6 řádcích, jestli ta embrya se vrátí označená zeleně, oranžově nebo červeně, to je podle závažnosti té genetické nálezu, tak aby aspoň jedno embryo se vrátilo označené zeleně, tak jak kdyby to, jak kdyby chtěli chodit čestku. Někdy házet člověče nezlob se a nikdy to šestku nehodíte, někdy máte 3 po sobě. Ale taková je realita.
0: Hostem pořadu Leonardo Plus byl lékař a specialista na reprodukční medicínu Pavel Otevřel, vědecký sekretář sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Moc vám děkujeme za rozhovor.
1: Taky děkuju a přeju všem párům nebo i ženám, které nás poslouchají, aby jim to klaplo.
0: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v delší verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích.
2: 21.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a Nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální síti americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí. A zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu, anebo taky ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Štěpnička v něm hrál přes 50 let. Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek, kterého dosáhla na srpnovém Irish Open. Nestačila jen na světovou pětku Yamashi Taovou z Japonska. Těsně za první desítkou skončila na 11. pozici další česká golfistka Jana Melichová.
4: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D1 u Lipníku nad Bečvou. Pražský okruh ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Rozvadovskou spojku průjezdný s omezením. Na 23. kilometru v omezení střet několika vozidel, ta jsou již na straně, na místě hasiče likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se pouze jedním pruhem, výrazněji se nezdržíte. Na D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru dodávka pro poruchu v odstavném pruhu. Označená je šipkou silničářů, projíždějící vozidla mohou vybočovat. A na silnici 20 z Písku do Českých Budějovic stále potíže za Česňovicemi. Střetla

0: se tam dvě vozidla udasného, na místě zásah záchranářů, projíždí se kyvadlově. Zdržení v obou směrech do 5 minut. A v Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 jeďte opatrně za sjezdem na Prosek. Před sjezdem na Letňany pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené anebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na jihu Moravy i kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Dnes s Janem Lukačevičem.
4: Přes den zkoumá molekuly, které dokážou jako houba nasát skleníkové plyny. Večer na sociálních sítích narovnává omily o klimatu. Jak jde tohle dohromady? To nám určitě vysvětlí Daniel Kortus, chemik a popularizátor nejen klimatické vědy. Máme štěstí, protože zastihnout Dana je opravdu oříšek. Setkáváme se s ním proto v Ostravě, protože právě zde probíhá festival, kde byl Dan mým hostem v panelové diskuzi Komu dnes věříme. To je v oblasti vědy v dnešní době opravdu zásadní otázka. Dane, ahoj.
5: Ahoj Honzo, díky za pozvání.
1: Žárovky.
4: Dane, sedíme spolu v parku, uprostřed Ostravy. Nedaleko nás probíhá festival, kde hýří tisíce lidí. Ty se ale běžně díváš na svět dost jinak. Nejčastěji okolo tebe hýří spíš molekuly. Co vlastně zkoumáš, když si sedneš ke svému výzkumu?
5: Aktuálně se věnuju výzkumu materiálů, kterým se říká MOFIN, česky kovově organické struktury. Může se člověk představit jako takový houbičky na nádobí. Když člověk rozlije v kuchyni nějakou vodu, tak prostě vezme houbičku, tu vodu do toho nasaje tou houbičkou a pak tu vodu někde vyždíma, aby houbička byla zase suchá. A znova tu houbičku může použít na další utírání vody. Tak podobně fungují ty molekuly, které já dělám. Akorát místo toho, že by byly takhle schopní nasávat vodu, tak jsou schopní nasávat plyny. Takže se to dá využít právě třeba v otázkách spojených s klimatickou změnou pro vychytávání oxidu uhličitého. Tahle ta houbička se vlastně, když to zjednoduším, může dát na nějaký komín, ze kterého uniká oxid uhličitý, on se do ní bude nasávat, ten oxid uhličitý, a pak se vezme, nějak se speciálně vyždíme a může se tam dát znova.
4: Jak to nasávání funguje? Čím to, že to tak dobře absorbuje ty plyny?
5: On ten materiál je hodně porézní, má velkou pórovitost a tím pádem na relativně malý objem má obrovský povrch. Je to podobný jako třeba cigaretový filtr, anebo právě ta houbička na nádobí. Když si člověk představí, tak tam jsou takový malinký pory. A tyhle ty pory zvyšují povrch, na který se ten oxid uhličitý nebo jiný plyn, pro který jsou ty mofy vymýšlený, může navázat. A on se vlastně do toho poru, tak když to zase zjednoduším, nějak dostane a pak už se mu z toho nedaří utíct.
4: Já jsem slyšel přirovnání, že 1 gram takového materiálu má ten vnitřní povrch asi jako 2 fotbalová hřiště. Tak zaprvé je to pravda, protože to zní opravdu fantasticky. A za druhé, jak je to možné? Jak to, že je vlastně tak členitý?
5: 2 fotbalové hřiště už je hodně, ale jako řádově to je v pořádku. Takže třeba vím, že ty poréznější mofy mají třeba povrch 1 fotbalového hřiště, 1 gram té látky. No, je to způsobený tou pórovitostí. A jak si to může člověk dobře představit je, když si představíme nějaký vyhlazený oblásek, který najdeme na pláži, fakt takový ten hladký, hezký kámen, a pak vezmeme nějaký jiný kámen, který v sobě má třeba nějaký dírky, nějaký nerovnosti na tom povrchu, tak ten kámen, který má nerovnosti, tak má mnohem větší povrch než ten vyhlazený oblásek. A tím pádem, kdybychom si to představili v té chemii, ten větší povrch znamená víc místa, kde se může něco odehrávat, kde může něco reagovat. A u tady těch látek ta pórovitost je tak obrovská, že prostě na takhle malej objem anebo na takhle malou hmotnost se dá vytvořit takové množství pórů, že kdyby se ten materiál roztáhl na jednolitou vrstvu, jako kdyby jsme třeba chtěli rozbalit cigaretový filtr, tak aby jsme ho mohli takhle prostě si před sebe položit, tak úplně stejně, když rozbalíme gram tady toho materiálu, nejde to samozřejmě prakticky, je to jenom jako teoreticky, tak kdyby se to roztáhlo, tak ten povrch je srovnatelný s fotbalovým hřištěm.
4: Zmiňoval jsi komíny. Jsou ještě nějaké způsoby využití tady té technologie nebo těch molekul?
5: Jsou. Vlastně minulý rok za ně byla udělena Nobelova cena za chemii. Ten vývoj je starý zhruba 30 let, tak nějak. A jedno z nejhezčích použití, který se mi teďka líbí, je, že profesor Omar Jagi, který dostal i tu Nobelovku, tak vymyslel, jak se dají použít k tomu, aby vychytávali vzdušnou vlhkost i na poušti. A 1 gram tohohle materiálu je schopný vyprodukovat jako litr vody denně pitný na poušti. Takže pokud ta afinita, to znamená přilnavost, je dostatečně veliká, jako je to v tomhle případě, jemu se podařilo vymyslet materiál, který má opravdu velikou afinitu prostě k vodě rozpuštěný ve vzduchu. Takže to je další využití, praktický, zase jsou to plyny, ale pak se to dá využívat například i k katalýze nějakých chemických reakcí, protože zase obrovský povrch, takže se na něj umístí nějaký katalyzátor a může se tam pak něco odehrávat.
4: Člověk se hodně často dočte, že stromy dost pohlcují CO2, protože ho potřebují pro fotosyntézu. Dá se to nějak s těmi materiály, kterými se zabýváš, porovnat, co jak v ozovkách množstevně funguje?
5: No, není to asi úplně vhodný srovnání z toho důvodu, že stromy zpracovávají CO2 kontinuálně a začlenují ho do své struktury. Tady v tom případě je to, jako že se to jednou naplní a musí se to někde vyždímat. Takový vsátkový, bych řekl. Ale chtěl bych říct, že to, jak to dělají stromy, je mnohem lepší. A bylo by mnohem lepší, kdybychom se to naučili takhle kontinuálně, než že se to prostě naplní a musí se to někde vyždímat. No.
3: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Jsme tu poblíž řeky Ostravice s Danielem Kortusem, chemikem z Vysoké školy chemicko-technologické. A je tu opravdu moc hezky. Dane, byla to právě příroda a láska k ní. Proč ses vlastně pustil do popularizace okolo změny klimatu místo chemie?
5: Musím se přiznat, že to láska k přírodě nebyla, i když mám přírodu samozřejmě rád, ale ten důvod byl u mě víc osobní. Já jsem se procházel klimatickou úzkostí, což tehdy ještě nemělo asi ani pojmenování pořádně, rozhodně ne v Česku. Což znamená, že vlastně máte nějakým způsobem strach z budoucnosti, nechcete mít děti, každý, kdo jí maso, tak je pro vás neohleduplný člověk, každý, kdo jezdí autem, je pro vás neohleduplný člověk, který mu nezáleží na dobru planety. Teď to jako zjednodušuju hodně. A teďka mám mladší ségry, oni jsou ve věku, kdy v jejich okolí se tato úzkost objevuje pořád častěji. A já jsem se té úzkosti zbavil tak, že jsem se o klima začal zajímat a zjišťovat si, jak ty věci opravdu jsou. Protože to, co vidíme v médiích, jsou velmi často zkratky, které akorát můžou lidi zbytečně strašit. Teď se teda ten narativ zase posouvá spíš na druhou stranu, že se ta klimatická změna zlehčuje, proto i ten můj content na sociálních sítích, který dělám, vypadá tak, jak vypadá. Ale ten prvotní motiv pro mě byl pomoct lidem s klimatickou úzkostí najít nějaký bezpečný prostor, kde se ty věci vysvětlujou víc z pohledu vědy a méně z pohledu clickbaitu, který prostě se v těch médiích dělat musí, protože jsme přehlcení.
4: Zmiňoval jsi sestry. Kolik máš sester a kolik jim je?
5: Mám 4 ségry. Jedna je starší, tý je 33 a pak mám 3 mladší, jedný je 25 a pak 18-letá dvojčata.
4: A co říkají na tu tvoji činnost? Jak se jim to líbí?
5: Tak jsou mladší, takže spíš slyším kritiku, vždycky nějakou, ale musím říct, že konstruktivní. Předtím, než jsem se začal věnovat sociálním sítím, já to uvedu, tak bych sám sebe zařadil jako mezi spíš konzervativního člověka. A oni se ze mě dělali neustále srandu, protože to mají jako jinak a vlastně mi říkali, ty ale vůbec nejseš konzervativní, Jany, prostě jsi jako, jako liberál totální. Ne, že by to bylo důležitý pro ten příběh úplně, ale je trošku, protože jakmile jsem začal působit na sociálních sítích a trošku se to rozrostlo, tak se okamžitě do mě začali lidi pouštět z toho táboru, který klimatickou změnu třeba popírá nebo je skeptický, že jsem probruselský liberální levičák uplácený Bruselem. Já jsem si říkal, kde to prostě berou tyhle věci. No a pak jsem zjistil, kde to berou, ale zpátky k té otázce, spíš ze mě dělají srandu.
4: U těch sester bych se možná teda zastavil. Když ten obsah na sociální sítě vytváříš, myslíš u toho na ně, aby to bylo pro ně přístupné, nebo jak nad tím uvažuješ?
5: To byl původní plán, ale od toho se šlo poměrně rychle, když jsem zjistil, co říkají jistí politici o klimatické změně v médiích a nikdo je s tím nekonfrontuje. Tam jsem se dost zděsil, takže teďka ta moje tvorba je, vlastně říkám, bohužel jako zaměřená hlavně na vyvracení dezinformací, které se pohybují ve veřejném prostoru, protože mi to v tom veřejném prostoru chybělo. Nicméně do budoucna se chci vrátit jako zpátky k původní zámince a k tomu původnímu smyslu, a to je vlastně soustředit se právě na vysvětlování té klimatické změny nějak klidnější. Ale s tím, že jsem teďka nabral jako obrovskou fanouškovskou základnu, tak se mi to bude dělat i mnohem líp, protože jsem vlastně v kontaktu s těma lidma, který mi píšou, že jim třeba pomáhá i tahle ta tvorba, kterou dělám, nějak si zpracovat klimatickou úzkost, což mi přijde obrovsky překvapivý, protože je to vlastně spíš jako depresivní, že tady máme ve veřejném prostoru takovýhle lidi, kteří říkají takovýhle nesmysly. Takže mě to spíš jako zděsilo, ale jsem rád, že na lidi to působí přesně tak, jak jsem měl původně v plánu.
4: Díky za vysvětlení. Ještě se doptám, ty jsi říkal, že se z té úzkosti zbavil a pomáháš lidem se jí zbavovat tím, co děláš. Změnil jsi názor na to, jak žiješ nebo jak konzumuješ právě maso, když jsi to zmiňoval, nebo se držíš toho, co dřív?
5: Maso jim, ale jim ho teda mnohem méně často. V okolo 20 let jsem strašně chtěl být jako prostě hrozně nabušený, vypadalo to cool, prostě nasvalený kluk, to je potřeba, že jo. Takže neustále se muselo jíst maso v té době. A pak mě to teda s tou klimatickou úzkostí přešlo. Přestal jsem ho jíst úplně. Ze začátku jsem tu stravu neměl vůbec vyváženou, což je myslím asi u každého člověka, který chce z ničeho nic stát veganem, prostě vůbec neví, co má jíst najednou. Ale díky tomu jsem objevil spoustu chutí nových a hlavně i to, že to maso není potřeba jako každý den. Takže já maso jim, snažím se si to maso vybírat ne úplně ze supermarketů, ale od někud, kde třeba znám původ toho masa, a obden jedno jídlo mám s masem. S tím jsem já v pohodě. Člověk prostě nemusí být vegan k tomu, aby tou svojí jako nižší konzumací masa pomáhal. Řekněme, jednak teda těm zvířátkům, ale druhak i klimatu.
3: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Zmiňoval jsi, že máš poměrně velkou fanouškovskou základnu, ale dovedu si představit, že mezi našimi posluchačkami a posluchači jsi vlastně úplně nová persona. Kdyby si jim mohl povědět, jak to tedy je, máme se čeho bát, nebo je tam nějaká cesta, to světlo na konci tunelu?
5: Klimatická změna je problém. Je to podle mě jeden z největších problémů moderní civilizace, který my určitě musíme během 21. století vyřešit. Na druhou stranu není to problém stylu, že by se měla planeta změnit v nějakou jako hořící kouli a že by měl nastat rozpad civilizace v nějakých příštích generacích. Což je právě něco, čím se v těch médiích z mýho pohledu občas straší, nebo co lidi můžou takhle pak navnímat tu klimatickou změnu. A to je blbě kvůli tomu, že pokud jsme v té třeba klimatické úzkosti, no pokud se bojíme té budoucnosti, tak to ve spoustě lidech vyvolává apatii. A pokud chceme klimatickou změnu vyřešit, tak je potřeba, aby jsme zatím necítili přehlcení. Je potřeba ten obrovský problém rozdělit na malý kousky, aby lidem bylo jasný, co znamená řešit klimatickou změnu. A každý si v tom pak můžeme najít to svoje nějakým způsobem. Pokud je člověk zemědělec, může si zjišťovat, jak funguje regenerativní zemědělství. Pokud je člověk elektrikář, může se soustředit na instalování solárních panelů na střechy. Já jako chemik můžu pracovat na nějakých materiálech, které by v budoucnu mohly pomoct. Tak jako komunikátor, vždycky jsem se cítil spíš jako učitel, než jako vědec osobně, tak moje role je právě klimatickou změnu komunikovat.
4: Ty jsi říkal, že se cítíš víc jako učitel. Napadlo tě někdy víc komunikovat tvůj vlastní obor, tu chemii, než právě klima?
5: Chemii ne, a to je docela zajímavý. Možná je to tím, že jsem v ní byl prostě namočený 10 let svýho života nonstop každý den. Já nechci říkat, že by pro mě byla obyčejná, ale vlastně do nějaký míry mi nikdy nepřišla tak zajímavá, jako třeba fyzika, anebo jako třeba právě téma klimatický změny. Já už jsem nad tím přemýšlel mnohokrát, proč vlastně to takhle mám. I třeba když učím, tak mnohem radši učím matematiku než chemii organickou. Baví mě to víc z nějakého důvodu to učení. Ale myslím si, že je to jenom tím, že prostě jsem tomu věnoval hodně času a do nějaký míry je to pro mě jako, že to zobyčejnilo, což je obrovská škoda. Ale taky mám spoustu kamarádů, kolegů, kteří se věnují právě popularizaci chemie a dělají to skvěle, takže mi přišlo úplně zbytečný mlíst do zelí.
4: Tak to je zároveň hezký kompliment kolegům popularizátorům. Dane, mě by zajímalo, jak tady ty hodně rozdílné věci vlastně kombinuješ. Jak vypadá tvůj běžný den? Ráno si v laboratoři a večer stříháš videa, nebo jak to vlastně funguje?
5: No, musím se přiznat, že můj život je takový dost neuspořádaný, což se samozřejmě nelíbí mojí přítelkyni, protože už jsem na ní neměl pořádně půl roku čas, tímto jí zdravím, ale právě nedávno se rozhodla, že mi bude pomáhat s administrativní prací a s byrokrací, protože to je něco, co mě na tom jako fakt ubíjelo a žralo mi to obrovské množství času. A teďka díky tomu se mi do života začíná po docela dlouhý době dostávat zase nějaký řád a domluvili jsme se, že když mi bude pomáhat s e-maily, takže já na ní budu mít čas, což mi přišlo jako fair dohoda, takže říkám ano, pojďme to takhle udělat a je to úplně skvělý. Takže ten zbytek, laboratoř a vytváření videí se tak nějak jako střídá. Já si třeba zaběhnu do laboratoře nasadit reakce a teď ono to třeba 4 hodiny trvá a běžím zpátky domů, protože bydlím 15 minut od VŠHT, natáčet videa mezi tím a pak zpátky do laborky a vlastně ten den vypadá tak, že od rána třeba do 10, do 11, do večera jsem buď to v laborce, anebo stříhám a zpracovávám videa, ale nemám to oddělený, protože efektivita práce je taková, že když se míchá reakce, tak nemusím sedět povídat si s kolegama, ale můžu běžet domů a natáčet. No.
4: Máš chvíle, kdy toho máš zkrátka nad hlavou a kdybys chtěl se vším seknout a pokud jo, tak co v takových situacích děláš?
5: Já se musím přiznat, že asi dělám influencerství moc krátce na to, abych toho měl ještě plný zuby. A s tím, že reakce sledujících jsou takový, jaký jsou, z 99% obrovsky pozitivní, tak mě to nabíjí a motivuje mě to tvořit dál.
4: Už několikrát jsme se dotkli toho, že v laboratoři trávíš dost času a narážíme možná taky na to, že lidi si občas myslí, že věci vlastně nejsou moc manuálně zruční. Já jsem tě ale viděl nakládat s chemickou aparaturou a přišlo mi, že ti to docela šlo, tak jak se na tom s prací rukama? Rozbiješ tuhle tu představu, kterou naši posluchači a posluchačky možná mají?
5: Ona je to velmi častá představa, ale u nás u chemiků tu chemii, co děláme já, organická chemie, což je vlastně takový to, co si opravdu představíte pod tou chemií, která začala jako alchymie na dvoře Rudolfa II., vaření v baňkách, míchání prostoků, tak tam člověk musí být jako dost manuálně zručný. Já bych to přirovnal jako ke kuchařině trochu. Když dva lidi dělají svíčkovou, tak to prostě není stejná svíčková. A tohle samý platí i v chemii. Akorát tam musíte třeba dodržovat jako velmi přísně teploty nebo prostředí, ve kterém nemáte kyslík, takže ty reakce musí probíhat třeba při minus 78 stupních, aby to fungovalo hezky. Takže jsem zjistil, že zručnej jsem, a já tady k tomu mám takový zajímavý příběh z dětství, protože jsem vyrůstal s dědou, který byl velmi manuálně zručnej a měl pilu na dřevo. A my jsme mu tam s bratrancem chodili jako malý pomáhat. Mě bylo 12, bratranci 13. On jelikož bydlel i s dědou, tak byl dost vycepovaný od dědy, děda byl hodně drsnej. Což já jsem neměl a vždycky, když jsem mu pomáhal, tak jsem od něj poslouchal, že jsem úplně k ničemu, ať se vyhejbá manuální práci, že mám v obě ruce levý. A ve mně prostě zůstalo to do mých skoro 30 let, že jsem manuálně neschopnej a já jsem nebyl schopnej skoro nic jako manuálně udělat. Zatlouct hřebík, jo, ale že bych třeba něco vyvrtal vůbec. Takže jsem se dal na kariéru vědátora s tím, že tam nebudu muset pracovat rukama trochu a pak jsem zjistil vlastně, že jsem jako manuálně zručnej, protože ta chemie rukama mi šla velmi dobře. A ve 30 se to nějak jako celý otočilo. Přál jsem si ke 30 nám od mamky a tehdejší přítelkyně vrtačku a začal jsem si prostě doma kutit. A teď jsem kutil manuálně zručný, takže chemici jsou velmi manuálně zruční.
4: Jsme poblíž hudebního festivalu, tak bych se chtěl zeptat, jestli taky na něco hraješ.
5: Hraju na kytaru, na piano trochu a nejradši zpívám. To mě baví. A to je vlastně jediná volnočasová aktivita, kterou jsem teďka schopnej si zachovat, protože tím, že chodím do laborky pozdě večer, tak už tam nikdo není a je tam výborná akustika, takže já si u toho pouštím karaoke a neustále si tam prostě do toho zpívám. Jednou týdně se snažím ještě jakž takž pravidelně chodit právě na lekce zpěvu, ale třeba na tu kytaru ani na piano teďka jako si vůbec čas nenacházím. A mrzí mě to, doufám, že se to zlepší i s tím, že teďka ta byrokratická práce je na straně mý přítelkyně a to mi šetří fakt obrovské množství času.
4: S chemikem Danielem Kortusem se nacházíme v centru Ostravy, v parku poblíž řeky Ostravice. Zatím nám hezky svítilo sluníčko, ale teď se blíží bouřka. A právě s klimatickými extrémy, s výkyvy počasí, se člověk může na sítích setkávat a taky s jejich nejrůznějšími prapodivnými vysvětleními, které se týkají například manipulace počasí. Dane, proč podle tebe lidé tak snadno uvěří něčemu, co s fakty nemá vlastně vůbec nic společného?
5: Myslím si, že je to tou extrémně rychlou dobou, ve které se nacházíme. Tím, že nám náš mozek musí zpracovávat úplně nesrovnatelně krát větší množství informací než před 50 lety, tak prostě ztrácíme schopnost se nad věcma zamýšlet a ať už vědomě nebo nevědomě, nás prostě všechny řídí spíš naše emoce než rozum. Tohle je třeba něco, s čím se jako vědec musí velmi často potýkat, pokud dělá nějaký výzkum, aby nebyl zaujatý vůči těm vlastním výsledkům. Že? Takže mít pod kontrolou nějaký emoce vůči tomu ráciu, to je něco, s čím vědci musí pořád pracovat a jsme na to jakž takž naučený, ale taky nám to jako nejde. A je to krásně vidět v těch otázkách klimatické změny, že i lidi, kteří jsou učení a studovaní a mají mentální kapacitu i znalosti na to, aby pochopili, jak ten problém funguje, tak stejně se staví do opozice. A já si tohle vysvětluju tak, že pokud jsme emočně nastavení na to, že vnímáme klimatickou změnu prostě jako regulace z Bruselu, protože takhle to tady opravdu velká většina lidí vidí. Ještě se do toho přidá to, že Evropa žádný emise vlastně neprodukuje a že se tady akorát ničíme průmysl, tak najednou ta debata o těch faktech úplně mizí a nastává ideologický spor, který nemá s vědou jako takovou nic společného.
4: Ty jsi moc hezky řekl, že jako vědec máš možná trošku větší předpoklady s těmi informacemi pracovat. Vezmeš nás trošku, řekněme, za oponu, jak to tedy děláš, když se chystáš něco vysvětlovat, jak tu informaci zpřístupnit lidem, jak ten obor, který ti není úplně vlastní, přibližovat lidem srozumitelně.
5: Jo, děkuju, že to říkáš a i zdůrazňuje, že já nejsem klimatolog, jsem chemik, což znamená, že když mluvím o klimatu, tak si jako nevymýšlím žádný svoje věci, ani teorie, ani se nesnažím do toho žádnýma vlastníma názorama přispívat, protože v tom oboru nejsem odborník. A jediný, co dělám, je, že čerpám informace od svých kolegů vědců odborníků s respektem, protože oni jsou odborníci na klima, klimatologové, a snažím se zprostředkovávat širší veřejnosti. Většinou to dělám tak, že když si vysvětlit nějaký téma, tak ho sám nejdřív musím dostatečně pochopit. Do té míry, než jsem si jako jistý tím, že rozumím opravdu, jak to je a že vím 10x víc, než co řeknu v tom videu krátkým. No a pak nastává taková fáze jako obrušování a vyhlazování. A na tohle to koukám jako na ty příklady z fyziky ze střední školy, když mělo něco sjíždět po nakloněné rovině, nebo když ty volné pády, když se počítali, tak se vždycky říkalo, tření vzduchu zanedbejte, nebo odpor tady toho zanedbejte. A takhle přistupuji i k tomu vysvětlování. Takže vlastně okrajuju všechno, co by třeba bylo možná i zajímavé, ale je to nedůležitý pro pochopení toho tématu. Takže to opravdu zjednodušuji tak, aby to bylo co nejvíc zjednodušení, ale pořád tam byla zachovaná ta pravda a aby to tvrzení jako obstálo nějakým argumentům. Musí to zůstat fakticky správně.
4: Myslíš, že právě neschopnost věci zjednodušit tak, aby pro lidi byly srozumitelné, je důvod, proč se do popularizace na sociálních sítích tolik vědců a vědky nepouští?
5: Asi to není neschopnost, protože by toho schopní byli určitě. Nicméně je jim to proti srsti častokrát, protože tam funguje taková jako sebereflexe, co by o tom řekli moji kolegové, kdybych prostě tohle to řekl takhle jednoduše a udělal jsem z toho v uvozovkách něco, co už to není. Jenže to je právě strašně důležitý umět najít ten balanc toho zjednodušení, aby to furt byla podstata té věci a už to nebyl nesmysl. A to třeba, co mě vadí na sociálních sítích, je, že se setkávám s lidma, který tuhle nianci neumějí rozlišit. A nejsou to vědci, jsou to laikové, který mluví o věcech, kterým vůbec nerozumějí. A pak to, co říkají, je vlastně už jako zjednodušení, který už není ani pravdivý. A oni to říkají dál s jistotou, je na tom část pravdy pořád, ano, ale vlastně to je pak zavádějící a vznikají přesně ty dojmy, že klimatickou změnu způsobují lidi jenom trošku, i když jasně víme, že to způsobujeme úplně a podobně prostě, no.
4: Ve větrném počasí centra Ostravy se teď pustíme do otázek našeho rychlého dotazníku.
3: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
4: Dané, radši léto nebo zima?
5: Léto.
4: Jsi spíš optimista nebo pesimista, co se klimatu týče?
5: Optimista.
4: Jsi ranní ptáče nebo noční sova?
5: Teď oboje, ale spíš ranní ptáče.
4: Baví tě víc věda nebo popularizace vědy?
5: Popularizace a komunikace vědy mě baví víc. Jsem prostě spíš učitel než vědec.
4: Máš radši kočky nebo psy?
5: Psy, ale mám dvě kočky.
4: Preferuješ manuální práci nebo práci hlavou?
5: Je to těžký. Manuální práce je pro mě odpočinek, ale práce hlavou je něco, bez čeho nemůžu bejt.
4: A když jsme v Ostravě na Colors, jaká je tvoje oblíbená kapela?
5: Red Hot Chili Peppers.
4: Pojďme se ještě podívat do budoucnosti, protože náš pořad se snaží přinášet i nějaké dobré zprávy. Kam se podle tebe posune výzkum materiálu, jako jsou ty tvoje mofy v těch příštích letech?
5: Myslím si, že v příštích letech nás čeká průlom ve všech oblastech techniky a vědy, hlavně kvůli AI, a je to vidět i v tom mém oboru. Ta AI umožňuje věci, o kterých se nám ani nesnělo, a konkrétně u těch mých materiálů je to důležitý kvůli tomu, že existuje spousty kombinací, jak ty materiály jde skládat, ale ne všechny mají ty vlastnosti, kterými chceme. Takže umět mít nějaký systém, díky kterým můžeme třeba předpovídat, který ty materiály by spíš mohly fungovat, je obrovský zjednodušení. A to je něco, co se teďka děje, ať už je to jako biologie, chemie, fyzika, prakticky ve všech oblastech, hlavně díky AI. Takže si myslím, že ta nám ve vědě pomůže udělat jako úplně neuvěřitelný skok v následujících letech až desetiletích.
4: Co by si zkázal sám sobě, takovému klukovi před pár lety, který se ještě bál právě změny klimatu?
5: Sám sobě? Asi nic, protože já jsem se tím potřeboval projít, abych se třeba dostal i tam, kde jsem dneska. Nicméně lidem mladším než já, který se tím třeba procházejí, bych chtěl říct, že není to tak dramatický, jak by se mohlo zdát. A rozhodně je potřeba k životu přistupovat pozitivně a užívat si ho, protože tady prostě máme jenom jeden.
4: Já ti moc děkuju za tohleto krásné závěrečné poselství. Povídali jsme si s chemikem Danem Kortusem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který stojí za projektem Klimatomluva. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi. Příště zase v Žárovkách s Pavlou Hubálkovou.
5: Děkuju za pozvání a nashledanou.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Petz, šestiletý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Polsku zadrželi muže, který hrozil atentátem na premiéra. Teplice remizovali ve fotbalové Šancelize s Olomoucí 1-1. A zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy museli třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, pokračuje Cízlar.
7: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Vítěz komunálních voleb v Plzni hnutí ANO 2011 a nezávislý bude o budoucí koalici vyjednávat v jednom bloku s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Na společném postupu se oba subjekty dohodly dnes odpoledne. Potvrdil to lídr ANO a současný primátor Roman Zařický.
8: Jsme vytvořili memorandum o spolupráci mezi pro Plzeň s podporou lidovců. Disponujeme 24 hlasy, což je většina v zastupitelstvu, a vyzvali jsme další strany k jednání. Budeme postupovat ve shodě.
2: Dvojblok je připravený jednat s koalicí se STAN a s ODS. Nebude jednat s koalicí Chceme Plzeň, která spolupráci s ANO odmítá. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska, ministra obrany, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra, podle kterého muž útok skutečně plánoval. Výhrušku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Vědci objevili na jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli u rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
9: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
2: Fotbalisté Olomouce v 10. kole šance ligy remizovali v Teplicích 1-1, když vedli od 3. minuty díky gólu Galiho. Domácí využili k vyrovnání vyloučení Lurvinka ze 40. minuty. Olomoucký trenér Pavel Hapal své svěřence chválil.
10: Hlavně od té doby jsme hráli o jednoho méně, takže to odpracovali, odmakali neskutečně, hlavně v té defenzivní činnosti, ale chci říct, že to byl zápas velice kvalitní od obou dvou mužstev. Trošku cítím takovou, řeknu, hořkost. Nechci říct, že by mě chyběla nějaká pokora, ale myslím si, že když jsme byli v plném počtu ten celý zápas, že věřím, že bychom ten zápas dovedli do vítězného konce, což se nestalo.
2: V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a pražská Sparta porazila Pardubice 2-0.
0: Nehoda na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D6 u Únhoště. Na pražském okruhu z letiště na D1 jeďte opatrně za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Došetřují tam nehodu několika vozidel v omezení. Místo je označené šipkou silničářů, kužely a projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na D6 z Prahy do Karlových Varů informujete o překážce za sjezdem na Kladno.
11: Na 13. kilometru v ostatném pruhu stojí vozidlo a u něho pán nemá tam trojúhelník a pán nemá vestu, jo, jde vidět na poslední chvíli.
0: Na D1 z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru odstavená dodávka pro poruchu. Je označena světelnou šipkou. Na silnici 33 mezi Náchodem a Jaroměří dejte pozor u odbočky na Staré město nad Metují. Střetla se tam dvě vozidla, na místě pracují hasiči, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky na horách na severu a severovýchodě i smíšené, anebo má sněžit. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 15 stupňů na jihu Moravy tepleji kolem 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Od šokujících teroristických útoků Hamásu ze 7. října 2023 uplynuly 3 roky. Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny tenkrát v Izraeli zabili asi 1200 lidí, většinou civilistů. Do pásma Gazy pak odvlekli přes 200 živých rukojmích a odvezli také těla desítek zabitých, celkem 251 lidí. 41 rukojmích zemřelo v zajetí. Izrael pak reagoval rozsáhlými vojenskými operacemi. Od začátku války bylo v Gaze podle tamního ministerstva zdravotnictví zabitých přes 74 tisíc Palestinců, včetně tisíců žen a dětí. Historička Anna Hájková učí na University of Warwick ve Velké Británii a poznamenává.
13: Najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. To je jako velká změna, no.
12: V debatě o odpovědnosti za zabíjení palestinských civilistů se pozornost často soustředí jen na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podle Čechopalestinky Lamis Bartuškové Chalilové je to alibistický postoj.
14: Protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu.
12: Česká vláda se před necelým rokem vyměnila, ale její postoj a podpora Izraele zůstává beze změny. A česká společnost je i třeba židovským akademikům, jako je Irena Kalhousová, ochotná naslouchat.
15: Mám hodně pozvání třeba přednášet po českých městech, ale i jako vesnicích.
12: Další Palestinec, žijící v Česku, antropolog Jasar Abuchoš, naopak upozorňuje na to, co považuje za nedostatečnou pozornost věnovanou utrpení Palestinců.
16: Fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
12: Při poslechu pořadu Zaostřeno o Židech, Palestincích a českém pohledu na jejich konflikt vás vítá a od mikrofonu zdraví Vít Pohanka.
1: Zaostřeno.
17: El marakamim shochen bameromemim.
12: Rabín brněnské židovské obce Menaše Kliment pronáší modlitbu za zemřelé. Je srpen a jsme v Ivančicích u Brna. Jako součást mezinárodního a multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest se tady před vilou průmyslnické rodiny Plačkových pokládají kameny zmizelých.
17: Began eden te menuchatam, lachem balrachamim, jastirem beseter kenafafle olamim.
12: Obřad připomínající jednu z milionů tragédií holokaustu a potažmo celý festival nikdo nenarušuje, akce nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Ani si to neuvědomujeme, ale na pozadí toho, co se děje poslední 3 roky v Gaze a také na západním břehu Jordánu, je v tomhle ohledu Česko docela výjimečné. Potvrzuje mi to ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity Irena Kalhousová, když se o něco později procházíme starým Brnem.
5: Změnilo se něco na vašem profesním nebo osobním životě od 7. října 2023?
15: Tak zaprvé bych chtěla říct, že vlastně mám velkou radost, že Štetlfest se koná, že se právě koná v takhle otevřené atmosféře, že vlastně kdokoliv může přijít, nenarazí na bariéru policistů a další ochranky, protože to je něco, co by se dneska bohužel už ve většině zemích na západ od nás, včetně Spojených států amerických, nemohlo stát. Jo? A to si myslím, že je vlastně hrozně smutný, že po 7. říjnu jakékoliv vlastně diskuze nebo přednášky nebo jakékoliv akce, které se týkají témat Izraele, ale vlastně dneska už i židů, židovské kultury, židovského náboženství, tak vlastně vyžaduje naprosto jako speciální ochranu, protože jednoduše ty události na Blízkém východě se jako promítly do života židů v diaspoře. A co se týče mého osobního života, tak, nebo pracovního, tak určitě samozřejmě ta pozornost na mě je mnohem větší, protože prostě to téma rezonuje a já jsem se stala jako člověkem, který se k tomu tématu vyjadřuje poměrně často.
5: V médiích jste jako doma, bych skoro řekl?
15: V médiích jsem asi jako hodně. A takže mám hodně pozvání třeba přednášet po českých vlastně městech, ale i jako vesnicích, což je pro mě nová zkušenost a je to vlastně strašně zajímavý. A baví mě to. Určitě, co se týče výuky, tak na jednu stranu mám radost, že vlastně víc a víc studentů se o to téma zajímá. Ale samozřejmě vždycky, když jdu do té třídy poprvé na začátku semestru, tak mám trošku jako stažený žaludek, protože nevím, co mě v té třídě čeká. Jo? Jestli tam bude skupina studentů, která tam prostě jako mě přijde jako vykřičet a vypískat, nebo jestli tam budou studenti, kteří se budou snažit třeba jakoukoliv diskuzi unést jedním nebo druhým směrem.
5: A stalo se vám to někdy?
15: Stalo. Ale vlastně chci říct, že pro mě je strašně důležitý a snažím se to akcentovat, že z mé zkušenosti velká část studentů, a tady se bavíme opravdu jako o procentech 80-90+, se chce o tom tématu něco dozvědět, chce o tom tématu diskutovat, chce prostě vlastně se seznámit prostě s fakty. A pak je tady ta malá skupina, která se rozhodla, že vlastně je potřeba, aby ta diskuze vůbec žádná nebyla a snaží se pomocí různých metod, ať už právě křičením nebo nevím, zapínáním protipožárních alarmů, vlastně tak znepříjemnit jakoukoliv výuku nebo přednášky o Izraeli a Blízkém východě, že si spousta organizátorů řekne, že radši to ani dělat nebudou, protože to je prostě strašně složitý to zajistit a zabezpečit, aby to opravdu třeba nepřerostlo z toho verbálního násilí do nějakého fyzického.
12: Řekla mi v Brně Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity.
1: Posloucháte Zaostřeno.
12: Jak českou debatu o Izraeli a Palestincích vnímá člověk s palestinskými kořeny? Antropologa doktora Jasara Abuchoše, který bydlí v Praze a pracuje na Akademii věd, jsem se nejdřív zeptal, proč podle něj česká politická reprezentace tak výrazně podporuje Izrael.
16: Ty politici vysvětlují sami jako navázání na nějakou kontinuitu, jako způsob po posílení demokratické identity a legitimity polistopadových změn, dejme tomu. Takže je to vlastně něco, co nás činí demokratickými z hlediska těch politických elit a potvrzuje naši demokratičnost, proto k tomu patří prostě i změna vztahu k jiným politickým proudům a reprezentacím ty, které byly za období komunismu prostě preferovány. Přátelé, bývalí přátelé našich nepřátel se stali našimi nepřáteli. Takhle to vysvětlují ty politici. Já nevím, jestli to tak tahle z toho historické vysvětlení jde brát úplně za bernou minci. Já myslím, že je to politizace té otázky, vlastně, kterou vy jste položili. Jo? Že to, že jsme že český stát a česká veřejnost je proizraelská, je samo o sobě politikum spíš než popis nebo vysvětlení nějaké historie.
12: V článku, který jste nedávno napsal, používáte v souvislosti s Palestinci anglický výraz killability, česky možná killabilita. Mm-hmm. Jak byste význam toho výrazu vysvětlil posluchačům? O čem to je?
16: No, překládá se to jako zabitelnost, něco takového, a já jsem ten pojem, ho používám samozřejmě v přeneseném slova smyslu, nechce se tím říct, že česká veřejnost nebo Česko se podílí na zabíjení Palestinců, i když, jak víme, export vojenského materiálu do Izraele roste od 7. října z Československa do... Takže i tahle ta komplicita by se tam dala najít, ale to není to, na co já jsem mířil. Ta zabitelnost se týká vztahu k neštěstí a úmrtí lidí, kteří nejsou vnímáni jako plnohodnotní lidé. Ta zabitelnost poukazuje na to, že smrt některých je pokládaná v podstatě za netolik hodnou truchlení, netolik narušující vlastně náš vztah k právu a tak dále. Velmi, není to něco, co by se týkalo jenom Palestinců, to je konečně to, tenhle ten pojem pochází z takového proudu myšlení od Agambena po Judith Butler, kteří se zamýšlejí nad tím, za jakých okolností docházelo k masovému násilí, jako třeba v koncentračních táborech, kdy lidé byli nejdřív zbaveni svých práv jako lidí a proto vlastně neexistoval morální rozpor v tom, že jsou zabíjeni.
12: Malá vsuvka. Jasar Abuchoš byl mimochodem také jedním ze tří českých Palestinců, kteří se domáhali omluvy státu za výroky tehdejšího ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za Starosty a nezávislé. Ten v české televizi označil nenávist ke všemu izraelskému za základ genetické výbavy Palestinců. Žaloba směřovala proti státu zastoupenému ministerstvem zahraničí, které po zrušení ministerského postu pro evropské záležitosti převzalo za jeho vyjádření odpovědnost. Soud před několika měsíci označil výroky Martina Dvořáka za protiprávní a nařídil omluvu. Ovšem ministerstvu. On sám nicméně později označil svá slova za nepřijatelná a omluvil se také.
16: Soudkyně, a to mě zaujalo, ta moje úvaha vlastně vychází z toho, že pro soudkyni to bylo naprosto jednoznačné, že je to nepřijatelný výrok. I pro mě to byl naprosto nepřijatelný výrok, přesto jsem nezaznamenal adekvátní odpovídající reakci na nepřijatelnost takových výroků. A ta osobní omluva vlastně nic neřeší. To, co já jsem, na čím já jsem se zamýšlel a k čemu ten pojem killabilita se ukázal docela nápomocný, bylo, za jakých podmínek je možný myslet tu anihilaci Palestinců jako okolnost, jako vedlejší škodu. A to je, myslím, to, co výrazně poznamenává místní reflexy válečných zločinů v Gaze a toho, co se za poslední roky v Gaze odehrává, o čemž máme spoustu dokladů. Přesto prostě fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
12: Antropolog Yasar Abu-Ghosh.
1: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Válka ale zasahuje také do života Židů mimo Izrael. Historička Anna Hájková žije ve Velké Británii a přijala letos do Brna také na Štetlfest. V parku pod Petrovem jsme si povídali o tom, jak se v Británii od 7. října změnila atmosféra kolem židovských kulturních a vzdělávacích akcí.
13: My máme v Británii židovské festivaly, máme Jewish Book Week, myslím v únoru, a je Limut, spousta dalších.
5: A to je v Londýně? Pardon, se omlouvám.
13: Jewish Book Week je v Londýně a Limut je vždycky v jiném městě. Je samozřejmě, ta security vypadá úplně jinak. Ale antisemitismus v Anglii nezabrání židovské radosti a židovskému životu.
5: Ale zhoršil se za poslední dobu? Nebo je víc viditelný?
13: Antisemitismus ve Velké Británii je víc viditelný a možná je kolem něj trošku víc veřejné paniky, ale taky máme antimuslimský rasismus a násilí. Takhle, člověk si dává možná, nechci říkat větší pozor, ale ten duben a květen tohoto roku, to nebyla sranda, když bylo po sobě několik útoků. Byl žhářský útok, myslím, na synagogu ve Finchley, byl ten útok nožem na tři lidi v Golders Green a samozřejmě poslední Jom Kippur byl útok na tu manchesterskou synagogu. Takže to jako není pěkné, ale když se kolegové z Birkbeku upozorňovali na to, když se podíváme na větší obrázek, tak je taky otázka, kdy si lidi začnou děsit z jinak relativně izolovaných jevů. Jo. A je to taky zpráva, která si myslím jako dobře prodává, je media, docela medializovaná. Takže bych odpověděla na tvou otázku. Antisemitismus v Anglii se zhoršil, ale taky veškerý i rasismus vůči muslimům se mnohem zhoršil.
5: A možná to souvisí celkově s polarizací společnosti, tak jak to vidíme i v jiných zemích, včetně České republiky konec konců.
13: Přesně tak.
5: Ale dá se asi říct, že od 7. října 2023 se přece jenom něco změnilo v tom, jak například, jak se říká anglicky, Jewish studies, Jewish culture, Jewish events jsou přijímány většinovou společností. Jakým způsobem?
13: No, abych to řekla slovy z mého, myslím, vratislavského kolegy Marčena Vodzinského, Židé jsou najednou ty zláci. Jo. Je takové vnímání na sociálních médiích, narrativu, kdy nejenom, že lidi, myslím, velmi zaslouženě kritizují okupaci palestinských území a násilí a těch settlers, osadníků a genocidu v Gaze, ale vlastně berou Izrael jako metaforu veškerého zla na světě. Což začíná být problematické, ale není nutně antisemitské, ale potom vlastně obvinují Židy v exilu schování státu Izrael a ptají se nás, nebo někdy se ani neptají, co si myslíme o Izraeli. A to začíná být samozřejmě antisemitské. A najednou vidím, jak studenti se třeba jako neberou židovské kurzy, nebo chodí lidi na moje přednášky a ptají se mě, co říkám, moje kniha o Gaze. Moje kniha samozřejmě není o Gaze, já neumím hebrejské, napíšu o izraelských nebo palestinských dějinách. A nejenom, že jsou prostě některé přednášky se vůbec nekonají, ale najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. A to je jako velká změna, no.
5: Ale není to nakonec něco pochopitelného při všech těch zprávách, co lidé dostávají prostě z Gazy, jak to vidí v médiích?
13: Ne, Vítku, je to antisemitismus.
5: Je to antisemitismus.
12: Historička působící v Británii Anna Hájková. Nakonec ještě jeden palestinský hlas. Lamis Bartušková Chalilová, která má českou maminku a palestinského otce, vyrůstala ve Spojených arabských emirátech. Do Česka se vrátila na vysokoškolská studia a dneska žije s českým manželem a rodinou v Praze.
18: Změnil se podle vás za 3 roky od 7. října 2023 postoj Čechů, nebo ten český obecně řečeno pohled na Palestince a na válku v Gaze? A jestli ano, tak jak? A jestli ne, tak proč myslíte, že ne?
14: Podle sektoru, podle věkové kategorie, podle zájmu se určitě trošku změnil. Posun tam jako určitě je, to by byla katastrofa, kdyby se nezměnil. Ale bohužel to většinový gro a i média vlastně je co zlepšovat a je tam dost prostor na to reflektovat na tu realitu a respektovat to, co se tam děje a nějakým způsobem to vyhodnocovat. Bohužel jediná jakoby většinová reakce je to v některých segmentech přiznat, že to, co se tam děje, se tam nemá dít.

0: možná nepoužívají slovo genocida, válečné zločiny, horory a tak, ale přisuzovat to jednomu člověku, a to Netanyahu. A to je strašně alibistický postoj, nebezpečný, protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu. Takže to vidím jako takový nebezpečný v českém prostředí, že svalujeme tu vinu na Netanyahua s tím, že teď budou volby, on prohraje a můžeme jít dál. A už není žádná jakoby responsibilita, zodpovědnost české společnosti, českých politiků, českého mainstreamu, českých médií a žurnalistů reflektovat, jak vlastně selhali za ty 3 roky.
1: Na druhou stranu jsme teď v českém veřejnoprávním rozhlase, povídám si s vámi, povídám si i s jinými Palestinci, a co jsem se díval, taky přinejmenším na českém rozhlase Plus teda zazněly palestinské hlasy.
0: Musím říct, že český rozhlas je jeden z mála veřejnoprávních médií, který dali prostor pro nejenom Palestince, ale pro jiný pohled na věc, která nebyla jakoby s razítkem izraelské armády. A to mě potěšilo. Jenomže když vemu českou televizi, vemu hlavní noviny, tisk, tak tomu tak nebylo. A bohužel se střídali, nebudu je jmenovat, ale střídali se 2-3 hlasy. Ty se jenom opakovaly a vlastně já to dost sleduju, takže vlastně ty talking points, které měli izraelský mluvčí, nebo v jeden týden všechny hlavní hlasy ve světových médiích jeli ty stejné body. Takže to bylo jako kdyby to dostávali e-mailem, tenhle týden se soustředíme na tyhle 5 bodů a budeme je opakovat. A to mě docela mrzelo, protože byly jiný hlasy, dokonce si tvrdím říct, že v Izraeli byla větší rozmanitost názorů a ta škála byla mnohem sebekritičtější, než jsme měli my tady v Česku.
1: Vy sama jste Češka i Palestinka, jestli to takhle můžu říct. Jak jste v těch posledních 3 letech, jak si osobně tu českou debatu o Gaze, o tom, co se děje v Gaze především, prožívala, a změnilo to třeba váš pohled na českou společnost nějakým způsobem?
0: Já musím říct, že možná ten první šok nebo zklamání přišlo v roce 2021, kdy byla poměrně kratší válka mezi Izraelem a Gazou. To bylo hned po covidu. Ještě jsme se jako dostávali z toho covidu a já si pamatuju, že jsem vyšla ven na ulici a na státních budovách jako městský úřad byly obrovský vlajky Izraele. To jsem nechápala upřímně, proč. Jako. Takže to byl jako moje první příprava na to asi, co přijde, že jo, v roce 2023, když to přišlo, tak už jsem nebyla tak překvapená těmi vlajkami na ministerstvech.
1: Tak zase pro pořádek, bylo to po 7. říjnu, po tom, co se stalo 7. října, a to já chápu, jaká jsou čísla, ale to bylo naprosto šokující a drsné a kruté.
0: Ano, ale trvalo to pak strašně dlouho a ta podpora byla nekritická, absolutní a schovával se zatím trošku rasismus, islamofobie a antipalestinský rasismus, jak dneska víme.
1: Pardon, když říkáte, jak dneska víme, mohla byste dát příklad
0: toho? To jsem právě chtěla říct. Já si myslím, že obecně západní společnost a Česká republika možná taky se stala obětí toho, co kritizovala u totalitních režimů. Totalitní režim si vybírá od OSN a od Amnesty a od Human Rights Watch a tak dále, z lidskoprávních organizací, jakou zprávu podpoří a vypíchne a bude citovat a jakou bude ignorovat, když se to týká jeho. To samé se stalo tady. Když Amnesty International, Human Rights Watch, různé organizace uvnitř OSN, experti na mezinárodní právo, Lemkin Institute, který přišel s definicí genocida, jako jeho raison d'être je genocida, toto nazývá jako válečný zločiny, tak česká společnost nebo český experti nebo politici absolutně tohle odmítali. Dokonce jsme měli premiéra, který sliboval Izraeli, že bude izraelský hlas uvnitř Evropské unie. To byla jako hysterie, absolutní hysterie, ale strašně zvláštní.

0: tu, že prostě nejsou na stejné úrovni lidskosti nebo si nezasloužejí naší solidaritu s nima nebo soucit s tím, co prožívají, byla vidět, no, a to zklame člověka.
1: Když bych to řekl úplně prostě naplno, Ukrajinci dobrý, protože jsou bělejší, když to takhle řeknu doslova, kdežto Palestinci, ty jsou tamhleti z toho Blízkého východu, který jsou tmavší a jsou to muslimové, takže ty si nezaslouží naši podporu stejně jako ti Ukrajinci.
0: Ano, a hlavně to nebylo overnight, to se nestalo
1: ze dne na den.
0: To je výsledek dlouhodobý mediální masáže, konkrétní, systematický, jak začerňovat určitou společnost, nepoukazovat na benefity diversifikace, nepoukazovat na to dobrý v té společnosti a nebýt sebekritičtí. Já jsem pochopila, že prostě Evropa se nezměnila. To samé udělala Židům, dehumanizovala je a pak byl holokaust. A Palestinci a Arabové a muslimové jsou noví Židé v určitých společnostech. A to si myslím, že je obrovský selhání. Protože když řekneme never again, tak to není jenom never again for the Jews. To je never again for anyone.
1: Pro všechny.
0: Pro všechny, protože ono to nevypovídá o tom, co se děje té společnosti, té oběti. Jo? Ono to spíš vypovídá o tom, co evropská společnost, jak je ochotná se naučit ze své historie, ze své minulosti a jak neopakovat tyhle chyby. Ale když to budeme každých 70 let opakovat a pak zase postavíme 10 mauzoleů a muzeů a výstav a dáme pár věd do knih, do učebnic a poklepeme se po zádech a řekneme si, OK, jdeme dál, tak kdo bude další? Já to vidím jako strašně nebezpečné. A nejenom proto, že jsem Palestinka. Já to vidím jako nebezpečný, protože kdo bude další? Budeme mít špatný gen? Nebudeme mít dobrý oči pro novou budoucnost? Budeme mít nějaký syndromy? Krevní skupina? Co bude to nový kritéria, který bude strašně jednoduchý, kvůli kterému se bude dehumanizovat společnost?
2: Slovy Lamis Bartuškové-Chalilové končí dnešní Zaostřeno věnované Židům, Palestincům a českému pohledu na jejich konflikt 3 roky po teroristických útocích ze 7. října. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K jeho dalšímu poslechu vás zve Vít Pohanka.
3: 4 knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na říjen připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8. hodině večer a v sobotu po 4. hodině odpoledne na Plusu.
4: A na Českém rozhlase Plus následuje premiéra dokumentu Než doteček ústí. Autorka Alena Harciníková v něm sleduje proměny krajiny podél řeky Bíliny.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
5: Plítám se zarostlou krajinou. Já se mi blbě. Snažím se držet co nejblíž řeky. Bílina. Jsem na takové obhlídce. Plevel je občas vyšší než já. Toto zarostlý. Přes vykopne nějaká trubka, plot nebo spust odpadků. Každá cesta, kterou si vyberu, mě za chvilku vyhodí ven. Se teď snažím

0: držet stezek vyšlapaných od zvířat. Ty většinou vedou zpátky k vodě.
1: A tak jsem se rozhodla jít od pramene až tam, kde se voda vylévá. Jít s proudem od začátku až do konce. Chci zjistit, co se tu s vodou stalo.

0: Stáhne to. Ježiši Krist. To nejde.
1: Tam nedošáhnej.
2: Bylo tu.
1: Počkej, tak sundám už toho kocku. Teď se tam dostaneš. Sundej jí zástěrku.
2: Tohle sundej, tohle.
1: Je, a nejdřív ji odstrojíme. A tím ji pohaníme.
0: Zveš pašli. A pak to a... Já takhle. A teď tohle.
1: Nejdřív tady... šátek sundáme.
0: A pak tričko.
1: To je halkošile, Helena. Počkej, počkej, to nedostrháš.
2: Tak.
1: A už je Morena nahata.
0: Morena.
3: Jak nad tím tak přemýšlím, tak s léčivou vodou se potkávám vlastně už od malička. Máma mě brávala na termální koupaliště. V Ústí máme dokonce 3 různý koupaliště napájený 3 různýma pramenama. Děda nám zase od Loun vozil břvanku, takovou léčivou minerální vodu. Pamatuju si, že chutnala dost železitě a slaně. A taky nám vozil zaječickou hořkou, ale tu jsem moc nepila, protože ta hodně projímala. Nikdy jsem ten náš kraj ale nevnímala jako lázeňský nebo ani jako léčivý. Jediný, kdo si takovou pověst jakž takž udržel i v mý hlavě, byly Teplice. A o tom mi vyprávěla historička Pavlína Boušková.
4: V určitém období byly považovány vůbec za nejnavštěvovanější lázně v českých zemích. Předběhly i Karlovy Vary a lázně v západní polovině Čech. Ten pramen byl zde využíván už vlastně od 12. století, poté co zde byl založen ženský benediktinský klášter. A jeptišky využívaly lázně pro své účely i pro poskytování těch pramenů a té léčebné péče místním a pocestním.
3: Podle mapy bych měla být někde u Vysoký Pece nebo u Jirkova. Kousek ode mě je silnice, auta tady svištějí fakt velkou rychlostí. Já se snažím jít pořád s proudem. Kousek ode mě je tady takový baráček a ta řeka se do něj vlévá. Vypadá to trochu jako elektrárna.

0: Určitě si místní obyvatelstvo a i měšťané, i představitelé města uvědomovali, že je to takový dar mít tady tu termální vodu a vlastně byl to velký zdroj jejich příjmů. Se stávalo, že třeba v Teplicích během té jazenské sezóny se léčilo tolik hostů, kolik mělo město obyvatel. Takže když prostě ty prameny by zmizely, tak to by byla katastrofa, že jo, pro to město a pro ty obyvatele tehdy.
1: Tak jsem došla k tomu baráčku a za ním ta řeka mizí. Jsou to už jenom takový čtyři obrovský trubky, dvě a dvě na každé straně a mezi nima panelová cesta.
0: To dolování uhlí tady bylo praktikováno v okolí už od konce 18. století. A v tom 19. století tušili, že nějakým způsobem to dolování může ovlivnit tu rovnováhu, hydrogeologickou rovnováhu těch termálních vod. Neměli to teda podložené nějakými geologickými odbornými pracemi, ale to tušení tady bylo.
1: Snažím se bílinu slyšet. Občas je tak slabá a malá, že nevydá ani hlásku. Občas zní jako moře.

0: Co by mi asi řekla, kdyby mohla mluvit?
1: Pamatuju si vás všechny. Těžcí jste přicházeli a odcházeli lehčí. Brala jsem vaši bolest na sebe. Pečovat. To byl můj úkol.
2: Proto také bylo ustanoveno nějaké ochranné pásmo kolem města, kde se nesmělo dolovat, ale koho v té době nenapadlo, že vliv na termální prameny by mohlo mít dolování i v tom vzdálenějším okolí.
0: Stojím teď u obřího pramene. Je to taková betonová skořepina s poklopem na zámek. Vypadá jako jakýkoliv jiný kanál. Kdybych nevěděla, že tu je, tak bych ho pravděpodobně přešla. Dovnitř se nedá podívat, ale asi 5 metrů odsud zbytky pramene vytékají do takový malý říčky. Přitom kdysi byl tak silný, že poháněl celý mlýn. Archeologové tu našli 100 bronzových náramků a spon. Byly to keltské oběti. Ženy si je sundávaly ze zápěstí a pouštěly do vody. A pak zmizel.
1: Nechtěla jsem nikomu ublížit. Jen jsem hledala cestu ven.
0: Tak jenom kousek odsud, kdy si ležel důl Dellinger. Jeho podloží prý bylo už od začátku těžby docela dost nestabilní. A prý někdy v únoru roku 1879 horníci narazili na místo, kde byla pod tlakem zadržovaná voda.
1: Stačilo jediné kopnutí.

0: bylo to takový průval té vody, že vlastně během 10 minut ten důl Dellinger byl zatopen, takže tam bylo několik horníků v různých vlastně uličkách a nestačili se dostat ven.
1: Těch 21 horníků vytáhli z dolu až po 2 letech. Geologové, které si Tepličáci pozvali, totiž nedoporučovali vylitou vodu hnedka odčerpat.
0: A tím došlo k narušení té hydrogeologické rovnováhy a mělo to právě vliv i na termální prameny v Teplicích, nejenom na Pravřídlo, ale i na ty ostatní teplické termální prameny, které vlastně za 2 až 3 dny úplně zmizely. Prostě se ztratili. Což vyvolalo tady v Teplicích zděšení, protože lidi nevěděli, co se bude dít. Najednou prostě to nejdůležitější pro Teplice zmizelo. Lidi začali horentně vybírat třeba peníze, co měli ve spořitelně, a prostě vznikla úplně panika.
1: Ale teď vypadá to tu, jako by se tu skoro nic nestalo. Kolem je koupaliště, dubová alej, kterou teď procházím, nový rodinný domky. Vypadá to, jako by půda nikdy nebyla narušená.

0: No podél těch trubek už asi 3 kilometry. Ale tady, jak stojím, tak je cedule zákaz vstupu a dál nemůžu. Ta řeka se z těch trubek vylévá až na území lomu ČSA.
1: Tohle byla moje krajina. Mokřady, louky, rákos, ptáci, vesnice, které se ke mně tiskly, potoky, které do mě ústily z hor.

0: jste vybrala dobrý, ale...
1: Že jo? Já jsem doufala, že aspoň to vyjde.
0: Víme, jak tohle je lomtě se.
1: Wow. Stojíme na hraně lomu. Krajina je tu tak podivně souměrná. Břízy jsou tu vyrovnaný v řadě a všechno jakoby mělo schody. Na dně vykousaný jámy stojí tři obrovská rýpadla. Odsud ale vypadají úplně jako hračky. Jsou malinkaté. To měřítko je tu úplně jiný. A já tu jsem s ekologem Michalem Portéšem. My to teď teda máme výhled na nějakou rozrytou těžební krajinu, ale kdysi to tu vypadalo jinak. Předtím se tu rozprostíralo Komořanské jezero. Tak jak byste popsal tu krajinu předtím, než tu začala těžba?
2: Jako takovou hezky pestrou a chtělo by se mi říct harmonicky vyváženou krajinu pod Krušnými horami. Kolem toho Komořanského jezera bylo několik vesnic. Znamená, to byla taková krajina, která měla to centrum jako tu vodní plochu, ty mokřady kolem sebe, nad tím navazovaly louky, které vlastně aktivně protýkaly potoky z Krušných hor, z těch údolí, na které vlastně koukáme, a okolo byly malebné vesničky, které, kde se hospodařilo. Opravdu, jako bych řekl, jako až by se mi chtělo chvíli mi říct barokní krajina, a vlastně pod zámkem jezeří se rozprostíralo i zajímavé velké arboretum. Byly oranžerie, pěstovaly se tam ovocné stromy, řada významných stromů zahradnických a tak. To znamená upravovaná, taková komponovaná hezká krajina.
3: Cítila jsem, jak mě tahají dolů. Nemohla jsem se bránit. Bylo jich příliš mnoho. Slábla jsem. Mizela jsem. Prameny kolem mě jeden po druhém zmlkly.
1: A co se stalo? Proč už tady Komořanské jezero není?
2: Komořanské jezero tady není z toho důvodu, že vlastně postupně bylo vysoušeno a přeměňováno na vlastně hospodářskou a zemědělskou krajinu, ale i tak z něj mnoho zůstávalo. Ten proces toho vysoušení, jak jsme si řekli, byl dlouhodobý a v podstatě zrychlil se výrazně s takovým záměrem, kterým bylo vlastně vybudování vodní nádrž Dřínov, pojmenovaná po jedné z těch obcí, která vlastně zanikla. A to už sloužila, tady ta vodní nádrž Dřínov už sloužila mimo jiné k rekreačním účelům, ale především jako zásobárna vody pro nedalekou chemičku, která tady je vlastně největší chemička, dříve chemické závody Chemopetrol, Záluží, dneska Orlen Unipetrol. To jsou veliké průmyslové podniky, které požadují hodně vody pro svoji činnost, a to Dřínovské jezero bylo jako zásobárna té průmyslové, ale i požární vody pro vlastně tyhle chemické závody.
4: Koho utopíte, jsem se zeptal?
5: Moranu. Morana je bůhně zimek.
4: Aha. Co je to?
5: Je to taková smrtka, protože lidi se spojovali období zimy s nemocemi, chladem, umíráním. Takže my ji vlastně odplavíme pryč. Ona odejde po vodě. Je to vlastně symbol očištění. Takže lidi se jakoby od té zimy očistí a můžou začít novou etapu, nový zemědělský cyklus.
2: Voda je podle mě stejně tak jako pestrá krajina základní infrastruktura vlastně k životu. I to nejhezčí město, když bude mít hnusnou krajinu kolem sebe, suchou krajinu bez vody, tak si myslím, že dřív nebo později bude mít nějaké problémy. To je jedna část. Druhá část je, že jste říkala, že jsme tu krajinu odvodnili, vysušili kvůli té těžbě. Ono se to ani jinak udělat nedá. Vy když někde chcete těžit tím a tím způsobem a teď se rozhledněte kolem doleva, doprava, jak je to krajina rozlehlá, a představte si, že kdyby se tady nic tu vodu nečerpali, tak se vám to celá zatopí a jak z toho to uhlí dostanete. A jo, a to byl strategický a stále ještě je, že jo, velmi důležitý energetický zdroj to uhlí vlastně. Nic, furt to u nás vyrábí nejvíc energie z uhlí.

0: vylezeš si pryč,
1: tak
0: co?
1: Tak ne. Město, kde jsme skončili.
2: Ale nikdy vám se tam nikde zaháte, třeba.
3: To, na co bychom se měli zaměřit, je hledat takové způsoby opatření z hlediska té vody, aby jsme zase v tu krajinu tu vodu co možná nejvíc do ní vrátili. Samozřejmě s tím prizmatem toho, že to území musí zůstat bezpečné a to území po té těžbě někdy prostě už musí být odlišné. Nelze předpokládat, že všechny ty vodní toky, co tady byly, se vrátí do svých původních korat. To prostě už nejde. Myslím, že budete vědět o tom, že vlastně tady kousek od nás jsou skoro 3 kilometry řeky strčené v trubce. Je tady vlastně bílina zastrčená do trubky, nemá žádné povrchové koryto, to je extrémní zásah do té řeky, je to v podstatě umělej spánek, kóma té řeky vlastně. Neplní žádné funkce. Není, neexistuje. Je v trubce.
4: Strčená v trubce. Kóma řeky. Není, neexistuje.

0: Nešlo to v té době jinak prostě, jo. Nelze na to koukat prismatem, že to bylo špatně prostě. Splnilo to ty účely, co mělo. Ale teď ten lom končí vlastně a tady se připravuje projekt, který by měl zase tu řeku otrubnit, měl by ji vrátit do svého koryta a když se to dobře provede, tak to myslím si, že je velmi vhodný příklad toho, jak s tou vodou v té postižené krajině pracovat i nadále.
1: Hej, vodovodičko, k tobě ji neseme. Očistná studničko. Ujmi se, mořeny. Vesna se vrátila, nás osvobodila, srdce potěšila, duši ulehčila. Nožky bosé mezi kvítím právě roztančila.
2: A už pluje.
3: Už!
4: Krom rýpadel a krkavců, které teda spíš slyšíme, než vidíme, tak tu taky vidíme vodu. Já takhle zhora bych ji popsala jako louži, což asi není úplně fér, protože, jak už jsme říkali, to měřítko je trochu jiné, než se nám odsud zdá. Na co se to koukáme vlastně?
0: No, ta louže, jak jste správně řekla, na kterou se koukáme, tak je vlastně nově vznikající jezero ČSA. Je to vlastně prazáklad toho budoucího velkého jezera, které by mělo zaplnit zhruba polovinu toho lomu postupně. Tady je potřeba říct, že to jezero, přestože vypadá jako louže, tak už dneska má hloubku zhruba 16 metrů, to znamená je poměrně hluboké a je i dlouhé, jako objem vody už tam je veliký. Vlastně je to nejhlubší místo v tom lomu.
4: Jdu pořád kolem Bíliny. Už se blížím k ústí a mám trošku strach. Cesta je mě zarostla. Dlouho tady asi nikdo nešel, ale zároveň se tu valí strašně moc odpadků, kusy oblečení, dráty, petlahve. Dělala jsem taky kus rozpadlýho kočárku. Mezitím tu prorůstá první jarní kvítí, Petr Klíče, fialky, teď to roste zlatý déšť. Už jsem vyplašila asi 3 nutrie, já se vždycky strašně vyděsím, když úplně těsně přede mnou skočí do vody. Cítím se tu nějak hrozně nepatřičně.
0: No, že bych si měl jako říct, jak to tady bude vypadat za 50 let v té Mostecké pánvi z pohledu těch jezer. Ten Ústecký kraj je celkem jasné, že už bude krajinou jezer vždycky. Jo? Vlastně, když máte takovouhle zbytkovou jámu, takzvanou tu díru, jak se říká po tom lomu, tak tam není možný nic jiného, než s tím udělat, než jí takhle zatopit v podstatě a dostat do ní vodu, jo? Že už nikdy neseženete tolik množství zeminy, abyste to celé zahrnula a měla se tady zase rovný terén. To prostě, ta zemina taková nikdy není, protože logicky v tom chybí to množství toho uhlí, co jste z toho území vzala.
4: Já jsem se nějak snažila v hlavě pátrat, co je moje nejranější vzpomínka na dětství a vzpomněla jsem si na rok 2002, to mi byly asi 3 roky a nejenom Ústí zasáhla asi nejničivější povodeň. Pamatuju si obrazy rozlitý řeky a vody a bahna tam, kde by vůbec neměly bejt. Ale to jsou spíš obrazy, které mám v hlavě asi z fotek, než že bych si je reálně pamatovala. Ale to, co si z toho pamatuju, je strach, který jsem měla. A taky se mi celkem pravidelně zdával sen. Já jsem v té době spávala na takový vysoký palandě, a v tom snu se voda dostala až ke mně do pokoje a ta palanda byla takovej ostrov. Vždycky jsem se v tom snu zbudila a všude kolem mě byla voda. Pamatuju si, že jsem pak vždycky před spaním sbírala všechny svoje plyšáky a dávala si je do postele, aby mi je voda neodnesla.

0: jednou, nejsem si jistý, že my dva se toho úplně dožijeme, nejsem si úplně jistý, že se toho dožijou i naše děti, ale jednou to bude území, kde vlastně bude asi nejvíce podobná vodní plocha tomu původnímu Komořanskému jezeru. A troufám si říct, že s tehletou krajinou, dominantou těch Krušných hor, toho jezera, rozlehlosti toho území a zároveň v souvislosti s těmi komíny, co tady koukají, a tím zázemím toho lomu, tak vlastně to bude jednou opravdu hrozně hezký takový středobod té Mostecké pánve. Jo, a že za tímhle tím pohledem, na který vlastně my dneska koukáme, že budou jezdit koukat lidi určitě z celé republiky.
1: Teď můžeme zodpovědně říct, že je jaro.
2: Konečně.

0: A stejně je tu hezky. Tak nějak zvláštně hezky.
1: Dokument Než doteče k ústí natočila Alena Harciníková, dramaturgie Martina Pouchlá, zvuk Antonín Kánský.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
3: Radiokniha.
4: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Českolipsku a Karvinsku. A po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejméně 6 mrtvých. Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Pardubicemi 2-0. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Vloufová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Bříšková na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů oproti roku 2022, kdy získalo téměř 32%, tak výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN s 20%, třetí Zlín 21 je se zhruba 17%. Do 41 členého zastupitelstva míří také Společně pro Zlín, ODS, uskupení Zlín srdcem a Piráti a také SPD.
7: Nejvýraznější posun v letošních komunálních volbách zaznamenali Starostové a nezávislí. Před 4 lety získali jen něco málo přes 7% hlasů, letos už kolem 20. Naopak hnutí ANO ztratilo více než 10% bodů. O tom, kdo nakonec povede zlínskou radnici, ale rozhodnou až po volební vyjednávání. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
6: Rusko večer zaútočilo na okolí Charkova na východě Ukrajiny a na Ivano-Frankivsk na západě země. Podle tamních úřadů při úderek zemřelo nejméně 6 lidí.
8: Vzdušný útok na Pysočinu u Charkova zaznamenaly městské kamery. Ruský raketodron Banderol obrovskou rychlostí narazil do obchodu s potravinami, ve kterém zemřeli 3 lidé a 9 bylo zraněno, včetně 2 dětí, uvedl na sociálních sítích náčelník oblastní vojenské správy Oleh Sinehubov. Na místě dopadu vypukl velký požár. Oběti a zraněné si vyžádal také dronový útok na Ivano-Frankivsk. Jeho starosta Ruslan Marcinkiv upřesnil, že zahynuli 3 vojáci a další 3 byli lehce zranění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
9: Nejdále je dneska asi stavba od Hostěradic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na těch úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
6: Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0. A v dalších zápasech Liberec podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole Tipsport Extraligy Vítkovice 3-0. Připsali si tak druhou domácí výhru v sezóně. Pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku vychytal golman Sparty Josef Kořenář.
10: Tam, když kluci vidějí, jak ty kluci potom padají, chytají střely, tak to nabudí celý tým. A myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně, a myslím si, že jsme to zvládli.
6: Dále Pardubice vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení, České Budějovice nad Libercem 4-3, Karlovy Vary nad Kladnem 3-1, Hradec Králové nad Olomoucí taky 3-1, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
11: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a na D1 u Lipníku nad Bečvou. Na pražském okruhu z letiště směrem k D1 jeďte opatrně za sjezdem na D5. Na 23. kilometru se po nehodě několika vozidel stále projíždí jedním pruhem. Na D1 z Brna do Prahy do Ostravy zbystřete za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Na 306,5 kilometru stojí na krajnici několik dodávek, z nichž jedna zasahuje do pravého pruhu. Označené jsou šipkou silničářů a kolem se pohybují lidé ve vestách. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte nohu z plynu za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru v odstavném pruhu kamion s poruchou. U něho světelná šipka, kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 mezi Kláštercem nad Ohří a Karlovými Vary dejte pozor za ostrovem. Střetla se tam dvě vozidla se stádem divočáků. Na místě hasiči policie komunikaci uzavřela. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc bude polojasná, postupně až oblačná, s přeháňkami, ochladí se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Ve volbách bodoval nekonfrontační a neideologický styl. Hnutí ANO, opozici ani tentokrát Senát nesebere. Česko se nezajímá o 200 000 voličů občanů zemí Evropské unie. Millerova vila jako odraz společnosti. I to jsou témata nedělních komentářů a glos, dnes především k výsledkům komunálních a senátních voleb. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
4: O vítězích nebo poražených v komunálních volbách je rozhodnuto a ovlivnit to se letos rozhodlo 48% voličů. Rozbíhají se jednání o tom, kdo radnice skutečně povede. Jaký byl letos recept na úspěch v komunálních a senátních volbách? A byť opět stoupl počet nestraníků mezi více než 60 tisíci obecními zastupiteli, důležitou zprávou jsou výsledky voleb i pro politické strany. Pokračuje publicista Jan Vávra.
12: Říká se, že v komunální politice jsou důležité chodníky a čističky, ale reakce samotných politiků prokazuje, že silně ovlivňují i celostátní politiku. Matematické výsledky umožňují, aby se skoro každý mohl vydávat za vítěze. Ale samotná statistika nám moc neprozradí. Důležité jsou spíše trendy, které naznačují některé měnící se preference naší společnosti. Z tohoto hlediska vyslali komunální volby několik signálů směrem k vládě i opozici. Skutečným vítězem komunálních voleb je bezesporu hnutí STAN, které tentokrát dokázalo příznivé výsledky průzkumu zhmotnit i ve výsledcích. STAN svým nekonfrontačním stylem přetáhl voliče ODS, Pirátů a pravděpodobně i část voličů hnutí ANO. Jako polití živou vodou se předvedli lidovci, jejichž nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství v Brně, vybojované společně se starosty. Do kampaně zapojili mladé lidi, zvolili svěží styl a ideologii, nechali ve svém sekretariátu. Jejich resuscitace samozřejmě není definitivně završená, ale minimálně získali do budoucna určitou naději. Za to TOP 09 přes povinný optimismus jejich vůdců moc nepřesvědčila. Strana je sice díky účasti v komunálních koalicích stále ve hře, na rozdíl od lidovců se ale její politici nikam neposunuli. Zamyslet by se ale měla především ODS, která pokračuje ve svém ústupu ze slávy, což bylo znát zejména v Praze nebo Brně, kde v minulosti suverénně vyhrávala. Bude zajímavé sledovat, zda vedení strany projde nějakou sebereflexí. Zbystřit by ale měl i Andrej Babiš. Přes celkové vítězství ztratil řadu pozic. Velkou porážku utržel v Ústí nad Labem, oproti minulým volbám ztratil hlasy v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a také přes první místo i v Karlových Varech nebo Děčíně a dalších městech. Nakonec nevyhrál ani v Lovosicích, kde sídlí jeho firmy. Andrej Babiš svádí tyto neúspěchy na údajně protivládní kampaň opozičních progresivistických stran, ale měl by si spíše položit otázku, zda jeho agresivní kampaň, zejména útoky na STAN nebo na Jana Grolicha, nebyla nakonec spíše kontraproduktivní. O tom, že agresivita nevede vždy k úspěchu, svědčí i propad SPD a motoristů. Z nových projektů trochu zabodovalo v Českých Budějovicích a obecně v jižních Čechách jen hnutí Naše Česko, ale zdá se, že kouzlo Martina Kuby evidentně vyprchá hned někde za Táborem. Celkově to vypadá, že voliči ocenili především nekonfrontační styl STANu a lehkost a nápady lidovců. Zastánci tradičních stran mohou namítat, že třeba STAN je názorově neukotvený, je ale otázkou, zda to v současné konfrontační atmosféře není naopak přednost. Ale asi nejpodstatnější zjištění nabídl výsledek voleb v Ústí nad Labem, kde vznikla široká koalice Jedno Ústí, která dokázala vymazat ANO, ačkoliv toto město bylo dříve baštou Babišova hnutí. Spojování stran do širokých koalic ukazuje opačným směrem, než kterým vykročily třeba středopravicové strany. Pokud opoziční politici nevědí, jak si poradit s trvající oblibou Andreje Babiše, tak tady mají zajímavý podnět. Neúspěch konfrontační kampaně ANO ukazuje, že voličům se neustálé útoky a urážky už přejedly. Tentokrát ocenili spíše nadhled, humor a lehkost. Stejně tak nezabrala ideologie ani národovectví. Vypadá to, že v dnešní rozhádané době začíná být větší poptávka po vzájemné domluvě politiků a po klidné komunikaci. To by pro nás nemusela být zase tak špatná zpráva. Je ale otázkou, zda si politici z tohoto vzkazu voličů dokáží vzít nějaké ponaučení.
4: Publicista Jan Vávra. Poprvé v historii se stalo, že hned 5 senátorů je jasných už po prvním kole voleb. Jsou jimi Jan Grulich, Jan Sobotka, Tomáš Fiala, Jan Grolich a také Zbyněk Linhart. O definitivním obsazení třetiny senátu, o kterou se hrálo v letošních volbách, bude jasno až příští týden. Už dnes se dá říct, že vládní strany v čele s hnutím ANO na případnou většinu v horní komoře znovu nedosáhnou. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Senát jim nedáme, apelovali na občany představitelé opozice. Byť se výsledky voleb do horní parlamentní komory dají kompletně zhodnotit až po sečtení odevzdaných hlasů ve druhém kole, mohou už potom prvním hlásit, že mají splněno. Nedalo jim to příliš velkou práci. To, že by hnutí ANO získalo v Senátu většinu, bylo před zahájením voleb vyloučeno. To by muselo kandidovat ve všech 27 obvodech a v každém z nich zvítězit. Do boje se jeho reprezentanti pustili pouze ve 24. Takže prostá matematika hovoří jednoznačně. 14 stávajících křesel pro ANO a 24 teoreticky získaných nedává dohromady 41. Právě toto číslo představuje většinu senátních křesel. Většinový volební systém už dopředu dával jistotu, že hnutí ANO v boji o ovládnutí Senátu nemůže spoléhat na pomoc zbývajících vládních koaličních partnerů. Ten nenahrává stranám z okraje politického spektra, takže úspěch SPD byl velmi málo pravděpodobný. Motoristé sobě potom na boj o křesla v horní parlamentní komoře už dopředu rezignovali a nikoho do něj nevyslali. Naopak představitelé současné opozice se v řadě obvodů dokázali shodnout na společném kandidátovi, kterého podporovali. Výsledkem je jejich úspěch hned v několika obvodech už v prvním kole. Tím, že nedrobili hlasy, se jejich reprezentant dokázal přehoupnout přes potřebných 50%. Platí to rovněž o Janu Grolichovi, který uspěl na Vyškovsku. Jeho souboj s Petrou Absolonovou, nominovanou ANO, byl mimořádně sledovaný. Zapojilo se do něj rovněž vedení hnutí ANO, včetně Andreje Babiše. Jak ukázalo Grolicho jasné vítězství, vložená energie nepřinesla nejsilnější vládní straně vytoužený výsledek. Jan Grolich se tím dostává do Senátu a také do celostátní politiky. Může dál rozvíjet projekt nových lidovců. Velkou pozornost upínalo hnutí ANO také na Českolipsko. Tam o křeslo v Senátu usiluje jejich poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová. Ta bez problémů prošla do druhého kola, kde se utká s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Ten svým způsobem doplatil na tříštění sil a za týden půjde do souboje s Wolfovou až z druhého místa. V následujících dnech budou muset pokračovat v kampani i další kandidáti, kteří postoupili do druhého kola. Mezi nimi budou další reprezentanti hnutí ANO. V některých obvodech je pravděpodobné, že by mohli být úspěšní. Nedá se však očekávat, že by hnutí ANO v horní parlamentní komoře posílilo natolik, že by například vytvořilo nejsilnější senátní klub v horní parlamentní komoře. Mimo jiné, výsledek prvního kola vytvořil předpoklad k tomu, že druhým nejvyšším ústavním činitelem zemi zůstane velmi pravděpodobně Miloš Vystrčil z ODS. Navzdory očekávanému posílení pozic hnutí ANO v Senátu totiž opozice neoslabí tak výrazně, jak si patrně Andrej Babiš představoval. Proto musel uznat, že jeho hnutí je sice v mnoha směrech nejsilnější politickou silou v zemi. O Senátu to však ani po těchto volbách platit nebude.
4: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdo vyhrál a kdo prohrál v komunálních volbách, je otázka zapeklitá. Kreativita zástupců politických stran při interpretacích výsledků je tak i letos značná. Právě na to se zaměřil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
14: V jedné chvíli se při sobotní tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček lehce nervózně rozesmál po dalším dotazu na volební neúspěch. Je to přece všechno otázka úhlu pohledu, jestli je příslovečná sklenice spola prázdná nebo do půle plná. Protože ANO sice neuspělo podle představ v Praze, v Brně a tak dále, ale marná sláva celoplošně komunální volby vyhrálo. Tedy v soutěži mezi konkrétními konkrétními subjekty, jinak tradičně získali největší počet zastupitelských křesel nezávislé kandidátky napříč republikou. Ona výhra ANO je ovšem zkrátka slabší než minule a někde dost citelně. Když ku příkladu v Ústí nad Labem, kde svého času dominovalo, ve sněmovních volbách tu kandidoval sám Babiš, jednou i s podporou přítele Viktora Orbána, by momentálně mohla opoziční koalice jedno Ústí sestavit městskou radu sama. Ale ANO vyhrálo ve skoro polovině krajských měst, v Ostravě by mohlo vyjednat hlavní roli a dobilo Plzeň. Prohra ve dvou největších, a tedy nejprestižnějších aglomeracích, je ovšem zvlášť nepříjemná. Babiš se sice tvářil, že je mu úplně jedno, co se bude dít v Praze, ale opakovaně připomínal, kolik státních projektů se metropole týká, jakoby naznačoval, že když nebude ANO k vládnutí v Praze přizváno, mohlo by se to negativně projevit. Ostatně o záměru vlády dostat se částečně k naspořeným miliardám velkých měst se hovoří už pár týdnů. Také předseda rivalské ODS Martin Kupka spíš v sobotu vyzdvihoval úspěchy než propady, víceméně pomíjel, že by ODS mohla vypadnout z vedení Prahy i Brna, kde měla přitom poslední 4 roky primátory. Za to se radoval z toho, že je ANO stále daleko od většiny v Senátu, což je i dílo ODS nebo uskupení Spolu. Delší dobu pěstovanou dovednost v relativizaci výsledků komunálních voleb projevují lídři ostatně stále vyšší. Ku příkladu Tomio Okamura spočítal, že v celostátním průměru získalo hnutí SPD okolo 7-8%, jakému přisuzují průzkumy volebních preferencí, takže je vlastně na svém. A nelze popřít, že se znovu dostalo do řady zastupitelstev nepominutelných měst. Okamura také doznal propad v Senátu, kam ještě nikdy žádný kandidát SPD nenakoukl a zalitoval, že se vládní koalice nedohodla na společných kandidátech, i když o tom původně uvažovala, a dodejme, Babiš to pak pustil k vodě a ANO šlo všude v podstatě samo za sebe. Takzvané komunálky ale mají i vítěze jaksi bez škraloupů. To lze říct o starostech a nezávislých, kteří dobili nejen Prahu, a jejich tamní lídr Petr Hlaváček může myslet na primátorský řetěz. Některá média už také pasují předsedu STANu Víta Rakušana za nového lídra opozice. Latentního ovšem má v osobě dalšího sobotního vítěze, nového senátora Jana Grolicha i KDU-ČSL, oslavující mimochodem v Brně. Tak řečení noví lidovci jsou ale v preferencích o několik parníků za STANem a teprve se uvidí, co s nimi předseda Grolich po vstupu do celostátní politiky dokáže. Rovněž opoziční TOP 09, kterou už delší dobu leckdo odepisuje, jistou životaschopnost pořád ještě vykazuje. A zase Piráti si sice představovali lepší čísla, hlavně v obvykle jim nakloněné Praze, ale tam se ještě pořád mohou na vedení podílet. Pozornost možná vzbudí, ale možná také nikoli, povzdech poslance Turka. Podle něhož motoristům sobě v Praze, na magistrát nepronikli, ublížilo, že nefiguroval v kampani, ve které prý, cituji, fyzicky nebyl ani jednou.
4: Tolik Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A k volbám ještě jedna poznámka, tentokrát od evropského editora deníku Luboše Palaty. Podle něj Česko zatím přehlíží jednu neúplně malou skupinu možných voličů, totiž cizince, občany Evropské unie, s právem volit.
15: V České republice žije hodně přes 200 tisíc cizinců, občanů Evropské unie. Občanů, kteří mají právo volit a být voleni v českých obecních a evropských volbách. V samotné Praze je to hodně přes 60 tisíc voličů, tedy pro porovnání voličské síly více než 3 celé Prahy 1. Přesto jich přišel opět volit jen zlomek. Důvodem není jen nevůle těchto v úvozovkách cizinců, protože mnozí z nich se tak necítí, ale také nulový zájem českého státu o podchycení této významné skupiny voličů. A také stále ještě překážky, které jim Česká republika k kladla a klade. Až 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost zákonný akt, který konečně srovnal podmínky cizinců ze zemí Evropské unie s Čechy, alespoň v těch základních parametrech, tedy volit a být volen. Cizinci z unijních zemí však stále nedostávají do schránek obálky s kandidátkami, to jsme zase odložili až na ty další volby. Stát se také na rozdíl od mnoha zemí v západní Evropě nesnaží naše evropské spoluobčany oslovovat a k uplatnění volebního práva je vyzývat. Také jim v těchto volbách jasně neřekl, že stačilo vzít platný občanský průkaz nebo pas a povolení k trvalému či přechodnému pobytu a přijít do volební místnosti ve svém volebním okrsku, kde je podle zákona museli dopsat na voličský seznam a nechat odvolit. Ani to jim český stát nebyl schopen jasně sdělit. Natož, aby je na ty voličské seznamy zapsal sám, jak by to člověk v počítačové době v 3. desetiletí 21. století očekával. Také je tu téměř nulová komunikace v cizích jazycích, jak v celé státní správě, tak ohledně voleb. A také těžko skrývaná obava, co by ty desítky tisíc cizinců vnesly za zmatek do volebních místností, kdyby se s nimi volební komise museli domlouvat aspoň anglicky. Do České republiky se přitom vedle Slováku, kde ulehčuje mnohé nulová jazyková bariéra, začínají stěhovat i cizinci z jiných zemí Evropské unie, dokonce i ze západní Evropy. Pokud chceme, aby se Česko dotáhlo na vyspělou část států Evropské unie, měli bychom tady cizincům z EU vytvořit co nejpříjemnější podmínky k životu. Nabídnout jim třeba kurzy češtiny, přednášky o dějinách Česka nebo se je snažit zapojit volbami do života v místech, které si zvolili ke svému trvalému nebo dočasnému pobytu. A k tomu politický život a pocit, že můžete ovlivňovat jako volič dění v místě, kde žijete, určitě patří. Proto by už příští české obecní volby měly myslet i na naše evropské spoluobčany. Tedy pokud se chce Česko pokládat za Evropu a Češi za Evropany.
4: Evropský editor deníku Luboš Palata. Podle serveru Axios američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff v pátek na rozhovorech v Miami pohrozili ukrajinské delegaci, že Spojené státy ukončí sdílení zpravodajských informací, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Výsledek tohoto tahu obou tradičně nepříliš úspěšných Trumpových emisarů byl naprosto logický. Ukrajinská delegace z Miami odjela předčasně. Slovo má publicista Libor Dvořák.
16: Korunu americkým rádoby diplomatickým pokusům nasadil týžden sám americký prezident Donald Trump, když během půldruhahodinového telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem přislíbil, že ještě tento měsíc dodá přímo Rusku i na světový trh 300 000 tun motorové nafty. Do konce dubna se svět i jeho největší stát mohou těšit na skoro 5 milionů tun tohoto paliva. Prezident přitom před pouhými 3 týdny zmocnil kongres k případnému zostření proti ruských sankcí. Teď tedy obrátil přímo o 180 stupňů. Potvrdila se tak stará známá pravda, že Trumpovi imponují diktátoři typu Putina, Xi Jinpinga či Kim Jong-una, zatímco jeho vztahy s první tváří ukrajinského odporu vůči ruským okupantům jsou přinejmenším napjaté. Jak se dalo očekávat, Volodymyr Zelenský se okamžitě ohradil a Trumpův poslední krok ohodnotil jako přímé financování ruské agrese proti Ukrajině. A tak, aby se to nepletlo, Trump ihned začal volat po novém ukrajinském prezidentovi. Nedosti však na tom, tohle vše se odehrálo přesně v době, kdy Rusko, zřejmě kvůli zjevným neúspěchům na frontě, se v posledních dnech a týdnech ve velkých městech, včetně Kyjeva, znovu soustřeďuje na ničení ukrajinské energetické infrastruktury. Do vysoké velitelské funkce byl minulý měsíc dosazen příslovečný generál Armagedon Vladimír Surovkin. Ten od Putina dostal rozkaz v podstatě zničit všech 7 kyjevských mostů až do posud ohrožovaných jen drony a proto poškozených jen víceméně lehce. Pokud by Surovikin mosty opravdu zničil, například balistickými střelami, nastala by ve městě skutečná katastrofa. Ukrajinská armáda je sice připravena v nouzové situaci nasadit pontonovou techniku, ale ta by vzniklou situaci napravila jen z opravdu bezvýznamné části. K ruským hrozbám namířeným proti metropoli se už vyjádřil i kyjevský primátor Vitalij Kličko, který je přesvědčen, že Rusové se snaží hlavní město doslova zmrazit a donutit jeho obyvatele, aby Kyjev minimálně na zimu vyklidili. Zkrátka a dobře, výsledky neúspěšných jednání v Miami a jevy průvodní konec války rozhodně nepřiblížily, spíš značně oddálily.
4: Tolik Libor Dvořák. Možná jste zaznamenali zprávu, že je znovu přístupná pražská Millerova vila, jeden z klenotů funkcionalismu. Jenže nejde jen o architekturu. Nad společenským přesahem nebo snad i odkazem jedné vily se zamýšlí Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch.
17: V Praze se po více než roční rekonstrukci znovu otevřela slavná Millerova vila, kterou na konci 20. let minulého století navrhl

0: ale ne za mým potem, fungoval už tehdy, jen se mu tak neříkalo. Pak je tu ale ještě jedna mnohem smutnější vrstva. Všechny tyto domy, stejně jako Lohosovy byty v Plzni nebo brněnská vila Tugendhat, spojuje ještě něco jiného. Jejich majitele si je moc dlouho neužili. Winternitzovi vyhnali z vily nacisté, otec a syn zahynuli v Osvětimi. Františku Millerovi sebrali komunisté po únoru 1948 firmu a z vlastního domu mu nechali jen pár místností. Zemřel o 3 roky později, jeho žena pak ve vile dožila jako trpěná nájemnice. Volmanova vila skončila po znárodnění jako školka a schátrala skoro k nepoznání. Domy jsou tak i připomínkou absolutního pohrdání soukromým majetkem, závisti a neúcty k úspěchu, jakých je společnost za určitých okolností schopna. A bohužel nejde o nic, co bychom si ani dnes neuměli představit. Stačí společnost popostrčit a pustit k moci temné politické síly, které týjí ze strachu, malosti a nenávisti. Nikdy to přitom nezačíná zabavováním vil. Začíná to spíš řečmi o tom, že kdo se nějak vymyká, je nejspíš špatný, či ujišťováním, že se stačí spoléhat víc na stát, než na osobní píly a aktivitu. Kéž by domy, jako je Millerova vila, navštívilo co nejvíc lidí a vyslechlo si, čeho jsme v ne tak vzdálené minulosti byli schopni. Je to skvělá prevence proti naivitě a proti toleranci vůči nebezpečnému buranství a hlouposti. Takže kdo můžete, vyražte. Stojí to za to.
1: A příspěvkem Luboše Kreče končí dnešní, tedy nedělní názory a argumenty. Za pozornost děkuje Patricie Polanská. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.

Markéta Hejkalová, Dům pod náměstím, díl druhý. Po čtyřech letech v roce 1905 se sourozenci Zajícovi načas usmířili. Opravili střechu, zadní trakt pronajali, v přízemí tam vznikla autoopravna a nad ní dva byty. Dům do ulice vymalovali a začali ve mně provozovat nobl lahůdkářství s obloženými chlebíčky, makovým pečivem, drahými salámy, likéry a kořením, ale na takový obchod nebyla ve městě klientela. Sem tam zašli pánové na skleničku likéru u dvou stolků, na které nebylo z ulice vidět. Od nich se mi o továrně a o veselých občas něco doneslo. Nic veselého. Na začátku velké války si Václav Veselý stejně jako spousta jiných lidí myslel, že do švestek bude konec. Kvůli několika mladým bláznům z pistolí přece nemůžou trpět všechny národy monarchie. Ani ho nenapadlo, že by měl v továrně něco měnit. Třeba usilovat o armádní zakázky. Málerovi to napadlo a proto měli o práci postaráno. Celou válku pletli ponožky pro rakouské vojáky a jejich dělníci nemuseli ani na frontu. Ti od veselých rukovali jeden po druhém. Za ženaté nastupovali manželky, ale než se stihli zaučit, továrna neměla pro koho vyrábět a přišla i o většinu zakázek. A do toho ještě štváči od socanů. Teď, když jsme všichni Češi byli na jedné lodi a ta loď se zmítala ve vlnách, sice už neřečnili, ale letáky se v továrně objevovali pořád. Dělníci všech zemí, spojte se proti kapitálu a svrhněte vykořisťovatele. Nebojujte za císaře proti bratrům Slovanům. Jednoho dne Václav Veselý konečně chytil ruku, která ty nekvalitně tištěné výzvy na hrubém dřevnatém papíru trousila k punčochovým strojům. Zajíc? Ten šikovný soukař působil nenápadně a bojácně, přesně podle svého jména. Veselý nepátral, kde Zajíc letáky vzal, ani ho nepředal četníkům, nechtěl mít na svědomí lidský život, ale chytl ho za límec a vyhodil. A v ten den se rozhodl a zastavil výrobu. Ze 400 dělníků zůstalo jen 14. Zajišťovali nejnutnější údržbu, aby se práce mohla rozběhnout hned, až válka skončí. Válka skončila, ale výroba se nerozběhla. Mnoho dělníků padlo nebo se vrátili zmrzačení. Továrna přišla o odběratele z ostatních zemí monarchie. Chyběly peníze. Ale největší zádrhel představovali majitelé. Václav s bratrem se těšili spíš na odpočinek. Neměli sílu ani chuť schánět zaměstnance, získávat úvěry, hledat nové trhy. Česká banka navrhla řešení. Založte akciovou společnost. Váhali. Znamenalo by to vzdát se samostatnosti a otec zakladatel by nesouhlasil. Ale jeho doba minula. Banka požadovala audit a poslala do továrny disponenta Josefa Knopa z továrny ve východních Čechách. Co takový kluk může zkontrolovat, když vypadá, jako by neuměl do pěti počítat, podivil se Václav poté, co auditora vyzvedl na nádraží. Josefu Knopovi už bylo skoro 30 a uměl počítat líp než oba bratři Veselý dohromady. Nic jiného, než vynikat mu nezbývalo. Byl z 6 dětí z tak chudé rodiny, že musel vyrůstat u babičky. Doma by pro něj nezbylo jídlo. Veškerý majetek a účetnictví továrny zkontroloval za 3 týdny. Nenašel jedinou nesrovnalost. Dluhy nebyly velké a snadno se splatí prodejem akcií nové společnosti. Každý teď chce podporovat československý průmysl. Stroje nezastaraly, za války se vývoj stejně zastavil. Dělníci a platy, to je ovšem velká neznámá. Kde vzít náhradu za ty, co za války padly nebo se vrátili jako mrzáci? A komunistická svízel, která všude zvedá hlavu, rozněcuje vzpoury v Maďarsku a Bavorsku. V Československu se zatím nic takového neděje.
Tady ve městě už teprve ne. A hlavně to není Knopova starost. Musí vypracovat audit a vrátit se k babičce do Nové Paky. Nebýt jí, nic by ho v maloměstě nedrželo. Manželka Václava Veselého, paní Lidunka, uspořádala pro Knopa kávový dýchánek na rozloučenou a pozvala na něj dceru knihtiskaře Rýdla. Chytrý mladík se jí líbil. S chudou nevěstou se oženit nemůže, ale s dobrým věnem by ho čekala skvělá kariéra. Knop si také uvědomoval, že dýchánek je lov a kořist je on sám a že chudí kluci si nemůžou moc vybírat. Ale vzít si poslušnou dcerku, jejíž otec mu pak bude poroučet. Vlasta Rýdlová by nejradši zůstala v neděli odpoledne doma a četla si. Bratři Veselí mají velkou továrnu. Před válkou byli chlebodárci půlky města a jsou to vzdělaní a kulturní lidé. To všechno uznává, ale stejně nechápe, proč k ním má chodit na návštěvu. Když byla mladší, hlídala jim děti a obdivovala paní Magdalénu. Chtěla být stejně nezávislá, odvážná a krásná jako ona. Teď, když tu hysterku pozoruje, svůj dětský obdiv nechápe. Za to pochopila, proč ji sem matka přitáhla. Kvůli tomu Brajlounovi. Pan pověřený prokurista sem, pan finanční auditor tam, továrníci Veselí se předhánějí, kdo mu vymyslí bombastičtější titul a kdo ho víc vychválí. Pracoval v Brně a pracoval ve Vídni a divne dokonce až v Manchesteru. Afektovaná paní Magdalena na něj vrhá rádoby spiklenecké pohledy a hodná paní Lidunka hocpe makovou bábovkou. Copak si matka neuvědomuje, že 19. století už před 20 lety skončilo? Opravdu si myslí, že se Vlasta vdá za toho, koho jí domluví u kafíčka a bábovky, jako by byla nějaká Naninka Kulichova? A navíc Brejloun sedí a mlčí stejně jako ona. Tvářím se taky tak znuděně, napadne Vlastu a proti své vůli se začne usmívat. Vždyť je to tady vlastně docela zábavné, jako v divadle. Studoval jste ve Vídni? Zeptá se, protože studovat ve Vídni byl její sen. Třeba by se pořád ještě mohl uskutečnit, i když Vídeň už je v cizině. Ve Vídni, opakuje Brejloun, jako by ho Vlastina otázka přivedla do rozpaků. Ne, ve Vídni jsem jenom pracoval 3 roky. Všichni na něj dál vyčkávavě hledí. Studoval jsem 2letou obchodní školu v Hořicích. Odpoví popravdě nejenom proto, že pan továrník Václav to ví. Navíc jsem neměl, i na tuhle jsem si musel vypůjčit 200 zlatých od strýce. Před válkou byl vojenským kaplanem v Dalmácii. Přizná i to, nač se ho neptali. A skoro vyzývavě se rozhlédne, co kávová společnost na to. Jako v loutkovém divadle, bleskne mu hlavou. Padne opona a po přestávce se návštěva i se slečnou dcerou prkeně zvedne. Přece nebudou ztrácet čas s někým, kdo neměl ani na 2letou školu v nějakém zapadákově, známém leda díky trubičkám. Napije se kávy, kterou mu paní Lidunka dolila z nové konvice. A málem vyprskne, protože nápoj je horký. A zapotí se mu brýle. Tápavě odloží šálek na stůl, sundá si brýle, aby si je otřel kapesníkem, a z loutek se stanou stíny. Všichni se zahalí do husté mlhy. Josef Knop bez brýlí skoro nevidí. Proto ho také neposlali na frontu, ale to nikdo neví. Šátrá pro kapesník tak nešikovně, že strčí loktem do Vlastiny ruky, která drží šálek s horkou kávou, a ta se jí vylije na šaty. Ale i to vidí Josef Knop jen v mlze. Moc se omlouvám, řekne nešťastně. Nestalo se vám nic? To je hloupá otázka. Všichni přece vidí, že stalo. Na světlých odpoledních šatech se rozpíjí tmavě hnědá skvrna. Ne, steklo to po sukni. Vlasta pochopí, jak to myslel. Na šatech ani na koberci, ani na parketách nezáleží. Hlavně, že se neopařila. Otázka jí dojímá.
Ale ještě víc ji dojaly mužovi bezradné oči, když si sundal brýle. Den před odjezdem Václav Veselý Knopovi nabídl, ať do továrny nastoupí jako ředitel. To by znamenalo zůstat v ještě nudnějším hnízdě než je Paka a opustit babičku, která se o něj v dětství starala. Mohl by jí ovšem pomáhat finančně, ředitel má jistě mnohem vyšší plat než disponent. Ale na nic z toho Knop při rozhodování nemyslí. Nejdůležitější je, že v tom nudném hnízdě bude blízko Vlasty. Racionální a spolehlivý disponent Josef Knop nedokáže ve dne ani v noci myslet na nic jiného, než na dívku, kterou skoro opařil kávou.

Vzali se za půl roku. Hned potom, co se Josef Knop stal generálním ředitelem největší továrny v nové společnosti. Je veselý, synové. Továrny na punčochy a pletené zboží, akciová společnost. Narodil se jim syn Jiří a nastěhovali se do nového bytu. Pětipatrový Sovův dům byl první z řady dalších, které měly podél řeky vyrůst. Moderní domy na nábřeží by se na nás staré městské jistě vyvyšovaly, ale nakonec je nepostavili. Sovův dům zůstal na nábřeží téměř osamocený. Knopově rodině se v něm dařilo dobře. Rodina Veselých byla ve městě vidět čím dál méně. Antonín zmizel někde ve světě, paní Magdalena se vrátila do původního domu Veselých v Dolní ulici. Václav s rodinou bydlel ve vile a do kanceláře chodil už jen na odpoledne. Bratři Veselí stále drželi většinu akcií, ale lidi ve městě mluvili o Knopově továrně a každý tam chtěl pracovat. Ředitel Knop slušně platil a zajímala ho jenom práce. Po ní ať si každý dělá, co chce, vykřikuje komunistická hesla nebo se opíjí v hospodě. Knop pořizoval stroje, postavil novou modelárnu, chystal další přístavby. A často chodil do banky pro překlenovací úvěry, aby mohl nakupovat bavlnu za nejvýhodnější ceny. Nová budova banky stála v dolním rohu náměstí a nad nás, o několik století starší a o dvě patra nižší domy, se vyvyšovala. Místo našich oblouků a výklenků se pyšnila moderními rovnými zdmi, strohými tvary, velkými plochami lesklého mramoru a průduchy, které prosvětlovaly velkou halu pro klienty. Pro obyčejné klienty, kteří si jdou uložit nebo vybrat pár stovek. Josefa Knopa ředitel banky vždycky odváděl do své pracovny v prvním patře s nepohodlnými, ale stylovými koženými křesílky a s výhledem na náměstí. 200 000 korun není ve vašem případě žádný problém, řekl servilně ředitel a zavolal na slečnu z předpokoje, ať jim přinese kávu a koňak. Kupujete pozemek? Zeptal se, když pak desky přece jen otevřel. Budeme stavět, přikývl Knop krátce. Nerad by se pouštěl do podrobností. Nebyl z té transakce nadšený, přestože mu ji Václav Veselý sám navrhl. Nemovitost bude na katastru formálně zaknihovaná na společnost, ale podle ústní domluvy bude jeho a on v ní bude bydlet. V Knopově vile kousek od továrny. Ozvalo se nesmělé zaklepání. Máte prý domluvenou schůzku s panem Vlkovským, pípla slečna sekretářka. Vidíte snad, že mám jednání, odsekl ředitel, ale Knop se hned zvedl. Vyrušení přišlo jako na zavolanou. Kvůli nějakému Vlkovskému přece nebudete spěchat, zdržoval ho ředitel. Ředitel banky si o Josefu Vlkovském pochopitelně zjistil všechno, co se dalo. Z chudé chalupy první peníze si vydělal po válce. S bratrancem skupovali po vesnicích brambory a ty pak přeprodávali dál lihovarům. Lidi říkali, že nezbohatli ani tak na bramborách, jako na čachrování s koncesemi přidělenými státem. Pokud je to pravda, vzbuzovala by v řediteli banky spíš obdiv než odsudek. Ale válka skončila před 7 lety a hrabat se ve starých záležitostech není jeho věc. Jeho věc je posoudit, jestli má dům v Dolní ulici, který chce Vlkovský koupit, dostatečný potenciál, aby mohl ručit za úvěr. Do určité výše má a banka si nových klientů váží. Ovšem každý musí pochopit, že ředitel největší továrny ve městě zasluhuje jiné zacházení než neznámý mladý hokynář. Hodně štěstí, usmál se Knop v předpokoji povzbudivě na nervózního mladého muže, jemuž z kapsičky tmavého obleku příliš okatě trčely nablízkané zlaté hodinky. Určitě půjčené, aby udělal dojem. Nebylo divu, že Josef Vlkovský byl bledý a nervózně popocházel sem a tam. Přišel si půjčit ohromnou sumu, 200 000 korun.
Věděl, že vyhlédnutý dům za to stojí a byl přesvědčený, že se mu koupě vyplatí. Nemohl si dovolit prodělat. Já, dům, stojím na stejném místě už mnoho set let. První písemná zmínka o mně je z roku 1695. Ale teprve teď, v roce 1925, mě někdo dokázal skutečně ocenit. 26-letý Josef Vlkovský ze Šenkliv, vesnice za dvěma kopci, z tak chudé chalupy, že je my, domy, mezi sebe ani nepočítáme. Odjakživa z ní chtěl odejít. Nevzpíral se, když ho už ve 14 letech poslali do učení ke kupci až do jižních Čech a pak do Mělníka. Vlastní krám ve Světle si mohl dovolit, až když se oženil, ale i ten byl jen pronajatý. Vlkovský chtěl být ve vlastním a věděl, že nenajde lepší dům, než je ten zdánlivě nenápadný v Dolní ulici. Patřil sourozencům Zajícovým, ale bylo jich na něj moc a hlavně se čím dál víc hádali mezi sebou. Nakonec jim nezbylo nic jiného, než mě s těžkým srdcem nabídnout k prodeji. Josef Vlkovský si všiml dokonce i toho, že jsem šedavý tak světlonce, až v dopoledním slunci vrhám na růžovělé odlesky. Ale to neřekl ani své ženě. Bez Boženina Věna by dům koupit nemohl a styděl se jí přiznat, že si všímá takových hloupostí. Zlaté odlesky slunce dluh nesplatí. Cestou z banky se přede mnou zase zastavil. Vypůjčené hodinky pořád zlatě zářily, ale nervózní už nebyl. Prohlížel si mě zepředu z ulice, vešel do krámu a podíval se i dozadu. Ještě si neplácli, ale ve vzduchu už byla cítit změna.

náš domov a přinese nám štěstí. Sotva Josefova mladá manželka Božena Vlkovská tu větu vyslovila, naplnila ji radostí. A proto si ji také opakuje pořád dokola. Patří jim celý dům, ale ona nemyslí na krám ani na nájemníky a na autoopravnu v zadním traktu už teprve ne. Jen na tenhle byt. Parádní pokoj se dvěma okny do dolní ulice, otevřenými, aby dovnitř mohl proudit vlahý vzduch červnové noci, halu nad točitými schody z krámu, kde budou mít jídelnu, kuchyň do dvora, prázdnou místnost, v níž budou spát učňové a příručí, manželskou ložnici, dětský pokoj, kde před chvilkou uspala svoji dcerušku Milátku, a pokojík pro služku. Ten, kdo by uvnitř jen nahlížel jako měsíc v úplňku, by v těch slovech nic jiného než radost neslyšel. Ale my, domy, cítíme i skryté odstíny slov, které pomalu prosakují do stěn a tam čekají, až přijde jejich čas. Tohle je náš domov a přinese nám štěstí. Božena tu větu odříkává jako zaklínadlo. Zahání jím nejistotu a pochybnosti. Provázejí ji už od dětství. Božena vyrůstala kousek odsud, na jednom z největších statků v Habrůvce, ale nevzpomíná na dětství ráda. Tatínek pil a hrál karty. V hospodě ho všichni měli rádi, smál se na celé kolo a poroučel všem panáky. Doma křičel nebo spal. Na děvčata ruku nevstáhl, ale bratry byl a maminku peskoval. Stačilo málo, aby polívka byla moc horká nebo moc vychladlá. A maminka se trápila. Hospodářství zvládala s vypětím všech sil, ale na lásku jí už žádné nezbývaly. Zvlášť od té doby, co se v jejich kuchyni z ničeho nic objevila malá Aneška, se maminka už pořád jenom mračila. Je sirotek, bude tady s námi bydlet, oznámila jim cize, jako by se tříletého dítěte štítila. Božena vlastně dodnes nevěděla s jistotou, jestli je Aneška jejich schovánka nebo poloviční sestřička. Tatínkovo nemanželské dítě, parchant, kterého měl s nějakou courou. Tatínek se tvářil, že ho Aneška nezajímá. Maminka ani sourozenci ji neměli rádi. Jenom Božena ji chránila. A po svatbě si Anešku přivedla do nového domova. Jako pomocnici do kuchyně, do krámu a k dětem. K Milátce, která spí v dětském pokoji. Aneška spí v pokojíku pro služku. Několik dní opakuje pořád dokola, že co se zdá první noc v novém domě, to se vyplní. Snad se jí zdá hezký sen, v němž ji všichni mají rádi a místo přísné tetinky má usměvavou maminku. A v ložnici spí Josef, manžel, Josífek.

S Vlkovskými jsem přestal být jedním z řady domů pod náměstím. Stal se ze mě domov a rychle jsem se zaplňoval. Napřed se dovnitř nosil nábytek. Nahoru postele, kredenc a stůl z leštěného ořechového dřeva, dolů do krámu pulty a regály, automatická váha a stolečková decimální váha, zasklená skřínka na bonbony a čajová skřínka, pokladny a mlýnky a měděné mísy do výlohy. A pak zboží, ale to se doplňovalo každý den. Něco přiváželi dodavatelé sami, pro něco se jezdilo autem na nádraží a pro těžký koloniál s vozíkem přes ulici do mlýna. Soudky s nakládanými okurkami, zelím a sledi, syrečky pod skleněnými poklopy, salámy a párky, víno z mělníka, pestrobarevné limonády z Třebíče, cukr v homolích i kostkový, mák, pytle s moukou, kroupami, čočkou a hrachem, rozinky, máslo, droždí a tuky, skleněné dózy s cukrovinkami a sladkými špalky, to všechno měli ještě v 5 dalších krámech ve městě. Ale další zboží se jinde než u Vlkovských koupit nedalo. Ananasy, pomeranče, citrony, kokosové, burské a všechny možné další ořechy, mandle, datle a fíky, několik druhů zrnkové kávy ve vysokých měděných násypkách, kakaové boby, likéry, které Vlkovský, teď už byl pro všechny v krámě pan šéf, naléval známým pánům v kanceláři. A pohádkové čokolády Lipky. Čtverce hutné a těžké mléčné i hořké čokolády byly oblíbené hlavně proto, že na obalech z krémově zbarveného silného kartonu měly namalované pohádkové obrázky. Sněhurky, popelky, perníkové chaloupky, smolíčky, pacholíčky a zlatovlasé princezny. A uvnitř ty pohádky celé, vytištěné drobným písmem na tenkém papíře a složené vedle čokolády. Všechny Lipky se dobře prodávaly, děti je sbíraly a pohádky si zakládaly do sešitů, ale úplně nejoblíbenější byla čokoláda s Karkulkou a Vlkem. Na jejím obalu se rozvaloval šedivý vlk, v pracce svíral košík slahví vína, šiškou salámu a bábovkou a z břicha mu vylézala zlatovlasá holčička v červeném čepečku. Holčička se radostně usmívala, ale vlk se smál ještě veseleji. Vypadal jako roztomilé, přítulné, plyšové zvířátko, jaké by chtěl mít každý doma. My jsme vlka s Karkulkou měli ve výloze. Já dům a Josef a Božena a Aneška a děti, k milátce nedávno přibyl syn Joška, a příručí a učedníci a zákazníci. Všichni, kdo se do domu vejdou, k němu patří a tvoří spolu zázračné slovo my. Zakladatel Lipky Přemysl Libovský byl prý nějaký hodně vzdálený bratranec paní Boženy. S Vlkovským se spřátelil a jednou se u nás objevil i s vlkem. Pro nejlepší odběratele nechal vyrobit pohádkové dekorace do výlohy. A co jiného dát Vlkovskému než vlka? Velikou, metr dlouhou loutku. Kdyby se vlci uměli usmívat, vypadala by úplně jako živá. Libovský přijel nejenom s vlkem, ale taky s manželkou a dcerou a dokonce i s chůvou. Boženka měla vlastence Přemysla ráda, ale jeho návštěvy přinášely do jejich bezpečného domova divný neklid. Manželka jen seděla a znuděně hleděla před sebe, jako by ji všechno a všichni obtěžovali. Za to chůva, stará slečna Dobromila, se o to víc nakrucovala. I po Jozívkovi házela okem. Chůva? Libovských holce je už 13. Před vlkem ve výloze se shlukují děti a lidé chodí místo k Vlkovským nakupovat k vlkům. Do vlčího krámu. To pojmenování se Josefu Vlkovskému sice moc nelíbí, ale od rána do večera mají plno.

Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dedijana Boros.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
1: Na 20 míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Napříč Českem začala povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Rusko po vyhlášení příměří Donaldem Trumpem zautočilo podle Kyjeva na ukrajinské energetické zařízení. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donoghuem. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je pondělí 12. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. A podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
3: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
2: Jasnou už je třeba v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici, jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
4: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
5: Měli jsme velkou schodu na programu.
4: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
6: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
4: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
7: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
4: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
2: Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
8: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
9: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
8: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
10: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
8: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří v neděli oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu. Dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budigandaky, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kátmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
12: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
13: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. A celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
14: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
15: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
16: Mám pocit, že jsem jeden o Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
17: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
16: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
17: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Švédská královská akademie věd dnes oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců se dozvíme ve 3:15. Ocenění za ekonomii je každoročně poslední vyhlašovanou kategorií Nobelovy ceny.
18: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakerse z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň na loňský triumf Stampnown a v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
19: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
2: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který tentokrát jel na vítězi z roku 2024 Gutfrim. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté pražské Sparty si v 10. kole šance ligy připsali 3 body za domácí výhru nad Pardubicemi. V neúplné tabulce tak jsou třetí. Druhý za vedoucí Sláví je Slovan Liberec, který podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1.
20: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D5 u Stříbra na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 byl teď na chvíli pozastavený provoz u sjezdu za sjezdem na dálnici D5 na 23. kilometru likvidovali nebo nakládali poslední vozidlo po dopravní nehodě a nyní již se projíždí plynule oběma jízdními pruhy. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru pro poruchu odstavený kamion. Označený je světelnou šipkou a projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Ostravě na D1 uzavřený Klimkovický tunel obousměrně z důvodu úpravy dopravního značení. U závěra by měla trvat dle Národního dopravního informačního centra 40 minut. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu dvou vozidel se stádem divokých prasat. Na místě zasahují hasiči a likvidují vyteklé kapaliny. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ondřej Soukup,
21: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Srbska. Nedávný pohřeb válečného zločince Radka Mladiče znovu připomněl, jak tato země, aspirující na vstup do Evropské unie, stále vězí v traumatech minulosti a silných vazbách na Rusko.
1: Vláda v Bělehradu sice otevřeně nepodporuje krvavou agresi vůči Ukrajině, ale současně se netají obdivem ke kremelskému režimu. Odkud se srbská náklonnost k Moskvě vzala a proč je pořád tak silná?
21: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
8: V 19. století podpořilo Rusko vznik samostatného Srbska, které tehdy bylo součástí Osmanské říše. V roce 1914 potom srbští separatisté, bojující proti rakousko-uherské monarchii, přiměli Moskvu vstoupit do první světové války. Ke konci té druhé zase Rudá armáda přispěla k osvobození Bělehradu a celé tehdejší Jugoslávie. A na přelomu tisíciletí se Kreml postavil na stranu samostatného Srbska, které odmítlo uznat nezávislost Kosova. Jakou podobu mají tyto nadstandardní historické vazby dnes?
21: Ondro, já tady mám na začátek k povídání o Srbsku takovou mapičku a je to průzkum amerického Gallupova institutu z letošního září, kde je podpora nebo popularita Vladimira Putina v evropských státech. V drtivé většině z nich tento vůdce Kremlu je velmi nepopulární, ale existuje jedna jediná země, na které vyskakuje to číslo do plusu a je to nepřekvapivě Srbsko.
1: Opravdu hodně.
21: Plus 37, což je pro mě šokující, ale zároveň je to připomínka toho, že ty ruské vazby v Srbsku jsou opravdu silné.
1: A oni jsou nejrůznější. Mně to přijde právě o to absurdnější, že do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli prostě emigrovat právě po začátku velké války na Ukrajině. A když se podíváš na výsledky hlasování do státní dumy na velvyslanectví v Bělehradu, tak jednotné Rusko, ta vládnoucí strana, tam dostala 4,09%. To je úplně jako nejméně v Evropě.
21: No a protože chceme být co nejvíc konkrétní a rozumět tomu, tak jsme si do studia pozvali naši bývalou rozhlasovou kolegyni, nyní reportérku Respektu Magdu Fajtovou, která se Balkánem a konkrétně Srbskem zabývá dlouhodobě. Magdo, vítej ve studiu.
22: Děkuju za pozvání.
21: Magdo, tebe to číslo popularity Vladimira Putina asi nepřekvapuje.
22: Nepřekvapuje a zároveň bych mu nepřikládala asi takový význam, jaký možná spousta lidí přikládá, protože si umím představit, že kdybych otázku máte rádi Vladimira Putina v Bělehradě položila, tak dostanu většinou kladnou odpověď a zároveň vlastně to neukazuje úplně, co to přesně znamená, jaký ten vztah vlastně doopravdy je, jaký má kořeny, jak je hluboký a jak vlastně reálně vypadá, jak se projevuje na nějakém vlivu Moskvy třeba v Srbsku a tak dále. Je to čistě taková trošku možná i vzpomínka, podpůrná odpověď Srbů vůči tomu člověku, který přišel ze západu a ptá se na tuto otázku, na kterou lze odpovědět jenom ano nebo ne.
21: A o tomhle všem si chceme povídat, nechceme být černobílí a chceme tomu trošku porozumět. Já bych možná začal obecně tou srbskou reakcí na plošnou ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru 2022 drtivá většina států ostře přehodnotila svůj dosavadní liknavý postoj ke Kremlu, Německo, Francie, kdokoliv další, Itálie, ale v tom Srbsku minimálně z úst třeba toho srbského prezidenta, dlouhodobého lídra srbské politiky Alexandra Vučiče, to znělo tak jako ano, něco se stalo, my úplně tu agresi nepodporujeme, ale nadále považujeme Rusko za garanta naší bezpečnosti, úzké vojenské, zpravodajské vazby a tak dále. Takže ta srbská reakce na plošnou ruskou invazi byla jaká?
22: Jak už vlastně zaznělo, tak v zásadě oficiálně odmítli, odsoudili útok Ruska na Ukrajinu, ale nepřidali se k protiruským sankcím.
3: Srbija je jediná strana v Evropě, která nevela nikakých sankcí proti Ruské federaci.
22: Nadále je Srbsko důležitou zemí pro působení ruských tajných služeb v Evropě a samozřejmě Srbsko je do velké míry závislé na ruských energiích, takže v tomhle vidím i nějaký kalkul, jak si úplně nerozbít vztahy s tím historicky zároveň velmi dlouhodobým partnerem Srbů, což jsou tedy Rusové.
5: Srbsko není nárazníková zóna, ale most. Mosty spojují, nikoli rozdělují. Proto bych jako prezident Srbska nabídl poprvé Bělehrad, naše hlavní město, jako místo pro dialog o všech konfliktech světa.
21: Asi bych pro kontext připomněl, že Srbsko, byť je kandidátskou zemí Evropské unie, tak stále není v Evropské unii. Není taky členem Severoatlantické aliance. Trošku si říkám, že je to přesně ten příklad té evropské země, když se tady hodně bavíme o tom, jak musíme mít politiku všech vektorů, tak to je přesně Srbsko. Každému bych teda doporučoval zajet si na sídliště do Bělehradu a srovnat ho se sídlištěm tady v Praze nebo v jiném českém či moravském městě a vidět, jak to reálně potom vypadá. A když jsem se připravoval na tenhle díl, tak já jsem byl úplně vlastně zaskočen, jaký to současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy. Ono je obklopené řadou členských zemí Evropské unie. Ty vazby jsou opravdu intenzivní a jestli se nepletu, tak je tam, jak Ondra říkal, velká ruská komunita, ale zároveň jsou tam taky velmi pravděpodobně výcvikové tábory, ve kterých se školí lidé nejrůznějších národností pro různé diverzní akce a nechci vědět úplně kde. Nedávno jsem četl dokonce článek o tom, že za tím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa, už minimálně tím, že Rusové něco vymyslí, zadají to někomu v Srbsku a ten buď to převeze, nebo se strojí nějaké zařízení a tak dále. Takže ty linky jsou opravdu intenzivní.
1: No a je tam i samozřejmě ekonomická závislost. Já jsem byl překvapen, kolik tam bylo reklama Gazpromu třeba. Srbští podnikatelé, třeba stavebníci, tak ty byli tradičně vlastně už do Sovětského svazu velcí a do dneška tam vydělávají velké peníze samozřejmě a jsou tam i v Rusku i někteří lidé prostě z té bývalé elity. Myslím, že Miloševičův bratr stále žije v Moskvě a zjevně se mu daří velmi dobře, takže ta síť nejrůznějších kontaktů, biznisových, vojenských, paramilitárních, mimochodem ve válce v Bosně taky byli i ruští dobrovolníci, mám takovou knížku memoáru Šedí vlci si říkali, což potom třeba také znamenalo, že Srbové šli bojovat na Donbas v roce 2014.
21: Jo. A po plošné ruské invazi taky ta, už jsme to tady zmínili, některá ta rekrutační centra byla opravdu v Srbsku, že nabírání a tak dále. Magdo, kdybych se vrátil k tomu tvému příměru toho, že bychom se zeptali toho běžného Srba v Bělehradu, jestli podporuje Putina a on tak trošku tomu západňákovi to vmete do tváře. Co je teda podle tebe pod tím? Co jako vlastně za tou odpovědí, která není úplně černobílá, co tam teda je?
22: Srbové vždycky posledních minimálně 150 letech a možná i předtím, stejně jako ostatní národy bývalé Jugoslávie na Balkáně, měli jako obrovskou nevýhodu v tom, že byli právě na tomhletom kusu světa, které tak nějak od historie, kterou dokážeme jako vysledovat, je místem soubojů mnoha velmocí. Začalo to s Římskou říší, postupně přes vliv Uher, přes Osmanskou říši, která byla samozřejmě 400-500 let vlivná na Balkáně, Rakousko-Uhersko a pak samozřejmě moderní dějiny, které už tak nějak třeba i lidé tady více znají. Tak pozice těch zemí jednotlivých nebo těch národů v tomhletom šílenství historickém byla vždycky dost složitá. A řekněme takové dědictví i Jugoslávie a možná snahy Tita udržet tolik národů v jednom velkém státě pohromadě, aniž by se začaly zase mydlit, tak byla taková trochu nevyhraněnost vůči těm partnerům a těm externím silám. Samozřejmě během studené války známá roztržka Tita se Stalinem. Jugoslávie byla tak nějak mezi západem, východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné. Je výhodné nebýt vazalem Ruska, je výhodné nebýt v Evropské unii, která by možná měla dost otázek ohledně různých věcí, jako jsou veřejné zakázky, hospodaření státu, korupce a tak dále. Je výhodné nebýt v NATO, protože samozřejmě Srbové nechtějí být v NATO, minimálně už jenom proto, že v 99. roce NATO bombardovalo Bělehrad.
4: Pouze několik hodin prý zbývá do zahájení leteckých úderů NATO proti vojenským sílům ve svazové Jugoslávii. V Bruselu dnes zasedala Rada Aliance na úrovni velvyslanců, ale žádný oficiální čas pro zahájení operace zveřejněn nebyl.
6: Jsou tady ozvěny dnes datem 25. března. Severoatlantická aliance pokračuje v leteckých úderech na jugoslávské vojenské cíle.
7: The first bombing of its kind in NATO history. Western nations carried out their threat against Serbia.
23: Severoatlantická aliance zahájila třetí vlnu leteckých úderů proti Jugoslávii. Rusko dnes definitivně přerušilo vztahy se Severoatlantickou aliancí, když vypovědělo její informační misi.
22: A ta pozice Srbů tak nějak mezi vším je zkrátka dobře nějak historicky daná a je výhodná pro současnou politickou elitu, pro Alexandra Vučiče, a mít vlastně toho partnera v Rusku do určité míry je spíš symbolická věc, protože Rusko sice má obrovský vliv na energetickou stránku věci, protože Gazprom je majoritním vlastníkem srbské naftové industrie, což je taková národní firma distribuující.
21: Něco jako srbský ČEZ?
22: Něco takového. A právě kvůli americkým sankcím se teď řeší, co s ním bude, protože se Srbové pokouší prodat ho MOLu nebo někomu jinému, aby nebyli tak vlastně závislí na těch sankcích, kterých se neučili.
21: Nevolí Kremlu, který
22: přesně
21: to
22: tak,
21: nechce.
22: Ale Rusko jinak, co se týče obchodu, tak není zas tak významným partnerem Srbska. Zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Srbska je Evropská unie. Zdaleka. A samozřejmě nadále roste vliv Číny, která je takovým tichým důležitým partnerem Srbska, na kterého se hodně zapomíná, ale který je daleko významnější, co se týče obchodu a spolupráce, než dneska Rusko. Rusko je spíše takovým tím symbolickým, trochu historicky daným partnerem. Partnerství s ním může být velmi výhodné třeba při vyjednání se Západem nebo s nějakou další stranou.
21: Mně tam ještě trkla jedna věc, na kterou se chci zeptat, že se mi zdá, že to Srbsko jako dědic vlastně té bývalé Jugoslávie, Bělehrad byl hlavním městem Jugoslávie, tak je vlastně trošku v té podobné trajektorii impéria toho sovětského, jakože když Vladimír Putin řekne, rozpad Sovětského svazu byla největší tragédie 20. století, tak když ty Srbové se podívají na tu bývalou Jugoslávii, takže mají vlastně podobné trauma a že z toho všechny ty alergické reakce na Kosovo, které ještě má specifikum, ale vlastně i na to, že se ta Jugoslávie rozpadla a že tak trochu svět stojí proti nim. Je to pravda?
22: Myslím si, že pro velkou část společnosti Srbska určitě ano, že tady ten sentiment přežívá. Spousta Srbů má pocit, že války, které souvisely s rozpadem Jugoslávie, je primárně připravovaly o jejich vlastní vlivové území, takže ta ztráta toho vlivu a té velikosti je samozřejmě pro spoustu Srbů velkou bolestivou vzpomínkou.
21: Je z tvé zkušenosti skutečně pravda, že když se podíváš do drtivé většiny srbských médií, tak tam to rámování toho světa na zlý západ a hodné Rusko jako furt ve velkém přetrvává, že i tohle vlastně krmí ty sentimenty v té společnosti, kde nepřekvapivě asi velká většina těch Srbů pořád vnímá ty Rusy ne úplně jako nepřátele?
22: Myslím si, že většina Srbů nevnímá Rusy jako nepřátele rozhodně. Asi jsem nepotkala moc Srbů, kteří by řekli, že Rusové jsou jejich nepřátelé, když tak jsou to lidé, kteří jsou vyloženě hodně prozápadně orientovaní a jsou třeba i ochotní přiznat Kosovu nezávislost a tak. Ale myslím si, že velká část společnosti to tak nevnímá, ale zároveň to přátelství, já bych neřekla, že to je zas tak jako velká věc, jak se zdá. Jako zaprvé, sice se teď do Bělehradu přestěhovalo spousta Rusů, takže spousta Srbů se třeba naučila rusky, ale do války na Ukrajině zásadě člověk nepotkal Srba, který by uměl rusky. Mně se to nepovedlo teda nikdy. A ty vazby nebo ta kulturní vzájemnost taky není zas tak silná, byť spousta lidí ze Srbska odjíždí a stěhuje se do Moskvy, řekněme dobře, tak jako drtivá většina lidí, kteří odchází ze Srbska, tak jdou na západ za lepší prací a za lepším životem. Takže je to podle mě hodně symbolická otázka, která má své kořeny v různých oblastech, ať už se bavíme o nějakém vývoji konstituce Srbska jako samostatného státu, ale jinak politicky nebo obchodně Rusko není zas tak významné, jak se může zdát.
1: Já jsem teďka potkal nedávno jednoho svého známého, který žije v Bělehradu, a on říkal, že když jezdí taxíkem, takže v životě, ani když žil v Rusku, neslyšel tolik pochvalných slov na adresu ruského prezidenta. Říkal, že se připadá prostě jak v absurdním dramatu, protože jemu ten taxikář vypráví, jak je Putin skvělý a jak to tomu západu natřel a tak dále. A vlastně jako neví, že beze člověka, který kvůli tomu Putinovi musel z Moskvy odjet a patrně se tam dokonce při nejmenším Putinova života nevrátí. Ale taky vlastně říkal, že je to do značné míry takový to bravádo. Teď jo, my jsme teda s váma a my jsme to tomu západu, my jsme se nepokořili a podobně, no.
22: Mně se stala úplně podobná věc, že jsem před pár lety byla v Bělehradě s kamarády z Česka, bavili jsme se česky a přistoupili k nám nějací Srbové a ptali se, odkud jsme. Samozřejmě přišla okamžitě debata na Ukrajinu. My jsme říkali, že jsme zastánci Ukrajiny, že by bylo fajn, kdyby nám neříkali takové věci, které nám říkali, že Putin je osvoboditel. Někteří ty kamarádi byli úplně v šoku, že to nechápali, říkali, to říkáte nám, teď nás okupovalo Rusko nebo Sovětský svaz samozřejmě. Takže tohle byla taková složitá výměna. Nic se nestalo, protože nebudeme se prát samozřejmě kvůli takové věci. Ale když jsme se pak přesunuli do jiné hospody, kde jsem shodou okolností potkala kamaráda, který žil dlouho v Moskvě a teď tady žije v Bělehradě a byl tam se svými ruskými kamarády z Moskvy, tak jsme jim říkali tady tuhle historku a ten kamarád Rus se postavil a nahlas na celou hospodu zakřičel sláva Ukrajině. Takže tohle mi přišlo jako hodně v podstatě všeříkající obrázek o tom, jak vypadá tady ten světonázor Srbů versus těch Rusů, kteří odešli z Ruska a žijí teď tady v Evropě, třeba i v Bělehradě.
21: Já se chci dostat ještě kratice na závěr k současné srbské politice, protože v říjnu čekají Srbsko volby.
9: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu.
10: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října.
11: Kritici obvinují z autoritářství a korupce.
21: Možná i tam se trošku po těch 5 letech plošné ruské invaze a problémů, které se vážou s ní i směrem do Srbska, ukáže se jako určitý lakmusový papírek, jak ty nálady teď vypadají. Ale ještě se chci zeptat, Srbsko takhle různě lavíruje, dostává se do čím dál větší taky izolace, i ty americké sankce vůči energetickým společnostem v Srbsku jsou velké, dopadá to. A přece ti Srbové jezdí třeba do Chorvatska nebo do Slovinska a vidí realitu vlastní a realitu země, která nedávno vstoupila do Evropské unie a posouvá se dopředu, vidí Slovinsko a tak dále. Ani tohle vlastně není nějaký motor pro tu společnost, že by si řekla, něco asi není úplně dobře, že se tak držíme stranou. Ty si, Magdo, někdy nedávno řekla v rozhovoru o tom pohřbu Radka Mladiče, že Srbsko v nejbližší době určitě do Evropské unie nevstoupí. Tak nehraje tady tohle nějakou roli, že ti lidé prostě vědí, že vedle se žije líp a že to souvisí s tou Evropskou unií?
22: Určitě, oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc, která by se musela vyřešit, je Kosovo. Takže tam vzhledem tomu, že nevypadá to, že bychom v následujících letech dospěli k nějakému smíření vztahu mezi Bělehradem a Prištinou.
21: Míněno, že by Srbsko uznalo nezávislost Kosova.
22: To se určitě nestane v následujících letech. Tak to by byla jedna věc, ale samozřejmě zmínil si Chorvatsko a Slovensko, tak oni vnímají, že tyhle země se hrozně posouvají od té doby, co jsou v Evropské unii. A myslím si, že to je pro ně dost bolestivá věc, protože oni proti nim bojovali a vnímají to tak, že Západ Chorvatům a Slovencům v zásadě odpustil spoustu věcí, které Srbům dneska vyčítá, včetně třeba válečných zločinů nebo nějakých vojenských výpadů. V zásadě v té válce bojovali všichni o svoje území. Ono je to hodně složité. Potom a Srbové mají pocit, že se Západ postavil zkrátka dobře na stranu jejich nepřátel. Takže tohle je pro ně hodně bolestivé vidět, jak se v Chorvatsku žije lidem vlastně dneska hrozně dobře. Ale já si myslím, že V tuhle tu chvíli ta evropská integrace vlastně není zas takové téma. Všichni vědí, že to není vůbec dosažitelná meta v následujících letech a co teď chtějí vyřešit, je to jako složitá vnitropolitická situace, která souvisí právě s vládou Alexandra Vučiče, který je u moci spoustu let a který podle velké části společnosti, a to je úplně jedno, jestli pro západně orientovaná nebo spíš třeba pro rusky orientovaná, tam je to opravdu jedno, tam se to stírají ty rozdíly, tak je on tím hlavním důvodem, proč ta země nefunguje dobře, proč korupce a klientelismus rozhodují o tom, kdo bude stavět jaké důležité projekty v Srbsku, což často potom končí tím, jak jsme třeba viděli v roce 2024 v Novém Sadu.
12: Ve městě Novi Sad na severu Srbska spadl betonový přístřešek u vlakového nádraží a zemřelo 8 lidí. Nejméně další 4 jsou vážně zranění.
13: Na úlazu u železničku stanicu u Novom Sadu danas se urušio deo nadstrešnice. Mediji navode
14: to da su na licu... Odjednom iznenada ljudi su samo čuli neki zvuk pucanja i sve je ovo palo.
15: Tisíc lidí požadovalo v srbském Bělehradě demisi ministrů. Protest se sešel 2 dny po zřícení střechy nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí zemřelo 14 lidí. Trojice zraněných je stále ve vážném stavu.

0: shvatiti da je ovde većina naroda i da je očigledno potrebna promena.
1: A teď tedy nás čekají volby, v nichž by měla kandidovat právě ta studentská, ten studentský list, což je kandidátka, kterou navrhla právě ta studentská organizace Moto hnutí a která má poměrně velkou šanci dostat docela dost hlasů. Takže uvidíme, jak dopadnou volby, jestli se Srbům podaří sesadit Aleksandra Vučiče, nastolit, řekněme, nějakou přechodnou vládu, která by třeba vedla k demokratizaci té země a teprve potom asi bude na místě řešit, jestli se Srbsko přidá k západu anebo k východu. Myslím si, že teď to opravdu není taková otázka.
2: Chtěl jsem právě zmínit, jestli ty vidíš to studentské hnutí odvíjející se od těch protestů kvůli tragédii v Novém Sadu jako něco jako srbský Majdan, vlastně tak trošku analogii s Ukrajinou, která v roce 2014 řekla už teda nechceme korupci, nechceme klientelismus, nechceme orientaci na Rusko, chceme víc do Evropy. Je na něco podobného zaděláno v Srbsku nebo je to přehnané?
1: Myslím si, že asi záleží na tom, jak vlastně ty volby dopadnou, pokud se ukáže, že to studentské hnutí skutečně zvládlo zmobilizovat obrovskou část populace k tomu, aby se postavilo v určité vládě, tak si myslím, že to bude důležitý krok v historii Srbska, klidně se tomu může i říkat srbský Majdan, byť si myslím, že ty okolnosti jsou vlastně hodně odlišné, ale řekněme v tom smyslu té demokratizace, která jde zdola od lidí, tak tam určitě tu podobnost vidím. Já si pořád trochu obávám toho, jak to ale bude pokračovat dál, protože podobně to bylo při pádu Miloševiče, který padl po rozsáhlých protestech vedených taky ze spoda studenty, opozičními, řekněme, lídry a tak dál.
2: Jenom připomínáme, Slobodan Miloševič, srbský prezident.
1: Přesně tak.
2: V době, kdy došlo k válce v Kosovu.
1: A doufalo se, myslím si, že nejenom populace v Srbsku, ale i asi Západ do velké míry doufal, že to povede k demokratizaci té společnosti a k tomu, že se Srbsko časem přiblíží, řekněme tomu ideálu té demokratické země evropského střihu. Bohužel to k tomu nevedlo. Dneska Srbsko skutečně nelze označit za transparentní a dobře fungující demokratickou společnost. Nicméně, abych se vrátila k tomu pádu Miloševiče, tak právě to, že jeho nástupci, byť tedy po něm přišel premiér Zoran Džinđić, který byl hodně proevropsky orientovaný a který zemřel při atentátu v roce 2003, tak vlastně po těchto událostech úplně nepřišel nikdo dostatečně silný na to, aby tu zemi razantně nasměroval na tu nebo onu stranu a otevřelo to prostor pro populisty, kterými je tedy rozhodně Aleksandr Vučić a kteří v zásadě chtějí hlavně získat co nejvíc pro sebe a teprve až možná na druhé až třetí koleji se zajímají o to, jak bude prosperovat Srbsko. Takže já jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet v takovém případě a jestli budou schopni ty nové strany nebo to studentské hnutí třeba i opustit tu pozici a nechat prostor potom už standardním stranám, které mají nějakou jasnou politickou agendu.
2: Tak tolik Magda Fajtová, reportérka Respektu, bývala naše rozhlasová kolegyně, která sleduje nejenom Srbsko, ale celý Balkán. Magdo, moc děkujeme, že jsi přišla za námi do studia a těšíme se, že si o tom, jak dopadnou říjnové srbské volby, budeme povídat i v dalších pořadech Plusu. Moc ti děkujeme za návštěvu.
1: Taky moc děkuju.
2: Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Připomínám, že nás nově slyšíte v premiéře vždycky ve středu v pravidelném čase po 11. hodině.
3: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
3: i své blízké.

0: Světové velmoci rozjíždějí nový vesmírný závod o jaderný reaktor na měsíci.
1: Indie se začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině.
0: AI hledá extremisty mezi uchazeči o službu v Bundeswehru.
1: Nové boje v Etiopii zapadají do mozaiky vzájemně propojených krizí v regionu.
0: Ekonomická nespokojenost latinskoamerických voličů může zamíchat blížícími se volbami do amerického kongresu.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Spojené státy chtějí do roku 2030 vyslat k měsíci jaderný reaktor. Podobný záměr má také Čína ve spolupráci s Ruskem. Někteří přední vědci ale varují, že tento novodobý vesmírný závod přináší mnohá rizika. Podrobnosti přináší analýza amerického deníku The New York Times.
1: Koncem letošního srpna NASA požádalo dodavatele, aby se připravili na výstavbu jaderného reaktoru, který by dokázal absolvovat cestu do vesmíru a fungoval bez údržby v blízkosti jižního pólu měsíce. NASA přitom reaguje na plány Ruska a Číny uvést vlastní měsíční reaktor do provozu do konce roku 2036. Americká vesmírná agentura proto urychlila svůj harmonogram, aby své soupeře předběhla.
0: Tento závod bude zásadní pro budoucnost vesmírného průzkumu. Spojené státy i Čína chtějí být první, kdo na měsíci zřídí základnu, začne využívat tamní zdroje, jako je zmrzlá voda, a vysílat mise hlouběji do sluneční soustavy. Obě velmoci přitom považují jaderný reaktor za klíčovou součást těchto plánů.
1: The New York Times tyto plány zmapoval na základě technických specifikací, zadávacích dokumentů, odborných studií a rozhovorů s experty. Zjištění zároveň přibližuje povahu rusko-čínského vesmírného partnerství, které prosazují prezidenti Xi Jinping a Vladimír Putin.
0: Jaderná energetika je podle těchto dokumentů zřejmě jediným klíčovým úkolem, který Čína v rámci lunárního projektu Rusku přenechala. Někdejší Sovětský svaz totiž v 70. a 80. letech vyslal na oběžnou dráhu více než 30 reaktorů na palubě satelitů.
1: Rusko je zároveň lídrem v oblasti civilní jaderné energetiky a disponuje největšími zásobami paliva považovaného za nejbezpečnější pro vesmírné mise. Jde o uran, který není vysoce obohacený. Ve Spojených státech jeho nedostatek.
0: NASA svůj jediný jaderný reaktor vyslala do vesmíru už v roce 1965. Od té doby ale žádný další nenasadila. Washington se teď snaží tuto ztrátu dohnat. Prezident Donald Trump označil americkou převahu ve vesmíru za součást své agendy America First.
1: Jaderná energie má být důležitá především pro dlouhodobé fungování základen. V prvních letech mají Spojeným státům i Číně stačit solární a radioizotopové zdroje, které zajistí například vytápění zařízení nebo dobíjení měsíčních vozítek. Trvalá základna ale bude potřebovat spolehlivější zdroj energie. Jaderné reaktory přitom nepotřebují sluneční světlo, mohou být poměrně kompaktní a při správné konstrukci vyžadují jen minimální zásahy člověka.
0: Solární energie totiž pro trvalou základnu stačit nebude. Měsíční noc trvá více než dva pozemské týdny a zařízení u jižního pólu musí zvládnout i extrémní výkyvy teplot. Rusko proto plánuje dopravit na měsíc reaktor Selena, který má zásobovat energií stanici vedenou Čínou. Zařízení má fungovat 10 let bez zásahu člověka. Americký projekt počítá s výkonnějším reaktorem, který by měl vydržet bez údržby 5 let.
1: Některé přední vědce ale znepokojuje rychlost, s jakou se tento nový vesmírný závod rozbíhá. Připomínají, že jen za posledních 6 let se lhalo a explodovalo několik čínských, amerických i ruských vesmírných raket a jeden ruský modul havaroval přímo na měsíci. Vesmírný odpad navíc pravidelně padá zpět na Zemi.
0: Zůstává otázkou, jestli je vytyčené termíny vůbec možné dodržet. Nikdo zatím nedokázal bezpečně dopravit těžký a potenciálně radioaktivní náklad na nerovný povrch měsíce ani tam instalovat reaktor v nízké gravitaci. Podle expertů se proto mohou současné plány ještě výrazně změnit.
1: Spojené státy i Rusko počítají s tím, že reaktory zůstanou během cesty neaktivní a spustí se až na měsíci. Tím se riziko případné havárie výrazně snižuje. Přesto ale existuje nejedna hrozba.
0: Za nejrizikovější fázi odborníci považují samotný start. Pokud by například reaktor spadl do oceánu, voda by mohla zvýšit pravděpodobnost štěpení atomů. Za určitých okolností by se tak mohla spustit řetězová reakce a začít uvolňovat radiace. Riziko zvyšuje i to, že většina kosmodromů leží poblíž moře.
1: Podle jaderných expertů přitom k podobné situaci zřejmě došlo už před 7 lety v Rusku. Střela s údajně jaderným pohonem tehdy selhala a spadla do Bílého moře. Při pokusu o její vyzvednutí došlo podle amerického ministerstva zahraničí k jaderné reakci a nejméně 5 pracovníků zemřelo. Moskva tuto verzi odmítla a tvrdila, že střela jaderný pohon neměla. NASA proto ve svých požadavcích počítá s konstrukcí reaktoru, který má podobnému scénáři zabránit.
0: Rizika navíc nekončí úspěšným přistáním. Podle některých odborníků může být případná havárie reaktoru na Měsíci ještě nebezpečnější než na Zemi. Jaderné reaktory chrání masivní bezpečnostní konstrukce. Jejichž vybudování by ale na Měsíci bylo mimořádně nákladné a technicky složité. Kvůli nízké gravitaci by se navíc trosky po případném výbuchu mohly rozptýlit na velkou vzdálenost.
1: Otázkou zůstává také to, co s reaktory po skončení jejich životnosti. Zatímco na Zemi je jejich vyřazování z provozu složitý proces, který trvá celé roky, NASA i ruské agentury počítají s tím, že radioaktivní materiál jednoduše ponechají na Měsíci. Podle Žiliena de Trulliuda z Hongkongské univerzity je důvod prostý. V probíhajícím vesmírném závodě se velmoci nechtějí zabývat problémem, pro který zatím nikdo řešení nemá. Uzavírá slovy odborníka americký deník The New York Times.
0: Dronový útok v ukrajinské Sumě minulou neděli zničil velkou část továrny Kusum Group. Při útoku zemřel jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. Indická společnost, která na Ukrajině vyrábí generické léky od roku 2009, uvedla, že nešlo o první incident.
1: Útok přichází v době, kdy se Indie začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině. Podle hongkongského listu South China Morning Post pro Daily začínají narůstat náklady pokračujícího konfliktu. Vedle útoku na indický majetek na Ukrajině čelí Indie také hrozby amerických cel kvůli pokračujícím nákupům ruských energetických surovin.
0: Indická vláda k útoku žádné oficiální prohlášení nevydala. Ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar ale řekl, že Dili jedná s Moskvou i Kyjevem například o bezpečnosti plavby v Černém moři nebo vývozu obilí a energií.
1: Podle hongkongského deníku už aktivnější roli Indie veřejně uznali obě válčící strany. Ukrajinský minister zahraničí Andrij Sybiha minulý pátek potvrdil, že Kyjev dostal od Dili mírový návrh. Označil ho dokonce za vůbec nejkomplexnější ze všech 4 plánů, které zatím předložili jiné země. Vladimír Putin zase začátkem října prohlásil, že premiér Modi má hned několik dobrých nápadů, jak najít obou straně přijatelné řešení.
0: Indický návrh zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle informací tamních médií a katarské stanice Al Jazeera ale počítá se zastavením útoků na energetickou a přístavní infrastrukturu, zajištěním vývozu obilí a energetických surovin přes Černé moře a ochranou obchodních lodí a jejich posádek.
1: Čím déle bude válka trvat, tím vyšší budou pro Indii nepřímé náklady, uvádí s odkazem na analytiky South China Morning Post. Výraznou ekonomickou zátěž pro Indii přitom mohou mít také kroky Washingtonu namířené proti odběratelům ruských energií. Země se v posledních letech stala významným dovozcem ruské ropy a využívala dodávek zlevněných v důsledku západních sankcí.
0: Spojené státy ale 18. září přijali zákon, který umožňuje uvalit cla na země, které ruskou ropu a plyn odebírají. Tento krok Indii výrazně zvyšuje ekonomické náklady spojené s rozsáhlými nákupy ropy z Ruska.
1: Jak poslední dronový útok na indickou továrnu v Sumě, tak vyhlídka dalších amerických cel motivují Indii k tomu, aby hrála stále větší roli zprostředkovatele. Podle profesora diplomacie na univerzitě v Dili, Svarna Singha, spočívá důvěryhodnost jihoasijské mocnosti především v tom, že si udrží kontakty s oběma stranami konfliktu a má jejich důvěru, uzavírá hongkongský deník South China Morning Post.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Německá vojenská kontrarozvědka MAD nasadila do služby umělou inteligenci. Má pomáhat odhalovat extremisty mezi uchazeči o vstup do Bundeswehru. Prověřuje jejich internetové účty a pátrá po projevech extremistických postojů nebo pochybnostech o jejich lojalitě k německému ústavnímu pořádku. Podrobnosti přináší německý týdeník Der Spiegel.
1: Někdy v příštích týdnech obdrží mladý muž s přísně střiženou pěšinkou a tunely v uších stručné zamítnutí s odůvodněním, že ho armáda nepotřebuje. Dopisu se ale nedozví, že ho předtím důkladně prověřila vojenská kontrarozvědka MAD a vystavila jeho žádosti stopku kvůli vážným pochybnostem o lojalitě k ústavnímu pořádku Spolkové republiky.
0: Německá armáda chce v nadcházejících letech zvýšit počet aktivních vojáků a vojaček ze současných 186 tisíc na 265 tisíc. MAD proto čeká spousta práce. Z tisíců uchazečů ročně má úřad vytřídit pokud možno všechny černé ovce. Zmíněný mladý muž je jedním z těch, kteří kvůli podezření na pravicově extremistické postoje do Bundeswehru vstoupit nesmějí.
1: Postoje mladého uchazeče ale neodhalil žádný z pracovníků MAD. Na jeho digitální stopu narazila umělá inteligence. Podezřelé pro ni bylo, že na Instagramu zveřejňoval řadu vlastních snímků, na kterých ale pokaždé rozmazal svůj obličej. Systém následně zjistil, že sleduje například bratrstvo Schwarzes Heer, tedy překladu Černé vojsko, jehož logo tvoří dvě dýky vedle lebek.
0: Nový systém využívá německá vojenská kontrarozvědka od začátku letošního července. Umělá inteligence od té doby automaticky prověřila několik desítek tisíc uchazečů. Několik stovek zájemců o službu pak systém vyřadil.
1: Podobnými prověrkami přitom uchazeči o službu v Bundeswehru procházeli už dříve. MAD měl k dispozici například výpisy z jejich trestních rejstříků a informace od dalších německých tajných služeb.
0: Internetové účty a sociální sítě ale museli pracovníci vojenské kontrarozvědky procházet ručně. S plánovaným rozšiřováním armády a zavedením nové vojenské služby, od které si ministr obrany Boris Pistorius slibuje více dobrovolníků, proto tuto část práce nově přebírá i umělá inteligence.
1: Kořeny těchto prověrek sahají mimo jiné k teroristickým útokům ve Francii z roku 2015. Bundeswehr se tehdy začal obávat, že by extremisté mohli zneužít armádu k získání zbraňového výcviku a takto nabité zkušenosti později obrátit proti státu. Tyto obavy navíc posílil případ vojáka Franka A., který si vytvořil falešnou identitu syrského uprchlíka a během služby hromadil zbraně. Navzdory jasným náznakům extremistického smýšlení ho armáda neodhalila až do jeho zatčení v roce 2017.
0: Počet podezřelých případů přitom v posledních letech roste. Jen loni vojenská kontrarozvědka MAD označila 11 příslušníků Bundeswehru za pravicové extremisty a dalších 21 vykazovalo jasné známky neloyality k ústavnímu pořádku. MAD ve své výroční zprávě zároveň varuje před rostoucí digitalizací pravicového extremismu.
1: Přesná kritéria, podle kterých AI uchazeče prověřuje, kontrarozvědka nezveřejňuje a průběžně je upravuje. Systém se ale zaměřuje primárně na sociální sítě. Vyhodnocuje například to, jaké osoby a skupiny uchazeči o službu sledují, nebo jaké komentáře a pod jakými příspěvky píší.
0: Umělá inteligence pátrá také po symbolech a šifrách používaných v extremistických komunitách, například po čísle 88, které slouží jako zkratka pro nacistický pozdrav. MAD průběžně zaznamenává i nové symboly. V pravicově extremistických četovacích skupinách se začal objevovat symbol dvojitého blesku, který odkazuje na jednotky SS. I ten proto kontrarozvědka zařadila mezi kritéria, která umělá inteligence vyhledává.
1: Pokud systém vyhodnotí uchazeče jako rizikového, připraví o něm podklady pro analytiky MAD. Každý případ, který umělá inteligence doporučí k vyřazení, pak ještě definitivně posuzují lidé.
0: Podle Spiegelu je situace složitější u AfD, v současnosti nejsilnější německé politické strany. Pokud uchazeči na sociálních sítích pouze sledují její spolupředsedkyni Alici Weidlovou, samo o sobě to k jejich označení za bezpečnostní riziko nestačí. Jiná situace nastává v případě vazeb na ty zemské organizace AfD, které úřady oficiálně označují za prokazatelně pravicově extremistické. Tyto kontakty už mohou vést k pochybnostem, jestli je uchazeč loajální k demokratickému ústavnímu pořádku, uzavírá Der Spiegel.
1: Dlouho doutnající konflikt v Etiopii před pár týdny vyústil v otevřenou válku. Vládní jednotky s podporou svých spojenců během minulého víkendu odrazily postup povstaleckých frakcí v čele s jednotkami Lidové osvobozenecké fronty, zkráceně TPLF. V pondělí pak už ovládli hlavní město regionu Tigraj a vojenskou baštu TPLF město Mekele. Podle článku komentátora amerického magazínu The New Yorker Ishana Tarura současný vývoj v africkém rohu ukazuje, jak může vypadat hroutící se mezinárodní řád v praxi.
0: Napětí mezi TPLF a vládou etiopského premiéra Abiyho Ahmeda stálo už u zrodu občanské války, která vypukla v roce 2020. Podle některých odhadů během ní zemřelo až 600 tisíc lidí. Konflikt, který provázela četná podezření spáchání válečných zločinů na obou stranách, ukončila až v roce 2022 mezinárodně zprostředkovaná mírová dohoda. Mír ale kvůli pokračujícím sporům nevydržel a země se postupně propadla do nové vlny násilí.
1: Do současného vývoje v Etiopii se výrazně promítá také občanská válka v sousedním Súdánu. Ahmedova vláda se podle dostupných zpráv podílela na výcviku příslušníků polovojenských jednotek rychlé podpory, zkráceně RSF, které ovládají rozsáhlé části západního Súdánu a čelí obviněním z řady masakrů a dalších násilností vůči civilistům. Tigrajští bojovníci se naopak podle některých zpráv zapojili do bojů po boku sudánské armády, tedy u hlavního nepřítele RSF.
0: Výrazně se proměnily také vztahy s Eritreou. Během předchozí války v Tigraji bojovali eritrejští vojáci po boku etiopské armády. Nyní ale Eritrea zřejmě podporuje tigrajské povstalce. Etiopie v souvislosti s tím minulý týden vyhostila 10 eritrejských diplomatů a uzavřela své velvyslanectví v eritrejské metropoli Asmaře. Eritrea následně přerušila s Etiopií diplomatické vztahy.
1: Etiopský náčelník generálního štábu minulý týden obvinil z podpory probíhajícího tigrajského povstání nejen Eritreu, ale také Egypt a sudánskou armádu. Všechny tři země nařčení odmítly. Jejich představitelé se o víkendu v Egyptě sešli také se somálským prezidentem a společně kroky Addis Abeby kritizovali.
0: Jedním ze zdrojů napětí jsou dlouhodobé snahy Etiopie získat přístup k Rudému moři, o který země přišla po osamostatnění Eritreje v roce 1993. Premiér Ahmed ještě v pondělí zopakoval, že Etiopie potřebuje vlastní přístup k moři.
1: Získat se ho snaží prostřednictvím zbližování se Somalilandem, samozvanou republikou, která vyhlásila nezávislost na Somálsku a jejíž státnost oficiálně uznal pouze Izrael. Právě tyto kroky Etiopie vyvolávají odpor sousedního Somálska. Dalším dlouhodobým zdrojem napětí je obří etiopská přehrada na Nilu, proti které se ostře vymezuje Egypt.
0: Pokud si říkáte, že už teď je to dost složité, počkejte, píše ve své analýze pro The New Yorker Ishan Tarur. Upozorňuje přitom na zájmy a zákulisní hry dalších mocností působících v regionu, tedy Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Turecka, Egypta nebo Kataru.
1: Soupeření těchto zemí se přitom neomezuje jen na africký roh. Sahá od válkou zmítané Libie na pobřeží Středozemního moře až po Jemen u Rudého moře. Ve hře je kontrola strategických námořních tras i přístup k ropě, ke kritickým nerostům nebo vodním zdrojům. Soutěž o vliv jednotlivých mocností se pak stále častěji odehrává prostřednictvím zástupných konfliktů.
0: Podle bývalého zvláštního představitele Evropské unie pro africký roh Alexe Rondose se tak celý region ocitá stále více ve vleku roztříštěné mocenské politiky Blízkého východu. Jednotlivé konflikty, které ještě donedávna působily jako oddělené krize, se začínají vzájemně propojovat a přelévat jeden do druhého. Současné boje v Etiopii proto podle Rondose mohou znamenat jejich postupné splývání do jednoho širšího a nebezpečnějšího střetu.
1: Podobně situaci popisuje také bývalá americká diplomatka Michelle Gavinová. Zájemně propojených ohnisek napětí je podle ní v regionu tolik, že eskalace na jednom místě může velmi snadno spustit další krizi jinde. To, co dnes vypadá jako soubor několika různých válek a regionálních sporů, se tak může postupně měnit v mnohem rozsáhlejší konflikt.
0: Mechanismy, které by měly podobnému vývoji zabránit, přitom přestávají fungovat. Ishan Tharoor v závěru analýzy pro The New Yorker dodává, že mezinárodní iniciativy nedokázaly ukončit ani občanskou válku v sousedním Súdánu, která pokračuje už čtvrtým rokem. Přibližně třetina obyvatel země kvůli ní musela opustit své domovy a více než dvě třetiny Súdánců potřebují humanitární pomoc.
1: V posledních amerických prezidentských volbách před dvěma lety sehráli voliči latinskoamerického původu významnou roli při vítězství Donalda Trumpa. Ten nakonec porazil Kamalu Harrisovou o více než 2 miliony hlasů. Právě hlasy lidí pocházejících z Latinské Ameriky by se za necelý měsíc mohly výrazně propsat i do výsledků voleb do kongresu, ve kterých budou republikáni obhajovat většinu v obou komorách. Tématu se věnuje španělský deník El País.
0: Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů latinskoamerických voličů jsou rostoucí životní náklady, nemusí být dle El Paísu vyhlídky republikánů příliš příznivé. Podle nejnovějšího průzkumu organizace Unidos US a agentury BSP Research se finanční situace 40% dotázaných Latinos za poslední rok zhoršila.
1: Celkem 83% z nich označilo vysoké životní náklady za jeden ze svých největších ekonomických problémů. Průzkum se uskutečnil napříč Spojenými státy mezi více než 2500 latinoameričany z takzvané pracující třídy, kterou autoři vymezili podle příjmu domácností a dosaženého vzdělání.
0: Na 60% dotázaných žijících v nájmu se obává, že nebude schopno zaplatit nájemné. Více než 3/4 respondentů pak už kvůli vysokým životním nákladům museli přijmout dodatečná opatření. Sáhli do úspor, našli si další práci nebo začali nakupovat levnější potraviny. Více než polovina dotázaných navíc kvůli nákladům omezila zdravotní péči.
1: Na finanční situaci těchto domácností přitom dopadá také protiimigrační politika Trumpovy administrativy. Podle průzkumu negativně ovlivnila podnikání více než poloviny dotázaných majitelů malých firem. Ti si stěžují především na úbytek zákazníků i nedostatek pracovních sil.
0: Ekonomické dopady zásahů amerických imigračních úřadů a obav z jejich kontrol pocítilo také 44% dotázaných domácností. Některé přišly o část příjmů, jiným vzrostly výdaje. Část lidí se navíc ze strachu před imigračními úřady vyhýbala práci nebo návštěvě lékaře.
1: Právě ekonomická nespokojenost přitom může sehrát důležitou roli v listopadových volbách do kongresu. Voliči s latinskoamerickým původem mohou podle El Paísu významně ovlivnit výsledek ve 12 z 37 volebních obvodů, kde se očekávají nejtěsnější souboje o křesla ve sněmovně reprezentantů.
0: Přesto se podle průzkumu více než polovině dotázaných dosud neozvala žádná politická strana, volební kampaň ani jiná organizace s výzvou k registraci nebo účasti ve volbách. Kontakt ze strany demokratů uvedla necelá čtvrtina respondentů, ze strany republikánů jen 15% Latinos.
1: Podle zástupkyně organizace Unidos US Clarisy Martinezové přitom asi 40% není pevně rozhodnutých, koho budou volit. Náladu před listopadovými volbami mezi nimi vystihuje spíše nespokojenost než nadšení, uzavírá španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Ladislav Dvořák
0: a Lenka Buriánková.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Generál Jan Syrový byl národním hrdinou, velitelem československých legií v Rusku, ale i předsedou vlády v době Mnichovské dohody. Řadu let také strávil ve vězení.
3: Vojenskou kariéru sice začal v rakousko-uherské armádě, ale ještě před první světovou válkou ji opustil. Po vypuknutí konfliktu se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. Mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Tam byl vážně raněn a přišel o oko. I přes zranění se dál bojů účastnil. Později se stal velitelem československých legionářů a bojoval na Sibiři proti bolševikům.
1: Do vlasti se Jan Syrový vrátil v roce 1920 už jako uznávaný hrdina a dále stoupal na žebříčku vojenské hierarchie.
4: V roce 1925 se stal náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci a o dva roky později získal hodnost armádního generála. V roce 1933 byl však vystřídán generálem Ludvíkem Krejčím a sám byl jmenován do funkce generálního inspektora Československé branné moci. V bouřlivém roce 1938 byl donucen přijmout funkci premiéra, kterou vykonával jen několik měsíců. Za jeho působení byly přijaty podmínky Mnichovské dohody.
3: V roce 1939 se Syrový už jako ministr národní obrany podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou. Pak se uchýlil do ústraní. Po válce byl zatčen a na základě pochybných obvinění odsouzen k 20 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.
4: Nebyl mu přiznán důchod a nesměl být zaměstnán. Nakonec si ale našel práci jako noční hlídač a v období pražského jara mu byl přidělen i důchod. Jan Syrový zemřel v roce 1970 ve věku 82 let.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy. Pět senátorských křesel je obsazených už po prvním kole na Žďársku. O postupu rozhodl jediný hlas. Alžírské úřady zadržely 60 Maročanů podezřelých z plánování sabotáží. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první vítězství v ligové sezóně. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v pěti obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale z druhého místa a taky jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí a STAN. Nejtěsnější výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt. Z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN a víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich na Vyškovsku. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. A koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
2: Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. V neděli to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní marocké zločinecké síti. Podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Alžírskem a Marokem jsou už několik let napjaté a společná pozemní hranice je zavřená od roku 1994. Před několika lety tak Alžír přerušil s Rabatem diplomatické vztahy. Karlovarští policisté pátrají po 670-letém Petru Rídlovi. V neděli dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. A podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
2: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících autosvezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158.
7: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé budovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0, trefili se Havlík s Juroškou. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
8: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
7: A Sparta přehrála Pardubice 2-0, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
9: Překážka na D1 u Klimkovic a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost před Klimkovickým tunelem. Na 346,5 kilometru v místě dopravního omezení zůstal stát autobus. U něho hlídka policie a světelná šipka, projíždí se mezi kužely. A pozor na omezení v Klimkovickém tunelu, kdy se obousměrně projíždí tubusem ve směru na Polsko. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo za asistence policie. Na dálnici D46 Olomouce do Vyškova dejte pozor za exitem 12 Brodek u Prostějova. Na 11. kilometru hlásí policie psa na dálnici. A silnice 13 z Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem stále uzavřená. U čerpací stanice MOL se střetla dvě vozidla se stádem divokých prasat. Policie odklání provoz na náhradní trasu přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná s přeháníkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme i nulu. Přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháníky na horách, na severu a severovýchodě i smíšené a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Je to rok od uzavření příměří v pásmu Gazy. Co se za tu dobu změnilo? Jak v místě pomáhá Charita? Zeptám se. Zemřel evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub Trojan. Zavzpomínáme na něj. A zajímat mě bude i to, jak psychoterapeutky z Ukrajiny pracují s lidmi s psychickými následky války. Taková jsou naše témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
2: Vertikála.
10: Uplynul rok od uzavření příměří v pásmu Gazy. To se za tu dobu změnilo pro lidi, kteří přišli o domovy, žijí ve vysídlení a stále nemají jistotu základních věcí, jako jsou voda, jídlo ani bezpečí. A kam se dnes dostává humanitární pomoc? O situaci přímo v Gaze, o tom, s čím se setkávají místní lidé a taky o pomoci, kterou díky českým dárcům poskytuje Charita Česká republika, teď budu mluvit se Zuzanou Hanikovou, manažerkou zahraniční komunikace Charity Česká republika. Vítejte u nás, dobrý den.
11: Hezký den.
10: Je to rok od uzavření příměří. Když se dnes podíváte na Gazu očima humanitární organizace, která tam působí dlouhodobě, co je největší změna oproti době před tím jedním rokem a co naopak třeba zůstává stejně zoufalé?
11: Já bych vám tady moc ráda uvedla příklady pozitivních změn, ale ono jich moc není a opravdu se mi hledají těžko. Pokud se na to podíváme z humanitárního hlediska, tak ta situace je tam nadále velice špatná. Ta pomoc pro místní obyvatele je třeba přístupnější, ale nadále je velice nedostatečná a nepravidelná. Ty útoky tam nadále probíhají a jenom třeba za poslední rok tam zemřelo nebo bylo zabito na 1400 Palestinců. Takže rozhodně se život nevrátil do normálu, statisíce lidí nadále žijí ve stanech nebo v poničených budovách. Blíží se zimní měsíce a déšť, takže ty podmínky jsou opravdu nevyhovující. Ale co já bych ráda vyzdvihla, je dopad na psychické zdraví. Vlastně ty lidé tam žijí několik let v úzkostech, v hlubokém žalu, v těch nevyhovujících podmínkách a to velice právě dopadá na jejich psychiku.
10: Charita Česká republika v Gaze pomáhá i díky veřejné sbírce. Co dnes konkrétně za peníze českých dárců už Charita pořídila a komu se pomoc dostává?
11: Já už jsem zmínila tu psychiku, takže oblast, které se Charita Česká republika nyní nejvíce věnuje, je péče o duševní zdraví a psychosociální podpora. My spolupracujeme například s organizací SAVA, která provozuje nepřetržitou krizovou linku a denně se na ní obrací desítky lidí z Palestiny a ty operátoři řeší právě případy spojené se strachem, kdy lidé vlastně nevědí, kam dál, nevědí, co se svým životem. A zároveň se soustředíme i na individuální poradenství, to znamená, že naše kolegyně navštěvuje konkrétní rodiny a jednotlivce v pásmu Gazy a snaží se jim pomoci. Takže to jsou právě situace, na které se Charita Česká republika soustředí a kde přímo čeští dárci pomáhají.
10: Mluvíme o lidech, kteří zažili obrovské trauma, ztrátu blízkých, ztrátu domova, opakované vysídlení. Co s člověkem udělá skutečnost, že ani po příměří nemá pocit bezpečí?
11: Já bych zde právě zmínila, že pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. A pokud se člověk dlouhodobě ocitá ve stresu, strachu, nejistotě, bojí se o sebe i o své blízké, tak se to právě velice promítá do jeho zdraví a i schopnosti nějak normálně žít. Takže ten dopad je opravdu velký. My se v Gaze setkáváme s lidmi, kteří trpí úzkostmi, nespavostí, pocity beznaděje, vyčerpání. A i u dětí to má velký vliv, kdy třeba se nemohou soustředit. Jsou tam i případy, kdy ty děti se pomočují v noci, takže to velice vlastně dopadá na ten jejich život.
10: Už jsme zmínili, že humanitární pomoc v Gaze je nedostatečná, že je taky nepravidelná. Jak složité je ji tam dostat? Co všechno může cestu od českého dárce k člověku, který pomoc potřebuje, zkomplikovat?
11: Ano, už jsme o tom mluvili, že vlastně dostat humanitární pomoc do Gazy je velice obtížné. On ten její přísun je závislý na bezpečnostní situaci, na tom, jak jsou otevřené hraniční přechody, aby se tam ta pomoc mohla dostat a i právě na distribuci přímo na místě, protože to, že se tam ta pomoc dostane, to vlastně není žádná výhra. Mnoho těch silnic je zničených nebo poškozených, to se týká i infrastruktury a ta doprava je tam komplikovaná, takže lidé třeba za tou pomocí musí docházet velké vzdálenosti a ty organizace humanitární musí reagovat na měnící se podmínky. Já bych zmínila, že Charita Česká republika se nyní nesoustředí na tu materiální pomoc, ale právě na psychosociální podporu a využíváme partnery a organizace, kteří jsou ověření a to bych i právě i zdůraznila, aby se čeští dárci nebáli o to, kam jejich pomoc proudí.
10: Současnou krizi odstartoval teroristický útok Hamásu. My jsme si výročí připomínali v uplynulých dnech, jak v tak citlivé situaci mluvit o humanitární pomoci, aby se neztratil člověk, konkrétní člověk, civilista, dítě, rodina, za nějakými politickými postoji nebo statistikami.
11: Já bych o té pomoci rozhodně mluvila, aby se Gaza neztratila z povědomí lidí. Je to právě i o představování konkrétních příběhů, to my právě i v Charitě děláme, že vyprávíme příběh lidí, kterým pomáháme, ať už to jsou děti, které nemohou chodit do školy, nebo je to pro ně velmi náročné, nebo osoby, které se třeba vyrovnávají s amputací, protože těchto zranění je v Gaze opravdu hodně. A já bych v tomhletom případě chtěla zmínit i principy, na kterých je humanitární pomoc založena. Je to právě lidskost, nestrannost, nezávislost a neutralita. A právě to pro Charitu jako humanitární organizaci je důležité a my se díváme právě na ty potřeby lidí, i když tohleto téma je ve společnosti velice polarizující.
10: A co vzkázat českému dárci, který přemýšlí, jestli má ještě smysl na pomoc Gaze přispět, když ten konflikt trvá tak dlouho a situace se teď třeba zdá bezvýchodná, může vůbec jeden dár něco změnit?
11: Rozhodně může. Každý dar i každá koruna pomáhá. Já bych dárcům ráda řekla, že na to nejsou sami, že vlastně lidí, kteří pomáhá, je mnoho. A pro nás v Charitě to například znamená, že krizová linka může fungovat další den, nebo že naše kolegyně může navštívit další rodinu, a nebo že tu pomoc můžeme plánovat i do budoucna.
10: O pomoci, kterou Charita Česká republika poskytuje lidem v pásmu Gazy, jsme mluvili se Zuzanou Hanikovou. Zuzano, děkuji, ať se vám daří.
11: Děkuji.
10: Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné, zatím se ale nezdá, že by se jim začalo blízkat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference s názvem Válka a mír. Připravil ji Rafael Institut. A mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová-Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
12: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
13: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová-Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
12: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
13: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
12: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
13: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
12: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní. Mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
13: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
12: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
13: Uzavírá Věra Roubalová-Kostlánová.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Ve věku 99 let zemřel ve čtvrtek evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub Estrojan. Pohřbíval Jana Palacha, za normalizace nesměl kázat a pořádal bytové semináře. Po roce 1989 vedl evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. A ve Vertikále na něj teď budeme vzpomínat společně s jeho kolegou z církve i z Charty, evangelickým farářem Milošem Reichertem. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den.
10: Co se vám vybaví jako první, když dnes myslíte na Jakuba Trojana?
14: No tak vybaví se mi Jakub Trojan. jako nesmírně vitální, čiperný a laskavý k tomu člověk, který když někam přijde, tak jeho všude plno, protože on neustále přemýšlel, rád diskutoval a v tomto světě myšlenek a hovoru se cítil jako pstruh ve vodě. Ostatně on také měl zálibu lovení pstruhů na mušky v divoké vodě.
15: Kdy a kde jste se s ním poprvé setkal?
14: Tak to vím dobře, to bylo v roce 1962. V té době evangelická mládež pořádala takové poloilegální lesní brigády, no a v Pošumaví to domlouval s polesím farář ve Gdyni, což byl Jakub Trojan, no a my v neděli jsme šli na bohoslužby do Gdyně. Zajímavé, že zrovna nekázal on, ale jeho žena Karla. A to je také příznačné. Oni od roku 1950 byli manželé a nedovedu si je představit odděleně od sebe. Oni k sobě tak patřili, že bylo jenom v logice věci, že také jeho žena mu tak věrně dosloužila do těch posledních chvíl, kdy už jenom ležel a z toho našeho světa jakoby už odešel a do toho budoucího ještě nedorazilo.
15: Jakub Trojan pohřbíval Jana Palacha. Estébáci ho potom obviňovali, že ho k činu navedl. Jak Palachův čin vnímal a jak potom pan Trojan nesl to obviňování?
14: To obviňování bylo pro něj velmi nepříjemné, protože nevěděl, do jaké míry oni opravdu z něj chtějí udělat toho spolupachatele a návodce, který ho Palacha k tomu všemu navedl. Naštěstí neměli tolik materiálu, prostě nemohli usvědčit Trojana z toho, že by s tím Janem Palachem byl v nějakém setrvalém kontaktu. Oni se vlastně potkali dvakrát, to na Vánoce roku 68 na Boží hod byl v kostele. Jan Palach při vycházení prohodili několik slov a potom, když se konal pohřeb Janova strýce pana Kostomlackého v kostele, tak tam byl taky a to bylo 15. ledna 69. Takže jaksi je tam nějaký náznak a nějaká možnost spojit toho faráře Trojana a Jana Palacha. Ale ve skutečnosti, jak si oni o sobě toho tolik nevěděli.
15: Vy jste oba dva s Jakubem Trojanem patřili k evangelickým farářům, kteří za normalizace přišli o státní souhlas. Co pro pana Trojana znamenalo, že nesměl kázat? Jak tohle nesl?
14: Já myslím, že on snášel všechny takové to životní peripetie s jasnou myslí. Nebylo to poprvé, kdy něco takového zažíval, protože on třeba byl už v únoru 1948 vyloučen ze všech vysokých škol, protože byl zatčen 25. února v Nerudově třídě, když šel s jinými studenty vyjádřit podporu prezidentu Benešovi a chtěli ho povzbudit, aby tomu komunistickému nátlaku neustoupil. No tak on se tam zastal nějaké dívky, kterou ty policajti tam začali mlátit, takže ho zatkli, odbil si nějakou krátkou vazbu, ale hlavně byl vyloučen ze školy, kterou studoval, to jest ekonomii. Poměrně brzy se mu podařilo nějak se na tu školu zase dostat, ale pořád tropil takové kousky, například, že na vojnu musel k PT Pákům, tedy k Černým baronům, kde strávil 3 roky daleko od své manželky, někde na Slovensku to bylo. No a na to ale zase vzpomínal, to byli samí katoličtí kněží, nebo řádový vratří. A on tam byl jediný evangelík, ale liboval si to, jak ho měli rádi, jak spolu mohli diskutovat a nejen to, hráli spolu fotbal a vypracovali se takové úrovně, že s nima jiná mužstva nechtěla hrát, protože vždycky sklidili debakl od těch pambíčkářů. Tak to byl Jakub Trojan.
15: A kromě těch vynikajících výsledků ve fotbale, co po panu Trojanovi zůstává pro evangelickou církev, co pro českou společnost?
14: Zůstává toho mnoho, nejen knihy, které napsal, včetně tedy svazku poezie, to mě samotného překvapilo, že on se také dal na dráhu lyrika, který se vypisuje jaksi ze stavu své duše, ale zůstane tady trvalý odkaz člověka, který nechtěl, aby se církev stala skanzenem, i ta evangelická. Prostě on trval na tom, že musíme mluvit jiným jazykem, než jak je běžné, takovéto církevní ptidepe, takže musíme jinak mluvit a musíme i jinak žít. Nesmíme se nikdy nechat zahnat do nějakého církevního geta, jak se jenom dovnitř kostelu. My musíme být aktivní a takovou čipernou součástí společnosti a hlavně musíme hlídat politickou moc, aby lidem sloužila a neubližovala jim.
15: Ve věku 99 let zemřel evangelický farář, teolog a signatář Charty 77 Jakub S. Trojan. My jsme na něj zavzpomínali s evangelickým farářem Milošem Rejchrtem. Děkuji za váš čas a přeju hezký den.
14: Také hezký den všem.
15: Dokonce i stálý představitel Ruska při OBSE Dmitrij Poljanský mluví o humanitární katastrofě v okupovaném ukrajinském městě Olešky. Ten ji ovšem jednoznačně svádí na ukrajinské drony, jimiž se armáda bránící se země snaží okupanty z města vytlačit. Zmíněné katastrofy si ale všímají i představitelé ruské pravoslavné církve. A podrobnosti teď už rozebereme s komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
16: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
15: Abychom si to lépe dokázali představit, kde leží Olešky a jak dlouho už je Rusové okupují?
16: Tak, abychom je místopisně umístili, tak připomeneme, že Olešky leží v podstatě na jednom z přítoků hlavní ukrajinské řeky Dněpr, tedy na levém břehu, a vlastně je to na dohled doslova města Chersonu, daleko známějšího dlouho než Olešky, a vzdušnou čarou je to pouhých 9 kilometrů. Tím ale, že leží Olešky na levém břehu, tedy na té východní straně největší ukrajinské řeky, tak se samozřejmě ocitli v rukou Rusů už na samém začátku války, tedy někdy v březnu roku 2022. Od té doby samozřejmě se tam ta situace humanitární trvale zhoršovala. Dnes už z Olešek není možné vlastně téměř nijak uniknout, není možné tam dovážet humanitární pomoc a jak se přiznávají pravoslavní kněží, nedokáží to dokonce ani oni. A ruská strana samozřejmě všechno svádí na ty ukrajinské drony a jak se zdá, ta okupace Olešek dnes vypadá spíše jenom jako blokáda města, protože nakolik jsem pochopil, moc ruských vojáků tam nebude, ti zkrátka drží jenom tu linii fronty a Olešky leží v takové té šedé zóně, což je pásmo příznačné pro celou tu rusko-ukrajinskou frontu.
15: A co o tragédii tohoto města vypovídají ruští pravoslavní duchovní?
16: To je velice zajímavé a tady je zřejmé, že především příslušníci té patriarchovy humanitární mise, hlavně tedy diakon Igor Kulikov, samozřejmě mluví o tom, že v Oleškách opravdu nastala humanitární katastrofa a že je třeba dělat všechno pro to, aby těm lidem bylo nějak pomoženo. Otec Igor ale zároveň přiznává, že není možné ani odjet z města, ani do toho města přivést nějakou pomoc, ale je velice zjevné, řekl bych, že v tomto případě, když je to tady humanitární misie Ruské pravoslavné církve, takže se tito kněží snaží podniknout všechno pro to, aby jaksi těm zbylým obyvatelům nějak pomohli, i když, jak říkám znovu, je to velice obtížné, jak se zdá. Tady bychom asi měli říci ještě jednu velice podstatnou a velmi, řekl bych, ilustrativní informaci. Zatímco před válkou v Oleškách žilo téměř 25 tisíc lidí, to jest bylo to z našeho pohledu solidní okresní město, i když v těch ukrajinských poměrech je to trošku jiné, tak dnes tam žije údajně 1500 až 2000 obyvatel. Podle některých údajů je to dokonce jenom něco málo přes 1000, ale ať tak či onak, ti, kteří tam zůstali, jsou opravdu v děsivé situaci.
15: Dokonce i stálý představitel Ruska při OBSE Dmitrij Polianský mluví o humanitární katastrofě ve městě Olešky na Ukrajině. A my jsme o tom podrobně mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, děkuji a přeju hezkou neděli.
16: Naslyšenou.
15: A z uplynulých téměř 30 minut už je to všechno. Ze studia přeje dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus Nadežda Hávová.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Kalimantan a kvůli kouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. A kvůli extrémně špatné kvalitě vzduchu už úřady zavřely školy a v některých provinciích a problémy mají regionální, ale i velká mezinárodní letiště. A od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy a způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. Šipkař Karel Sedláček se na turnaj Evropské tour v Bazileji dostal až do čtvrtfinále. V něm podlehl Velšanu Claytonovi 2-6. I tak si česká jednička vylepšila postavení ve světovém žebříčku. Sedláček zároveň zvýšil šanci na to, aby se kvalifikoval na finálový turnaj kategorie Major European Championship. O postup bude bojovat od pátku na dalším turnaji Evropské tour v Maastrichtu.
1: Překážka na D1 u Nového Jičína a u Ostravy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy jeďte opatrně za exitem 330 Nový Jičín. Na 332. kilometru zůstala světelná šipka po nepojízdném vozidle. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru odstavené vozidlo za asistence policie. A z D1 u Ostravy ještě jedno omezení. Mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz s tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu i na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule bez zdržení. V okrese Zlín na silnici 490 mezi Biskupicemi a Uherským Brodem čekejte omezení za Polichnem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď polojasná, postupně až oblačná s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. A přes den pak čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno. A výjimečně slabší přeháňky na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. A nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Když se řekne katolický kněz, často si představíme faráře, člověka, který slouží mši, křtí, oddává, pohřbívá, vede farnost, stará se o kostel nebo organizuje život místní komunity. V historii ale kněžská služba neměla vždy podobu, jakou známe dnes. Neexistoval například dnešní systém seminární přípravy. Duchovní zastávali v různých dobách různé role a proměňoval se také způsob, jakým církev chápala a upravovala celibát duchovních. Co je na kněžství podstatné a může v budoucnu kněžská služba vypadat úplně jinak, než ji známe dnes? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
3: A mým hostem spolu se mnou je v brněnském studiu Michal Martinek, salesián, katolický kněz působící v Brně Líšni. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A mým hostem je v pražském studiu spolu s ním také katolický kněz Vojtěch Razima, jako kaplan působí v Sušici a jako farář v Kašperských horách a okolí. I vám pěkný den, vítejte v debatě.
5: Dobrý den.
3: Ta první moje otázka na oba je v podstatě, co vás přitáhlo k tomu vašemu kněžství a zda se nějakým způsobem během času třeba nezměnila odpověď na tu otázku. A já ještě doplním, že se na to chci ptát i v kontextu toho, že máme dva katolické kněze v debatě, kteří jsou věkově od sebe docela daleko. Vojtěch Razima v pražském studiu, mladý kněz do 30, v brněnském studiu nechci říct starý kněz, u nás se používá zralejší, nebo člověk ve zralejším věku, takže 60 až 70 s mnoha letitými zkušenostmi. Tak možná začnu právě u Michála Martinka. Co vás k té kněžské službě přitáhlo?
4: U mě to byla taková možná rodinná tradice trochu, protože můj strýček byl farářem na Jižní Moravě v pohraničí a potom taková jako rodinná atmosféra, bylo to za komunismu. Moji rodiče byli velmi aktivní křesťané a spíš jsme byli takoví ti, kdo se jaksi stavěli proti té represi, kterou komunisté dělali vůči církvím. Takže vlastně u mě mě tam už to mládí bylo to odhodlání dělat něco pro tu církev a hájit i před tím komunistickým útlakem. A protože už tenkrát bylo jasné, že těch kněží nebo těch mladých kluků, kteří se na tuhle cestu dávají, není moc, tak jsem to viděl jako takové svoje poslání v té době.
3: Změnila se ve vás nějak ta odpověď, proč být knězem během těch let? Případně, jestli jste třeba si někdy myslel, že je něco zásadního pro kněze a během těch let se vám to proměnilo?
4: Ty věci se proměňují kontinuálně. Ta prvotní motivace, o které jsem mluvil, ta byla v té chvíli autentická a ta mě na tu cestu dostala, ale dneska už nemusíme zachraňovat církev proti komunistickým represím, takže už tohle to se zásadně změnilo, ale i celkově. Já jsem tam dřív viděl především takovou tu vnější podobu toho, že ten kněz teda je ten, kdo vede tu farnost a slouží ty bohoslužby a uděluje ty svátosti a tak. A během toho života se to stále víc posunovalo spíš k té otázce nějakého hlubšího doprovázení těch lidí, nějaké vstřícnosti vůči těm, kdo jsou nějakým způsobem vyloučení, nebo kdo nějak trpí, nebo kdo nějak hledají nějakou tu orientaci duchovní. Takže spíš se to posunovalo tady do té nějaké osobnější a více pastorační roviny, řekněme.
3: Teď Vojtěch Razima, vy jste zažil to kněžské svěcení celkem nedávno. Co vás jako mladého muže přivedlo k té kněžské službě, tedy službě katolického kněze?
5: No tak já pocházím teda z křesťanské rodiny a to, co pro mě bylo asi takovým velkým impulzem, tak byl příklad mnoha výborných kněží, které znám, s kterými jsem se potkával a mnoho z nich bylo taky mladých. Zvlášť jsme se potkávali na nějakých křesťanských táborech, na různých akcích pro mládež a viděl jsem, že jako oni pomáhají lidem rozvíjet v životě nějakou jako důležitou kvalitu, kterou je víra a pro mě tahle ta kvalita byla taky důležitá. Čili ta moje motivace vstupu do semináře a do kněžství byla vlastně jako rozvoj vlastního duchovního života, protože mi přijde, že jako nořit se do té hlubiny toho božího poznání a toho vlastního duchovního života, to je jako ohromně zajímavý. A potom taky ta služba druhým, dělat nějakou podporu lidem na jejich cestě víry, i těm, co nejsou křesťané, ale třeba nějak hledají, jsou na okraji, tak to mi bylo velkou inspirací.
3: Když jste do toho kněžství vstupoval, tak vstupoval jste s nějakou představou, jak má správný kněz vypadat? Jsou k tomu ti seminaristé nějak vedeni? A případně, co třeba v praxi se vám ukazuje jinak?
5: No tak teda za prvý mluvit o nějaký představě správného kněze je to trochu těžký, protože každý může být úplně jiný a přesto to může být správný kněz, myslím. Každopádně ta formace ke kněžství je pravda, že je docela taková uniformní, aspoň z mého pohledu. Je zajímavé, že to vychovává člověka k nějakému životu v komunitě, kněžský seminář je komunita, všichni jsou tam jako stejně oblečeni, všichni podobně prostě mluvíme, děláme stejné věci, což mi ale pak nesedí s tím reálným kněžským životem, který žijeme teď, kdy jako nežijeme v komunitě, aspoň teda já ne. Zkrátka mi přijde, že to seminární prostředí k tomu úplně moc dobře nepřipravuje. Každopádně ta moje představa kněze asi se jako od té doby úplně nezměnila. Co se možná změnilo, je, že teď chápu to kněžství nebo toho kněze ve farnosti jako fungujícího mnohem víc synodálním slova smyslu. Protože je to téma synodality a nějaké společné odpovědnosti za tu farnost, nejenom odpovědnosti toho kněze, ale všech. To se rozvíjelo hodně právě, když jsem studoval, když jsem byl v semináři.
3: Otázka na oba. Kdybyste měli nějak jako popsat, jak chápete tu vlastní kněžskou identitu, identitu katolického kněze, co vás dělá tím knězem, Michal Martinek?
4: Já teď musím říct, že kromě toho, že jsem katolickým knězem, tak jsem taky řeholníkem, salesiánem. Přece jenom ta salesiánská mentalita nebo spiritualita, tam mě dává jakýsi specifický rozměr toho kněžství. A mně se úžasně líbí, jak ke stáří se k tomu čím dál víc vracím, jedna jednoduchá krátká formulace, kterou už řekl náš zakladatel Don Bosco a kterou máme jako salesiáni napsanou ve stanovách, že salesián má být znamením a nositelem boží lásky. Mladým, zvláště těm nejchudším, ale ta cílová skupina je samozřejmě u každého kněze, může být různá, může to být mladým, starým, komukoliv. Ale ten princip být znamením a nositelem boží lásky, to mně připadá, že to je to jádro a možná trošku navazuju teď na to, co říkal před chvíličkou Vojtěch, co to znamená být tím znamením a nositelem boží lásky, to si vysvětluje potom každý jinak. Pro někoho to znamená vysluhovat ty svátosti, dávat to rozřešení, vést to společenství. Pro mě jako salesiána to mnohem víc znamená přímo těm lidem, se kterými se setkávám, tu boží lásku, ve kterou věřím, že se v mém životě projevuje, taky jim předávat, tedy chovat se k ním tak, jak se k ním asi chová ten Bůh, nebo jak by se k ním asi choval Ježíš, kdyby žil dnes. To je to moje pochopení té kněžské identity.
3: Vojtěch Razima, stejná otázka, jak vy chápete tu svou kněžskou identitu, identitu katolického kněze?
5: Tak pro mě ta otázka, jako co dělá kněze knězem, je jako hrozně těžká. Já jsem na ní přemýšlel docela dlouho a nemám na ní úplně kompletní odpověď. Tak mohli bychom to odbít tím, že řekneme, je to to svěcení. Že? Člověk je vysvěcený na kněze, od té doby je knězem, nějak to zakládá tu jeho identitu. Ale pro mě jako to kněžství asi není úplně identitární bytostní záležitost, jako ve smyslu jsem vysvěcený, tak teďka je ze mě kněz a nějaká posvátná osoba, jo, někdo jiný než předtím. Pro mě to svěcení je spíš nějaké pověření ze strany církve k té službě, je to začátek něčeho, čili jakoby to gro toho mého kněžství nevnímám ani tak v tom svěcení samotném, ale v tom, jak to jako vykonávám. V té mojí službě, té křesťanské komunitě nebo lidem, kteří přicházejí. Do toho patří i zprostředkovávání svátostí samozřejmě a nějaké jakoby doprovázení určité komunity k nějakému zralému křesťanskému životu. Tak v tom vnímám asi to gro toho svého kněžství.
3: Slova biblická, slova Ježíše, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Není tam ta esence v tom, že poznali jste stejně jako já, kdo jste, tak to říkejte druhým. Ptám se pořád na tu kněžskou identitu, jestli je tam důležité to svěcení. Já chápu, že je to potom nějaká forma, ale jestli ta základní esence není v tom, poznal jsem, jaká je moje podstata, jakým způsobem funguju, jak jsem utvářená nebo utvářen a to je to, co jdu sdílet. A když to přenesu z té doby Ježíše do dnešní doby, zkušenostně zažíváme spoustu lidí, kteří prochází nějakými transformačními a potom opravdu jsou tímto hlasatelem radostné zvěsti druhý. Michal Martinek tady ve studiu kývá, tak se ho zrovna ptám.
4: Ano, ano, já na to navážu, protože to, co jste teď přesně popsala, to je ta podstata křesťanství nebo křesťanského života, která plyne z toho, že jsem se stal křesťanem a že jsem tedy to projevil tím, nebo pokud jsem byl malé dítě, tak to církev projevila tím, že mě pokřtila. Čili dneska se tomu v teologii říká všeobecné kněžství, že to nositeli toho všeobecného kněžství jsme všichni. A to samozřejmě platí i pro toho kněze, který nese navíc ještě, kromě toho všeobecného kněžství, to kněžství svátostné. Ale myslím si, že tohleto jakési napětí mezi těmi dvěma podobami kněžství, to je to, co dnešní církev velice silně prožívá a uvědomuje si a reflektuje. Protože v té minulosti až relativně do dnes nebo do nedávna se církev brala v tom našem katolickém pojetí jako církev vlastně dvou stavů, že teda jsou ti obyčejní věřící, kteří jsou jenom ti pasivní poslušní a pak jsou ti kněží, kteří mají něco navíc, kteří to mají jako svou identitu, jak to před chvilkou říkal Vojtěch, a kteří tedy jsou jaksi nadřazení a oni mají vést a oni mají tu boží lásku jako zprostředkovávat těm ostatním. Toto pojetí dnes ještě mnoho lidí, kněží i laiků v sobě má, ale církev jako celek se od něj postupně dostává mnohem k většímu zdůraznění toho všeobecného kněžství a vlastně v hledání, v čem potom specifikum toho svátostného kněžství spočívá.
3: Vojtěch Razima, protože na sebe nevidíme, tak nechávám prostor, pokud chcete něco doplnit.
5: Já se s tím naprosto ztotožňuji. Každý pokřtěný by vlastně měl být tím, kdo se nějak potkává s Bohem a potom to předává dál. A já to kněze asi chápu jako někoho, kdo by to měl jaksi zaštiťovat, nebo někoho, kdo jakoby nese známku i té církevní instituce v tom nejlepším slova smyslu. Takže myslím, že vlastně i ta institucionální podoba, to hlásání evangelia a té služby druhým, že je potřeba, protože my jako lidé vlastně jako fungujeme institucionálně. Ale určitě se to tím služebným kněžstvím, které neseme my s Michálem, tak se to nevyčerpává.
3: Možná jenom doplňující otázka, jestli jsi si ale někdy kladli otázku, že Ježíš jako dál nešel k žádné instituci, že to bylo jenom to, co jsem vlastně nastínila. Jenom to ano, poznali jste stejně jako já, kdo jste, tak to říkejte druhým. Tak položili jste si někdy tuhle otázku, že jste součástí instituce, která říká, že takhle ji založil Kristus, ale možná to tak nemusí být, Michal Martinek.
4: Ano, ano, tak tohle otázku si v současné době klade mnoho křesťanů, i těch církevních institucí, i teologů, protože dříve se nekladla a teď právě v tomto kontextu se klade zcela logicky a vlastně je to hledání, co teď prožíváme. My teď víme, nebo je jasné, že Ježíš nezaložil tu instituci v té podobě, jak ji dnes známe, on dal jenom jakýsi impuls k tomu, co potom rozvíjeli a dopracovávali ty následující generace. Takže my vlastně navazujeme na ten vývoj té instituce církve po těch 2000 letech a ona se bude zase logicky měnit, tak jako se měnila po celé ty dějiny. Já bych jenom dodal ještě jednu věc k té identitě toho kněze, že tam ještě vidím ten rozměr svátostný. Tady nejenom, že kněz přijal svátost kněžství, ale že on taky právě na základě této svátosti jako jediný v té církvi má pravomoc ty běžné svátosti dalším lidem udělovat, předávat. Především, pokud jde o kněze, tak především proměňovat tělo Kristovo, eucharistii a dávat rozřešení ve zpovědi. Tohle to jsou podle mě takové dvě rozlišovací věci, které k té identitě toho svátostně vysvěceného kněze patří. Ale jestli to musí donekonečna platit tak, že to rozřešení může dávat pouze vysvěcený kněz, který je muž a žije v celibátu, to je úplně jiná otázka.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus, co je podstatou kněžství a musí služba katolického kněze v budoucnu vypadat stejně jako dnes, debatují katoličtí kněží Michal Martinek a Vojtěch Razima.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: O té formě katolického kněžství mluví také papež Lev XIV. V dokumentu z prosince 25 a říká, že kněz nemá být člověkem, který všechno řídí, nemá být izolovaným profesionálem, má být víc pro druhé a synodalita podle papeže kněžskou službu neruší. Dnes se právě mluví o tom delegování těch různých věcí nějakým pověřeným věřícím. Otázka na oba. Je tento pohled cesta k nějaké změně? Vojtěch Razima.
5: Tak já myslím, že ty věci se pomaličku mění, i když stuha, že jo, tak odrazili jsme se nějak od synody o synodalitě, která se konala v minulých letech. A i ty farnosti si to nějak zkusily fungovat víc dohromady. Ne všude se to úplně povedlo, řekl bych. Každopádně i ta kněžská role v té synodální církvi bych řekl, že se mění, byť to kněžství jako zůstává. Řekl bych, že ta změna tam je v tom, že ten kněz už jakoby není ten, kdo všechno vymyslí, naplánuje, rozhodne, všechno udělá, uloží druhým, ale je to kněz, který v rámci té farnosti nějak umožní zapojení všech, umožní nějakou rovnocenou diskuzi, vzájemné naslouchání. A když se potom dojde k nějakému výsledku společnému, tak potom ten kněz může rozhodnout jakoby ve smyslu tohohle společného výsledku nebo té společné debaty, kde věříme taky, že působí nějak Duch Svatý. Čili, že umožní nějaké kolektivní takové to, aby jednal podle toho, co bylo společně rozlišeno.
3: Michal Martinek, co dělá to farní společenství tím živým farním společenstvím? Závisí to na tom knězi, aby to společenství bylo živé?
4: Když se pokusím jednoduše vyjádřit, co si myslím, že dělá společenství živým společenstvím, tak to jsou vztahy. Vztahy těch lidí mezi sebou. A vztahy mezi lidmi se, jak víme, dají formovat různě. Můžou být vztahy nadřazenosti, podřízenosti, vztahy manipulativní a taky vztahy velmi otevřené, rovnocenné, vzájemně respektující a tak dále. Čili jak ty vztahy v té farnosti nebo v tom společenství křesťanském vypadají, to závisí na celku těch lidí, ale zase, jak to víme z běžné praxe, vždycky je ovlivňuje, jak si to základní nasměrování dává nějaký lídr, nějaká charismatická osoba, někdo vedoucí, buď jeden člověk nebo nějaká malá skupinka. To je běžná věc a katolická církev je zatím nastavena tak, že tím, kdo to ovlivňuje, vždycky je a v podstatě podle jaksi církevních zákonů musí být právě ten kněz. A tohle je podle mě zatím jako nedořešená věc, protože pokud ten kněz je otevřený, pokorný, respektující, synodální, tak pod to jeho, nechci říct vedením, ale spíš koordinací, moderováním, se budou ty vztahy velmi dobře rozvíjet a k těm rozhodnutím se bude docházet přesně tím způsobem, jak to teďka řekl Vojtěch. Pokud ale ten kněz je nastaven autoritativně, manipulativně, tak to bude dělat takto, nebude tedy vytvářet ty zdravé vztahy a nikdo mu v tom nezabrání. tom vidím problém, protože takto jsou nastaveny zatím církevní zákony.
3: Mění se to, s čím za vámi třeba lidé jako ke knězi přicházejí? Můžete to nějakým způsobem srovnat? Proměnilo se to, co se očekává od kněze ze strany věřících, možná i nevěřících?
4: Ano, já myslím, že ten posun tady je, ale není nějaký obrat, nějak razantní. Velká část věřících jede jaksi v těch tradičních kolejích, čili očekává od kněze to, co vždycky, to, co před 50 lety, tak to tady dnes prostě, že budou vést ty bohoslužby, zpovídat, dávat rozřešení, kázat, udělovat svátosti. To je v pořádku, ale vedle toho, kromě toho, podle mě nebo podle mé zkušenosti, narůstá množství těch lidí, kteří očekávají nebo jaksi vyžadují od kněze jiné věci nebo další věci, které na to navazují. A to je především jakési pochopení a vstřícnost pro jejich osobní život, osobní problémy a osobní hledání. Dneska je velmi jaksi populární v tom církevním prostředí duchovní doprovázení. Dřív se říkalo duchovní vedení, to už teď odmítáme, ale doprovázet člověka osobně v jeho životních problémech, krizích i takovém tom hledání smyslu, hledání Boha, hledání víry. Tohle je jeden z nejsilnějších požadavků, který dnes vnímám od lidí, který jde i přímo osobně ke mně velmi, velmi často a velmi intenzivně. A tady si myslím, že velká část kněží ještě jaksi na to neumí adekvátně reagovat, že se to opravdu učíme.
3: Vojtěch Razima, podobná otázka, jenom možná to dám ještě do souvislosti. Dříve kněz měl velkou autoritu. Ta autorita se proměnila, ten kněz už pro mnoho lidí není tou morální autoritou a souvisí to s mnoha věcmi. S čím se na vás lidé obracejí a jak vy vnímáte právě, na čem vy můžete stavět nějakou svou autoritu z hlediska nějakého svého vlastního osobnostního růstu?
5: No tak já bych možná začal tím, že ono v tom jako našem křesťanském prostředí katolickém, on často tu autoritu kněz ještě jako má z toho titulu, že je kněz. Zrovna nedávno mi vyprávěl jeden kamarád, který byl knězem, ale kněžství opustil a byl velmi takovým oblíbeným knězem a fakt takovou jako osobností. A říkal, ve chvíli, kdy jsem opustil to kněžství, tak jsem nenašel jinou práci, než že jsem rozvážel cigarety po nějakých trafikách. Jakože vlastně vystoupením z té katolické bubliny on vlastně jako ztratil tu autoritu, kterou předtím měl, a myslím, že já kdybych opustil kněžství, takže bych asi dopadl dost podobně, že právě ta naše katolická bublina mě nějak jakoby možná drží na nějakém jako viditelném místě a hodně lidí za mnou tím pádem chodí. Ta druhá část té vaší otázky, s čím za mnou lidé přicházejí nebo co já bych jim mohl nabídnout, tak samozřejmě jsou tam takový ti v uvozovkách běžných věřící, kteří žádají prostě takový ten svátostný servis. Já jsem na Šumavě, na úplné periferii, tam je hodně poutí u kapliček, jo, tak vlastně jako žádají i tohleto, abych to všechno objížděl, abych všude byl a všude měl ty mše. Na druhou stranu jsou tam mladí lidé a lidé, kteří nejsou v církvi, a myslím, že hodně jako žádají určité pochopení, navazují na Michaela, že chtějí nějaký kontakt s duchovnem, ale zároveň jako nechtějí být součástí té institucionální církve, že si chtějí udržet jistý odstup, jistý svůj životní styl, na který bychom se třeba v církvi dívali trošičku divně. Tohle pochopení hledají a myslím, že třeba z mé strany, že jsem ho schopný nějak nabídnout. A myslím, že jako dokážu nabídnout i nějaké pochopení mladým lidem, protože nejsme od sebe věkově nějak moc daleko, prostě chápu většinu slov generace Z třeba, nebo vím, co to je 3 hodiny v kuse scrollovat Reelska, jo, a pak být úplně mrtvej. Jo, rozumím tomu i, že oni nerozumí mnoha věcem, které církev učí, nebo především spíš dělá, protože jim taky třeba často moc nerozumím. Čili je tam asi nějaké vzájemné pochopení, no, mezi námi.
3: Michal Martinek, vy jste pro Český rozhlas v nedávném rozhovoru uvedl, že se obáváte, že člověk takovou církev, jak ji známe dnes, tedy církev katolickou, za 50 let asi potřebovat nebude, že naplnění svých duchovních potřeb a otázek smyslu bude hledat jinde. V knize, vaší knize Očima křesťana, pak citujete jezuitu Niklase Brančena. Citace: v církvi budoucnosti buď budou ženy a muži rovnoprávně vykonávat kněžskou službu, nebo už žádná církev nebude. Bez genderu slově spravedlivého jednání nemá církev budoucnost. A vy sám v té knize Očima křesťana dodáváte, že ano, ale že si to lze jen těžko představit. Takže muže, kteří osaměle žijí na farách a opravují chátrající kostely, jednoduše nahradí ženy. Že by se spolu s tím muselo změnit celé pojetí kněžství a způsob kněžského života. Tak tedy se ptám, jak by se to muselo změnit, co všechno by se muselo změnit a jak by to mohlo tedy v budoucnu vypadat?
4: Těch možností je nekonečně, ale když vyjdu od jedné zásadní věci, vlastně teď shrnuju trošku to, co už jsme tady různým způsobem řekli. Dosud je většinově to kněžství v katolické církvi chápáno jako taková výlučná mocenská pozice, zároveň rituální, řekněme, spojená ještě se specifickým způsobem života, tedy s tím celibátem, s jakousi formální autoritou, úctou a tak dále. A tohle to si myslím, že je přesně ta podoba, která je odsouzená k zániku v průběhu několika desetiletí. Co ji nahradí, nebo co by mohla být ta druhá, ta jiná? Já ji rozumím asi tak, že by to kněžství svátostné mělo být chápáno jako jedna z mnoha služeb, jimiž Bůh obdarovává to společenství. A to znamená, že ten kněz nebo ta žena, která bude vysvěcena na kněze, může být běžným členem, členkou toho společenství, může žít, mít svou rodinu, může chodit do práce, do civilního zaměstnání a v rámci toho společenství bude vykonávat tu specifickou činnost, kterou jí nebo jemu to svěcení dává. Čili třeba vést tu eucharistickou bohoslužbu v malém společenství. Nebo zpovídat a dávat rozřešení těm lidem nejenom v tom kostele, ale třeba v nemocnici nebo v tom hospici. Ale to je možná jako velká fantazie, já nevím.
3: Vojtěch Razima, v podstatě stejná otázka. Jak vidíte budoucnost té podoby kněžské služby? Musí vypadat stejně jako dnes, pokud má zůstat právě věrné té své podstatě, kterou jsme v nějakých momentech tady nastínili?
5: Já bych v podstatě odpověděl asi dost podobně. Rád bych viděl tu kněžskou službu mnohem rozmanitější, než je teď. Od těch mnichů, kteří opravdu žijí sami, nebo v nějaké řeholní komunitě, kteří rozhodně mají co dát, přes celibátní kněze, protože si myslím, že i ten celibát, byť jsem proto, aby byl dobrovolný, tak si myslím, že je obrovská hodnota, která se dá žít i hezky, až po ženaté muže, kteří zase budou mít nějaký jiný kněžský rytmus než ti celibátní lidé s civilním zaměstnáním ženy. Na tom se asi s Michaelem shodneme.
3: A možná ještě otázka, kde je, nebo má to nějakou hranici? Kde je ta hranice, kdy třeba už ta proměna rolí nebo podoby té kněžské služby není jenom jakoby proměnou, ale je to rozmělněním té podstaty kněžské služby?
4: Tu hranici, myslím si, že ji poznáme nebo všimneme si ji ve chvíli, kdy ji někdo začne překračovat. Jo, že taková ta nějaká ta víra, kterou neseme, i jakási věrnost tomu božímu slovu a tomu poselství křesťanskému, tam mě dává prostě jakési hranice v mém myšlení, v mé činnosti, i v činnosti té církve. A tak, jako se to stávalo v dějinách mnohokrát, že teprve, když někdo překročil nějakou hranici, tak ta církev jako instituce na to reagovala, tak si myslím, že by to šlo asi touhle cestou.
3: Vojtěch Razima?
5: No mě, když se řekne rozmělnění té kněžské služby, tak mě spíš jako napadá to, co dělám já, nebo co musím dělat já, že v podstatě polovinu svého času strávím nějakou administrativou ohledně církevního majetku. Tak to mi vlastně připadá větší rozmělnění té kněžské služby, než ta potenciální větší rozmanitost, o které jsme se bavili.
3: Co je podstatou kněžství a musí služba katolického kněze v budoucnu vypadat stejně jako dnes? Na téma debatovali katoličtí kněží Michael Martinek a Vojtěch Razima. Vojtěcha Razimu zdravím do pražského studia a oběma moc děkuji za debatu a přeji krásný den.
5: Děkujeme.
4: Díky za pozvání a hezký den.
3: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
2: Interview Plus. Na dvou desítkách míst v Česku mohli lidé o víkendu hlasovat nejen ve volbách, ale také v referendech o stavbách větrných elektráren. Kdyby se schválily všechny, kapacita větrných zdrojů v Česku by vzrostla více než dvojnásobně. Jak se lidé v referendech vyslovili a proč? Petr Vizina se zeptá Martina Andera ze Svazu moderní energetiky.
6: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Po večerních útocích Ruska na Ukrajinu je nejméně 6 mrtvých. Hokejisté brněnské Komety podlehli v Tipsport Extralize Plzni 1-2 v prodloužení. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Nejvíce zastupitelů ze strany hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny čtyři strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a